0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Ukrajinský startup přenáší raketovou válku hluboko na území Ruska.
2: Saúdská Arábie zjistila pravdu o diplomacii Donalda Trumpa.
1: Největší španělský požár může před klíčovým volebním rokem zavařit konzervativcům.
2: Kubánci pořádají večírky, kterými chtějí vybojovat politickou změnu.
1: Proč populismus nakonec sežere sám sebe?
2: Taková jsou témata následujícího pořadu.
1: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
2: Od mikrofonu vás vítají
1: Lenka Buriánková
2: a Martin Benda.
3: Svět ve 20 minutách.
1: Největší ukrajinská zbrojovka vyrábí zhruba 100 střel s plochou dráhou letu Flamengo měsíčně. Toto tempo stačí k tomu, aby armáda mohla dlouhodobě útočit v týlu nepřítele. Zasáhnout tak může i cíle, které jsou hluboko na ruském území. Podle šéfky zbrojovky Iriny Terechové chrlí firma Firepoint taky stovky bezpilotních letounů denně, píše britský deník Guardian.
2: Vývoj tohoto startupu od jeho založení v roce 2022 jasně ukazuje, jak rychle dospívá ukrajinský zbrojní průmysl. Armáda díky němu konečně získala zbraně dlouhého doletu, tedy právě ty, které jí Západ na začátku konfliktu odpíral.
1: Nevím o žádném úderu hluboko v týlu nepřítele za posledních pár měsíců, ve kterém by nefigurovaly naše produkty, říká Terechová. Raketových a dronových útoků s municí od Firepointu je teď v průměru 5 až 15 denně.
2: Střely Flamengo dokážou nést 1150 kg výbušnin. To hravě stačí na proražení betonových zdí. Právě tyto zbraně Ukrajinci v červnu nasadili při útoku na továrnu na vojenské součástky v ruských Čeboksarech. Jejich letová dráha připatřila k těm vůbec nejdelším v historii podobných misí. Šéfka zbrojovky Terechová upřesnila, že kvůli složitému manévrování rakety urazili zhruba 1800 kilometrů.
1: Jedna střela Flamengo přitom vyjde na necelých 600 tisíc dolarů. To je výrazně méně než americký Tomahawk, který stojí zhruba 3,5 milionu dolarů, skoro 7x tolik.
2: Podle Terechové má teď zbrojovka Firepoint v provozu 83 továren na Ukrajině a jednu další v Dánsku. Zaměstnává v nich už zhruba 6 tisíc lidí. To je výrazný nárůst oproti 3,5 tisícům na konci loňského roku. Novináři Guardianu loni v prosinci navštívili jeden z těchto výrobních závodů. Desítky mužů tam z překližky plastu a uhlíkových vláken montovali dohromady celé drony.
1: Zbrojovka Firepoint navíc vyvíjí i vůbec první ukrajinské balistické rakety. Její šéfka doufá, že se je podaří poprvé odpálit ještě do konce letošního roku. Varianta rakety krátkého doletu FP-7 se mezitím stane základem samostatného projektu Freya. Jde o mezinárodní iniciativu, která má vytvořit alternativu k americkému systému protivzdušné obrany Patriot. Do projektu se zapojí Ukrajina a s ní dalších 9 evropských zemí. Zbrojovka pro něj vyrobí odpalovací zařízení i záchytné střely. Cílová cena by se přitom měla pohybovat kolem 1 milionu dolarů za kus.
2: Systémy Patriot prostě zbožňujeme, říká Terechová, dodává ale, že celosvětová výroba ani zdaleka nestačí pokrýt současnou poptávku. Zastavit ruské balistické rakety mířící na Kyjev a další města totiž dokážou jedině Patrioty. Ukrajinské zásoby jsou už ale úplně na dně.
1: Celosvětově se za rok vyrobí jen asi 6 až 700 raket PAK-3. To je přesně tolik, kolik jich na Blízkém východě vylétalo za pouhé 2 týdny, podotýká Terechová. Doufá, že se novou ukrajinskou technologii podaří poprvé otestovat nejpozději do července příštího roku.
2: Zbrojní startup je podle jeho šéfky Terechové jasnou ukázkou toho, k čemu ruská invaze Ukrajinu nekompromisně donutila. Země, která kdysi bývala srdcem sovětského průmyslu, teď musí rychle modernizovat a znovu se postavit na nohy.
1: V poválečné ekonomice bude Ukrajina muset vyvážet věci s vysokou přidanou hodnotou. Už zkrátka nechceme být jen světovou obilnicí, říká Terechová s odkazem na slavnou ukrajinskou zemědělskou tradici. Kvůli obrovským válečným nárokům se ale zbraně od Firepointu zatím do zahraničí logicky nevyvážejí, uzavírá deník Guardian.
2: Nespolehlivý, chaotický a skorumpovaný povaha Donalda Trumpa formuje i jeho zahraniční politiku. Nejnovější obětí je Saúdská Arábie. Detailů kolem nejnovější jaderné dohody mezi Washingtonem a Riádem si všímá americký deník The Atlantic.
1: Americký ministr energetiky Chris Wright a jeho saúdsko-arabský protějšek podepsali

0: 22. července dohodu o civilním jaderném partnerství. Kontrakt umožní americkým firmám stavět a provozovat komerční jaderné elektrárny na saúdsko-arabské půdě.
1: Saudové o podobnou dohodu usilovali už bezmála 20 let. Američané jí sice byli nakloněni, ale vždy si kladli dvě jasné podmínky. Každá dohoda musela obsahovat záruky, že Saudská Arábie nezneužije obohacování uranu k výrobě jaderných zbraní a Riad musel přistoupit na normalizaci vztahů s Izraelem.
0: Když se Trump v roce 2024 vrátil do Bílého domu, Saudové doufali, že přišla jejich chvíle. Saudská Arábie totiž do Trumpa a jeho rodiny masivně investovala. Uzavřela s jeho firmami licenční smlouvy, které mohou mít hodnotu miliard dolarů. Nalila také obrovské sumy do investičního fondu, který založil Trumpův zeť Jared Kushner.
1: Detaily nové dohody jsou sice zatím kuse. Washington Post ale upozornil, že pakt otevírá cestu k obohacování uranu a tím pádem i k tomu, aby Saudové časem získali vlastní jadernou zbraň. Z dohody navíc podle všeho vypadla i zásadní podmínka, tedy že by Saudská Arábie musela nejprve oficiálně uznat Izrael.
0: Saudové v podstatě dostali všechno, co chtěli, a moc je to nestálo. Už teď se ale z paktu začalo couvat. Trump na své sociální síti Truth Social prohlásil, že dohoda vlastně žádné obohacování uranu nezahrnuje a že je plně podmíněná tím, aby se Saudská Arábie připojila k takzvaným abrahamovským dohodám, tedy aby normalizovala vztahy s Izraelem.
1: Zdá se, že nikdo netuší, co bude dál. Trump totiž svůj dodatečný požadavek se saudsko-arabským vedením vůbec nekonzultoval. Vytasil se s ním chvíli po slavnostním podpisu smlouvy. Co to teď znamená pro její osud v kongresu, je také ve hvězdách. Saudové z toho musí být pořádně zmatení.
0: Tento obrat přichází pro Saudskou Arábii ve velmi špatnou chvíli. Zemi už tak poškodila Trumpova válka s Íránem. Šéf Bílého domu naopak Teheránu umožnil utáhnout smyčku kolem Hormuzského průlivu. Ten je nejdůležitější námořní cestou, která spojuje Saudskou Arábii se světovými trhy s ropou.
1: Saudská Arábie potřebuje ochranu. Její tradiční ochránce se ale ukázal jako slabý a nespolehlivý. Království tak možná vidí vlastní jaderné zbraně jako jedinou šanci na přežití na Blízkém východě. Američtí zastánci jaderné dohody se Saudy už dlouho varují, že pokud Washington s Riadem se nespojí, mohli by se Saudové v otázce jaderných technologií a užších vojenských vazeb obrátit na Rusko nebo Čínu.
0: Tradiční demokratičtí spojenci Ameriky se cítí podvedení a zmatení tím, jak je Trumpova diplomacie ve stylu něco za něco nevyzpytatelná. Jenže i ti, kteří jsou ochotní platit, mohou tvrdě narazit a zažít zradu. Saudové zahrnuli Trumpa a jeho rodinu penězi a dary. Pokud ale ani oni nemohou věřit jeho diplomacii, kdo na světě si pak může být vůbec něčím jistý? Uzavírá magazín The Atlantic.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Největší lesní požár ve španělské historii se může proměnit v zásadní politický problém, zejména pro tamní středopravicovou lidovou stranu, kterou už příští rok čekají klíčové volby. Na konci července muselo opustit své domovy přes 100 000 lidí. Masivní plameny se prohnaly regiony Madrid, Ávila, Toledo a Castellón. Možných politických důsledků současných španělských požárů si všímá evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
0: Do řešení této celostátní krize se vložila centrální vláda. Odpovědnost za klíčové složky v první linii ale leží na regionech. Týká se to například záchranářů nebo správy lesů. Středopravicová lidová strana momentálně ovládá 11 ze 17 španělských regionů a právě teď čelí tvrdé politické kritice. Podle mnohých situaci strategicky nezvládla.
1: Na celostátní úrovni ale lidová strana dál bezpečně vede předvolební průzkumy. Má tak velmi slušně nakročeno k tomu, aby v roce 2027 převzala moc v zemi. Zjevně těží z rozsáhlých korupčních skandálů, do kterých se zapletla vládnoucí socialistická strana současného premiéra Pedra Sancheze.
0: Požáry však mohou naplno odhalit dosavadní slabiny. Konzervativci sklízejí kritiku za to, že zanedbali investice do hasičů a dalších záchranných složek. Riskují tak také, že budou v očích veřejnosti působit tak, že absolutně nechápou vážnost klimatické krize. Částečně za to mohou i jejich regionální spojenectví s krajně pravicovou stranou Vox, která tlačí lidovou stranu do čím dál víc protiekologických postojů.
1: Plnou sílu tohoto veřejného hněvu teď pocítila i vlivná šéfka madridského regionu Isabel Díazová Ayusová. Voliči jí otevřeně vyčítají, že namísto toho, aby investovala do hasičů, sypala peníze do podpory býčích zápasů, což jí spolehlivě přinášelo hlasy pravicového jádra.
0: Populistická šéfka madridského regionu obvinila své politické oponenty, že jen přiživují křivdy, aby lidi rozdělili. Dodala, že lesní požáry obzvlášť těžce postihly právě oblast býčích zápasů. Nesmíme zapomínat, že přišli o dobytek a půdu jako první, podotkla.
1: Jordi Vendrell, ředitel nadace Pau Costa Foundation, která se zaměřuje na správu a hašení lesních požárů, vysvětlil, že právě regionální úřady nesou zákonnou odpovědnost za prevenci katastrof a krizové řízení. Tato odpovědnost je teď pod mnohem větším drobnohledem kvůli vládním dohodám, které lidová strana uzavřela s krajně pravicovou stranou Vox v regionech, jako je Valencie, Aragonie a Andalúzie.
0: Konzervativní regionální lídři totiž museli výměnou za moc odmítnout Evropskou zelenou dohodu a převzít rétoriku, která zpochybňuje vliv lidské činnosti na změnu klimatu. Kvůli těmto postojům se lidová strana dostává čím dál víc do křížku s veřejným míněním. Podle opakovaných průzkumů Eurobarometru totiž Španělé dlouhodobě patří k lidem, které klima trápí nejvíc a kteří nejhlasitěji volají po vládních opatřeních.
1: Tato propast se mění v obří politický problém pokaždé, když Španělsko zasáhne nějaká klimatická katastrofa. Ať už šlo o ničivé záplavy, které v roce 2024 zabily ve Valencii přes 230 lidí, nebo o letošní devastující lesní požáry.
0: Mluvčí strany v parlamentu Ester Muñozová navíc zlehčovala nutnost řešit hlavní příčiny ničivých změn klimatu. Na stanici S Radio prohlásila, že klimatické proměny provázejí celou historii lidstva i samotné země.
1: Obrovský rozsah ničivého živlu a extrémní předpověď počasí ale donutili politické rivaly, aby alespoň po dobu nouzového stavu hodili vzájemné spory za hlavu. Spojili tak své síly, aby zachránili lidské životy a majetek.
0: Podle politologa Pabla Simona z Madridské univerzity Karlose III. Spolupráce vedla k jakési politické patové situaci. Jakékoliv snahy vytloukat z katastrofy politické body by se totiž mohly politikům rychle vymstít.
1: Z dlouhodobého hlediska nepředpokládám, že by se to stalo klíčovým tématem v celostátních volbách. Socialisté se to sice určitě pokusí vytáhnout a spojit lidovou stranu s Voxem, ale Španělé mají v těchto věcech až podezřele krátkou paměť, uzavírá slovy politologa Simona server Politico.
0: V Havaně opět vypadl proud a město se ponořilo do naprosté tmy. Výjimkou byl jen jeden rohový dům obrostlý popínavými rostlinami. Před vchodem stála zaparkovaná kola, vzadu fungoval bar a na verandě kolem domu vyhrávala osmičlenná kapela. Večírek pořádal 29-letý David González. Protáhl se zaplněným tanečním parketem a zamířil rovnou do sklepa. Šel zkontrolovat pomyslné tlukoucí srdce celého mejdanu, baterii s kapacitou 10 000 kWh, kterou dovezl ze Španělska. Reportáž z večírku, který se v kubánském hlavním městě pořádal i přes energetickou krizi, přináší americký deník New York Times.
1: Baterie a Gonzálesova osobní kuráž proměnili jeho rodný dům v jedno z nejoblíbenějších míst v celé Havaně, a to uprostřed nejhorší energetické krize, jakou Kuba pamatuje. Zároveň tu ale vzniká i podhoubí pro nově se rodící politické hnutí.
0: Ropná blokáda Trumpovy administrativy během posledního půl roku uvrhla ostrov do naprosté temnoty. Havanské noci tak teď prozařují hlavně Gonzálesovy večírky. Od pátku do neděle se u něj doma scházejí mladí umělci, aktivisté a intelektuálové z celého města. Všechno je navíc součástí širší kulturní iniciativy, které González říká El Proyecto, tedy v překladu projekt.
1: Lidé na Kubě jsou pod neustálým dohledem. Kritika vlády se tam tvrdě trestá a režim okamžitě potlačuje jakákoliv politická hnutí. V takovém prostředí se formou odporu stávají samotné večírky.
0: Neexistuje lepší způsob, jak jít proti této vládě, než být prostě šťastný, vysvětluje organizátor a dodává. Chtějí vás mít frustrované, naštvané. Pravda je ale taková, že čím míň nenávisti a vzteku v sobě dusíte, tím líp se jim dokážete postavit. Tak to bojujeme. Hlavně v dobré náladě a s pozitivní energií, popisuje González.
1: Americká nátlaková kampaně dostává kubánskou vládu na okraj propasti. Většina země má zapnutý proud jen pár hodin denně. Jindy vyhlášený noční život v Havaně kvůli tomu úplně vyhasl. Minulý měsíc musela zavřít dokonce i nejuznávanější kulturní instituce ve městě, Fábrica de Arte Cubano, v překladu Kubánská továrna na umění. Šlo o hudební a umělecký klub, který fungoval v prostorách bývalé továrny. Místo něj teď nastoupila iniciativa El Proyecto.
0: Celé to začalo loni v srpnu nevinným promítáním filmů. Od té doby se přidaly koncerty, výstavy, přednášky nebo taneční večírky. Čím dál častěji se pořádají i politické debaty nebo protesty proti kubánské vládě. V záplavě neustálých výpadků proudu tak v dnešní Havaně nenajdete prakticky žádné jiné místo, které by se tomuto projektu aspoň trochu blížilo.
1: V čele celého hnutí stojí David González. Je to neuvěřitelně společenský a uvolněný muž. Na párty se proplétá davem, který tvoří převážně mladí z generace Z a sype ze sebe pozitivní energii. Zdraví se štamgasty, vítá nováčky a na verandu si s lidmi chodí zapinkat ping-pong. Jak noc postupuje, řeč se často stočí k politice.
0: Jedna Kuba nám právě umírá před očima a zároveň se rodí úplně nová, myslí si González. V jistém smyslu se na tuto roli dlouhodobě připravoval. V roce 2022 odjel z Kuby do Londýna, aby tam získal magisterský titul v oboru politické komunikace. Sám tvrdí, že už dlouho detailně studuje nenásilná politická hnutí a analyzuje, díky čemu bývají úspěšná.
1: Iniciativa El Proyecto letos nabrala na síle a González ji chce posunout do mnohem aktivnější politické fáze. 11. července to bylo přesně 5 let od posledních masových protestů proti kubánské vládě. González u této příležitosti uspořádal událost, jejímž hlavním tématem bylo právě to, jak na Kubě dosáhnout skutečné změny.
0: Opuštění vlasti by podle Gonzálese znamenalo, že se podvolil režimu. I když spousta mladých Kubánců už z ostrova odešla, každý večírek u něj doma prý ukazuje, že jich tam stále hodně zůstává a že jsou připraveni na změnu. Zatím sice nevíme, jak přesně k té změně přispějeme, ale něco uvnitř nám říká, abychom neodcházeli. Lidé chtějí být u toho, co teprve přijde, uzavírá slovy Davida Gonzálese New York Times.
1: Pamatujete si na scénu z filmu Život Briana, kde se lidová fronta Judeje k smrti urazí, když si ji někdo splete s judejskou lidovou frontou? Původně to byla satira mířená na levici. V 70. letech se totiž socialisté neustále štěpili na nejrůznější názorové proudy. Popsaná scéna je vtipná i dnes, jen už úplně neodpovídá současné politické realitě. Pokud chcete v roce 2026 vidět politické štěpení v praxi, stačí se podívat na pravici, píše komentátor britského deníku Financial Times Janan Ganesh.
0: Polská ultrakonzervativní strana Právo a spravedlnost se nemůže shodnout na dalším směřování. Část členů chce přitvrdit, zatímco druhá se snaží oslovit úplně jiný typ voličů. Výsledkem je čím dál otevřenější a oficiálnější rozkol. Mateusz Morawiecki vede uvnitř strany frakci s názvem Rozvoj Plus a představuje relativně umírněný hlas. Tato nálepka nahání západu evropským liberálům, kteří si ho pamatují ještě z funkce premiéra, spíše hrůzu.
1: Kam směřuje politická scéna v Polsku, tam už dávno došla Británie. Strana Reform UK pod vedením Nigela Farage totiž aktuálně přichází o voliče. Přetahuje jí je uskupení s podobným názvem, ale mnohem extrémnějším programem Restore Britain. Tuto novou stranu navíc vede Farageův bývalý kolega a nebere si servítky. O lídrovi konkurenční strany veřejně prohlásil, že je to zbabělec a zmije.
0: Američtí republikáni jsou uvnitř své strany o dost disciplinovanější. Společné uctívání Donalda Trumpa totiž drží pohromadě i lidi, kteří by se jinak neustále hádali. I tak se mezi nimi rýsuje bojiště. Viceprezident J.D. Vance odmítá zahraniční války, zatímco ministr zahraničí Marco Rubio je výrazný jestřáb.
1: V amerických primárkách pro rok 2028 ale zahraniční politika vůbec nemusí být tématem. Mnohem zásadnější otázka zní, jestli se mají republikáni otevřeně přihlásit k vyhraněně křesťanskému směřování nebo dát raději přednost opatrnosti, aby nevyděsili čím dál sekulárnější voliče.
0: Populismus nakonec sežere sám sebe. Musí k tomu dojít, protože tento proud obdivuje agresivitu a žije z neustálých konfliktů. Liberalismus nevnímá jen jako něco špatného, ale zejména jako něco nudného. Proto se dřív nebo později nutně obrátí i proti vlastním řadám.
1: Pravice se teď sama štěpí a tento problém se nejspíš už brzy zhorší, myslí si autor. Všímá si totiž, že jediná věc, která tato uskupení drží pohromadě, je osobní charisma jejich vůdců. To je něco, co dokáže vyžehlit i jinak naprosto neslučitelné myšlenky a zájmy.
0: Bez společné oddanosti Trumpovi by americké hnutí MAGA bylo jen obřím fiaskem plným vnitřních rozporů. A nebýt Faráže, britský populismus by se rozpadl na kousky mnohem dřív a v mnohem větším měřítku. Šance, že se angloamerický populismus po odchodu těchto mužů ze scény úplně rozdrolí, se podle Ganéše podceňuje. Liberálové se sice kultu osobnosti kolem Trumpa rádi posmívají, ale faktem je, že chrání republikány před vnitřními hádkami o směřování strany. Doslova je zachraňuje před tím, aby o podobných věcech museli sami přemýšlet.
1: Proti populistům neexistuje účinnější strategie, než počkat, až se sami rozštěpí. Zní to asi dost demotivačně, protože během čekání se dá napáchat spousta škod. Nezapomínejme ale, že populismus prorazil v době, kdy byla nízká inflace a kriminalita klesala.
0: To, co dnes dělá z liberálů silné soupeře, je právě vlastnost, kterou na nich populisté tolik nesnášejí. Tedy jejich ochota ke kompromisu a jakási názorová rozbředlost. I když dojde k nějakému rozkolu, jako byl například ten proti bývalému britskému premiérovi Keiru Starmerovi, podaří se ho udržet pod pokličkou jednoho uskupení. Za to Rupert Lowe, lídr radikální britské strany Restore, už vystřídal minimálně 4 různé partaje. To je zkrátka věčné dilema všech radikálů. Nemůžete většinu času obdivovat agresivitu a pak ji mezi svými přáteli jen tak vypnout. Uzavírá pro Financial Times komentátor Janan Ganesh.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přejí
0: Lenka Buriánková
1: a Martin Benda.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Jiří Klír byl matematik a systémový vědec, který otevřel zcela nové cesty v oblasti kybernetiky.
4: Narodil se v roce 1932 v Praze. Měl velmi blízký vztah k hudbě a původně ji chtěl i studovat. Rodiče mu to ale rozmluvili. Jeho druhou zálibou bylo radioamatérství. Proto se nakonec rozhodl pro studium strojního a elektrotechnického inženýrství na ČVUT v Plzni a později v Praze.
3: Dostal se do týmu profesora Antonína Svobody a podílel se pod jeho vedením na konstrukci prvního elektronkového počítače EPOS. To bylo ve druhé polovině 50. let. Sám Klír na tehdejší dobu vzpomínal jako na určité uvolnění, kdy se poprvé mohlo mluvit o kybernetice a genetice. Kremelský diktátor je totiž dříve zakazoval coby buržoazní pavědy.
4: Koncem 60. let Klír přesídlil i s manželkou do Spojených států a oficiálně se přejmenoval na George. Na státní univerzitě v New Yorku vedl Ústav systémových věd a později také Centrum inteligentních systémů. Jeho tým získával granty od Národní vědecké nadace, NASA, Pentagonu i Severoatlantické aliance.
3: Jiří Klír byl vášnivým sportovcem a cestovatelem. Každý rok si uložil jeden projekt, jak sám říkal. Mimo jiné vylezl na 5000 Kalapatar v Himalájích. Plavil se stovky kilometrů na raftu Grand Canyonem a s manželkou navštívil Antarktidu.
4: George Clear napsal jako autor nebo spoluautor více než 25 knih přeložených do mnoha světových jazyků. Stal se jedním ze zakladatelů obecné teorie systémů a za své průkopnické výzkumy získal četná ocenění. Zemřel v roce 2016 ve věku 84 let.
2: půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale podle mluvčího rezortu Adama Rezlera můžou i po skončení platnosti. V Peru se zřítilo malé turistické letadlo při přeletu nad archeologickým nálezištěm na Salines. Zemřelo všech 13 lidí na palubě, 11 cestujících a 2 piloti. Letadlo startovalo z letiště ve městě Pisco a několik minut poté s ním kontrolní věž ztratila spojení. Irsko, které tento půl rok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý mimořádnou schůzku kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Ministři vnitra členských států prostřednictvím videokonference projednají aktuální vývoj situace. K takovému jednání dříve vyzvalo 22 členských států unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už v pátek většina z nich město opustila. A v Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisti budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. 37-letý skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix 5. místo v polské Visle. Pro dlouholetou českou jedničku je to v této sérii nejlepší výsledek po 8 letech. Závod ve zdaleka ne nejsilnější konkurenci vyhrál Japonec Nakamura. Mezi ženami triumfovala Slovinka Klinecová. Kvůli problémům s kombinézami mohla do závodu nastoupit jen jedna z českých reprezentantek. Natálie Nejedlová a ve své premiéře skončila na 34. místě.
6: Překážka na D1 za Prahu a omezení na D2 v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Místo je označené, na místě už je i asistence a pohybují se tam lidé, tak dejte pozor. Na D2 se dnes v noci pracuje v Brně. Na začátku dálnice u napojení z Hněvkovského ulice silničáři instalovali nový portál. V každém směru je provoz svedený jen do jednoho pruhu a teď je provoz plynulý. A se zdržením počítejte na silnici 43 z Brna do Svitav. Na příjezdu do Letovic budou v následujících dnech opravovat vozovku. Projíždět se bude kyvadlově jedním pruhem, řídit to bude semafor a tvořit se mohou kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách a na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Svůj postoj k Ukrajině možná mění prezident Trump, a proto i hnutí MAGA. Americký hazard zažívá rozmach na všech úrovních. Dluhové brzdy a demokracie. I o tom uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k událostem doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
2: Názory a argumenty.
4: Vypadalo to na důležitý obrat ve vztazích mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Ten po úterní návštěvě Washingtonu mimo jiné řekl, že Ukrajina dostane licenci na výrobu střel Patriot. Tento příslib ale Donald Trump v posledních hodinách zpochybnil. Že se vztahy k Ukrajině ve Spojených státech mění, to naznačují i názorové změny některých předních zástupců hnutí MAGA. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se mohl vracet z Bílého domu v dobré náladě. Dostal slib licenční výroby střel do systému Patriot a také bylo domluveno, že do Kyjeva v nejbližších týdnech přijedou hlavní Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. O což Kyjev usiloval dlouhou dobu. Witkoff svého času jezdil do Moskvy každý měsíc, ale Ukrajinu nikdy nenavštívil. Jako první o cestě informovala Laura Loomerová, vlivná a kontroverzní influencerka, která má blízko k Donaldu Trumpovi. Ta nyní pobývá v Kyjevě, kde udělala rozhovor s Volodymyrem Zelenským a navštívila ruskými raketami poničenou katedrálu v Kyjevsko-Pečerské lavře. Během své cesty si dvakrát volala s Trumpem a ten na své sociální síti publikoval kus jejího rozhovoru se Zelenským. Vyvolalo to řadu pozdvižených obočí. Laura Loomerová totiž ještě nedávno hovořila o Zelenském jako o nacistovi, tvrdila, že Ukrajina si americkou podporu nezaslouží a že ji naprosto nezajímá, co se děje obyčejným Ukrajincům. Ostatně ona sama ještě v roce 2021 psala komentáře pro ruskou propagandistickou televizi RT. Nyní si posypává hlavu popelem. Prohlašuje, že se stala obětí ruské propagandy. Zelenskému se osobně omluvila, že zlehčovala utrpení obyčejných Ukrajinců. Loomerová nebyla jediná z MAGA influencerů, kteří změnili názor na Ukrajinu. Dalším byl Tim Pool, kterého na sociálních sítích sleduje více než 2,5 milionu lidí. Ten dříve tvrdil, že Ukrajina je nepřítelem Spojených států a vyzýval k ukončení jakékoliv americké pomoci Ukrajině. Nyní napsal na sociální síti X: Ukrajina bojuje za samotnou svou existenci proti zlému diktátorovi. Nyní chápu důležitost vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Doufám, že Trump a lid Spojených států ji v tom podpoří. Což jsou dva důležití lidé v celém MAGA hnutí, které přišlo s heslem America First a které hlásalo, že předchozí prezidenti Barack Obama a Joe Biden se příliš starali o zahraniční politiku na úkor zájmu obyčejných Američanů. A které požadovalo, aby se Spojené státy věnovaly jen svým vlastním záležitostem a nikoli dění ve světě. Když se novináři ptali Donalda Trumpa, proč si myslí, že tito lidé změnili své postoje, odpověděl ve svém klasickém stylu: myslím si, že podporují to, co podporuji já. Otázkou tedy je, proč sám Donald Trump změnil názor, když na počátku svého druhého funkčního období veřejně ponižoval Volodymyra Zelenského a říkal mu, že jednoduše Ukrajina nemá karty. Nyní stejně veřejně chválí ukrajinské ozbrojené síly za údery po cílům v ruském Týlu a říká, že to by mohlo donutit Vladimira Putina uzavřít mír. Někteří spekulují, že vliv na něj může mít náměstek ministra války Dan Driscoll, který nedávno navštívil Ukrajinu. Podle některých zdrojů byl velmi překvapen tím, jak ukrajinská armáda používá drony a umělou inteligenci. Prý měl svému šéfovi vysvětlit, že nyní už Ukrajina není prosebníkem, ale technologickým partnerem, od kterého se americká armáda může učit, třeba jak omezovat hrozbu ze strany Íránu. To rozhodně neznamená, že válka na Ukrajině se blíží ke svému konci. Protože o tom bude rozhodovat jeden jediný člověk a to je Vladimir Putin. Možná ale zjištění, že Donald Trump a jeho lidé nehodí Ukrajinu přes palubu, přiblíží pochopení, že Rusko nedosáhne kapitulace Ukrajiny a bude potřeba se nějak domluvit.
4: Myslí si Ondřej Soukup. Redaktora internetového deníku Voxpod.cz Matěje Schneidera, který dlouhodobě sleduje dění ve Spojených státech, zaujala na první pohled marginální událost, která se ovšem přímo dotýká Bílého domu a jeho současného obyvatele.
8: Americký prezident Donald Trump nedávno přišel o blízkého, byť nenápadného spolupracovníka. Gabriel Perez pro Trumpa pracoval 10 let a měl na starosti mimo jiné vkládání textů prezidentových proslovů do teleprompterů, ze kterých Trump čte svoje televizní projevy. Pro Trumpa už nepracuje. O práci přišel poté, co se ukázalo, že vydělával na tom, že předem znal obsah Trumpových proslovů. Na webu Kelshi, na kterém se dá sázet takřka na cokoliv, včetně toho, jaká slova padnou v tom či onom Trumpově projevu, si měl Perez takto přijít alespoň na $100,000. Perezův případ není ojedinělý. Naopak je podle všeho jen relativně malou rybou. Už v průběhu jara byl zadržen americký voják Genon Ken Van Dyke, který si na jiném podobném sázkovém webu měl vydělat přes $400,000 na sázce o americké únosu venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Když Trump v dubnu oznamoval příměří ve válce s Íránem, mohli o tom vědět předem majitelé 3 anonymních účtů na jednom ze sázkových webů, kteří tak vyhráli více než $600,000. Americkým médiím, potažmo ani prokurátorům, se zatím nepodařilo odhalit, kdo za nimi stojí. Bůh ví, kolik dalších takových případů ještě vyplave. Z řetězu utržené sázkové weby jsou ve Spojených státech totiž od počátku Trumpova druhého funkčního období na prudkém vzestupu. Investiční společnost Bernstein odhaduje, že se v USA letos na podobných webech protočí sázky v hodnotě 240 miliard dolarů a do roku 2030 by mohly překročit hranici 1 bilionu. Vzhledem k tomu, jakou má Trump za sebou minulost, nemůže být nikdo překvapen, že právě hazard zažívá za jeho vlády takový rozmach. Trump za svůj život spravoval celou řadu kasín. Stejně tak není překvapivé, že se tento vývoj zdá zhoubný americké levici, která v něm vidí další způsob, jakým se hrstka nejmajetnějších obohacuje na úkor prohrávající většiny. Kritiky ale nachází deregulovaný hazard i mezi americkými konzervativci, kteří častěji akcentují aspekt závislosti a rozvracení rodin sázkařů. Velkým zastáncem sázkových webů je prezidentův syn Don Junior, který do toho největšího z nich má nainvestováno. Oproti tomu přímo Donald Trump je k této nové formě hazardu zdrženlivější a dle všeho jí spíše toleruje. Sám má v oblibě tradičnější formu sázení, jak je vidno z neustálého oboustranného a dost pádného obviňování z insider tradingu mezi Bílým domem a kongresem. Ostatně za určitý extrémní druh hazardu by šel označit i Trumpův přístup k válce s Íránem. Přes bojovnou a vítězoslavnou rétoriku se mu výhruzní vykřesat nedaří. Naopak ve stylu zoufalého hazardního hráče periodicky koketuje se zvyšováním čím dál rizikovějších sázek, za které ale nemusí zaplatit jen on a Spojené státy, ale nepřímo i celý svět. I proto je na místě si připomenout, do jakého stavu Trump svůj hazardní biznis opakovaně přivedl. Jenom Trump dokáže zbankrotovat kasino, zní vtip, který léta koluje po Spojených státech.
4: Matěj Schneider z Voxpot.cz. Debaty o vládním zákonu o rozpočtové odpovědnosti a o prezidentově vetu téhož běží na plné obrátky. Už víme, že sněmovna se kvůli němu má sejít 25. srpna, ale opravdu se nečeká, že by vládní většina prezidentské veto nepřehlasovala. Publicista Ivan Štern našel k dnešní situaci jednu historickou a několik zahraničních paralel.
9: Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterou vetoval prezident, silně připomíná rozpočtový trik Václava Klause. Jeho vlády se sice pyšnily v 90. letech vyrovnanými státními rozpočty, jen ale proto, že těžko vymahatelné pohledávky z privatizace, případně nesplácené či nesplacené úvěry na privatizaci nebyly zúčtovávány na vrub státního rozpočtu, ale odkláněny do pro tyto účely zřízené konsolidační banky, později proměněné v konsolidační agenturu. Teprve v roce 2007, kdy agentura byla zrušena, její saldo zatížilo státní rozpočet dodatečným dluhem zhruba ve výši bezmála 500 miliard korun. Podobně zadlužovat stát hodlá i současná vláda. Významnou část uskutečněných dluhů díky novele po Klausovsku do účetnictví státního rozpočtu nepromítne. Nedbat dluhu státního rozpočtu, ať skrytého, anebo otevřeného, je nebezpečnou hrou s důsažností značně překračující účetní rozměry, na něž upozorňují ekonomové. Rozpoznala to už v roce 2004 Angela Merkelová ještě jako představitelka opozice a zažalovala socialistickou vládu Gerharda Schrödera u ústavního soudu pro notorické zadlužování státních financí v obavě, že přemíra zadluženosti ohrožuje samu ústavnost a demokracii. Státní rozpočet, základní materiální nástroj svrchované vládní politiky se předlužením nachází tím i sama politika pod vlivem politiky věřitelů. Demokracie dostává na frak. Ústavní soud v roce 2007 zavázal německou vládu, aby cestou dluhových brzd dostala státní rozpočet v příštích letech do rovnovážného stavu. Názornou ukázku předvedlo v roce 2009 předlužené Řecko. Nikdo mu pro jeho finanční nedůvěryhodnost nehodlal půjčit. Ocitlo se nejen ve vleku věřitelů, ale hrozba státního bankrotu ohrožovala i řeckou demokracii. Olympským bohům mohli tehdy Řekové děkovat, že už byli součástí eurozóny. Státy eurozóny, byť za velmi bolestivých opatření pro ně, je nenechali padnout, ale solidárně, a to i finančně, umožnili postupné uzdravování země. Dluhové brzdy, nepřekročitelné finanční limity v rozpočtu, nakonec umožnili, aby se Německo mohlo počínaje rokem 2015 vykazovat vyrovnaným rozpočtem. Stejně tak postavili za velkých bolestí na nohy řecké státní finance a zachránili rozpad evropského bankovního systému. Stali se inspirací pro Evropskou unii jako celek a základním nástrojem unii doporučovaným, pokud členské státy mají zájem na zdravých veřejných financích. To je také důvod, proč i u nás vznikl zákon o rozpočtové odpovědnosti. Jeho prezidentem vetovaná novela však spíš odpovídá potměšilým rozpočtovým trikům Václava Klause a pokud sněmovna prezidentovo veto přehlasuje, inspirace Angelou Merkelovou z roku 2004 by byla více než na místě.
4: Tolik publicista Ivan Štern.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Musíme si zvykat, že je střet zájmů běžná věc. Na to se ve svém komentáři, který si poslechněte v repríze, ptá politolog Lukáš Jelínek.
10: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmu a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání, na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku, bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyní umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc. Dojmy spravovaných úřadů nastupují čiperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát spravedlí účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
4: Amerika, tedy přesněji administrativa Donalda Trumpa, je přesvědčená, že bude dominovat světu v oblasti umělé inteligence. A do velké míry to je pravda. Přece jenom Silicon Valley, původně armádní laboratoř a nyní technologický hub číslo 1, je rodištěm současných AI gigantů od Google po Nvidia. To píše ve svém komentáři Tereza Zavadilová z biznisového serveru Newstream.cz a pokračuje.
11: Ale svět není jen západ, neboli severozápad země koule, je to také východ a jih. A tam už pár dekád roste jiný hegemon, Čína. A ta chce také dominovat v AI, minimálně ve své sféře vlivu. Zatímco se nedávna dost spoléhala na dovoz některých technologií z Ameriky, éra celních válek to změnila. Vyrostly lokální čínské hvězdy, jako platforma DeepSeek či Oven. Tento týden vstoupil na burzu výrobce čipů s krkolovným názvem CXMT. A cena jeho akcí okamžitě vystřelila skoro na pětinásobek a stala se nejhodnotnější čínskou firmou na šanghajské burze. Není divu, že se naděje investorů upínají právě tam. Čipy byly dlouho slabé místo Číny, což si uvědomuje i Trumpova vláda, která z politických důvodů do země zakazuje vývoz nejpokročilejších procesorů. Strana proto zavelela a na výrobu čipů upřela síly. Situace je teď taková, že jednodušších čipů získá velmoc nejen, že zvládne vyrobit tolik, co potřebuje, ale ještě je masivně vyváží. Co jí chybí, jsou nejnovější generace čipů, konkrétně třeba litografické stroje nutné pro čipy pod 3 nanometry, které si ostře chrání nizozemská ASML a kde Čína ještě zaostává o několik generací, či sofistikované finalizační technologie hlídané Tajvanem a Koreou. Čína s Amerikou zatím také nemůže soupeřit v rozsahu kapitálu. Američtí giganti jako Microsoft, Meta a spol. Investují do datových center a výpočetního výkonu 100 miliardy dolarů, čemuž se čínský soukromý i státní sektor objemem zdaleka ještě rovnat nemůže. V ostatních oblastech Čína dělá velmi rychlý pokrok. V závodu o AI jsou důležité i jiné, zdánlivě měkčí položky, například lidé. Proto Silicon Valley po generace stahovala nejlepší technické mozky z celého světa, až doteď, kdy současná politika stížila migraci i pro kvalifikované lidi. V Číně už nyní ročně dokončí špičkové technické školy miliony lidí, včetně talentů, které si Čína z rozvojových zemí vozí. Dalším předpokladem jsou energie, protože datová centra i výpočetní výkon jsou velmi energeticky náročné. Čína v poslední dekádě začala vedle jaderné energetiky táhnout globální obnovitelné zdroje. Na západě země, kde se staví obří datová centra, má dokonce obrovský přebytek levné větrné, solární a vodní energie. Amerika se trápí se starou přenosovou soustavou a pomalým povolováním staveb. Čína také dobře vsadila na otevřené takzvané open sourceové AI modely, na rozdíl od většiny amerických uzavřených. Vývojáři po celém světě pracují na DeepSeeku a spol. Čína z toho má spoustu vlivu i dat. Asijská velmoc také masivně nasazuje AI řešení a roboty do průmyslu a služeb, takže má k dispozici jakousi laboratoř za pochodu. A v neposlední řadě má vliv diplomacie. Čína desítky let buduje diplomatické i ekonomické vztahy v zemích globálního jihu, například v Africe, dávno největším investorem. USA pod taktovkou Donalda Trumpa a lidí typu Elona Muska sází spíše na vztahy ovlivňované silou než diplomací. A dokonce spoustu dosavadních spojenectví i v západních zemí ruší. Zatím má výhodu, že se například Evropa vlivu Číny bojí. Ještě jeden podstatný rozdíl je mezi oběma velmocemi. Amerika se chová, jako by musela závod utrhnout sama, dominovat v AI jako jediná. Čína vstupuje na trhy s lehčím řešením. Nabízí technologie jednodušší, levnější, zároveň ale ve stylu kompletního balíčku. Levný hardware, otevřený software, infrastruktura třeba v podobě soláru i financování. A minimálně zdánlivě bez dodatečných podmínek. Pro chudší země jihu je to dostupnější věc než drahé, byť sofistikované americké technologie. Sečteno podtrženo, Amerika chce v AI vládnout všem. Čína na to jde, řekněme, mazaněji a od spodu, tedy kde Amerika bič, tam Čína cukr. Teď je otázka, na jakou diplomacii lidé víc slyší.
4: Poslední příspěvek dnešního pořadu připravil publicista a filozof Petr Fischer a zamýšlí se v něm nad tím, co nebo kdo je největším nepřítelem demokracie.
12: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie, respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá. A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Zhysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přejímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně o myšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky, to můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v úvozovkách jen Odstup od sebepotvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. Až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě, ale jednou se jí přece můžeme dožít.
4: A to byl poslední komentář sobotních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je v pražské nemocnici na Bulovce. Většina evakuovaných kvůli požárům v jihozápadní Francii se může vrátit domů. Fotbalový Artis Brno získal historicky první bod v nejvyšší domácí soutěži. Zbrojovka remizovala v Plzni. A počasí dnes čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky teploty do 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci s pomocí hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah hradeckých hasičů popsal jejich mluvčí Radek Mencl.
13: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
5: Do pražské nemocnice dorazila pacientka odpoledne. Nemocnice na Bulovce je na podobné případy vybavená a žena byla ihned přemístěna do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila a čím přesně, by měli lékaři vědět do jednoho dne. V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 000 evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovali kvůli ohňům přes 200 000 lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
14: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé pětitisícové město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Vach na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Na jezu Mazourov na řece Sázavě se objevily další nepovolené úpravy. Těžká technika tam přebudovává koryto řeky. Situaci řeší s majitelem jezu vodoprávní úřad i Česká inspekce životního prostředí. Už začátkem léta tam taky někdo umístil na vodáckou propust traverzu. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka jde o nebezpečné zásahy.
15: Na jezu Mazourov pokračují nepovolené stavební práce, které ohrožují vodáky i životní prostředí. Zhotovitel zatarasil vodovou propust ocelovou traverzou a zarovnává korunu jezu štětovnicemi. Do vody navíc vjíždí bagr, který demoluje břehy a ničí biotopy chráněných živočichů.
5: S majitelem jezu se nám nepodařilo spojit. Fotbalisté Artisu Brno získali premiérové prvoligové body. Nováček šance ligy totiž ve druhém kole remizoval na hřišti Slovácka 1-1, stejně jako Zbrojovka Brno na stadionu Plzně. Teplice vyhráli v Liberci 1-0 a Slavia v Ostravě 4-0. Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Hlinsku Dan Lindberg. Nejlepším z Čechů byl Petr Vakoč, který skončil třetí.
16: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt na začátku, docela důležitý moment, takže mi to stálo hodně sil a ve finále to vypadalo, že úplně zájem o vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a třetí místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem tam všechno a byla skvělá atmosféra, bylo to super závěr v domácím prostředí.
5: Mezi amatéry dojel na 32. místě finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Elitní ženskou kategorii ovládla Australanka Freinová, druhá skončila Kristýna Zemanová.
6: Překážka na D1 za Prahu a nové omezení u Pardubic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 nepojízdná dodávka. Zastavila na šráfování mezi pravým pruhem a nájezdem na dálnici. Je označená světelnou šipkou. U Pardubic počítejte s novým omezením na silnici 36 do Lázní Bohdaneč. Před areálem Syntézie začnou frézovat povrch vozovky. Průjezdné to je teď jedním pruhem Kyvadlově. Provoz řídí semafor. A na Plzeňsku vyšetřují nehodu v Dýšině. Na silnici 180 do Chrásti havarovalo osobní auto a v ulici 5. května budou v křižovatce zasahovat záchranáři. Počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na

0: Že návšteva Československa môže následne človeku zmeniť život, to môže dosviečiť Srb Dragoljub Matič. Když v 60. letech přijel z rodného Bělehradu autostopem do Prahy, byl natolik nadšen, že se rozhodl češtinu studovat. Díky ní se o mnoho let později dostal do Prahy znova, tentokrát jako diplomat. Souhrou dějných okolností pak zde i zůstal. Redaktorka Lidia Stevanovič se bývalého diplomata, překladatele a novináře Dragoljuba Matiče nejdřív zeptala, proč v době, kdy s jugoslávským pasem mohl cestovat kamkoliv, přijel zrovna do Prahy.
1: V té době Bělehrad byl moderné evropské město, přes které cestovalo spousta mladých. Oni nám vyprávěli o svých zkušenostech. Jeden Holanděn říkal, že se právě vrátil z Československa a že je tam výborně. Předtím jsem cestoval po Jugoslávii stopem, tak jsem se rozhodl, že zkusím to za hranicemi. Autostop je výborný právě proto, že člověk se setkává se spoustou lidí, kteří chtějí pomoc. Já říkám, když se někdo skláme ze života, musí cestovat stopem, aby nějak vrátil důvěru k lidmi.
2: Během cesty dlouhé 5000 kilometrů navštívil všechny státy východního bloku. Nejvíce ale zdržel v Praze. Autostopem do Československa přijel ještě několikrát, dokonce i s partou bělehradských kamarádů. Čím ho Praha 60. let oslovila, zajímalo mě.
1: Byla to taková uvolněná atmosféra. Ono, co mě bylo zajímavé, když jsem poprvé přišel do Prahy, to jsou byly ty dlouhovlasy, to neměl fotografii s dlouhými vlasy, v občankách toho policie odvedla a ostříhala. Já jsem jediný měl bousy a velké vlasy jsem neměl, protože u nás za druhé světové válce byli četníci. Královské vojsko, která měla dlouhé bousy a vlasy. A tím pádem potom, i když jsme to nezažili, kdyby měli dlouhé vlasy, tak by nám milícia dělala nepříjemnost.
2: Nadšen Prahou Dragoljub Matič se po návratu do Bělehradu dokonce rozhodl studovat češtinu. Poté pracoval dlouhá léta jako novinář pro známý bělehradský deník Politika. Co ho pak přivedlo k diplomacii, zajímalo mě.
1: Já říkám, všechno, co jsem dělal v životě, to bylo, že jsem toužil cestovat. To byla i diplomacie. Fakticky, když jsem přišel do Prahy na velvyslanectví jugoslávské jako šéf konzulárního oddělení, každý víkend jsem cestoval po České republice. Myslím, že v té době jsem asi navštívil všechny zámky kolem Prahy a v rádiosu 200 kilometrů. A tak mě to strašně bavilo.
2: Na post v jugoslávském velvyslanectví v Praze nastoupil v srpnu roku 1989 a tak na vlastní oči sledoval změny ve společnosti po revoluci a rozdělení Československa. Následně pak i rozpad Jugoslávie. Jak to všechno prožíval, zajímalo mě.
1: Pro mě to bylo opravdu zajímavé, jak se to klidu dělá v tom rozdělení, protože u nás to rozdělení bylo plnokrvé a tady je to bylo domluvou. V bývalé Jugoslávii mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem říkal, že se velké hezko pole, které se jmenovalo Jugoslávie, rozpadlo do nějakých malých květináčů.
2: Dragoljub Matič, tehdy vedoucí konzulárního oddělení jugoslavské ambasády v Praze, rezignoval pak nejen na svůj post, ale podal i výpověď na ministerstvu zahraničí. Co ho k tomu vedlo? Zeptala jsem se ho.
1: Já jsem nenáviděl celou tu váleční politiku, která byla u nás, a to jsem dával najevo. Existovali normální lidi, kteří to přenášeli do Bělehradu a já jsem věděl, že když se vrátím, tak budu dát do, jak se říká u nás, do pomocní lavice. Dal jsem výpověď a vrátil jsem ten diplomatický pas, vzal jsem normální jako cestovní pas a vrátil se do Prahy. Na začátku to bylo dost depresivní, protože co může dělat? Ojetý diplomat, ale pomalu začal jsem překládat a myslím, že jsem dost spokojený, jak jsem tom celém chaosu se zorientoval.
2: Do srbštiny například přeložil Hrabalův román Obsluhoval jsem anglického krále a stal se také odborníkem na technické texty. Nakonec se zase vrátil k novinařině jako šéf-redaktor časopisu Slovo.

0: určeného pro cizince.
1: Začalo to tím, a proto jsem ho nazval skromně biltenem, že cizinci fakticky, když dostávali tady pobyt, neměli vůbec informace, co je potřeba, jak se dostává pobyt a takové věci. A potom, myslím, že za těch nějakých 15 let, kolik jsem byl šéfredaktorem, jsem opravdu z biltenu udělal časopis.
0: Zajímalo mě, jaké jsou jeho zkušenosti cizince v Praze a zda se ve vztahu vůči cizincům za minulá léta něco změnilo.
1: Na začátku na policii ty úředníci byli strašně nepříjemní k cizincům a bylo tam i korupce. Poslední dobu jsem zjistil, že opravdu se všechno změnilo. Já jsem požádal o občanství, ale tím, že jsem pracoval jako diplomat a existuje něco v tom předpisu českém, že nemůžu dostat občanství.
0: Syn a dcera Dragoluba Matiče jsou nyní dospělí a plně integrováni do zdejší společnosti. Jeho vnoučata, i když mají českou maminku, srbsky umí, pochvaluje si.
1: Tuša se domluvil se svou manželkou, že jednu večer jim četl srbsky, jednu večer česky. Tak tím pádem od začátku života oni měli v uchu oba jazyky. Často se tam cestuje. Teď jsem se vrátil z Bělehradu a starší vnučka se naštvala, že jsem ji nevzal do Bělehradu, protože ona Bělehrad zbožňuje a říká, že je pyšná na své srbské koreny.
0: Na konci rozhovoru jsem se zeptala rodáka ze Srbska Dragoluba Matiče, jestli mu dnes po více než 30 letech života v Praze zde něco chybí a kde se cítí jako doma.
1: Chybí mi ještě nějaká decenia života. Ne, to opravdu mám tolik let, když člověk začne se ptát, jaký měl život. Já, i když bylo to různých věcí, myslím, že byl zajímavý, obsahově velmi výdatný, jak by se to říkalo. Tím pádem člověk musí být optimista, aby pochopil, že žil krásný život. Protože jsem ztratil spoustu vztahu s kamarádima. Někdo zemřel, někdo se odstěhoval, někdo už není v Bělehradě a tak. A tady mám víc přátel, fakticky se cítím jako doma.
2: Uzavírá bývalý diplomat, překladatel a novinář Srb Dragoljub Matič. Nino Kochišvili je zakladatelka a majitelka gruzínské restaurace Vazy v Praze. Pochází z Tbilisi, kde se věnovala cestovnímu ruchu. V její restauraci najdete tradiční gruzínskou kuchyni a výborná gruzínská vína, která jsou ve světě známá svou oranžovou barvou. Hold vínu je konec konců patrný i z názvu restaurace. Vazy totiž znamená v gruzínštině vinná réva. Všechny potraviny pro restauraci nakupují v Česku, nebo si je sami vyrábí. Víte, co jediné si musí do restaurace dovážet? Je to speciální čerstvý estragon, který se v Česku neprodává a v gruzínské kuchyni má nezastupitelné místo. Na začátku rozhovoru s paní Ninou mě zajímalo, co zásadního potřebovala k tomu, aby si jako člověk bez zkušenosti v gastronomii mohla otevřít restauraci.
3: Zásadní je tým, lidé, kteří svému oboru rozumějí, umějí dobře vařit, obsluhovat a vytvořit výsledek, který host dostane na stůl a ochutná. Já jsem za náš tým velmi vděčná. Právě jejich práce rozhoduje o tom, že jsou hosté spokojení a že restaurace může fungovat. Všichni moji kolegové přišli z Gruzie. Naše šéfkuchařka, paní Ketavan Šavladze, personál v kuchyni i mladí lidé, kteří obsluhují hosty. Všichni do toho dávají hodně svoji energii i osobní nasazení a vytvářejí dobrou atmosféru. Náš úspěch stojí především na lidech, kteří v restauraci pracují každý den.
4: Restaurace Vazy je rodinný podnik, který jste vybudovala společně se svým synem. Jak se změnil váš vztah ve chvíli, kdy se z matky a syna stali pracovní partneři?
3: My restauraci nevnímáme jen jako podnik. Je to náš pražský domov. My Gruzinci milujeme hosty a rádi organizujeme. Proto ráda říkám, že když k nám přicházejí hosté, nechceme, aby měli pocit, že vstoupili do restaurace. Byli bychom rádi, aby se cítili jako na návštěvě u nás doma. To samozřejmě mění i náš vztah k práci. Je to více osobního citu a odpovědnosti. Alex proto pro mě není jen pracovní partner. Je součástí tohoto domu. Je hostitel. Jeho hlavní práce je ale jinde. Je profesionální tanečník, tančí a má v Praze svou taneční skupinu. Restaurace je pro něj spíš místo, kde máme náš společný domov v Praze. My tady vlastní dům nemáme. A tak právě restauraci vnímáme jako prostor, kam k nám lidé přicházejí na návštěvu. A my se snažíme udělat všechno proto, aby jim u nás bylo dobře.
4: Když český host poprvé přijde do gruzínské restaurace, často o gruzínském jídlu nic neví, co mu poradíte, aby ochutnal jako to úplně první, když se má seznámit s gruzínskou kuchyní?
3: Gruzínská kuchyně je tak bohatá a rozmanitá, že je těžké vybrat jen jedno jídlo. Ale kdybych měla doporučit něco na první ochutnání, byly by to určitě chačapury a chinkali. Chačapury je pečená placka se sýrem. Chinkali jsou vařené knedlíčky plněné masem a ochucené gruzínským kořením. To jsou dvě jídla, která mají lidé velmi rádi, nejen tady v cizině, ale i doma v Gruzii.
4: Gruzínská kuchyně je výborná, výrazná, ale není postavená jen na koření, ale důležitá je také kvalita surovin. Já vím, že například sýr si v Praze musíte dělat sami, protože gruzínský sýr nelze jednoduše dovést. Jak náročné je v českých podmínkách přiblížit se chuti gruzínského jídla, kterou znáte z domova?
3: Není to jednoduché. Některé suroviny nebo základy, bez kterých gruzínské jídlo nemá svou pravou chuť, si musíme připravovat sami. Snažíme se co nejvíc přiblížit tomu, jak se vaří v Gruzii. Je pravda, že si děláme vlastní gruzínský sýr, protože ten, který známe z domova, je úplně jiný než sýry, které se běžně prodávají tady. A myslím, že jsme se naučili dělat výborné sýry podle gruzínských receptur. Někdy dokonce říkáme, že se nám povedl ještě lepší sýr než v Gruzii. Samozřejmě v Gruzii má každý region svůj typ sýra. Takže se snažíme pracovat s různými druhy. Je zatím hodně práce, ale hosté jsou spokojeni a to je pro nás to nejdůležitější.
4: Mezinárodní gastronomický průvodce Galt Milau, který patří spolu s Michelinem k nejznámějším průvodcům světem restaurací, tak vás ocenil mezi českými restauracemi, jste si taky našli své místo. Co pro vás osobně znamená, že si vás všimli?
3: Bylo to pro nás velké uznání a zároveň závazek. Když nám přišel e-mail, že jsme ocenění získali, upřímně jsem nejdřív ani nevěděla, co přesně to znamená. Neměla jsem s tím žádnou zkušenost. Teprve když nás pozvali na slavnostní večer a my jsme odcházeli s velkým dojetím, pochopila jsem, jakou váhu to má. Je to pro nás čest, ale také odpovědnost, abychom si udrželi vysokou úroveň, o kterou se každý den snažíme. Toto ocenění nám dává silnou motivaci pokračovat a zlepšovat se.
4: Chybí vám tady něco?
3: Ano, samozřejmě. V Praze jsem změnila obor i celý styl práce. Teď pracuji velmi systematicky od rána do večera a věnuji se restauraci a vím, co všechno musím každý den udělat. Chybí mi ale moji přátelé, blízcí lidé i vztahy, které jsem měla v Tbilisi. Chybí mi tamní lidské teplo. Tady jsem začala úplně jiný život a ten předchozí mi samozřejmě někdy schází.
4: Co vám dává Praha, co vám nedalo Tbilisi?
3: Praha mi ukázala mě samotnou v úplně jiném světle. Díky ní jsem zjistila, že dokážu zvládnout i věci, které jsem si předtím neuměla představit. V cizí zemi jsem musela překonávat překážky sama a postupně jsem viděla, že to dokážu. Začala jsem si tedy víc věřit. Praha mi dala větší důvěru v sebe samu a také pocit, že mohu být úspěšná i v novém prostředí. A to je pro mě velmi pozitivní.
2: Říká Nino Kochišvili, majitelka gruzínské restaurace v Praze.
5: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
2: Řečtina patří mezi nejstarší světové jazyky, kterými se dodnes mluví. Dala základ terminologii mnoha oborům lidské činnosti. Jak se vyvíjela, jaké vlivy na ní působily a v jaké situaci se nachází dnes? Na to odpovídala klasická filoložka Kateřina Bočková-Loudová z Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity v Brně. A to v rozhovoru s Janisem Morasem.
6: Většina lidí asi tuší, že v současném Řecku se mluví jinou řečtinou než ve starověku. Je možné nějak laicky přiblížit rozdíl mezi novořečtinou a starořečtinou?
7: Tak starořečtina a novořečtina jsou vlastně označení pro dvě vývojové fáze téhož jazyka. Ty jsou ovšem od sebe časově značně vzdálené. O starořečtině mluvíme zpravidla zhruba od poloviny 8. století před naším letopočtem, kdy máme dochovány první písemné památky psané alfabetou. Tohle období končí přibližně na konci 4. století před naším letopočtem, tedy smrtí Alexandra Velikého. Novořečtina je potom jazyk, kterým se mluví v dnešním Řecku, a jehož současná oficiální podoba vznikla vlastně až ve 20. století. Mezi těmito dvěma fázemi však ještě existuje poměrně dlouhé období takzvané řečtiny poklasické a středověké. Mezi těmito dvěma variantami je podobný rozdíl jako mezi latinou a italštinou. Pro běžného Řeka je starořečtina bez speciálního studia vlastně nesrozumitelná, tak jako Ital asi nebude rozumět latině. V nové řečtině se potom dost zásadně změnila výslovnost a také se značně zjednodušila gramatika. Moderní řečtina má třeba jenom 4 pády oproti původním 5 ve staré řečtině. Také se hodně proměnila slovní zásoba. Najdeme v nové řečtině mnoho slov, která jsou přejata z jiných jazyků, zejména z italštiny, z turečtiny a dokonce i z jazyků slovanských. Z těchto jazyků se slovní zásoba dostala do moderní řečtiny právě díky historickému kontaktu s těmito národy. V moderní době potom přibyly přejímky z francouzštiny a samozřejmě hlavně z angličtiny. Přesto nám zůstalo mnoho starořeckých slov, takže odborník na starou řečtinu se ten moderní jazyk naučí poměrně snadno.
6: Do které doby tedy datujeme vznik novořečtiny, jak ji známe dnes? Kdy nastal ten zlom?
7: Vznik novořečtiny asi nelze úplně spojit s nějakým konkrétním jedním datem nebo s nějakým obdobím. Moderní výslovnost řečtiny vlastně vznikla už v helenismu a v prvních stoletích našeho letopočtu. A základy moderní řečtiny se potom formovaly postupně během byzantského období, tedy mezi 5. a 15. stoletím. Tedy už vlastně některé byzantské památky, které jsou psány lidovou řečtinou, jsou velmi blízké té moderní. No a v 19. století potom do vývoje novořečtiny značně zasáhl jazykový spor o to, jaká forma řečtiny vlastně bude tím oficiálním jazykem moderního řeckého státu. Ten vznikl v roce 1830 a vlastně vytvořily se takové dva tábory. Ten jeden zastával názor, že by se Řekové měli vrátit ke svým kořenům a začít zase mluvit starou řečtinou nebo nějakou variantou, která by jí byla blízká. A ta druhá skupina, ta chtěla mít zase oficiálním jazykem nějakou variantu založenou na stávající lidové řečtině.
6: Jak pak protichůdné snahy těchto dvou táborů vypadaly v praxi?
7: Zastánci archaizující varianty řečtiny, kteří usilovali o to, aby tahle ta varianta byla oficiálním jazykem řeckého státu, což se jim vlastně krátce po vzniku řeckého státu také podařilo. Tady této variantě se říkalo katarevusa, což souvisí s řeckým slovem katharos, nebo v novořecké výslovnosti kasaros, což znamená čistý. Mělo se tedy jednat o variantu řečtiny, která by byla očištěná od všech cizích vlivů, tedy především od vlivů tureckých. Tito zastánci té očištěné varianty se pokoušeli zbavit všech turcismů, ale také slov italských nebo jiných, která do řečtiny přirozeně kontaktem s těmito národy přišla. A protože bylo potřeba ta slova vlastně něčím nahradit, jazyk potřeboval tyhle ty výrazy mít, tak se pokoušeli, podobně jako čeští obrozenci, vytvářet novotvary, tedy nová slova uměle vytvořená většinou na základě staré řečtiny. Ten spor se táhl vlastně po celé 20. století a až v roce 1976 se pak oficiálním jazykem Řecka stala takzvaná obecná novořečtina, která byla založená na lidové variantě.
6: Několikrát tu zaznělo, že na řečtinu působilo mnoho různých vlivů. Z čeho se tedy skládá aktuální slovní zásoba novořečtiny?
7: Slovní zásoba moderní řečtiny se hodně proměnila. Najdeme v ní hodně slov přijatých z jiných jazyků, zejména z italštiny, turečtiny a z jazyků slovanských. Jako příklady si můžeme uvést slova jako kamera, dveře, které se řeknou v řečtině porta, nebo slovo capello, které také přišlo do řečtiny z italštiny. Turecká slova, ta se týkají hlavně oblasti gastronomie, to znamená slovo káva, řecky kafes, nebo řecké sladké pochoutky, které všichni posluchači jistě znají, jako baklava, řecky baklavas, nebo i slovo jogurt, jaurty, pochází z turečtiny. Ze slovanských jazyků to byla zejména slova týkající se zemědělství, protože Slované měli poměrně pokročilé stroje a způsob obdělávání půdy ve srovnání s balkánskými národy. A tak zhruba v 6. století, kdy přicházejí na balkánský poloostrov, přináší do řečtiny tuto slovní zásobu. Do dneška jsou v řečtině také slova označující třeba oblečení ze slovanských jazyků, třeba slovo rucho, tedy nám srozumitelné slovo roucho, nebo je tam vesnice, která se jmenuje Arachova, tedy posluchačům možná připomene slovo ořechová v češtině, tedy vesnice, kde rostlo hodně ořechů. Řecká slovní zásoba také obsahuje mnoho slov, které do sebe řečtina absorbovala z jazyků, kterými se mluvilo na Balkánském poloostrově ještě dlouho předtím, než na něj Řekové přišli. Příchod Řeků na Balkánský poloostrov předpokládáme zhruba ve 2. tisíciletí před Kristem, ale samozřejmě oni nepřišli do prostoru, který by byl zcela prázdný, kde by nikdo nebydlel, ale byly tam jiné národy, o kterých toho mnoho nevíme. Nicméně slova, která řečtina dnes v sobě až do moderní doby podržela, jsou často právě tady z těchto předřeckých jazyků, z jakéhosi egejského podhoubí, které v té době mělo vlastně velký a intenzivní námořní a obchodní kontakt, zejména se semickými a také perskými národy. Takováto slova vlastně byla především označení různých zase gastronomických produktů, koření, jsou to slova jako máta, koriandr, označení drahých kovů jako zlato, to stříbro, označení zvířat, jako byl osel a podobně. Také názvy míst, pohoří a různých sídel jsou často předřecká. Jsou to slova, jako je knosos, která jsou určitě starší než řečtina.
2: Uzavírá Kateřina Bočková-Loudová z Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity v Brně. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Lidia Stevanovič, Janis Moras a Taťana Čabáková, která vás od mikrofonu zdraví a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
5: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce, vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení taky zdraví matek. Přínosy podle nich převažují i v případech, kdy se dítě kojí jen částečně a přikrmuje se. 70 ukrajinských hasičů míří do Francie pomáhat s hašením lesních požárů. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Na síti X napsala, že tím Ukrajina ukazuje, že do unijních struktur patří. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslalo do Francie protipožární techniku také státy jako Česko, Chorvatsko, Německo, Slovensko nebo Turecko. V Dolánkách u Turnova se otevřel nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun. Daniel Křetínský se největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane. Český miliardář a majitel Sparty měl původně koupit 16% akcií londýnského klubu od spolupředsedkyně Vanessy Goldové. Ta ale v prohlášení uvedla, že svůj zhruba čtvrtinový podíl prodá konsorciu vedenému Amandou Stelviovou. Křetínský tak ve West Hamu dál drží 27% klubu.
9: Překážka na D1 za Prahu a nehoda na čtyřce u Čimelic. Na dálnici D1 opatrně ve směru z Prahy do Brna. U nájezdu od Pražského okruhu na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Je v odstavném pruhu a stojí za ní světelná šipka. Na nehodu pozor na silnici 4 z Prahy do Strakonic. Na začátku Čimelic na Písecku havarovalo osobní auto. Na místo museli přijet záchranáři. S opatrností je to ale zatím průjezdné. A na Královéhradecku zpomalte na silnici 308 z Černilova do Libřic. V okolí odbočky na Výravu je na vozovce nebezpečný výtluk, hrozí poškození vozidla, tak raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách a na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách pak kolem 20. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Ve věku 56 let zemřel při dopravní nehodě Glenn Hansard. Stalo se to nad ránem, když se vracel na motorce z koncertu. Držitele Oscara za nejlepší filmovou píseň, kterého zároveň lidé mohli potkat s kytarou v ulicích, si připomeneme v našem kulturním magazínu. 18 kilometrů filmu, obří ocelový talíř a promítačka, která zvukem připomíná autodílnu. Jak vlastně vypadá taková tříhodinová odysea Christophera Nolana ze 70mm filmového pásu? I na to jsme se byli podívat. A jaké dramatické tituly můžete slyšet z našeho vysílání? Pozvání do studia přijal Aleš Vrzák, náš šéfrežisér. Dobrý den od Michaly Veteškové.
5: Kultura Plus.
10: Ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích. Do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. Frontman kapely The Frames zemřel při dopravní nehodě tuto středu.
11: Takto před několika lety zachytila Glenna Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
12: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písně absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
11: Do hraní na ulici natchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoa z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční basking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
12: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme s sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobou? Pomůže i 50 centů.
11: Do srdcí českých fanoušků se Glenn Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

0: Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Moře, bouře, nestvůry a cesta, která se zdá být nekonečná. Odysea Christophera Nolana zve diváky na výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v IMAX na pražské Flóře a 70mm filmovému pásu můžete mít pocit, jako byste byli přímo na palubě jeho lodi. Zájem o tento zážitek je tak velký, že na projekce do Prahy míří diváci i ze zahraničí.
2: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý tříhodinový film Odyssea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
3: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
2: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odyssey má zhruba 18 kilometrů.
3: A ta filmová kopie se tam nachází v celku, to znamená, když nám přijde do kina, je potřeba ji z těch jednotlivých částí, do kterých je rozdělena, slepit a připravit ji.
2: Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
3: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým opukujeme jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý.
2: Do kina dovezli film v krabicích, na kterých bylo napsáno úplně jiné jméno, a to kvůli bezpečnosti.
3: To hlavní zabezpečení těch krabic je takové, že se na krabici zásadně neuvádí název toho filmu. Vždycky se tam uvádí nějaké krycí jméno a je to vlastně základní zabezpečení proti tomu, aby náhodou třeba se nestalo, že se ten film třeba ztratí, protože pořád je to kopie, která má nějakou licenční hodnotu. Je to exkluzivní materiál, který není jednoduché jako tak snadno vyrobit. Těch částí může být klidně i přes 50, ale nám do kina přišel ten film rozdělený do tří krabic, do větších celků, je vlastně to i z důvodu té jednodušší přepravy, ale se s těmi většími krabicemi manipuluje, ale některá kina mohou dostat ten film na ty jednotlivé cívky, takzvané reely, které potom si to kino při té přípravě samo slepí do sebe. Help me go home.
2: Zájem o projekce Odyssey ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
3: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
2: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Jak jste mohli z reportáže slyšet, pro některé fanoušky není Odyssea jenom název nového filmu, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní dokonce z Itálie nebo Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
2: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
4: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
2: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
5: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
2: A že se Alessandro a Stefan vůbec spotkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
4: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu, a já říkám, vážně? Já taky.
5: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa a oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
2: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
5: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
2: Oba zahraniční fanoušci se dlouho vyptávali promítačů na různé technické zajímavosti. Třeba i na to, proč je IMAXový pás promítaný horizontálně, nebo jak se promítačka chladí vodou a mění velká ksenonová lampa. Při loučení si pak Stefan a Alessandro slíbili, že do Prahy ještě přijedou, a to na promítání pokračování sci-fi série Duna. I tento snímek totiž natočil částečně režisér Denis Villeneuve právě na 70mm široký IMAXový filmový pás. Za promítáním Odyssey přijel do IMAX kina také gruzínec Sandro Shugladze.
6: Miluju kino a především filmy Christophera Nolana, takže tahle cesta pro mě nebyla jen o tom vidět film. Byla to inspirativní zkušenost. Jako filmař jsem chtěl zažít jeden z nejlepších způsobů, jak se dá film sledovat. IMAX 70mm je opravdu vzácný formát a vůbec nevím, kdy budu mít další možnost vidět film právě takhle. Pro mě to rozhodně stálo za tu cestu. Byl to zážitek, na který nikdy nezapomenu.
2: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 milionů korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Když jsem někdy na besedách, tak lidem říkám, že Český rozhlas je taková mohutná budova, která stojí na dvou pilířích. Jeden pilíř je zpravodajství a publicistika. Ostatně já vlastně tvořím zpravodajské obsahy právě pro zpravodajství a publicistiku. A druhý, neméně důležitý pilíř je právě dramatická tvorba. A tento pilíř právě teď v našem vysílání zastupuje režisér Aleš Vrzák. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: My si s Alešem tykáme ve svém osobním životě, tak si budeme tykat i nadále. Tudíž zvykání a dobrého dne přejdu na ahoj. A Aleši, zdá se ti ten příměr k těm dvou pilířům moc přehnaný?
9: Ne, vůbec ne. Myslím, že to je přesně to, co veřejnoprávní média mají nabízet. To znamená nějakou stránku základní informační, proto tady vlastně jsou. A tím i myslím, jako zachraňují celou tu společnost v době povodní a různých katastrof. Je to najednou to médium nejdůležitější v celé zemi. Každý si ho může naladit na malém tranzistoráku na baterky, bez ohledu na to, jestli proud jde nebo nejde. A Vedle toho je to nějaká tvorba, v které jsme jedineční. Je to literatura, dramatická tvorba, ale i další formáty a pořady, které vlastně na základě literárních děl vznikají. Je to obrovské množství poezie, které produkujeme pro posluchače Českého rozhlasu.
8: Já teď budu zastupovat takového věčně rejpavého posluchače, nebo dejme tomu diváka, nebo občana České republiky, který řekne, já nepotřebuju žádnou dramatickou tvorbu. Koncerty vážné hudby neposlouchám. Když si něco potřebuju přečíst, tak půjdu do knihkupectví a tam si koupím detektivku nebo nějakého průvodce. Raději si zajdu do kina a nebudu poslouchat nějaké vyprávění z rádia, které ani nevidím. Já vlastně tu dramatickou tvorbu nepotřebuju.
9: Tak samozřejmě, že asi se, je to nějaká základní potřeba toho, jestli chceme být v kontaktu s literaturou, s nějakým psaným slovem převedeným do zvuku v rámci samozřejmě nějakého uměleckého uchopení režiséra a herců a dramaturga, kteří ten pořad připravili. A jistě se mezi námi najdou tací, kteří to odmítají a vůbec nic proti tomu, prostě mají rádi jinou činnost, ale pak je tady poměrně velká, široká skupina lidí, která využívá těch audioformátů k tomu, aby si tu knihu poslechli tak, jak vlastně byla napsána a jak je převedena nějakým dobrým hercem a dobrým režisérem, nebo popřípadě ti náročnější pak inklinují k té dramatické podobě a titul, který třeba znají z literatury, si rádi poslechnou, jak je převeden do dramatické podoby, jak je ten scénář vytvořen, jak vzniká takový ten rozhlasový film, taková představa fantazijního světa, která rozehrává tu individuální představu u každého posluchače a která pro něj může vytvořit situaci, která může být naprosto výjimečná.
8: Ten rozhlasový film si každý posluchač může pustit ve své hlavě, ve své fantazii. To je to základní.
9: Ano.
8: Vy díky vaší tvorbě dramatické dáváte tomu posluchači možnost kreativity, fantazie, takovou svobodu. Pojď si sám říct, jak chceš, aby vypadala třeba tato postava, jaké barvy má ty šaty.
9: Určitě, protože každý máme svůj osobní svět, svoje zkušenosti, svoje představy, no a ty si samozřejmě pak zasazujeme do těch postav, do situací, do prostředí, v kterých je slyšíme a dotváříme si právě tu individualitu toho poslechu.
7: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Hrabě Drákula, Válka světů, Den Trifidů, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
9: Já bych vlastně zmínil asi dominantně tři takové oblasti, tři takové řady, které se týkají třech stanic, kam literární a dramatickou tvorbu pro ně je vytváříme a tam vlastně jsou vysílány. A to je stanice Vltava a ten celkový projekt se jmenuje Filmové léto, pak je to Český rozhlas Dvojka, Mrazivé léto a Rádio Junior Severské léto. A to se týká celé řady pořadů, které jsou vytvářeny od esejistické tvorby přes literaturu až po tu tvorbu dramatickou. A myslím si, že my se ještě můžeme samozřejmě v rámci toho filmového léta, toho prvního, které se jmenoval na stanici Vltava, těšit na dvoudílné drama zpracované kolegou režisérem Petrem Mančalem s Klárou Suchou a Viktorem Zavadilem v hlavních rolích a je to Lars von Trier Dogville, taková ta ikonická filmová podoba, která tentokrát bude převedena do rozhlasového vysílání. A to se mně zdá jako výjimečný titul, o který by neměli naši posluchači přijít. No a pak je tam samozřejmě obrovská škála i titulů, které jsou reprízované, které vznikly kdysi a posluchači si je mohou naladit. A je to ku příkladu Vančura rozmarné léto, Hrubín srpnová neděle, Tennessee Williams tramvaj do stanice Touha, Tokarčuková svůj vůz i pluh, Fuchsův spalovač mrtvol a další a další. Samozřejmě, že posluchači to mohou zachytit v přímém vysílání, všechny ty tituly, o kterých jsem mluvil, nebo přejít na stránky těch stanic, nebo samozřejmě mají šanci jít na Můj rozhlas, kde všechny ty tituly budou. Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, a to u toho filmového léta, u stanice Vltava i u dalších stanic, jsou četby na pokračování. A tam vlastně posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche, které uslyšíme v podání Lukáše Hlavici, premiéra Jamesa Gradyho Šesti dnů Kondora, kde svoje síly spojí Josef Kačmarčík a Jakub Albrecht. A pak ve finále toho léta to budou čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář. Myslím, že je spoluautorem toho slavného filmového scénáře, a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka. Kdybychom přešli na stanici Dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tak tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá Dívka ve vlaku Polly Hawkins, kde můžeme slyšet Anitu Krauzovou, Evu Hacurovou, Lucii Černíkovou, režii má Dimitrij Dudík, nebo současný autor Vilém Koubek Zatloukání hřebů, dílo, které určitě do mrazivého léta bude patřit, a Vít Wenzl si pozval Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Z těch reprízových titulů bych připomněl Preusslerova Krabata, Verneho Tajemný hrad v Karpatech, nebo Siskindův Parfém Příběh vraha, což je opět titul, který známe z filmové podoby.
8: Aleši, podle čeho vlastně vy vybíráte takové ty tituly, které jsou vhodné do repríz? Uspůsobujete tomu právě to, že teď máte v premiéře to a to a ty k tomu nasadíte třeba toho Žila Verna nebo něco takového? Je to tak?
9: Je to přesně tak. Myslím, že tady to základní vedení bylo těmi tématickými okruhy letními. To, co se vlastně připravuje na to léto, asi je důležité poznamenat, že vlastně řadu let zpátky jsme zjistili, že poslechovost těch letních titulů je poměrně veliká, že vlastně nedochází k tomu, jako v jiných oborech, takové té okurkové sezóně, kdy scháníme posluchače a snažíme se ho získat pro poslech, ale že je to možná právě čas, kdy to audio se stává společníkem, prostředníkem, nějakým přítelem našich posluchačů, a oni se dostanou k titulům výjimečným se svojí premiérou nebo k titulům reprízovým, na které by se nemělo zapomenout. A tak je to i dramaturgy postavené, aby ta léta na Vltavě filmové, na Dvojce mrazivé přinášely tituly, které pro ně budou zajímavé.
8: Nicméně na Českém rozhlase Junior máte Léto severské. Proč?
9: Myslím, že to souvisí s propojením s Astrid Lindgrenovou a že to propojení je pro tuto stanici zásadní. Já jsem chtěl připomenout její dva ikonické tituly. Jednak je to asi nejznámější titul pro děti Pipi Dlouhá Punčocha, kde v režii Vlada Ruska zazářila Bára Hrzánová. A pak to bude premiérový titul, premiérová četba na pokračování, opět s Bárou Hrzánovou, a to bude Astrid Lindgrenová a její Děti z Bulharbinu.
8: Tak k poslechu Českého rozhlasu nás asi doslova nalákal Aleš Vrzák, a díky za to.
9: Já moc děkuju a přeju příjemný poslech.
1: A ve finále našeho kulturního magazínu také připojím pozvánku na tradiční jiráskův v Hronov. Začal v pátek 31. srpna a potrvá celý následující týden. 96. ročník celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla se nese v duchu oslav zápisu hraní amatérského divadla v České republice na seznam UNESCO, kam už 10 let patří i české a slovenské loutkářství. Nezávislé divadlo Tramtárie připravuje olomoucké nejenom shakespearovské léto, už po 11. Poprvé ale pozve návštěvníky do prostor letního kina. V Olomouci jde o největší prázdninovou divadelní akci pod širým nebem a organizátoři očekávají návštěvnost přes 5000 diváků. Festival začíná 4. srpna a do 16. srpna se návštěvníci můžou těšit na 13 divadelních večerů pro dospělé a také pro děti.
10: Máme rádi nové výzvy, takže nový prostor, větší kapacita, tak začínáme teďkon tady. No.
11: Rozhlíží se po pódiu v letním kině ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
10: Další věc byla opravdu otázka té kapacity, protože parkán jako není nastavený na ty velké návštěvnosti, takže tím na poslední roky už to byl velký problém. Ta kapacita 550 míst extrémní tam byla několikrát překročená a zkrátka ten festival to trochu přerostl.
11: Divadlo Tramtárie se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Tento letní festival je proto důležitou součástí provozu a vylepšením finanční bilance.
10: Tramtárie je tedy jak komorní divadlo pro 80 diváků a tady chodí 500-600 na představení. Takže celkově přijde do Tramtárie za rok 20 000 lidí, ale z toho 5 jsem na tento festival, takže opravdu je to velká část vlastně našich příjmů a našeho fungování, takže je to velmi důležité a je to vždycky v podstatě infarktové pozorování toho počasí a modlení se, aby nezapršelo nebo aby pršelo jindy a ne během představení.
11: Novinkou je i zapojení dalších kreativních umělců během festivalu.
10: Chceme jako během festivalu představovat umělce a výtvarníky a keramiky, co jsou z Olomouce, co s námi třeba spolupracují, aby během festivalu představili svou tvorbu a řekli, že jsou tady v Olomouce, že tady se dají koupit jejich výrobky.
11: Z důvodu nedostatečné kapacity se divadlo Tramtárie je stěhuje ze Slovanského domu do bývalých hanáckých kasáren.
1: Dodává kolegyně Blanka Mazalová a 4. srpna otevírá Národní knihovna novou výstavu. Výstava Ze stínu ke světlu představuje soubor knih, které přežily jednu z nejtemnějších kapitol evropských dějin. Přibližuje jejich osudy, pátrání po původních majitelích i tradici hebrejského knihtisku a předválečné židovské knižní kultury.
12: Snažili jsme se do té expozice vybrat knihy, které jsou nějakým způsobem umělecky zajímavé nebo mají nějaký zajímavý příběh. Proto také součástí té výstavy je i sekce, která je věnovaná hebrejským tiskařům, nakladatelům a vůbec té hebrejské knižní kultuře, která před válkou byla v Evropě rozšířená a která v podstatě zmizela.
1: I o tom budeme mluvit v příštím týdnu. Teď už se loučí Michaela Vetešková, naslyšenou za týden a mějte se pěkně.
13: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
7: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Pro víc než 238 tisíc domácností začala 1. srpna platit takzvaná superdávka. Singapur vydal zákaz koncertů kapely Massive Attack kvůli vyjádření jejich podpory Palestině. Fotbalisté Artisu Brno remizovali na hřišti Slovácka 1-1 a mají premiérový prvoligový bod v historii klubu. A počasí čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty do 30 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Pro víc než 238 tisíc domácností začala platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
15: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
14: Bývalý americký olympionik, vodní slalomář Davy Hearn si může oddechnout. Federální prokurátorka stáhla žalobu na něj z vandalismu ve vodní nádrži u slavného Lincolnova památníku ve Washingtonu. Žalobci přiznali, že nové výstelky nádrže nepoškodil on. Příčinou jejich odlupování byla vadně provedená rekonstrukce.
16: U reflexní nádrže se tehdy odlupovalo nově natřené dno a bývalý slalomář se u ní vyfotil. Prokuratura ho obvinila z vandalismu a za poškození majetku v hodnotě přes 20 tisíc korun mu hrozilo i vězení. On od začátku tvrdil, že je nevinný, a jeho právníci teď od úřadu žádají omluvu. Žalobci uznali, že nešlo o vandalismus, ale o důsledek uspěchané rekonstrukce, kterou se dodavatelé snažili stihnout před červencovými oslavami vzniku Spojených států. Obžalobu ještě musí zrušit soud, mělo být ale jen o formalitu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
14: Singapur zakázal další vystupování britské hudební skupině Massive Attack v zemi. Úřady této asijské zemi to odůvodnili tím, že dva členové kapely na závěr svého koncertu tento týden rozvinuli palestinskou vlajku. Singapur nedovoluje vystavovat na veřejnosti zahraniční státní symboly bez povolení úřadů. Policie uvedla, že kvůli tomu taky zakázala vstup do země těmto dvěma členům. Massive Attack, britská trip-hopová kapela, to nekomentovala. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Během téměř 900 kontrol rozdali hygienici 27 pokut, celkově za 84 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
17: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
14: Fotbalisté Artisu Brno ve druhém kole šance ligy remizovali 1-1 na hřišti Slovácka a získali svůj historicky první bod v nejvyšší soutěži. Ten zařídil vyrovnávacím gólem v 84. minutě střídajícího Fomba, který po pasu Aderdina zakončoval do prázdné branky. Ten Slovácka z 80. minuty si navíc srazil do branky obránce Golosa. Také o tom mluvil trenér Artisu Roman Nádvorník.
18: Šťastný gól, že se tam dvakrát odráželo, dvakrát jsme ten balon měli na noze, měli jsme ho odehrát ven z vápna. Nakonec náš hráč trefil našeho hráče, takže my jsme vlastně dali dva góly a i přesto jsme remizovali. Musím už to pochválit za reakci po tom gólu směrem nahoru a že se nám povedlo rychle vyrovnat, a myslím si, že tomu zápasu ve finále ta remíza asi sluší.
14: Druhý brněnský nováček Zbrojovka remizoval v Plzni 1-1. Slavia zvítězila v Ostravě nad Baníkem 4-0 a Liberec, hrající víc než poločas o 9, podlehl Teplicím 0-1.
19: Překážka na D1 u Pražského okruhu a nehoda u Čimelic na Písecku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Místo je označené, některá vozidla v místě vybočují. Nehodu vyšetřují na staré silnici 4 z Prahy do Strakonic. Na příjezdu do Čimelic zasahují záchranáři uhavarovaného osobního auta. Je to s opatrností průjezdné. A se zdržením počítejte na silnici 43 z Brna do Svitav. Na příjezdu do Letovic na Blanensku budou v následujících dnech opravovat vozovku. A projíždět se bude kyvadlově jedním pruhem. Řídit to bude semafor a přes den se mohou tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách pak kolem 20. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Tak se jmenuje debata, kterou uspořádal Český rozhlas Plus na letní filmové škole v Uherském Hradišti a kterou vám teď nabízíme k poslechu ze

0: dokumentaristky, kterou si oblíbil Adolf Hitler. Tak možná, že jste tento dokument viděli dnes dopoledne, pokud ne, tak já dodám, že zobrazuje letní olympijské hry v Berlíně v roce 1936 a přesně se v něm odráží to, co fašistické, respektive nacistické umění kladlo na ten piedestal, a to dokonalá estetizovaná těla. A já se svých hostů budu v této hodině ptát mimo jiné na to, jak důležitou součástí nacistické propagandy byla právě kultura, proč lákala i avantgardní umělce a také jestli jsme dostatečně ostražití nebo můžeme tento druh nebezpečného podsouvání fašistických, potažmo tedy nacistických myšlenek skrze umění sledovat i dnes. A koho se na to tedy budu ptát? Vítám tady Pavla Sterce, umělce. A to platí, že děláte videa, instalace, performance na politická a environmentální témata? Dobře, dobře. Tak jste i dokumentarista, takže kolega, protože připomenu, je to debata Českého rozhlasu Plus a připomenu, že vy jste natočil dokument Válka nemá soundtrack, který šel na Českém rozhlasu Plus a který byl také oceňovaný, byl i na nějakém festivalu, takže kolega, umělec, dobře. Tak potom tady vítám Matěje Forejta, to je výtvarný filmový publicista a teoretik.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Spolupracujete s Českým rozhlasem Vltavou, s Českou televizí, pro Deník N píšete.
1: Pro Deník N už moc ne, spíš pro Seznam zprávy.
0: Dobře, pro Seznam zprávy, ano. Vojtěch Kincl, historik, tam se nemůžu splést. Jste i pedagog ještě pořád.
2: Je, ale taky.
0: Taky, ano. Dobře, výborně. A mimo jiné si tady uděláme také takové PR tedy Českému rozhlasu Plus, protože jste pro Český rozhlas vlastně s kolegyní Korcovou Vojtěchem Kovalem natočili proces s K.H. Frankem, takže taky takový výrazný počin, který si můžete pak vlastně jako trošku na doplnění téhle debaty pustit a je to myslím docela zajímavý si to poslechnout. Tak. Takže vítám vás, pánové. No a pojďme začít tím. Já jsem tady v úvodu zmínila Leny Riefenstahlovou, která kromě Olympie tady natočila ještě v roce 1935 Triumf vůle, kde zachytila tady sjezd NSDAP v Norimberku. A ona se hájila po válce tím, že jí šlo jen, v uvozovkách jen, tedy pro mě, o umění, tak se nabízí ta úvodní otázka. Jak důležité bylo ve 30. letech 20. století pro propagaci nacismu právě umění? To by měl uvodit historik.
2: Leny Riefenstahlová se snažila po válce ten svůj podíl viny na vzestupu nacismu a Adolfa Hitlera dost snížit. Ten problém je v tom, že odvolává se na tu uměleckou estetickou stránku a zcela se snaží potřít tu obsahovou, to znamená, pro koho to dělala, v jakém kontextu, co to vlastně mělo mít za vliv na toho konečného spotřebitele, na toho posluchače, diváka, na tu společnost. A tady byl ten zásadní problém, protože ona nechtěla ani vnitřně přijmout to, že na hrůzách nacismu se podílela a spolupodílela. Jak jste zmínila, Triumf vůle, rok 1935, vyhlášení norimberských zákonů. Věděla, co se tam stane, věděla, co se tam stalo, věděla, že Německá říše přijímá úplně nové formy vnímání lidství na lidi prvního a druhého řádu a celým natočením už jenom tohoto dokumentu otevřela stavidla nenávisti. A to bylo to velmi nebezpečné, její talent, její schopnost natočit nové záběry, nové hromadné pochody, takové to, řekněme, davové nadšení, tu touhu potom někam patřit na úkor jedince, který má z té skupiny být vyčleněn. Ona natočila to, co mělo být hezké, líbivé, ale to všechno negativní, vězni v koncentračních táborech, které už v té době samozřejmě byly, už tam byly 2 roky zavření, vyřazení celé židovské komunity, tak to všechno ona vlastně jako popřela v těch filmech a nechala tam tu jako líbivou, hezkou formu pojďme se všichni zapojit do společného díla. A na to hned začala navazovat Olympia, oslava lidského těla, oslava lidského ducha a zase bez té ovšem biologické složky. Ten krásný je jenom někdo, nikoli všichni.
0: Pan Forej tady kývá hlavou, takže to jsou ty hlavní atributy estetiky fašistické.
1: No, myslím, že je docela náročné nějakým způsobem jako celkově postihnout, co by to byla nějaká fašistická estetika. Ono se to do velké míry může i proměnit.

0: proměňovat v čase, proměňovat v rámci místa, o kterém se bavíme. Když se budeme bavit o dnešním kontextu, tak 2 týdny nazpátek na meetingu Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku se prostě na meetingu strany, která jako se netají tím, že zlehčuje prostě nacistickou minulost Německa a považuje ji za něco, co bylo vlastně v pohodě, tak účastníci meetingu téhle strany zároveň zpívají hymnu NDR, kde prostě se nám to najednou všechno nějak jako promíchá a myslím si, že to je přesně jakoby důkaz toho, že nemůžeme, myslím jako za celé 20. století plus to něco dalšího z 21. označit nějakou jako jednolitou definici fašistické kultury, která by platila úplně všude a úplně vždycky. Nicméně, pokud se bavíme o Leni Riefenstahl, tak tam jako je jednoznačně i to, že ona se prostě snažila téhle nálepky nějakým způsobem zbavit. Kdo jste tady z poučeného filmového publika viděli dokument Riefenstahl, který je nějakým jejím kritickým portrétem, tak tam je to velmi dobře jakoby komentované a velmi dobře se tam ukazuje to, jak ona nějakým způsobem něco tvrdí a zároveň ti němečtí tvůrci toho filmu na archivních dokumentech velmi dobře usvědčují Leni Riefenstahl z nějaké opakované a soustavné vlastně lži, kdy ona se snaží prostě mluvit o tom, že dělala umění a něco estetického a že měla nějaké jako umělecké cíle. Ale vždycky jí vlastně ta historie a nějaká pečlivá archivní rešerše vlastně usvědčí z té lži. A to si myslím, že třeba u té její osobnosti a u toho jejího odkazu to velmi podstatné.
1: No ona se hájila tím, že vlastně navazuje na antickou kulturu velebící fyzickou zdatnost. Může to obstát? Dívám se na Pavla Sterce, protože on je umělec. Tak může se takto hájit umělec? Zaštiťovat se antikou.
2: S dovolením, ale dostanu se k této odpovědi, ale trošičku vrátím ještě k těm definicím, kterých je právě jako spoustu od těch, kteří to berou velmi jakoby úzce a samozřejmě ona do toho úplně jakoby spadá, že to je taková jako institucionální definice, odkud pramenily ty jako řekněme nejenom jako finance a zdroje, za který ho dělal a pro koho, tak tam je úplně neoddiskutovatelný, že ona je jakoby nejlepší jako ukázka umělkyně, která tohle to úplně splňuje. Ale pak třeba pro mě je z těch takových širších definic hodně zajímavá ta Benjaminova, kdy vlastně on to fakt, nebo když to parafrázu úplně redukoval do toho, že to fašistické umění estetizuje politiku. Jo, a právě v té a do protipólu dával potom vlastně politizaci estetiky. Jo, a když se podíváme na tu její tvorbu, tak samozřejmě tohleto tam je velmi výrazně jakoby vidět, že kromě těch těl, tak právě i to, jakým způsobem jsou zabírané vlastně ty jakoby davové scény a vlastně ta estetika toho latentního anebo explicitního militarismu je tam hodně jakoby přítomná. A to, že jestli jako odkazování se na antiku, tak samozřejmě jedním z těch dalších ukazatelů toho umění fašistického, tak samozřejmě je vztah k nějakým konzervativním hodnotám, nějakému jako historii, nějakému historickému odkazu, takže to do toho spadá samozřejmě.
1: My tady používáme 2 termíny, tak já poprosím opět historika, aby to možná uvedl trošku i na pravou míru. Můžeme mluvit a dávat rovnítko mezi fašistický a nacistický?
3: Ne.
1: Rozdíl myslela je, jsem si to, proto se na vás
3: tak, obracím. Tak, aby se to jako jenom jako stručně vysvětlo, aby se to pochopili. Fašismus máme typicky v Itálii. Ten je vlastně postavený na takovém futuristickém vhledu. Nacismus se těžce orientuje na ten vlastní národ a na tu biologickou složku čistě prostě toho té nové výchovy toho celého národního celku. Když se bavíme o Olympii, o tom filmu a olympiádě roku 1936. My jsme k tomu dělali archivní výzkum i jak v Čechách, tak v Německu. Hrozně zajímavý byl postoj československých sportovců, hlavně sokolů, kteří na tu olympiádu jet nechtěli. Čekalo se na rozhodnutí americké, vlastně celé té sportovní delegace, jestli pojedou do Berlína či nikoliv. Už právě proto, že byly vyhlášeny ty norimberské zákony a protože by to bylo velmi diskriminující celou skupinu sportovců. Nakonec to rozhodnutí v Americe dopadlo nějaký půl hlas v rámci toho velkého hlasování ve prospěch, teda, že se jede do Berlína, takže československá delegace jela nakonec taky. Alois Hudec tam tenkrát vlastně zacvičil cvik, díky kterému získal olympijskou medaili na kruzích, a Leni Riefenstahlová to natáčela, jsou to skoro minutový záběr toho úžasného výsledku. Ale ještě než ta olympiáda začala, než začalo to sportovní klání, tak probíhala celá řada konferencí a debat na to, jak se bude vyvíjet do budoucna sportovní celková tělovýchova. A v tuhle tu dobu před 90 lety přišlo vlastně při jedné z těch konferencí celá mimořádná z ústa amerického biologa, lékaře, mimořádný nápad, kterého se nakonec chtěl chytit i Josef Goebbels, že v roce 2036 se budou v Berlíně opět konat olympijské hry. Ovšem do té doby vychová Německo mezi 20 nejlepšími atlety a 20 nejlepšími atletkami, které navzájem skříží, tak vyroste úplně nová generace atletů, která bude mimořádně vysoká, rychlá, hbitá, budou se zkoumat svalové složení a tak dále. A to všechno ale mělo vést, a to je ten rozdíl proti třeba tomu československému pojetí sportu, kdy to byla oslava ducha a krásy těla, k militarismu, těžkému militarismu. Čím lepší národní celek, zdravější, fyzicky zdatnější, tím lepší vojsko, tím lepší prostě ta možnost ovládnout ty ostatní. A to byl ten podtext, který byl na té olympiádě roku 36 cítit vlastně úplně všude. A to byl ten hlavní problém, proč ta Leni Riefenstahlová, když natočila ten dokument, tak nelze ho vnímat pouze esteticky z nových záběrů, z letadla, nebo letecké záběry, pohledy ze spoda. Hitler, který byl sám o sobě malý, tak tam je obrovský, zatímco ten dav těch lidí je zase brán ze zhora dolů, takže najednou vám zmizí ty jednotlivé individuální osobnosti. Že? Tak tohle všechno byly nové pohledy, které ale měly vést právě k té militarizaci, o které už se v té době vědělo.
1: Ale jsou tam zobrazováni lidé různé barvy pleti. Tak ani to nemůže nějakým způsobem zjemnit tu nacistickou estetiku, kterou tady a tu myšlenku, kterou do té olympie promítla Leni Riefenstahlová?
3: Jestli to otázka jako čistě na mě, no. Tak z tohoto hlediska sice natáčela různou barvu pleti a natáčela tyhle věci, ale v kontextu toho, co ta diktatura hlásila, to znamenalo, tyhle lidé budou stejně zlikvidováni, protože nejsou hodní žití. Jo? To znamená, buď je využijeme, anebo je zavraždíme. A to v tom roce 36. Hitler byl snad jediným politikem v Evropě, který 20 let dopředu říkal v Mein Kampfu, že bude vyvražďovat ostatní národy. To nikdo jiný jako neudělal takhle otevřeně a přes toho nechali dojít tak daleko, že se to nakonec stalo. A tohle byl ten bod. Ten film neměl ukazovat tu krásu lidského ducha jako pro všechny stejnou, ale selektivně jenom pro některé.
1: Matěj, o Leni Riefenstahlové se ale mluví také jako o inovátorce. A opět, můžeme oddělit inovátorské praktiky ve filmu od ideologie?
0: Tak to jde o to, jak se na to jako vidíváme. Samozřejmě nějaká formální analýza filmu bude tvrdit, že to jakoby možné je.
1: Myslím,
0: že
1: to je, velký vliv, samozřejmě měla vliv na tu sportovní reportáž, proto se na to
0: určitě,
1: vlastně...
0: jako je to ironie, ale souvisí to také s tím, že filmové médium není tak staré, takže ty velké diktatury a velké totalitní režimy 20. století se prostě trefily do doby, kdy se rozvíjel taky film a filmová technologie, a protože jak třeba Sovětský svaz, tak nacistické Německo si uvědomovali sílu toho média, tak samozřejmě umožňovali filmařům s nějakými třeba vyššími rozpočty s tím médiem experimentovat, a proto nám vlastně jak ze Sovětského svazu leninského, tak z nacistického Německa vstoupili po té formální technologické stránce některé filmy do učebnic prostě filmové formy a filmového stylu, protože zkrátka v těchto zemích mělo filmové médium nějaké výsadní postavení, samozřejmě se do něj sypaly státní peníze, protože si ty režimy uvědomovaly sílu toho masového média, kterým tehdy bylo samozřejmě možné sdělovat nějaké myšlenky a šířit ideologii mezi masu obyvatelstva. Takže myslím si, že to jakoby do nějaké míry oddělit jde, ale jakoby není to, nebo my můžeme pojmenovat technologické inovace, které pocházejí z těchto filmů, ale za mě to nijak neospravedlňuje to, že ty filmy hlásaly nějak nějaké zrůdné ideologie a jakoby nenávistné myšlenky. Vlastně o to je to děsivější, pokud film hlásá, nebo jakékoliv prostě masové médium hlásá nějaké jako obludně nenávistné myšlenky a navíc to dělá jako inovativně, navíc to dělá působivě a takže to dopadne tam, kam má, no tak o to je to vlastně děsivější.
2: No já jsem jenom chtěl dodat, že umění nebo celý dějiny umění nejsou nějak jako, že to je esenciálně něco jako dobrého, že prostě v dějinách umění toho máme vlastně od vlastně prvopočátku spojený často s režimama nebo prostě s mocí obecně a tady v tomhle tom není vlastně žádný rozdíl, jo? Že to není ospravedlnění, ale prostě dějiny umění jsou rozhodně spojený s mocí a často velmi problematickou.
1: A má umělec tedy na výběr, když se tím nějakým způsobem inspiruje, i když vlastně tu myšlenku jako nepodporuje, ale nějakým řemeslem se tedy inspiruje, protože to řemeslo je inovativní. Jak to vy umělci vlastně vnímáte?
2: Já ještě jako taky trošku odbočím, ale snad stejným směrem, jako ta otázka byla položená. Mně na tom příběhu Leny Riefenstahlové přijde hodně zajímavý to, že jde vyprávět taky jako takový příběh emancipace ženy, která z herečky a vlastně jako z objektu, který je snímaný, tak se posunula do role tvůrkyně. A myslím si, že tohle pro ní, ale třeba i pro řadu žen i v té době mohl být opravdu takový emancipatorní prostě příběh, ale to neznamená, nebo často to je přímo v konfliktu s tím, co to znamenalo pro jiné skupiny lidí. Ale ještě jako s tím výběrem, tak je samozřejmě snadný říct, že každý má na výběr a já si myslím, že ve výsledku má, no. Že to je nějaká osobní zodpovědnost.
1: Pojďme se posunout od Leny Riefenstahlové k tomu umění jako takovému. Vynikla by zrůdnost nacistického umění, kdyby vedle něj paralelně neexistovalo nacisty vyčleněné zvrhlé umění? Možná to je taky nejdřív ten historický kontext, aby nám doplnil Vojtěch Kincl.
3: No tak veškeré ty zařazené směry dadaismus, futurismus a další, které nacisté vnímali jako to zvrhlé umění, tak ale využívali. Jim šlo o to využít tu novou moderní techniku pro člověka, kterou chtěli ovládnout k těm konzervativním hodnotám. Jo, takže oni velmi jako umně, a to mně přijde, ty diktatury to zvládají všechny, prostě osvojit si ty nejmodernější prostředky pro to, aby dokázali to obecenstvo, to posluchačstvo, voličstvo ovládnout a nějakým způsobem s ním manipulovat. Já bych jenom si dovolím, teď mě napadly dvě věci k tomu, jestli ta olympiáda a to, co Leny natočila, mělo nějaký jako vliv na tu společnost, tak dám dva takový příklad, když pojedete dneska do Jáchymova v Krušných horách, tak na jedné z fasád rohového domu ještě uvidíte olympiáda 1936, kterou tam někdo prostě s tím symbolem toho obrovského jako výkonu toho Německa, které mimochodem mělo olympiádu pořádat v roce 1916 a vlivem první světové války to bylo zrušeno, takže dostali druhou šanci a zneužili ji tímhletím způsobem. Jo. Tak to je jeden takový ten symbol toho, jako toho vnímání i za hranicemi toho Německa v tom německém společenství, že to je obrovský výkon. A druhý případ, když jsme chystali výstavu k pražskému povstání v roce 45, je tam jedna z fotografií, kdy vlečou ženu v kabátě čeští civilisti ozbrojení v těch, s těma trikolorama a ona musí jako potupně níst před sebou knihu s nápisem Olympia 1936. Jo? Takže ono to je vnímaný, ještě ten symbol, i ta olympiáda byla vnímaná v Československu jako zneužití té olympiády myšlenky a to samozřejmě ta válka ještě následně posunula opravdu jakože, že si toto posluchačstvo velmi intenzivně uvědomovalo. Takže tohle to bych jako chtěl zdůraznit, protože si myslím, že je důležitý nebavit se jen o tom roku 36, ale že ten dopad se prokázal právě s tou válkou a to, co všichni cítili, tak nakonec viděli s těmi zničenými ruinami Německa, Francie, Československa, že prostě ta olympiáda byl jeden ze zlomových okamžiků, který ale právě ta Leny tím svým uměním a tou schopností dokázala vtlačit tu jako nekritický pohled na nacistické Německo v polovině 30. let.
1: No a teď, když se posuneme tedy k roku 1937 a té výstavě zvrhlého umění, kterou se tady snažím podsouvat, jak důležité to bylo, že právě se vyčlenilo, tak možná máme tady kritika umění. No. tak, Tak to je otázka na vás, Matěj.
0: No, já myslím, že by to, že jakákoliv prostě státní doktrína, která nějakým způsobem nařizuje, jak má vypadat umění, jako bude problematická. Tohle byl prostě program, který šel ruku v ruce. Ta slavná výstava zvrhlého umění, která se konala v Mnichově, byla vlastně, ona takhle, z pohledu dějin umění je vlastně vnímaná jako nějaký ten prostě velký milník, jako něco, co tady do té doby nebylo, ale ona byla doplňkem výstavy německého umění. V Domě umění v Mnichově, který je do dneška prostě špičkovou institucí na poli jako evropského současného umění, se konala výstava toho jako vzorového nového německého umění, které nějakým způsobem jako tendovalo ke klasicismu, k tomu zdravému tělu a to všechno, ale zase jako navazovalo i na nějaké modernistické tendence dřívější. A na jiném místě v Mnichově, byl si ve staré jako maštali, bylo vystavené to zvrhlé umění, které teď má vlastně Německo zavrhnout a skoncovat s ním. Takže tahle doktrína nebo tenhle jako program toho nacistického státu, nacistické kultury byl vlastně budovaný na nějaké jakoby téhle dichotomii. Takže jako si myslím, že to vlastně jenom podtrhuje celý ten problém, no, celou tu zrůdnost, ale že by to jako bylo problematické i bez toho. Co je ale jakoby zajímavá věc, ono se to zdá jako, že to je něco jako hrozně dávno, ale to tady jenom chci jako, aby padlo. Ta akce zvrhlého umění měla fakt jako velký rozsah. Obnášela vyhazování a vyřazování děl z veřejných muzeí umění, prostě z muzeí umění, která jsou dodneška jako špičkovými institucemi v Německu. A tím pádem byly vyházené vlastně exponáty, které v těch institucích dodneška chybí. Příklad jeden, nedávno proběhla v drážďanských státních uměleckých sbírkách skvělá výstava Edvarda Munka a Pauli Moderzon Becker a bylo tam vlastně Munkovo dílo připomenuté zapůjčeným obrazem, který byl verzí díla, které státní umělecké sbírky v Drážďanech měly a zbavili se ho jako zvrhlého umění. A dodneška jim vlastně chybí. Stejně tak, když přijdete, teď aktuálně probíhá skvělá roční výstava v Lipském muzeu výtvarných umění, která připomíná lipskou výtvarnou scénu a ta modernistická meziválečná éra tam jako skoro není zastoupená, protože Lipské muzeum umění, které je jedním z nejstarších německých muzeí umění, vyházelo prostě meziválečnou modernu v rámci akce zvrhlého umění a dodneška ho prostě má v těch sbírkách málo. To je prostě zásek v té jako německé kunsthistorii a muzeologii, který je prostě v konvolutech a ve sbírkách těch děl, ve sbírkách těch muzeí, jako na konkrétním zastoupení děl jako dodneška čitelný. Ta muzea jako by dodneška prostě po jako 90 letech ten deficit prostě nemohla už dohnat.
2: Jsem to ještě chtěl doplnit nebo okomentovat tak, že to byl jako důležitý princip ukazovat právě i to zvrhlé nebo nežádoucí a konec konců třeba v Praze je i dnešní podoba Prahy tímhletím hodně formovaná, protože to, že tady máme řadu synagog, které nebyly zbouraný, tak to je důsledek toho, že to mělo být vlastně muzeum mrtvého národa. To zlikvidované. Takže ten aspekt toho, že zároveň ukazuju i to, co je to nežádoucí, nepřátelské, tak to bylo něco, co s tím bylo hodně spojený. A třeba pro mě ještě, když o tom uvažuji jako zajímavá, i když se netýká přímo umění, tak potom ta F škála, s kterou přišel Adorno v 50. roce, kde je to vlastně určitě jako osobnostní test, který poukazuje na nějakou inklinaci k autoritářství a jako je to F škála jako právě v odkazu na ten fašismus a tam právě to vymezení se je jako vlastně určitý typ jakoby agrese a poukázání na toho špatného druhého někde jako jedna z těch zásadních otázek, které tam jsou a tohle to bylo přítomné i v tom, v té prezentaci umění, ukázat to vhodný a to nevhodný.
3: Jenom mě napadá tady, jak jsme rozjeli debatu na to Entate Kunst 1937, tak celý ten princip začíná už v květnu 1933 zase vyčleněním literatury. Jo? Takže pálení knih na náměstích v německých městech a nás jako Československo se to dotýkalo skrze naše autory, takže Jaroslav Hašek byl mezi těmi zakázanými a pálenými. Dobře, Franz Kafka například, který tam byl jako likvidován. A to vlastně jako vnímalo i to Československo v té době jako velký problém. Dokonce ve stejné době, kdy je informace v pražských listech, jako německých pražských listech, tak vychází velký rozbor knihy Adolfa Hitlera a je to podepsaný pseudonymem a byl to dokonce Tomáš Garrigue Masaryk, který prostě rozebral tu práci, upozorňoval na to, co ten Hitler vlastně chystá. A tady máme najednou propojený tyhle ty dvě informace. Jo? Pozor, ta kniha je nebezpečná, je to hrozná blbost, ale je nebezpečná a současně v Německu už se děje to, že ty intelektuální elity začínají být páleny na těch ulicích. A nevycházelo to, pozor, z té fašistické strany jako NSDAP, ale vycházelo to ze studentských a univerzitních kruhů, aniž by vyloženě do toho tlačila ta NSDAP. Takže tam bylo zajímavé, že to pnutí zničit literaturu a následně se to projevilo i v tom výtvarném umění a dalším, tak vycházela ale zevnitř bez té stranické příslušnosti těch vyloženě jako pátračů po tom, kdo má být zlikvidován.
1: Jak je to možné?
3: Těžko vysvětlitelné, prostě nenávist, protože Německo, my si to tak vysvětlujeme, můžete mít jako jiný názor, ale obecně v té historii panuje to, že tím, jak Německo prohrálo válku, ta dlouhodobá frustrace, pocit nespravedlnosti, protože prohrálo, ale na jeho území cizí vojáci nevstoupili, takže proč vlastně prohrálo, hledání toho viníka, tak se najednou projevuje i v literatuře, která je těžce protiválečná. Erich Maria Remarque byl jeden z prvních, který měl být pálen na těch hranicích a naopak vzývána byla literatura, která válku a nenávist a zlobu a tuhle agresi oslavovala. Takže ta frustrace v těch rodinách, těch tátů německých, kteří se vrátili z války, mnoho z nich se nevrátilo, někteří se vrátili s postižením, tak se přenáší do té rodiny, protože vlastně jaký to teda celý mělo smysl, když jsme tu válku prohráli. Jo, a přichází ten zlom, pojďme s tím něco udělat, je tady najednou Hitler sám voják ze zákopu, je tady Hindenburg, který to celý vedl a je ochoten s tím Hitlerem si potřást rukou a nastupuje nová éra té sounáležitosti toho obyčejného vojína s tím generálem, s tou elitou první války, ten obyčejný chlap z těch zákupů a my to změníme, my to Německo vlastně uděláme novým, lepším a ty viníky, ty komunisty, židy, výtvarný umělce, literáty, ty všechny pošlem do lágru a nebo je zničíme, vyženeme ze země.
1: Vojtěch Kinclak upozornil na velmi důležitou věc a to je to, že nacisté sice odsuzovali všechno, co nebylo klasicistní, ale zároveň vlastně čerpali z těch moderních směrů. A možná nejlíp se to promítá na Bauhausu. Koukám se pořád na Pavla Sterce, že se budeme bavit o Bauhausu. Aspoň chvíli, protože tam mně přijde velmi zajímavé to, že z těch 900 studentů a profesorů a těch umělců asi 200 z nich sympatizovalo s nacismem. Mě třeba šokovalo, že jsem se dozvěděla, že Mies van der Rohe, známý architekt, který navrhl vilu Tugendhat pro židovského obchodníka, vlastně byl jeden z těch, který chtěl, aby podepsali umělci Goebbelsovu výzvu na podporu Adolfa Hitlera. To mě šokovalo teda.
2: Já bych tím nechtěl, a Bauhaus rozhodně nejde vůbec zredukovat jenom na ty architekty, ale jenom jako navážu, že zrovna architektura je hrozně závislá na té moci a vlastně ty architekti, když nemůžou realizovat na rozdíl třeba od řady výtvarných umělců, který můžou realizovat ty věci i jinak, tak když nechtějí zůstat u skic, tak jsou často ty architekti nejnáchylnější. Jo, ale
1: jsou pod tlakem.
2: A nebo i přesně jako ten oportunismus u nich prostě má nějaký, jsou prostě v tomhletom často snadněji korumpovatelní. Nicméně Bauhaus se nedá spojovat jenom s architekturou, spíš je to taková glosa k tomu.
0: Asi to není úplně odpověď na tu otázku, ale taková jako zajímavá zákruta celého toho příběhu. Nedávno vyšla v němčině skvělá knížka, která popisuje příběh životní vlastně studenta Bauhausu France Ehrlicha. On to byl taky jako extrémně ctižádostivý designér, který pravděpodobně Bauhaus ani nedokončil. Nicméně za války skončil jako levičák v Buchenwaldu, v koncentráku. kde se potom nějakým způsobem snažil fungovat i tak, že v rámci prostě nějakých dílen v tom koncentráku pracoval jako designér. Mimochodem na bráně buchenwaldského koncentráku je nápis Jedem das Seine, jakoby ironické každému to jeho, který vykoval podle svého návrhu právě Franz Ehrlich, jakoby v bauhausovském modernistickém písmu. Že ten jako koncentrák Buchenwaldu, to je jako jedno z těch hlavních míst té jako hrůzy toho, té nacistické ideologie, mělo prostě na bráně nápis jako navazující na bauhausovskou modernu, jako vlastně úplně jako absurdní situace. A Ehrlich třeba dělal to, že pro vily důstojníků SS, které byly na takové příjezdové cestě k tomu koncentráku, které tam nestojí, jsou tam v nich už jenom takové rozvaliny, navrhoval vestavný nábytek. V těch vilách byl vestavný nábytek podle vlastně návrhu Ehrlicha. A on pak, když jakoby se vrátil z koncentráku, tak ty svoje prostě designové ambice se snažil realizovat za NDR, kdy navrhnul něco, co je vlastně východoněmeckou obdobou československého univerzálu. A ten systém vlastně navazoval na to, co už využíval v těch vilách pro ty SS-many v tom Buchenwaldu. Jakože to je prostě celý jakoby fascinující jako splet nějakých jakoby vlastně osobních motivací, kdy vlastně on se snažil nějakým způsobem jako přežít v podmínkách toho koncentráku, jako fungovat v té době. Zároveň navazoval na to, že studoval na tom Bauhausu. A vlastně to ve výsledku dělá jako něco, co se nedá úplně rozplést skrze nějaké jako vzorce úplně jako logické toho, jak ty dějiny probíhaly, ale vlastně to ukazuje jako absolutně jako individuální cesty, které někdy vlastně těma dějinama můžou jakoby směřovat. A co je jako další věc, která souvisí s Bauhausem, a to jako je, to znamená, že jako nejspíš jako ta modernistická tradice může pořád jako někomu být trnem v oku, je dneska zase AFD zase prostě v tom Sasku-Anhaltsku, kde mají teď podle průzkumu 41% prostě, tak tam AFD plánuje ukončit jako památkovou podporu dědictví Bauhausu.
1: To jsem ráda, že jste to zmínil,
0: je to protože... Je to v té Dessavě, no. Kde se mimochodem ten meeting, kde AFD zpívala tu enderáckou hymnu, to bylo v Dessavě, jakoby, jo. Takže tam se prostě dějou zase jako úplně šílený věci, který si myslím, že by nás neměli úplně nechávat v klidu, protože jako se v nich fakt jako objevujou na jednou vzorce, kdy, já neříkám, že se opakujou dějiny, ale jako prolamuje se nějaký tabu, který prostě od vzniku Spolkové republiky Německo a vlastně od vzniku NDR, která NDR byla postavená na nějaký jako antifašistický rétorice, v obou německých státech tohle prostě bylo až do loňského roku tabu. A teď se najednou vlastně jakoby přichází lidi, kteří mají šanci stát se třeba jako zemským předsedou vlády a vlastně jako relativizujou nějaký jako postoj, dosavadní postoj Němců dědictví nacistický Třetí říše.
1: Jsem ráda, že jste to zmínil. Ano, přesně na to jsem se chtěla, tím jsem chtěla přejít vlastně k té současnosti anebo poválečné historii a zeptat se, začnu teda u Pavla Sterce, dá se vůbec říct, že se kultura někdy úplně zbavila té nacistické nebo fašistické estetiky? Že se vůči ní vymezila?
2: Tak zajímavý je, jak to třeba formovalo dost i třeba pak vysoké umělecké školství, anebo vůbec vlastně ten kánon v Německu, kdy naopak teda z toho umění, který předtím bylo tím zavržení hodným, tak se najednou vlastně stal ten kánon jakoby automaticky a pak to formovalo ty další jako generace a samozřejmě tohle to bylo přesně v té snaze to prostě takhle jakoby překlopit. Ale zase trošku odstoupím jakoby zpátky k té předešlé otázce a to je jako my to hodnotíme z toho dnešního pohledu, kdy jakoby víme, kam to všechno směřovalo. Ty lidi měli nějaký informace, ale řadu z nich si prostě nechtěli připouštět, nechtěli úplně slyšet. Některé informace opravdu byly prostě velmi, jako, nebo ten přístup k ním limitovaný. Takže jenom ta jakoby představa, že se zase ukážeme na ty jako by špatný umělce, který jako souhlasili s něčím zrůdným a my tady teďko máme jakoby jiný, který mají jiný hodnoty, že to takhle úplně nebylo. A ještě hrozně zajímavý příklad je práce Daniely Deutelbaum, což byla diplomka na FAMU, kde ona dohledala archiv fotografií židovských fotografů, který fotografovali vlastně arizovaný majetek. A vlastně si mysleli, že tímhletím typem nějaký participace trošku oddálej jakoby svůj osud. No zkrátka, oni samozřejmě k tomu zase přistoupili jako k nějakému vlastně umělecký realizaci. Ty fotky jsou právě modernistický, jsou krásně, ale byl to součást vlastně dokumentace, jakoby jejich vlastní likvidace. Tím jsem jenom se chtěl dostat k tomu, že opravdu ta míra toho uvědomění, toho zvažování, jako kdy už a jestli a nakolik už s tím jsme spojení, jak můžeme vystoupit a jakoby kam, že to jsou prostě náročné otázky a myslím, že jako soudit můžeme a máme nějakým způsobem, ale je dobrý si tohleto uvědomovat a hodně taky rozlišovat opravdu i jako v jakých letech, jak se k tomu potom třeba ty autoři taky zpětně stavili. Jo, když to vrátím zpátky k té Leny, tak tam je to jako hrozně zajímavý v tom, že přesně ona jakoby říkala to prostě umění a politika je někde úplně jinde a to mně přijde vlastně docela signifikantní. Potom jezdila do té Afriky a vlastně mám pocit, že to bylo celý jako snaha ukázat, že vlastně ona tu rasovou teorii jako nikdy nepovažovala za důležitou a přitom je z toho velmi zřetelný, že to tam pořád jakoby přítomný je. A zase na případu třeba nějakých s fašistickým režimem v Itálii spojených režisérů, tak ty potom nastartovali takový jako žánr mondo filmů, který vlastně právě byly o různorodosti prostě světa a jezdili prostě po celý země kouli a byl to nějaký způsob nějakého vnitřního jakoby činění. Takže jenom jako zase tady přes tuto odbočku se chci dostat k tomu jakoby dnešku, že jako říct si, že nacistický, fašistický umění je špatně a my se s tím jako nestotožňujeme a děláme něco jakoby jinýho nebo jednoduše jakoby proti tomu, že to je strašně jakoby schématický. A zase, když se vrátím k tomu Benjaminovi, který říkal, že vlastně pro něj, nebo to je jedna glosa taky u něj, jo, to není nějaká jako zásadní, tak ta jako estetizace té politiky, to je něco, co řada umělců dneska dělá a nemusí to být nic, co je jako explicitně teďkon spojený s nějakým jako nacistickým nebo fašistickým odkazem, ale vlastně tím nastupují do něčeho, co je velmi podobný.
1: Právě ta estetizace politiky, je to i skrze umění. Už jsme tady zmiňovali AfD, ale vzestup nacionalistických stran v Evropě není to jenom AfD v Německu. Jsou to i pravicové síly nebo nacionalistické síly, abych to řekla, v Itálii, ve Francii. No, dívám se na historika.
3: No, já jako spíš přemýšlím teď, ten zásadní problém je pořád to, že ten umělec věděl, proč to dělá a věděl, že tím podporuje nějakou myšlenku. Nebylo to jako, pojďme natočit film, on prostě to dělal s tím, že tomu obecenstvu něco chtěl sdělit a to něco bylo vždycky spojené, pokud se bavíme o té Leny v těch 30. letech, prostě s rasou teorií, která jako se aplikovala tím nejstrašnějším způsobem a to už nejde říct. V roce 36 už ona nemůže říct, no já jsem nevěděla, že tady budou nějakým způsobem omezovat Židy. Jak jsem to mohla vědět? No věděla, protože ty zákony platily, ty byly přijatý prostě. A ty zákony navíc nebyly přijatý zase zhora, že by to nařídil, já nevím, Goebbels, Himmler a ostatní, ale vycházely z běžných jako veřejných vyhlášek v Německu, které tam začaly v městech vznikat už v roce 31-32 a posouvaly se dál až do toho velkého jako státního zákona toho, těch norimberských zákonů. Takže tohle všechno nejde oddělit, že by ten umělec jako si mohl říct, no já jsem jako na tom nenezvinu, protože já jsem to nevěděl, nebo já jsem jenom tvořil. No tvořil to s tomhletom kontextu, protože to nejde rozdělit, protože natočit fitness a natočit Olympii, tak stejně budete točit stejná těla, ale po každý to může mít ten jiný kontext. A o ten právě jde, o to, v jakých podmínkách to vznikalo. Takže i dneska, pokud máme umělce, kteří točí reklamní spoty, točí volební spoty a podobně, tak tam do toho vkládají vždycky nějakou tu myšlenku. A my teď jako lavírujeme nad tím, a to byl zrovna ten případ, kdy nám to přistálo na stole jako akademii nebo historickým ústavu, aby jsme se vyjádřili k vydávání reprintů nacistických časopisů z roku 39-40, včetně kalendářů nakladatelství Naše vojsko. Jo, prostě to přišlo. Jestli to už je jako propagace nacismu nebo není to propagace nacismu. Ten soud ještě teďka trvá, ale vlastně ty první rozhodnutí, které přišly nedávno, je, že to nakladatelství musí zaplatit pokutu. Je tam podmínka udělená vlastně za tu propagaci. Ale zásadní věc je, že Adolf Hitler, když ho dáte kamkoliv, tak vlastně nemůžete trestně stíhat. On není symbolem nacismu. To je hákový kříž, jo? Ale byl by problém, pokud si natisknete Hitlera na tričku a půjdete s ním do Terezína. A ten kontext, tohle to všechno musíme jako nově hledat a nově definovat a nově vytvářet, protože těmi technologiemi, tím rozšířením internetu, tím rozšířením té jednoduchosti, kdy ty materiály můžete tvořit, tak se nám vlastně jako variabilita toho zneužití otvírá. Já mám obavy, že dneska ty politické strany, které tady tak jako vnímám z té pravicové strany, a to je jedno, jestli to jsou naše jako v České republice, nebo to je Polsko, který taky sílí, Francie a podobně. Jestliže nezačneme včas jako to sekat a říkat tak takhle prostě ne, tak se to rozjede a najednou to budeme normalizovat. Jo? Najednou se nám to jako rozplizne. A tady vidím ten hlavní problém.
1: A co ironizace nacismu, fašismu? Někdy umělci k tomu přistupují, dívám se teď na Matěje a na Pavla, aby se vyjádřili k tomu, jak se postavit k tomu, když někdo zneužije nacistické nebo fašistické symboly a potom na svoji vlastní obhajobu říká, že to vlastně chtěl ironizovat, že naopak na tom chtěl poukázat, jak to je nesprávné.
2: No já si myslím, že paradoxně jako v tom českém mediálním prostředí tady jako proběhly ty kauzy třeba prostě s Václavem Ztratilem nebo částečně jako s Markem Térem, a to je svým způsobem jako absurdní, protože od jako queer umělců a od umělců, který jako celoživotně nejenom jako je úplně jasný, jaký zastávají názory, ale opravdu i pracují s nějakou jako performativitou a vlastně s přejímáním nějakých jako rolí v rámci opravdu jako té tvorby, je takováhle skandalizace vlastně, myslím si, ve výsledku dost jakoby škodlivá, protože to právě neukazuje na to, že ty daleko jakoby nebezpečnější projevy jako jsou někde jinde a ne v tom, že někdo ve svém videu má prostě někoho v nacistické uniformě. Jo? Jako v českém prostředí to třeba byly tyhle ty dva, ale jakoby v Polsku od Artura Žmějevského a Zbigniewa Libery a takhle můžeme jmenovat jakoby řadu lidí, kteří s tím pracovali, a přesně to vyvolalo takovou jako levnou clickbaitovou jakoby bouři. A ty skrytější projevy, které většinou bývají sofistikovaný a právě jsou nenávistní, tak jsou minimálně pro ty média často prostě hůř identifikovatelný, takže vlastně jako prochází. A jako ještě tak před 15 lety, myslím, byla na Umprunce přímo vlastně v Galerii 207 výstava, která jako mapovala, kdo na umělecké scéně je židovského původu, a vlastně to tam tak jakoby proběhlo dost bez povšimnutí. No.
0: Já bych ve vztahu té ironii souhlasil v tom, že to, že se někde objeví prostě SS uniforma, ale je pak jako třeba v nějakým jako kontextu. Jsem přesvědčený, že ironie může ve výsledku jakoby jako bourat to zlo, nebo může ho nějakým způsobem jako to zesměšnění, a ta ironie vždycky je podle mě v tomhle velmi jako silnou zbraní. Myslím si, že ta kauza přesně jako videa Marka Téra je jako absurdní, jako to už je teda hodně dlouhá doba, ale jako uzavření výstavy, která byla nějakým způsobem jako skandalizovaná, to mi připadá jako hodně vyhrocený příklad něčeho, co jako ve výsledku jako díla, který v žádném případě nemůže být jako nařčený z toho při nějakým jako rozumným uvažování, že by propagovalo nacismus nebo jakýkoliv jako nenávistný myšlenky. Naopak, no, takže tam si myslím, že ten humor může jakoby fungovat, a jako navíc jako v našem kontextu, v kontextu jako českýho humoru, který nějakým způsobem jako je, humor je vždycky nějak kulturně kódovaný, a prostě v české kultuře je nějaká satira, který jakoby není nic moc svatý, má nějakou jako tradici, a dokážeme to třeba na nějakých jako paralelách asi vyhodnotit. Myslím si, že třeba v Německu tohle je jako o dost jiný, a v Německu je samozřejmě ta citlivost třeba, pokud se teda nebavíme o mítincích AfD, jako pokud se bavíme o tom, jak jako fungovalo poválečné Německo dosud, tak tam jako vlastně jakýkoliv použití nějakých symbolů nacismu je jako hodně za hranou, a to jako používání je velmi obezřetný a jako velmi jako nějakým způsobem se tam nakládá i s nějakou pietou, jako vůči třeba obětem, takže to, co třeba jako v nějakým kulturním kódu jako českýho humoru může projít, tak si myslím, že jako v Německu by neprošlo třeba nikdy, ale je to opravdu spíš už o nějakým jako i komunikačním kódu té konkrétní společnosti a toho kontextu, do kterého vlastně to dílo vstupuje a pro který je třeba i vytvořený.
1: My jsme tady až dosud vlastně se bavili o tom, že, nebo aspoň tak mi to z toho vyplývá z té debaty, kterou tady vedeme, že nelze úplně se omilostnit, jsem-li umělec a dám-li se do služeb nějaké takové ideologie. Ale pojďme si říct, a je to otázka pro všechny stejná, na co si dávat pozor jako divák, jako příjemce, jako konzument toho umění, co nás může vtáhnout, aniž bychom si to naplno uvědomovali. A zároveň tím do sebe nasáli nějakou myšlenku, která ve výsledku není dobrá. Tak začneme.
3: Já si myslím, že všichni jsme dostatečně rozumní na to, aby jsme pochopili, když je zesměšněna oběť, nebo někdo, kdo se nemůže bránit, někdo, kdo je slabý. V ten okamžik nejde o satiru. V ten okamžik je to propagace něčeho, co útočí na ten nejslabší článek v té společnosti.
1: A když je to krásné umění, jako se tedy Leny zaštiťovala, že ona ukazuje ta těla, teď propaguje ten zdravý duch ve zdravém těle.
3: Ano, ale v pozadí jsou koncentrační tábory a od roku 1938 aktivní likvidace zdravotně postižených. To už ale ten režim hlásal od roku 1933 zákonem o veřejném zdraví. Takže ona věděla, že...
1: V dnešním kontextu, když uvidíte takovou reklamu na krásné zdravé tělo...
3: Takže nemám v pozadí to, že platí zákon, že kdo není zdravý, nemá mezi námi co dělat. Naše zákony jasně říkají, že všichni máme ta stejná práva a naopak máme skupiny obyvatel, kteří v důsledku druhé světové války jsou ještě navíc zvláště chráněni. A to jak v době míru, tak v době války. Ve chvíli, kdy někdo přijde a tohle začne narušovat, tak si myslím, že by měli všem vylítnout takhle ty antenky nahoru a říct tak pozor, tady už jdeme jako někam, kam to prostě nepatří. Takže zesměšnění oběti budoucí není prostě jako žádným humorem nebo žádnou satirou nebo něčím podobným. Český kód, český humor.
2: Ale zároveň bych chtěl trošku kontrolovat, jo, a já sám jsem židovský rodiny, jako řada jako mých příbuzných zahynula v koncentráku, ale třeba právě v kontextu polského umění to slavné dílo Zbigniewa Libery, to Lego Concentration Camp, kde teda jsou jako vlastně je postavený koncentrák a jsou tam ty Lego figurky. Jo. Pro mě tohle to není o zesměšnění těch obětí, ale právě to poukazuje na to, jakým způsobem se třeba s tím odkazem jako pracuje. A tohle to se dá rozlišit. Ta samá věc by velmi snadno mohla být opravdu jakoby odpudivá, ale když tam je dostatečná snaha a intence a od začátku jako komunikovat to, že to je nějaká metarovina, že to právě jakoby tou určitou jakoby provokací právě tohle tematizuje, tak si myslím, že je v pořádku, aby takový umění jako vznikalo, jo, ale to jde trošku proti tomu, že i jako, jo, nebo další jeho dílo, se jmenuje to Positives a tam právě ty otřesné fotografie i z koncentračních táborů jako reinterpretuje s dnešníma lidma jako v nějakým jakoby pozitivním kontextu, ale vizuálně to na to odkazuje, ale zase je to komentář k tomu, jakým způsobem se s tím odkazem vlastně pracuje právě mediálně a jakým způsobem to jde otáčet a pak je to podle mě v pořádku.
1: A útoky na queer komunitu třeba i v současné době od některých politiků nebo jenom takové právě zesměšňování. Není tohle už právě to, na co bychom měli být velmi ostražití?
3: Já to teda ostražitě a tvrdě komentuju, pokud se to někde objeví. Takže jestli někdo přijde s tím, že jako politicky prosazuje útoky tohoto typu, tak jako vydávám jasně stanovisko, že takhle se chovat nebude, protože to je odkaz na 30. léta, na 40. léta a mají to takové a takové důsledky. My máme to pohodlí, že tím ta Evropa už prošla, že víme, jaké ty myšlenky na začátku mají konce, takže máme dostatek nástrojů na to, abychom včas reagovali. A to je důležité. A v těch případech, které my jsme třeba řešili po trestně právní rovině, jakože jsme se mohli přičlenit nebo jsme byli přizváni k nějakému řešení podobného, tak mně se zdá, že třeba česká policie, české soudy v tomto ohledu jednají teďka už zvláště po začátku války na Ukrajině jako mnohem ostřeji. jo, jako rychleji a jsou takový jako pružnější, zatímco do té doby to bylo takové spíš jako nechávání, jo, ta pravicová extremistická scéna, tak teď ty projevy jsou takový, bych řekl, rychleji, ale na druhou stranu je tady problém, pořád máme Facebook, sociální sítě, napíšete tam cokoliv, těžko se vám prokáže, že jste to psali vy, že prostě můžete se vymluvat stokrát a pokud tamhle v Kalifornii nedají povolení k tomu, že ten Facebookový účet můžou identifikovat, tak ta policie si neškrtne. Nemá šanci, nemá jak. Jo. Takže to je jako problém, tenhle digitální. Ale ještě já jsem chtěl říct, zrovna tenhle ten případ to Lego a podobně, tam ale ten autor říká, s jakou myšlenkou do toho vstupuje a pokud je tam kontroverze, tak jí dovysvětlí. Ale není to o tom, že prvoplánovitě půjde po těch obětech a ty zesměšňují jenom proto, že je to Žid a má být v koncentráku.
2: V tom si úplně souhlasím. To
3: jsem myslel tak já, my jsme si to vyjasnili. No.
1: Tak Matěj, abychom vás toho nevynechali, chcete ještě něco dodat na toto téma?
0: Já si jenom myslím, že ještě jako taky potom samozřejmě nějaká otázka i jako u toho, jak, když jsem mluvil o tom společenským nějakým jako kódu toho humoru, tak i ten se jakoby vyvíjí a myslím, že je dobrý ho vnímat třeba v kontextu nějaký doby. Myslím si, že jako dneska leckdo z autorů nějakých jako nenávistných komentářů se rád odvolává na českou sodu. Myslím si, že v tomhle jako za mě třeba česká soda už prostě jako dnešnímu nějakému jako společenskému kódu prostě nevyhovuje. Už se na ní, já bych se na ní spíš díval jako na historický artefakt, jako něco, co mohlo fungovat jako v nějaký době, ale dneska už se na to koukáme prismatem toho, že koukáme na něco jako vlastně 30 let starého, ale kdyby vznikla, jako kdyby některý ty jako fóry z český sody vznikaly dneska, tak si myslím, že by jako nemohly být tolerovaný. A to je právě, jakoby, si myslím, nepochopení i ze strany třeba některých, jakoby, některých jako autorů, nebo nepochopení, možná naopak dobrý pochopení a jenom jako zneužití toho, že jako byla doba, kdy tohle prošlo ve veřejnoprávním médiu. Dneska už by to neprošlo, všichni to víme, ale do nekonečna se na to můžeme odvolávat. Takže si myslím, že jakoby dobrý jako vždycky uvažovat i o nějaký jako aktuální době, o aktuálním kontextu, ale to slovo jsem tady použil asi tisíckrát, takže si myslím,
1: všichni,
0: že to je
1: a je to dobře
0: ten,
1: připomínat jakoby, si, že je důležité vždycky vidět
0: jako v
1: ten
0: jaký
1: kontext,
0: situaci, ano, na jakém místě, ano, a o čem teď zrovna jakoby mluvím.
1: Výborně.
2: A jenom úplně v takový mikro zase návaznosti, jenom řeknu, že ta Leny Riefenstahlová tehdy reprezentovala to jako pořád ještě rodící se, nebo už nějakou tradici, ale velmi krátkou a vlastně to strašně jako dynamický médium, který mělo tu schopnost mluvit k těm masám. Dneska se to trochu jakoby posunulo a opravdu jako řada třeba influencerů, který i jakoby nejsou úplně vidět pro komunity, který to právě nevyhledávají, tak jsou vlastně pod nějakou naší jako rozlišovací schopností, ale jakoby tam řada z těch jakoby nejvíc problematických věcí, ani ne v tom jako galerijním umění, ale tohle to je něco, co minimálně je třeba jako sledovat a vlastně být schopný na to reagovat včas.
1: A já děkuji moc našim hostům, protože to byla velmi podnětná debata. Děkuji umělci Pavlu Stercovi. Děkuji publicistovi Matěji Forejtovi.
0: Já taky děkuji.
1: A děkuji historikovi a pedagogovi Vojtěchu Kinclovi. A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.
4: Tatínek mě se třeba zbudil a já jsem musel psát jména lidí, kteří byli před pár hodinou popraveni.
5: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
6: Ten největší nápor na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heidricha.
5: Tentokrát uslyšíte příběhy spojené se strašnickým krematoriem. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Fotbalisté brněnské Zbrojovky ve fotbalové lize uhráli remízu v Plzni. Artis na hřišti Slovácka. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující, kteří jedou ze Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V minulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo asi 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se jich nejméně 67 utopilo.
9: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
8: Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy mimořádnou schůzku. Ministři vnitra členských států přes videokonferenci projednají aktuální vývoj situace. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
10: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
8: Návštěvníci památníku holokaustu v Hodoníně u Kunštátu si dnes připomenou oběti genocidy Romů. Během tragické noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali romský rodinný tábor v Osvětimi Březince a zavraždili přes 4200 lidí. Lidé oběti uctí vzpomínkovým koncertem. Zpěvačka a houslistka Iva Bitová na něm společně s cymbalistou Petrem Pavlincem zahrají zapomenuté písně Romů z Horňácka. Projekt s názvem Kala Zingarika přibližuje Iva Bitová.
11: Ty písně jsou o hladu, o smrti, o lásce, takové ty základní věmy, které prožívá každý. Takže my se vracíme k tomu materiálu, který samozřejmě uchopíme po svém, aranžujeme, upravujeme a oživujeme zapomenuté písně.
8: Fotbalisté brněnské Zbrojovky i ve druhém zápase po návratu do Šanceligy obrali o body favorita. Po výhře nad Spartou remizovali v Plzni 1-1. Domácí poslal v první půli do vedení Kabongo. Za hosty po změně stran srovnal Daniel Vašulín. Ten v létě přestoupil do Brna právě z Viktorie a stejně jako před týdnem proměnil sólový únik.
12: Teď jsem šel jako dva zápasy sám na bránu, no. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný jen, ale budem úspěšný jako tým.
8: Bod, svůj první v nejvyšší domácí soutěži v historii, získal i další brněnský nováček Artis. Remizoval na Slovácku 1-1. Ve zbylých sobotních duelech Baník Ostrava podlehl pražské Slavii 0-4 a Liberec Teplicím 0-1.
13: Překážka na D8 za Duxany a nové omezení u Pardubic. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku za odbočkou na Duxany. Na 39. kilometru máme hlášené odstavené osobní auto, zatím není výrazněji označené. U Pardubic počítejte s novým omezením na silnici 36 do Lázní Bohdaneč. Před areálem Syntézie začnou frézovat povrch vozovky. Průjezdné to bude 3 týdny vždy pouze jedním pruhem a provoz bude řídit semafor. A u Českých Budějovic pozor na nehodu. Na silnici 143 z Křemže do Brlohu. Za Rojšínem havarovalo osobní auto. Na místo museli přijet záchranáři. Čekejte proto omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách většinou kolem 20. A foukat má slabý, na Moravě mírný, severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Drahé, nedostupné byty, to je mantra posledních let, kterou se snaží zatím neúspěšně řešit každá vláda. Ta současná si dala do své hospodářské strategie, že to za 4 roky změní. I díky tomu, že sám stát bude stavět nové byty pro potřebné profese či mladé rodiny. Výrazně má také zesílit příliv nových investic do dalších oblastí ekonomiky. Při plnění obou těchto slibů má hrát velkou roli Státní investiční a rozvojová společnost. Její ředitel Zbyněk Pokorný bude naším hostem. Při poslechu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Zvýšíme dostupnost bydlení pro mladé, seniory, armádu, policii, hasiče, zdravotníky a učitele. To je jedno z hesel vládní hospodářské strategie přijaté letos v únoru. Do roku 2030 se tak má zahajovat výstavba 10 000 veřejných bytů ročně, hlavně pro vyjmenované profese.
15: Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co tedy ukázala ta analýza pozemků v rukou státu, nebo pokud to byly i nemovitosti, co přesně jste vlastně zkoumali?
1: Tak my jsme v první fázi se zaměřili na ty nejnadějnější lokality, o kterých si myslíme, že brzy se může na nich zahájit bytová výstavba, které jsou ekonomicky efektivní a z hlediska času připravitelné v nějakém jako rozumném časovém horizontu. V té první verzi analýzy vlastně jsme se dívali na 200 potenciálních lokalit s rozlohou přibližně 300 hektarů.
0: A to jsou všechno pozemky, tedy, které má v rukou stát nebo nějaké jeho organizace?
1: Jsou to primárně státní pozemky v rukou státu, to znamená například státního pozemkového úřadu, úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových, ale případně i v různých státních organizacích přímo řízených státem, například správa železnic. A kromě toho vlastně i v té prvotní verzi analýzy jsme se dívali na některé pozemky v rukou obcí v krajských městech, že tam vidíme také velký potenciál na možnou spolupráci. Byť primárně se soustředíme skutečně na ty pozemky státu.
0: No a jak vypadá to rozložení pozemků? Protože dovedu si představit, že třeba kolem železnice je spousta pozemků, ale asi by tam nikdo bydlet nechtěl. Nebo je to třeba v lokalitách, kde není žádná poptávka po bytech pro potřebné profese nebo mladé lidi?
1: Určitě, říkáte to správně. Vlastně z té analýzy vyplynulo, že existuje řada pozemků, které jsou využitelné, ale rozhodně to nejsou všechny, na které jsme se dívali, ať už je to z hlediska toho komerčního využití, nebo přesně v blízkosti železnic, nikdo nechce bydlet, ale v širším okolí jistě ano. No, dobrý příklad je z Anglie, takhle funguje státní developer, který vlastně de facto ten potenciál rozvoje území kolem železnic inicioval, zahájil. V širším území vlastně té železniční sítě lze velmi dobře stavět bytovou výstavbu, ne teda přímo samozřejmě na kolejích, ale v tom širším území úplně bez problému.
0: Čili těch 300 hektarů, o kterých jste mluvil, tak to už je výběr, kde je to vhodné, nebo to je
1: všechno? Ne, to bylo skutečně chtěl bych říct, že to je prvotní analýza, my určitě budeme dál dopracovávat, ale chtěli jsme už něčím začít a v něčem se pohnout dopředu, aby jsme fakt mohli v brzké době na nějakých konkrétních vybraných projektech začít pracovat, takže ty pozemky, které jsme zkoumali, se budou rozšiřovat, ale z této prvotní várky, těch 300 hektarů, 200 lokalit, v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně, a my už jsme začali komunikovat vlastně s těmi vlastníky nebo řekněme správci státního majetku o tom, jestli a za jakých podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom tyto pozemky dostat na trh bytové výstavby.
0: A o jak velkou plochu se jedná, když říkáte 15 projektů?
1: Asi bych neříkal spíš v ploše, ale spíš počtu bytových jednotek, jsem řekl, takový nejvíc jako srozumitelný, takže ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů té první skupině, kterou jsme identifikovali.
0: A dá se říct, jaká státní instituce tady má nejvíc těch vhodných lokalit?
1: Možná dobrý říct na začátek, že vlastně úplně nejvíc lokalit v rukou nemá stát, ale jsou to obce. Pokud byste se na to měli možnost podívat, tak byste věděli, že vlastně obce jsou ty, které drží nejvíce lokalit pro bytovou výstavbu, je trošku v jejich rukách s tou jako neutěšenou situací v rámci bytové výstavby dělat, ale myslíme, že i stát jako by měl přiložit ruku k dílu a ty pozemky, které má, kterých je teda výrazně méně vhodných, než mají obce, tak i ty pro ten potenciál využít a na ten trh bytů je dostat.
0: No a je možné, že byste se třeba dohodli, že obce vám dá k dispozici ten pozemek a vy byste tam vybudovali nějaký projekt?
1: Určitě je to možné, na tyto lokality se díváme, ale určitě primárně nám jde o to dostat a naplnit vlastně potenciál pozemků ve vlastnictví státu. To bude ten pilotní projekt, který my budeme se na něj dívat jako primárně, ale i tyhle lokality jsou, protože někdy pro ty obce je opravdu obtížně řešitelná celá ta konstrukce projektově uřídit vlastně tu výstavbu a nechtějí se do toho pustit.
0: A zpátky tedy ke státu, která z těch institucí má tedy nejvíc těch pozemků, nebo co jste zjistili?
1: Tak pozemní pozemku má státní pozemkový úřad, ale to neznamená, že jsou vhodné pro bytovou výstavbu, protože oni spravují celou řadu území. Ale z pohledu jako toho potenciálu pro bytovou výstavbu si myslím, že to třeba překvapuje, může být právě ta správa železnic, která jako historicky vlastně spravuje nějaká území kolejová. Ty železniční stanice obvykle vznikaly v nějakém centru města a podobně, takže a to jsou ta místa, kde dneska ta bytová výstavba je nejvíce vlastně potřebná.
0: To je Praha, Brno,
1: tak,
0: předpokládám.
1: Tak. Proto mi primárně vlastně v
0: takže
1: té první fázi...
0: Takže v Praze kolem kolejí by mohly vzniknout.
1: Jo, přesně tak. Proto vlastně mi primárně v té první fázi, co se týče správy železnic, jsme se koukali jenom na Prahu. Třeba, že fakt nemáme úplně kapacity na všechno. To neznamená, že přesně jste zmínila Brno. Další lokality, ten potenciál tam bude taky podle mě velký.
0: Takže když jste mluvil celkově třeba, že by mohlo vzniknout 15 000 bytů, tak na Prahu připadá kolik?

0: to jsou nižší stovky až tisíce, řekněme.
1: Na začátku vlastně jsme říkali, že stát by měl primárně nabízet ty byty vybraným profesím. Jak by tedy měl typově prostě vypadat projekt, který vzejde tedy z vaší dílny?
0: Tak samozřejmě tam záleží na tom zadání, o jaké typové profese se jedná. My proto i primárně ty lokality, které tam máme, jsme se snažili hledat v nějaké dobré dopravní dostupnosti, kde tyto typové profese mají své pracovní uplatnění, to znamená blízkosti nemocnic, ideálně. I takové lokality jsou, zejména v Praze. A pak samozřejmě bude se jednat o nějakou třeba individuální výstavbu pro potřeby silových rezortů, takže zase to musí být někde, kde primárně ta poptávka po tom umístění a na tom, o tom se musíme bavit samozřejmě s těmi konkrétními subjekty, pro které se to má vystavit, protože jako naše úloha není jako určit, kdo bude ten konečný uživatel. Mm-hmm. To samozřejmě není naše úloha, my jsme státní developer, takže naše úloha je dostat území na trh vlastně bytové výstavby a aby tam v nějaké dohledné době ty o nějakém standardu a kapacitě vznikly. Ale ne komu se budou pronajímat.
1: A o tom bude rozhodovat kdo?
0: Tak předpokládám, je to politika samozřejmě současné vlády, tak myslím, že velmi dobře ví, kde jsou ty palčivé místa, kde ty profese jsou nejvíc, pro jich potřebu nejvíc potřeba vybudovat bytovou výstavbu.
1: Já si myslím, že by ještě stálo za to vysvětlit, jak by to mělo vypadat, jestli státní investiční a rozvojová společnost bude zároveň ten stavebník, jestli vy si na to někoho najmete, nebo jestli jenom vy typujete nebo připravíte pozemek a pak to předáte třeba nějakým soukromým developerům, nebo jak by to vlastně mělo vypadat.
0: Ta naše minimální role, kterou my jako současné době vlastně děláme a naplňuje land develop, to znamená vyhledání vhodných pozemků a jejich dovedení na trh. A samozřejmě může se jednat to navazující řešení, může se jednat různou kombinaci možností, buď se bude jednat o nějakou konkrétní výstavbu na konkrétní poptávku, jsem zmínil třeba ten silový rezort nebo potřebnou profesi pro konkrétního správce nemovitostí ve státních rukou, pro kterého to budeme zajišťovat napřímo od A do Z, projektově až po výstavbu, kdy samozřejmě vysoutěžíme i toho stavebníka, vysoutěžíme projektanta, tak v tom není žádný problém. Ale troufám si říct, že drtivá většina projektů Kubu by se jich mělo dělat jako mnohem více najednou a využít více území, tak se neobejdeme bez spolupráce se soukromým sektorem a naopak jako vítáme, že tam ta role soukromých developerů pro akceleraci výstavby větší množství bytů je nezbytná.
1: Peníze až na prvním místě, takže vy máte nějaké prostředky ze státního rozpočtu, za které byste to mohli stavět?
0: Tak momentálně dáme na to žádné prostředky. To, co vlastně my aktuálně děláme, děláme v rámci in-house, prostě interních nákladů lidí, které na to máme. A teď ani nejsou jako potřeba. Jo. To bych rád zmínil v této fázi. Těch analýz vůbec nejsou žádné finanční prostředky potřeba, ale do budoucna určitě ano. Proto i ty modely, které my vymýšlíme, se snažíme dělat v různých jako verzích, řekněme od méně nákladově náročných, po více nákladově náročné. Logicky, když zapojíte soukromý sektor, tak víc těch nákladů přesouváte na ně a můžete udělat větší množství projektů za méně peněz. Na druhou stranu vybudování nějakého jednoho objektu, například rukou státu pro jeho zaměstnance, tak to se dá postavit od A do Z v rámci zakázky a pak to samozřejmě bude stát nějaké jako peníze, nižší miliardy korun na takový bytový projekt.
1: Kdyby nějaký první projekt třeba mohl se začít stavit?
0: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi viděli, že nějaký takový projekt začíná se budovat.
1: Čili 15 000 bytů určitě nebude do roku 2029.
0: To určitě ne. A to opravdu byla prvotní analýza. My ještě z tohoto množství lokalit budeme dále zužovat. Je to jako dost těžká úloha. Můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále. Takže řada těch lokalit může různě odpadnout. Naopak některé nemohou se k tomu ještě přidat, takže v finále těch lokalit nebude samozřejmě také velké množství a určitě ne najednou. Ani to není v našich kapacitách.
1: Jak významné by mělo být, že se v tom bude angažovat stát z pohledu, kolik to bude stát? Máte nějaký propočet, o kolik tedy by stát díky tomu, že třeba do toho vloží ty svoje pozemky, byl schopen postavit metr čtvereční v Praze levněji, jak by mohl vypadat ten nájem potom?
0: Ta nákladová struktura developerského projektu je hodně ovlivněná cenou pozemku, zejména v těch městech, jako je Praha logicky, tak opravdu ta složka ceny pozemku může být kolem 20-30, ale i 40% hodnoty toho celého projektu. A opak, když pak jdete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli můžete dostat na nějaký podíl třeba 10%. No a jakož to jsou pozemky státu, tak to je vlastně skutečně hodnota, kterou vy ušetříte a pak se nabízí různé verze spolupráce se soukromým sektorem, kde fakt můžete tuto hodnotu území vyměnit za nějaké byty v rámci té výstavby. A nebo pokud by to byla individuální výstavba do rukou nějaké státní instituce, která bude spravovat, tak vy fakt můžete efektivně ty byty nabízet za nižší cenu. Ale to není naše role. Tak bych teda zmínil, že my jako nebudeme určovat nějakou jako bytovou politiku a že se té profesi má nabídnout byt levněji. Nás chtěli skutečně dostat prostě na trh.
1: Jasně, ale třeba v Praze, kde stojí metr čtvereční nového bytu 200 tisíc, tak vy díky tomu, že budete mít ten pozemek, tak jste schopni to postavit o 30-40% levněji.
0: Ano, ale říkám, neznamená to, že pak se ty byty budou prodávat nebo pronajímat o 30-40% méně. To já jakoby nevíme, já tuto politiku neurčuji, ale ty náklady jsou logicky o tuto položku nižší, protože není potřeba ty pozemky nějakým způsobem vykupovat.
1: Ještě jednu věc, když jsme se bavili o těch soukromých developerech a spolupráci, často zaznívá kritika, že je to vlastně nefér vůči soukromým developerům, že stát si pořídil svoji vlastní společnost, stěžuje si na to třeba Hospodářská komora. Vyjasnili jste si tady ty svoje pozice a jak to vnímáte vy z vašeho pohledu, jestli skutečně třeba nevyužíváte nefér nějaké výhody na tom trhu proti třeba tomu, jaké možnosti má privátní subjekt?
0: Tak jen potřeba si říct, že řada těch pozemků prostě patří státu a stát má prostě zájem udržet si nějakou kontrolu nad tím, co se nad těmi pozemky odehraje, co se tam stane, jestli to stane v tom rozsahu, který potřebuje v nějakém čase, kdy potřebuje. A pokud ty pozemky všechny byste prodal nějakým soukromníkům, tak tuhle tu jistotu ztrácíte. Takže já pořád si myslím, že vedle sebe tyhle věci můžou v pohodě existovat, protože naším cílem fakt není nic jiného, než ty pozemky dostat na trh bytové výstavby. A jak už jsem zmínil, třeba většina těch projektů jako budou realizované a financovány soukromým sektorem nebo i spolupráci se soukromým sektorem, ale s nějakou mírou regulace ze strany státu, kterou máme zajistit my. Takže naopak my vytváříme ten potenciál. S těmi pozemky by se jinak nic nestalo. Vůbec by nevznikla žádná příležitost pro soukromý sektor.
1: Naším hostem je Zbyněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Ono ale nejde jenom o pozemky pro byty. Vaším primárním účelem, když jste vznikli, asi tak bylo budovat vlastně nové průmyslové zóny, podnikatelské parky, do kterých by mohli přijít noví velcí investoři. Momentálně rozvíjíte 3 průmyslové zóny. Asi bych začala u té největší, a to je v Dolní Lutyni v Moravskoslezském kraji na Karvinsku, která má mít 270 hektarů. Obce se postavily proti vzniku té zóny. Kritizovala to právě také třeba Hospodářská komora, že vlastně tady konkurujete soukromým podnikům, které by mohly takové zóny vytvářet. Tak v jaké jste fázi třeba konkrétně tady v té Dolní Lutyni?
0: Tam jenom zmínil, že to byla jedna obce, která proti tomu projektu vystupovala. Logicky to je ta obce, která je jako vlastně nejblíž tomu území, kdy to občané... Ano, je to přímý dopad na jejich život a je logické, že nějakým způsobem se tomu brání, ale čím jdete dál do další obcí, už vlastně nejblíž je obec o Bohumín, tak už řekněme, tahle obava jako výrazně klesá. V rámci celého Moravskoslezského kraje jsme se dělali průzkum, tak naopak ten projekt jako je drtivou většinu lidí vítán. Ale já bych rád zmínil u tohoto projektu, respektujeme samozřejmě to, že je to území, které slouží pro nějakou zemědělskou činnost, je tam nějaký krajinný ráz, který mi rozhodně nehodláme měnit do té doby, dokud se nebude skutečně nějaký významný strategický investor, o kterého by měla zájem jak vláda České republiky, tak například i kraj, a kde by ty, řekněme, pozitivní efekty získání takového investora převážily vlastně to negativno, takže prostě někomu samozřejmě změníte nějakým způsobem on dopasovat žil a že musí prostě nějakým způsobem strpět ve svém sousedství takovýto areál.
1: Vy jste původně tu zónu v Dolní Lutyně připravovali pro stavbu gigafactory na autobaterie, kterou tam chtěla stavět společnost Samsung, i když se to tajilo, ale bylo to veřejné tajemství.
2: Když takové flagrantní věci, jako že jste v únoru 2025 se dozvěděli od Samsungu, že žádná gigafactory v Dolní Lutyni nebude.
1: Samsung nakonec to odložil na neurčito, když přišla nová vláda, bylo kolem toho trochu povzdvižení, protože premiér Andrej Babiš řekl, že minulá vláda lhala, že má vlastně investora pro tu zónu.
2: Opoziční politici normálně brutálně lžou.
1: Tak v jakém je to teď stádiu? Pro koho to připravujete nebo pokračují tam ty práce?
0: Tak jak už jsem zmínil, my nebudeme měnit krajinný ráz té lokality do té doby, dokud nebude skutečně nějaké rozhodnutí vlády v souladu s regionem nad konkrétní investicí, která by do České republiky měla šanci do této lokality přijít. A s tím, že ještě platí, že pokud by byla jakákoliv jiná lokalita vhodná pro takového investora v širším území Moravskoslezského kraje, tak bude preferována lokalita logicky třeba brownfieldová a podobně. V této fázi platí, řekněme, fáze nějaká udržovací, bych to tak nazval, kdy my máme za úkol majetko právně tu lokalitu zcelit.
1: A to ještě není hotové.
0: To ještě není hotové, to ještě běží. Mm-hmm. A další úkol, který máme, je posoudit vlastně soulad s tím širším územím v rámci potřebných studií a povolení, které s tím souvisí. A tím ty práce budou ukončeny, takže se bude jednat čistě o, jako řekněme, projektovou papírovou přípravu bez jakýkoliv zásahů fyzických do území a jakýkoliv zemních prací a podobně.
1: No a příběh Gigafactory a Samsung je podle vás ukončený nebo pořád je tam nějaká šance, že si to Samsung rozmyslí?
0: To nedokážu vůbec momentálně říci. Ale jako my jako nesázíme na jeden projekt, ta lokalita nevzniká kvůli jednomu projektu, ta lokalita vzniká jako rezervní potenciální lokalita pro využití státu pro jakéhokoliv strategického investora.
1: No a jednáte třeba s někým jiným nebo projevuje zájem někdo jiný?
0: Na nepravidelné bázi probíhá komunikace s různými společnostmi, které tyto globální hráče zastupují a dotazují se na stav této lokality, zda je dostupná, jaký má standard a podobně. Takže já jsem přesvědčený o tom, že jakákoliv z těchto strategických lokalit, které děláme, už to ukázal vlastně ten projekt strategické lokality v Chebu, tak jakákoliv tato lokalita má obrovský potenciál do budoucna, dřív nebo později se objeví investice, která tuto lokalitu bude mít možnost být umístěna a bude o ní zájem.
1: A že by se rýsovalo něco vážnějšího, tedy někdo jiný, kdo by chtěl stavit třeba gigafactory nebo něco podobného?
0: To jsou také předběžné poptávky a už to není žádný vážný zájem, to bych si netroufal.
1: A dá se říct třeba, z jakých oborů přicházejí ty poptávky? To
0: tak je to nepřekvapivě elektromobilita, tam si myslím, že těch poptávek nejvíc. Ale skutečně to nejsou jako menší množství, jako nepředstavujeme si, že to jsou jako desítky projektů ročně, to je nesmysl. My jsme se jasně vymezili vzhledem k tomu, kde Česká republika je, jaká je tady úroveň mest a pracovní síly, takže chceme fakt jenom ty nejlepší projekty a těch samozřejmě nejsou desítky ročně.
1: Vy jste zmínil průmyslovou zónu v Chebu, to je další váš projekt, na kterém se pracovali spolu s městem Cheb. Tam oznámil letos, že tam bude investovat německý výrobce nákladních vozů Daimler Truck.
3: Německá společnost Daimler Truck plánuje v Chebu výrobu až 25 000 nákladních automobilů ročně.
4: Postupně má v areálu najít uplatnění více než 1000 zaměstnanců. Se jejich náborem chce firma začít už letos.
5: S prvními nábory především administrativních zaměstnanců začneme ještě v letošním roce.
6: Investice by měla dosáhnout až 8 miliard korun. Závod má být hotový do roku 2030.
1: Je to opravdu reálné, že v České republice se něco odehraje takhle rychle?
0: Tak pracujeme na tom, aby to bylo reálné, nebylo to surreálné. Děláme všechno pro to, aby se tak stalo a zatím ten projekt běží s mírným zpožděním, ale běží v těch rámcových termínech, které tam jsou, že věříme, že to dopadne dobře a že to bude úspěch pro Českou republiku.
1: A kromě Daimleru do té zóny míří ještě nějaké další firmy?
0: Aktuálně ne, protože v současné době skutečně, jako byste třeba myslela jako subdodavatele společnosti Daimler, tak z jakého první fázi skutečně je zájem na tom umístit tam ten hlavní závod. A tomu se věne veškeré úsilí, jak ze strany naší, tak společnosti Daimler a ty další debaty o dalších potenciálních zájemcích subdodavatelů, ty budou až jako následovat dalších fází, kdy se vypořádáme tady s tím hlavním projektem.
1: Abych krátce zmínila, ještě máte tedy třetí projekt průmyslového parku, ten je v Lazech u Orlové, také v Moravskoslezském kraji. To je na území bývalého dolu. Tam máte třeba nějaké investory? Jak to
0: je to tak a u těchto území je potřeba obzvlášť dávat velký důraz na ten land development, co my děláme. To znamená dostatečně prověřit to území z hlediska různých rizik, nejenom teda právních, to je všude jakoby podobné, ale tady z hlediska těch technických a realizačních. Kdy my si děláme celou řadu jako posudků na geologii, hydrogeologii. Dělali jsme si nějaké dodatečné vrtné práce vlastně v území, aby jsme si ověřili, že skutečně to území je vhodné pro strategické projekty. A drtivá většina té zájmové lokality, nebo ta část jádrová, kterou jsme zamýšleli pro strategické investory, tak se potvrdilo, že je úplně plnohodnotně využitelná. Samozřejmě jsou tam další části v území, které už tu stabilitu nemají takovou, která by byla vhodná, ale to jsme vlastně viděli dopředu. No, to jsou vlastně území, kde se ta vytěžená zemina umisťovala vlastně na povrch a volně ložená nebo s nějakým zpracováním byla vyvezena ven a tím pádem z logiky věci to území si zadá jako desítky let i mnohem déle, než získá nějakou tu finální únosnost.
1: Takže nehrozí tam vlastně, že to nebude funkční potom?
0: Ne, jak říkám, tohle jsou krajové plochy, které jsou úplně mimo to zájmové území, o kterých jsme to věděli, kde se nám to jenom potvrdilo. Jasně. A my jsme si jenom chtěli být jistí, skutečně ty oliviny mají nějaký dopady na to centrální území a nemají, takže se může v tom projektu úplně směle pokračovat dopředu.
1: Já už jsem tady zmínila premiéra Andreje Babiše, který na začátku roku, tedy po té, co sestavil novou vládu, tak právě obvinoval minulý kabinet, že lhal o některých zahraničních investicích, o Samsungu, že přijde a tak dále. On také hodně kritizoval, že k nám nepřišla třeba čínská BYD stavit gigafactory a že šla na Slovensko.
2: A kde postavili tu gigafactory? No, postavili na Slovensku.
1: A vůbec, že prostě k nám přestali chodit zahraniční investoři.
2: Za vaše období sem nepřišel jeden globální investor, ani jeden.
1: Jak vy tedy vidíte tu situaci? Je zájem o Českou republiku? Faktem je, že nějakí globální hráči v posledních letech, že k nám nepřišli, tak...
0: Ale vidíte, máme tady Daimler.
1: Máme tady Daimler,
0: jasně. Proč to asi bude?
1: No proč?
0: No tak jako jednoznačně, jako vůbec neváhám tvrdit, že to je díky naší aktivitě. Protože to vím je tu zpětnou vazbu od společnosti Daimler. A kdybychom se do toho projektu nezapojili od začátku a nepomohli vlastně z městu, tak ten projekt jako neexistoval. To prostě vím na 100% nebo 1000%.
1: Takže jim tady chyběla nějaká spolupráce se státem?
0: Je to tak, nějaká spolupráce, nějaký globální pohled, strategická příprava území, velkého rozsahu předem, nebo minimálně teda paralelně s tou investicí, která přichází, to tady jako skutečně nebylo.
1: Takže jim nevadí třeba vysoké daně, nebo že nemáme euro?
0: Těch důvodů je více, určitě je vyšší cena práce, to je jasné, další náklady, energie a tak dále, nic z toho nehraje úplně ve prospěch těchto investic. Ale už jsem to tady zmínil, prostě Česká republika nemá zájem úplně o každou investici, jo. To je prostě, jsme malá země, jsme na nějaké úrovni rozvoje a máme skutečně zájem jenom o projekty s velkou přidanou hodnotou, které my chceme, to znamená nějaké komplexní produkty, napojení na výzkum, vývoj. A to je i známo, poměrně ono se to jako dost rozšíří po tom globálním trhu a vlastně ty hráči nebo firmy, které zastupují, vidí, že prostě v Česku neuspějí úplně ze vším a logicky ty low-costové projekty se nám nějakým způsobem vyhýbají a jsou země, kde jsou pořád vítány, to je jako úplně v pořádku, ale do Česka prostě nejdou. Takže to je kombinace více věcí, že jako opravdu skutečně není zájem úplně o všechno. Tím pádem těch projektů je míň, ale i samozřejmě z pohledu těch nákladů. Ale nějaké jako proaktivity, že těm velkým projektům fakt musíme jít jako naproti. Jo. To je pravda, že je potřeba se hodně nabízet, hodně selektovat a snažit se prostě zaujmout ty globální hráče, které fakt chceme, protože oni si můžou vybírat, oni si můžou diktovat, kam budou. Že na tom je potřeba pracovat taky.
1: Jsem zmínila, že jste vznikli před 2 lety za vlády Petra Fialy. Řekl byste, že tato vláda tedy si vzala ten projekt vaší společnosti za své?
0: No tak zatím nás nezrušili, tak ne, tak to je jako nadsázka, ale takhle současná vláda postupuje k našemu projektu naprosto pragmaticky, věcně, to znamená, současná vláda nás podporuje, nebo se jim ten koncept státního developera zdá být smysluplný, je to, že vlastně nám dělá ten úkol prověřit plochy pro bytovou výstavbu. To je prostě nová věc, kterou jsme začali dělat na tom od letošního roku a to vůbec nebyl původní koncept vzniku státní developerské společnosti za minulé vlády.
1: Děkuji za rozhovor.
0: Taky děkuji. Naschledanou.
3: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Naším hostem byl Zdeněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.
4: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Vzpomínky mají podle svých tvůrců a stavitelů přetrvat staletí. Jenže často bývají příkladem toho, jak se pohled společnosti na některé klíčové události a osobnosti mění. Některé bouráme, jiné přesouváme do muzeí. A v některých případech se po víc než století můžou vrátit na své původní místo. Řeč je o pomníku maršála Radeckého, který se má znovu objevit na Malostranském náměstí.
8: Je to nádherný sochařský dílo, to nezapomínejme.
7: Říká Jan Párta, předseda spolku Radecký, který se o to lvým dílem zasadil. Jenže odpůrci návratu právě tohoto vojevůdce namítají, že přece nejde jen o uměleckou hodnotu sochy.
9: Tam, kde máte kšta, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických. To je dnes budova poslanecké sněmovny. A my máme před tou poslaneckou sněmovnou někoho, kdo tu sněmovnu nechtěl.
7: Celý spor má samozřejmě širší rozměr. Kdy vlastně pomník přestává být kamenem nebo bronzem a stává se symbolem? I o tom budu mluvit s historikem umění, profesorem Vítem Vlnasem.
10: Velcí autoři si všimli v minulosti, že pomník nás začne zajímat teprve ve chvíli, kdy zmizí.
7: Při poslechu pořadu Zaostřeno vás vítá a od mikrofonu vás zdraví Pohanka.
11: Zaostřeno.
8: Jsou odtamtud, aby to fotili jako na něj pohled zepředu.
7: Architekt Jan Bárta, předseda spolku Radecký, na Malostranském náměstí ukazuje místo, kde Radeckého pomník stával od poloviny 19. století až do vzniku Československa v roce 1918. Jestli, nebo teď už spíš, až se sem vrátí, nebude stát přesně tam jako kdysi. Přesune se na horní část náměstí před palác Smířických, dneska jeden z objektů poslanecké sněmovny. A Jan Bárta připomíná ještě jednu zajímavost. Spory okolo pomníku se vedly už v době jeho vzniku a existence. Nešlo přitom tenkrát o to, jestli má stát a kde, ale třeba o to, jestli na dominantní, lépe viditelné straně podstavce bude český nebo německý nápis.
8: 1907 ze zadu byl tenhle ten německý nápis.
7: A za pár minut už sedíme s Janem Bártou a jeho mladším kolegou Michaelem Heresem, který je místopředsedou spolku Radecký, ve stínu podloubí Malostranské besedy nad kávou a limonádou, abychom to probrali celé od začátku. Kdy jste třeba o Radeckém se poprvé doslechl, jestli si to pamatujete, kdy jste o něm poprvé třeba četl a kdy jste přišel na tu myšlenku, že by bylo důležité, aby se tady ten pomník obnovil?
8: No, já se zabývám celý život v podstatě historií. Takže, že existoval maršál Radecký, jsem se dověděl pravděpodobně, když jsem poprvé četl třeba o bitvě národu u Lipska nebo podobně. Dověděl jsem se tenkrát, že vlastně sloužil už pod generálem Laudonem, když bojovali proti Turkům. Takže jsem se o to začal velice, velice intenzivně zajímat, ale ten pomník není pomník bez osobnosti. Jo? Čili první byl zájem o maršála Radeckého jakožto historickou osobnost, pocházející teda z Čech, a která byla vysokým vojenským a velmi úspěšným velitelem. Pak jsem si to vlastně srovnal, že Radecký je součást českých dějin, že to se nedá vymazat, takovéto osobnosti, leč ke škodě teda tohoto státu a národa. No a pak samozřejmě jsem viděl v lapidáriu to uložené bronzové sousoší od bratří Maxů. A pak jsem našel, že už v roce 1922, už 3 roky potom, co byl ten pomník odstraněn, byla první iniciativa od pražských intelektuálů, abych tak řekl, uvažovat o tom, že by ten pomník se měl vrátit. A po revoluci v roce 1992 byla uspořádána v Vojenském historickém ústavu mezinárodní konference, velice rozsáhlá, dvoudenní. A výsledkem této konference v tom roce 1992 bylo doporučení navrátit Radeckého pomník sem na Malostranské náměstí.
7: Pro Jana Bártu byla v každém případě tahle konference přelomovým momentem. Přiměla ho, když parafrázuji Karla Havlíčka Borovského, aby mu vlastenčení z úst do rukou ráčiti přešlo a začal konat.
8: Úplně od nuly, jako vlastně jsem začal zjišťovat, co by to vlastně chtělo a tak dále. Začali jsme o tom psát, začali jsme o tom veřejně mluvit, začali jsme získávat další a další příznivce z kruhu historiků a uměnovědců a z různých, třeba od malostranských spolků, zdejší, kteří to také podporují, začala nějaká debata taky veřejná v novinách a podobně. Samozřejmě se objevili odpůrci, přirozeně. No a v tomto duchu jsme pokračovali, potom jsme jako spolek zajistili zpracování té projektové dokumentace, napřed studie a potom dokumentace, tu, kterou tady vidíte, kterou jsem vám přines ukázat. A s ní jsme začali obcházet instituce. No, byla to trnitá cesta a když teda bych to už dokončil a zkrátil, tak se přidal tady kolega Heres, který to vzal za správný konec, abych tak řekl, protože je plnej mladistvého elánu na rozdíl ode mě. A jemu se podařilo získat mezi zastupiteli hlavního města Prahy podporovatele, kteří tu myšlenku uchopili za svou a kteří vlastně iniciovali nedávné před měsícem zasedání zastupitelstva, které to nakonec schválilo.
7: Víte, pánové, já tomu rozumím, ale co byste řekli někomu, komu se ta myšlenka nelíbí, protože Radecký prostě pro ně stělesňuje Rakousko-Uhersko, od kterého jsme se v tom roce 1918 prostě definitivně odstřihli a konec konců už víc než 100 let tady prostě ten pomník není, tak proč ho sem znovu dávat? Nám se to nelíbí. Co byste takovým lidem řekli?
8: Já bych jim asi řekl, že pohled na české dějiny se vyvíjí, jako se všechno vyvíjí, že po revoluční tom 18. roce strhávání orlic z fasád a tak dále a bourání mariánských sloupů a tak dále, co se tady dělo, je v tom roce 18 pochopitelná, ale přeci jenom od té doby teda uběhlo 107 let a historické chápání našich dějin národních se přeci jenom posunulo od jakýchsi revolučních jednostranných hodnocení a mýtů, jim patří, to bychom mohli začít u Bílý hory, ale to bych nerad teda. To se prostě změnilo a prostě patří ten Radecký k našim dějinám a byl to významný člověk, byl to významný vojevůdce, byl to proslulej vojevůdce a zapomněli jsme, jak tu sedíme, pánové, ještě na jednu zásadní věc. Je to nádherný sochařský dílo, to nezapomínejme, že ta socha byla považována ve své době a ještě vlastně do dneška. Považována za jednu z nejkrásnějších plastik toho stylu, toho romantického sochařství. Snad na světě vůbec, nebo rozhodně v Evropě. Takže i to je jeden z momentů, proč bychom chtěli ho vytáhnout z toho lapidária, kam nikdo nechodí.
7: A jestli můžu ještě trošku k té procesní stránce, ta podpora byla značná, jak jste zmínili, 41 proti 4, jestli si dobře to vybavuji. Proč to tak dlouho trvalo, když se zeptám takhle? Proč jste o to usilovali celou řadu let a nešlo to prosadit dřív?
8: Usilovali jsme 15 let. Protože, jak jsem říkal, ten názor se prostě vyvíjí. 15 let už stačí na to, zejména když celá řada historiků znášela ty připomínky, že to bylo krapítko jinak, než jsme to podle Zdeňka Nejedlýho a Aloise Jiráska jako poznávali, když jsme byli malí. Já jsem starý člověk, takže si to pamatuju dobře. No a tak pomalu se měnil i náhled politiků na to. My jsme konfrontovali s těmi historiky, my jsme jim to vysvětlovali, hovořili jsme s nima a pomaloučku přeci jenom se připustilo v závěru, že Radecký byl součást českých dějin, že ta socha je krásná a že vlastně, no já nevím, co bych tomu dál dodal.
11: Možná to, že jsme zejména vyvrátili ten argument, že je to nějaký cizí prvek nám sem naordinovaný, ale že to je skutečně věc, která vzešla z Prahy. Že to byla poptávka Krasoumné jednoty, tedy předchůdce Národní galerie, a že to dělali přední pražští sochaři bratři Maxové, špička v oboru, evropská špička v oboru, a ta spodobňovaná osobnost prostě má velkou relevanci pro Prahu a české země. A nenechali jsme si vnutit, nebo respektive dokázali jsme v tomhle tom ohledu přesvědčit magistrát k tomu, že to skutečně není žádný cizí prvek. A těch 41 hlasů, který zvedl roku pro to, tak to rozhodně není z nějakého resentimentu pro společný rakousko-uherský stát, ale skutečně převládá ten kulturní náhled na to, že Praha je skutečně jako historicky velice bohatá a že se hlásí ke svému historickému dědictví a Hradecký je součástí tohoto historického dědictví. Takže kdybychom se měli jenom úzce profilovat na to, co zde přinesla doba po roce 1918 a všechno předtím by mělo být jako nějakým způsobem upozaděno, tak by ta Praha byla velmi, velmi ušklivé místo v tomhle tom směru.
7: Řekli mi Jan Párta a Michael Heres na Malostranském náměstí.
12: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Historik, odborník na umění, profesor Univerzity Karlovy Vít Vlnas návrat Hradeckého pomníku vítá.
10: Já si myslím, že je to velmi dobrý a dokonce osvícený nápad. Za prvé, ten pomník je opravdu výtvarně zdařilý. Za druhé, ten pomník k tomu místu patří, byl pro ně vytvořen. Za třetí, na rozdíl například od některých problematických rekonstrukcí nebo napodobenin, jako byl případ Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, který z ideového hlediska je v pořádku, ale kde prostě jako nemáme ten originál, takže to, co tam máme, je přibližná napodobenina, která opravdu jako má do toho barokního Bendlova mistrovského díla zřejmě dosti daleko, jak můžeme soudit, tak tady ten pomník máme, že jo? Tady se nám zachoval a je úplně jedno, jestli se tam vrátí originál nebo odlitek.
7: Profesora Vlnase uslyšíte za chvíli v hlavním rozhovoru. Chtěl jsem ale promluvit také s někým, komu se ten záměr vrátit pomník Hradeckého na Malostranské náměstí nelíbí. Luboš Rokos je sice povoláním zdravotník, ale studoval také historii, které se věnuje ve volném čase a publikuje o ní. Dali jsme si sraz v kavárně na Vinohradech.
9: Já nejsem úplně zastáncem toho, že by se Rakousko-Uhersko muselo nutně rozpadnout. Myslím si, že ten vývoj té monarchie šel zase k nějaké demokratizaci, nějaké federalizaci, protože byl to konglomerát více národů, ale zase ta monarchie, pokud měla přežít, nebo pokud by měla nějaké morální právo ještě fungovat dál, tak by musela být z mého pohledu demokratizována a federalizována. Hradecký stál na té straně centralizace jako jak politické, tak té etnické. To znamená, že Vídeň ovládá z centra vlastně všechny ty národy pod sebou. Takže pokud Rakousko ano, tak federalizované, demokratické, a pokud ne, tak to je to Rakousko, za které válčí ten Hradecký, to znamená to militaristické, nedemokratické.
7: Víte, mě vlastně tady na tomhle tom zajímá ta debata o pomnících všeho druhu na veřejných prostranstvích. Tak si zakladu otázku, co to z vašeho pohledu vypovídá, když tam bude Hradecký stát na Malostranském náměstí tady v Praze o postoji české společnosti i k té historii, kterou evidentně máte rád.
9: Mě v tom asi vidět nějaká smířivost. Když byla anketa o největšího Čecha, tak tam zvítězilo ne Žižka, ne Valštejn, to byl až jeden z to a něco, ani ten Hradecký, ale vítězil to Králek IV., protože nic vybudoval. Takže ten pohled Čechů na to měl asi takový smířivější, že se smíří na to Hradeckého klidně, dvě víc. Jenom bych to, jako, i tak bych to zase prostě nechtěl minimálně na tom místě. Že to Malostranské náměstí, tam, kde má teď stát, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických. To je dnes budova poslanecké sněmovny, nebo jedna z budov poslanecké sněmovny. A my máme před tou poslaneckou sněmovnou někoho, kdo tu sněmovnu nechtěl. Kdo chtěl dál, že vládu ještě výš z toho regionu nábřeží. Takže jestli Hradeckého pamětníka nudá, tak to není nějaký zámek. A nebo do Kraské invalidovny, což je místo, co bylo stavěné pro vojáky, tam by se skvěle hodil, si myslím.
7: Shrnuje své výhrady Luboš Rokos. Profesor Vít Vlnas oponuje.
10: Je to návrat něčeho, co tam patří. Jestliže bude tímto způsobem apostrofován maršál Radecký, který, ať už se na to díváme jakoliv, je jedním ze dvou největších vojevůdců české krve, které historie poznala. Samozřejmě kolega Čorný a další husitologové vám řeknou, že největším českým vojevůdcem byl Žižka. Já se samozřejmě domnívám, že to byl Radecký, ale v každém případě je to jedna z těch osobností, jakých nemáme v naší minulosti mnoho, a kterou je možno si připomenout, aniž bychom se ztotožňovali s celým jeho odkazem nebo s celým jeho historickým příběhem, který pochopitelně, tak jak to u velkých osobností historie bývá, měl svá světla a měl i své stíny. Nicméně připomenout si vojevůdce, který vypracoval štábní plán bitvy u Lipska, to znamená, že vlastně on dokázal ve štábní práci být minimálně tak dobrý, ne lepší než Napoleon Bonaparte, to není zase tak špatná věc.
7: Když dneska slyšíme, jak se vede spor o obnovení nějakého pomníku, je to podle vás, že se ti lidé dohadují spíš o historii nebo o tom, jak si představují, že by společnost měla vypadat dnes a jak by se měla k té historii stavět vlastně?
10: Já si myslím, že to je obojí. Všichni se zaklínají historií, ale samozřejmě o historii tady vůbec nejde jako takovou, tedy o to, co se stalo, a dokonce nejde ani o to, co si o historii nebo o své současnosti mysleli lidé v minulosti, ale jedná se právě především o naši představu, jak by naše historie měla vypadat, nebo jak vypadala, jde o průměty našich současných ideálů a představ do minulosti, a jde o takovou až trošku naivní představu, že těmi pomníky můžeme nějakým způsobem to veřejné prostředí zkultivovat nebo spíše ovlivňovat, nechci říct si přímo manipulovat ve prospěch určité ideje, která je buď dominantní, nebo ti, kteří ty pomníky budují, mají představu, že by dominantní být v budoucnosti měla. A je tady rozhodující právě ta představa o tom, že historii je možno manipulovat, je možno ji ovlivňovat, je možno si z ní vybírat osoby a události, které nás nějakým způsobem oslovují nebo jsou nám sympatické. A naopak tím zpětným pohybem, to znamená odstraňováním těch pomníků, vytěsňovat a organizovaně, institucionálně zapomínat na to, co se nám do té historie nehodí. To jsou ty pomníky a zapomníky, že? Jak to kdysi krásně vyjádřili v názvu své dodnes nepřekonané knihy kolegové Hojda a Pokorný.
7: V posledních letech jsme viděli, třeba na dálku aspoň v Americe a v Británii, že se pomníky spíš odstraňovaly. Ano, bylo to i v Česku, ten slavný, bych řekl, případ, nebo hodně medializovaný případ pomníku Koněva. Teď se konkrétně v Praze připravuje obnova pomníku Radeckému, který před víc než 100 lety zmizel. Je to podle vás výjimečný případ nebo něco, co naznačuje změnu širšího myšlení společnosti?
10: Tady je zapotřebí říci, že ti, kteří pomníky odstraňují, stejně jako ti, kteří je budují, jsou možná příliš optimističtí v představě toho, že ten pomník má nějakou moc nebo sílu. Ve skutečnosti už Robert Musil v takové té své výsměšné stati o pomnících říkal, že pomníky ve chvíli, kdy se stanou součástí toho městského prostředí, to znamená, že je přestaneme vnímat a tím spíše přestaneme vnímat ty lidi, kteří na těch pomnících jsou a v podstatě za své je vezmou pouze holuby, tak že v této chvíli ta veřejnost vůči těm pomníkům otupí. Ti, kteří ty pomníky odstraňují, mají naopak představu, že ty pomníky stojí v cestě tomu jejich způsobu vyprávění dějin a že jejich odstraněním můžou způsobit nějaké pozitivní změny ve společnosti. To znamená, ten, kdo pomník zřizuje a ten, kdo pomník odstraňuje, mají jedno společné. Víru v moc tohoto pomníku. Většina veřejnosti s nimi ovšem tuto víru nezdílí.
7: Jestli se to dá říct, kde je podle vás hranice mezi připomínáním historie a jejím oslavováním, jestli mi rozumíte, a může společnost postavit nebo obnovit pomník nějakému člověku, aniž by svým způsobem schvalovala fakticky všechno, co ten člověk v životě udělal nebo co symbolizoval?
10: No naprosto určitě ano. Tak oslava, když se vybudoval pomník Karlu IV., tak se bezesporu neoslavoval židovský pogrom například, který byl z autority Karla IV. Inscenován do Limberku, že to je známá věc, nebo pomník Jana Žižky asi pravděpodobně symbolizoval jiné kvality než ty, které zdůrazňovali a zdůrazňují odpůrci husitství. Takže každý pomník je samozřejmě identifikačním momentem určité části společnosti, nikdy ne celé společnosti. Vzpomeňme si na spory kolem Mariánského sloupu, což samozřejmě není klasický pomník, ale je v tom novodobém diskursu historickém už také tak vnímán. A pokud se vrátili například do českých lázeňských měst pomníky habsburských císařů, pokud se konec konců bez větší společenské debaty navrátila jezdecká socha císaře Františka I. do pomníku, který byl tomuto císaři věnován v 19. století na dnešním Smetanově nábřeží, tak návrat maršála Radeckého na místo, na kterém stál, byť samozřejmě ne na to úplně původní místo, tak v sobě má hlubokou logiku a svědčí o tom, že přece jenom dospíváme do stavu, kdy se dokážeme na své dějiny podívat normálně a bez mindráků. A samozřejmě i o tom, že dnes habsburská minulost asi vadí méně, než vadila a jitřila v roce 1918.
7: Nakonec, když byste se na ty spory o pomníky nebo prostě ty debaty o pomnících podíval s odstupem historika, a teď se ptám na ty v Československu, teda nejdřív po roce 89, později v České republice, co nám podle vás říkají hlavně o nás samotných, o tom, jak se mění česká společnost, jaký je její vztah k vlastní minulosti a k tomu, jak se jaksi esteticky snažíme tu minulost nějakým způsobem připomínat nebo ji snad i interpretovat.
10: Pomníky samozřejmě nevypovídají nebo vypovídají jenom velice málo o době, ke které se vztahují. Pomníky Jana Žižky říkají velmi málo o Žižkovi a o husitech. Pomník Josefa Jungmana nevypráví příběh počátku českého národního obrození, ale vypráví o době, která již byla schopna, a to i materiálně, budovat pomníky těm, které pokládala za legitimní předchůdce svých vlastních snah. Vždycky je to projekce určité skupiny lidí, jejich představ do minulosti a vždycky je třeba si uvědomit, že ti, kteří ty pomníky potřebují budovat, tak jsou přesvědčeni, že je stavějí na věčné časy. Mnohokrát byla analyzována a ohlášena krize pomníkové kultury. Už jsem hovořil o tom, že obrovské krizi historismu a pomníkové kultury se hovořilo v době, kterou my dnes chápeme jako zlatý věk zřizování pomníků, v době, kdy ještě nestály monumentální pomníky Husa, Žižky, Palackého, jenom v Praze. Takže ty lidé pomníky potřebují do jisté míry. Potřebují se k něm vztahovat jako k místům paměti. Nechci teď vplouvat do různých teoretických exkurzů, ale je třeba říci, že vždy se tady někteří lidé s těmi pomníky identifikují. Pro některé představují nástroj reprezentace nebo legitimizace. Opět jiní s nimi mohou svádět rituální půdky, případně budovat vzdoropomníky, jo, což je také taková zábava. Nejenom česká, prosím vás, tady je zapotřebí říci, že vše to, co považujeme někdy za české specifikum, se týká i pomníků minimálně v evropském měřítku. Takže každý z těchto pomníků je budován pro věčnost, ale přitom osudy těch pomníků si vlastně nezadají z osudy živých bytostí, protože jsou to projekce našich vlastních dramat a představ. A tak je zapotřebí říci, že už mnozí velcí autoři si vlastně všimli v minulosti, že pomník nás začne zajímat teprve ve chvíli, kdy zmizí. A možná je naopak nahrazen pomníkem jiným.
7: Uzavírá dnešní pořad Zaostřeno historik umění profesor Vít Vlnas. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
12: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
13: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
12: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
3: Co jsou to hypoteční úvěry?
12: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
12: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online.
6: Radiožurnál je 6 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
14: V pražské nemocnici Bulovka pečují o pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Většina evakuovaných kvůli požárům v jeho západní Francii už se vrací domů. Fotbalisté mistrovské Slavie zvítězili v lize v Ostravě, Teplice v Liberci. A bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, teploty většinou do 30 stupňů.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
14: Pražská nemocnice Bulovka přijala pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, kde je posledních měsících epidemie eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
15: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
16: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
15: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky.
17: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
15: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Radiožurnál.
14: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 tisíc evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovali kvůli ohňům přes 200 tisíc lidí. Požár se zatím nešíří dál ani v Provence na jihu země.
18: Bonjour. Starosta Xavier Dane v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ár nedaleko Bordeaux. Malé pětitisícové město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Váh na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
14: Dnes začne několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část tratí vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať až do 12. prosince. Budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice, Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
19: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
20: Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli i druhé utkání v sezóně Šance ligy. V Ostravě zvítězili nad domácím Baníkem 4-0. Góly Pražanů dali Novák, Zima, Sadílek a Aja Osi. Úvodní dvě branky padly po rohových kopech. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský si pochvaluje, že má v týmu několik obránců, kteří umí skorovat hlavou.
21: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. O té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
20: 100% jsou po dvou ligových kolech i Teplice, které zvítězily v Liberci 1-0. Plzeň remizovala se Zbrojovkou Brno 1-1 a stejným výsledkem skončilo taky utkání Slovácka s brněnským Artisem. Dnes změří síly Olomouc s Mladou Boleslaví, Bohemian s Hradcem Králové a Pardubice s Jabloncem.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehody na D5 za Benešovicemi a na D2 u Blučiny. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně teď je čerstvá nehoda za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 117 osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru těsně před omezením došetřují nehodu. Už je to průjezdné bez větších problémů, kolona se netvoří. A na dálnici D2 se stále ještě pracuje v Brně na začátku dálnice u napojení z Hněvkovského ulice a silničáři instalovali nový portál na dvozovku. V každém směru se teď jezdí pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Stejně jako Češi i Angličané jsou vášniví zahrádkáři. Získat do pronájmu záhonek ale není vůbec jednoduché. Víte, co spojuje Krušné hory, Drážďany a české země? Jsou to jedny z nejstarších hutí na světě. Mají vlastní dialekt, vlastní písně, vlastní zvyky. Latgalové jsou na svou specifickou kulturu hrdí, stejně jako jsou hrdými Lotyši. Vydáme se za nimi v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
12: Reportáže zahraničních zpravodajů.
23: Leckdo by si mohl myslet, že zahrádkářské kolonie jsou něco specificky českého. Zdaleka tomu tak ale není. Tento fenomén je typický pro řadu evropských zemí a měst. Dlouhou tradici má i ve Velké Británii. Kdysi se tam zrodil z nutnosti a stejně jako i v Česku v Británii měly zahrádkářské kolonie na kahánku. Dnes ale zažívá zahrádkáření renesanci. S naším reportérem Jaromírem Markem se teď vydáme do zahrádkářské kolonie v severním Londýně.
0: Vypadá to, že úroda švestek bude slušná. Angrešt už jsem snědla, stejně tak rybíz. Letos dozrálo všechno strašně brzy.
1: Záhumenek paní Jill leží uprostřed zahrádkářské kolonie v luxusní čtvrti Muswell Hill. Pozemek má jen něco přes 100 metrů. Vejde se na něj maličký domek na nářadí, jehož střecha slouží k zachytávání dešťové vody v nádrži, lavička a podél cestičky řady upravených záhonků. Sedmdesátnice Jill bydlí nedaleko a se svojí fenkou Pip

0: Bojujte, nebo spíše okopávejte pro vítězství. Řada parků i hřišť, včetně golfových, se proměnila v zahrádkářské kolonie. Dnes slouží především pro radost, ale aby někdo pěstoval jen květiny, to zase ne. Zahrádky leží většinou na městských pozemcích. Nájem není vysoký, pravidla jsou ale přísná.
1: 70% of your allotment should be productive.
2: Musí být vidět, že zahradničíš. 70% pozemku musí být využito pro pěstování zeleniny nebo ovoce. Jinak dostaneš výstrahu, potom druhou a pak už následuje výpověď.
0: Zahrádkářské kolonie se často rozkládají na krásných místech. Například z pozemku paní Žil je nádherný výhled na půl Londýna. Tržní ceny takových pozemků by byly astronomické a developeři samozřejmě krouží kolem. Zahrádkářské kolonie jsou však v Británii chráněny zákonem a pokud by je místní zastupitelstvo chtělo změnit na stavební parcely, muselo by získat vládní souhlas. Před 30 lety to vypadalo, že o městské zahradničení už nebude zájem. Dnes se na záhumenky čeká roky.
2: Já sama čekala na tento záhumenek dlouhých 11 let. Seznam čekatelů na pozemek v naší kolonii je momentálně uzavřený. Je na něm přes 200 lidí, což znamená, že na většinu z nich se nikdy nedostane.
0: Hodnotí paní Jill z londýnské čtvrti Muswell Hill, Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: V Krušných horách se po staletí těžilo stříbro. Méně se ale ví, že skutečné bohatství vznikalo až o několik desítek kilometrů dál, v hutích, kde se ruda tavila. Náš spolupracovník Pavel Polák nás zavede do saských Muldenhitten u města Freiberg, do jednoho z nejstarších hutních areálů na světě, který dodnes připomíná, jak úzce byly české země a Sasko po staletí propojené.
4: Před Freibergem vede přes řeku Muldu vysoký viadukt, po kterém už skoro dvě století jezdí vlaky. Kdo se v tu chvíli podívá z okna, spatří průmyslový areál, kolem kterého dělá řeka velký oblouk. V jedné jeho části jsou vidět staré haly, rezavé konstrukce a nad nimi vysoké komíny. Je tu ticho, protože se tu už několik desítek let nic nevyrábí a nedělá. To jsou Muldenhütten, jedny z nejstarších hutí na světě. Stříbrné rudy tady tavily už ve 14. století. I proto jsou dnes součástí světového dědictví UNESCO. Zasadil se o to muž, který hornictví v Krušných horách zná jako málo kdo. Profesor Helmut Albrecht.
5: Dieser Hüttenkomplex ist nicht nur der älteste, er ist auch der am meisten produziert hat. Hier ist das meiste.
6: Tento hutní komplex není jenom nejstarší, ale také nejvýznamnější. Právě tady se zpracovalo nejvíce stříbra, vlastně celé bohatství Saska. Dá se říct, že nádhera Drážďan byla financovaná stříbrem z Krušných hor. Ruda se svážela sem do Muldenhütten, kde se tavila. Teprve tady totiž vznikala skutečná hodnota samotné stříbra.
4: Stříbro se tu zpracovávalo až do 19. století. Pak zinek, olovo, kadmium, všechno z místního regionu.
6: Bylo to také místo inovací. Díky Báňské akademii ve Freiberku se právě tady vyvíjely nové postupy, jak z rudy získat i poslední zbytky cenných kovů, které bylo možné dál zpracovat a prodat. A právě v tom spočívá mimořádný význam tohoto místa.
4: Až do roku 1991 se v místní, dnes už zrezivělé a nadobro vyhaslé peci tavily krušnohorské rudy. K mnoha set leté historii zdejších saských hutí patří ale i české země.
6: Existovala dohoda mezi Saským královstvím a Českým králem, respektive Habsburky, o využívání dřeva. Lesy v okolí už totiž byly kvůli hornictví a hutnictví téměř vykácené. Dřevo se proto dopravovalo z české části Krušných hor vodními kanály a po řece Mulde až sem.
4: Později dřevo nahradil nový zdroj energie. Hnědé uhlí, kterého bylo v české kotlině hned za saskými hranicemi dost. Bývalé hutě mají slavnou minulost. Ukázat ji ale vůbec není snadné, ale také ani nemožné. Je to úkol, kterého se zhostil.

0: Professor Albrecht.
1: Je to místo s mimořádným historickým významem, ale zároveň velmi problematické. Půda je totiž silně kontaminovaná těžkými kovy. Areál byl svou vlastní výrobou doslova zamořen.
0: Je to světové dědictví, které chce profesor Albrecht zpřístupnit. Pohled z projíždějícího vlaku totiž nestačí.
2: My si ještě víc nejen o propojení Saska s Českem povíme s autorem předchozí reportáže, naším spolupracovníkem Pavlem Polákem. Pavle, tě vítám ve vysílání.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Pavle, jaký ty máš vztah ke Krušnohoří?
3: Velmi hluboký, řekl bych. Krušnohoří mám velmi rád, protože je to česko-německé pohoří, to za prvé. Je to pohoří, které bylo dlouhou dobu zanedbávané nebo zapomenuté a z těch všech českých hor bylo jako poslední, řekl bych, objevené. A je to krajina, která skrývá mnoho krásných zákoutí. Je to krajina plná historie, ne té hornické. Je to také krajina, která v sobě obsahuje spoustu pohnutých osudů. A jeden důvod, proč mám ke Krušnohoří také velmi vřelý vztah, je, že opravuji a podílím se na záchraně nádraží v Kovářské, což je jedno z nejkrásnějších nádraží na světě.
2: Pavle, když se vrátím k té tvé reportáži, my jsme slyšeli, že právě v Moldenhitten vznikalo bohatství Saska. Čím jsou výjimečné v evropském měřítku?
3: Moldenhitten představuje jeden z nejstarších nepřetržitě využívaných hutních areálů v Evropě a už to samo o sobě je dost výjimečné. Od 14. století se sem svážely rudy z celých Krušných hor a právě tady se z nich potom získávalo stříbro, které tvořilo hospodářský základ saského kurfyrství a pozdějšího království. Takže se dá říct, že bez těchto hutí, bez Moldenhitten, by vůbec nemohlo vzniknout bohatství, které můžeme dodnes obdivovat v Drážďanech, když tam přijedeme, všechny ty sbírky, všechny ty paláce, všechny ty umělecké stavby, tak ty byly, dá se říct, financovány právě z tohoto bohatství, které se tavilo a získávalo v Moldenhitten.
2: Velkou roli v příběhu hutí hrály i české země, nejdřív dodávkami dřeva, později hnědého uhlí. Je dnes tohle společné česko-saské dědictví na obou stranách hranice dostatečně známé?
3: Já bych řekl, že zatím moc není, protože ty dnešní státní hranice často vytváří dojem, že šlo o dva oddělené světy, ale ve skutečnosti byly Krušné hory po staletí jedním hospodářským prostorem. A když v Sasku začalo chybět dřevo pro hutě, tak se právě připlavovalo třeba z české strany hor a později stejnou roli převzalo hnědé uhlí, které bylo v České pánvi dost, ale v Sasku chybělo a také se vlastně pohybovali odborníci, obchodníci i nové technologie z jedné strany nebo z jedné země do druhé, takže ten zápis hornického regionu na seznam UNESCO je důležitý, protože připomíná, že jde o společné dědictví Česka a Saska a že se nejedná o dva oddělené příběhy.
2: Pavle, areál je součástí světového dědictví UNESCO, přesto není běžně přístupný. Existuje šance, že se to v budoucnu změní a lidé si budou moct bývalé hutě prohlédnout?
3: Ta šance tady je a je to i dlouhodobý cíl profesora Albrechta, který v té reportáži vystupuje, ale zatím nejde jenom o otázku organizace prohlídek, protože po stovkách let té hutní výroby zůstala půda silně znečištěná těžkými kovy a celý ten areál musí projít velmi náročnou sanací. Zároveň ale jde o to zachovat tu autenticitu, protože právě ta je jedním z důvodů, proč byly tyto hutě zapsány na seznam UNESCO. A já věřím, že to nadšení profesora Albrechta je tak velké, i ta jeho odbornost je samozřejmě neoddiskutovatelná, takže díky tomu se potom podaří vytvořit bezpečné návštěvnické trasy a lidé se tam také budou moci toto mimořádné, z mého pohledu jednoznačně mimořádné místo prohlédnout zblízka, protože, jak už zaznělo i v té reportáži, ten pohled okna projíždějícího vlaku prostě nestačí, aby člověk pochopil ten skutečný význam tohoto místa hutí Moldenhitten.
2: říká náš spolupracovník Pavel Polák. A ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
3: Velmi rád, pěkný den.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V Budapešti najdete prý až 15 českých hospod. Některé jsou věnované hokejistovi Jaromíru Jágrovi a další nese třeba jméno spisovatele Bohumila Hrabala. A není to náhoda. Hrabal má mezi Maďary překvapivě mnoho čtenářů a oddaných obdivovatelů. Přesvědčil se o tom i náš reportér Ladislav Novák, když zavítal mezi Maďary, kteří se zajímají o Česko a českou kulturu.
5: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia. Příznivci Česka a české kultury dnes mě vzali mezi sebe.
6: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti s Evou Molnárovou. Jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh. Bohemia.
5: Loví z paměti překladatel László Polgár. Eva Molnárová napovídá, že je to už 35 let. U piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
6: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky. Protože pro nás je to takový, kdyby psal o nás, o každodenních lidech v Budapešti nebo v Maďarsku.
5: Vysvětluje László a pokračuje Gábor.
1: Já jsem se s Hrabalovými díly seznamoval nejdřív skrz filmy Jiřího Menzla. Tehdy byly ještě černobílé, jako ostře sledované vlaky. Natolik mne uchvátili, že jsem začal schánět i Hrabalovy knihy. A proč je tu tak populární? Je těžké na to odpovědět několika slovy, ale ten životní pocit, který Hrabal zprostředkovává, plyne tak nějak přirozeně, ze srdce. Myslím, že je velmi blízký duši Maďarů. Tak možná proto.
5: A jako Hrabal i jeho maďarští příznivci si rádi dají dobré pivo.
7: Na zdraví, ale vy to říkáte trošku jinak tady?
6: Nádraží.
5: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka.
8: Při našich cestách po vaší zemi dáváme přednost místům, kam běžně chodí Češi. Nezajímají nás turistické atrakce, ale autentická místa preferovaná lidmi v Česku.
5: A taky Arpád má jak jinak než rád Bohumila Hrabala.
8: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
5: Na oblibu Hrabalových děl v Maďarsku nenarážím poprvé. V zemi působí hned několik spolků, které se přímo věnují jeho dílu. V Budapešti jedna z hospod dokonce nese jeho jméno. A László trvá na tom, že mi ji určitě musí ukázat. Tak stojíme na jedné z hlavních budapešťských tříd. Nad námi svítí nenápadný nápis Hrabal Šereze, Hrabalova pivnice.
6: Tak to je autentická česká hospoda v Budapešti. Založil, který udělal Mikloš Orvoš, náš kamarád, který taky má rád českou hospodskou kulturu.
5: U vchodu najde člověk pamětní desku, když se trochu přikrčí. Je věnovaná Bohumilu Hrabalovi a usazená je podle stejného zadání jako pamětní desky v Praze 8 nebo v pivovaru v Nymburku.
6: V českém jazyce a maďarském jazyce je tady citát od Bohumila Hrabala.
7: Je tam napsáno, já žádnou desku nechci, ale když, tak jen ve výšce, kam čůrají psi.
5: Vstupujeme dovnitř, na stěnách visí plakáty z filmu Jiřího Menzla, Hrabalovy podobizny, fotky z Kerska a řada dalších upomínek. Na stůl nám nesou jak jinak než pivo z Nymburka a z jídelního lístku se nabízí třeba Čech krumply langoš, tedy český bramborák. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
2: Tisíce rozprašovačů vody, provizorní fontány nebo mobilní brouzdaliště pro děti a dospělé. To není obrázek jen Česka v těchto dnech. Takhle čelí vedrům i jihokorejská metropole Seoul. Ale Korejci v těchto dnech ocení ještě jednu vychytávku, se kterou už mají dlouholetou zkušenost a navíc se jim bude hodit i v zimě. Jakou? To nám teď prozradí náš zpravodaj v jihovýchodní Asii David Jakš.
9: V 16-milionovém Soulu s vámi komunikuje kde co. Souprava metra si vystřihne fanfáru, když vyjíždí do stanice. Semafor žádá o chvíli strpení, než přehodí červeného panáčka na zeleného. A na toaletách na hlavní stanici imigrační policie zní optimistický valčík. Zřejmě proto, aby vás tu uklidnili, že s vašimi vízy a všemi těmi razítky to nakonec dobře dopadne. Jeden z hlasů je pro místní lidi ale obzvlášť důležitý. Naviguje horkem schvácené chodce do tzv. Cool center, neboli ochlazovacích stanic, kterých jsou po městě stovky. A protože jihokorejská populace patří mezi nejstarší v celé Asii, a myslet na staršího je tu odvěkou konfuciánskou tradicí, běžným koloritem letního Soulu jsou tzv. Cool centra. Ochlazovací stanice, kam ve dne v noci může přijít každý, kdo cítí, že další cesta po rozpálených ulicích už je na hraně, a přišel čas si odpočinout.
10: Je to výborná věc. Přijdu sem vždycky tak unavený, že mi nevadí, že ta klimatizace je zapnutá velmi silně. Sedím tu tak půl hodiny, ale když potkám někoho zajímavého, je to i déle.
9: Směje se pan Sivon. Nejčastěji mají cool centra po dobu menší autobusové zastávky, kam se vejde maximálně 10 lidí. Dveře těsně přiléhají, aby se dovnitř nedostal horký vzduch z ulice a můžete si tu dobít i mobilní telefon. Ale pozor, nejíst, nepít, nekouřit a nenocovat.
11: To je v pořádku, nejsou to přeci noclehárny. Tady si jen odpočineme, schladíme se a za chvíli jdeme dál.
9: Vysvětlí paní Cha Yun. Jeden z největších ochlazovacích bodů stojí na světoznámém náměstí Kwang Hwa Mun a vypadá jako obří nafukovací motoristická přilba. Sehnat tady ale místo na jedné z židlí je teď, v době horkého korejského léta, věc velmi nejistá. Navíc si tu v klidu nepopovídáte, protože klimatizační jednotka nastavená na 18 stupňů je velmi hlučná. Ledový vzduch uvnitř stanu člověku připomene, že už za pár měsíců, až korejský poloostrov sevře mrazivý vítr ze Sibiře, se tyhle prostory promění v ohřívací centra. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
2: Přestože Lotyšsko obývají necelé 2 miliony lidí, je to země etnograficky neobyčejně pestrá. Jednotlivé regiony si dodnes zachovávají svou kulturu i tradice. Jeden region ale přeci jen vyčnívá – Latgalsko. Tamní obyvatelé totiž dodnes používají specifický dialekt – latgalštinu. Nechybělo přitom mnoho a autoritářské režimy ve 20. století mohly jazyk zahubit. Naše zpravodajka Kateřina Havlíková natáčela s folklorní skupinou Cejdéry, která latgalské tradice udržuje.

0: Myslím, že hodně z nás spojuje to, že když jsme byli děti, rodiče na nás latgalsky nemluvili. Moje máma je učitelkou lotyštiny a taky na mě mluvila lotyšsky. Ale děti kolem, moji kamarádi, latgalsky mluvili. Tak jsem šla za tátou a zeptala se ho, jestli by na mě mohl mluvit latgalsky.
1: Vypráví Vizma Mičule, která se společně se svými přáteli sešla na pěveckou zkoušku. Stejně jako Jury Svilums.
2: Pocházím z malé vesničky Ezernéky. Když to přeložíte do angličtiny, znamená to Lakers. Takže máme vážně radost z basketbalového týmu v Los Angeles Lakers. To je vtip samozřejmě. Ale ano, jako mnoho latgalců dnes i já žiju v Rize. Přišli jsme sem pracovat, studovat, dělat jiné aktivity, ale taky tu máme tuhle skvělou folklorní skupinu Cejdery.
1: Je to folklorní skupina, která udržuje latgalské tradice i latgalce samotné pohromadě. Latgalové jsou spjatí s historickým regionem na východě Lotyšska, Latgalskem. Latgalsko se po dlouhá staletí vyvíjelo celkem odlišně od zbytku země. To se odrazilo nejen v náboženství a kultuře, ale také v jazyce. Latgalové totiž mluví specifickým dialektem, latgalštinou. Nechybilo přitom mnoho a autoritářské a diktátorské režimy latgalštinu mohly zcela zničit. Ať už to byla vláda Karlise Ulmanise, sovětská nebo německá okupace. Útlak jazyka pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu.
3: My jako děti jsme se ve školách latgalsky učit nemohli. Ani jsme se neučili nic o nás jako o Latgalech. Teď jsme generace, která má děti, ale na své děti často latgalsky nemluvíme, protože tak nemluvili na nás.
1: Popisuje dnešní situaci Edite Lajme. Podle odhadů neziskové organizace Voluda dnes latgalsky mluví okolo 164 tisíc lidí. Dnes je latgalština chráněná zákonem. Některé školy ji dokonce vyučují, i když jen v rámci dobrovolných předmětů.
2: Máme oficiální zpravodajský portál v latgalštině. Vydali jsme několik knih v latgalštině i pro děti. Dokonce máme i latgalskou verzi navigace Waze. Současná situace je samozřejmě složitá. Mnoho lidí také od 90. let Latgalsko opustilo. Myslím, že i proto je důležité se scházet a zpívat naše písničky.
1: Uzavírá Juris Willums. Současní latgalci tak dělají vše proto, aby latgalština nedopadla jako livonština. V roce 2013 totiž zemřela její poslední rodilá mluvčí. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
5: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz.
6: Šest hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Rekordní počty zvířat přijali letos záchranné stanice v Česku. Za první pololetí jich ošetřili přes 22 tisíc. To je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné i s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že se stanice dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz i personálu. Budeme o tom mluvit v ranním radiožurnálu už za pár minut. Sedm zemí sdružených v organizaci OPEC dnes zhodnotí situaci na světovém trhu s ropou. Na minulém setkání se dohodli, že od srpna zvýší těžbu o 188 tisíc barelů denně. Ministři by dnes měli posoudit vývoj trhu, dodržování dohodnutých těžebních kvót i plnění kompenzací za dřívější nadprodukci. Gotickou sošku žarošické Madony prozkoumali odborníci pomocí počítačové tomografie. Její sken udělali lékaři ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Zjistili, že soška je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva. Obsahuje ale i jiné materiály. Z části je poškozená červotočem. 700 let stará socha na podobném průzkumu byla poprvé.
8: Sport.
7: Tenistka Darja Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje o titul na okruhu WTA. 23-letá hráčka, která startuje za Česko, postoupila v Memphisu do finále po výhře nad Mexičankou Zarazuovou 2x6-3. O trofej se Vidmanová utká dnes večer českého času s 16-letou Ruskou Liutovovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D5 u Benešovic a omezení na D2 u Podivína. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 117 se střetlo osobní auto se zvěří. Na místě se vyšetřuje, projíždějte kolem opatrně. Na D2 z Brna do Bratislavy počítejte s omezením v okolí sjezdu na Podivín. Mezi 40. a 43. kilometrem budou silničáři až do dopoledne opravovat vozovku. A pravý pruh je uzavřený, zatím provoz plynulý. A nehodu teď vyšetřují v Brně. V Táborské ulici osobní auto narazilo do tramvajového ostrůvku. S opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Teplota na 20 stupních Celsia se pořád ještě drží v Brně, kde mají skoro jasné nebe. Naopak Ostrava hlásí skoro zataženo a tam je kolem 18 stupňů Celsia. Ústí nad Labem má 13 stupňů, stejně jako Doksany na Litoměřicku. V Praze se teplota pohybuje kolem 16 stupňů, Telč na Vysočině má taky 16 a když se podíváme třeba na takovou stanici ve Znojmě, tak tam je aktuálně 18 stupňů Celsia. Před námi nakonec oblačný nebo polojasný den. Ještě po ránu a dopoledne může být místy zataženo. Pokud se někde budou dnes objevovat přeháňky, čekáme je hlavně na horách.
10: Dnes budou mírnější teploty než včera, vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia. I během pondělí bude poměrně slunečno, hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, jen výjimečně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky.
9: Zítra nás opět podle meteoroložky Marie Odstrčilové čeká mimořádné horko. Bude až 36 a na jižní Moravě dokonce až 39 stupňů Celsia. A tohle velmi teplé počasí má pokračovat i příští týden. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
11: Svůj postoj k Ukrajině možná mění prezident Trump a proto i hnutí MAGA. Americký hazard zažívá rozmach na všech úrovních. Dluhové brzdy a demokracie. I o tom uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k událostem doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
5: Názory a argumenty.
11: Vypadalo to na důležitý obrat ve vztazích mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Ten po úterní návštěvě Washingtonu mimo jiné řekl, že Ukrajina dostane licenci na výrobu střel Patriot. Tento příslib ale Donald Trump v posledních hodinách zpochybnil. Že se vztahy k Ukrajině ve Spojených státech mění, to naznačují i názorové změny některých předních zástupců hnutí MAGA. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se mohl vracet z Bílého domu v dobré náladě. Dostal slib licenční výroby střel do systému Patriot a také bylo domluveno, že do Kyjeva v nejbližších týdnech přijedou hlavní Trumpovi vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. O což Kyjev usiloval dlouhou dobu. Witkoff svého času jezdil do Moskvy každý měsíc, ale Ukrajinu nikdy nenavštívil. Jako první o cestě informovala Laura Loomerová, vlivná a kontroverzní influencerka, která má blízko k Donaldu Trumpovi. Ta nyní pobývá v Kyjevě, kde udělala rozhovor s Volodymyrem Zelenským a navštívila ruskými raketami poničenou katedrálu v Kyjevsko-Pečerské lavře. Během své cesty si dvakrát volala s Trumpem a ten na své sociální síti publikoval kus jejího rozhovoru se Zelenským. Vyvolalo to řadu pozdvižených obočí. Laura Loomerová totiž ještě nedávno hovořila o Zelenském jako o nacistovi, tvrdila, že Ukrajina si americkou podporu nezaslouží a že ji naprosto nezajímá, co se děje obyčejným Ukrajincům. Ostatně ona sama ještě v roce 2021 psala komentáře pro ruskou propagandistickou televizi RT. Nyní si posypává hlavu popelem. Prohlásila, prohlašuje, že se stala obětí ruské propagandy. Zelenskému se osobně omluvila, že zlehčovala utrpení obyčejných Ukrajinců. Lumrova nebyla jediná z MAGA influencerů, kteří změnili názor na Ukrajinu. Dalším byl Tim Pool, kterého na sociálních sítích sleduje více než 2,5 milionu lidí. Ten dříve tvrdil, že Ukrajina je nepřítelem Spojených států a vyzýval k ukončení jakékoliv americké pomoci Ukrajině. Nyní napsal na sociální síti X: Ukrajina bojuje za samotnou svou existenci proti zlému diktátorovi. Nyní chápu důležitost vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Doufám, že Trump a lid Spojených států ji v tom podpoří. Což jsou dva důležití lidé v celém MAGA hnutí, které přišlo s heslem America First a které hlásalo, že předchozí prezidenti Barack Obama a Joe Biden se příliš starali o zahraniční politiku na úkor zájmu obyčejných Američanů a které požadovalo, aby se Spojené státy věnovaly jen svým vlastním záležitostem a nikoli dění ve světě. Když se novináři ptali Donalda Trumpa, proč si myslí, že tito lidé změnili své postoje, odpověděl ve svém klasickém stylu: myslím si, že podporují to, co podporuji já. Otázkou tedy je, proč sám Donald Trump změnil názor, když na počátku svého druhého funkčního období veřejně ponižoval Volodymyra Zelenského a říkal mu, že jednoduše Ukrajina nemá karty. Nyní stejně veřejně chválí ukrajinské ozbrojené síly za údery po cílům v ruském Týlu a říká, že to by mohlo donutit Vladimira Putina uzavřít mír. Někteří spekulují, že vliv na něj může mít náměstek ministra války Dan Driscoll, který nedávno navštívil Ukrajinu. Podle některých zdrojů byl velmi překvapen tím, jak ukrajinská armáda používá drony a umělou inteligenci. Prý měl svému šéfovi vysvětlit, že nyní už Ukrajina není prosebníkem, ale technologickým partnerem, od kterého se americká armáda může učit, třeba jak omezovat hrozbu ze strany Íránu. To rozhodně neznamená, že válka na Ukrajině se blíží ke svému konci. Protože o tom bude rozhodovat jeden jediný člověk, a to je Vladimir Putin. Možná ale zjištění, že Donald Trump a jeho lidé nehodí Ukrajinu přes palubu, přiblíží pochopení, že Rusko nedosáhne kapitulace Ukrajiny a bude potřeba se nějak domluvit.
11: Myslí si Ondřej Soukup. Redaktora internetového deníku Voxpod.cz Matěje Schneidera, který dlouhodobě sleduje dění ve Spojených státech, zaujala na první pohled marginální událost, která se ovšem přímo dotýká Bílého domu a jeho současného obyvatele.
13: Americký prezident Donald Trump nedávno přišel o blízkého, byť nenápadného spolupracovníka. Gabriel Perez pro Trumpa pracoval 10 let a měl na starosti mimo jiné vkládání textů prezidentových proslovů do teleprompterů, ze kterých Trump čte svoje televizní projevy. Pro Trumpa už nepracuje. O práci přišel poté, co se ukázalo, že vydělával na tom, že předem znal obsah Trumpových proslovů. Na webu Kelshi, na kterém se dá sázet takřka na cokoliv, včetně toho, jaká slova padnou v tom či onom Trumpově projevu, si měl Perez takto přijít alespoň na 100 000 dolarů. Perezův případ není ojedinělý. Naopak je podle všeho jen relativně malou rybou. Už v průběhu jara byl zadržen americký voják Genon Ken Van Dyke, který si na jiném podobném sázkovém webu měl vydělat přes 400 000 dolarů na sázce o americké únosu venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Když Trump v dubnu oznamoval příměří ve válce s Iránem, mohli o tom vědět předem majitelé tří anonymních účtů na jednom ze sázkových webů, kteří tak vyhráli více než 600 000 dolarů. Americkým médiím, potažmo ani prokurátorům, se zatím nepodařilo odhalit, kdo za nimi stojí. Bůh ví, kolik dalších takových případů ještě vyplave. Z řetězu utržené sázkové weby jsou ve Spojených státech totiž od počátku Trumpova druhého funkčního období na prudkém vzestupu. Investiční společnost Bernstein odhaduje, že se v USA letos na podobných webech protočí sázky v hodnotě 240 miliard dolarů a do roku 2030 by mohly překročit hranici 1 bilionu. Vzhledem k tomu, jakou má Trump za sebou minulost, nemůže být nikdo překvapen, že právě hazard zažívá za jeho vlády takový rozmach. Trump za svůj život spravoval celou řadu kasín. Stejně tak není překvapivé, že se tento vývoj zdá zhoubný americké levici, která v něm vidí další způsob, jakým se hrstka nejmajetnějších obohacuje na úkor prohrávající většiny. Kritiky ale nachází deregulovaný hazard i mezi americkými konzervativci, kteří častěji akcentují aspekt závislosti a rozvracení rodin sázkařů. Velkým zastáncem sázkových webů je prezidentův syn Donald Amazon Junior, který do toho největšího z nich má nainvestováno. Oproti tomu přímo Donald Trump je k této nové formě hazardu zdrženlivější a dle všeho jí spíše toleruje. Sám má v oblibě tradičnější formu sázení, jak je vidno z neustálého oboustraného a dost pádného obviňování z insider tradingu mezi Bílým domem a Kongresem. Ostatně za určitý extrémní druh hazardu by šel označit i Trumpův přístup k válce s Íránem. Přes bojovnou a vítězoslavnou rétoriku se mu výhruzní vykřesat nedaří. Naopak ve stylu zoufalého hazardního hráče periodicky koketuje se zvyšováním čím dál rizikovějších sázek, za které ale nemusí zaplatit jen on a Spojené státy, ale nepřímo i celý svět. I proto je na místě si připomenout, do jakého stavu Trump svůj hazardní biznis opakovaně přivedl. Jenom Trump dokáže zbankrotovat kasino, zní vtip, který léta koluje po Spojených státech.
11: Matěj Schneider z Voxpot.cz. Debaty o vládním zákonu o rozpočtové odpovědnosti a o prezidentově vetu téhož běží na plné obrátky. Už víme, že sněmovna se kvůli němu má sejít 25. srpna, ale opravdu se nečeká, že by vládní většina prezidentské veto nepřehlasovala. Publicista Ivan Štern našel k dnešní situaci jednu historickou a několik zahraničních paralel.
14: Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterou vetoval prezident, silně připomíná rozpočtový trik Václava Klause. Jeho vlády se sice pyšnily v 90. letech vyrovnanými státními rozpočty, jen ale proto, že těžko vymahatelné pohledávky z privatizace, případně nesplácené či nesplacené úvěry na privatizaci nebyly zúčtovávány na vrub státního rozpočtu, ale odkláněny do pro tyto účely zřízené konsolidační banky, později proměněné v konsolidační agenturu. Teprve v roce 2007, kdy agentura byla zrušena, její saldo zatížilo státní rozpočet dodatečným dluhem zhruba ve výši bezmála 500 miliard korun. Podobně zadlužovat stát hodlá i současná vláda. Významnou část uskutečněných dluhů díky novele po Klausovsku do účetnictví státního rozpočtu nepromítne. Nedbat dluhu státního rozpočtu, ať skrytého, anebo otevřeného, je nebezpečnou hrou s důsažností značně překračující účetní rozměry, na něž upozorňují ekonomové. Rozpoznala to už v roce 2004 Angela Merkelová ještě jako představitelka opozice a zažalovala socialistickou vládu Gerharda Schrödera u Ústavního soudu pro notorické zadlužování státních financí v obavě, že přemíra zadluženosti ohrožuje samu ústavnost a demokracii. Státní rozpočet, základní materiální nástroj svrchované vládní politiky, se předlužením nachází tím i sama politika pod vlivem politiky věřitelů. Demokracie dostává na frak. Ústavní soud v roce 2007 zavázal německou vládu, aby cestou dluhových brzd dostala státní rozpočet v příštích letech do rovnovážného stavu. Názornou ukázku předvedlo v roce 2009 předlužené Řecko. Nikdo mu pro jeho finanční nedůvěryhodnost nehodlal půjčit. Ocitlo se nejen ve vleku věřitelů, ale hrozba státního bankrotu ohrožovala i řeckou demokracii. Olympským bohům mohli tehdy Řekové děkovat, že už byli součástí eurozóny. Státy eurozóny, byť za velmi bolestivý opatření pro ně, je nenechali padnout, ale solidárně, a to i finančně, umožnili postupné uzdravování země. Dluhové brzdy, nepřekročitelné finanční limity v rozpočtu, nakonec umožnili, aby se Německo mohlo počínaje rokem 2015 vykazovat vyrovnaným rozpočtem. Stejně tak postavili za velkých bolestí na nohy řecké státní finanční finance a zachránili rozpad evropského bankovního systému. Stali se inspirací pro Evropskou unii jako celek a základním nástrojem unii doporučovaným, pokud členské státy mají zájem na zdravých veřejných financích. To je také důvod, proč i u nás vznikl zákon o rozpočtové odpovědnosti. Jeho prezidentem vetovaná novela však spíš odpovídá potměšilým rozpočtovým trikům Václava Klause a pokud sněmovna prezidentovo veto přehlasuje, inspirace Angelou Merkelovou z roku 2004 by byla více než na místě.
11: Tolik publicista Ivan Štern.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Musíme si zvykat, že je střet zájmů běžná věc. Na to se ve svém komentáři, který si poslechněte v repríze, ptá politolog Lukáš Jelínek.
15: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmů a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání, na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku bez ohledu na to, komu aktuálně patří, však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyní umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc. tisíc. Dojmy spravovaných úřadů nastupují čeperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát zpravidly účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
11: Amerika, tedy přesněji administrativa Donalda Trumpa, je přesvědčená, že bude dominovat světu v oblasti umělé inteligence. A do velké míry to je pravda. Přece jenom Silicon Valley, původně armádní laboratoř a nyní technologický hub číslo 1, je rodištěm současných AI gigantů od Google po Nvidia. To píše ve svém komentáři Tereza Zavadilová z biznisového serveru Newstream.cz a pokračuje.
16: Ale svět není jen západ, neboli severozápad země koule, je to také východ a jih. A tam už pár dekád roste jiný hegemon, Čína. A ta chce také dominovat v AI, minimálně ve své sféře vlivu. Zatímco se donedávna dost spoléhala na dovoz některých technologií z Ameriky, éra celních válek to změnila. Vyrostly lokální čínské hvězdy, jako platforma DeepSeek či Owen. Tento týden vstoupil na burzu výrobce čipů s krkolovným názvem CXMT. A cena jeho akcí okamžitě vystřelila skoro na pětinásobek a stala se nejhodnotnější čínskou firmou na šanghajské burze. Není divu, že se naděje investorů upínají právě tam. Čipy byly dlouho slabé místo Číny, což si uvědomuje i Trumpova vláda, která z politických důvodů do země zakazuje vývoz nejpokročilejších procesorů. Strana proto zavelela a na výrobu čipů upřela síly. Situace je teď taková, že jednodušších čipů a získá velmoc nejen, že zvládne vyrobit tolik, co potřebuje, ale ještě je masivně vyváží. Co jí chybí, jsou nejnovější generace čipů, konkrétně třeba litografické stroje nutné pro čipy pod 3 nanometry, které si ostře chrání nizozemská ASML a kde Čína ještě zaostává o několik generací, či sofistikované finalizační technologie hlídané Tajvanem a Koreou. Čína s Amerikou zatím také nemůže soupeřit v rozsahu kapitálu. Američtí giganti jako Microsoft, Meta a Spol investují do datových center a výpočetního výkonu 100 miliardy dolarů, čemuž se čínský soukromý i státní sektor objemem zdaleka ještě rovnat nemůže. V ostatních oblastech Čína dělá velmi rychlý pokrok. V závodu o AI jsou důležité i jiné, zdánlivě měkčí položky, například lidé. Proto Silicon Valley po generace stahovala nejlepší technické mozky z celého světa, až doteď, kdy současná politika stížila migraci i pro kvalifikované lidi. V Číně už nyní ročně dokončí špičkové technické školy miliony lidí, včetně talentů, které si Čína z rozvojových zemí vozí. Dalším předpokladem jsou energie, protože datová centra i výpočetní výkon jsou velmi energeticky náročné. Čína v poslední dekádě začala vedle jaderné energetiky táhnout globální obnovitelné zdroje. Na západě země, kde se staví obří datová centra, má dokonce obrovský přebytek levné větrné, solární a vodní energie. Amerika se trápí se starou přenosovou soustavou a pomalým povolováním staveb. Čína také dobře vsadila na otevřené takzvané open sourceové AI modely, na rozdíl od většiny amerických uzavřených. Vývojáři po celém světě pracují na DeepSeeku a Spol. Čína z toho má spoustu vlivu i dat. Asijská velmoc také masivně nasazuje AI řešení a roboty do průmyslu a služeb, takže má k dispozici jakousi laboratoř za pochodu. A v neposlední řadě má vliv diplomacie. Čína desítky let buduje diplomatické i ekonomické vztahy v zemích globálního jihu, například v Africe, dávno největším investorem. USA pod taktovkou Donalda Trumpa a lidí typu Elona Muska sází spíše na vztahy ovlivňované silou než diplomací a dokonce spoustu dosavadních spojenectví i v západních zemí ruší. Zatím má výhodu, že se například Evropa vlivu Číny bojí. Ještě jeden podstatný rozdíl mezi oběma velmocemi. Amerika se chová, jako by musela závod utrhnout sama, dominovat v AI jako jediná. Čína vstupuje na trhy s lehčím řešením. Nabízí technologie jednodušší, levnější, zároveň ale ve stylu kompletního balíčku. Levný hardware, otevřený software, infrastruktura třeba v podobě soláru i financování. A minimálně zdánlivě bez dodatečných podmínek. Pro chudší země jihu je to dostupnější věc než drahé, byť sofistikované americké technologie. Sečteno podtrženo, Amerika chce v AI vládnout všem. Čína na to jde, řekněme, mazaněji a od spodu, tedy kde Amerika bič, tam Čína cukr. Teď je otázka, na jakou diplomacii lidé víc slyší.
11: Poslední příspěvek dnešního pořadu připravil publicista a filozof Petr Fischer a zamýšlí se v něm nad tím, co nebo kdo je největším nepřítelem demokracie.
17: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie, respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá. A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Zhysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přejímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně o myšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky, to můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v úvozovkách jen odstup od sebepotvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. Až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě, ale jednou se jí přece můžeme dožít.
11: A to byl poslední komentář sobotních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
6: Radiožurnál je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu. Vrátila se z Ugandy. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné bouřce stále uzavřená. Fotbalisté Teplic i Slavie jsou v lize 100% i po druhém kole. Plzeň znovu zaváhala a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty většinou do 30 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah popsal mluvčí hradeckých hasičů Radek Mencl.
18: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
7: Pražská nemocnice Bulovka je na podobné případy vybavena. Ženu hned přemístili do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila například ebolou nebo jiným typem krvácivé horečky, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky a může jít o běžnou infekci. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je životu nebezpečný, uvedl to zástupce Národního parku.
19: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Ráten leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a tři lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Některým lázním v Česku chybějí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky například číšníky nebo servírky a další lidi v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
20: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
7: Oběti romského holokaustu dnes v Letech u Písku připomene Muzeum romské kultury. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů můžou zájemci navštívit i přednášku archeologa Pavla Vařeky. Přiblíží jim minulost bývalého koncentračního tábora. Po 17. hodině začne pieta u původního nouzového pohřebiště.
5: Sport.
21: Fotbalisté Teplic a Slávie ve druhém kole šance ligy znovu naplno bodovali. Pražská Slávia vyhrála v Ostravě 4-0 a Teplice zvítězili 1-0 v Liberci. Domácí přitom už v první minutě přišli o vyloučeného Vasila Kušeje, kterého krátce před poločasem následoval spoluhráč Petr Hodouš. Výhru zajistil hostujícímu celku v 61. minutě gólem Lukáš Mareček.
22: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznilo. Navíc Liberec potom vypracoval ke konci 5-10 minut dobrý příležitosti, ten konec jsme dohráli úplně dobře.
21: Plzeňská Viktoria neudržela vedení a remizovala s Nováčkem Zbrojovkou Brno 1-1. Bod za remízu 1-1 vybojoval poprvé v proboligové historii Artis Brno, a to na stadionu Slovácka.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody jsou na D5 za Benešovicemi a taky v Liberci Rochlicích. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na Stříbro vyšetřují nehodu. Na kilometru 117 osobní auto srazilo zvěř, počítejte s možným omezením, raději zpomalte. V Liberci na silnici 14 do Vratislavy nad Nisou havarovalo osobní auto. Stojí u železniční zastávky Rochlice a čeká na odtažení. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A v Brně Židenicích překáží nehoda v Táborské ulici. Mezi Gajdošovou Kubišovou a Buskovou ulicí osobní auto narazilo do Ostrůvku. Je to teď s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Do zvuky útěku AI agentů OpenAI, další potíže TikToku v Evropě, veřejný test e-dokladů a označování obsahu vytvořeného umělou inteligencí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
5: Online Plus.
2: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
3: Ahoj Davide.
2: Povinný vodoznak u obsahu vytvořeného AI, identifikace chatbotů nebo označování uměle vytvořeného obsahu, který by mohl uživatele splést. To jsou novinky, které od 2. srpna začínají v Evropské unii platit s účinností další části nařízení o umělé inteligenci. Nová pravidla mají lidem usnadnit rozpoznávání obsahu, který je vytvořen s pomocí AI. Povinnosti se netýkají čistě osobního a neprofesionálního používání AI. Směřují tedy na firmy a organizace, ne na uživatele. Ty má nařízení chránit. Pokud třeba uživatel komunikuje s AI, například s nějakým chatbotem nebo AI agentem, musí o tom podle pravidel dostat informaci. Provozovatelé AI systému také musí nově označovat všechny texty, fotky, zvuky nebo videa, která s jejich pomocí uživatelé vytvoří, a to strojově čitelným vodoznakem. Pokud použijí AI systém k vygenerování a zveřejnění tzv. Deepfake, tedy obrázků, zvuku nebo videa, které se podobá existujícím lidem, místům nebo událostem a v uživateli může vyvolat falešný dojem, že jde o autentické zobrazení, musí takový výtvor jasně označit jako vytvořený pomocí umělé inteligence. Označovat se musí také texty, které byly upraveny nebo vytvořeny umělou inteligencí, pokud byly zveřejněny za účelem informování ve věci veřejného zájmu. Podle Evropské komise může jít například o umělou inteligencí generovaný souhrn novinového článku o nějakém rozhodnutí místní radnice, nebo třeba o AI generovaný příspěvek na sociálních sítích meteorologické služby, který varuje před bouřkovým počasím.

0: samozřejmě nějakých firm a organizací, které tyhle ty AI chatboty a další nástroje používají. A má jít tedy o ochranu uživatele před tím, aby se nenechal splést nebo aby nebyl spleten a aby dokázal rozpoznat vždycky, že nějaký obsah, který právě teď čte nebo se na něj dívá nebo ho poslouchá, takže třeba byl vytvořen nebo nějakým způsobem upraven pomocí umělé inteligence. Co na tahle nová pravidla říkáš? Myslíš, že opravdu pomohou lidem, aby nebyli zmateni z toho, jestli to, na co se dívá, je skutečné nebo umělé?
1: Těžko říct. Ono je vidět, že ta pravidla vznikla ve chvíli, kdy se umělá inteligence nepoužívala ještě tak masivně jako nyní. Teďka to vypadá, jako bych mluvil o nějaké dávné minulosti, ale vývoj je tak rychlý, že i třeba ten rok nebo dva roky, po který se připravují právní normy, změní hodně. Dneska je umělá inteligence natolik běžná, natolik všudy přítomná, že vlastně by se možná jednodušeji mělo označovat to, čeho se nijak nezúčastnila, než to, do čeho zasahuje. Tohle bude ještě velice složité, jakým způsobem se bude ten zákon uplatňovat, jakým způsobem se budou všichni, koho se to týká, řídit přesně jeho ustanovením, jak hodně se bude vymáhat. Mně to připadá jako právní norma pro trochu jinou dobu, ta doba se změnila.
0: My už jsme mluvili například o těch vodoznacích, to je téma, které se v oblasti AI objevuje už delší dobu, jestli tedy neoznačovat nějakým vodoznakem, který není na první pohled tedy viditelný, ale strojově se potom dá třeba nějakým detektorem přečíst a dá se pak na základě toho vodoznaku označit ten obrázek nebo to video například jako vytvořené AI. Tak o tom jsme už tady mluvili. Myslím, že tohle to může fungovat, protože pokud si dobře pamatuju, bavili jsme se o tom, že ten vodoznak se pravděpodobně bude dát nějakým způsobem i odstranit, takže vlastně nepřítomnost toho vodoznaku nebude asi stoprocentně zaručovat, že to dílo není vytvořené umělou inteligencí.
1: Já si myslím, že relativně je to jednoduché tam, a to se netýká jenom obrázků a videa, ale i textů, kde je to černobílé, kde je to buď výtvor člověka bez zásahu umělé inteligence, anebo naopak výtvor AI plně automatizovaný. Jenomže dnešní typická situace je taková, že vznikají díla ve spolupráci mezi člověkem a AI. Někdy se dá těžko stanovit, jaký je procentuální podíl toho či onoho v uvozovkách spoluautora, jak se má označovat tahle produkce. Té produkce je spousta. Drobné zásahy do textu třeba na úrovni jazykové úpravy, odstranění překlepů a podobně se pomocí umělé inteligence dělají dneska snad úplně všude, totéž automatické překlady. U těch obrázků vylepšování fotek, retušování pozadí, to všechno jsou nástroje, které dřív byly ruční práce, dneska jsou vysoce automatizované, je to umělá inteligence. Ten zákon jakoby tohle pomíjel, jakoby viděl opravdu jenom tu černou a bílou, práci člověka nebo práci stroje.
0: No to je pravda, že vlastně třeba dneska i už některé sociální sítě detekují sami automaticky třeba nějaké obrázky a odhadují, jestli nebyly nějakým způsobem vytvořeny umělou inteligencí, a dost často se tam vlastně dostávají do sporu s tím, že dneska každý jaksi už fotoaparát v nějakých chytřejších mobilech, tak s tou umělou inteligencí nějakým způsobem pracuje už téměř automaticky, aniž by o tom ten uživatel věděl, a pak takové obrázky bývají na sociálních sítích označeny jako vytvořeny umělou inteligencí. Byť vlastně jsou vytvořeny nebo vyfoceny normálně tím člověkem a on opravdu třeba ani netuší, že tam nějaký podíl té umělé inteligence je. Máš pravdu, že tady je určitě nějaká takováhle zóna, kdy bude zajímavé tedy, jak se o tomhle bude rozhodovat. Mě tam zaujaly vlastně ty texty, které se mají tedy nějakým způsobem označovat, pokud byly zveřejněny za účelem informování ve věci veřejného zájmu. Jsou tam ty příklady od Evropské komise, například ten generovaný AI generovaný souhrn novinového článku o nějakém rozhodnutí místní radnice, nebo ten post, který meteorologická služba zveřejnila na svých sociálních sítích a byl vygenerovaný umělou inteligencí. Tam jsem taky zvědavý vlastně,

0: Jak tohle to se bude nějakým způsobem rozlišovat a vlastně jakým způsobem se tohle to bude potom posuzovat, protože vlastně to souvisí s tím, co jsi říkal. Pokud si tam nechám opravit pravopisné chyby v tom textu umělou inteligencí, znamená to už, že to musím tady označit. Pokud si nechám ty chyby opravit v nějakém textovém editoru, tak je nemusím označit. Je to takové matoucí. Co říkáš na tohleto vlastně opatření u těch textů ve veřejném zájmu?
1: Tam je problém vůbec s tím pojmem veřejný zájem. Kde začíná, kde končí. Mainstreamová média, včetně takových, v jakých my oba dva pracujeme, v zásadě všechno, co dělají, tak dělají s ohledem na veřejný zájem. A jestli je to o rozhodnutí radnice nebo o něčem méně přímočaře definovaném, to už je skoro jedno. Stejně je to něco, co s tím veřejným zájmem souvisí. Nic jiného v podstatě ani nemá smysl publikovat. Čili tady vůbec nejde o literu zákona, tady jde o to, jakým způsobem se ten zákon bude vykládat. Výkladem zákona je pověřen soud, čili budeme asi muset počkat, až dojde na nějaké právní spory ve věci těchto ustanovení AI Actu. Pak se uvidí, jak to bude vypadat.
0: No, ty profesionální redakce nebo texty, které jsou prostě člověkem zredigované a vydali nějaký vydavatel, který za ně má zodpovědnost, tak ty jsou vlastně z toho vyňaty, tam je myslím výjimka. Ale i tak mě to přišlo třeba u toho příspěvku na sociální síti, mně to přišlo vlastně zajímavé, nerozumím možná úplně tomu, proč se zrovna takovýhle obsah, který má takovýmto způsobem klasifikovat, jestli to už nespadá do toho, že tedy jakékoliv věci vygenerované AI se mají nějakým způsobem vlastně označovat. No, mám tam spoustu otazníků a jsem zvědavý právě, jak se tyhle věci všechny uvedou do praxe, jak se tedy budou posuzovat a jaká diskuze kolem toho bude. No, myslím, že třeba se ještě k tomu vrátíme.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pomozte nám otestovat aplikaci e-doklady, žádá uživatelé Digitální a informační agentura DIA. Plánuje veřejný test, který má zajistit, že e-doklady budou při nadcházejících komunálních volbách fungovat bez provozních potíží. Při loňských parlamentních volbách měl totiž systém několika hodinový výpadek, který byl způsoben špatným odhadem toho, kolik lidí bude mít o identifikaci prostřednictvím státní aplikace zájem. Kvůli chybějícím zákonům nemůžeme provádět zátěžové testy za ostrého provozu, takže nemáme šanci aplikace dostatečně prověřit. Říkají už několik let úředníci. Teď si tedy chtějí vypomoci testem, do kterého chtějí zapojit dobrovolníky. Test má proběhnout 13. srpna v 13.00 a od zapojených testerů vyžaduje jediné, aby v tento čas aplikaci otevřeli a přihlásili se do ní. Aby test e-doklady skutečně prověřil, potřebuje DIA desítky tisíc dobrovolníků. Oslovovat je bude i prostřednictvím chystané informační kampaně. Petře, tohle mně přijde vlastně jako docela zajímavé kreativní řešení té situace, kdy tedy lidé ze státních úřadů, kteří se věnují e-governmentu a vytvářejí nějaké státní digitální služby, tak říkají, my nemůžeme prostě testovat tak, jak by se dala si otestovat nějaká aplikace komerčního poskytovatele, protože prostě nám to zákony neumožňují. Slýchám tenhle stesk už několik let a pořád ty zákony nikdo nezměnil, tak doufám, že se to někdy také stane, aby si ty aplikace dali dopředu pořádně otestovat. Ale co říkáš na tenhle nápad Digitální a informační agentury zapojit dobrovolníky?
1: To je otázka hlavně na právníky, jestli tohle je právně čisté. Předpokládám, že ano, že to je promyšleno a ověřeno. Potom zbývá otázka, jestli ti dobrovolníci se najdou. Oni se vždycky najdou, když se spouští ostrý provoz. To se tam nahrne spousta lidí a potom to dost často spadne, jak s tím máme bohaté zkušenosti s podobnými systémy, právě protože otestované nebyly. Teď je to bez toho oficiálního oznámení, že to začíná do pravdy. A mně intuice říká, že od testování takhle vyhlášené zase tak velký zájem nebude, ale třeba se pletu. Určitě by bylo fajn, kdyby to lidé vyzkoušeli tentokrát na nečisto.
0: Ano, tentokrát dobrovolně, a ne, že byli nedobrovolnými testery, jako to bylo třeba právě i na začátku e-dokladu nebo při těch loňských volbách. No, já se každopádně hlásím, já se určitě testu zúčastním, doufám, že na tom tady nezapomenu, musím si dát nějakou upomínku. Jsem na to zvědavý, já jsem zvědavý, jestli bude vlastně ten test opravdu dostatečný, protože pokud tam nebude dostatečný počet těch lidí, tak to vlastně nakonec asi nebude úplně k ničemu. No, tak snad to dopadne dobře a hlavně doufám, že tedy e-doklady budou při těch nadcházejících volbách fungovat tak, jak měly fungovat už v tom loňském roce.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Sociální síť TikTok má další problém s Evropskou komisí. Ta v předběžném obvinění kritizovala způsob nastavení tzv. Dětských účtů na TikToku. Jde o profily pro děti ve věku od 13 do 17 let, které mají ve výchozím stavu nastavena některá omezení. Jejich obsah je například neveřejný. Jenže uživatelé mohou toto omezení vypnout a jejich tvorbu pak mohou sledovat všichni ostatní uživatelé, včetně těch, kteří nemají na TikToku účet, kritizuje komise. Podle ní může zveřejňování obsahu vést k tomu, že mladistvého mohou kontaktovat sexuální predátoři nebo jeho obsah může být zneužit ke kyberšikaně. Podle nařízení o digitálních službách přitom musí dětské účty zaručovat co nejvyšší úroveň soukromí a bezpečí. TikTok ale podle komise tento standard nesplňuje. Sociální síť by měla změnit nastavení dětských účtů tak, aby jejich obsah mohl vidět jen ten, komu to nezletilý uživatel sám povolí, říká komise. Petře, další vlastně z řady v poslední době nějakých řízení, které se týkají dodržování toho nařízení o digitálních službách. Vypadá to, že Evropská komise po těch několika letech, co to nařízení platí, tak se snaží teď nějakým způsobem vést s těmi firmami nějakou diskuzi o tom, jestli správně všechny povinnosti vlastně plní nebo neplní. Evropská komise vede s TikTokem už jedno další také řízení, které se týká možné návykovosti designu této služby, a teď vede další řízení, které se týká těch dětských účtů. Myslíš, že tedy ty dětské účty vůbec dávají smysl pro ty dětské uživatele, když vlastně, když si ho založí nějaké dítě, tak pak nemůže nic sdílet? Není to trochu proti vlastně principu té sociální sítě?
1: No, myslím si, že nedávají smysl hlavně proto, že ve většině evropských zemí tak jako tak se postupně přistupuje k zákazu tohoto typu sociálních sítí, do kterého TikTok spadá, s věkovým omezením z pravidla 16 let. Takže řešit pro tu skupinu 13 až 17 něco speciálního možná už ani nestojí za to, protože tak jako tak brzy přijde nová tvrdší zákonná úprava. Jinak je to špatně řešitelný problém, jak zaručit ochranu bezpečnosti dětí a přitom ano, tak jak to říkáš, zachovat to, že sociální sítě pořád ještě sociální. Ony ty děti většinou k tomu přistupují kreativně a dokážou si to zařídit mnoha různými způsoby, aby v té komunikaci mohli zůstat. To je všeobecně známo. Prostě je to složitý problém a tady se řeší jedna malá část toho problému s jednou sociální sítí a jedním typem účtů. Asi tak jako tak přijde nějaké plošnější řešení.
0: Já určitě rozumím tomu, že vlastně se tady to nařízení snaží zabezpečit ty dětské účty, když už tam tedy ty děti zatím jsou na sociálních sítích, tak se snaží zabezpečit proti tomu, aby někdo nemohl třeba ty děti kontaktovat, aby nemohl zneužít ty věci, které tam ty děti publikují, ale vlastně si opravdu říkám, jestli v tu chvíli, když je ten účet takto úplně přísně zabezpečený, jestli vůbec má smysl, aby tam byl, a jestli tedy vůbec má smysl takový omezený účet používat. Nevím vlastně, kolik takových účtů vůbec TikTok třeba provozuje, kolik těch dětí od 13 do 17 let tam je. Takové statistiky jsem, přiznávám, nenašel žádné, ale řekl bych, že to asi velký zájem podle mého odhadu tedy o něco podobného nebude. A jak si říkal, přesně vypadá to, že všechny tyto problémy nakonec budou vyřešeny nějakým všeobecným zákazem toho, aby děti trávily na sociálních sítích čas až do těch 16 nebo kolika let to nakonec bude schváleno. Takže možná tady v tomhle případě řeší komise něco, co už asi nemá v zásadě smysl řešit.
1: A co nestihne vyřešit dřív, než se ta právní úprava změní?
0: No, uvidíme, jak tohleto řízení dopadne. Já jsem víc možná zvědavý na to řízení o návykovém designu a tam jsem velmi zvědavý na to, jaký ten verdikt nakonec bude, protože to by mohlo mít, myslím, daleko sáhlé důsledky pro to, jak sociální sítě fungují.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: AI agenti firmy OpenAI, kteří unikli z testovacího prostředí a napadli platformu Hugging Face, provedli útok i na další firmu. Vyplývá to z podrobnějších informací o incidentu, které Hugging Face zveřejnila. Po úniku z testovacího prostředí OpenAI agenti pronikli do testovacího prostředí jednoho z klientů americké firmy Model Labs. Podle jejího vyjádření využili chybu dotyčného klienta, která jim dala přístup. Toto testovací prostředí pak AI agenti využili k přípravě a spuštění útoku na samotnou platformu Hugging Face. Na jejich serverech se poté asi 2,5 dne snažili získat výsledky testu, který jim OpenAI původně zadala jako úkol ke splnění. Petře, my jsme o téhle kauze, o tomhle incidentu vlastně mluvili už v našem pořadu. Teď tedy Hugging Face vydala další detaily. Já možná rychle zrekapituluju, že OpenAI tedy unikly dva nějaké modely, dva AI agenti z jejího uzavřeného testovacího prostředí, kde měli hledat nějaký v rámci nějakého testu vlastně zranitelnosti v softwaru. Našli nějaké zranitelnosti, které pak využili k tomu, že se dostali k internetu a snažili se výsledky toho testu najít právě na platformě Hugging Face, která je známá tím, že se tam soustředují různé modely různých firm a další materiály, které se týkají AI. A teď to vypadá, že tedy na to šli trošku oklikou, že nejdříve si udělali takové hnízdo vlastně zase v nějakém testovacím prostředí jiné firmy a tam také pronikly prostřednictvím nějaké chyby. A že vlastně pak ten útok na Hugging Face trval několik dní, 2,5 dne trávili tedy v té infrastruktuře Hugging Face, což mně přijde docela vlastně jako dlouhá doba. Dává nám tohleto nějakou další informaci tedy o tom útoku, že byl možná trošku složitější nebo promyšlenější v úvozovkách, než to původně vypadalo?
1: No, byly to jazykové modely testované na schopnosti z oblasti kyberbezpečnosti. A je vidět, že znalosti z téhle oblasti mají veliké, akorát je používají trochu jinak, než si jejich tvůrci představovali. Myslím si, že především z toho vyplývá, že podobné incidenty bude potřeba vyšetřovat nezávisle nějakou třetí stranou velmi důkladně a že se k tomu bude muset začít přistupovat třeba jako k leteckým haváriím, kde se rozebírá opravdu každý detail, který se dá zjistit, prostě proto, aby příště se to nestalo, aby příště se přijala taková technická a organizační opatření, která to znemožní. A tohle v umělé inteligenci zatím nebylo a je vidět, že podobný přístup by byl velice žádoucí, aby se zjistilo opravdu všechno a ne takhle po kouskách, ale důkladným prozkoumáním najednou.
0: Mě na tom vlastně trošku fascinuje to, jak to vypadá jednoduše pro ty AI agenty, to, že tady dokázali proniknout do různých systémů, obejít různé jaksi bezpečnostní opatření a podobně. Vypadá to, že opravdu ty AI modely jsou buď tak dobré v tom hledání těch chyb a zranitelností, anebo naopak jsou ty služby tak vlastně špatně zabezpečeny a těch chyb v softwaru je vlastně tolik, že jimi mohou vlastně relativně snadno proniknout potom kamkoliv se jim zachce. Myslím, že se mění nějakým způsobem ta bezpečnostní situace opravdu na internetu, že agenti vlastně si vynutí nějakou reakci na to, aby ty systémy byly lépe zabezpečené například. Protože teď to vypadá tak, že opravdu kamkoliv přišli, tak tam se někam dovnitř dostali.
1: No, už si to vynucuje takovouhle reakci a ta reakce bohužel spočívá hlavně v tom, že se na obranu těch systémů nasazuje taky umělá inteligence, protože kapacitně se to dá velmi obtížně řešit jinak. Lidé proti počítači nebudou stíhat, musí to dělat zase jiný počítač. To je trochu nepříjemná situace v tom, že se tam mohou na straně útočníka i obránce dít věci, o kterých nemáme tak docela přehled, kterým nerozumíme, o kterých nás ty systémy sami mohou informovat nepřesně nebo zkresleně. Začíná se z kyberbezpečnosti stávat trochu dobrodružnější záležitost, než byla dřív.
0: Hugging Face píše o tom, že za toho 2,5 dne podnikli ti agenti v jejich systémech přes 17 tisíc nějakých akcí, kterými se prostě snažili proniknout do jejich systému. To je asi kapacita, kterou by lidský programátor možná takhle nezvládal, takhle hodně vlastně nějakých útoků za tak krátkou dobu. Takže jsem tedy zvědavý na to, jak se tahle ta situace vyvine, protože zatím to vypadá, že tedy agenti opravdu ty schopnosti v odhalování těch chyb mají vysoké nebo velké a bude se asi teď hledat nějaká další tedy cesta, jak se proti tomu bránit. No, jsem fakt zvědavý, kam tenhle ten vývoj přijde. Připomíná mi to některé sci-fi knížky, kde se internet mění potom v místo, kde jední agenti bojují s druhými a lidé se na to tak trošku jenom koukají z dálky. No tak snad to nedopadne takhle. Každopádně, Petře, pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kamenný otazník.
1: Nacházím se ve vrtulníku, který letí nad hustými lesy, po přímce dlouhé 20 kilometrů. Tvoří několik vzájemně propojených míst, kde je v lesním porostu možné najít fragmenty podivných kamenných staveb, které mě mimořádně zajímají. Kounovské řady. Jejich stáří se odhaduje na několik desítek tisíc let. Tyto podivné kamenné objekty nedávají spát nejenom mě, ale hlavně geologům, archeologům, záhadologům. Společně se mnou ve vrtulníku sedí Jaroslav Helšus, badatel, amatérský archeolog, muž, který s tajemnými kounovskými řadami spojil velkou část svého života.
2: Teď se blížíme k rovině kamenné řady, nejslavnější kamenné řady naše.
3: Ano, to je tady, kounovský kamenné řady.
1: První z velkých záhad nacházím tedy právě tady, zhruba 525 metrů nad mořem, na úpatí Stolové hory rovina. Stovky tun kamene v několika řadách směřují od severu k jihu. Kdo tuto podivnou stavbu tady zanechal? Neznámé civilizace? Nebo to bylo místo pro rituální obřady? A nebo to snad měl být pravěký kamenný kalendář? Můžeme tu najít na 2500 kamenů. Jsou rozmístěny do 14 řad, z nich některé jsou až 350 metrů dlouhé. Jde však pouze už jen o zbytky mohutných a geometricky dokonalých staveb. Je totiž doloženo, že těchto linií bylo kdysi mnohem víc, minimálně 16. Vzdálenost mezi řadami kolísá mezi 11 až 18 metry. I když je celá tato hora z opuky, dávní stavitelé tu využívali pouze křemenců. Ale ty se tu vůbec nevyskytovaly. Někdo je se musel dopravit. Kdo? Slovo má geolog Antonín Hluštík.
4: Tady zrovna můžete vidět případ nebo ukázku toho, jak vlastně povrch té roviny vypadá. Toto je vlastně zvětralina opuková nebo takových písčitých, vápnitých hornin, které se nazývají opuka, svrchnokřídová a ta tvoří vlastně celou plochu té roviny. To je původní materiál tady. Když se podíváte v té zvětralině, nenajdete jediný kousek křemence. To všechno je...
3: Proč to teda neudělali z těch kamenů?
4: To nechápu. Oni prostě sem natahali ty balvany.
1: Skeptici tvrdí, že tu nejde o nic jiného, než o kamení vynesené z polí na hranice jednotlivých parcel. Jenomže uchované vzpomínky pamětníků hovoří naopak o tom, že lidé museli na polích sbírat malé kameny, kterých tu byla spousta, a odnášet je mezi ty velké, tvořící zmíněné kounovské řady. Dejme nyní slovo knize Otomara Dvořáka Kamenné otazníky české historie, kde je otištěno i svědectví jistého pana Drechslera, narozeného v roce 1907, a který mimo jiné dokazuje, že dnešní kounovské řady byly kdysi součástí velkých a zřejmě i pozoruhodných staveb.
0: Jako školák jsem chodíval pravidelně na pouť do kapličky svatého Vojtěcha. Cestou jsme odpočívali a snídali vždy v lese s kamennými řadami, a to v jižní části, protože se tam mezi řadami nacházely kamenné kruhy. Na těch kamenech seřazených do kruhu o průměru asi 5 metrů jsme sedávali pěkně dokola naproti sobě. Ty kameny byly právě tak velké, že na nich dítě mohlo pohodlně sedět.
1: Takže dávné a dokonce i kruhové kamenné stavby. Kdo ví, k čemu sloužily? Společně s Antonínem Hluštíkem a již dříve zmíněným Jaroslavem Helšusem procházíme nyní zbytky kounovských kamenných řad. V jednom místě zastavíme. Jaroslav Helšus vysvětluje.
5: Teď jsme na 10. řadě, to je jedna z nejzachovalejších, tady na Kounově. I když, jak vidíme, tady ty kameny, jak už jsou padlý, původně byly tu uší hranou zasazeny v řadě. Ty větší kameny byly ještě podložený menšíma, drobnějšíma po vodě. To bylo dokázané archeologickým výzkumem.
3: To znamená, že oni uměle to nějak zasazovali do nějakého lůžka už připraveného, jo, ty kameny.
5: Ty větší kameny byly v lůžku z drobnějších ocele křemenců.
1: Jaroslave Helšuse doplňuje geolog Antonín Hluštík.
4: Každá ta řada byla tvořena několika velikostními kategoriemi kamenů.
1: A znovu má slovo Jaroslav Helšus.
5: Některé kameny podle svědectví pamětníků dosahovaly výšky lidské postavy.
1: Odhaduje se, že z původního množství kamenů tu zůstalo sotva 30%. V nejnovější době odtud křemence soustavně mizí jako surovina do skláren nebo jako materiál do základu domů. Poslední zbytky kamenů ničí nemilosrdná lesní těžba. I tak tu však zůstává jedna velká záhada, hovoří geolog Antonín Hluštík.
4: Svahy té vlastně stolové hory, bych řekl, té roviny, na které ty řady jsou, jsou velmi strmé i dneska. Takže i pro dnešní dopravu by to byl problém.
1: Podle geologa Antonína Hluštíka, a nejenom podle něho, jsou tedy kounovské kamenné řady výsledkem jejich záměrného hromadění a dopravy odinut. A i to může být jeden z důvodů, proč celá tato oblast v těsném sousedství roviny je zcela bez křemenců. Zřejmě tady byly všechny balvany vysbírány a přemístěny právě sem, na rovinu. Později však bylo nutné přistoupit k dobývání křemenců ze vzdálenějších a bohatších ložisek, zejména v severní části Rakovnické doliny a odtud je sem dopravovat. S Jaroslavem Helšusem podnikáme nyní malý pokus. Podle mapy volíme nejbližší křemencový lom. Je o tu zhruba 7 kilometrů. Poměrně značný úsek cesty vede do prudkého kopce. Na rozdíl od dávných předků netaháme žádnou zátěž, natož nějaké křemencové kameny. Jdeme volně, nicméně i tak je pro nás cesta dost náročná.
3: Ach, tady to bude padat. No, mám to úplný zuby. Takže vlastně ten svah, to je jedna z možností, kudy vlastně oni ty kameny mohli tahat, jo?
5: No pokud tohle je z Rakovnická, no. Tady to je přístupová cesta. No cesta. Svah směr na Rakovník. A pokud jsme chtěli ušetřit ten svah, tak by si museli zajít asi tak 7 kilometrů směrem na dnešní Domoušice.
3: A taky běží do kopce.
5: Taky, ale je to pozornější. No.
1: Ví se, že jednotlivé kameny vážily i mnoho desítek tun. Ale jak je sem pro Bůh lidi kdysi dostali? A opět je tu otázka. Jak silný to musel být motiv, který je k tomuto zdánlivě nesmyslnému výkonu donutil? Na to se nyní ptám předního českého odborníka na záhady a paranormální jevy, inženýra Ivana Mackerleho.
6: V podstatě jde o to, že se předpokládá, že by ty kamenné řady by vytvářely jakési obrovské zařízení, které by sloužilo k pozorování oblohy a k určování polohy hlavně slunce, ale i dalších nebeských těles. A sice tím, že mezi těmi kameny můžeme vést jakési pomyslné linie, které se jako zaměří hlavně třeba na východ nebo západ slunce v určitých klíčových dnech.
1: Teorie jakési pravěké observatoře má hodně zastánců. Argumentují mimo jiné i více než tunovým balvanem jménem Pegas. Právě nad tímto balvanem stojím nyní s Jaroslavem Helšusem.
5: Je to jeden ze dvou kamenů spolu s tím největším, který jsou mimo linie řád a pravděpodobně teda měl trochu jinou funkci, když není přesně jakou, ale zapadá do určité geometrie, do pravouhlých trojúhelníků a nějakých linií, které se tady dají vysledovat.
1: Tento kámen dostal svůj název díky zřetelným puklinám, které připomínají souhvězdí Pegas. Někdo tvrdí, že právě hvězdy a měsíc nějak tento kámen ovlivňují. Někteří hodně citliví lidé říkají, že balván cosi vyzařuje. Pozvali jsme si i senzibila a psychotronika Rudolfa Pitru. Já osobně jsem sice spíše skeptický, nicméně pan Pitra už v minulosti dokázal s pomocí své virgule objevit spoustu pozoruhodných úkazů, včetně pramenů podzemní vody. Pan Pitra se nyní bere do rukou virguli. Drží asi 1 metr nad kamenem. Nelze přehlédnout, že virgule, jakmile se dostane nad úroveň kamene, pracuje. Laicky řečeno, cuká, kroutí se.
7: No, pane, jo.
8: Co to dělá?
7: To je síla jako hrom. Je aktivní nebo kladná, záporná?
8: Já bych řekl, že je kladná.
9: Chvilkama, to je divný, chvilkama kladná a chvilkama záporná.
8: Ale tí kladný je tam víc, ale intenzitu to má jako hrom.
7: Jo, to je to největší, co jste tady zažil, jo?
8: Zatím největší, co jsem tady potkal, no.
9: Kámen se chová vždycky tak, že vyzařuje jeden druh energie, ale tohle to je několik energií najednou.
1: Můžeme tomuto tvrzení věřit a také nemusíme. Nicméně chceme udělat podobný pokus nad dalším zajímavým kamenem. Jmenuje se Gibbon, je větší než Pegas a váží tak 2 tuny. Kdysi tu stál vtyčený a mířil na severozápad. Opět má slovo Jaroslav Helšus.
5: Konkrétně tenhle kámen považujeme za vizíra.
7: Co to je?
5: Vizír, ten sloužil zhruba jako zaměřovací bod. Něco jako hledí na pušce.
7: Jo, že tam vidím takový ten žlábek, to možná,
5: no, ten...
7: kdyby to stálo?
5: Původně nejspíš stál tam na tý základně. Našli jsme tu ještě zbytky kruhu, asi 20 dalších kamenů. O průměru kruh byl asi kolem 50 metrů.

0: pátrání Stanislava Motla pokračuje.
1: Jak už bylo řečeno, na obvodu Gibbono bylo zjištěno záměrné opracování, tedy výřez ve tvaru písmene V, což by potvrzovalo, že kámen byl původně postaven na užší hraně a zmíněný výřez tedy mohl sloužit k zaměřování objektu na obzoru. Tohle všechno by mohlo napovídat, že tu opravdu mohlo jít o nějakou dávnou astronomickou observatoř, jak ostatně už naznačil inženýr Ivan Mackerle. Otomar Dvořák v knize Kamenné otazníky české historie napsal.
2: Nový názor na funkci kounovských řad přinesl v 70. letech 20. století kroužek mladých astronomů z Rokycan. Mladí astronomové zjistili, že spojnice určitých kamenů vytvářejí astronomicky orientované linie. Výsledkem jejich pečlivého měření byl plánek znázorňující, že v rozložení kamenů je zakódována řada údajů o pohybu slunce a hvězd. Co se týče Gibbonu, když vyjdeme z předpokladu, že kámen původně stál na užší hraně, potom bylo možné přes výřez jako muškou pušky zaměřovat slunovratové východy slunce a určovat úhel paprsků svíraný s kamennými řadami. Měření přineslo i další překvapivé údaje. Tak například kolmá vzdálenost kamene Gibbon od nejzápadnější řady činí 302,17 metru, což přesně odpovídá 365 megalitickým jardům. Megalitický jard je statisticky odvozená délková míra zjištěná na anglických megalitických památkách, jehož délka je 829 tisícin metru, což je přibližně jeden dlouhý lidský krok. O něch 365 kroků patrně odkazuje k délce slunečního roku. Také původních 16 řad mohlo odpovídat kalendáři dělícímu rok na 16 měsíců, 13 po 23 dnech a 3 po 22 dnech. Byl to prastarý způsob dělení roku, který používali ještě i Keltové.
1: Tedy dávný kalendář, dávná observatoř. Zkusme ještě dát právě nad kamenem Gibbon šanci psychotroniku Rudolfu Pitrovi a jeho Virguli.
3: To jsem tušil.
4: Co to je?
3: Je to silové pole, přesně to, o čem jsem mluvil.
4: Jak to mám rozumět?
3: Geopatogenní zóna, takzvaná dračí žíla.
4: To znamená zlá energie, jo?
3: Negativní energie.
1: Dračí žíla, co to vlastně je? Ptám se inženýra Ivana Mackerleho.
5: No, ty dračí žíly jsou v podstatě jakési pomyslné linie na zemském povrchu, které odpovídají drahám energie, dosud neurčené. Ovšem musím říct, že v žádném případě se nejedná o energii fyzikální. Tím pádem jako se taky nedá měřit přístroji a proto je také oficiální věda i neuznává tyto dračí žíly. Ovšem pravda je, že působí na živý organismus. Já bych to přirovnal třeba k akupunkturním drahám a bodům na lidském těle, které rovněž nemají žádný anatomický podklad, to znamená, že ty dráhy neodpovídají vedení nervům, nejsou tam žádné vnitřní orgány a přesto jako to funguje.
4: Když třeba jdeme tomu na ty křižovatce, kde ta dračí žíla stojí nebo stál nějaký kamen, velký menhýr, tak on mohl fungovat jako jehlička v akupunktuře.
5: Přesně,
4: jo?
5: Tak, že to jako působí takový jakoby zesilovač nebo nějaký akumulátor jako té energie, která potom vyvírá z té země. A potom třeba ti staří kněží mohli to používat, tuto energii, ať už pro zlepšování svých věšteckých nebo léčitelských nebo jiných vlastností, schopností. Ale na druhé straně taky tato energie, když je nevyvážená, tak může působit i špatným vlivem na člověka.
1: Ivan Mackerle pak ještě dodal, že na těchto křižovatkách takzvaných dračích žil vznikají prý občas jakési pomyslné mosty mezi naším světem a paralelními světy. A odtud údajně přicházejí přízraky do našeho světa, kdy to nějaký člověk vnímá subjektivně jako nějaké prožitky. Zapravdu mu dává i badatel Jiří Klinger.
6: Jisté je, že někteří cítlivci dodnes tady mají různé pocity energetických potenciálů, to znamená, jede na ně mrazení, stávají jim vlasy, jde pot, že jo, po nich, zase některým se dělá špatně až domdlob. chovají se tady divně zvířata, slintají, mají ocasy stažený, psi, koně se plaší, že jo, prostě něco tam je. Zřejmě, i když je to v dezolátním stavu, jsou to pouhé trosky, tak ještě zde to vyzařuje nějakou energii.
1: Je zajímavé, že právě v okolí Kounovských řad mají opravdu někteří lidé podivné zážitky. Opusťme ale nyní svět paranormálních jevů a zkusme se vrátit zpět do reality. Protože Kounovské řady jsou opravdu reálné, ale o to více záhadné. A jak v zápětí zjistíme, Kounovské řady nemusely být v tomto kraji vůbec osamocené. Dejme opět slovo knize o Tomra Dvořáka, Kamenné otazníky české historie.
2: Kdo navštívil bretaňský Karnak, ten ví, že celá soustava se skládá z řady menhirových polí, která se v krátkých odstupech táhnou v jedné asi 4-kilometrové linii. Něco podobného objevil v oblasti Kounovských řad Jaroslav Helšus, který se zde koncem 80. let 20. století věnoval důkladnému terénnímu průzkumu. Našel několik zajímavých bodů, nacházejících se na jediné trase v pravidelných rozestupech, zhruba 3,5 kilometru vzdušnou čarou, z nichž mezi dvěma sousedními je vždy vzájemná dohlednost.
1: Nečemické řady objevil v roce 1950 kounovský učitel Václav Náprstek. Na tehdejšího ředitele Žateckého muzea Františka Kopeckého tohle všechno zapůsobilo natolik, že doslova napsal: vtírá se mi do mysli symbolika pravěkého chrámu. Jenomže při dalším pátrání je možné objevit v oblasti Kounovských řad další pozoruhodné objekty. Jsou například 3 křemencové bloky nedaleko mlýna Tasova. Dodejme ještě, že zmíněné křemencové bloky podle lomových ploch mohly původně tvořit jediný monolit, tedy menhír. Z dnešní polohy zřícených zlomků je patrné, že menhír mohl původně stát na hraně celého hřebene a dosahovat výšky okolo 5 metrů. Podle Otomara Dvořáka mohl v takovém případě být dominantou okolí, skutečný maják u vstupu do celé oblasti a mohl sloužit i jako zaměřovací bod. A je tu ještě další pozoruhodné místo, vrch Špičák. V knize Kamenné otazníky české historie se o tomto místě píše.
2: Jaroslav Helšus zaznamenal v roce 1988 vyprávění pamětníka Josefa Nachtmana ze Hředel, který v roce 1957 na vlastní oči viděl 4 kamenné kruhy nedaleko této obce v místě zvaném Přední dílce. Největší z kruhů mohl mít průměr asi 5 metrů, ostatní pak kolem 2 až 3 metrů. Každý kruh byl sestaven z 10 až 12 pískovcových kamenů, jejichž průměrná velikost se pohybovala v rozměrech 60 až 100 cm. Kruhy se objevily při orání pozemku traktorem, do té doby byly zcela zakryté zeminou. Zemědělci kameny ihned nakládali na valníky a odváželi pryč, protože v tom místě zřizovali chmelnici. Nikoho tehdy nenapadlo kamenné kruhy vyfotografovat a tak existuje jen náčrtek zhotovený podle pamětníkova slovního popisu.
1: Kounovské řady a vlastně i celá kamenná linie, dlouhá zhruba 5,5 kilometru vzdušnou čarou mezi Kounovskými řadami a Nečemicemi, vzrušuje nejrůznější milovníky záhad. Vzrušuje také zastánce teorie o tom, že celá tahle kamenná linie, tvořená z křemenců, mohla v době, kdy tato oblast nebyla zdaleka ještě tak zalesněná jako nyní, sloužit co by jakési naváděcí zařízení. Vyprávěl mi o tom na základě mnohých rozhovorů, které zpříznivci této hypotézy, co by publicista měl, Ladislav Lenk.
7: Tohle to by mohlo signalizovat jakousi letovou dráhu a ty řady byly vybudovány proto, aby tomu pilotovi nebo těm bytostem, které se pohybují na to jiný, co si signalizovalo. Možná ty kameny mají takové vlastnosti, které byl někdo schopen, dejme tomu, z toho vzduchu detekovat i na větší vzdálenost.
1: Zastánci tohoto názoru v vycházejí mimo jiné z dávných pověstí, které tento kraj obklopují. V těchto pověstech se často hovoří o jakémsi ohnivém draku, který tu útočil na zdejší osady. Měl prý planoucí oči, z tlamy mu šlehal oheň a z nozder mu štoupal dým. Jeho přepady přicházely prý v poledne nebo o půlnoci, tedy na předělech času. Zmíněný spisovatel Otomar Dvořák mluví v této souvislosti o ohňových rituálech, kdy se na zdejších kopcích v období letního slunovratu zapalovaly svatojánské ohně. Nicméně světlo do záhad kounovských kamenných řad ani tyto hypotézy nepřinášejí. Badatelé hovoří o dalších možnostech dávného využití kounovských kamenných řad. Mohly být údajně také pohřebištěm, přičemž pod kameny by mohl být popel z neboštíků. Nicméně je tu ještě další zajímavost, o které se zatím příliš nehovoří. Upozorně na ní také badatel Jiří Klinger.
6: A ještě je zvláštní také to, že v tomto prostoru prší nejméně, oblastně nejméně z celých Čech. Je tam nejméně srážek v tomto prostoru.
1: Možná právě tady je klíč k celé záhadě. Je čas setkat se s mužem, jehož knize Kamenné otazníky české historie jsem při tvorbě tohoto pořadu tak často listoval, s Otomarem Dvořákem. Potkáváme se v naší oblíbené pražské kavárně a já se ho, jak lze očekávat, ptám. Jakou máte hypotézu o využití kounovských kamenných řad?
8: Mám takový svůj vlastní teorii na to, protože jsem to tam prolejzal, že psal jsem o tom článek knížky. Ono je tam, že samozřejmě několik těch teorií, zejména ta astronomická, že je to teda nějaký pravěký kalendář.
1: Otomar Dvořák dále dodal, že ale zřejmě tu nepůjde pouze o kalendář. Třeba, že ty astronomické prvky jsou u většiny všech starých svatyň či pohřebišť. Zdůraznil pak to, co na kounovských řadách zaujalo vůbec nejvíce a co už vlastně nepřímo naznačil badatel Jiří Klinger. Jde o kult přivolávání deště. V té souvislosti pak pan Dvořák hovořil o schátralém kostele svatého Vojtěka, který stojí právě na úpatí kopce Rovina. Podle pověstí tu prý svatý Vojtěch, když se poprvé vracel z Říma do Čech, vyslyšel prosby zdejších lidí, které sužovalo dlouhodobé sucho, pozvedl dlaně k nebi a prosil o déšť. A opravdu, prý zrendlouho, vyvstal nad horou černý mrak, zahřmělo a spustila se bouře s prudkým deštěm. Dlužno dodat, že v tomto kraji je i více podobných legend. Otomar Dvořák k tomu podotýká.
6: Čili všechny tyhle mýty jakoby se vázaly k vodě. Čili já si myslím, že tam šlo o nějaký rituály jako úrody, obřady, které měly přivolávat prostě zavlažující deště.
1: Otomar Dvořák rovněž tvrdí, že tu opravdu mohlo jít o dávné pohřebiště, kdy pod kameny mohl být vsypáván popel mrtvých. A jeho celkový závěr popisuje to v knize Kamenné otazníky české historie.
2: Představme si, že kounovské řady byly spojeny s rituálem posvátného pole, na němž jsou do brást sázeny kameny. Na posvátném poli mohly být vítány návraty slunce, astronomická kalendářní role. Každý kámen mohl též znamenat jednoho zemřelého předka a každá řada označovat jeden rod. Role v kultu mrtvých, kde jsou zemřelí často bráni jako přímluvci za budoucí úrodu, neboť přebývají v matce zemi, která plodí obilí. A současně mohly být na tomto poli konány rituály meteorologické, spojené s přivoláním deště v době sucha, případně se zažehnáváním bouří a krupobytí ohrožujících úrodu. Pole osázené kameny je totiž nezničitelné.
1: Ať už kounovská kamenná linie sloužila pro dávné rituální obřady, pohřebiště, či snad to byla naváděcí plošina, případně obrovská prehistorická observatoř, pořád to zůstává zásadní a stále nezodpovězená otázka. Kdo a jak vlastně tyto objekty stavěl? Tajemství tedy zůstává, ale nebuďme kvůli tomu smutní. Vždyť, jak už kdysi řekl Albert Einstein, to nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí dívat, neumí žasnout, ten je tak říkají smrtev. A jeho oko, řečeno s Albertem Einsteinem, je vyhaslé.

0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
2: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbeho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
1: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
2: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Popperem a Friedrichem von Hayekem.
1: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavěl ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
2: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně psychologii umění.
1: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
3: Jak zneužila nacistická propaganda kulturu, jak se na tom podílela filmařka Leny Riefenstahlová a oprostila se kultura po druhé světové válce úplně od nacistické, potažmo fašistické estetiky. Záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti na téma Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Poslouchejte v sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11 hodině.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu. Vrátila se z Ugandy. Fotbalisté Plzně ztratili body i ve druhém zápase ligové sezóny. S brněnskou Zbrojovkou hráli 1-1. Na nehodu pozor na dálnici D2 z Brna do Bratislavy na kilometru 11,5. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující, kteří jedou do Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V minulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo asi 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se jich nejméně 67 utopilo.
3: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy mimořádnou schůzku ministrů vnitra členských států. Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště. Tam je ve speciálním izolačním bioboxu. O jakou nákazu jde, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky. A může tak jít i o běžnou infekci. Dnes skončí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
4: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
1: Gotickou sošku žarošické Madony proskoumali odborníci pomocí počítačové tomografie. Její sken udělali lékaři ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Zjistili, že soška je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva. Obsahuje ale jiné materiály. Z části je poškozená červotočem. 700 let stará socha na podobném průzkumu byla poprvé, vysvětluje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
5: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
6: Sport. Plzeňští fotbalisté mají po dvou kolech nové sezóny šance ligy jediný bod. Po prohře s Libercem tentokrát znovu doma remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Domácí dostal do vedení ve 14. minutě Kabongo. Za hosty srovnal po změně stran Vašulín. Někteří nespokojení fanoušci Viktorie po utkání žádali skandováním konec trenéra Martina Hyského.
7: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem.
6: Slavia zvítězila nad domácím Baníkem Ostrava 4-0, Teplice vyhrály v Liberci 1-0 a nováček Artis Brno remizoval na hřišti Slovácka 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D2 u Židlochovic a také na silnici 13 za Ostrovem. Na D2 z Brna ve směru do Bratislavy zpomalte před sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5 kilometru řeší nehodu v omezení, místem se projíždí plynule. Na silnici 13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem dejte pozor za odbočkou na Jáchymov. Osobní auto se tam střetlo se zvěří a musí se vybočovat. Na Českolipsku na silnici 263 zpozorněte před Kravařemi. Řeší tam nehodu osobního auta se zvěří. A v Liberci na tahu 14 směrem do Jablonce nad Nisou opatrně před Vratislavicemi nad Nisou. Stojí tam po nehodě osobní auto a čeká na odtah. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: OSN žádá Nikaragu o informace o zadrženém emeritním biskupovi, už měsíc jeho osud neznámý. Čeští filmaři a novináři mají u Dalajlámy dlouhá léta tak trochu protekci, říká režisér William Poltikovič. V kinech se objevil jeho snímek Dalajláma Oceán moudrosti. Řekneme vám o něm víc. A 80 let v září oslaví fotograf Jindřich Štrajt. Těšit se můžete na rozhovor s ním. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
2: Vertikála.
9: Kde je emeritní biskup Juan Abelardo Mata Guevara a v jakém je stavu? Na nikaragujské úřady naléhá už i vysoký komisař OSN pro lidská práva Velker Türk. 80-letého duchovního zadržel režim 29. června. Od té doby o něm rodina ani veřejnost nemají žádné nezávisle ověřené zprávy. Téma pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Kdo je Juan Abelardo Mata Guevara a co přesně se s ním stalo od 29. června? Můžete shrnout tu časovou osu?
10: Určitě, takže 28. června sloužil mši, celebroval mši s tím, že se na ní vyjádřil velmi lehce kriticky vůči nikaragujskému režimu. O den později byl vlastně krátce zadržen, ten samý den byl propuštěn a znovu byl zadržen 30. června s tím, že poté nikaragujská diktatura informovala veřejnost 4. července, že byl znovu propuštěn a zdá se, že se nic takového ve skutečnosti nestalo, protože s ním od té doby nikdo nebyl schopen mluvit, nikdo ho neviděl.
9: Co přesně biskup Mata při té mši řekl, že to vyvolalo tak tvrdou reakci režimu a je typické, že takové vyjádření vede k zatčení?
10: Nebylo to nějak extrémní, ale požádal věřící, aby se modlili za pronásledovanou církev a za vypůzené kněze a řeholníky, kteří byli tedy donuceni odejít do exilu, a také velmi jmenovitě promluvil krátce o některých konkrétních případech těch kněží, kteří tedy skončili v exilu. Takže je to ovšem bohužel velmi typické, přičemž ještě se alespoň v nezávislých exilových

0: ale potvrdit už měsíc. Jak si tenhle rozpor vysvětlujete?
1: Je to situace, kterou jsme asi ještě nezažili, kdy ten člověk skutečně zmizel. Úřady tvrdí, že ho vrátili zpátky, respektive on měl být zadržován vlastně ve svém sídle, což zřejmě taky není pravda. A od té doby se s ním nikdo nebyl schopen spojit a nutno připomenout, že biskupovi je 80 let a měl kardiostimulátor a byl v takovém špatném zdravotním stavu, že vlastně musel pravidelně chodit k lékaři na kontroly. Takže ten fakt, že se najednou nikde neobjevil a není vůbec jasné, jestli třeba při tom zadržení mu byla poskytnuta patřičná lékařská péče, tak vyvolává obavy, jestli není po smrti.
0: Jak zapadá případ biskupa Maty do širšího tažení proti katolické církvi v Nikaragui od roku 2018?
1: Je to bohužel jen jeden z mnoha dalších případů člověka, který se odvážil nějakým způsobem proti režimu promluvit a okamžitě za to byl potrestán. Od roku 2018 bylo celkem vyhnáno ze země přes 300 příslušníků náboženských řádů, takže řeholníků a řeholnic, i samozřejmě laiků, biskupů, dohromady na 150 kněží a vlastně to zcela zdecimovalo některé diecéze, v mnoha z nich chybí třeba 70-80% kléru, takže víceméně v nich zůstávají jenom lidé, kteří buď to zcela mlčeli, nebo kteří jsou velmi staří a nemocní. A ta katolická církev byla z té země byla v té zemi vlastně zcela rozdrcena, částečně protože tvořila, řekněme, nějakou jednu z mála mocenských protivách proti tomu režimu, který si žádnou mocenskou protiváhu nepřeje a protože byla po velkých protestech z roku 2018 kritická, odvážila se vlastně zprostředkovávat jednání s opozicí. A částečně tam může být i náboženská motivace, protože faktická vládkyně Nikaraguy Rosario Murillová, která je manželkou tedy Daniela Ortegy, prezidenta a diktátora, tak je velmi ezoterická, občas se o tom mluví jako ezodiktatuře a snaží se prosazovat některé svoje vlastní myšlenky. Mimo jiné po celém hlavním městě rozmístila takové energetické stromy a věští z karet a má další aktivity v tomto směru, takže tam může být i snaha vlastně úplně katolictví vykořenit z té země.
0: Co reálně znamená, že se do té věci vložil vysoký komisař OSN pro lidská práva? Má takový apel na režim, který dlouhodobě ignoruje mezinárodní kritiku, nějakou váhu?
1: Ne, obávám se, že to nemá vůbec žádnou váhu. Vlastně jediné, co má nějakou váhu, je snaha Spojených států o jeho propuštění, která byla od začátku a tam byl vlastně přímý tlak z amerického ministerstva zahraničí, ale od té doby, co byl biskup jakoby propuštěn, tak i tyhle snahy umlkly a nemyslím si, že jakákoliv mezinárodní organizace v tomhle smyslu může něco udělat. Tam je jediné, že ta diktatura se trochu bojí po tom, co se stalo ve Venezuele a co se děje v tuhle chvíli s blokádou na Kubě, takže tam může být nějaký tlak ze strany Spojených států, ale nemyslím si, že kdokoliv jiný má nějakou možnost je ovlivnit.
0: Dá se čekat, že mezinárodní tlak povede k nějaké změně, nebo je Nikaragua prostě už mimo dosah takového tlaku?
1: No, mezinárodní tlak určitě ne a pokud to je americký tlak, tak je otázka, k jaké změně by vlastně vedl, jestli by jenom nevedl k pokračování diktatury s nějakým zpřátelnějším režimem, který bude otevřenější Spojeným státům, přesně tak, jako se to stalo ve Venezuele.
0: Na osud nezvěstného 80-letého duchovního v Nikaragvě jsme se teď podívali ve Vertikále s Františkem Kalendou a budeme situaci rozhodně dál sledovat. Děkuji a přeju hezký den.
1: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Jacquesa Amela. Tento útok připomeneme s naší spolupracovnicí v Paříži Marií Sýkorovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co přesně se stalo?
2: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petit Jean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne-de-Rouvray, což je jeho západní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Samuel byl zavražděn

0: ten 48-bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoku, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
1: Je to už 10 let, jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu.
0: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne-de-Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Hamel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Hamela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne-de-Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Hamela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Hamela komiks.
1: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý. Co na to veřejnost?
0: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila v roce 2025. To bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Hamela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Hamela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
1: Říká naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Díky a naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Slovo Dalajláma je složenina. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Poltikovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold. Mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
3: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 v únoru, kdy přijel jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. A on tady, když pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně. A vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezpečnost. soustředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností a samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky z člověka obojíme velkým zážitkem, takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké 3 veřejné přednášky, co mi poskytla kanceláře o svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív vstřícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už nesestuje, že jo, ani Dalai Lama, jenom v rámci Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase na oplátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
4: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalai Lámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
3: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že spíš jsem to já, možná moje rodina, tak... Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalai Lama říká, důležité, abychom dali do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni dennodenně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj a trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tam takový ten apel na tu sekulární etiku, na náboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalaj Lámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalaj Lámy, nebo že právě Dalaj Láma je Dalaj Lámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalaj Láma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 tuším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Jerinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu. No.
0: Vzpomínky Dalaj Lámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalaj Lámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací anebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?
1: Bylo tam v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud sloužil do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem. No. Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více. I v raných filmech běžně.
2: Předpovídá režisér William Poltykovič. Jeho celovečerní dokument Dalaj Láma Oceán moudrosti je aktuálně k vidění v českých kinech. Jeho objektiv míří už víc než půl století hlavně na obyčejné lidi, na jejich každodennost, vztahy a také na místa, kde se lidský život dotýká duchovního rozměru. S jedním z nejvýznamnějších českých fotografů Jindřichem Štrajtem mluvila Naděžda Hávová.
3: Pane profesore, vaše fotky bývají označované za sociální dokument. Když se ale člověk dívá pozorněji, tak v nich často nachází právě silný duchovní rozměr. Nachází v nich ticho, soucit, naději a taky odpuštění. Je něco, co při fotografování vědomně hledáte, anebo se to objeví až zpětně?
4: Záleží na situaci, ve které jsem. Některé ty situace jsou tak silné, že se vám všechno toto, o čem jste mluvila, se vám tam zračí. Některé situace jsou zase tak ploché, že jenom najdete takovou setinku malinkou, kterou víceméně zaznamenáte jenom. Je to všechno otázka mezi nebem
3: a zemí. Opakovaně jste fotografoval poutě, venkovské bohoslužby, řeholní komunity i každodenní život lidí, pro které je víra přirozenou součástí života. Čím vás tenhle svět přitahuje?
4: Právě tou situací, která nastává, protože tito lidé jsou většinou trošku jiný než ten běžný divák nebo běžný člověk, protože jsou možná duchovně trošičku dál a mají možná taky větší vztah jeden k druhému a ta komunikace s nimi je nádherná. Prostě se vám otevřou a dávají se vám a to, co hledáte, vlastně dostáváte od nich.
3: Ve vašich snímcích a měla jsem možnost vidět několik vašich výstav, nenacházím žádnou senzaci a už vůbec ne odsudky. I lidé na okraji společnosti ve vašich fotkách vypadají velmi důstojně. Je právě úcta k člověku to, co spojuje vaši sociální fotografii s duchovními tématy?
4: Bez toho to nejde, prostě je to všechno propojeno a já to jenom hledám a čekám na to, když to přijde, a snažím se to prostě zachytit. Samozřejmě, že předpokládá to, že jste podobně naladěna na to, že to dokážete přijmout a že to dokážete objevit. A toto je strašně důležité. To jsou asi ty zkušenosti života, které člověk za těch x let jako prožije a které jsou mu potom blízké, když se objeví tyto situace.
3: V září oslavíte 80. narozeniny. Za objektivem jste strávil víc než 60 let. Potkal jste tisíce lidí, od těch na okraji společnosti až po řeholníky, kněze, poutníky. V čem vás tahle setkání třeba nejvíc proměňovala, pane profesore?
4: Od každého člověka se můžete něco dozvědět nebo poučit se od něho nebo získat něco, co se vám do toho vašeho života hodí a co hledáte sami. Takže je důležité prostě být otevřený. To je všechno, to nic jiného, to není jenom mít ten fotoaparát, protože ten vás motivuje k tomu, abyste byla pozorná. Pozorná, abyste dokázala zachytit tu setinu sekundy, kdy se to objeví a vy to poznáte a snažíte se, aby vám to neuteklo.
3: A změnila váš pohled na člověka, na svět nebo na události kolem nás třeba víra a naděje?
4: Já myslím, že to je to, co by měl každý člověk prožít, anebo si to najít. A to záleží potom na okolnostech, nebo na okolí, který vy žijete. S jakými lidmi se setkáváte a co si o nich můžete vzít a poučit se, a to znamená být stále otevřený a dokázat přijímat jak ta pozitiva, tak i ta negativa, která jako přicházejí, protože z každé té situace se můžete něčeho dotknout a něčím poučit se pro svůj další život. Další situace, které se vám v tom životě potom objeví. To je prostě nádherné, když jste jako mezi těmi lidmi, mezi přáteli, ale i nepřáteli, prostě být otevřený a vnímat a čekat, co přijde. A život je nádherný, no.
2: Říká fotograf Jindřich Štrajt v rozhovoru s Naděždou Hávovou. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.
5: 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Některým lázním v Česku chybějí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky například číšníky nebo servírky a další lidi do gastroprovozů. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto i agenturní pracovníky nebo brigádníky. V úterý bude mimořádná schůzka kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta. Svolává ji Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii. Ministři vnitra členských států na videokonferenci projednají aktuální vývoj. Už dřív k tomu vyzvalo 22 členských států unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 000 migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už v pátek většina z nich město opustila. Nový rekreační biotop otevřeli v Dolánkách u Turnova. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Tento týden areál zprovoznil i sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun. Lidé se tam dostanou pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Koupání v jezírku je na vlastní nebezpečí. Voda se čistí pouze biologicky a její kvalita proto není zaručená. Sport. Český miliardář a majitel Sparty Daniel Křetínský se podle agentury Reuters nestane největším akcionářem fotbalového West Hamu. Spolupředsedkyně londýnského klubu Vanessa Goldová i přes dřívější dohodu prodá svůj 16% podíl konzorciu vedenému Amandou Stavelyovou. Křetínský tak ve West Hamu zůstává vlastníkem 27% akcí.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D5 u Stříbra a také na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D5 z Rozvadova ve směru do Plzně spozorněte za sjezdem na Stříbro. Na 11,5 kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na D3 mezi Dolním Dvořištěm a Prahou opatrně na obchvatu Českých Budějovic. U tunelu Pohůrka připravují omezení mezi 135. a 136. kilometrem. V obou směrech se projíždí pouze pravým pruhem. Na tahu 3 mezi Českými Budějovicemi a Kaplicí dejte pozor před křížením s dálnicí D3. Srazila se tam dvě osobní auta, musí se vybočovat, výraznější zdržení ale nenaberete. A ještě na D8 z Prahy ve směru do Ústí velmi opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 14,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, na místo teď jedou záchranáři, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Málo srážek a mírnější teploty. Asi tak by se dal charakterizovat dnešní den. Očekáváme oblačno až polojasno ráno a dopoledne místy i zataženo a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Měly by být hlavně na horách.
9: Dnes budou mírnější teploty než včera. Vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia. I během pondělí bude poměrně slunečno, hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
3: A teploty budou podle meteoroložky Marie Odstrčilové velmi vysoké, 31 až 36 stupňů, na jižní Moravě zítra odpoledne naměříte až 39. No a velmi teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Ještě v 17. století bylo na zvířata pohlíženo jako na stroje bez emocí. Myslet, cítit nebo trpět. Takové privilegium měl kdysi jen člověk. Dnes už víme, že zvířecí realita je mnohem pestřejší. Zahrnuje nejen emoce, ale třeba i sociální vazby a schopnost plánovat. Co už dnes o zvířatech víme? Jaký dopad mají tyto naše poznatky na jejich život? V čem se zvířata podobají člověku? A nemají nakonec i duši? Téma dnešní debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
7: Vertikála.
10: A o zvířatech a pravděpodobně také o lidech dnes debatujeme s Radanou Dungelovou, ředitelkou brněnské zoo. Ve své vizi zoologické zahrady zdůrazňuje welfare, pohodu zvířat po fyzické i psychické stránce a vytváření podmínek pro jejich přirozené chování. Dobrý den, vítejte v debatě.
11: Děkuji za pozvání, dobrý den.
10: A spolu s ní je mým hostem také Matyáš Bernardy, kurátor savců brněnské zoo. Jinými slovy ten, který plánuje a řídí chov savců a také vedoucí útvaru welfare. I vám pěkný den.
12: Děkuji za pozvání, dobrý den.
10: Už jsem nastínila, že v 17. století se na zvíře hledělo spíše jako na stroj bez emocí. Jaký posun v poznání života zvířat, toho, kým jsou, vedl k tomu, že se v souvislosti s nimi začalo vůbec o jejich fyzické a psychické pohodě mluvit? Jinak řečeno, co už dnes o zvířatech víme oproti dřívejšku z oblasti prožívání, chování, komunikace a tak dále?
11: Já bych za sebe řekla, možná sáhnu trošku do svých vzpomínek. Já když jsem v 80. letech absolvovala instruktorský kurz na výcvik psů, tak jsme pracovali s velmi primitivními nástroji a vědomostmi, co se týče etologie, neboli biologie chování. A ten nám v první řadě tehdy říkal, že zvířata mají pouze instinktiv, ani tohle slovo už dneska nepoužíváme, že mají pouze první signální soustavu, že nejsou schopná abstraktního myšlení a vlastně s tím vším jsme pracovali a přitom znalost a praxe soužití s těmi zvířaty už tehdy nám dávala jasně najevo, že tomu tak určitě nebude. Za tu dobu, a ono už v té době se to myšlení změnilo, si myslím, že ta věda pokročila ještě mílovými kroky, ale pokud někdo čeká, že si řekneme tak a teď už to víme, tak tam určitě nejsme. Myslím si, že jsme možná někde na začátku té skutečně otevřené debaty a já si neumím představit, jestli ji vůbec někdy dokončíme, když vlastně těm zvířatům do hlavy nevidíme, my nedokážeme vidět svět pohledem jejich vědomí, řekněme.
3: Matyáš, Bernardy?
12: Já možná navážu na to, co Radana říkala o tom, jakým způsobem bylo vnímáno chování psů skrz instinkty. Je to právě něco, co má etologie v svém vlastním zárodku a co sebou nese už od opravdu dávných dob, v podstatě právě od toho 17. století, kdy už Descartes se snažil co nejvíc prosazovat myšlenku, že duše je něco, co má pouze člověk a odděluje ho to od zvířat. V podstatě tím umožnil myšlenkový pochod, který potom umožnil lidem chovat se ke zvířatům v podstatě jakkoliv. Později na to navazovala průmyslová revoluce a zavádění velkochovů. A paradoxně vlastně tohle to byl moment, kdy se věci začaly trochu lámat, kdy se začali lidi a odborníci o něco víc všímat toho, že zvířata jsou chována v absolutně neadekvátních podmínkách a začalo se o něco víc uvažovat o tom, jestli mohou trpět, jestli vůbec trpění je něco, co zvíře může prožívat. A od té doby se neustále rozvíjí věda, která se snaží prokázat, že zvířata umí nejenom trpět, ale dokonce prožívat i pozitivní prožitky, prožívat radost a další věci, které by jim dřív nikdo nebyl ochoten přiřknout.
3: Když bychom teď přiblížili právě tady ty oblasti, které jsem i nastínila, prožívání, chování, sociální vazby, komunikace. Když se vy třeba i konkrétně podíváte právě na ta zvířata, která máte v péči, kdybyste měli přiblížit, jak konkrétně už vidíme dnes, že zvířata prožívají emoce, mají sociální vazby a nějakým způsobem tedy komunikují nejen možná mezi sebou, ale rozumí třeba i nám.
11: No v tom je možná docela překvapivé to, že vlastně emoce paradoxně prožíváme všichni stejně, protože ten základní set emocí máme společný. Strach, vztek, frustraci prožíváme všichni a ten projev, to znamená to, co vidíme, jak se vlastně zobrazuje na tom zvířeti, to, co jsme schopni pozorovat, je podle mě dáno hodně tím fenotypem, to znamená to, jak to zvíře vypadá, to, jestli má výraznou mimiku, což je mimochodem zrovna u psů, pes je jeden z druhů, který má kromě primátů mimiku považovanou za jednu z nejvýraznějších, ale jinak jsou to často opravdu ty nevědomé reakce, například útěk. To známe všichni, bojím se, utíkám. Někdy jsou tam evolučně vložené nové výhodnější adaptace toho chování, takže existují zvířata, která neutíkají, naopak zamrznou, takzvaně dělají mrtvého brouka. Mimochodem týká se to i lidí.
3: Reakce. Jsou ty reakce na násilný útok, právě útěk, boj, anebo zamrznutí.
11: Takže překvapivě opravdu emocionální odezvy jsou nám velmi společné.
3: Ta komunikace vzájemná nebo sociální vazby, vytváření sociálních vazeb, možná Matyáš, Bernardy?
12: Je to samozřejmě otázka druh od druhu, ale čím dál tím víc si ukazujeme, jak komplexní můžou být sociální vazby mezi zvířaty i u zvířat, který jsme považovali za poměrně samotářský, jako je například tygr. A se ukazuje, že je spíš z našeho pohledu nedostatečně prozkoumaný i tím, že se pohybuje v pralese, který se špatně monitorujou. A přitom dneska už máme data, které naznačují, že i tohle na pohled zcela samotářský zvíře je schopný kongregovat se na některých místech, pokud k tomu má vhodné podmínky a na tady těch místech neuvěřitelně interagovat. Zároveň si zanechávají zprávy v podobě pachů, trápanců, čehokoliv a pomocí toho rozhodně jsou schopni komunikovat. A tady ta komunikace se týká celého spektra zvířecí říše. Myslím si, že bychom našli neuvěřitelné příklady od bezobratlých až po primáty, který by nám vyrazili dech. Jen tak pro zajímavost, nejsložitější systém komunikace, jaký lidi zatím objevili a prozkoumali, je u psounů prerijních, což je mimochodem druh, který u nás zoologický můžou návštěvníci potkat. A mají skutečně neskutečně komplexní způsob komunikace, kde už jsme si dokázali v podstatě přítomnost nějaký gramatiky a jsou schopní předávat si informace, když se přibližuje nějaký nebezpečí, dokážou si říct, jak je daleko, jaký má tvar, jakou má barvu a v podstatě si i naznačit nějakou reakci, kterou by měli ostatní zaujmout. A je to druh, u kterého to rozhodně nikdo nečekal. Mnohem komplexnější verbální komunikace, než jako jsme prozkoumali například u šimpanzů, našich nejbližších příbuzných, nebo třeba i u delfínů, který jsou tím poměrně známý složitou komunikací.
10: Právě ty kognitivní schopnosti zvířat. Jak se rozvinulo to poznání tady v té oblasti? Mám na mysli třeba schopnost učení se nápodobou, případně jsem se dočetla, že třeba veverky si umí schovat potravu na různá místa pro budoucnost. Že to ví, že to je do budoucna. Šimpanzi, že si umí schovat nástroje, aby je mohli později použít. Sloni, že znají příčinu následek, že umí využít páku. To, co mně přijde vyloženě jako velmi vysoce kognitivní schopnost, že chápou, že tohle jim ulehčí tu práci. Tak ty kognitivní schopnosti.
11: No teď se to řekla úplně přesně, protože vlastně ta neschopnost abstrakce se jaksi přisuzovala zvířatům do poměrně nedávné doby. Potřeba si říct, že co to je abstrakce? Abstrakce je zkrátka schopnost rozeznávat příčinnost, kauzalitu. V momentě, kdy sledujete ta zvířata, tak pochopitelně to detailní studium zblízka v jejich přirozeném prostředí vám opravdu přinese řadu důkazů. Myslím si, že naprostou revolucí v tom bylo pozorování v 60. letech minulého století Jane Goodall, která vlastně přinesla opravdu zdokumentované pozorování, to znamená důkaz, ten do té doby vlastně chyběl, o tom, jak používají šimpanzi nástroje. Dalším takovým výzkumem, pokud se pamatuju dobře, byl v oblasti Brazílie, prostě Jižní Ameriky, kde pozorováním malp se zjistilo, že nejenom, že ty malpy používají kameny, kterými rozbíjejí ořechy, ale dokonce to ty matky učí mláďata a učí je vybírat vhodný typ kamene, jeho vhodný tvar, velikost a učí je i způsob toho použití. A když se podíváme už potom do té staré historie lidstva, tak tohle byl jeden z předobrazů vzniku lidské kultury a to je za mě to, co potom zásadním způsobem odlišilo člověka jako homo sapiens od zvířat, protože jinde jsme takový rozmach toho, čemu dnes říkáme kultura, a nemám tím na mysli divadlo a malířství, ale způsob prostě toho života, tu komplexnost těch kulturních projevů, tak to pak odlišilo člověka od zvířat a myslím si, že tam se hrála také obrovskou roli nesmírná inteligence, která opravdu tyhle schopnosti vystřelila prostě způsobem, který žádný jiný druh už potom nedokázal následovat.
12: Mimochodem, myslím, že například u těch veverek jste narazila na zásadní problematiku toho, jak o těch věcech uvažujeme a co jsme ochotní přijmout. Veverky si schovávají potravu na zimu. Dá se to a určitě se to v minulosti tak vysvětlovalo, že je to čistě jenom adaptační prostředek chování, který mají v sobě zakódovaný, mají ho, dejme tomu, naučený, ale neznamená to, nedokazuje to, že by dokázali vyloženě myslet do budoucna. Veverky dost často zapomenou, kde si něco schovali, spoustu zásob si dělají a potom je nikdy neobjeví. Je to problematický právě v tom, že nikdy nevidíte, co se odehrává zvířeti v hlavě, jestli opravdu přemýšlí nad tím, co dělá, anebo jestli je to chování, které je v něm zakódovaný právě jako nějaká forma instinktu. Z mýho pohledu jsou zvířata rozhodně mnohem komplexnější, než jim bylo v minulosti přisuzováno, ale věda vlastně pořád do dneška není úplně připravená přijímat některou terminologii, například o emocích u zvířat se ve vědecké komunitě stále úplně hovořit nedá. Hovoří se o emočních stavech, to je něco, co jsme si v podstatě prokázali a postupně si to prokazujeme u celý široký škály druhů, ale emoce jako taková je příliš specifická na to, aby se dala vyzkoumat. Je to něco, o čem my si jako lidi můžeme říct verbálně a to považovat za důkaz přítomnosti emoce, ale zvíře nám to nikdy verbálně neřekne.
10: Pojem welfare, pohoda zvířat po fyzické i psychické stránce. Dočetla jsem se, že se v souvislosti se zvířaty objevil už v 60. letech minulého století. U nás se objevil tedy až po roce 89 v souvislosti s různými mezinárodními standardy chovu a ochrany ohrožených druhů zvířat. Výrazněji se přímo v dokumentech některých českých zoologických zahrad jako součást jejich vize uvádí zhruba od roku 2010. Dá se tedy říci, že je to u nás nás stále ještě novinka v oblasti zoologických zahrad, nebo se s tím pracuje už delší léta, jenom to pojmenování možná přišlo později? Matyáš Bernaty.
12: Myslím, že novinka je relativní pojem, záleží na tom, jaký časový období jsme ochotni nazvat novinkou. Rozhodně oproti jiným odvětvím je to pořád v podstatě v plenkách a tady ten pojem, respektive vědecký pojetí téhle problematiky, samozřejmě zoologické zahrady se dlouhodobě, troufl bych si říct, že od svých vzniků snažili o vytvoření podmínek, ve kterých jim zvířata budou schopný přežít, budou ochotný se rozmnožovat, budou relativně v pohodě. Akorát to, co znamená, že je zvíře v pohodě, pořád úplně přesně nevíme, pořád to prozkoumáváme a u mnoha druhů, co se v zoologických zahradách chovají, tomu pořád rozumíme opravdu velmi málo. A to je právě to, proč by se dalo mluvit o tom, že je to pro zoologické zahrady pořád relativně nový pojem. Welfare jako takovej se, už jsem to načínal, nejdřív zaměřoval na zvířata v zemědělství, převážně ve velkochovech, a u druhů, jako jsou, jako je skot, jako jsou prasata, jako je drůbež, máme poměrně dobře prozkoumaný projevy afektivních stavů, docela dobře rozumíme tomu, jak se ty zvířata mají a jaký můžeme udělat změny, aby se měli o něco líp. Například u nás na univerzitě byla jedna profesorka, která se věnovala vývoji technologie s umělou inteligencí, kde instalovali kamery do prasečáků. Ty kamery snímaly mimikry v obličeji prasat, protože ukazují svoje emoce i ve svém výrazu obličeje, a pomocí toho dokázali určovat například, který jedinci mají obecně, řekněme, lepší náladu, kteří jsou v pozitivnějším afektivním stavu, kteří jsou v negativnějším, a něco takového je pro zoologickou zahradu zatím absolutně nepředstavitelný. U spousty druhů nemáme pořád určený jasný parametry, podle kterých bychom mohli přesně určit, jestli zvíře neprožívá nějaký stres. Samozřejmě, pokud se to dostane přes nějakou úroveň, potom ten stres bývá u většiny druhů vidět poměrně na první pohled. Ale rádi bychom se ponořili hlouběji a rozuměli víc tomu, co zvířata prožívají, abychom se o ně mohli starat, co nejlíp to jde.
10: Každopádně je to ale ten směr do budoucna, pokud tomu dobře rozumím. Takhle je potřeba jít nejen u těch chovů, ale i v zoologické zahradě.
11: Určitě, já si myslím, že celé to odvětví, které se zabývá dobrou pohodou zvířat, nebo ono se obtížně ten termín překládá do češtiny, tak souvisí s tím, jak historicky byla zvířata vnímána stejně jako většina přírody a přírodních zdrojů jako naprosto utilitárně. A toto se začalo měnit. A dneska reagujeme na to společenství, na to širší komunitu zoologických zahrad, jejíž jsme součástí v rámci těch mezinárodních asociací, a na závazek jít cestou, řekněme, zlepšování a naplňování welfare ve smyslu tom, abychom jim poskytli podmínky, ve kterých ta zvířata prospívají. Ale nejenom, že prospívají z toho pohledu té utility, to znamená, jsou vidět, vypadají dobře, dokonce rodí mláďata, tak co byste ještě chtěli, ale že skutečně máme možnost promítnout do toho chovu v lidské péči data, která máme k dispozici z pozorování jejich života v přírodě. Ne u všech druhů je to jednoduché, je to taky nákladné, ale myslím si, že se to děje hodně. A my potom jsme schopní do těch zahrad, my samozřejmě tu přírodu nenahradíme, ale můžeme do toho promítnout takové podmínky v takové podobě, aby ta zvířata mohla opravdu rozvinout celou škálu toho svého přirozeného chování. Pak můžete právě přizpůsobit tomu ty výběhy v té lidské péči a nabídnout tam i tu možnost se schovat, i tu možnost toho reprodukčního chování, možnost odchovu mláďat, ale taky možnost odmítnout pečovat o to mládě, protože spousta mláďat v přírodě prostě je opuštěno, zahyne, stanou se potravou jiných zvířat. Prostě chceme, aby ta zvířata si ty vzorce toho vrozeného chování udržela, protože to je to, co je úkolem těch chovů v zoologických zahradách, je udržet opravdu ten druh v té podobě, v které zatím ještě v přírodě je, nevíme, jak tam dlouho bude, ale v té zahradě vlastně udržujete genofond zvířat, která budou taková. Nebudeme tam vlastně časem chovat zvířata, která už si těm svým dědečkům z divočiny nebudou vůbec podobná.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus, debatu Vertikály. Hosté jsou ředitelka brněnské zoo Radana Dungelová a kurátor savců brněnské zoo Matyáš Bernardy. Mluvíme o zvířatech, kam se posunulo naše poznání o jejich životě.
7: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Dokument Citový život zvířat z roku 2019 z cyklu České televize Nedej se ukazuje rozdíl v tom, jak chovná zvířata, skot, drůbež prospívají v uvozovkách v klecovém chovu a jak v tom, kde mají právě ty přirozené podmínky. Například se v tom dokumentu ukazuje, jak oddělení telete od matky, od krávy, to tele stresuje na dlouhou dobu. To je něco, co můžeme takhle uchopit a říct si to o miminku a matce, o lidech. Máte nějaké přímé zkušenosti nebo konkrétní zkušenosti, kdy vás nějaký projev zvířete, se kterým jste se setkali, překvapil, protože právě působil lidsky?
11: Já mám vlastně asi docela nedávnou zkušenost, protože já jsem se vrátila z Konga, kde jsem navštívila dvě místa. Na jednom jsem pozorovala gorily nížiné a bylo to opravdu až neuvěřitelné, jaké afektivní, citově, jakým způsobem podmíněné chování k sobě ta zvířata projevují. Jak opravdu, já se zdráhám ten lidský slovník používat, nemám to sama moc ráda, ale jak láskyplně se třeba k sobě chovají. Jaké ty projevy, které jsou naprosto čitelné, tam není pochyb, k sobě mají. A druhá ta návštěva byla v Národním parku, kde se na jednom slanisku, kam chodí slaný jíl, žrát sloni. Tam se pohybovalo v těch asi 24 hodinách, které jsem na té pozorovatelně strávila, zhruba ke stovce slonů. Přicházeli, odcházeli, byli tam silní osamělí samci, byly tam skupiny odrostlejších samců, kteří mezi sebou různě zápolili. Byly tam matky s úplně malými mláďaty, které když přicházeli, tak se k ním přidávali mladší samice, které ale zjevně jako nebyly matkami, které doprovázely to nejmenší sluně, tak aby prošlo celým tím mumrajem bezpečně. I když tam docházelo k nějakým půdkům, tak řada toho chování se potom dala jako opravdu, jako by se dala přepisovat do vzorců, které začaly být po několika hodinách hodně čitelné a pro mě to byl neskutečně silný, já bych řekla, životní zážitek. Jedna ta interakce přecházela v druhou, pro mě to bylo mimořádně silné. Silné, poučné a už nikdy si nebudu myslet, že jsem někdy něčemu rozuměla, co se projevu zvířat týče.
10: Už to tady také zaznělo, duše a vědomí. Jsou to velmi složité pojmy, jenom zdůrazním, že je velmi zjednodušené, tak jak to pojmenuju, pokud chápeme vědomí tedy jako schopnost prožívat, vnímat, reflektovat sebe, uvědomovat si sama sebe, tak v tomto smyslu mají zvířata vědomí. Ještě doplním takové to asi možná známe, že se v minulosti prokazovalo to poznání sebe sama u zvířat tím zrcadlovým testem, který u některých druhů vycházel, že opravdu to zvíře ví, že se dívá na sebe. Uhum. Tak znovu zpět k té otázce základní. V tomto smyslu, v tom zjednodušeném, mají zvířata vědomí?
11: No, je to velice obtížné, protože je potřeba říct, že to uvědomění si obsahu toho, co znamená vědomí, je opravdu často velmi subjektivní věc. Ale pokud to zkusíme jenom pojmout tak, jako jestli si zvíře uvědomuje existenci sama sebe, tak zjevně z některých jako empirických dokladů to tak je. Stejně tak jako roční dítě nepozná, že vidí v zrcadle samo sebe, tak tříleté už by to poznat mělo. Prostě do určitého momentu je ten vývoj skutečně velmi podobný a to dokonce, což bylo jako překvapením i pro mě, právě třeba i u bezobratlých živočichů. Prozradím na Matyáše, že psal svoji diplomovou práci na téma, jestli se nepletu, citového nebo emocionálního života cvrčků, tak jakkoliv to zní vlastně jakoby úsměvně, tak v rámci té debaty, kterou vedeme, to už vůbec úsměvné není. Kolikrát prostě zašlápnete něco někde, tušíte, co jste způsobila za bolest.
10: Jo,
11: je to, ano, i vlastně proces truchlení, třeba který se dřív vůbec zvířatům nepřiznávala, dnes už víme, že u mnoha druhů je prostě běžnou součástí jejich života. Já myslím, že to vědomí, to si budeme muset počkat na nějaké další generace, protože já bych se do té diskuze určitě ani nepustila. Já si myslím, že je to fakt tak subjektivní, ale kdo kdy měl možnost pozorovat opravdu jako intimně zblízka život zvířete, tak si určitě nemůže být minimálně jistý.
10: Právě to prožívání, to ještě zesložitím tím pojmem duše, je to filozofický, metafyzický, náboženský pojem a když ho velmi, velmi, velmi zúžím, že se jedná o nějaký vnitřní život nebo o nějakou hodnotu člověka nad rámec jeho fyzických funkcí a prožitků, tak má zvíře v tomto smyslu duši. I u lidí se o tom diskutovalo, dříve se říkalo, že ženské pohlaví má duši až daleko později v tom svém vývoji, než tedy u toho mužského plodu. Tak když je to tak jako blízké a je to život, zašlápnout cvrčka, kdo ví, kdo se to od této chvíle opováží, tak jenom v tomto smyslu.
12: Já možná ještě jenom v rychlosti doplním k tomu sebevnímání, jak jste vlastně obě zmiňovali, u spousty druhů prostřednictví, například těch zrcadlových testů, máme prokázáno, že zvířata sebe sami vnímají. U spousty druhů se to neprokázalo, respektive ty testy to neprokázaly, ale čím dál tím častěji se ukazuje, že to bylo tím, že test nebyl nastaven tak, aby byl příznivý pro zvíře, řekněme. To znamená zrcadlový test u zvířete, které například má oči na stranách hlavy a nevidí dobře před sebe, je problematický. A čím víc se vědci snaží přemýšlet jako zvířata nebo přemýšlet, jak by zvířata mohly vnímat věci, tím častěji se dozvídáme, že například sebe právě poznávají i druhy, u kterých to předchozí testy neprokázaly. Co se duše týče, je to zase o tom, jak ji vnímáme a je to složitá otázka. Já si myslím, že nějakou formu duše bychom klidně mohli přiznat všem zvířatům a například pracovali jsme kdysi s ráčky poustevníčky, u kterých jsme si zkoušeli prokázat osobnost, což se vlastně dělá relativně jednoduše. Seberete určitý počet jedinců, vystavíte je totožní situaci a pozorujete, jestli se v té dané situaci různý jedinci zachovají jinak. Pokud ano, některý z nich byli, řekněme, průbojnější, některý z nich byli naopak bázlivější a už tady na té úrovni si postupně dokazujete, že uvnitř těch zvířat se něco děje, co ovlivňuje jejich chování. Tohle všechno, to všechno, co se děje uvnitř zvířete, co se nedá přímo prokázat, ale dá se pozorovat prostřednictvím jejich chování, se podle mě dá rozhodně nazvat duší.
11: No za mě je to ještě trochu komplikovanější. Já možná budu spíš používat ten termín vědomí, jakkoliv si uvědomuji, že to je vlastně něco, co je pojeno vlastně s nějakým vnímáním něčeho, co je duchovního charakteru. Přestože je to vlastně ovlivňované, nebo jsou to vlastně přímo nějaké neuropsychologické procesy, které to vědomí jaksi definují. A navíc je to prostředek interakce člověka s jeho okolím, je to prostředek jeho sebereflexe, je tam řada složitých věcí, který mi přijde, že to duši, jako, že to moc zmáčkneme, navíc to má pro mě opravdu tu konotaci hodně religiózní. Pokud se od této konotace oprostím a budu těmhle všem věcem, které jsem teď vyjmenovala, říkat duše, tak ano, ale pak jako vím, že i zvíře je schopno se poučit ze své chyby, že zvíře je schopno cítit dokonce i jakýsi líbý pocit z povedené práce, že i zvíře je schopné se na něco těšit, tak ten rozdíl bude opravdu v tom malinkém procentu, které nám ale poskytlo ten obrovský náskok a já si myslím, že nás taky zavazuje.
10: Taková byla dnešní debata Vertikály o zvířatech a o tom, co už dnes o nich víme. Debatovali hosté z brněnské zoo, ředitelka Radana Dungelová a kurátor savců Matyáš Bernardy. Oběma moc děkuji za debatu, za setkání, za téma.
11: Já děkuji, nashledanou.
12: Díky za pozvání, nashle.
10: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
5: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se podezření na nebezpečnou nákazu nepotvrdilo. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné bouřce stále uzavřená. Fotbalisté Artisu Brno získali historicky první bod v nejvyšší soutěži. Se Slováckem remizovali 1-1. Na nehodu pozor na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na kilometru 14,5. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se podezření na nebezpečnou nákazu nepotvrdilo. Dnes ráno to Radiožurnálu řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval Kochův institut v Berlíně. Pacientka zůstává dál v péči lékařů na Bulovce. Pokračují v upřesnění diagnózy. Žena se vrátila z Ugandy. Měla vysoké horečky, žádné další příznaky se u ní neobjevily. Rekordní počty zvířat přijali letos záchranné stanice v Česku. Za první pololetí jich ošetřili přes 22 tisíc. To je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné i s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že se stanice dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz i personálu.
13: A to je malý rýs.
14: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
15: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
14: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
15: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
14: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
6: Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Rathen je životu nebezpečný, uvedl to zástupce Národního parku.
16: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rathen leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a tři lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Národní knihovna v Praze otevírá novou výstavu o ztracených židovských knihách. Představí výsledky dlouholetého výzkumu českých vědců. Ti zkoumali, komu patřily hebrejské tisky, které za druhé světové války ukradli nacisté. Část dokumentů se podařilo dohledat v pražském Klementinu. K vidění budou od úterý.
17: Já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
18: Textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali, a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
17: Kromě toho tu máme i nejstarší tisk, čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora 1575.
18: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
7: Sport.
6: Fotbalisté Artisu Brno si ve druhém kole šance ligy připsali historicky první bod v nejvyšší soutěži. Na hřišti Slovácka remizovali 1-1. Vyrovnání zařídil v 84. minutě střídající Fomba. První gol zápasu pak padl po vlastním zásahu domácího obránce Glosoa. Právě k němu se po utkání vracel trenér Artisu Roman Nádvorník.
19: Nešťastný gol, že se tam dvakrát odráželo, dvakrát jsme ten balon měli na noze, měli jsme ho odehrát ven z vápna, nakonec náš hráč trefil našeho hráče, takže my jsme vlastně dali dva góly a i přesto jsme remizovali. Musím už to pochválit za reakci po tom gólu směrem nahoru a že se nám povedlo rychle vyrovnat, a myslím si, že tomu zápasu ve finále ta remíza si sluší.
6: Na bod dosáhl také druhý brněnský celek. Zbrojovka remizovala v Plzni 1-1. Slavia po výhře 4-0 nad Baníkem Ostrava zůstává po dvou kolech 100%. Uspěly i Teplice, které zvítězily v Liberci 1-0. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou další tři zápasy.
7: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Nehoda na D8 u Kralup nad Vltavou a omezení na D3 u Českých Budějovic. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem spozorněte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 14,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, kolem se projíždí bez výraznějšího zdržení. Na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Českých Budějovic. Mezi 135. a 136. kilometrem se projíždí pouze pravým pruhem, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na tahu 6 mezi Karlovými Vary a Prahou velmi opatrně před Golfem, v zatáčkách tam na vozovce leží sražené divoké prase. Na D5 z Rozvadova ve směru do Prahy opatrně před sjezdem na Stříbro. Na 119. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. A na tahu 183 mezi Přešticemi a Merklínem dejte pozor za Horušany. Před Merklínem řeší nehodu osobního auta a může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Do oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem pod 400 miliardami korun, řekl Andrej Babiš. V lékárnách dál chybí lék tamoxifen na rakovinu prsu. Přišla vedra. Na některých místech Česka teploty přesáhly 35 stupňů. Španělskou hranici v Seutě překročilo asi 60 tisíc lidí, no a zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. To jsou témata, která přinesl tento týden. V následující půlhodině je rozebereme víc. Jsme rádi, že nás posloucháte. Ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
7: Týden plus.
20: Provozní úspory, investice a schodek výrazně pod hranicí 400 miliard korun. Tak má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vypadat státní rozpočet na příští rok. Přesná čísla ale zatím nezná. Opozice plánovaný schodek kritizuje, podle ní jde na úkor budoucích generací. Ekonomové zase varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Pokračuje redaktorka Anna Marie Hušková.
21: Premiér Babiš o rozpočtu na rok 2027 jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Po schůzce řekl, že Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Konkrétní podoba rozpočtu ale zatím není jasná. Babiš chce ministry vyzvat k provozním úsporám. Zároveň zdůraznil, že země potřebuje investovat.
22: Ty investice do těch nemocnic, do těch dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat, protože to je jako pro nás zásadní.
21: O konkrétních položkách rozpočtu budou Schillerová a Babiš jednat s ministry v druhé polovině srpna. Své odhady výdajů na příští rok jim už jednotlivé rezorty poskytly, prozradil Babiš.
22: Paní ministrině po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na svoji úrovni.
21: Schodek pro rok 2027 by podle premiéra Babiše měl být výrazně pod hranicí 400 miliard korun. Přesné číslo zatím nezmínil. Opozice nesouhlasí s výší schodku. Vláda podle ní pokračuje v zadlužování země a nemyslí na budoucí generace. Předseda Starostů Vít Rakušan řekl, že je potřeba udělat reformy, například změnit strukturu daní.
23: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
21: Letošek je třetím rokem v historii

0: Jich center. S více penězi by mohl hospodařit taky Státní fond dopravní infrastruktury. Prioritou vlády jsou totiž taky dostavby dálnic nebo obchvatů jednotlivých měst. Nové příjmy má rozpočtu přinést i obnovená elektronická evidence tržeb. Je možné posoudit, co znamená významně pod 400 miliardami korun? Tuto otázku položil moderátor Tomáš Pancíř komentátorovi Českého rozhlasu Petru Hartmanovi.
1: Jediné, co z toho lze vyvodit, je to, že tedy Andrej Babiš myslí vážně alespoň ten slib, že schodek veřejných rozpočtů nepřesáhne 3% hrubého domácího produktu, a z těch odhadů, jak by asi tedy měl být vysoký hrubý domácí produkt, a z dalších čísel vyřkl tedy tu cifru, že schodek by měl být pod hranicí 400 miliard korun. Jak konkrétně bude vysoký, to samozřejmě v tuto chvíli nevíme, ale i z těch vyjádření je zřejmé, že vláda nemá příliš chuť jít se schodkem níže než pro letošní rok, kde je 310 miliard. Spíše se očekává, že ten schodek bude vyšší, a pak je samozřejmě ještě otázka další, a to je ta, že ten schodek, který bude na papíře, tak zda bude skutečně odpovídat tempu zadlužování státního rozpočtu veřejných financí, protože je velmi pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že dojde k rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, tak ty další záseky do veřejných financí mohou být činěny méně transparentně mimo státní rozpočet.
2: V průběhu jsme slyšeli komentáře opozičních politiků, podle kterých vláda hodlá populisticky pokračovat v růstu rozpočtových schodků na úkor dalších generací. Je to fér od politiků, jejich strany byly ve vládě v minulých letech?
1: V politice se nehraje na fér vyjádření, tam se hraje na to snažit se jednoduchými, zkratkovitými hesly a slovy získávat přízeň občanů, a jak ukazují průzkumy veřejného mínění, tak zrovna taktika, kterou volí současná opozice, není úplně účinná, protože se nedaří jí získávat další a další příznivce, aby se to projevovalo v průzkumech veřejného mínění. Když jsme u těch reform, tak pochopitelně minulá vláda také mohla přistoupit k celé řadě reform, které se týkají jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu, a byť se snažila třeba, co se týče důchodové reformy, byť se snažila určitými úpravami v oblasti sociálního systému, sociálních dávek, tak přece jenom nedosáhla toho, aby i ona byla schopna sestavovat férově takové rozpočty, které by výrazně klesaly pod hranici 200 miliard korun a dostali se tedy na úroveň, na kterou jsme byli v uvozovkách zvyklí ještě před dobou covidovou, kdy právě ty deficity byly výrazně nižší, a po té době covidové už nás ani neznepokoje, kdy se pohybují nad 200 miliardovou hranicí.
0: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. V Česku dál chybí lék na rakovinu prsu tamoxifen. 1000 balení z mimořádné dodávky se totiž hned rozebralo. Pacientky s rakovinou prsu tak dál nevědí, kdy tolik potřebný lék znovu dostanou. Podrobnosti má redaktor Jan Duchoslav.
3: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
4: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
3: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
5: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
0: Přednost v dodávkách léku teď mají onkologická centra, až pak řetězce a soukromé lékárny. Ty větší by se mohly dočkat v řádu dnu, ty menší i za několik týdnů. Zhruba desetina pacientek se přitom bez léku podle lékařů neobejde. Jednou z nich je i Marcela z Ostravy.
6: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání, a vlastně to došlo už do té situace, kdy ten lék opravdu jako není a já už ho nemám ani k dispozici.
0: Podle České onkologické společnosti by nemělo vysazení léku u pacientek trvat déle než 2 týdny. Přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a zároveň předsedkyně správní rady pacientské organizace Dialog Jesenius Petra Tesařová řekla, že si pacientky vypomáhají i vzájemně.
7: Všechny pacientky, kterým lék došel a jsme vybavili aspoň částečně tabletami ze zbytků, které nám donesly jiné pacientky, které už lék neužívají.
0: Co tedy stát plánuje udělat pro to, aby bylo léku v Česku opět dostatek?

0: Na to se ptal moderátora Radiožurnálu Petr Král, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO.
1: Toto byla dodávka tedy tisíce balení, ale my v tuto chvíli máme rozjednáno další tisícovky, zhruba 5 000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech, tak abychom tu situaci stabilizovali. Je to určitě velmi složitá situace, která je zapříčená tím, že vlastně ten původní lék, který je ve výpadku už od minulého roku, byl nahrazen jiným lékem se stejnou účinnou látkou, který rovněž je ta náhrada. Vlastně v tom červnu firma oznámila výpadek, slibovala, že do poloviny července obnoví ty dodávky, což se bohužel zase z nějakých výrobních důvodů v Dánsku nestalo, takže zatím tedy dodala pouze těch 1000 balení. A znovu říkám, děláme všechno pro to, každý den na tom pracuje tým na ministerstvu zdravotnictví a státním ústavu pro kontrolu léčiv, aby další balení do České republiky došlo v řádu maximálně jednotek týdnu.
2: Jak je možné, že v Česku ten lék chybí, říkáte, problém u výrobce, ale jinde v zahraničí ho mají? Podle lékárníků, se kterými jsme mluvili, totiž pacientky tamoxifen sehnali třeba v Polsku nebo v Německu.
1: To je jiný lék, než chybí v České republice. Ten polský lék je ještě od jiné společnosti, která vlastně v tuto chvíli nedováží ten lék do České republiky. My i toto řešíme, že bychom ho dovezli z Polska, řešíme právě i ten dovoz z Německa.
2: Když je to lék, který ženy nesmí vysadit na déle než 2 týdny, a dobře řekněme, že to je jiná varianta, tak nelze ho alespoň jako alternativu, když ten originální lék, který není ho běžně z Polska dovážet a předepisovat?
1: Určitě to možné je, tady je možné vlastně to řešit individuálním dovozem daného léku, to znamená, lékař může tento lék předepsat a lékárna ho může individuálně pacientce dovést. A v takovém případě, jak to máme jednání s pojišťovnami, protože normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě individuální úhrady.
2: Ještě jedna rychlá otázka, poprosím i rychlou odpověď. Budete po téhle zkušenosti přísliby výpadky, přísliby nedodání řešit třeba se státním ústavem pro kontrolu léčiv tuhle situaci? Má podle vás za současnou vlastně situaci s nedostatkem léku někdo konkrétní odpovědnost nebo ne?
1: Pokud jde o státní instituce, tak za to nemá nikdo odpovědnost, protože to je skutečně ta situace, o které hovořím. My jsme našli náhradu za lék, který byl ve výpadku. Bohužel vypadla i ta náhrada v červenci, což nám firma oznámila. Od té doby to intenzivně řešíme. Tady prostě bohužel jsme závislí na dodávkách ze zahraničí. Na druhou stranu ano, chystáme i změny legislativy, tak abychom například vytvořili robustnější rezervní zásoby u těch kritických léků, které skutečně mohou hrozit výpadkem, a to je něco, co připravujeme v rámci změn legislativy, tak abychom tyto výpadky byli třeba schopni z lokálních zásob nahradit.
0: Říká ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Do Česka na konci týdne přišla tropická vedra. Na mnoha místech teploty přesáhly 35 stupňů Celsia. Například rozpálené centrum Prahy se snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou, a to třeba i přímo před Staroměstským orlojem. Byl tam i reportér Josef Beneda.
4: Hasičskému autu na Staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
5: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
4: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh. Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti.
0: Brněnský magistrát zase zpřístupnil 2 klimatizované historické sály na Nové radnici, kde se lidé mohli před tropickými teplotami schovat. Běžně tyto prostory veřejnosti přístupné nejsou. Před vedrem se ale lidé mohli schovat i na zimních stadionech, třeba ve Zlínském kraji. O víkendech tam bývá veřejné bruslení, přes týden let využívají příměstské tábory nebo hokejové kempy. Na jednom z nich ve Lhotě u Vsetína natáčela reportérka Michaela Kočendová.
6: Tak jako samozřejmě to super pocit, když jdeme jakože zvenku, kde je teplo, potom tady do zimy.
7: Je to boží, že se jako
6: ochladíte, ale to je na chvilku, že potom, jak začnete trénovat, tak je vám zase horko.
7: Říkají před tréninkem hokejistky Inka a Tereza. Střídání tréninku venku a na ledě je ale potřeba nepodcenit kvůli případnému nachlazení.
8: Aktuální teplota teď tady na zimním stadionu je, co jsem se díval, 7,5 stupně. A na tribunách, což je vlastně výš, tak tam je kolem 12 stupňů.
7: Říká David Pechal, který se v rezortu stará o úpravu ledové plochy.
0: S vysokými teplotami jsou ale spojené taky požáry. S lesním požárem už se museli ve čtvrtek vypořádat hasiči ve Větřkovicích na Opavsku. Oheň se tam začal šířit i na část přilehlého Strniště. Slovo má redaktor Adam Tomáš.
9: Tam sklízíme jarní ječmen, tak jsme tam poslali hned pluhy, zaorávají Strniště, aby jsme zabránili tomu šíření.
10: Říká zemědělec František Hlebrand. Podle něj je požár Strniště pod kontrolou a škody nebudou velké. Nezávislý starosta Větřkovic Miroslav Černoch dodává, že místní mají pokyn nepřibližovat se k místu zásahu.
11: Jsme občany upozornili, aby si zavřeli okna. To šlo rozhlasem a že máme vlastně takový SMS-kový systém, mobilní rozhlas používáme.
0: S rozsáhlými požáry pak zápasili hasiči i v několika evropských státech, hlavně ve Španělsku nebo na jihu Francie. Požár nedaleko města Bordeaux už mají pod kontrolou. Jeho dohašování nicméně může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 tisíc hektarů porostu. Tisícovky lidí, kteří se museli kvůli ohni evakuovat, se tak mohou vrátit domů. Pokračuje zpravodaj ve Francii Marcel Faltis.
12: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko, a omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například městečko Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí.
0: Nadále hoří na jihu Francie, kde s hašením pomáhají i čeští hasiči. Vysvětluje velitel mise českých hasičů Václav Novotný.
13: My jsme byli u toho Bordeaux na rovině, tady jsme v kopcovitém terénu, takže přístup k některým ohniskům je problematický a možná i to je důvod, proč naše vrtulníky převeleli sem, protože tady můžeme přesně poskytnout vodu přesně tam, kde je potřeba, aby tam nemuseli pozemní jednotky.
0: Ve Španělsku pak po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. O situaci na jihu Evropy vás budeme informovat i v aktuálních zpravodajských relacích. A ještě jednou Španělsko. Do jeho města Ceuta na severu Afriky přišlo za jeden den nekontrolovaně skoro 60 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Podle španělské vlády se už většina zase vrátila do Maroka. Slovo má redaktor Jiří Chábera.
14: Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val, jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky.
0: Marocké úřady zpřísnili kontrolu nad částí hranice. Pomoc Španělsku při kontrole hranic nabídli například předsedkyně Evropské komise a francouzský prezident. Italský ministr zahraničí i český premiér naopak označili aktuální vývoj za selhání španělské vlády a vyzvali, aby tato země byla vyřazena ze schengenského prostoru. Jak situaci v Ceutě chápat, o tom mluvil moderátor Tomáš Pancíř s Robertem Stojanovem, odborníkem na otázky migrace z provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy univerzity.
15: Dle dostupných informací a z těch videí, které jdou vidět na internetu, skutečně jako nebránili marocké síly tomu příchodu těch migrantů do té Ceuty a španělské bezpečnostní síly neměly dostatečné kapacity, evidentně. To bylo jasně vidět. Jo. Já to odhaduji tak, že to byla jako dobrá strategie, odhadují prostě náhlý útok za pomocí převadičů, kteří to takhle naplánovali a ukázali nám názorně, jak nefunguje restriktivní imigrační politika.
16: Může to souviset ten přístup marockých úřadů s diplomatickými spory mezi Španělskem a Marokem, které oficiálně neuznává ty španělské enklávy v severní Africe?
15: Ano, já se domnívám, že to bude v pozadí. Nevím, do jaké míry hrálo to roli, ale vzhledem k tomu, že ty marocké bezpečnostní síly tam nějak jako nefungovaly, nebo nebylo je ani vůbec vidět, že jo. Ta úloha marocké vlády nebo marocké administrativy tam bude jako sedět za tím, že vlastně oni nejenom, že neuznávají tu Ceutu a Melilu, ale pozor, Španělsko taky neuznává okupaci západní Sahary ze strany marockých úřadů, což třeba USA a řada z dalších zemí jakoby uznala. No a možná tam může být ještě další věc a to je více financí. To znamená snaha získat z Evropské unie více peněz na to, aby jak si oficiálně bránili té imigraci do Španělska či Evropské unie.
16: Jakou roli v té situaci hraje nedávný rozsudek španělského nejvyššího soudu, podle kterého nelze automaticky vracet migranty, kteří se snaží dostat do španělských enkláv na severu Afriky?
15: Zásadní. To znamená, aspoň z médií, kde jsem četl tady tuto zprávu, to rozhodnutí tohoto soudu umožnilo, že lidé, kteří přicházejí jako z moře, by měli být považováni za lidé, kteří na moři ztroskotali a musí být o ně postaráno a nemůžou být i hned vráceni do Maroka, na rozdíl od lidí, kteří přicházeli z té pevniny. Nicméně, celá řada videí, kterou jsem viděl, ukazují, že ty lidé i z té pevniny přicházejí, že obcházejí takový ten plot, který tam je. Nicméně naše výzkumy v rámci Spatial Hubu na Mendelově univerzitě ukazují, že v podstatě v posledních letech je to spíš jako kombinace faktorů. To znamená, z těch snímků je vidět, že přicházejí především mladí muži a právě naše výzkumy ukazují, že jsou to většinou vzdělaní muži ze střední třídy, což i na videích je vidět, že jsou to slušně oblečení lidé s mobilními telefony a kteří prostě v Evropské unii nebo ve Španělsku hledají jako větší možnosti uplatnění na trhu práce a větší možnosti kvality života a realizace svých vlastních ambicí, které prostě v jejich zemí nemůžou dosáhnout díky tomu demografickému růstu a díky té nefungující ekonomice v těchto zemí.
0: O vývoji situace v Ceutě vás budou naši reportéři samozřejmě informovat. Ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích. Do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. V Dublinu ani nikde jinde už ale lidé Glena Hansarda bohužel hrát neuslyší. Frontman kapely The Frames zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě. Bylo mu 56 let. V Česku ho lidé znají hlavně díky spolupráci se zpěvačkou Markétou Irglovou a jejich písni Falling Slowly. Téma pro redaktora Josefa Kaňku.
17: Takto před několika lety zachytila Glena Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
18: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písni absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
17: Do hraní na ulici natchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoha z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
18: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
17: Do srdcí českých fanoušků se Glen Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

0: Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích.
1: A jednou z písní Glena Hansarda už končí i souhrn toho nejpodstatnějšího, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.

0: a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Když se v Londýně v březnu roku 1871 veřejnosti poprvé otevřela Royal Albert Hall, zažívalo britské impérium své vrcholné období. A to nejen v oblasti mezinárodní politiky, ale taky umění. V následujících desetiletích ale říši územně přesahující Evropu postihly velké války, krize, dekolonizace, vzniky i rozpady mezinárodních společenství. Vítejte u poslechu pořadu věnovanému proměnám britského impéria od otevření Royal Albert Hall po vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Provede vás Kateřina Havlíková.
0: Historie Plus.

0: Londýnský zvon Big Ben ohlásil 31. ledna roku 2020 konec jedné kapitoly dějin Velké Británie. Země po 47 letech vystoupila z Evropské unie. Stalo se tak po referendu, ve kterém voliči rozhodli o odchodu ze společenství. Brexit je ale jen jednou z přelomových událostí v novodobé historii Spojeného království. Abychom si je mohli připomenout, vraťme se teď desítky let zpět, do 19. století, do časů vlády královny Viktorie. Viktoriánské období totiž mnozí historici považují za vrcholné období britského impéria. Země ještě pořád procházela zemědělskou a průmyslovou revolucí. Rozvoj zaznamenala i kultura. V roce 1851 dokonce Londýn uspořádal světovou výstavu průmyslu a kultury. Historicky první expo se stalo impulzem pro výstavbu Royal Albert Hall, jak vypráví profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové Jindřich Vybíral.
1: Tato výstava měla ohromný úspěch a její pořadatelé se rozhodli za 10 let připravit novou světovou výstavu. A Royal Albert Hall měla být jednou z atrakcí, které měly být nabídnuty návštěvníkům nové světové výstavy.
0: Světovou výstavu i výstavbu Royal Albert Hall inicioval princ Albert, manžel královny Viktorie. Kdo ale stál za podobou Royal Albert Hall?
1: Royal Albert Hall určitě není nějakým typickým příkladem britské viktoriánské architektury. Původcem ideje této stavby byl jeden z nejvýznamnějších architektů, kteří tehdy v Anglii působili. Byl to německý architekt Gottfried Semper, který v Británii našel vlastně politický azyl. Ale organizátorem celého podniku byl Henry Cole, což je, dá se to tak říct, takový britský Zimmermann, jenomže my jsme si ho museli vymyslet, ale oni ho doopravdy měli. Byl to reformátor nejrůznějších oblastí společenského a kulturního života, taky byl zakladatel toho umělecko-průmyslového muzea, umělecko-průmyslové školy. No a právě Henry Cole poslal ze své cesty v jižní Francii organizátorům stavby skici římských amfiteátrů, které se měly stát vzorem tady pro tuto stavbu. Projekt byl svěřen architektu Francisi Foulksovi, což byl irský inženýr a architekt. Byl to vlastně spíš státní úředník, protože byl kapitánem britského ženijního vojska. Byl to autor nejrůznějších kasáren, knihoven, samozřejmě toho prvního muzea v jižním Kensingtonu, ale taky mimo jiné navrhoval mobilní lázně pro důstojníky. Ten jeho první plán představoval velkou koncertní halu pro 30 000 osob.
0: Už při práci na projektu se ukázaly dva důležité problémy. Za prvé, světová výstava v roce 1861 se nekonala. Za druhé, na tak megalomanskou stavbu nemělo peníze ani britské impérium. Z haly pro 30 000 lidí se stala hala pro 8 000 diváků. Foulkes pak v roce 1865 zemřel a projekt po něm převzal Henry Young Dercot Scott.
1: V roce 1867 byl položen základní kámen a během 4 let byla tato velká stavba dokončena. Stalo se tak vlastně 10 let po smrti prince Alberta, který se o tu stavbu takto zasloužil.
0: Jenomže jak byla stavba na pohled monumentální a zajímavá, tak byla také problémová. O jejich zajímavostech a nešvarech už mluví profesor Vybíral.
1: Všechny velké koncertní sály, které byly postaveny v 19. století, mají tvar připomínající krabice na boty. Jsou to sály postavené na půdorysu vlastně protáhlého obdélníka. To byl vlastně půdorysný typ, který tehdejší architekti uměli navrhnout, uměli vyřešit. V Londýně architekt Foulkes se pokoušel o experiment tím, že ten koncertní sál navrhl ve tvaru eliptického bubnu. Byla do něj vložena scéna a prostor byl zaklenutý skleněným stropem na železných nosnících. Ta hala je zhruba 10x větší než jakýkoliv jiný koncertní sál v Evropě z té doby. A s tím byl samozřejmě taky spojený ten největší problém stavby. Akustika v Royal Albert Hall se zpočátku zdála být uspokojivá, ale už při zkušebním koncertu před otevřením návštěvníci byli svědky mocné ozvěny, takže na některých místech slova řečníků nebo zpěv byl slyšet dvakrát a na jiných místech vůbec.

0: Tolik o Royal Albert Hall. Ikonické stavbě, jejíhož otevření se princ Albert nedožil. Jaká byla Velká Británie v té době? 19. století bylo stoletím Velké Británie. Impérium přesahující hranice Evropy zažívalo své vrcholné období a dlouho co do moci a síly nemělo soupeře. V 70. letech se ale mnohé začalo měnit, jak vypráví Jaromír Soukup z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: Od 70. let se začínají proměňovat mezinárodní vztahy a vlastně nám začínají se ukazovat vlastně i jiné země, které začínají tu Velkou Británii nebo tu suverenitu Velké Británie, ji začínají trochu podkopávat. A to se právě začíná ukazovat v 60. respektive v 70. letech. A je to sjednocené Německo, které se sjednotí v roce 1871, tedy ve stejný rok, kdy je otevřena Royal Albert Hall. A pak jsou to Spojené státy americké, ve kterých dojde k ukončení občanské války a ty Spojené státy americké začínají obrovským způsobem růst ekonomicky a začínají ohrožovat i některé britské zájmy, které Britové do té doby měli, například třeba v Latinské Americe nebo později na Dálném východě.
0: Podle Jaromíra Soukupa někteří historikové považují následné období za pád britského impéria. Podle něj to ale pád nebyl.
1: Protože Velká Británie prošla od nějakých 70. let 18. století až do 60. 70. let 19. století obdobím, který nazýváme jako průmyslová revoluce, zatímco ostatní státy v Evropě byly vlastně zpožděné. Takže oni to zpoždění postupně doháněli. Takže my nemůžeme mluvit o pádu Velké Británie, ale o tom, že najednou se ukázaly další země, které s Británií začaly soupeřit. Takže jako já bych o pádu určitě nemluvil. Ta krize pak přijde v souvislosti s tím, že Británie musela bojovat ve dvou světových válkách a to samozřejmě tím, že měla i velké impérium, přineslo řadu potíží, které pak musela řešit.
0: Velká Británie ztratila první kolonie v roce 1783, kdy Pařížskou smlouvou uznala nezávislost Spojených států. 13 severoamerických britských kolonií, které povstaly proti domácímu impériu, vyhlásily nezávislost už 4. července roku 1776. Uprostřed revolučního napětí přerůstajícího v otevřenou válku za nezávislost. Boje tehdy pokračovaly ještě dlouhých 7 let. Další zkouškou pro britské království byly burské války na jihu Afriky na konci 19. století.
1: Já už bych řekl, že první, co změnilo Británii, byla druhá burská válka na přelomu 19. a 20. století. Protože tam najednou se ukázalo, že ta Británie na tom není tak dobře, jak si všichni mysleli. A po té burské válce se začínají třeba objevovat i proudy, které do té doby v Británii tolik nebyly viditelné, různé šovinistické proudy, nebo snaha, jako bylo třeba skautské hnutí o posílení zdatnosti Britů, kteří se ukázali během té války, že nemají takovou tělesnou zdatnost, jak by bylo třeba.
0: Britům vyhrálo druhou burskou válku až využití brutálních metod boje. V koncentračních táborech zemřelo na 27 tisíc převážně dětí a žen, nejčastěji hladem. A hlad mimo koncentrační tábory měla zajistit taktika spálené země, při které statisíce britských vojáků vypálili 30 tisíc farem. Do konce války v roce 1902 zemřeli na obou stranách 10 tisíc lidí. Britské zacházení s burskými civilisty i dobrovolníky, kteří z Evropy, ale třeba i Ruska, přišli Bůrům na pomoc, výrazně poškodilo reputaci země. To už ale na trůně seděl král Eduard VII. A po něm se žezla chopil Jiří V., který Velkou Británii provedl první světovou válkou a velkou částí poválečného období, včetně velké hospodářské krize.
1: Je zajímavé, že do první světové války Britové nazývali Velkou válkou válku s Francií a s Napoleonem. A po první světové válce to Great War přešlo vlastně na tu první světovou válku a Britové po té válce věděli, že už nic takového dalšího nechtějí. To je taky jeden důvod politiky appeasementu ve 30. letech.
0: Appeasement. Ustupování mezinárodním agresorům. Výsledkem takové politiky byly například Berchtesgádenská schůzka z poloviny září roku 1938 a následná Mnichovská dohoda o 2 týdny později.
2: I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine.
0: Takto tehdejší britský ministerský předseda Neville Chamberlain popisoval Britům dohodu s říšským vůdcem Adolfem Hitlerem. Postoupení československého pohraničí mělo zajistit, že Britové už nikdy nepoznají takové hrůzy, jaké zažili za první světové války. Mýlil se. Mír pro naši dobu vydržel jen necelý rok. 3. září 1939 Spojené království vstoupilo do války.
1: Většina Britů tu politiku appeasementu podporovala a pak stačí takové jako lusknutí a obsazení Československa nebo zničení Československa, pak útok Německa na Polsko a ta nálada je úplně jinde. Já bych připomenul období, kdy právě ta královská rodina se ukázala jako velmi důležitou a kdy plnila jakoby státnickou úlohu. A zejména pro mě je to období druhé světové války. Jiří VI. A jeho manželka, kteří zůstali v Londýně, to si myslím, že byl hrozně důležitý symbol pro Brity. A myslím si, že po skandálech, kterýma prošla královská rodina ve 30. letech, že tohle to ukázalo tu královskou rodinu úplně v novém světle. Společně s Winstonem Churchillem v tom Londýně byli během té druhé světové války v době, kdy na Londýn dopadaly bomby, takže ten postoj toho Jiřího VI. Brali Britové hodně pozitivně. A druhá světová válka byla důležitá pro Británii, protože ukázala to, že ta snaha těch Britů zvítězit nebyla jen mimo teda Velkou Británii, co týkalo britských vojáků, ale bylo to i doma v tom zázemí, což bylo důležité. Současně teda to mělo vliv na to období po druhé světové válce.
0: Z druhé světové války vyšla Velká Británie jako vítěz. Za cenu obrovských ztrát na životech a majetku, se kterými se měla vyrovnávat dlouhé roky. Poválečné období sebou ale přineslo i mnohé změny. V politice to byly změny bezprostřední, jak vypráví Jaromír Soukup.
1: Premiér, který tu válku vyhrál, tak v roce 1945 prohrál volby, což je vlastně hrozně zvláštní. A je to z toho, co se rodilo už během té druhé světové války, a totiž to, že tím, jak byli všichni zapojeni do té války, tak chtěli od své vlády nějakou odměnu. A tu konzervativní vláda Winston Churchill nebyli ochotni nabídnout během té druhé světové války a nabídli naopak labouristé, kteří přišli se sociálním státem, se zdravotní službou pro všechny zdarma. A tohle to zapříčinilo to, že Winston Churchill v roce 1945 prohraje volby a nastoupí labouristé. Konzervativní noviny tvrdili, že to bude katastrofa, že ti přední tedy labouristé nemají zkušenosti s vládnutím, což nebyla pravda, protože oni spolupracovali s Winstonem Churchillem během druhé světové války. A nakonec se ukázalo, že právě tohleto období hrozně ovlivní Británii po celou druhou polovinu 20. století, protože ten sociální stát, když se pak znovu dostanou k moci konzervativci v roce 51, tak oni ho nezničili. Jo, nastalo období konsenzu až vlastně do vlády Margaret Thatcherové, která se snažila část toho rozbít, ale ani jí se to vlastně nepodařilo.
0: To bychom ale do 70. let skočili až moc rychle. Vraťme se teď ještě na chvíli do meziválečného období a do období těsně po válce. Tehdy se totiž začalo britské impérium rozpadat. Postupnou ztrátu zámořských území popisuje Jaroslav Valkoun z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy.
3: Už po první světové válce jsou vidět jasné odstředivé tendence v rámci britského impéria, které sice z geografického hlediska dosáhne své největší rozlohy, ale samozřejmě už ten zenit je někde jinde a je potřeba tu zemi, po to obrovské území reformovat a druhá světová válka, tyhle ty procesy, které byly už započaty v meziválečném období, můžeme říct si zrychlí, umocní, možná bych použil slovíčko katalyzátor. Pokud se podíváme na tu ekonomickou část, tak samozřejmě Británie po válce na tom nebyla za stolik dobře, tak jak bychom mohli očekávat, že válka skončí a najednou je všude blahobyt, to rozhodně ne. Ty potíže poválečné byly dlouhé a byly velmi nepříjemné a můžeme říct si, že to stálo i Churchilla po druhé světové válce prohru ve volbách, že nebyl schopen řadu věcí zajistit a nastupují labouristé a celkově i ten nový pohled na impérium. Samozřejmě není to o tom, že by chtěl impérium automaticky rozprodat, ale ten pohled na to impérium je v tom smyslu, že už není zas tak důležité, už není tak podstatné a i jsou ochotní z mnoha částí odejít. Zmíníme třeba jako příklad srpen roku 1947 a odchod Britů z Indie. Můžeme zmínit i třeba tu Palestinu po druhé světové válce, vznik samostatného státu Izrael. To všechno vytváří a oslabuje britské impérium, kdy na jedné straně se snaží tomu čelit, ale má to opět, jak zmiňují své limity a pohledu toho ekonomického i nakonec toho politického pro Velkou Británii se jako jeví z logiky věci jako přirozená cesta po zajištění nějakého společného trhu v určitých výhod i snaha zapojit se do západu evropských struktur, nejenom obraných, ale především v té ekonomické rovině.
0: Už dříve se některé země staly dominií, jako například Kanada nebo Austrálie. V roce 1922, tedy v roce, kdy začala vysílat BBC, získalo nezávislost Irsko. Formální nezávislost nabyl taky Egypt. V meziválečném období postupné udílení nezávislostí pokračovalo a po druhé světové válce zrychlilo. V roce 1956 se slábnoucí Velká Británie navíc musela vyrovnat se Suezskou krizí. Úskalím, kterým Velká Británie musela v uplynulých desetiletích čelit, samozřejmě odpovídaly i měnící se nálady společnosti.
1: Každé to desetiletí je určitě rozdílné a i to vnímání je také jiné. Po roce 45 do Velké Británie přichází, někdy se tomu říká, impérium se vrací, přichází lidé z britského impéria a začíná se Británie, zejména teda Londýn, ale i další města v Británii měnit, i co se týče složení obyvatel. Takže ten obrázek, který známe dnes, jak to přichází až po tom roce 45 zejména, což přináší ze začátku velké problémy právě v 50. letech, různé bouře právě a pak na to následovaly různé zákony o zákazech přistěhovalectví a podobně. Takže Británie si prošla takovými těmi problémy přistěhovalectví právě v 50. a 60. letech, což taky tu Británii mění a současně pro možná dobro Britů se mění, a bych to neměl říkat, protože mě ta britská kuchyně docela chutná, ale mění se i britská kuchyně, že jo? A to krásně právě uvádí ve svých i knihách David Lodge, který krásně popisuje změny v Británii, které probíhají někdy od 50. let až do 80. let nebo do 90. let.
0: 60. léta poznamenal sílící konflikt v severním Irsku, který v různých intenzitách pokračoval až do 90. let minulého století, do podepsání Belfastské dohody v roce 1998. Proti sobě v něm stály britské vládní jednotky a odporující polovojenské jednotky, z nichž nejznámější se stala bezesporu IRA. Při otevřených střetech, ale i teroristických útocích a policejních zásazích zemřely tisíce lidí. V mezinárodní politice pak Velká Británie stála na západní straně železnou oponou rozdělené Evropy a na straně Spojených států v desetiletí trvající studené válce.
1: Ale to spojenectví nazývá se jako zvláštní vztah a ten vztah byl opravdu zvláštní, protože ne vždycky ten vztah byl dobrý, což se ukázalo i v některých obdobích vlastně studené války.
0: I přes vážné vnitropolitické problémy, ale 60. léta přinesla Spojenému království nebývalou kulturní sílu. Nebo Velká Británie dala světu kulturu 60. let. Na každý pád Londýn sesadil Paříž z pomyslného kulturního a módního trůnu, pokračuje Jaromír Soukup.
1: 60. léta v Británii, to jsou, jak se říká, swinging 60s a ta Británie, když už nemohla být centrem impéria a když Londýn už nebyl takovým tím nejdůležitějším imperiálním městem, tak se Británie a Londýn stává vlastně centrem módy a centrem hudebního průmyslu a zase je ta Británie v něčem jakoby první v té Evropě. Ať už to byla Twiggy, Beatles a podobně, James Bond, jo. Takže ta 60. léta, zase ta Británie, ač tedy oslabená, tak ale v jiných oblastech zase vede ten svět nebo vede tu Evropu. Pak přichází 70. léta, ty jsou taková krizová zase a první ropná krize v roce 73, druhá ropná krize na konci 70. let a Británie se tak trochu jakoby propadá do krizového období, jo. Takže tam těch změn je obrovský počet a pak vláda Margaret Thatcherové a zase 80. léta. Na ta 80. léta jsou vlastně Britové do dneška hrozně rozdělení, tam říkají část z nich vlastně Margaret Thatcherovou nesnáší a druhá polovina jí zase hrozně vyzdvihuje. Právě pokud někdo vyvolává takový jako názorové střety, tak je to právě Margaret Thatcherová. Většinou, co se týče univerzit, tak ty jsou proti Thatcherovské a přijdete k někam do nějaké středostavovské rodiny na oběd, tak zase si musíte dát pozor, abyste ji nekritizovala, že jo? Protože tam ji mají rádi.
0: Margaret Thatcherová byla předsedkyní britské vlády v letech 1979 až 1990. V 80. letech tak vedla zemi do války s Argentinou o Falklandské ostrovy. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. Argentinské jednotky se po rostoucím diplomatickém napětí vylodily na britském ostrově Jižní Georgie. Následný déle než měsíc trvající konflikt nakonec Spojené království vyhrálo. Reputace země stoupla, stejně jako oblíbenost železné Lady Thatcherové. Tehdy jedinkrát překročila její popularita 50%. Kvůli nepříliš dobrému postavení před britskými voliči, ale taky kvůli řadě nepopulárních politických kroků v roce 1990 odstoupila z čela konzervativní strany. A nastala 90. léta, poznamenaná asi hlavně dvěma událostmi. Autonehodou a následnou smrtí princezny Diany v roce 1997 a nástupem labouristické vlády Tonyho Blaira, který byl u moci následujících 10 let. Přesuňme se do současnosti, do 21. století. Asi nic totiž zatím neovlivnilo vnitřní, ale i mezinárodní politiku Velké Británie tolik, jako její odchod z Evropské unie. I když tomu málo kdo věřil, výsledek hlasování z 23. června 2016 znamenal nejen pro Británii, ale pro celou tehdy ještě 28. historický okamžik, jak popisuje Ondřej Houska z Hospodářských novin.
4: Byl to šok, bylo to naprosté překvapení. Já jsem byl tehdy zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu a živě si pamatuju, že někdy kolem 22. hodiny britského času sám Nigel Farage vlastně stělesnění snah za Brexit v britské televizi byl dotazován, jak si tedy myslí, to už byly v hlasovací místnosti uzavřené, jak si tedy myslí, že to dopadlo. On vlastně připustil porážku, řekl, zkusili jsme to, udělali jsme, co se dalo, ale připouštím, že to nevyšlo. A najednou o pár hodin později, když začaly chodit ty první výsledky, tak se ukázalo, že byť těsně, ale Brexit vyhrál v tom referendu.
0: Konzervativní premiér David Cameron odstoupil z funkce a nahradila ho druhá žena v čele britské vlády v historii země, Theresa Mayová. Jenže i v jejím případě Brexit znamenal konec politické kariéry. Na vině byla nejen složitá vyjednávání s Unií o následné podobě vztahů, ale také jejich obhajoba před domácími zákonodárci. A úřadu se chopil Boris Johnson.
4: Vlastně takovým jazyčkem na vahách soudí se, který tohle rozhodl k volbám nebo k tomu referendu, přišli lidé, kteří jinak jsou politikou znechuceni a vlastně nechodí volit. V tom referendu byla překvapivě vysoká účast a přišli lidé, kteří normálně volit nechodí, proto ani průzkumy s nimi nepočítali a to jsou lidé prostě znechucení svojí osobní životní situací, převážně chudší, méně vzdělaní občané a teď tedy přišli a vyjádřili ten protest právě tím, že hlasovali vlastně proti vládě, protože premiér Cameron byl zastáncem setrvání v Unii, dali tedy svůj hlas vystoupení z Unie a to pravděpodobně rozhodlo.
0: Uzavírá Ondřej Houska. Velká Británie nakonec vystoupila jako první členská země z Evropské unie 31. ledna 2020. Konec členství ohlásil zvon Big Ben, doprovázený promítáním odpočtu posledních vteřin ve společenství, a to na vládních budovách, třeba na Downing Street.

0: Od otevření Royal Albert Hall v roce 1871 urazilo Spojené království dlouhou a těžkou cestu. Poznamenaly ji války, vnitropolitické problémy, neudržitelnost impéria, společenské nálady i sociální nepokoje. Ve 20. století vstoupilo do několika mezinárodních společenství, aby jedno z nich v prvních desetiletích 21. století opustilo. Ale monarchie zůstává dál, i když ve společnosti pořád zní hlasy na její zrušení. V minulosti nesvrhl ani sňatek krále Eduarda VIII. S rozvedenou Američankou, ani jeho obvinění z pronacistického smýšlení. Královská rodina přežila i rozvod prince Charlese s princeznou Dianou. Nezničili ani skandál prince Andrewa. Režii pořadu měla Michaela Krčmová a o zvukovou stránku se postarala Ladislav Čurda. Od mikrofonu příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.
1: Historie Českého rozhlasu je plná zlomových událostí, dějin a osobností, které o nich svobodně vysílali. O historii Českého rozhlasu se dozvíte víc na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Archiv Plus. Přesadit spisovatele do cizí země znamená vždycky radikální změnu. Možností není mnoho vzdát se rodného jazyka a začít psát a přemýšlet v jiných řečech? Spolehnout se na exilovou tvorbu pro domov? Nebo úplně rezignovat na psaní a živit se jinak? Josef Škvorecký měl štěstí, že odjížděl v roce 1969 s nabídkou přednášet na Torontské univerzitě. Jeho žena Zdena Salivarová ovšem odjížděla prakticky do neznáma. Jejich nový domov, Kanada, je ale navzdory obavám přivítala s velkorysostí, kterou snad ani nečekali. Tady je malá část rozhovoru natočeného v roce 1992 v Praze.
3: Ono se říká, že anglosasové jsou chladní a že nemají emoce. To je možný, že to je na povrchu, že se tak jako hned tak nerozpláčou nebo hned nedají najevo pocity, ale jsou to lidi, kteří mají cit a kteří mají pochopení pro druhýho. Takže já nemůžu nic říkat než chválu na ty naše nové přátele a na naše nové teda spoluobčany.
4: Fakt je, že člověk musí ukázat, že něco umí. A když to ukáže, tak oni ho přijmou mezi sebe jako svýho. Já jsem začal učit na té univerzitě, přirozeně jsem mluvil anglicky s akcentem, že jo, přirozeně jsem anglicky neuměl tak dobře jako česky, ale asi jsem říkal věci, které ty studenty zajímaly, takže mě nikdo nikdy nedal najevo, že snad jsem nějaký divnej, že mluvím s akcentem a tak. Ale samozřejmě historek bylo veliký spousty. To takový jeden zajímavý zážitek byl s mýma studentama. Jednou se hrál v Kanadě ten film Kosty Gavrase Confession, přiznání, nebo jak. To je film o Slánský Adě. No a já jsem svým studentům doporučil, aby na to šli a abych je jako nalákal, tak jsem řekl, že manželka jednoho z těch popravených je moje dobrá známá. No tak oni šli na ten film a já jsem se jich ptal, jak se jim to líbilo a oni říkali, že to byl jako krásný film a která ta herečka, že je moje známá. A já jsem říkal, no to není herečka, to je žena toho jednoho z těch popravených. A oni říkali, ale pane profesore, teď to je film. Je nenapadlo, že by někde na světě se mohly tak strašné věci dít, kromě ve filmu, kde si to někdo vymyslí.
5: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
6: Radiožurnál je 10 hodin. Vysíláme zprávy. Testy neprokázaly nebezpečnou nákazu u ženy hospitalizované v Praze po návratu z Ugandy. Řecko bojuje s lesním požárem u Korinského zálivu. Na místě pomáhají i čeští hasiči. Fotbalisté Slavie vyhráli nad Baníkem 4-0. S omezením počítejte na dálnici D2 z Brna do Bratislavy mezi 40. a 43. kilometrem. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Nákaza nebezpečnou nemocí se u ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovko nepotvrdila. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kam ji zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se vrátila z Ugandy a měla horečku. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
7: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
6: Web Státního zdravotního ústavu od večera stále nefunguje. Napadli ho hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Jak Radiožurnálu řekla mluvčí zdravotního ústavu Štěpánka Čechová, v ohrožení nejsou žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten útok analyzuje. Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži na výstavbě farmy pracovali. V boji s požáry v zemi pomáhá taky tým českých hasičů. Včera zasahoval u města Navpaktos v pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
8: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neshořelou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus kyrkolka bude vyjíždět právě do té black zóny dohašovat ohniska.
6: Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Volkovicích 110 kg medu. To je skoro o 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru, který včely nazbírali v nedaleké přírodní rezervaci Divoká šárka. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
9: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Vokovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Po skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
10: Sport. Obhájce titulu Pražská Slavia pokračuje ve výborném vstupu do nové sezóny. Po úvodní výhře 5-1 nad Slováckem tentokrát nedala šanci ani domácímu Baníku Ostrava a ve druhém kole šance ligy zvítězila 4-0. Na první dva góly nahrál z rohových kopů Michal Sadílek a sám se zapsal i mezi střelce.
11: Zpočátku tam měli asi tři rohy a skvěle jsme uskákali, takže to byl určitě klíč v tom dobrém začátku a asi naše nějaká efektivita a údernost z těch situací, co jsme měli, protože musím říct, že jak kluci do toho šli a s jakou hladovostí jsme za těma gólama šli, tak tohle nás dobí.
10: Plzeň remizovala s brněnskou Zbrojovkou 1-1, stejně dopadl zápas Slovácka s Artisem Brno. Liberec prohrál s Teplicemi 0-1.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D2 u Podivína a také na D5 u Stříbra. Na D2 z Brna ve směru do Bratislavy počítejte s omezením za sjezdem na Hustopeče. Mezi 40. a 43. kilometrem pracují silničáři. Projíždí se pouze levým pruhem, výraznější zdržení ale nenaberete. Na dálnici D5 z Rozvadova ve směru do Plzně spozorněte před sjezdem na Stříbro. Na 11.5. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 44 mezi Mohelnicí a Zábřehem opatrně na výjezdu z Mohelnice. Srazila se tam dvě osobní auta a projíždí se Kyvadlově. A v Praze řeší nehodu na magistrále. V Legerově se u muzea srazilo osobní auto s motorkou. Kolona se táhne od náměstí IP Pavlova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, hlavně na horách a teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Vítejte v Leonardu Plus, v pořadu, ve kterém zpovídáme významné vědce, odborníky z různých oborů. Astma a ekzémy patří k nemocem, které bereme jako běžnou záležitost, ale co nové o nich ví věda? Jaká léčba alergií je dostupná v Izraeli? Proč je pro porozumění imunitním nemocem důležitý brzlík? Jak si poradit třeba s takovou alergií na mléko? Tak to jsem udělala takový úvodník ke kapitolám, které proberu se svým hostem, imunologem, který je profesně i osobně rozkročen mezi Českou republikou a Izraelem. Je tu Jakub Abramson. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
5: Leonardo Plus.
14: Pane profesore, vy máte vlastně i osobní zkušenost s léčbou alergie, která je dostupná v Izraeli. Vyléčila vaši dceru z poměrně jako vážné alergie. Jak to zafungovalo?
15: No, máte pravdu, je to takový paradox, že i dcera imunologa může mít alergie. Měla na životě ohrožující alergii, a to alergii na pistácie a oříšky kešu. Poprvé se to u ní projevilo, když byla asi 3 letá a z ničeho nic jí otekl red. Jelikož jsem imunolog, tak jsem podezříval, že zřejmě bude na něco alergická, a vedle ní byly oříšky. Tak akorát jsme museli zjistit, jaký typ oříšků to je. Poté, když ještě jednou asi po půl roce si lízla pistáciový zmrzliny, tak otekla daleko víc a už skoro nemohla dýchat. Takže jsme jí udělali důkladné vyšetření a zjistili jsme, že to je právě alergie na pistáci a na oříšky kešu. V Izraeli existuje už několik center, které jsou pod významnými nemocnicemi, kde existuje takzvaná indukce orální tolerance. A vlastně během jednoho roku se podaří u dětí alergii úplně vyléčit. A toto vyléčení není paradoxně hrazené pojišťovnou. Musíte si to zaplatit, ale myslím, každý rodič má neustále strach, jestli mu nezemře, protože něco špatného sní. Na tu léčbu se čeká velmi dlouho, ale nám se podařilo vlastně dceru do programu dostat během jednoho roku. Já tak o tom žertuju, že to je možná jediná forma homeopatie, která funguje, protože principem téhle léčby je, že se vezme alergen, což v jejím případě byly oříšky kešu, který se rozdrtí a teď se naředí vlastně na homeopatickou koncentraci a testuje se, kdy začne reagovat. Až se dostaneme na koncentraci, kde ona začne reagovat, tak vlastně pak se dá o jedno ředění nižší koncentrace, s tím se pošle domů a vlastně je z odpovědností rodičů každý den navážit tohleto miniaturní množství toho oříšku a každý den jí to dát. A to trvá měsíc. Po měsíci se zase jde do nemocnice, opakuje se test, většinou se skočí o několik koncentrací dál a znova. A během jednoho roku vlastně z mikrogramů jsme se dostali na několik gramů oříšků a vlastně dneska můžete ty oříšky jíst úplně volně. Pistáci jí chutná, kešu oříšky míň.
14: My samozřejmě zmiňujeme tenhle konkrétní úspěch léčby, abychom přiblížili ten princip fungování alergií a toho, proč jim mnohdy nemůžeme přijít na kloub. Proč je to tak těžké vyléčit něco, kdy tělo nerozpozná vlastní od cizího?
15: No, ono v těch případech těch alergií, tak ono reaguje na cizí látku, která je ale neškodná. Jo, většina těch látek, na které jsou lidé alergičtí, tak to jsou látky, které jsou jakoby neškodné. A z nějakého důvodu je ten náš imunitní systém se začne pléct a začne na ně reagovat. Těch důvodů může být několik, ale samozřejmě u potravených alergií to souvisí se střevem, jo, s propustností střeva, se zánětem ve střevě, s mikrobiomem ve střevě a tím, že vlastně ta látka vyvolá poškození toho střevního epitelu a vlastně se spustí jakási imunitní reakce a pak to naše tělo si mylně domnívá, že potravina je vlastně nějak nebezpečná a začne na ní reagovat. A vlastně paralelně v tom střevě probíhá ten mechanismus té tolerance, to znamená, že vlastně většina z nás na žádný

0: Ano, pořád učíme náš imunitní systém, pokud je to vlastně ho naučit rozpoznávat viry a bakterie a různé kvasinky, anebo vlastně ho naučit i nereagovat, jak jsem říkal, na ty neškodné látky. S tou vlastně nejdůležitější je jídlo, které jíme. Existuje syndrom u dětí, kde vlastně jeden z těch hlavních mechanismů imunity je narušen. Je to velmi vzácný syndrom, kde děti se narodí bez takzvaných regulatorních T-lymfocytů. Tyto děti od vlastně úplného začátku trpí neuvěřitelnými alergiemi jako na skoro všechny druhy jídla. Oni nemohou jíst skoro nic. My učíme vlastně i ten imunitní systém nereagovat na látky, které jsou tělu cizí, ale neškodné.
1: Je nějaká cesta, jak léčit tohleto výjimečné onemocnění? Daří se to, nebo teprve k tomu třeba věda, lékařská věda, i vy ve vaší laboratoři hledáte cestu?
0: Moje laborka specificky na alergiích nepracuje, i když máme jeden takový projekt, který je s tím spojený, a to spíš projev ekzému, ale ta nejúčinnější cesta je přeučit ten imunitní systém, který se to naučil špatně, tak ho to přeučit. A to, co podstoupila moje dcera, tak je jeden z těch velmi úspěšných způsobů. Bohužel, myslím si, že v Čechách žádný takovýhle centrum neexistuje.
1: U dětí třeba na atopický ekzém zabrali takové babské recepty, jako jsou otruby. To by imunolog přijal jako možnost?
0: Já myslím u toho ekzému, že často je to považovaný za kožní onemocnění, ale ono je to vlastně imunitní onemocnění, který má kožní projev. Je tedy pravda, že je to taková kombinace, protože tam hrajou faktory, jak spojené prostě s nějakou epiteliální bariérou v kůži. Například existuje gen jménem filagrin, který je zodpovědný za integritu té kožní bariéry. A například ve Švédsku nebo ve skandinávských zemích až 20% populace trpí ekzémy. A je to právě proto, že velká část skandinávské populace má mutaci v tomhletom genu filagrinu a vlastně jejich kožní bariéra není tak pevná jako u ostatních etnik. A tak to je třeba jako jeden z důvodů, který je spojený právě jako s nějakou integritou té kůže, ale je to imunitní onemocnění, imunitní odpověď na nějaké látky, které vlastně tělu jsou nevlastní, ale nejsou nebezpečné, tak my na ně reagujeme. Vlastně řekl bych i možná u 90% ekzémů, ta příčina je opět nějaká alergie na jídlo. Jo, akorát o ní nevíme a nedokážeme to vlastně změřit, protože je to trošku jiný druh té reakce, než to, co měla moje dcera. Tam se to dá změřit protilátkami, ekzémy, tak ty nejsou způsobovány protilátkami.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hostem je imunolog Jakub Abramson. Zaujalo mě, co jste mi řekl k alergii na mléko. Tedy pokud vzniká třeba tím, že dítě nekonzumuje mateřské mléko, ale umělou stravu Sunar, takže by paradoxně ten alergen, že by mu měli být vystaveni lidé i nadále?
0: Je to můj osobní názor. Myslím si, že existují studie, které se dokážu opřít a obhájit si ho, ale vlastně to, že novorozencům začínáme místo mateřského mléka dávat Sunar, tak je to vlastně jedna z hlavních příčin, proč existuje tolik alergií poslední dobou na mléko. Vlastně alergie na mléko v Izraeli je ta nejčastější forma alergie na potraviny. A je to tím, že to mléko v tom Sunaru má úplně jinou konzistenci než nějaké kravské mléko, které by nebylo homogenizované, mělo velké procento tuku a tak dále, kde vlastně ten tuk obalí ty proteiny, které jsou imunogenní jako kaseiny a vlastně jaksi je neutralizuje imunogenně.
1: Jenom připomnu, že kasein to je vlastně jedna z bílkovin mléce.
0: Ano, to je jedna z hlavních bílkovin v mléce a v momentě, kdy se dítě narodí, tak ne vždycky matka ho může hned první den kojit. A takže v nemocnicích a v Izraeli se to stává velmi často, aniž by se ptali maminky, tak mu vrazí láhev se Sunarem a třeba ta maminka pak si řekne, ale já mu ten Sunar dál dávat nebudu, protože já ho chci dál kojit. A poslední vlastně výzkum ukazuje, že to jednorázové vystavení tomu Sunaru je vlastně daleko nebezpečnější, než potom pokračující vystavování každodenní kravskému mléku v tom Sunaru. A vlastně to má svoji logiku, existují na to studie, vlastně pokud dítě dostane Sunar jenom jednou nebo dvakrát, ta šance, že se u něho vyvine alergie na mléko, je několikanásobně vyšší, než kdybyste pak každý den mu ten Sunar dávala. A vlastně to dává smysl, protože pokud je to jednorázové, tak ten náš imunitní systém to bere vlastně jako druh nějaké si infekce. Jo? Bylo to jednorázový, přišla jakoby nějaký cizorodý produkt do našeho těla a vlastně to

0: tělo si to pamatuje, ten imunitní systém si to pamatuje jako nebezpečí. Ale pokud to přichází v malých množstvích, permanentně, tak on se naučí vlastně to vnímat jako bezpečnou látku. Takže pokud dítě bylo v nemocnici vystavené sunaru a maminka by chtěla dál kojit, tak ať klidně dál kojí, ale akorát mu každý den dává třeba lžičku toho sunaru.
1: Takový aperitiv.
0: Takový aperitiv, nebo digestiv.
1: Proč mluvíme o Izraeli často a o těch vlastně výzkumných situacích tam, tak, protože můj host je vedoucím výzkumné skupiny na Weizmannově institutu v Izraeli a krom toho působí tady v Praze na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Co se přihodí, když přijede kolega, v tomto případě alergolog z Columbia University? To nás navádí na další zajímavé téma z oboru mého hosta Jakuba Abramsona.
0: Já jsem měl to štěstí, že asi před 2 měsíci jsme měli hosta, kterého jsem pozval, je to můj kolega Joshua Milner, asi jeden z nejvýznamnějších alergologů na světě a měl přednášku právě o alergiích a o jeho výzkumu. A co mě zaujalo, je moje oblíbená látka, aminokyselina L-glutamin, kdy vlastně jeho výzkum, ještě nepublikovaný, ukazuje, že L-glutamin, suplementace L-glutaminem, vlastně může mít velmi pozitivní vliv u lidí s alergiemi.
1: Myslím, že posluchači se setkali s tím názvem, ale v tom kontextu, že tedy víme, že třeba glukóza je zdrojem energie pro tělo, ale tělo má i alternativu a to je tenhle L-glutamin. Ano. Proto se to prodává i někdy jako dodatek výživy. Že?
0: Ano, naše tělo má univerzální zdroj energie, to je glukóza, to všichni známe, ale má i alternativní zdroj energie, například některé orgány preferují jiné zdroje energie, jako třeba ketony, jo, náš mozek miluje ketony, anebo jsou druhy buněk, především buňky, které se velmi rychle množí a tam už ta glukóza nestačí a musí mít ještě další nebo alternativní zdroj energie k té glukóze. A jedním z těch alternativních zdrojů energie je právě aminokyselina L-glutamin.
1: Abychom uvedli příklad buněk, které to potřebují, opět jsme u našeho střeva.
0: Tak které buňky to potřebují? Tak které buňky se rychle množí v našem těle? Tak jsou to třeba střevní epiteliální buňky, enterocyty. Protože naším střevem tam posíláme, že jo, stravu každý den, takže ty buňky se velmi rychle opotřebují, takže se musí zase rychle obnovit. Tak L-glutamin je preferenčním zdrojem energie těchto buněk a je velmi důležitý pro jeho obnovu a pokud máme L-glutaminu málo, tak ta obnova toho střeva je nedostatečná. Takže zase syndrom propustnosti střeva, který souvisí právě i s vývojem těch potravinových alergií, o kterých jsme se bavili, ale ten L-glutamin je i vynikajícím zdrojem nebo nezbytným zdrojem energie pro jiné buňky a to jsou buňky imunitního systému, protože buňka imunitního systému se musí naklonovat, ona se musí pomnožit. Pokud zná toho nepřítele nebo ten alergen, tak ona se začne rychle množit a diferenciovat a k tomu potřebuje L-glutamin.
1: Takže ona si tam vytvoří mnohem víc čidel, které ho jako zmerčí lidově řečeno.
0: Ano, a ten L-glutamin pak sbírá a využívá ho jako zdroj energie a i zdroj vlastně dusíku. A právě, co ten můj kolega Josh Milner objevil, je, že nedostatek L-glutaminu může vlastně ty T-lymfocyty pozměnit a vlastně udělat z nich víc buňky, které právě jakoby radši reagovaly na ty cizorodé neškodné látky. Doplnění toho L-glutaminu může vlastně zmírnit ty alergie, ale jak říkám, je to nepublikovaný výzkum, já jsem viděl pouze průběžné výsledky, ale byly fascinující.
1: Ty obranné buňky, ty T-lymfocyty mají najednou ten L-glutamin jako takovou velkou podporu, pomoc. Vy jste dokonce použil takový příměr, že jako zalepí střevo? Pochopila jsem to správně.
0: Ano, ten L-glutamin, on obnoví vlastně ten střevní epitel, protože pomůže pomnožení vlastně jako obnově toho střevního epitele a ten se dokáže zacelit.
1: Ty obranné buňky mají takové místo, kde zrají, že jo? Kde se narodí a teď tam dozrávají k tomu, aby byli dobrými obránci našeho těla. A to se děje brzlíku, který je, myslím, předmětem vašeho výzkumu. Slýcháme všechno možné o výživě, slýcháme všechno možné o zdraví, ale ten brzlík jakoby byl trochu stranou. Přitom je tak strašně zásadní pro to, abychom se dokázali bránit infekcím.
0: Naprosto zásadní, ale možná ten důvod je proto, že vlastně jeho význam svěkem klesá. On je vlastně nejvýznamnější během embryonálního vývoje. Po narození už jsou věci, které by nazvali, že je nepotřebný. Já si myslím, že to vůbec není pravda, ale jeho funkce se pak trošku mění. Je to vlastně jediná tkáň v našem těle, která dokáže vyrobit takzvané T-lymfocyty. A T-lymfocyty to je stěžejní součást našeho imunitního systému. Vlastně bez T-lymfocytů nedokážeme přežít. Děti, které se narodí bez T-lymfocytů, přežijí pouze několik měsíců na tomto světě, pokud nejsou vyléčeny transplantací kostní dřeně, a nebo pokud jako v minulosti nejsou uzavřeny do plastikové bubliny. V 70. 80. letech to byl jediný způsob, jak vlastně tyto děti mohly přežít.
1: Vy jste mluvil o tom, že s postupujícím věkem význam toho brzlíku klesá, ale bohužel, pokud se dožijeme toho pokročilejšího věku, tak trpíme často nádorovými onemocněními a chemoterapie, ozařování a ta náchylnost infekcím ničí ten brzlík. Tak já nevím, jestli ještě v tuhletu chvíli má nějakou roli, nebo je to podstatné?
0: Má roli, obzvlášť třeba po tom ozáření, kdy vlastně vybijete ty lymfocyty v těle, tak potřebujete obnovit tu funkci brzlíku a je několik skupin ve světě, které se zabývají přesně tímhletím, aby po chemoterapii našli způsob, jak obnovit tu funkci toho brzlíku co nejrychleji. Jo? A jsou na to různé triky, kdy vlastně určité látky, které vlastně podpoří brzlík a vy si vlastně daleko rychleji vytvoříte té lymfocyty zpátky, které jste vybili při té chemoterapii nebo radioterapii.
1: Když se lhává ten brzlík, tak co se děje s těmi obranými buňkami, té buňkami v našem těle? Co se změní?
0: Jsou děti, které se narodí se srdeční vadou a třeba ve 3 dnech jejich života podstoupí operaci srdce a při této operaci je brzlík zcela odstraněn, to věku 3 dnů nemají brzlík. A ty děti vlastně dokáží přežít úplně skoro normálně, jsou jako trošku víc náchylní k infekcím, a jejich imunitní systém není úplně jako 100%, ale dejme tomu 80-70%. Ale tady už máte vlastně krásný příklad, že ten brzlík i po narození už má jako daleko menší význam než před tím narozením. Ten brzlík vytvoří ty lymfocyty, a pokud my se během života setkáváme s různými infekcemi, tak ty lymfocyty si toho nepřítele, pokud je to virus nebo bakterie, tak si ho zapamatují a pomnoží se, tak oni se naklonují. A my si vlastně vytváříme paměťové buňky a co v našem těle přežívá, jsou ty paměťové buňky. Ty dokáží přežít skoro celý život. Až ve stáří i ty paměťové buňky, jako naše paměť samotná, tak už jako ochabují. Proto jsou starší lidé víc náchylnější k infekcím, protože nejenom, že jejich brzlík už nefunguje tak, jak má, jejich kostní dřeň neprodukuje tolik imunitních buněk jako dříve, ale vlastně i ty paměťové buňky oslabují.
1: To je hezký příměr, vlastně, že člověk uvědomí, že naše imunita si pamatuje.
0: Ano, máme imunitní paměť. A je to vlastně daleko rychlejší mechanismus, jak bojovat, dejme tomu, s virem, pokud se s ním setkáme po druhé nebo po třetí nebo po čtvrté. A vlastně je to i vlastně princip vakcín, jo, imunizace.
1: Už jsme sledovali mimo jiné během covidu.
0: Ano.
1: Ta paměť funguje, když už jsme jednou covid měli.
0: Ano, přesně tak. A těch pamětí je několik. Jo? Ty paměťové buňky můžou zůstat ve vašich plicích a jsou tam přímo na hranici, hlídají, kdyby náhodou se zase ten virus objevil, tak oni jsou připravené hned zareagovat. Jo? A nemusíte čekat několik vlastně dnů nebo týdnů, než byste vytvořila dostatečný počet těch vojáků, který by se s tím virem poradili. To je ten hlavní rozdíl. Ta paměť pak vlastně mění tu imunitní reakci, tu imunitní odpověď na daleko rychlejší a efektivnější.
1: Bylo v nějakém doprovodném textu k vaší jedné práci, že se dřív myslelo, že brzlík je imunologicky klidný orgán, ale už to tak neplatí.
0: Je to orgán, který je vlastně jakousi evoluční nehodou, jo? Jako prostě omylem evoluce, protože v minulosti, když se ten brzlík odstranil třeba ve vyšším věku, tak vlastně se skoro nic nestalo. Ale tato hypotéza už dávno neplatí. A dokonce tuhle hypotézu vyslovil nositel Nobelovy ceny Pierre Medavar.
1: Weizmannův institut je výzkumná instituce, ale zároveň, jak jste mi popsal, má i svoji vzdělávací větev a uděluje Weizmannův institut magisterské a doktorské tituly. To funguje, myslím, také sám jste pedagogem.
0: Jsem sám pedagogem, i když paradoxně, pokud jste vedoucí skupiny na Weizmannově institutu, tak na rozdíl od jiných univerzit nemáte povinnost učit. Učení předmětů je čistě dobrovolná záležitost. Pro mě ale učení je jedním z největších poslání vědy, vlastně vychovávat novou generaci beru za nezdílnou součást vědce, takže já učím několik předmětů imunologie na Weizmannově institutu a i když bych nemusel, ale rád to dělám.
1: Na čem zakládáte svůj styl učení? Co je pro vás důležité?
0: Já učím rád velmi nekonvenční metodou. Místo toho, abych papouškoval nějakou učebnici, tak své kurzy si dělám trošku jinak a dělám je trošku naruby. Můj nejoblíbenější kurz, který učím, jsou imunitní nemoci a vlastně ten kurz učím tak, že je to takový styl doktora House. Jo, že před studenty předstoupím a prezentuju klinický případ třeba nějakého dítěte, které má nějakou imunitní poruchu, ale vlastně těm studentům neřeknu, o co se jedná. Přesně jako doktor House a vlastně společně se dobereme té diagnoze a teprve potom vysvětlím všechny ty mechanismy, proč se to stalo, co bylo ovlivněno, proč to nefunguje, jaký je způsob léčby a tak dále. Pro mě tenhle způsob učení je daleko zajímavější. Myslím si, nejenom pro mě, ale i pro ty studenty.
1: Jak velká část nemocí má nějaký imunologický podklad?
0: Začínáme si uvědomovat, že daleko větší procento nemocí, jak jsem říkal, třeba ekzém, který by se dal považovat za kožní onemocnění, má imunologický podklad. Nebo třeba ateroskleróza, která by se dala považovat za cévní onemocnění, tak má taky imunologický podklad, protože těch placích, v těch artériích probíhá zánět. A zánět je zase nějaká aktivace imunitního systému. A vlastně ta ateroskleróza by nenastala, pokud by tam nebyl tyhle ten sterilní zánět způsobený vlastně krystaly cholesterolu.
1: Co čeká v té výzkumné oblasti vás, jako na čem teď v nejbližších týdnech, měsících budete nejvíc bádat?
0: Máme několik velmi pokročilých projektů, které už jsme poslali k publikaci a teď pracujeme na jejich jakoby opravě nebo doplnění. Ten Weizmannův institut, tam každý vědec si musí ty peníze sehnat sám z grantu, takže na čem dělám teďkon je psaní velkého grantu ERC, který by mě, pokud by ho dostal, mohl pomoct financovat moji vědu na dalších 5 let.
1: Řada dalších vašich kolegů z celé Evropy bude soutěžit, aby ty peníze dostala taky.
0: Přesně tak, tak vlastně každý grant je jako soutěž, ale řekl bych, že ERC to je opravdu ta špička té první ligy, vlastně nejvýznamnější grant, který evropský vědec může dostat. A nejprestižnější a vlastně pokud ho někdo získá, tak je to na úrovni nějaké ceny, jakoby, jo, prestižní jako ocenění té věce. Ukazuje to na kvalitu prostě té vědy toho daného vědce.
1: V jakém oblasti, v jakém oboru vlastně žádáte o ten ERC grant, co to bude za výzkum?
0: Tak jak jsme už zmínili brzlík, tak píšu tenhle grant na brzlík a právě i o tom, o čem jsme se bavili, že vlastně to dogma, že ta funkce toho brzlíku vlastně s věkem zaniká, tak já bych vlastně chtěl se tuhle otázku zeptat, jestli je to opravdu tak, protože naše průběžné výsledky ukazují, že může vlastně docházet i k nějakému reprogramování toho brzlíku a může nabít úplně nové funkce, o kterých jsme nevěděli. A jak říkám, máme nějaké průběžné data, která vlastně tuhle hypotézu, kterou chci otestovat, podporují.
1: Tak to je vlastně skvělé na vědě, že ona jakoby sama sebe pořád zpochybňuje nebo opravuje.
0: Opravuje, doplňuje, přesně tak. To je krása vědy.
1: Říká můj dnešní host Leonarda Plus, imunolog Jakub Abramson, který působí na Weizmannově institutu v Izraeli a také na Pražském ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Jak vzniká v Izraeli špičková věda? Co to obnáší dělat pedagogickou práci v téhle instituci? Co pomáhá studentům, aby uspěli? Jak se tvoří excelence? Tak o tom budeme mluvit v další části Leonarda Plus, kterou si můžete poslechnout na našem webu plus.rozhlas.cz anebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Martina Mašková.
2: Jak zneužila nacistická propaganda kulturu, jak se na tom podílela filmařka Leny Riefenstahlová.
3: Sice natáčela různou barvu pleti a natáčela tyhle věci, ale v kontextu toho, co ta diktatura hlásila, to znamenalo, tyhle lidé budou stejně zlikvidováni, protože nejsou hodní žití. Jo.
2: A oprostila se kultura po druhé světové válce úplně od nacistické, potažmo fašistické estetiky. Záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti na téma estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Poslouchejte v sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11 hodině dopoledne na Plusu.
4: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislosti. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
5: Radiožurnál bylo 10:30. A dobré nedělní dopoledne vám přeje Anna Horáčková. Žena, která je od včera v pražské nemocnici Bulovka, nemá ebolu ani jinou vysoce nebezpečnou tropickou nemoc. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Laboratorní vzorky přes noc vyhodnotil Kochův institut v Berlíně. Pacientka, která se tento týden vrátila z Ugandy, začala mít vysoké horečky. Žádné další příznaky nemá. I tak zůstává v péči lékařů, kteří zjišťují přesnou diagnózu. Při izraelských útocích v pásmu Gazy zemřelo 8 lidí. Podle agentury AFP to uvedla tamní civilní ochrana, kterou kontroluje teroristické hnutí Hamas. Dalších 8 obětí hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že mířil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy i přes příměří, které v oblasti platí od loňského října. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je životu nebezpečný, a to kvůli hrozícímu pádu stromů. Uvedl to zástupce Národního parku. Teprve v pondělí začnou odklízecí práce. Ráten leží v části parku, která je vzdálenější od českých hranic. Poškozených je asi 25 hektarů lesa. A speciální prohlídky dnes pořádá hrad Valdštejn v Českém ráji. Památkou návštěvníky provede buď hrabě nebo hraběnka, kteří představují reálné postavy z historie hradu. Na dnešní prohlídku od 14:30 odpoledne se ještě dají pořídit vstupenky. Další takové prohlídky pak budou na Valdštejně ještě následující 4 neděle až do konce letních prázdnin. Sport. 19-letý fotbalista Daniel Barát přestoupil ze Slovácka do Olomouce. Sigma na své webu uvedla, že s mládežnickým reprezentantem podepsala víceletou smlouvu. Barát odehrál za Slovácko 19 prvoligových utkání. Za mládežnické reprezentace nastoupil v 7 zápasech, ve kterých vstřelil 2 branky.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Kácova a omezení na D3 u Českých Budějovic. Na D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 51,5 kilometru nám hlásíte porouchaný kamion ve stoupacím pruhu.
8: Je to pravý jízdní pruh, je to takový ten pruh pro pomalá vozidla. Je tam kamion a je to za zatáčkou pruh, je to přímo za otočívkou.
7: Na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Českých Budějovic. Mezi 135. a 136. kilometrem se projíždí pouze pravým pruhem, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na tahu 11 z Ostravy ve směru do Havířova dejte pozor za odbočkou na Radvanice. Řeší tam nehodu, tak je nepřehledněte. A na silnici 207 mezi Toužimí a Pšovem opatrně před Radyní. Spadl tam strom a zůstal zavěšený na drátech vysokého napětí. Na místo už jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 stupňů a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 20. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
10: Tomáš Čermák má za sebou již v 18 obrovské množství vědeckých úspěchů, a to napříč obory. Naposledy přišel s inovativním nápadem na čištění vody, za který získal globální ocenění Earth Prize. To je něco jako ekologická Nobelovka pro středoškoláky. S Tomášem, který dnes přijal mé pozvání, probereme i jeho další úspěchy, ale také třeba autismus nebo proč začal háčkovat. Vítej.
11: Ahoj, díky za pozvání.
4: Žárovky.
10: Jak jsem již prozradila, naproti mě tu dnes sedí globální vítěz soutěže Earth Prize. Co je to za soutěž?
11: Tak je to soutěž, která se pořádá každý rok po celém světě. Zapojuje se už asi přes 150 zemí, 15 000 studentů. A ta soutěž probíhá napříč kontinenty. Vybere se z toho 7 kontinentálních vítězů a jeden globální.
10: Vy jste se stali globálními vítězi a uspěli jste s projektem na čištění vody, který inovativně kombinuje technologii studeného plazmatu a fotokatalýzy. To zní neuvěřitelně složitě. Vysvětli nám, prosím, ten hlavní princip.
11: Je to přesně tak. Ten hlavní princip je, že obě ty technologie, jak studená plazma, tak fotokatalýza předtím existovaly. My s Aničkou jsme každý vylepšovali vlastně tu svoji a spojili jsme je dohromady. A ty metody jsou obě velmi odlišné, ale mají jedno společné. A to je, jak studená plazma, tak fotokatalýza vlastně nějakým způsobem vytrhávají elektrony z atomu, když to tak řeknu zjednodušeně. Studená plazma to dělá pomocí vysokého napětí, kdy se teda ve vzduchu generují ty jonty a nabité částice, a fotokatalýza to vlastně dělá pomocí světla a toho fotokatalyzátoru.
10: Pořád si to neumím úplně dost dobře představit. Chápu, že bude na jedné straně špinavá voda.
11: Ano.
10: Pak jste něco vymysleli a na druhé straně bude ta čistější voda.
11: Je to přesně tak. V mém případě je to tak, že je špinavá voda, kolem toho je ten reaktor, ve kterém tedy na konci těch elektrod vlastně svítí ta plazma, která tak jako flusá na tu vodu, ty jonty a ozon a UV záření a vlastně rozkládá ty léky, řekněme, třeba v té vodě.
10: Zmínil jsi léky, co dalšího ta vaše metoda umí vyčistit?
11: Já jsem ve své práci testoval přes 110 látek ve vodě a samotného mě překvapilo, co všechno tam plave. A bavíme se od kofeinu až po metabolity THC, přes antidepresiva, léky na bolesti hlavy, až po drogy.
10: Ty už jsi zmínil, že jsi na tom projektu pracoval s Aničkou, tak já jenom doplním, že jste byli jako první česko-slovenský tým. Jak jste se k sobě dostali?
11: To je vlastně taková jako hodně vtipná příhoda, protože já jsem na tom projektu samozřejmě nepracoval sám a tím to jako patří i velké díky kolegům z Ústavu fyziky plazmatu nebo z Masarykovy univerzity. A můj vedoucí práce byl zároveň Aničin konzultant a on nás propojil, hele, vy jste tady takový dva středoškolský studenti, nechcete si popovídat? A my jsme se vlastně spojili a zjistili jsme, že na tom každý pracujeme trošku z jiného úhlu, ale vlastně s úplně stejným cílem, a řekli jsme si, že bychom hrozně chtěli vidět, jak ty metody fungují dohromady.
10: Přesně tady tím spojením, to je ta hlavní inovace?
11: Je to tak, to spojení plazmatu s fotokatalýzou na to čištění vody, to je to, na co jsme se zaměřili, a to je ta esence vlastně pury, když to tak řeknu.
10: Vy máte tedy prototyp, vyhráli jste s ním globální soutěž. Jaké jsou další plány?
11: Samozřejmě nám to dalo obrovskou příležitost, ať už co se týče viditelnosti toho projektu, tak už těch financí, to znamená, ten projekt samozřejmě bude pokračovat a teďka s Aničkou máme spousta schůzek a seancí na téma, jakým směrem se budeme ubírat, jakým způsobem budeme alokovat ten rozpočet, ale já si v tom zároveň hledám i tak trošku roli sám pro sebe, protože já, pokud všechno dopadne dobře, musím zaťukat, tak odcházím do zahraničí. To znamená, že součástí toho projektu nebudu moc být úplně fyzicky, ale hledám si v tom nějakou roli, abych v tom Aničku nenechal samotnou.
10: Tvoje zahraniční plány ještě probereme, ale já bych se chtěla ještě vrátit k tomu možnému využití, protože technologií na čištění vody je obrovské množství. Tak mě by zajímalo, jestli ta vaše má šanci na úspěch, jestli může zvládnout dostatečně velké objemy, jestli bude dostatečně levná, jestli by mohla najít opravdu to praktické využití.
11: Tak samozřejmě to, co všechno říkáš, jsou jako reálné problémy a já v to doufám, ale samozřejmě teďka jsme na začátku a hodně z těch technologií je na začátku, kdy fotokatalýza má ten problém, že je relativně levná, to teda není problém, to je výhoda, ale na druhou stranu není tak efektivní. Studená plazma je třeba velmi efektivní, ale na druhou stranu elektřina je velmi drahá. Právě proto my jsme i ty metody spojovali, protože oni navzájem si velmi pomáhají, ale ta cesta vlastně tomu průmyslovému využití je jako strašně dlouhá ještě.
10: Tak já vám budu moc držet palce.
11: Děkujeme.
9: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
10: Povídám si s 18-letým Tomášem Čermákem, který má na svém kontě obrovské množství úspěchů, a to z mnoha různých oborů. Tomáši, prozraď nám, jak si vybíráš ten projekt, na který se vrhneš?
11: Já vlastně nevím, jestli já si vybírám projekt. Já mám pocit, že tak nějak jako projekt si vybírá mě, protože všechny moje dosavadní výzkumy nějak tak začaly, že jsem si říkal, já se vlastně jako nechci nudit a potřebuju něco, čím bych se jako zabavil, a začal jsem vždycky tak nějak odpočívat něčím, třeba já nevím, stavbou plazmového reaktoru nebo stavbou gamma spektrometru, a vždycky se to tak nějak jako přerodilo nějaký větší projekt. Je to vždycky o tom, že mě nějaký jako problém vlastně začne pálit a říkám si, že bych pro něj hrozně chtěl něco udělat. Ať už je to ta špinavá voda, nebo je to neexistující vědecká komunita středoškoláků, ale vlastně vždycky mě něco tak jako tíží a nemůžu to nechat bejt, no.
10: A můžeš nám dát nějaký příklad, třeba jeden projekt, který tě bavil úplně nejvíc?
11: Tak já musím zmínit svůj první výzkum, což je úplná jako srdcovka. To byla výzkumná expedice, kdy já jsem vlastně navrhoval levný gamma spektrometr, to je přístroj, který, když vlastně ve filmech vidíte, jak se detekuje jako radiace, jo, a teďka to tam pípá, tak to je jeden typ detekce radiace, ale pak existuje takzvaný gamma spektrometr, který dokáže nám říct, co tam v tom vzorku jako svítí, tak je to uran, je to thorium, nebo co to vlastně je. A ty přístroje jsou normálně velmi drahé, ale já jsem navrhoval takovou jeho levnou verzi a právě pak jsem se zabýval i tím, jestli by tahle ta levná verze šla využít k nějaké jako radiační ochraně. A podařilo se mi tehdy s třemi skvělými kolegy uspořádat expedici do Žďárských vrchů a mám to strašně krásné vzpomínky, vznikly z toho i úžasné výsledky. Musím říct, že cesta po Žďárských vrších s uranem v batohu, myslím si, že to zůstalo v mém srdci a teda asi v kostní dřeni z těch dávek radiace, ale to je jako můj nejoblíbenější projekt.
10: A mám si to představit tak, že si to začínalo opravdu stavět třeba doma v pokojíčku?
11: Jo, já vždycky říkám, že to je takový garážový projekt, až na to, že nemáme garáž, takže doma v pokoji. A byl to takový jako mezinárodní gamma spektrometr, kde trubice přiletěla z Francie, audiosystém přiletěl z Austrálie a opravdu jsem to tak jako poskládal a to byl fakt krásný projekt.
10: Co na to říkají rodiče? Ví, čím se bavíš po odpolednech?
11: Tak já si myslím, že vlastně s příchodem tady plazmatu a tomu, že jsem začal i pracovat tady v Praze, se jim výrazně ulevilo, protože doby té nejvášnivější chemie jsou dávno už pryč. To znamená, myslím si, že radiace je vlastně už jako něco, co je víceméně uklidňuje.
10: Tomáši, krom vědeckých projektů máš na svém kontě i projekt Výpisky. Co je za ním?
11: To byla vlastně taková jako iniciativa, vznikla z toho, že jak jsem studoval vlastně na gymnáziu individuálně, tak jsem měl spousta materiálů, výpisků a říkal jsem si, že je škoda, že jako mi ležej v šuplíku v vozovkách. A tak jsem začal budovat tuhletu platformu výpisky.com, která nějakým způsobem ty materiály sdružuje a je to taky ten odraz toho, že já si myslím, že třeba nejpopulárnější je tam fyzika a chemie a já si myslím, že to jsou naprosto krásné předměty a snažím se to tam i tak nějak jako přepracovávat. Dneska jsem koukal teďka, mám z toho fakt jako strašnou radost, že 3000 uživatelů a strašně mě ten projekt dělá radost, to, že to vlastně pomáhá nakonec hlavně denním studentům. Já jsem si myslel, že to bude tak nějak jako pro lidi, kteří studují třeba taky sami, ale nakonec to hlavně pomáhá školám a denním studentům.
10: Povídám si s Tomášem Čermákem, který krom vědeckých projektů je také spoluzakladatelem spolku STEM Hub, který spojuje středoškoláky a středoškolačky se zájmem o vědu. Kolik mladých středoškoláků má zájem o vědu a co by vám třeba pomohlo?
11: Je hodně. A nejčastěji potřebuji ukázat tu cestu a vlastně vidět, že ta věda je strašně krásná. Že to není jenom ta suchá teorie z učebnice, ale že ta věda je krásná, dá se s ní začít už na střední. A já si to pamatuju, že jako takhle středoškolák aktivní se člověk jako nejvíc vlastně setkává s tím předsudkem, že to vlastně jako nejde a že na to nemáte schopnosti. A to je asi něco, co by nám nejvíc pomohlo bojovat s tímhletím a to pak pomáhá i podpoře těch institucí. K tomu, aby vás někdo podpořil, tak musí věřit, že to zvládnete. Mladí lidi jsou vlastně strašně podceňovaní. A ty středoškoláci obzvlášť.
10: Čím to je, že vás podceňují? To jsou ty nejčastější reakce, se kterými se setkáváte od dospělých?
11: Tak ono to dává svým způsobem smysl, ať už se bavíme o vědě nebo nějakým jako aktivismu, jiných aktivitách. Středoškolák není takovým jako běžným partnerem třeba ve výzkumu, že jo. Je to takový student, který ještě bude pokračovat na univerzitu a má před sebou spousta let studia, ale máme tady vlastně spousta aktivních lidí, kteří se chtějí už jako zapojit a často mají ty schopnosti, které jsou univerzální třeba, jo, anebo se doučej, mají tu touhu, mají ten drive, chtějí dopředu. A často se člověk setká s odmítnutím. Jako nejčastější odpověď, kterou vlastně dostanete, je ne, nebo nic. Ale pak jsou opravdu odvážní lidé, jako třeba můj pan docent, který do toho se mnou šel a různí odborníci, kteří šli k těm mým projektům, tak k který mají tu odvahu do toho jít, ale nejčastější odpověď, se kterou se setkáte, je ne nebo nic.
10: O tobě se ve všech titulcích mluví jako o talentovaném středoškolákovi. Jak často slýcháš ne?
11: Dřív to bylo určitě častěji, ale já si myslím, že vlastně to, co dělám, ani tak jako není o talentu, je to spíš o tom, jako nějakým způsobem jít dopředu a že mě to strašně baví. A jsem takový jako řešič problémů. Mě prostě baví řešit ty problémy, ať už jsou to na nějaký společenský úrovni nebo na ty vědecký, ale s tím ne se stále člověk jako setkává. Je to vždycky 10x ne na ten jeden velký úspěch.
10: Máš představu, kolik vás ve spolku je?
11: Momentálně už je nás přes 350.
10: Hádám, že jste napříč celou Českou republikou.
11: Napříč celou republikou, protože právě jedním z mých cílů, jakožto rodilého Hradečáka, bylo i pomoc tomu, aby věda byla dostupná vlastně studentům napříč regiony. Když si to tak vezmeš, tak všechno se děje v Praze. A tohle je někdy velký problém a proto i já jsem ve STEM Hubu hodně tlačil na to, abychom pořádali hodně i akcí online a i pro ty studenty z regionu.
10: Co to přesně znamená, že se spojujete, potkáváte se na nějakých online kolech, jak se spojujete?
11: My vlastně dneska máme spousta různých aktivit, kdy je to komunita, to znamená, že se snažíme ty lidi propojovat, snažíme se je propojovat jak napříč, tak hlavně třeba se staršíma studentama, který už prošli nějakým výzkumem, už mají za sebou nějakou práci a zároveň pro ně pořádáme workshopy, přednášky, teďka jsme měli ale i takový jako neformální akce, teďka jsme měli také odpočinkový pub quiz. Takže jak formální, tak neformální akce online i offline.
10: Hodně se mluví o tom, že třeba věda tolik neláká ženy, tak kolik máte holek ve STEM Hubu?
11: Já bych řekl, že dokonce snad i polovinu. Já jsem právě na tohle hrozně pyšnej, že jdou i holky do vědy a teďka jsme propagovali jedno stipendium, ale máš pravdu, to je velký problém. Ono obecně lidí do vědy jde málo a holek ještě míň a to je něco, na co se taky jako snažíme zaměřit, že tohle prostě je cesta.
10: Daří se vám lákat i ty nové lidi a ukazovat jim, že věda může být cool? Nebo je to spíš tak, že už máte nadšence, který se k vám přidá a využívá síly komunity? Nebo to máte i ten motivační prvek?
11: Naopak se soustředíme na ty nový. Protože vlastně ty starý v fuzovkách, když to tak řeknu, tak ty známe. My se víceméně potkáváme na stejných akcích, ale já vždycky říkám, že to síto by mělo být na té středoškolské úrovni, co nejširší, aby co nejvíc těch lidí si to mohlo zkusit, ošahat a zjistit třeba, že to je nebo není pro ně. Vlastně vidět to, jak to vypadá. A právě my se soustředíme na ty, který třeba to jenom zajímá, který jim to přijde třeba zajímavý, věda, technika, inženýrství, matematika, že to třeba láká, chtějí to jenom vidět, jak to vypadá.
10: A dokážeš nějak shrnout, co nejlépe funguje, jak se ukazuje krása vědy?
11: Vidět to, ošahat si to a vlastně zkusit si to. A vlastně i tak jako povzbudit tu svoji dětskou zvědavost, jo? Toho, že ta věda je hodně o tom právě jako nezabítý v sobě. Ptát se furt na to proč. Proč tohle a proč ten výkon stoupá s přítomností vody, ale jsou to furt malý proč, který jsou součástí toho každého výzkumu a to je na tom to krásný. Takže vidět to.
9: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
10: Dnes je mým hostem čerstvý maturant, který od září míří za studiem medicínského inženýrství na prestižní Imperial College v London. Proč právě tam?
11: Protože pro ten můj cíl, což je nějakým způsobem propojovat vědu a konkrétně já se zaměřuju na fyziku, ale mám rád právě i to mezioborový, to je trošku cítit z toho výzkumu, že on je takový jako trošku biologie, trošku chemie, vlastně propojit ty obory trošičku a zároveň se podívat i do té soukromé sféry, do biznisu, do managementu, vlastně do podnikání a proto je prostě Imperial naprostá špička.
10: Jaký je ten projekt, kterému by se chtěl věnovat? Máš už nějaký konkrétní cíl, proč jedeš právě do Londýna?
11: Já si teďka nechávám fakt jako otevřenou hlavu, protože teďka se snažím tak nějak jako uzavírat ty svoje projekty, předávat je dál, protože chci, aby pokračovaly výpisky, STEM Hub, ale chci i nacítit tu univerzitu a teďka právě si hledám i tady v Česku nějaké hnízdo, nějaký projekt, ke kterému bych se vlastně vracel.
10: A když bys měl ještě jednou vysvětlit, proč právě je důležitý ten Imperial, že takovouhle školu v Česku nemáme, tak co jsou ty hlavní rozdíly?
11: Ten hlavní rozdíl je, protože ono od určitý úrovně, ta výuka na těch prvních top 25 univerzitách na světě už je stejná. V určitý moment lépe se to už nenaučíte. Rozdíl je v tom, jaký příležitosti ta univerzita nabízí svým studentům a v čem je vlastně jako rozvíjí, v čem je podporuje, aby šli dál a v tom, že si vymyslíte tohle a oni vás v tom podpořejí. Imperial je známý tím, že jsou prostě obrovská líheň startupů, takže vy přijdete a oni mají obrovskou úspěšnost v tomhle, že oni to jako podpořejí a prostě budou vás v tom jako podporovat.
12: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
10: Doplň prosím, věda je?
11: Odpověď na všechny proč našeho vesmíru.
10: Jaká je tvá první vzpomínka, která nějak souvisí s vědou?
11: Ty jo, to budou asi takový ty super encyklopedie, takový ty jako, jak co funguje, to mě strašně bavilo.
10: Kdybys nemohl být vědcem, tak?
11: Budu soudním lékařem, 100%.
10: Zajímavý. V restauraci si objednáš spíše perlivou nebo neperlivou vodu?
11: Vždycky perlivou vodu. Ze mě si kamarádi dělají srandu, že já si perlivou vodu objednám vždycky, pro mě to je prostě úplně sváteční nápoj, takže bez ohledu na příležitost já perlivou vodu.
10: Tak z tohohle mám velkou radost, protože jsem vůbec o tobě netušila. Pro plánování používáš tušku a papír nebo elektronické alternativy?
11: Asi takový mix tabulek a papíru a přepisování z papíru do tabulek.
12: Žárovky.
10: Naproti mě tu dnes sedí Tomáš Čermák, který uspěl s inovativním projektem na čištění vody. Je to usměvavý a komunikativní mladík, který organizuje a řídí týmy a svým příběhem boří všechny stereotypní představy o autismu. Jak se to stalo?
11: Tak protože ten největší mýtus o autismu je, že to je nějaká statická věc, že to je vlastně na pořád, ale autisti se umí obrovsky posunout. Proto vlastně chodím a snažím se nějakým způsobem o tom šířit povědomí, protože to je myslet si, že autista vypadá nějak v 6 letech, nějak ve 12, nějak v 18 a že to stále bude stejný, je stejný jako myslet si, že někdo neumí kreslit, tak nebude umět kreslit ani za rok, ani za dva. Autisti prostě mají, nechápu emoce, ale to se dá naučit, dá se to natrénovat a dokážu se obrovsky posunout a je to vlastně až jako někdy neuvěřitelný.
10: Dokážeš nějak stručně shrnout, jak ti to dneska možná pomáhá ve tvém životě?
11: Jo, to máš vlastně možná dobrý bod, že já si myslím, že dneska už převažují snad i ty výhody a to je, že třeba mě to pomáhá, jak zmiňovala to řízení týmu, že díky tomu, jak to pro mě třeba nebylo na začátku tak přirozený, tak se snažím vždycky jako podívat se na to očima toho člověka a vždycky z různých perspektiv. Z perspektiv jako toho týmu jako celku, mě jako člověka, který se to snaží někam jako dohnat a pak z pohledu toho člověka. Jo? A nebo vlastně i dívat se na ty problémy třeba v té vědě, prostě z trošku jiných úhlů a trošku za jiný rohy.
10: Jak jsi dokázal naučit vnímat emoce? Máš nějaké tipy?
11: Pozorováním. Tím, co jak pozoruju, tak jako svět kolem sebe, já vždycky říkám, že mě fascinuje úplně neuvěřitelně, tak vlastně tímhle tím pozorováním, co vlastně ty lidi potřebujou, když se cítějí takhle a jak vlastně já jim můžu třeba pomoct.
10: Taky jsi byl oceněn za tu popularizaci o autismu, tak dokážeš shrnout nějaké hlavní tipy, co dělat nebo možná nedělat, protože o autismu panuje opravdu mnoho mýtů, hlavně v tom vědeckém světě se pořád říká, že ten vědec to je ale autista. Tak jestli nám můžeš trošku poradit, jak k tomu přistupovat?
11: Tak k tipům bych první řekl, že já se strašně bojím těchto panských rad, protože máme tady odborníky a vlastně spousta lidí, kteří dokážou pomoct, takže to bych se asi úplně netroufnul. Ale co se týče, jak jsi říkala, právě nějakých těch jako největších mýtů, tak jeden z těch největších mýtů je, že prostě autista je asociální, jo? Že to jako nikdy nebude pracovat s lidma, to vůbec není pravda. Nebo že vlastně se nehodí na jakoukoliv jinou práci, než být zalezlý někde v kanceláři, to taky jako není pravda. Právě to jiný zapojení toho mozku může být vlastně strašně takový jako dynamický, takový strašně zajímavý a často to vede i k takový jako nečekaný kreativitě a dynamice v různých týmech a v různých organizacích.
10: Ty jsi zmínil, že autismus je proces. Mohl bys trošku shrnout ten tvůj příběh?
11: Tak já vlastně, když jsem začal, tak já jsem si zažil takový poměrně krizový období v 11 letech. Jsem na tom ani jako zdravotně nebyl dobře a těch 11 bys mě vůbec jako nepoznala, já jsem byl velmi asociální, introvertní, vůbec jsem nechápal jako emoce, ani nějak jako moc ten svět kolem sebe a on tak nějak nechápal mě. ale dneska mě strašně vlastně baví řízení lidí, práce s lidma, práce v těch týmech a třeba i popularizovat tu vědu a mluvit o tom, takže v tom je ten proces. A to není ze dne na den, to není, že jsem se jeden den probudil a bylo to takhle, to prostě je spousta právě toho pozorování nebo nějaké učení se, práce sám se sebou, jo, vlastně vyrovnání se s tím, tak dlouhý proces.
13: A hádám, že to je nikdy nekončící proces.
11: Nikdy nekončící proces, protože jsou stále věci, které nějakým způsobem třeba vím, že musím víc dávat pozor. Třeba jsem byl v londýnském metru, tak to bylo takové poměrně zátěžové, ale jinak cítím, že se to posouvá, že dneska prostě jsem schopen mluvit před obrovským množstvím lidí a vůbec vlastně to hrozně baví. A to je něco, co před třeba 3 lety bych vůbec nezvládnul.
13: A je to na tobě vidět. Do studia Českého rozhlasu Dvojka jsem si dnes pozvala Tomáše Čermáka. Tomáši, já o tobě vím, že máš velmi netradiční zálibu, a to je háčkování a vyšívání. Jak jsi se k tomu dostal?
11: Tak já jsem se vlastně k tomu dostal, jak jsem mluvil o tom, že ty moje projekty vznikly z nějaké jako neposednosti, tak v určitý moment jsem začal být už jako poměrně vyčerpaný z nich. Takže jsem si říkal, je potřeba něco, z čeho ten projekt neudělá. Takže jsem vlastně začal první drhat, pak jsem pokračoval s háčkováním a skončil jsem i u toho paličkování a vyšívání. A ono to je takový čistidlo hlavy. Takže jsem se k tomu dostal vlastně skrz tu svoji jako neposednost a furt potřebu něco řešit a dělat.
13: Ale já vím, že tam jsi uháčkoval bakterii E. coli, takže přeci jenom tam nějaký vědecký propojení je.
11: Lehký protnutí tam bylo a já doufám, že nebude příliš jako intenzivní. Ale je pravda, že to je vlastně model E. coli 1:250 000 a to je fakt jako velký lákadlo. Na tom já často vysvětluju ten výzkum, protože vlastně přilákáš i ty lidi, kteří nejsou si v tom tak jistý a řeknou, je, co to tady máte? A já je čapnu a začnu jim vysvětlovat prostě studený plazma.
13: Máš na to čas i teď se všemi těmi dalšími projekty. Co aktuálně háčkuješ?
11: Já právě teďka s maturitou jsem to trošku omezil, ale vlastně jsem se teďka hlavně paličkoval. A upaličkoval jsem si límec na jednu košili, takže to bude na jeden taký speciální gala večer.
13: Tak to se moc těším, až uvidím. Mě by ještě ale zajímalo, co tě zaujalo na háčkovacím stroji.
11: To, že neexistuje, jo, to máš pravdu. Teď jsi mě připomněla, že můj prvotní impuls k tomu začít háčkovat bylo, že jsem četl jednu takovou technickou studii, myslím, že to byla, proč je nemožný, nebo proč je vůbec ekonomicky nemožný háčkovací stroj. A já jsem říkal, no tak když na to není přístroj, tak to se to musím naučit, že jo. To je jasný.
13: A není s tvým přístupem velká naděje, že ten paličkovací stroj do pár let budeme mít, že to vymyslíš?
11: Až se začnu nudit, tak určitě. Proto se snažím se nenudit.
13: Říká můj dnešní host Tomáš Čermák. Moc děkuji za to, že jsi za námi přijel.
11: Děkuji za pozvání, děkuji za krásný rozhovor.
13: Mé jméno je Pavla Hubálková a já se budu těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
9: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
12: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus shrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
14: Teď je 7:02. Náš ostře sledovaný rychlík 651 projel už Mýto, Kařízek, Zběroch, Cerhovice a blíží se...
15: Na podzim roku 1994 se pořad Českého rozhlasu Dobré jitro zapsali do historie. Posluchači byli svědky světové premiéry přímého přenosu z jedoucího vlaku na trati Cheb Praha.
16: Vysílalo se tenkrát přímo z toho vlaku.
15: Říká zvukař přenosu Českého rozhlasu Jaromír Nikl.
16: Že se využila mobilní technologie, tenkrát nově mobilních telefonů a pomocí takového zařízení, který by se dalo přirovnat jako k dnešnímu handsfree v autě, tak se to handsfree tak trošku jako rozebralo a dalo se, že ten mikrofon a ty sluchátka se z toho vyrobily pro toho redaktora, který mohl chodit takhle po tom vlaku.
15: Moderátoři mluvili s cestujícími, se železnicí železničáři, ale třeba i s bufetářkou. Tam, kde bylo špatné pokrytí mobilním signálem, zněly písničky. Ze studia je odbavoval autor celého projektu, hudební redaktor Jiří Dohnal.
17: Tak to už jsem pobláznil skutečně celý rozhlas. Na Praze se to vysílal kromě Dobré jitra, třeba Tobogán o železnici, Meteor o železnici, rozhlasová hra o železnici, zápisník zahraniční zpravodajů, kdy ty redaktoři...
18: Vlastně to bylo poprvé, co bylo možno udělat přenos z jedoucího vlaku celou dobu bez zastávky, aniž by se to nějak propojovalo nebo odpojovalo někde a připojovalo na něco jiného.
14: Ve premiéře jste byli svědky jízdy, která začala dnes ve 4.32 a skončila před chvílí v Praze. Jízdy,
15: jaké měly rozhlasové přenosy z vlaků ohlasy a jak byly na sklonku tisíciletí technicky náročné?
19: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
20: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
21: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Týká se to tisíců lidí v Česku. Evropa si připomíná Den romského holokaustu. Teplice vyhrály ve druhém kole šance ligy v Liberci 1-0. Domácí dohrávali v 9. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Vyškova do Brna na kilometru 197,5. A počasí neděle bude oblačná až polojasná, na horách může zapršet a teploty dnes většinou do 30 stupňů.
22: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
21: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí v Česku. Od zítřka už je ale nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, říká Čechová.
23: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
21: Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes, 2. srpna, připomíná Den romského holokaustu.
24: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 tisíc lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal Den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
21: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy evidují za první půlrok rekordní nárůst přijatých zvířat. Celkem jich bylo přes 22 tisíc, což je zhruba o 20% víc než loni za stejnou dobu. Je to i kvůli letošním vysokým teplotám, které přehřívají hnízda. Záchranné stanice ale často narážejí na hranici kapacity, jak kvůli personálu, tak dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně a letos jsou problémem i spožděné peníze od ministerstva životního prostředí. Proč to vysvětluje Kateřina Pacíková z tiskového oddělení rezortu.
25: Kvůli nezbytným škrtům totiž nebylo letos možné čerpat finance na podporu záchranných stanic přímo ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Péče o krajinu, a bylo proto nutné udělat změny v nastavení programu. Náhradní řešení jsme našli skrze Státní fond životního prostředí a díky tomu stanice nepřijdou o 25 000 000 korun na svůj provoz.
21: Podle ochránců přírody by ale na zajištění chodu záchranných stanic byl potřeba zhruba 4násobek, tedy 100 000 000.
26: Sport. Fotbalisté Teplic mají po dvou kolech šance ligy plný počet bodů. V Liberci zvítězili 1-0. Domácí přitom hráli už od prvního poločasu v oslabení. Po červených kartách museli předčasně do šaten Vasil Kušej a Petr Hodouš. O vítězný gol se v 61. minutě postaral Lukáš Mareček.
0: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznělo. Navíc Liberec potom vypracoval ke konci 50 minut dobrý příležitosti. Ten konec jsme dohráli úplně dobře.
26: Slavia zvítězila v Ostravě nad Baníkem 4-0, Slovácko remizovalo s nováčkem Artisem Brno 1-1 a stejným výsledkem skončilo také utkání Plzně se Zbrojovkou Brno. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou tři další zápasy.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 před Brnem a překážka u Kácova. Na D1 je Zbyškova ve směru do Brna s Pomalté za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Zasahují tam u nehody dvou osobních aut, jsou v pravém pruhu s držení okolo půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy s Pomalté za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 51,5. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu, je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na D3 mezi Dolním Dvořištěm a Prahou opatrně na obchvatu Českých Budějovic. V tunelu Pohůrka pracují silničáři mezi 135. a 136. kilometrem. V obou směrech se projíždí pouze pravým pruhem. A na tahu 152 mezi Novou Bystřicí a Slavonicemi spozorněte za Albeří. Srazily si tam dvě motorky a tvoří se kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Bude oblačno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Tak se jmenuje debata, kterou uspořádal Český rozhlas Plus na letní filmové škole v Uherském Hradišti a kterou vám teď nabízíme k poslechu ze záznamu. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
22: Speciál Českého rozhlasu Plus.
2: Naše debata se jmenuje Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. A ona navazuje na jednu z letošních sekcí zdejšího festivalu nazvanou Příběh jednoho filmu Olympia. Možná jste tento dvoudílný dokument Leny Riefenstahlové, dvorní dokumentaristky, jestli to tak mohu říct, rozhodně tedy dokumentaristky, kterou si oblíbil Adolf Hitler, tak možná, že jste tento dokument viděli dnes dopoledne, pokud ne, tak já dodám, že zobrazuje letní olympijské hry v Berlíně v roce 1936 a přes se v něm odráží to, co fašistické, respektive nacistické umění kladlo na ten piedestal, a to dokonalá estetizovaná těla. A já se svých hostů budu v této hodině ptát mimo jiné na to, jak důležitou součástí nacistické propagandy byla právě kultura, proč lákala i avantgardní umělce a také jestli jsme dostatečně ostražití nebo můžeme tento druh nebezpečného podsouvání fašistických, potažmo tedy nacistických myšlenek skrze umění sledovat i dnes. A koho se na to tedy budu ptát? Vítám tady Pavla Sterce, umělce. A to platí, že děláte videa, instalace, performance na politická a environmentální témata? Dobře, dobře. Tak jste i dokumentarista, takže kolega, protože připomenu, je to debata Českého rozhlasu Plus a připomenu, že vy jste natočil dokument Válka nemá soundtrack, který šel na Českém rozhlasu Plus a který byl také oceňovaný, byl i na nějakém festivalu, takže kolega, umělec, dobře. Tak potom tady vítám Matěje Forejta, to je výtvarný filmový publicista a teoretik.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Spolupracujete s Českým rozhlasem Vltavou, s Českou televizí, pro Deník N píšete.
3: Pro Deník N už moc ne, spíš pro Seznam zprávy.
2: Dobře, pro Seznam zprávy, ano. Vojtěch Kincl, historik, tam se nemůžu splést. Jste ne, i pedagog ne. Ještě pořád.
6: Je, ale taky.
2: Taky, tam, dobře, tam. Výborně. Tak. A mimo jiné si tady uděláme také takové PR tedy Českému rozhlasu Plus, protože jste pro Český rozhlas vlastně s kolegyní Korcovou Vojtěchem Kovalem natočili proces s K.H. Frankem, takže taky takový výrazný počin, který si můžete pak vlastně jako trošku na doplnění téhle debaty pustit a je to myslím docela zajímavý si to poslechnout. Tak. Takže vítám vás, pánové. No a pojďme začít tím. Já jsem tady v úvodu zmínila Leny Riefenstahlovou, která kromě Olympie tedy natočila ještě v roce 1935 Triumf vůle, kde zachytila tedy sjezd NSDAP v Norimberku. A ona se hájila po válce tím, že jí šlo jen, v uvozovkách jen, tedy pro mě, o umění, tak se nabízí ta úvodní otázka. Jak důležité bylo ve 30. letech 20. století pro propagaci nacismu právě umění? To by měl uvodit historik.
4: Leny Riefenstahlová se snažila po válce ten svůj podíl viny na vzestupu nacismu a Adolfa Hitlera dost snížit. Ten problém je v tom, že odvolává se na tu uměleckou estetickou stránku a zcela se snaží potřít tu obsahovou, to znamená, pro koho to dělala, v jakém kontextu, co to vlastně mělo mít za vliv na toho konečného spotřebitele, na toho posluchače, diváka, na tu společnost. A tady byl ten zásadní problém, protože ona nechtěla ani vnitřně přijmout to, že na hrůzách nacismu se podílela a spolupodílela. Jak jste zmínila, Triumf vůle, rok 1935, vyhlášení norimberských zákonů. Věděla, co se tam stane, věděla, co se tam stalo, věděla, že německá říše přijímá úplně nové formy vnímání.

0: celé židovské komunity, tak to všechno ona vlastně jako popřela v těch filmech a nechala tam tu jako líbivou, hezkou formu, pojďme se všichni zapojit do společného díla. A na to hned začala navazovat Olympia, oslava lidského těla, oslava lidského ducha a zase bez té ovšem biologické složky. Ten krásný je jenom někdo, nikoli všichni.
1: Pan Forej tady kývá hlavou, takže to jsou ty hlavní atributy estetiky fašistické.
2: No, myslím, že je docela náročné nějakým způsobem jako celkově postihnout, co by to byla nějaká fašistická estetika. Ono se to do velké míry může i proměňovat v čase, proměňovat v rámci místa, o kterém se bavíme. Když se budeme bavit o dnešním kontextu, tak dva týdny nazpátek na meetingu Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku se prostě na meetingu strany, která jako se netají tím, že zlehčuje prostě nacistickou minulost Německa a považuje ji za něco, co bylo vlastně v pohodě, tak účastníci meetingu téhle strany zároveň zpívají hymnu NDR, kde prostě se nám to najednou všechno nějak jako promíchá a myslím si, že to je přesně jakoby důkaz toho, že nemůžeme, myslím jako za celé 20. století plus to něco dalšího z 21. označit nějakou jako jednolitou definici fašistické kultury, která by platila úplně všude a úplně vždycky. Nicméně, pokud se bavíme o Leni Riefenstahl, tak tam jako je jednoznačně i to, že ona se prostě snažila téhle nálepky nějakým způsobem zbavit. Kdo jste tady z poučeného filmového publika viděli dokument Riefenstahl, který je nějakým jejím kritickým portrétem, tak tam je to velmi dobře jakoby komentované a velmi dobře se tam ukazuje to, jak ona nějakým způsobem něco tvrdí a zároveň ti němečtí tvůrci toho filmu na archivních dokumentech velmi dobře usvědčují Leni Riefenstahl z nějaké opakované a soustavné vlastně lži, kdy ona se snaží prostě mluvit o tom, že dělala umění a něco estetického a že měla nějaké jako umělecké cíle. Ale vždycky jí vlastně ta historie a nějaká pečlivá archivní rešerše vlastně usvědčí z té lži. A to si myslím, že třeba u té její osobnosti a u toho jejího odkazu to velmi podstatné.
1: No ona se hájila tím, že vlastně navazuje na antickou kulturu velebící fyzickou zdatnost. Může to obstát? Dívám se na Pavla Sterce, protože on je umělec. Tak může se takto hájit umělec? Zaštiťovat se antikou.
3: S dovolením, ale dostanu se k této odpovědi, ale trošičku vrátím ještě k těm definicím, kterých je právě jako spoustu od těch, kteří to berou velmi jakoby úzce a samozřejmě ona do toho úplně jakoby spadá, že to je taková jako institucionální definice, odkud pramenily ty jako řekněme nejenom jako finance a zdroje, za který ho dělal a pro koho, tak tam je úplně neoddiskutovatelný, že ona je jakoby nejlepší jako ukázka umělkyně, která tohle to úplně splňuje. Ale pak třeba pro mě je z těch takových širších definic hodně zajímavá ta Benjaminova, kdy vlastně on to fakt, nebo když to parafrázu úplně redukoval do toho, že to fašistické umění estetizuje politiku. Jo, a právě v té a do protipólu dával potom vlastně politizaci estetiky. Jo, a když se podíváme na tu její tvorbu, tak samozřejmě tohleto tam je velmi výrazně jakoby vidět, že kromě těch těl, tak právě i to, jakým způsobem jsou zabírané vlastně ty jakoby davové scény a vlastně ta estetika toho latentního anebo explicitního militarismu je tam hodně jakoby přítomná. A to, že jestli jako odkazování se na antiku, tak samozřejmě jedním z těch dalších ukazatelů toho umění fašistického, tak samozřejmě je vztah k nějakým konzervativním hodnotám, nějakému jako historii, nějakému historickému odkazu, takže to do toho spadá samozřejmě.
1: My tady používáme dva termíny, tak já poprosím opět historika, aby to možná uvedl trošku i na pravou míru. Můžeme mluvit a dávat rovnítko mezi fašistický a nacistický?
0: Ne, rozdíl
1: myslela
0: je,
1: jsem si to, proto se na vás
0: tak, aby se to jako jenom jako stručně vysvětlil, aby se to pochopili. Fašismus máme typicky v Itálii, ten je vlastně postavený na takovém futuristickém vhledu. Nacismus se těžce orientuje na ten vlastní národ a na tu biologickou

0: politickou složku čistě prostě toho té nové výchovy toho celého národního celku. Když se bavíme o Olympii, o tom filmu a olympiádě roku 1936. My jsme k tomu dělali archivní výzkum i jak v Čechách, tak v Německu. Hrozně zajímavý byl postoj československých sportovců, hlavně sokolů, kteří na tu olympiádu jet nechtěli. Čekalo se na rozhodnutí americké, vlastně celé té sportovní delegace, jestli pojedou do Berlína či nikoliv. Už právě proto, že byly vyhlášeny ty norimberské zákony a protože by to bylo velmi diskriminující celou skupinu sportovců. Nakonec to rozhodnutí v Americe dopadlo nějaký půl hlas v rámci toho velkého hlasování ve prospěch teda, že se jede do Berlína, takže československá delegace jela nakonec taky. Alois Hudec tam tenkrát vlastně zacvičil cvik, díky kterému získal olympijskou medaili na kruzích a Leni Riefenstahlová to natáčela, jsou to skoro minutový záběr toho úžasného výsledku. Ale ještě než ta olympiáda začala, než začalo to sportovní klání, tak probíhala celá řada konferencí a debat na to, jak se bude vyvíjet do budoucna sportovní celková tělovýchova. A v tuhle tu dobu před 90 lety přišlo vlastně při jedné z těch konferencí celá mimořádná z ústa amerického biologa a lékaře mimořádný nápad, kterého se nakonec chtěl chytit i Josef Goebbels. Že v roce 2036 se budou v Berlíně opět konat olympijské hry. Ovšem do té doby vychová Německo mezi 20 nejlepšími atlety a 20 nejlepšími atletkami, které navzájem skříží, tak vyroste úplně nová generace atletů, která bude mimořádně vysoká, rychlá, hbitá, budou se zkoumat svalové složení a tak dále. A to všechno ale mělo vést, a to je ten rozdíl proti třeba tomu československému pojetí sportu, kdy to byla oslava ducha a krásy těla, k militarismu, těžkému militarismu. Čím lepší národní celek, zdravější, fyzicky zdatnější, tím lepší vojsko, tím lepší prostě ta možnost ovládnout ty ostatní. A to byl ten podtext, který byl na té olympiádě roku 36 cítit vlastně úplně všude. A to byl ten hlavní problém, proč ta Leni Riefenstahlová, když natočila ten dokument, tak nelze ho vnímat pouze esteticky z nových záběrů, z letadla, nebo letecké záběry, pohledy ze spoda. Hitler, který byl sám o sobě malý, tak tam je obrovský, zatímco ten dav těch lidí je zase brán ze zhora dolů, takže najednou vám zmizí ty jednotlivé individuální osobnosti. Že? Tak tohle všechno byly nové pohledy, které ale měly vést právě k té militarizaci, o které už se v té době vědělo.
1: Ale jsou tam zobrazováni lidé různé barvy pleti. Tak ani to nemůže nějakým způsobem zjemnit tu nacistickou estetiku, kterou tady a tu myšlenku, kterou do té olympie promítla Leni Riefenstahlová?
0: Jestli to otázka jako čistě na mě, no. Tak z tohoto hlediska sice natáčela různou barvu pleti a natáčela tyhle věci, ale v kontextu toho, co ta diktatura hlásila, to znamenalo, tyhle lidé budou stejně zlikvidováni, protože nejsou hodní žití. Jo? To znamená, buď je využijeme, anebo je zavraždíme. A to v tom roce 36. Hitler byl snad jediným politikem v Evropě, který 20 let dopředu říkal v Mein Kampfu, že bude vyvražďovat ostatní národy. To nikdo jiný jako neudělal takhle otevřeně a přes toho nechali dojít tak daleko, že se to nakonec stalo. A tohle byl ten bod. Ten film neměl ukazovat tu krásu lidského ducha jako pro všechny stejnou, ale selektivně jenom pro některé.
1: Matěj, o Leni Riefenstahlové se ale mluví také jako o inovátorce. A opět, můžeme oddělit inovátorské praktiky ve filmu od ideologie?
2: Tak to jde o to, jak se na to jako vidíváme. Samozřejmě nějaká formální analýza filmu bude tvrdit, že to jakoby možné je.
1: Myslím,
2: že
1: to je, ale velký vliv, samozřejmě měla vliv na tu sportovní reportáž, proto se na to
2: určitě,
1: vlastně
2: jako je to ironie, ale souvisí to také s tím, že filmové médium není tak staré, takže ty velké diktatury a velké totalitní režimy 20. století se prostě trefily do doby, kdy se rozvíjel taky film a filmová technologie, a protože jak třeba Sovětský svaz, tak nacistické Německo si uvědomovali sílu toho média, tak samozřejmě umožňovali filmařům s nějakými třeba vyššími rozpočty s tím médiem experimentovat, a proto nám vlastně jak ze Sovětského svazu leninského, tak z nacistického Německa vstoupili po té formální technologické stránce některé filmy do učebnic prostě filmové formy a filmového stylu, protože zkrátka v těchto zemích mělo filmové médium nějaké výsadní postavení. Samozřejmě se do něj sypaly státní peníze, protože si ty režimy uvědomovaly sílu toho masového média, kterým tehdy bylo samozřejmě možné sdělovat nějaké myšlenky a šířit ideologii mezi masu obyvatelstva. Takže myslím si, že to jakoby do nějaké míry oddělit jde, ale jakoby není to, nebo my můžeme pojmenovat technologické inovace, které pocházejí z těchto filmů, ale za mě to nijak neospravedlňuje to, že ty filmy hlásaly nějaké zrůdné ideologie a jakoby nenávistné myšlenky. Vlastně o to je to děsivější, pokud film hlásá, nebo jakékoliv prostě masové médium hlásá nějaké jako obludně nenávistné myšlenky a navíc to dělá jako inovativně, navíc to dělá působivě a takže to dopadne tam, kam má, no tak o to je to vlastně děsivější.
3: No já jsem jenom chtěl dodat, že umění nebo celý dějiny umění nejsou nějak jako, že to je esenciálně něco jako dobrého, že prostě v dějinách umění toho máme vlastně od vlastně prvopočátků spojený často s režimama nebo prostě s mocí obecně a tady v tomhle tom není vlastně žádný rozdíl, jo? Že to není ospravedlnění, ale prostě dějiny umění jsou rozhodně spojený s mocí a často velmi problematickou.
1: A má umělec tedy na výběr, když se tím nějakým způsobem inspiruje, i když vlastně tu myšlenku jako nepodporuje, ale nějakým řemeslem se tedy inspiruje, protože to řemeslo je inovativní. Jak to vy umělci vlastně vnímáte?
3: Já ještě jako taky trošku odbočím, ale snad stejným směrem, jako ta otázka byla položená. Mně na tom příběhu Leny Riefenstahlové přijde hodně zajímavý to, že jde vyprávět taky jako takový příběh emancipace ženy, která z herečky a vlastně jako z objektu, který je snímaný, tak se posunula do role tvůrkyně. A myslím si, že tohle pro ní, ale třeba i pro řadu žen i v té době mohlo být opravdu takový emancipatorní prostě příběh, ale to neznamená, nebo často to je přímo v konfliktu s tím, co to znamenalo pro jiné skupiny lidí. Ale ještě jako s tím výběrem, tak je samozřejmě snadný říct, že každý má na výběr a já si myslím, že ve výsledku má, no. Že to je nějaká osobní zodpovědnost.
1: Pojďme se posunout od Leny Riefenstahlové k tomu umění jako takovému. Vynikla by zrůdnost nacistického umění, kdyby vedle něj paralelně neexistovalo nacisty vyčleněné zvrhlé umění? Možná to je taky nejdřív ten historický kontext, aby nám doplnil Vojtěch Kincl.
0: No, tak veškeré ty zařazené směry dadaismus, futurismus a další, které nacisté vnímali jako to zvrhlé umění, takhle využívali. Jim šlo o to využít tu novou moderní techniku pro člověka, kterou chtěli ovládnout k těm konzervativním hodnotám. Jo, takže oni velmi jako umě, a to mně přijde, ty diktatury to zvládají všechny, prostě osvojit si ty nejmodernější prostředky pro to, aby dokázali to obecenstvo, to posluchačstvo, voličstvo ovládnout a nějakým způsobem s ním manipulovat. Já bych jenom si dovolím, teď mě napadly dvě věci k tomu, jestli ta olympiáda a to, co Leny natočila, mělo nějaký jako vliv na tu společnost, tak dám dva takový příklad, když pojedete dneska do Jáchymova v Krušných horách, tak na jedné z fasád rohového domu ještě uvidíte olympiáda 1936, kterou tam někdo prostě s tím symbolem toho obrovského jako výkonu toho Německa, které mimochodem mělo olympiádu pořádat v roce 1916 a vlivem první světové války to bylo zrušeno, takže dostali druhou šanci a zneužili ji tímhletím způsobem. Jo. Tak to je jeden takový ten symbol toho, jako toho vnímání i za hranicemi toho Německa v tom německém společenství, že to je obrovský výkon. A druhý případ, když jsme chystali výstavu k pražskému povstání v roce 45, je tam jedna z fotografií, kdy vlečou ženu v kabátě čeští civilisti ozbrojení v těch, s těma trikolorama a ona musí jako potupně nést před sebou knihu s nápisem Olympia 1936. Jo? Takže ono to je vnímaný, ještě ten symbol, i ta olympiáda byla vnímaná v Československu jako zneužití té olympiády blízké myšlenky a to samozřejmě ta válka ještě následně posunula opravdu, jakože, že si toto posluchačstvo velmi intenzivně uvědomovalo. Takže tohle to bych jako chtěl zdůraznit, protože si myslím, že je důležitý nebavit se jen o tom roku 36, ale že ten dopad se prokázal právě s tou válkou a to, co všichni cítili, tak nakonec viděli s těmi zničenými ruinami Německa, Francie, Československa, že prostě ta olympiáda byl jeden ze zlomových okamžiků, který ale právě ta Leny tím svým uměním a tou schopností dokázala vtlačit tu jako nekritický pohled na nacistické Německo v polovině 30. let.
1: No a teď, když se posuneme tedy k roku 1937 a té výstavě zvrhlého umění, kterou se tady snažím podsouvat, jak důležité to bylo, že právě se vyčlenilo, tak možná máme tady kritika umění. tak to je otázka na vás, Matěj.
2: No, já myslím, že by to, že jakákoliv prostě státní doktrína, která nějakým způsobem nařizuje, jak má vypadat umění, jako bude problematická. Tohle byl prostě program, který šel ruku v ruce. Ta slavná výstava zvrhlého umění, která se konala v Mnichově, byla vlastně ona takhle. Z pohledu dějin umění je vlastně vnímaná jako nějaký ten prostě velký milník, jako něco, co tady do té doby nebylo, ale ona byla doplňkem výstavy německého umění. V Domě umění v Mnichově, který je do dneška prostě špičkovou institucí na poli jako evropského současného umění, se konala výstava toho jako vzorového nového německého umění, které nějakým způsobem jako tendovalo ke klasicismu, k tomu zdravému tělu a to všechno, ale zase jako navazovalo i na nějaké modernistické tendence dřívější. A na jiném místě v Mnichově, byl si ve staré jako maštali, bylo vystavené to zvrhlé umění, které teď má vlastně Německo zavrhnout a skoncovat s ním. Takže tahle doktrína nebo tenhle jako program toho nacistického státu, nacistické kultury byl vlastně budovaný na nějaké jakoby téhle dichotomii. Takže jako si myslím, že to vlastně jenom podtrhuje celý ten problém a celou tu zrůdnost, ale že by to jako bylo problematické i bez toho. Co je ale jakoby zajímavá věc, ono se to zdá jako, že to je něco jako hrozně dávno, ale to tady jenom chci jako, aby padlo. Ta akce zvrhlého umění měla fakt jako velký rozsah. Obnášela vyhazování a vyřazování děl z veřejných muzeí umění, prostě z muzeí umění, která jsou dodneška jako špičkovými institucemi v Německu. A tím pádem byly vyházené vlastně exponáty, které v těch institucích dodneška chybí. Příklad jeden, nedávno proběhla v Drážďanských státních uměleckých sbírkách skvělá výstava Edvarda Munka a Pauli Moderzon-Becker a bylo tam vlastně Munkovo dílo připomenuté zapůjčeným obrazem, který byl verzí díla, které státní umělecké sbírky v Drážďanech měly a zbavili se ho jako zvrhlého umění. A dodneška jim vlastně chybí. Stejně tak, když přijdete, teď aktuálně probíhá skvělá roční výstava v Lipském muzeu výtvarných umění, která připomíná lipskou výtvarnou scénu a ta modernistická meziválečná éra tam jako skoro není zastoupená, protože Lipské muzeum umění, které je jedním z nejstarších německých muzeí umění, vyházelo prostě meziválečnou modernu v rámci akce zvrhlého umění a dodneška ho prostě má v těch sbírkách málo. To je prostě zásek v té jako německé kunsthistorii a muzeologii, který je prostě v konvolutech a ve sbírkách těch děl, ve sbírkách těch muzeí, jako na konkrétním zastoupení děl jako dodneška čitelný. Ta muzea jakoby dodneška prostě po jako 90 letech ten deficit prostě nemohla už dohnat.
3: Já jsem to ještě chtěl doplnit nebo okomentovat tak, že to byl jako důležitý princip ukazovat právě i to zvrhlé nebo nežádoucí a konec konců třeba v Praze je i dnešní podoba Prahy tímhletím hodně formovaná, protože to, že tady máme řadu synagog, který nebyly zbouraný, tak to je důsledek toho, že to mělo být vlastně muzeum mrtvého národa. Takže ten aspekt toho, že zároveň ukazuju i to, co je to nežádoucí, nepřátelské, tak to bylo něco, co s tím bylo hodně spojený. A třeba pro mě ještě, když o tom uvažuji jako zajímavá, i když se netýká přímo umění, tak potom ta F škála, s kterou přišel Adorno v 50. roce, kde je to vlastně určitě jako osobnostní test, který poukazuje na nějakou inklinaci k autoritářství a jako je to F škála, jako právě v odkazu na ten fašismus, a tam právě to vymezení se je vlastně určitý typ jakoby agrese a poukázání na toho špatného druhého někde jako jedna z těch zásadních otázek, které tam jsou, a tohle to bylo přítomné i v tom v té prezentaci umění, ukázat to vhodný a to nevhodný.
0: Jenom mě napadá tady, jak jsme rozjeli debatu na to Entate Kunst 1937, tak celý ten princip začíná už v květnu 1933 zase vyčleněním literatury. Jo? Takže pálení knih na náměstích v německých městech, a nás jako Československo se to dotýkalo skrze naše autory, takže Jaroslav Hašek byl mezi těmi zakázanými a pálenými. Dobře, Franz Kafka například, který tam byl jako likvidován, a to vlastně jako vnímalo i to Československo v té době jako velký problém. Dokonce ve stejné době, kdy je informace v pražských listech, jako německých pražských listech, tak vychází velký rozbor knihy Adolfa Hitlera, a je to podepsaný pseudonymem, a byl to dokonce Tomáš Garrigue Masaryk, který prostě rozebral tu práci, upozorňoval na to, co ten Hitler vlastně chystá. A tady máme najednou propojený tyhle ty dvě informace. Jo? Pozor, ta kniha je nebezpečná, je to hrozná blbost, ale je nebezpečná. A současně v Německu už se děje to, že ty intelektuální elity začínají být páleny na těch ulicích. A nevycházelo to, pozor, z té fašistické strany jako NSDAP, ale vycházelo to ze studentských a univerzitních kruhů, aniž by vyloženě do toho tlačila ta NSDAP. Takže tam bylo zajímavé, že to pnutí zničit literaturu, a následně se to projevilo i v tom výtvarném umění a dalším, tak vycházela ale zevnitř, bez té stranické příslušnosti těch vyloženě jako pátračů po tom, kdo má být zlikvidován.
1: Jak je to možné?
0: Těžko vysvětlitelné, prostě nenávist, protože Německo, my si to tak vysvětlujeme, můžete mít jako jiný názor, ale obecně v té historii panuje to, že tím, jak Německo prohrálo válku, ta dlouhodobá frustrace, pocit nespravedlnosti, protože prohrálo, ale na jeho území cizí vojáci nevstoupili, takže proč vlastně prohrálo, hledání toho viníka, tak se najednou projevuje i v literatuře, která je těžce protiválečná. Erich Maria Remarque byl jeden z prvních, který měl být pálen na těch hranicích, a naopak vzývána byla literatura, která válku a nenávist a zlobu a tuhle agresi oslavovala. Takže ta frustrace v těch rodinách, těch tátů německých, kteří se vrátili z války, mnoho z nich se nevrátilo, někteří se vrátili s postižením, tak se přenáší do té rodiny, protože vlastně jaký to teda celý mělo smysl, když jsme tu válku prohráli. Jo? A přichází ten zlom, pojďme s tím něco udělat, je tady najednou Hitler sám, voják ze zákopu, je tady Hindenburg, který to celý vedl a je ochoten s tím Hitlerem si potřást rukou, a nastupuje nová éra té sounáležitosti toho obyčejného vojína s tím generálem, s tou elitou první války, ten obyčejný chlap z těch zákupů, a my to změníme, my to Německo vlastně uděláme novým, lepším, a ty viníky, ty komunisty, židy, výtvarný umělce, literáty, ty všechny pošlem do lágru, anebo je zničíme, vyženeme ze země.
1: Vojtěch Kincl upozornil na velmi důležitou věc, a to je to, že nacisté sice odsuzovali všechno, co nebylo klasicistní, ale zároveň vlastně čerpali z těch moderních směrů. A možná nejlíp se to promítá na Bauhausu. Koukám se pořád na Pavla Sterce, že se budeme bavit o Bauhausu, aspoň chvíli, protože tam mně přijde velmi zajímavé to, že z těch 900 studentů a profesorů a těch umělců asi 200 z nich sympatizovalo s nacismem. Mě třeba šokovalo, že jsem se dozvěděla, že Mies van der Rohe, známý architekt, který navrhl vilu Tugendhat pro židovského obchodníka, vlastně byl jeden z těch, který chtěl, aby podepsali umělci Goebbelsovu výzvu na podporu Adolfa Hitlera. To mě šokovalo teda.
3: Já bych tím nechtěl, a Bauhaus rozhodně nejde vůbec zredukovat jenom na ty architekty, ale navážu, že zrovna architektura je hrozně závislá na té moci, a vlastně ty architekti, když nemůžou realizovat, na rozdíl třeba od řady výtvarných umělců, který můžou realizovat ty věci i jinak, tak když nechtějí zůstat u skic, tak jsou často ty architekti nejnáchylnější. Jo,
1: ale jsou pod tlakem.
3: a nebo i přesně jako ten oportunismus u nich prostě má nějaký, jsou prostě v tomhletom často snadněji korumpovatelní. Nicméně Bauhaus se nedá spojovat jenom s architekturou, spíš je to taková glosa k tomu.
2: Vlastně to není úplně odpověď na tu otázku, ale taková jako zajímavá zákruta celého toho příběhu. Nedávno vyšla v němčině skvělá knížka, která popisuje příběh životní vlastně studenta Bauhausu France Ehrlicha. On to byl taky jako extrémně ctižádostivý designér, který pravděpodobně Bauhaus ani nedokončil, nicméně za války skončil jako levičák v Buchenwaldu, v koncentráku, kde se potom nějakým způsobem snažil fungovat i tak, že v rámci prostě nějakých dílen v tom koncentráku pracoval jako designér. Mimochodem na bráně Buchenwaldského koncentráku je nápis Jedem das Seine, jakoby ironické každému to jeho, který vykoval podle svého návrhu právě Franz Ehrlich. Jakoby v bauhausovském modernistickém písmu. Že ten jako koncentrák Buchenwaldu, to je jako jedna z těch hlavních míst té jako hrůzy toho té nacistické ideologie, mělo prostě na bráně nápis jako navazující na bauhausovskou modernu. Jako vlastně úplně jako absurdní situace. A Ehrlich třeba dělal to, že pro vily důstojníků SS, které byly na takové příjezdové cestě k tomu koncentráku, které tam nestojí, jsou tam v nich už jenom takové rozvaliny, navrhoval vestavný nábytek. V těch vilách byl vestavný nábytek podle vlastně návrhu Ehrlicha. A on pak, když jakoby se vrátil z koncentráku, tak ty svoje prostě designové ambice se snažil realizovat za NDR, kdy navrhnul něco, co je vlastně východoněmeckou obdobou československého univerzálu. A ten systém vlastně navazoval na to, co už využíval v těch vilách pro ty SS-many v tom Buchenwaldu. Jakože to je prostě celý jakoby fascinující jako splet nějakých jakoby vlastně osobních motivací, kdy vlastně on se snažil nějakým způsobem jako přežít v podmínkách toho koncentráku, jako fungovat v té době. Zároveň navazoval na to, že studoval na tom Bauhausu. A vlastně to ve výsledku dělá jako něco, co se nedá úplně rozplést skrze nějaké jako vzorce úplně jako logické toho, jak ty dějiny probíhaly, ale vlastně to ukazuje jako absolutně jako individuální cesty, které někdy vlastně těma dějinama můžou jakoby směřovat. A co je jako další věc, která souvisí s Bauhausem, a to jako je, to znamená, že jako nejspíš jako ta modernistická tradice může pořád jako někomu být trnem v oku, je dneska zase AFD zase prostě v tom Sasku-Anhaltsku, kde mají teď podle průzkumu 41% prostě, tak tam AFD plánuje ukončit jako památkovou podporu dědictví Bauhausu.
1: To jsem ráda, že jste to zmínil, protože...
2: Je to v té Desavě, kde se mimochodem ten meeting, kde AFD zpívala tu enderáckou hymnu, to bylo v Desavě, jakoby, jo. Takže tam se prostě dějou zase jako úplně šílený věci, který si myslím, že by nás neměli úplně nechávat v klidu, protože jako se v nich fakt jako objevujou najednou vzorce, kdy, já neříkám, že se opakujou dějiny, ale jako prolamuje se nějaký tabu, který prostě od vzniku Spolkové republiky Německo a vlastně od vzniku NDR, která NDR byla postavená na nějaký jako antifašistický rétorice, v obou německých státech tohle prostě bylo až do loňského roku tabu. A teď se najednou vlastně jakoby přichází lidi, kteří mají šanci stát se třeba jako zemským předsedou vlády a vlastně jako relativizujou nějaký jako postoj, dosavadní postoj Němců v dědictví nacistický Třetí říše.
1: Jsem ráda, že jste to zmínil. Ano, přesně na to jsem se chtěla, tím jsem chtěla přejít vlastně k té současnosti anebo poválečné historii a zeptat se, začnu teda u Pavla Sterce, dá se vůbec říct, že se kultura někdy úplně zbavila té nacistické nebo fašistické estetiky? Že se vůči ní vymezila?
3: Tak zajímavý je, jak to třeba formovalo dost i třeba pak vysoké umělecké školství, anebo vůbec vlastně ten kánon v Německu, kdy naopak teda z toho umění, který předtím bylo tím zavržení hodným, tak se najednou vlastně stal ten kánon jakoby automaticky a pak to formovalo ty další jako generace a samozřejmě tohle to bylo přesně v té snaze to prostě takhle jakoby překlopit, ale zase trošku odstoupím jakoby zpátky k té předešlý otázce a to je jako, my to hodnotíme z toho dnešního pohledu, kdy jakoby víme, kam to všechno směřovalo. Ty lidi měli nějaký informace, ale řadu z nich si prostě nechtěli připouštět, nechtěli úplně slyšet. Některé informace opravdu byly prostě velmi jako, nebo ten přístup měl limitovaný. Takže jenom ta jakoby představa, že se zase ukážeme na ty jako by špatný umělce, který jako souhlasili s něčím zrůdným a my tady teďko máme jakoby jiný, který mají jiný hodnoty, že to takhle úplně nebylo. A ještě hrozně zajímavý příklad je práce Daniely Deutelbaum, což byla diplomka na FAMU, kde ona dohledala archiv fotografií židovských fotografů, který fotografovali vlastně arizovaný majetek. A vlastně si mysleli, že tímhletím typem nějaký participace trošku oddálej jakoby svůj osud. No zkrátka, oni samozřejmě k tomu zase přistoupili jako k nějakému vlastně umělecký realizaci. Ty fotky jsou právě modernistický, jsou krásně, ale byl to součást vlastně, vlastně dokumentace jakoby jejich vlastní likvidace. Tím jsem jenom se chtěl dostat k tomu, že opravdu ta míra toho uvědomění, toho zvažování, jako kdy už a jestli a nakolik už s tím jsme spojení, jak můžeme vystoupit a jakoby kam, že to jsou prostě náročné otázky a myslím, že jako soudit můžeme a máme nějakým způsobem, ale je dobrý si tohleto uvědomovat a hodně taky rozlišovat opravdu i jako v jakých letech, jak se k tomu potom třeba ty autoři taky zpětně stavili. Jo, když to vrátím zpátky k té Leny, tak tam je to jako hrozně zajímavý v tom, že přesně ona jakoby říkala to prostě umění a politika je někde úplně jinde a to mně přijde vlastně docela signifikantní. Potom jezdila do té Afriky a vlastně mám pocit, že to bylo celý jako snaha ukázat, že vlastně ona tu rasovou teorii jako nikdy nepovažovala za důležitou a přitom je z toho velmi zřetelný, že to tam pořád jakoby přítomný je a zase na případu třeba nějakých s fašistickým režimem v Itálii spojených režisérů, tak ty potom nastartovali takový jako žánr mondo filmů, který vlastně právě byly o různorodosti prostě světa a jezdili prostě po celý země kouli a byl to nějaký způsob nějakého vnitřního jakoby odčení. Takže jenom jako zase tady přes tuto odbočku se chci dostat k tomu jakoby dnešku, že jako říct si, že nacistický, fašistický umění je špatně a my se s tím jako nestotožňujeme a děláme něco jakoby jinýho nebo jednoduše jakoby proti tomu, že to je strašně jakoby schématický a zase, když se vrátím k tomu Benjaminovi, který říkal, že vlastně pro něj, nebo to je jedna glosa taky u něj, jo, to není nějaká jako zásadní, tak ta jako estetizace té politiky, to je něco, co řada umělců dneska dělá a nemusí to být nic, co je jako explicitně teďkon spojený s nějakým jako nacistickým nebo fašistickým odkazem, ale vlastně tím nastupují do něčeho, co je velmi podobný.
1: Právě ta estetizace politiky, je to i skrze umění. Už jsme tady zmiňovali AfD, ale vzestup nacionalistických stran v Evropě není to jenom AfD v Německu. Jsou to i pravicové síly nebo nacionalistické síly, abych to řekla, v Itálii, ve Francii. No, dívám se na historika.
0: No, já jako spíš přemýšlím teď, ten zásadní problém je pořád to, že ten umělec věděl, proč to dělá a věděl, že tím podporuje nějakou myšlenku. Nebylo to jako, pojďme natočit film, on prostě to dělal s tím, že tomu obecenstvu něco chtěl sdělit a to něco bylo vždycky spojené, pokud se bavíme o té Leny v těch 30. letech, prostě s rasou teorií, která jako se aplikovala tím nejstrašnějším způsobem a to už nejde říct. V roce 36 už ona nemůže říct, no já jsem nevěděla, že tady budou nějakým způsobem omezovat Židy. Jak jsem to mohla vědět? No věděla, protože ty zákony platily, ty byly přijatý prostě. A ty zákony navíc nebyly přijatý zase zhora, že by to nařídil, já nevím, Goebbels, Himmler a ostatní, ale vycházely z běžných jako veřejných vyhlášek v Německu, které tam začaly v městech vznikat už v roce 31-32 a posouvaly se dál až do toho velkého jako státního zákona, toho těch norimberských zákonů. Takže tohle všechno nejde oddělit, že by ten umělec jako si mohl říct, no já jsem jako na tom nezvinul, protože já jsem to nevěděl, nebo já jsem jenom tvořil. No tvořil to v tomhletom kontextu, protože to nejde rozdělit, protože natočit fitness a natočit Olympii, tak stejně budete točit stejná těla, ale po každý to může mít ten jiný kontext a o ten právě jde, o to, v jakých podmínkách to vznikalo. Takže i dneska, pokud máme umělce, kteří točí, točí reklamní spoty, točí volební spoty a podobně, tak tam do toho vkládají vždycky nějakou tu myšlenku. A my teď jako lavírujeme nad tím, a to byl zrovna ten případ, kdy nám to přistálo na stole jako akademii nebo historickým ústavu, aby jsme se vyjádřili k vydávání reprintů nacistických časopisů z roku 39-40, včetně kalendářů nakladatelství Naše vojsko. Jo, prostě to přišlo. Jestli to už je jako propagace nacismu, nebo není to propagace nacismu, ten soud ještě teďka trvá, ale vlastně ty první rozhodnutí, které přišly nedávno, je, že to nakladatelství musí zaplatit pokutu. Je tam podmínka udělená vlastně za tu propagaci. Ale zásadní věc je, že Adolf Hitler, když ho dáte kamkoliv, tak vlastně nemůžete trestně stíhat. On není symbolem nacismu. To je hákový kříž. Jo? Ale byl by problém, pokud si natisknete Hitlera na tričku a půjdete s ním do Terezína. A ten kontext, tohle to všechno musíme jako nově hledat a nově definovat a nově vytvářet, protože těmi technologiemi, tím rozšířením internetu, tím rozšířením té jednoduchosti, kdy ty materiály můžete tvořit, tak se nám vlastně jako variabilita toho zneužití otvírá. Já mám obavy, že dneska ty politické strany, které tady tak jako vnímám z té pravicové strany, a to je jedno, jestli to jsou naše jako v České republice, nebo to je Polsko, který taky sílí, Francie a podobně, jestliže nezačneme včas jako to sekat a říkat tak takhle prostě ne, tak se to rozjede a najednou to budeme normalizovat. Jo? Najednou se nám to jako rozplizne a tady vidím ten hlavní problém.
1: A co ironizace nacismu, fašismu? Někdy umělci k tomu přistupují, dívám se teď na Matěje a na Pavla, aby se vyjádřili k tomu, jak se postavit k tomu, když někdo zneužije nacistické nebo fašistické symboly a potom na svoji vlastní obhajobu říká, že to vlastně chtěl ironizovat, že naopak na tom chtěl poukázat, jak to je nesprávné.
3: No já si myslím, že paradoxně jako v tom českém mediálním prostředí tady jako proběhly ty kauzy třeba prostě s Václavem Ztratilem nebo částečně jako s Markem Térem a to je svým způsobem jako absurdní, protože od jako queer umělců a od umělců, který jako celoživotně nejenom jako je úplně jasný, jaký zastávají názory, ale opravdu i pracují s nějakou jako performativitou a vlastně s přejímáním nějakých jako rolí v rámci opravdu jako té tvorby, je takováhle skandalizace vlastně myslím si ve výsledku dost jakoby škodlivá, protože to právě neukazuje na to, že ty daleko jakoby nebezpečnější projevy jako jsou někde jinde a ne v tom, že někdo ve svém videu má prostě někoho v nacistické uniformě. Jo? Jako v českém prostředí to třeba byly tyhle ty dva, ale jakoby v Polsku od Artura Žmějevského a Zbigniewa Libery a takhle můžeme jmenovat jakoby řadu lidí, kteří s tím pracovali a přesně to vyvolalo takovou jako levnou, clickbaitovou jakoby bouři. A ty skrytější projevy, které většinou bývají sofistikovaný a právě jsou nenávistní, tak jsou minimálně pro ty média často prostě hůř identifikovatelný, takže vlastně jako prochází. A jako ještě tak před 15 lety, myslím, byla na Umprumce přímo vlastně v Galerii 207 výstava, která jako mapovala, kdo na umělecké scéně je židovského původu a vlastně to tam tak jakoby proběhlo dost bez povšimnutí. No.
2: Já bych ve vztahu té ironii souhlasil v tom, že to, že se někde objeví prostě SS uniforma, ale je pak jako třeba v nějakým jako kontextu. Jsem přesvědčený, že ironie může ve výsledku jakoby jako bourat to zlo, nebo může ho nějakým způsobem jako to zesměšnění a ta ironie vždycky je podle mě v tomhle velmi jako silnou zbraní. Myslím si, že ta kauza přesně jako videa Marka Téra je jako absurdní, jako to už je teda hodně dlouhá doba, ale jako uzavření výstavy, která byla nějakým způsobem jako skandalizovaná, to mi připadá jako hodně vyhrocený příklad něčeho, co jako ve výsledku jako díla, který v žádném případě nemůže být jako nařčený z toho při nějakým jako rozumným uvažování, že by propagovalo nacismus nebo jakýkoliv jako nenávistný myšlenky. Naopak, no, takže tam si myslím, že ten humor může jakoby fungovat a jako navíc jako v našem kontextu, v kontextu jako českýho humoru, který nějakým způsobem, jako je, humor je vždycky nějak kulturně kódovaný a prostě v české kultuře je nějaká satira, který jakoby není nic moc svatý, má nějakou jako tradici a dokážeme to třeba na nějakých jako paralelách asi vyhodnotit. Myslím si, že třeba v Německu tohle je jako o dost jiný a v Německu je samozřejmě ta citlivost třeba, pokud se teda nebavíme o mítincích AFD, jako pokud se bavíme o tom, jak jako fungovalo poválečné Německo dosud, tak tam jako vlastně jakýkoliv použití nějakého symbolů nacismu je jako hodně za hranou a to jako používání je velmi obezřetný a jako velmi jako nějakým způsobem se tam nakládají s nějakou pietou, jako vůči třeba obětem a tak. Takže to, co třeba jako v nějakým kulturním kódu jako českýho humoru může projít, tak si myslím, že jako v Německu by neprošlo třeba nikdy, ale je to opravdu spíš už o nějakým jako i komunikačním kódu té konkrétní společnosti a toho kontextu, do kterého vlastně to dílo vstupuje a pro které je třeba i vytvořený.
1: My jsme tady až dosud vlastně se bavili o tom, že, nebo aspoň tak mi to z toho vyplývá z té debaty, kterou tady vedeme, že nelze úplně se omilostnit, jsem-li umělec a dám-li se do služeb nějaké takové ideologie. Ale pojďme si říct, a je to otázka pro všechny stejná, na co si dávat pozor jako divák, jako příjemce, jako konzument toho umění, co nás může vtáhnout, aniž bychom si to naplno uvědomovali a zároveň tím do sebe nasáli nějakou myšlenku, která ve výsledku není dobrá. Tak začneme.
0: Já si myslím, že všichni jsme dostatečně rozumní na to, aby jsme pochopili, když je zesměšněna oběť nebo někdo, kdo se nemůže bránit, někdo, kdo je slabý. V ten okamžik nejde o satiru. V ten okamžik je to propagace něčeho, co útočí na ten nejslabší článek v té společnosti.
1: A když je to krásné umění, jako se tedy Leny zaštiťovala, že ona ukazuje ta těla, teď propaguje ten zdravý duch ve zdravém těle.
0: Ano, ale v pozadí jsou koncentrační tábory a od roku 1938 aktivní likvidace zdravotně postižených. To už ale ten režim hlásal od roku 1933 zákonem o veřejném zdraví. Takže ona
1: a
0: věděla, že...
1: V dnešním kontextu, když uvidíte takovou reklamu na krásné zdravé tělo...
0: Takže nemám v pozadí to, že platí zákon, dobře, že kdo není zdravý, nemá mezi námi co dělat. Naše zákony jasně říkají, že všichni máme ta stejná práva a naopak máme skupiny obyvatel, kteří v důsledku druhé světové války jsou ještě navíc zvláště chránění. A to jak v době míru, tak v době války. Ve chvíli, kdy někdo přijde a tohle začne narušovat, tak si myslím, že by měli všem vylítnout takhle ty antenky nahoru a říct tak pozor, tady už jdeme jako někam, kam to prostě nepatří. Takže zesměšnění oběti budoucí není prostě jako žádným humorem nebo žádnou satirou nebo něčím podobným. Český kód, český humor.
3: Ale zároveň bych chtěl trošku jakoby kontrolovat, jo, a já sám jsem židovský rodiny, jako řada jako mých příbuzných zahynula v koncentráku, ale třeba právě v kontextu polského umění to slavné dílo Zbigniewa Libery, to Lego Concentration Camp, kde teda jsou jako vlastně je postavený koncentrák a jsou tam ty Lego figurky. Jo. Pro mě tohle to není o zesměšnění těch obětí, ale právě to poukazuje na to, jakým způsobem se třeba s tím odkazem jako pracuje. A tohle to se dá rozlišit. Ta samá věc by velmi snadno mohla být opravdu jakoby odpudivá, ale když tam je dostatečná snaha a intence a od začátku jako komunikovat to, že to je nějaká metarovina, že to právě jakoby tou určitou jakoby provokací právě tohle tématizuje, tak si myslím, že je v pořádku, aby takový umění jako vznikalo, jo, ale to jde trošku proti tomu, že i jako, jo, nebo další jeho dílo, se jmenuje to Positives a tam právě ty otřesné fotografie i z koncentračních táborů jako reinterpretuje s dnešníma lidma jako v nějakým jakoby pozitivním kontextu, ale vizuálně to na to odkazuje, ale zase je to komentář k tomu, jakým způsobem se s tím odkazem vlastně pracuje právě mediálně a jakým způsobem to jde otáčet a pak je to podle mě v pořádku.
1: A útoky na queer komunitu třeba i v současné době od některých politiků nebo jenom takové právě zesměšňování. Není tohle už právě to, na co bychom měli být velmi ostražití?
0: Já to teda ostražitě a tvrdě komentuju, pokud se to někde objeví. Takže jestli někdo přijde s tím, že jako politicky prosazuje útoky tohoto typu, tak jako vydávám jasně stanovisko, že takhle se chovat nebude, protože to je odkaz na 30. léta, na 40. léta a měl to takové a takové důsledky. My máme to pohodlí, že tím ta Evropa už prošla, že víme, jaké ty myšlenky na začátku mají konce, takže máme dostatek nástrojů na to, abychom včas reagovali. A to je důležité. A v těch případech, které my jsme třeba řešili po trestně právní rovině, jakože jsme se mohli přičlenit nebo jsme byli přizváni k nějakému řešení podobného, tak mně se zdá, že třeba česká policie, české soudy v tomto ohledu jednají teďka už zvláště po začátku války na Ukrajině jako mnohem ostřeji, jo? Jako rychleji a jsou takový jako pružnější, zatímco do té doby to bylo takové spíš jako nechávání, jo, ta pravicová extremistická scéna, tak teď ty projevy jsou takový, bych řekl, rychleji, ale na druhou stranu je tady problém, pořád máme Facebook, sociální sítě, napíšete tam cokoliv, těžko se vám prokáže, že jste to psali vy, že prostě můžete se vymluvat stokrát a pokud tamhle v Kalifornii nedají povolení k tomu, že ten facebookový účet můžou identifikovat, tak ta policie si neškrtne. Nemá šanci, nemá jak. Jo. Takže to je jako problém, tenhle digitální. Ale ještě já jsem chtěl říct, zrovna tenhle ten případ, to Lego a podobně, tam ale ten autor říká, s jakou myšlenkou do toho vstupuje a pokud je tam kontroverze, tak jí dovysvětlí. Ale není to o tom, že prvoplánovitě půjde po těch obětech a ty zesměšňují jenom proto, že je to Žid a má být v koncentráku.
3: V tom si úplně souhlasím.
0: To jsem myslel tak já, my jsme si to vyjasnili.
1: Tak Matěj, abychom vás toho nevynechali, chcete ještě něco dodat na toto téma?
2: Já si jenom myslím, že ještě jako taky potom samozřejmě nějaká otázka i jako u toho, když jsem mluvil o tom společenským nějakým jako kódu toho humoru, tak i ten se jakoby vyvíjí a myslím, že je dobrý ho vnímat třeba v kontextu nějaký doby. Myslím si, že jako dneska leckdo z autorů nějakých jako nenávistných komentářů se rád odvolává na českou sodu. Myslím si, že v tomhle jako za mě třeba česká soda už prostě jako dnešnímu nějakému jako společenskému kódu prostě nevyhovuje. Už se na ní, já bych se na ní spíš díval jako na historický artefakt, jako něco, co mohlo fungovat jako v nějaký době, ale dneska už se na to koukáme prismatem toho, že koukáme na něco jako vlastně 30 let starýho, ale kdyby vznikla, jako kdyby některý ty jako fóry z český sody vznikaly dneska, tak si myslím, že by jako nemohly být tolerovaný. A to je právě, jakoby, si myslím, nepochopení i ze strany třeba některých, jakoby, některých jako autorů, nebo nepochopení, možná naopak dobrý pochopení a jenom jako zneužití toho, že jako byla doba, kdy tohle prošlo ve veřejnoprávním médiu. Dneska už by to neprošlo, všichni to víme, ale do nekonečna se na to můžeme odvolávat. Takže si myslím, že jakoby dobrý jako vždycky uvažovat i o nějaký jako aktuální době, o aktuálním kontextu, ale to slovo jsem tady použil asi tisíckrát, takže si myslím,
1: všichni,
2: že to je
1: a je to dobře připomínat si, že je důležité vždycky vidět
2: jako v jaký
1: kontext,
2: situaci, na jakém místě ano. A o čem teď zrovna jakoby mluvím.
1: Výborně.
3: A jenom úplně v takové mikro zase návaznosti, jenom řeknu, že ta Leny Riefenstahlová tehdy reprezentovala to jako pořád ještě rodící se nebo už nějakou tradici, ale velmi krátkou a vlastně to strašně jako dynamický médium, který mělo tu schopnost mluvit k těm masám. Dneska se to trochu jakoby posunulo a opravdu jako řada třeba influencerů, který i jakoby nejsou úplně vidět pro komunity, který to právě nevyhledávají, tak jsou vlastně pod nějakou naší jako rozlišovací schopností, ale jakoby tam řada z těch jakoby nejvíc problematických věcí, ani ne v tom jako galerijním umění, ale tohle to je něco, co minimálně je třeba jako sledovat a vlastně být schopný na to reagovat včas.
1: A já děkuji moc našim hostům, protože to byla velmi podnětná debata. Děkuji umělci Pavlu Stercovi. Děkuji publicistovi Matěji Forejtovi.
2: Já taky děkuji.
1: A děkuji historikovi a pedagogovi Vojtěchu Kinclovi. A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.
4: Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: U ženy hospitalizované na Bulovce po návratu z Ugandy se nebezpečná nákaza neprokázala. Trump zrušil plánovaný úder na Irán, přiměl ho k tomu telefonát se saudským korunním princem. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v lize na hřišti Bohemians. Olomouc bude hrát s Mladou Boleslaví. Pozor na pomalu jedoucí kolnu před Brnem z Vyškova od 201. kilometru. A počasí taky odpoledne bude oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami a teploměry ukážou až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Dobré nedělní poledne vám přeje Anna Horáčková.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
6: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
5: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo, vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí dopravních nehod. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na iránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Irán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jen pár hodin poté, co Trumpovi v sobotu telefonoval saudský korunní princ Mohammed bin Salman. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
7: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku pětiměsíční války. Měla to být odpověď na iránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Irán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Irán mezitím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá taky tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Nafpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
8: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na nestrdou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus tyrkolka bude vyjíždět právě do té black zóny dohašovat ohniska.
5: Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik desítek tisíc Maročanů do španělské Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo skoro 70 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci povzbuzovali migranty k překročení hranice.
9: Policisté na okraji centra Seuty nakládají do aut a odvážejí skupinku zřejmě Maročanů, kteří tu klidně sedí na svodidlech u silnice a svačí. Jinak je ve městě klid a drtivá většina příchozích se vrátila do Maroka. O kus dál jsou 13-letí mladíci, jeden spal v centru pro nezletilé, další na pláži. Znají se z Maroka a sešli se tady v Seutě, když před několika dny přišli. Jeden z nich hranici obeplaval. Doufají, že získají doklady a budou smět do pevninského Španělska. Severoafrická Seuta je v šengenském prostoru dlouhodobě ve zvláštním režimu a při cestě do zbytku Španělska platí kontroly. Ze Seuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Národní knihovna otevírá novou výstavu s názvem Ze stínu ke světlu o ztracených židovských knihách. Představí výsledky dlouholetého výzkumu českých vědců. Ti zkoumali, komu patřily hebrejské tisky, které za druhé světové války ukradli nacisti. Část dokumentů se podařilo dohledat v pražském Klementinu. K vidění budou od úterý.
10: Já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
11: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
10: Kromě toho tu máme i nejstarší tisk, čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora 1575.
11: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
5: Oběti romského holokaustu dnes v Letech u Písku připomene Muzeum romské kultury. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů můžou zájemci od 16 hodin navštívit přednášku archeologa Pavla Vařeky. Návštěvníkům na místě přiblíží minulost bývalého koncentračního tábora v Letech.
12: Přednáška Pavla Vařeky ukáže, jak odborníkům pomohly moderní technologie při hledání základů táborových budov. Zároveň představí drobné osobní předměty vězňů, kteří v něm pobývali. Setkání zakončí od 17 hodin a 15 minut pětní připomínka u nouzového pohřebiště. Z Letů u Písku Michal Bělský, Radiožurnál.
5: V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a taky veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
13: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Radiožurnál.
14: Fotbalisté Olomouce se ve druhém kole šance ligy utkají s Mladou Boleslaví. Hanáci budou bojovat o premiérové body v nové sezóně.
15: Sigma na úvod nejvyšší soutěže prohrála na hřišti Jablonce, kde ztratila vedení 1-0. Naopak Středočeši zahájili nový ligový ročník vítězstvím 4-2 v Brně nad Artisem. Duel Olomouc Mladá Boleslav začne v 15 hodin. V 17.30 má výkop souboj Bohemians Hradec Králové, ve kterém se Východočeši představí jen 3 dny po postupu do třetího předkola Evropské ligy. Podobně jako Jablonec, který prošel do stejné fáze kvalifikace konferenční ligy a ve 20 hodin ho přivítají Pardubice. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
14: Tenistka Daria Vidmanová si dnes večer zahraje o první titul na okruhu WTA. Ve finále se potká s teprve 16-letou Kristýnou Ljutovou z Ruska.
16: Nehoda na D1 před Brnem a také u Šmejkalky. Na D1 zvyšková směrem do Brna dejte pozor u sjezdu na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný pravý pruh, celé je to na bezmála půl hodiny. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 24,5. kilometru se v omezení srazila dvě osobní auta v pravém pruhu, tvoří se kratší kolona. Na D5 z Rozvadova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 52. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu a vybočuje se do levého pruhu. A na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce teď velmi opatrně za sjezdem na Loštice. Na 237. kilometru leží kočárek v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Odpoledne bude oblačno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 20. K tomu fouká jen slabý během dne místy, především na Moravě, mírný severovýchodní až východní vítr. To byly hlavní zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pancíř.
17: Které domácnosti si od srpna pohorší kvůli zavedení takzvané superdávky? Jaký dopad na energetickou síť by mohla mít úplná odstávka maďarské jaderné elektrárny Paks, první po téměř půl století? A jaký přínos mají mít nová ustanovení v rámci unijního nařízení o umělé inteligenci, která začínají platit od dnešního dne? 238 tisíc domácností dostane v příštích dnech poprvé takzvanou superdávku. Ta jim nahradí dosavadní příspěvky a doplatky na bydlení, přídavky na děti a příspěvky na živobytí. Skoro polovina těchto domácností si přitom pohorší minimálně o 500 korun měsíčně. Vyplývá to z dat, která poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Superdávku zavedla minulá vládní koalice od loňského října. Ti, kdo dostávali staré dávky a o superdávku požádali do konce loňského roku, ale dostávají dávky až do současné doby. Superdávka jim poprvé přijde až v srpnu. Ve vysílání teď vítám sociologa, zakladatele a šéfa agentury Pak Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Už jsem říkal, že skoro polovina, přesně 49% domácností, které přecházejí na superdávku z těch starých dávek, si pohorší, takže budou dostávat minimálně o 500 korun měsíčně méně. O jaké domácnosti typicky jde?
18: Tak rozdělil bych to asi na dvě skupiny. Jedné, jako

0: zacílení těch dávek. A potom tam je druhá skupina lidí, to jsou spíš chyby. A ty si pohorší, jakoby, protože ta dávka není úplně dobře nastavená. A to je zejména skupina malých domácností, které mají jenom jednoho člověka, k nímž je ta dávka velmi přísná. No a potom někteří lidé, kteří žijí ve městech, kde jsou relativně drahé nájmy a ta dávka to špatně zohledňuje v nastavení té podpory bydlení. Takže to jsou dvě věci, které je potřeba opravit mimo jiné.
1: Jak velký problém to právě pro tyhle domácnosti může být?
0: Já si myslím, že většinou to je zhoršení, které se, protože tam bude novelizace od října, tak je to většinou zhoršení, které se 2 měsíce nebo 3 měsíce dá vydržet. Jo. Ale spíš to ukazuje, že v té dávce jsou problémy, že na ní je potřeba pracovat, aby fungovala dobře. Protože ona, když je dobře zacílená, tak samozřejmě může potom to ministerstvo se zaměřit na to, aby ji čerpali všichni. Protože problém té dávky, těch dávek předtím byl, že byly roztříštěné, musel jste žádat o 4 dávky a podobně, že nebyly úplně zacílené. A třetí věc, a to přetrvává dodnes, že to i mezi nejchudšími lidmi, ty dávky čerpá zhruba jenom polovina lidí oprávněných, jo. Takže ta složitost vede k tomu, že řada lidí prostě neví, že má nárok, nechce se doprošovat a podobně. Takže je třeba pracovat na jako zacílení té dávky dobrém, opravě těch chyb a potom na zvýšení toho takzvaného čerpání, toho take-upu. Protože největší problém těch dávek v Česku je, že díky té složitosti lidé nečerpají ani ty potřební.
1: Když se ještě vrátím k tomu negativnímu dopadu na některé domácnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že těm domácnostem, které se kvůli výraznému poklesu dávek dostanou do potíží, mohou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci. Tak z toho, co jste říkal, i s ohledem na to, že tedy výpočet té dávky se bude na podzim měnit, tak to považujete v tuto chvíli za dostatečné a adekvátní řešení?
0: No možná na 2 měsíce je to adekvátní, ale obecně ta dávka mimořádné okamžité pomoci to Česko, ty české úřady zvládají vydávat vůbec. Ani v případě nějakých velmi jako živelných katastrof a podobně. To je velmi složitá dávka administrativně. A není to řešení. Jo. Obecně je otázka, jestli by vůbec neměli toho mechanismus, o kterém mluvíte, obsahovat jako sama ta superdávka. Ve smyslu, že má být na začátku vyšší, když třeba máte problém, jdete z nemocnice, z nějakého instituce nebo ztratíte bydlení, takže by mohla být na začátku vyšší a potom se třeba po 6 měsících nebo 12 snižovat. Jo, ono by dávalo smysl, aby ty dávky byly takhle trošku dynamičtější, aby dávaly větší podporu na začátku a potom třeba lidem, kteří můžou pracovat, aby se u nich mírně snížily.
1: Zatím mluvíme o polovině nebo skoro polovině domácností, kterým přechodem na superdávku ta výše peněz, které dostávají měsíčně, klesne. Podle dat ministerstva si naopak přechodem na superdávku polepší 1/3 domácností, pokud tedy tím polepšením bereme, že budou dostávat minimálně o 500 korun měsíčně více. Mm-hmm. To se týká jakých domácností typicky?
0: Ta dávka zavádí takzvanou zranitelnost, to znamená, že větší podporu v bydlení mají domácnosti, které nemůžou pracovat. Takže ty si občas polepší, jsou to třeba domácnosti seniorů, když tam žijí 2 seniori nebo samoživitelka s dítětem do 7 let a podobně. Takže většinou to jsou tyhle ty zranitelné domácnosti, které si polepší. Což je vlastně asi dobře, nicméně jako ani tam to není uděláno úplně optimálně prostě, jo, třeba. Domácnost, která má 4-5 členů, kteří nemůžou pracovat a jednoho, který může pracovat, tak je pořád považována za nezranitelnou a to se často pohorší naopak.
1: Vy už jste mluvil o tom, že od listopadu se výše superdávky opět změní. Za prvé se bude upravovat výše životního minima. Navíc Senát v tomto týdnu schválil novelu, podle které se budou takzvané normativy, tedy stropy pro dávky na bydlení, nově počítat zvlášť pro jednotlivé okresy. Jak výrazně se tyhle ty změny projeví ve výši superdávky? Kdo na tom, když to řeknu jednoduše, kdo na tom nejvíc vydělá?
0: Tak jsou to úpravy, které my jsme navrhovali na základě analýzy dat od roku 2023 zhruba. Jo. Takže jsem rád, že to po 3 letech ministerstvo reflektuje. To životní minimum, tam je problém, že ono je velmi nízké u těch jednočlenných domácností. A ta dávka hodně klesá. Všechny ty její části klesají podle toho, jak vám roste příjem vyjádřený v násobcích toho životního minima. To znamená, že ona je dneska hodně tvrdá na jednočlenné domácnosti, včetně těch důchodců jednočlenných. Jo. A potom druhý problém je v těch normativech, že v Česku ty stropy na to, co vám uznají jako nájem přijatelný, se řídí velikostí města. To znamená, že v Ostravě a v Ústí nad Labem vám uznají velký nájem a třeba v Mladé Boleslavi nebo u Prahy někde v Říčanech jenom malý nájem. Jo.

0: že vlastně nereflektují ty reálné ceny vůbec normativy a to ministerstvo chce změnit a přejít na nějakou cenovou mapu. Takže to pomůže domácnostem, to první, ty životní minimum pomůže domácnostem tím menším, trošku opraví tu chybu, kterou jsem zmiňoval, a ty normativy, ty pomůžou domácnostem, který žijou, jsou chudé, ale žijou v regionech, kde to nájemné je relativně velké. Jo. Je to dobré proto, aby jsme nedělali systém, kde když jste chudí, tak se musíte ostěhovat v nějaké jako nejchudší oblasti Česka a tím pádem neposlovali to sociální vyloučení. Takže tyhle dvě úpravy jdou dobrým směrem.
1: Při zavádění superdávky se hodně debatovalo o takzvaném majetkovém testu. Kolik lidí kvůli němu přišlo o dávky a naznačuje ten výsledek, že ten majetkový test je nastavený správně?
0: No to se bohužel neví z těch dat ministerstva. Nám vycházelo, že přijde asi 10% ty dávky kvůli majetkovému testu a nějakých dalších 5% kvůli jako vyššímu příjmu a podobně. Takže nám vycházelo 15%, že přijde o dávku, ale teďka ministerstvo vychází asi 28%. Jo. Takže tam není vůbec jasné, na základě čeho je tam tolik těch ztrát té podpory. Já si myslím, že tam budou ztráty díky tomu, že ty lidi nebyli schopni to nějak doložit a že by ještě měl ministerstvo vyzvat. Jo. Jen takový problém je, že oni zavedou dávku od srpna a od října ji novelizují, ale vyřadili lidi, kteří by to od toho října dostali, jo, protože tam upravili to životní minimum a ty normativy. Takže to ministerstvo by mělo oslovit znovu ty lidi, které vyřadilo, díky tomu, že tam mělo chybu, tak by mělo podle mě znova oslovit, aby mohlo čerpat ty dávky. Jo. Ale abych odpověděl na tu otázku, tím majetkovým testem bych to odhadoval 10-15%, že to zhruba vyřazuje, protože mají velké úspory nebo více nemovitostí a podobně.
1: Říká sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, díky.
1: Maďarsko dnes poprvé po téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Sdělil to v sobotu pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že tento krok je nezbytný vzhledem k dalšímu poklesu hladiny Dunaje po dlouhodobém období sucha a vlně veder. Maďarský vodohospodářský úřad očekává, že hladina Dunaje, odkud elektrárna Paks čerpá vodu pro chlazení, bude v příštích dnech dál klesat. Chod elektrárny, která zajišťuje zhruba polovinu maďarské spotřeby, má být obnoven až při nárůstu hladiny Dunaje. To se neočekává v nejbližších týdnech. Premiér Maďar vyzval velké firmy v Maďarsku k energetickým úsporám a dnes předpolednem apeloval na obyvatele, aby v dalších dnech přistupovali ještě zodpovědněji ke spotřebě elektřiny. Pomoc s náhradou výpadku energie nabídlo Slovensko. A já už zdravím Andreje Žiarovského, odborníka v oblasti tepelné a jaderné energetiky, ředitele pro rozvoj a mezinárodní vztahy slovenské společnosti VUJE. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane.
1: Byl takovýto zásah nebo odstavení provozu jaderné elektrárny Paks opravdu nevyhnutelný?
2: Evidentně áno, protože Paks čelí problému s hladinou Dunaja. Ono to nie je ani momentálně tou samotnou vodnatosťou toho Dunaja, ale tým, že ten tok Dunaja podomiela korito a fakticky tá hladina klesá už skutočne k tej úrovni vstupových zariadení pre chladiaci okruh. Dneska sa pohybujeme niekde na úrovni 120-125 cm pod vodočet. Tá kritická úroveň je na 134 cm. Takže ono sa pôvodne uvažovalo, že to bude v útorok. Dneska v tejto chvíli už je v prevádzke, len dá sa povedať, jedna turbína z týchto štyroch blokov a vyrába asi 175-177 megawattov. Ja by som len trošičku skorigoval ten Paks. Ten Paks vyrába polovicu maďarskej výroby elektrickej energie, leže Maďarsko je cirka štvrtinovo deficitné. Takže štvrtinu svojej energie dováža. Čiže keď to vzťahneme k tomuto číslu, tak ono je to zhruba, ten Paks predstavuje asi 16 terawatt hodín ročne, je to asi tretina. 35% maďarskej spotreby.
1: Pořád je to ale samozřejmě zásadní zásah. Jak, když se ještě vrátím k tomu odstavení jaderné elektrárny, jak složitý proces to je?
2: Ono odstavenie to je štandardný prevádzkový režim, takže to nie je v zásade nič zložitého, zvlášť, že tu sa deje o postupné odstavovanie, takže fakticky v prevádzke už je len jeden blok, tie ostatné tri už sú odstavené a aj ten jeden blok ide, dá sa povedať, na menej ako polovicu svojho výkonu. Takže keď to poviem zjednodušene, prosto zasunú sa regulačné tyče do aktívnej zóny a v priebehu pár sekúnd, 2,5-3 sekúnd, jednoducho štiepná reakcia ustane. V tej chvíli na prevádzkovom personáli už je len zabezpečenie práve odvodu zbytkového tepla, to znamená to dodatočné chladenie a práve preto sa znižuje ten výkon, aby sa tá spotreba alebo potreba vody minimalizovala. V tom prípade už sa bavíme na začiatku toho procesu, sa bavíme o percentách nominálneho výkonu, ale to samozrejme s časom klesá.
1: Co odstavení jaderné elektrárny Pakš znamená a bude znamenat pro maďarskou energetickou síť?
2: Ja už som to naznačil. V podstate Maďarsko alebo Pakš tými svojimi 16 terawatt hodinami ročne predstavuje cirka tretinu maďarskej spotreby. Takže jej výpadok sa okamžite musí nejakým spôsobom vykrývať. Takto cez deň, keď svieti slnko, sa to až tak nezdá ako problém, lebo Maďarsko má pomerne silný fotovoltický park. Aj v tejto chvíli do siete ide asi 3 gigawaty z fotovoltaik, ale ono je to strašne kolísavé. Ešte pred 20 minútami to bolo 3600, pretože mám online výstupy. Takže jednoducho je tu veľký nápor na flexibilitu, je to veľký nápor na vyrovnávanie odchýlok siete a tá kríza nastáva vždycky tak po 6, medzi 6 a 7 večer, keď to slnko sa začína skláňať k horizontu, vtedy fakticky to Maďarsko okamžite padá do mínusu, niekde až 3,5 gigawatu a ono je to potom spojené aj s cenou, ktorá z nuly zrazu skáče na 200 eur za megawatt hodinu. To hovoríme o spotových cenách. No a logicky v zástrčke to máte ešte krát 2, tá koncová cena. Takže je to vážne. Zo Slovenska konkrétne v tejto chvíli posielame do Maďarska asi ekvivalent 470 megawattov, takže to je zhruba jeden blok, ale samozrejme my Slovensko je tranzitnou krajinou. Cez nás tečie elektrina do Maďarska na Balkán z Polska aj z Českej republiky a zase čas svojej energie Maďarsko distribuje do Chorvátska. Takže ono, toto je riadené fyzikálnymi zákonmi.
1: Vypovídá to, co se děje okolo elektrárny, Pakš něco zásadnějšího o potenciální zranitelnosti jaderných elektráren za mimořádných klimatických nebo vodohospodářských podmínek?
2: Tento problém sa vyslovene týka iba jadrových elektrární s tzv. Prietočným chladením. To znamená elektrárne, ktoré si berú vodu z rieky a odvádzajú to zbytkové teplo alebo to odpadné teplo priamo do rieky. Tento problém sa netýka slovenských, ale ani českých elektrární jadrových. Pretože naše elektrárne sú chladené prostredníctvom chladiacich veží. To sú tie veľké hyperboloidy, ktoré vidíme vedľa elektrární s takouto parnou vlečkou. A tu sa teplo odvádza do atmosféry a potreba vody sa obmedzuje akurát na ten odpar, ktorý, keď to hodím do čísel, tak na jeden blok vychádza zhruba 1000 kubických metrov za hodinu. Keď vezmeme vodnatosť váhu, je 200 tisíc kubických metrov za hodinu, alebo vodnatosť hrona je 80-90 tisíc metrov kubických za hodinu v týchto suchých podmienkach. Takže pre slovenské a tým pádom ani pre české elektrárne tento problém nie je akútny a nie je na programe dňa. Jednoducho, naši predkovia to vymysleli správne. Naše chladenie spočíva na chladiacich vežiach, nie na prietokovom chladení.
1: Říká odborník na tepelnú a jadernú energetiku Andrej Žiarovský. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
1: Povinnost upozornit zákazníky, že s nimi na infolinkách nebo na internetu komunikuje místo člověka chatbot nebo jiný systém umělé inteligence, nebo povinnost označovat takzvané deepfakes, tedy obrázky, zvukové nahrávky nebo videa vytvořené nebo upravené pomocí umělé inteligence takovým způsobem, aby bylo jasné, že jde o výtvory AI. Tak to jsou novinky, které ode dneška platí v zemích Evropské unie. Právě dnes totiž vstupuje v účinnost další část takzvaného AI Actu, tedy nařízení Evropské unie o umělé inteligenci. A víc teď dodáme s Lukášem Benclem, ředitelem České asociace umělé inteligence. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Cílem pravidel, která jsou ode dneška účinná, je zvýšit transparentnost ohledně využívání umělé inteligence. Kterou z těch změn považujete za nejdůležitější?
3: Podle mě jsou to dvě změny. Ta jedna je označování právě těch chatbotů a voicebotů, kdyby člověk, který komunikuje s AI systémem, doopravdy měl vědět, že na druhé straně je AI. A určitě musím zmínit i to označování obsahu, kdy toho AI generovaného obsahu je čím dál tím víc, je čím dál tím uvěřitelnější a proto by lidé měli být informováni, že se třeba nejedná o realitu.
1: Pokud jde o to povinné označování obrázků, zvuku nebo videí vytvořených umělou inteligencí, to se bude vztahovat úplně na všechny výtvory AI nebo jenom na nějakou část?
3: Rozhodně ne. Zaprvé je důležité zmínit, že se to nestahuje na soukromé použití, takže pokud si generujete třeba něco ze srandy pro své přátele, označovat to nemusíte, týká se to především komerčních subjektů a je zapotřebí označovat deepfakey, což je AI generovaný obsah, který se podobá existujícím osobám, objektům, místům nebo událostem a který by mohl někdo považovat za autentický nebo pravdivý.
1: Je stanoveno, jak to označení má vypadat?
3: Evropská unie doporučuje takové ikonky, na kterých je napsáno buď AI generated, AI generovaný obsah, nebo AI modified, AI modifikovaný obsah, ale není nutné je používat. Důležité je, aby to označení bylo jasné, rozlišitelné, aby bylo i hned na začátku prvního zobrazení toho obsahu, aby ho člověk dokázal vnímat. Ty ikonky jsou pouze takým doporučením.
1: Počítá se i s označováním v takzvaných metadatech, aby to bylo možné poznat i z hlediska toho, kdy ten obrázek se bude dál šířit, když třeba někdo ten obrázek, to označení, tak jak jste o něm mluvil, to viditelné umaže?
3: Je to tak, je tam i druhá vrstva toho označení, je to označení, které vidí především stroje, ale to označení jde především za tím poskytovatelem, za těmi velkými nástroji, jako je ChatGPT, Claude, ty musí zajistit, aby ten obsah měl i tuhle neviditelnou vrstvu, která je strojově čitelná.
1: Další novinkou je, že pokud někdo používá systém pro rozpoznávání emocí nebo biometrickou kategorizaci, tak musí osoby vystavené tomuto systému informovat o jeho provozu. Jak běžné takovéhle systémy jsou a kde na ně můžeme narazit?
3: Stávají se čím dál tím běžnější a takým příkladem je například obchod nebo supermarket, který z nějakého kamerového záznamu dokáže třeba rozpoznat vaše emoce nebo vás zařadit do nějaké kategorie podle věku a pak vám zobrazit relevantní reklamu. O tom doopravdy už od dnešního dne musíte být informováni.
1: Už v úvodu jsme oba mluvili o povinnosti informovat uživatele, že komunikují s chatbotem nebo voicebotem, tedy se systémem umělé inteligence. To nařízení myslí také na takzvané AI agenty, kteří uživateli vyřizují praktické záležitosti. Tam musí být zveřejněno nejenom, že jde o umělou inteligenci, ale i její, jaké jméno nebo kdo vlastně zadal nebo používá toho agenta, čím jejímž jménem jedná. Jak důležité je právě tohleto?
3: Za mě je to velmi důležité, protože právě ty agentní systémy se stávají čím dál tím běžnější a dostupnější a s velkou pravděpodobností každá firma bude mít v budoucnosti nějaké agenty, kteří za ně budou třeba nakupovat, vyřizovat nějakou konkrétní agendu a v ten moment je důležité, aby se ten agent identifikoval, aby řekl, kdo za ním stojí, kdo za ním má tu zodpovědnost a jakmile je prostě agent v interakci s člověkem, tak má být navržen tak, aby doopravdy oznamoval vždy, že je agentem a kdo za ním stojí.
1: Kdo to všechno, o čem mluvíme, bude kontrolovat?
3: Jsou tam dva základní orgány, které na to budou dohlížet v České republice. Je to Český telekomunikační úřad, který má tuhle agendu a dozor nad trhem ve své pravomoci. A pak je to AI Office, tedy Evropský AI úřad, ale v České republice je to ČTU.
1: Jaké hrozí tresty za porušení těchto pravidel?
3: Ty tresty budou pravděpodobně rozděleny do takových nějakých dvou kategorií. Jedno může být nějaké menší napomenutí, nicméně v těch nejhorších proviněních tak hrozí pokuta až 15 milionů eur nebo 3% celosvětového ročního obratu podle toho, co je vyšší, takže rozhodně bych to nepodceňoval.
1: O změnách v pravidlech využívání umělé inteligence, které začínají v Česku i v dalších zemích Evropské unie platit právě dnes, jsme mluvili s ředitelem České asociace umělé inteligence Lukášem Benclem. Díky za to, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: A to už je z publicistické části poledních hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
4: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedné odpoledne. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou.
5: Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily dnes v noci 8 lidí. Podle agentury AFP to uvedla tamní civilní obrana, kterou kontroluje teroristické hnutí Hamas. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmu Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky, ale taky pokojské. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. 7 zemí sdružení OPEC se dnes znovu sejde na pravidelném měsíčním jednání, aby zhodnotili situaci na světovém trhu s ropou. Minule se dohodli, že od srpna navýší těžbu o 188 tisíc barelů denně. Ministři by dnes měli posoudit vývoj trhu, míru dodržování dohodnutých těžebních kvót i plnění kompenzací za dřívější nadprodukci. A České středohoří je podle přírodovědců rájem motýlů. Jak ukázal monitoring, v celé oblasti žije přes 2200 druhů tohoto hmyzu. Na jednom kopci třeba i několik set. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, jak upozorňuje Agentura ochrany přírody a krajiny. České středohoří je podle ní mimořádně bohatá oblast nejen díky reliéfu, ale i díky tomu, že jsou tam místa málo ovlivněná člověkem. Vysoká čísla pozorovaných motýlů nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale i noční můry nebo drobné motýly, které laik snadno zamění za mušky. Sport. Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Gretzky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahájí svěřenci Jaroslava Nedvěda už zítra večer zápasem proti Američanům. V loni v Brně čeští mladíci skončili pátí, předtím brali dvakrát stříbro.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 před Brnem a překážka na D8 u Odoleny vody. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam likvidují následky nehody v pravém pruhu s držení okolo 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru stojí kus od sebe dvě osobní auta ve stoupacím pruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 22. kilometru řeší nehodu, kolem se projíždí plynule. A na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy opatrně na konci dálnice D3. Na 63. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až do Miličína, zdržení je asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se objeví přehánk nebo slabý déšť a večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na severovýchodě Česka kolem 22 a naopak na jihu Moravy i 32. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jak provádět změny v demokratické společnosti? Proč dává smysl postavit jez v Děčíně? Souostroví Rusko, pozvánka k jedné zajímavé knize a Bílá voda u Javorníka nutí k zamyšlení nad pomíjivostí života. To jsou některá z témat nedělních názorů a komentářů. Provede vás jimi Patricie Polanská.
6: Názory a argumenty.
8: Pravidla je dobré čas od času změnit, jinak hrozí, že systém ustrne. Jak to ovšem provést v demokratické společnosti, aniž by to skončilo rozvratem? Nad tím se ve svém pravidelném komentáři zamýšlí publicista Jan Vávra.
9: Dopis 20 českých ekonomů, který má přesvědčit poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, rozvířil debatu o změnách pravidel, a to nejenom těch rozpočtových. Připomeňme, že premiér Babiš reagoval na prezidentovo veto hysterickým útokem na prezidenta, který prý ohrožuje české zdravotnictví, obrany schopnost naší země, výstavbu škol i bezpečnost našich spoluobčanů. Vládní snahu rozvolnit rozpočtová pravidla celkem přesně vystihl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl v rozhovoru pro Seznam zprávy. Podle něho nejde o nějakou drobnou změnu pravidel. Minulý ministr financí Stanjura prý také při tvorbě rozpočtu zkoušel zamaskovaný faul nebo hru offside. Ale tato vláda říká, že máme čáry z hřiště úplně umazat. Důvody takového vymazání čar jsou ryze politické. Andrej Babiš chce zamaskovat masivní zadlužování země, které potřebuje plnění populistických předvolebních slibů. Bohužel nejde o jedinou snahu změnit pravidla tak, aby se Babišovi snáze vládlo. Nedávno vyšlo najevo, že vedoucí úřadu vlády, tedy nikým nevolená úřednice, připravila dost zásadní změnu jednacího řádu vlády. Přijetím tohoto návrhu by se výrazně zmenšil počet míst, která mohou připomínkovat vládní materiály, rozšířila by se možnost přijímat usnesení bez rozpravy a také by se výrazně zredukoval zápis jednání a o pořízení nebo nepořízení zvukového záznamu by rozhodoval předseda vlády. vůbec bychom se třeba nedozvěděli, jak který ministr hlasoval. Cílem novely je posílit pravomoci premiéra. Dalším příkladem změny pravidel je omezení pravomoci prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Zde se vládní koalice ani nesnaží důvody změny nějak zamaskovat a všem je jasné, že jde o pomstu prezidentovi. V parlamentní demokracii, jako v každém společenství, je samozřejmě čas od času nutné změnit pravidla. Bez toho by systém ustrnul. Politici tomu říkají reformy. Ale podstatné je, z jakého důvodu a jakým způsobem k reformám dochází. Rozhodně by se neměla měnit pravidla proto, aby se jednomu člověkovi snadněji vládlo nad celou společností, což je bohužel případ současných změn. Změnám pravidel musí předcházet celospolečenská diskuze a přijatá změna musí reflektovat všechny podstatné a zásadní připomínky. Bez celospolečenského konsenzu většinou příští vláda zase změní pravidla podle svých preferencí a společnost, která pravidla neustále mění, nemůže efektivně fungovat. V současné době je snad jediným příkladem aspoň částečného hledání konsenzu přijetí novely jednacího řádu sněmovny. Jde ovšem o řešení problému, který nazrával již dlouho a byl do očí bijící. V každé demokracii existuje permanentní konflikt mezi legalitou a legitimitou. Společnost se mění a tak mohou být některé požadavky legitimní, ačkoliv nejsou v dané chvíli legální. Politické elity by měly být schopny tyto rozpory minimalizovat a legalizovat legitimní požadavky na změny. K tomu je ale potřeba dialog. Bohužel současná vláda postupuje zcela opačně a legalizuje chování, které jak odborníci, tak minimálně polovina společnosti pokládá za nepřijatelné, tedy nelegitimní. Dialog se společností vláda odmítá a dává najevo, že části české populace vyloženě opovrhuje a domnívá se, že její vítězství ve volbách dává mandát neohlížet se na její názory.
8: Tolik komentář Jana Vávry. Rok 2029 je dalším z řady termínů pro zahájení stavby jezu na Labi v Děčíně. Plány na plavební stupeň v tomhle místě vznikly už někdy v 90. letech. Od té doby panují dohady, jestli se stavba ekonomicky vyplatí a jak velké budou negativní dopady na přírodu. Luboš Palata, evropský editor Deníku, se domnívá, že jez v Děčíně smysl dává. Více v jeho komentáři.
10: Na jednu stranu to vypadá jako další pokračování snu ex-prezidenta Miloše Zemana o lodním kanálu Labe Odra Dunaj. Jez u Děčína, který se má po desítkách let odkladu konečně začít za 3 roky stavět a dotáhnout tak české regulované Labe až k německé hranici, však svůj smysl má. A to přes mnohá ale. Před 4 lety jsem v těchto dnech začínal svoji cestu kolem Labe z Čech až k jeho ústí v Severním moři, z níž vznikl o rok později román Elbe. A proto mohu potvrdit, že dnešní Labe v Ústí nad Labem a v Děčíně je nejmělčí částí Labe na celém jeho toku. Zároveň je to takové nesmyslné slepé střevo českého Labe, které je už od Špindlerova mlýna regulovanou řekou plnou jezů z Dymadel a Přehrad, po většinu toku téměř rovnou, jako podle pravítka, téměř zbavenou všech možných historických ramen a koryt. Bojovat v této situaci za pár kilometrů přírodního Labe kolem Děčína nedává logiku, byť připouštím, že jsou tam krásná místa, včetně jediného lososího říčního úseku v celém Česku. Ale jak ujišťují plánovači z Dymadla v Děčíně, tak na to projekt myslel a já to tady nemíním rozporovat. Děčínský stupeň má smysl i proto, že je už 2 roky v platnosti česko-německá dohoda o splavnosti Labe, kde se Německo zavazuje prohloubit písky zanesené koryto Labe na přijatelnou plavební hloubku a my postavit z Dymadlo v Děčíně. Zároveň ale jako člověk, který to Labe objel, mohu konstatovat, že lodě dnes výjimkou několika výletních úseků po německém Labi až téměř k Hamburku moc nejezdí. To ale zároveň neznamená, že by se v Německu zboží po vodě nepřepravovalo. Ostatně německý výkon kolem 40 miliard tunokilometrů, tvořící třetinu vnitrozemské lodní přepravy v celé Evropské unii, mluví za vše. Stejně jako využívaný kanál Dunaj-Rýn, který umožňuje převést lodní náklad od Severního moře až do Černého moře středem kontinentu. Lodní doprava se totiž v Německu odehrává z velké části po lodních kanálech. Česká lodní doprava by se tak na Labi mohla třeba napojit už za Magdeburkem na středoněmecký kanál přes 300 kilometrů dlouhou spojnici, dobudovanou teprve po sjednocení Německa a propojující Balt, Berlín, Labe a Rýn. Samozřejmě v letošním suchém létě, kdy není nyní splavný ani neregulovaný Dunaj, se najde mnoho argumentů proti, ale jen co zaprší, najde se podle mě zrovna tolik argumentů pro. Myslím, že ty ve chvíli, až bude zdymadlo v Děčíně postaveno, nakonec převáží. A že budeme nakonec mnoha důvodů rádi, že tu lodní spojnici k moři a do Německa, fungující po drtivou většinu roku, my Češi máme. A že se s tím příroda, včetně proti proudu táhnoucích labských lososů, nakonec poradí.
8: Tolik Luboš Palata. Je mnoho způsobů, jak se snažit pochopit Rusko, to Rusko, které rozpoutalo válku proti Ukrajině. Publicista Karel Hvížděla ve svém příspěvku upozorňuje na zajímavou knihu Rusisty a semiotika Tomáše Glance. Podle ní jedna z nápověd leží v kultuře.
11: Kniha Soustroví Rusko ve válce proti Ukrajině s podtitulem Kultura a kontexty 2022 až 2025, jak píše Tomáš Glanc, vznikla za války a pojednává o válce. Jím těžištěm ale není rozbor primárně vojenský nebo politický. Zaměřuje se na kulturní kontext v jeho různých podobách a projevech. A právě díky tomu, že se vyhnul všem aktualitám a spekulacím o vývoji konfliktu, dokázal o ruské agresi na Ukrajině říct víc, než tak činí svědci, vojáci a politologové. Na pomoc při tomto záměru si vzal autor filozofa Niklase Luhmanna a jeho princip kontingence, který představuje prostor mezi poli nutnosti a nemožnosti. Kontingentní je podle něho takový stav, který není ani nevyhnutelný, ani vyloučený. Glanc píše, válka není s kulturními jevy v žádném předem definovaném stavu. Představuje tragickou a v jistém smyslu neřešitelnou výzvu, po které následuje množství nejrůznějších vzájemně se doplňujících a mezi sebou polemizujících reakcí. Tento autorův přístup předpokládá princip jedinečných řešení, která jsou z jistého hlediska patřičná, pochopitelná, opodstatněná nebo za jistých okolností dávají smysl. A hlavně, píše autor, vyžaduje osobní zodpovědnost za vyslovené soudy a vykonané volby, aniž by je tím prohlašovala za určitě správné nebo jedině platné. Zásadní otázka, kterou si klade, zní, jak se na válce podílejí jevy pocházející z kulturního pole, nebo ještě jinak, jak se vede kultuře za války. Odpověď zní, v Rusku těžko, protože i na začátku 21. století, kdy sice existovaly různé kulturní aktivity, za nimiž stál soukromý kapitál, byly ale jako vždy v Rusku buď kontrolovány z centra moci, nebo přímo byly v rukou mocenského aparátu. Změna ale bohužel ne k lepšímu nastala v roce 2008 až 2012, kdy do tohoto procesu se začlenily postavy z nejvyšších pater státně podnikatelské elity, umožňující rapidní rozvoj dotovaný gigantickými finančními částkami. A ty umělce, které se po vypuknutí přímé agrese v roce 2022 do manipulativních nástrah podnikatelů nepovedlo začlenit a měli schopnost mobilizovat občanskou společnost, buď eliminovali, tedy zavřeli, nebo vypudili za hranice, ale přesto jejich kreativitu nedokázali zastavit. A právě o těchto umělcích je Glancova knížka, která zkoumá jejich jazyk, ukazuje na logiku represí, zkoumá symbol války, kterým je písmeno Z, které v kyrilice vůbec neexistuje, dívá se na válku jako na divadlo, či připomíná živelně šířené heslo chuj vojně, válce chuj, za jeho šíření i v podobě abstraktní šifry 3 a 5 teček s pomlčkou jsou lidé stíháni. Kniha má bezmála 500 stran, proto jsem se soustředil pouze na Glancovu metodu, která nám napovídá, jak můžeme i my dnes přistupovat ke kulturní válce, chceme-li se o ní i o sobě dovědět, jací jsme a za co jsme ochotni nést zodpovědnost. Je-li údělem člověka hledání smyslu života při vědomí, že důležitější je cesta než cíl, Tomáš Glanc to tímto záměrem potvrdil. Osud pak vstupuje na tuto cestu a klade mu různé překážky, jenže když je dotyčný bere jen jako výzvu, tak ho posílí. Štěstí, kterým je v tomto případě tato kniha, je Glancovou odměnou za vytrvalost, za to, že neuhnul z cesty.
8: Publicista Karel Hvížděla.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Je mnoho míst, kde člověk cítí jisté usebrání na duši. Z mnoha důvodů ho něco nutí k zamyšlení nebo prostě tam jen cítí dnes tak nedostatkový klid. K jednomu takovému napsala pár slov komentátorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
12: Jen málo obcí u nás se během posledních 100 let změnilo tak zásadním způsobem, jako bílá voda u Javorníka. V časech socialismu to byl doslova konec světa. Bílá voda, původním názvem Weißwasser, byla ještě za první republiky Německou. Dodnes je to patrné z architektury starších domů, nebo aspoň těch, které nebyly zničeny. Tehdy po druhé světové válce, která i v tomto kraji znamenala výměnu obyvatelstva, zde byly přerušeny silnice a cesty. Rozdělil je hraniční plot, za kterým už bylo Polsko. V 50. letech minulého století se stala Bílá voda místem, kde byly z rozhodnutí úřadů z celé republiky svezeny a internovány řeholní sestry. Komunistický režim se je tak snažil odsunout i geograficky na okraj společnosti a izolovat je. Život na tomto konci světa byl velmi tvrdý, plný odříkání. Naštěstí to ale nikdy nebylo tak, že by se komunisty zamýšlenou izolaci podařilo dotáhnout do všech důsledků. Sestry musely pracovat na polích státních statků, jako dělnice v továrnách, některé směly pečovat o těžce nemocné. Při všech těchto situacích přicházeli do kontaktu s okolním světem a zpravidla na něj zapůsobili víc, než mohlo být komunistům milé. Hlavně tím, jak sestry snášely svůj úděl a vzájemně si pomáhali, nehledě na vlastní řádovou příslušnost, ukazovali svou sílu i vnitřní svobodu, jakkoliv se to mohlo zdát paradoxní. Už to samo o sobě přitahovalo mnoho lidí zvenčí, kteří v časech reálného socialismu právě něco takového hledali. Kdo si pamatuje Bílou vodu u Javorníka koncem 80. a začátkem 90. let minulého století, ví, že navzdory všem těžkostem šlo o místo plné života. V roce 1990 žilo v Bílé vodě ještě asi 500 řeholních sester. Když jsem byli v 50. letech násilně sestěhovány, snášeli to mnohdy s těžkým srdcem. Podobný pocit mnohé z nich zachvátil v 90. letech, kdy se po pádu komunistického režimu mohli vrátit na svá staronová působiště. Tehdy se mnohým z nich z Bílé vody vlastně ani nechtělo. Díky výrazně lepšímu dopravnímu spojení se dnes stala i kdysi odlehlá bílá voda dostupnější. Jenom z Prahy to trvá autem 3 hodiny, pokud se využije spojení přes Polsko. A je třeba přiznat, že k popularizaci tohoto místa přispěl i stejnojmenný obsáhlý román Kateřiny Tučkové. Mnozí tak zavítají i do kostela navštívení Panny Marie, kde je na oltářním obraze znázorněna Matka Boží neobvyklým způsobem, a sice v klobouku. Obzvlášť silným místem je zdejší hřbitov, na kterém je pochováno několik stovek řeholnic. Strohé pomníčky podávají svědectví o jejich životech. Už jenom to samo o sobě vybízí k zamyšlení nad pomíjivostí života a lidského konání zde na zemi. V místech, jako je bílá voda u Javorníka, si to člověk uvědomuje možná daleko silněji než kdekoliv jinde.
8: Kamila Pešeková. V následujících příspěvcích se vrátíme i ke komentářům z tohoto týdne. Publicista Petr Holub komentoval výsledky regulace cen benzínu a nafty. Od 20. července se ceny vrátily do rukou trhu.
13: Každé vládní opatření lze kritizovat bez ohledu na to, jaký vládní kabinet o něm rozhodl. To se samozřejmě týká i cenových regulací, které snižovaly cenu benzínu a nafty až do 20. července. Nutno předem upozornit, že na místě nejsou stížnosti, o kolik peněz vláda Andreje Babiše svým údajně populistickým opatřením připravila státní pokladnu. Vláda opravdu na 3 měsíce snížila spotřební daň za motorovou naftu téměř o 2 koruny za litr a tím příjmy státu klesly o 3,5 miliardy korun. Přesto se říct, že stát o tyto peníze nepřišel. S rostoucí cenou dodávek benzínu a nafty zároveň rostou výnosy daně z přidané hodnoty. Pokud se tedy Babišův kabinet zřekl části výnosu spotřební daně, o miliardy nepřišel, jen tím vykompenzoval vyšší výnos daně z přidané hodnoty. Samozřejmě označit regulaci cen pohonných hmot za populismus je možné, ovšem současná vláda není v tomto ohledu přeborníkem. Snížila spotřební daň za naftu o 2 koruny za litr, proti tomu předchozí kabinet Petra Fialy řezal hlouběji. Od června do září roku 2022 snížil sazbu spotřební daně o 1,50 Kč za litr pro naftu i benzín, navíc nafta zůstala levnější až do července příštího roku. Z odhadu ministerstva financí vyplývá, že tehdy výpadek spotřební daně dosáhl 10 až 11 miliard korun. Lze jistě tvrdit, že energetická krize roku 2022 zasáhla Evropu citelněji než letošní krize v Perském zálivu, ovšem pokud jde o pohonné hmoty, celkový vývoj je podobný. Takřka by se dalo uzavřít, že se vláda Andreje Babiše rozhodla správně, když se rozhodla ceny regulovat, a ještě ji můžeme pochválit za provedení. Platí to určitě v politickém ohledu. Veřejnost bývá na cenový vývoj u některých komodit citlivá. Snadno propadá panice a tradičně očekává pomoc od všemocného státu. Poslední opravdu velkou paniku jsme zažili již v zmíněném roce 2022, když se zdálo, že ceny energií pro domácnosti vyrostou do nebe. Fialova vláda tehdy několik měsíců váhala se stanovením cenových stropů a přišla tím o důvěru značné části frustrovaného obyvatelstva. Hrozbu, že se panika vrátí přes trh s benzínem a naftou, současná vláda s přehledem odvrátila. Samozřejmě nešlo o bůh ví jakou finanční pomoc pro domácnosti. Stačil signál, že úřady mají situaci pod kontrolou a zasáhnou v pravý čas, když bude potřeba. Nakonec se to zvládlo s poměrně nízkými náklady. Politicky se Babišové lidé zachovali rozumně, v ekonomickém ohledu ovšem chválit není důvod. Vládní intervence může mít nejvýš krátkodobý efekt a dočasně omezit dopady velkého cenového šoku. Na druhé straně regulace musí někdy skončit a to znamená, že potom nastane menší šok. To je vidět i v těchto dnech. Spotřební daň z nafty se vrátila na původní úroveň, která je o 2 koruny vyšší než v čase regulací. Obchodníci ovšem využili situace a přirazili si plných 7 korun. Celkem nepřesvědčivě vysvětlují, že k tomu přispělo náhle vyostření situace v Perském zálivu. Po zkušenostech s minulými cenovými krizemi lze očekávat, že se na současné úrovni přes 40 korun za litr udrží cena nafty i benzínu až do konce roku. Jinými slovy, jarní cenovou regulaci zaplatíme vyššími cenami na podzim. Na rozdíl od jara to půjde i bez paniky.
8: Publicista Petr Holub. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland se ve složitém propletenci událostí na Blízkém východě tentokrát zaměřil na středeční americko-saudský útok proti Iráku. Proč si pozornost zaslouží i vedlejší bojiště?
14: Americko-saúdský útok v sobě obsahuje celou řadu důležitých vrstev současné situace. Někdejší mocnost Irák je dnes hřištěm pro spory jiných států, nejen Američanů a Saudů, ale také Iránců, protože mezi 20 obětmi bylo pravděpodobně 6 iránských poradců. Šlo také o reakci na skutečnost, že z iráckého území krátce předtím někdo vypustil drony směrem k saúdskému území. Ne proto, že by Irák byl ve válečném stavu se Saudy, ale proto, že někdo v Iráku bojuje z jeho území za zájmy Iránu. Americko-saudský útok byl namířen právě proti těmto jednotkám. Děje se tak proto, že v americko-iránské válce neplatí žádné jasné dělící linie nebo hranice, geografické ani jiné. Irán dlouhodobě používá strategii nasazování svých spojenců v zahraničí pro odvrácení své odpovědnosti za své kroky. Nyní se tedy pozornost upíná na Irák, který je vedlejším bojištěm americko-iránské války proto, že po roce 2003 a svržení Saddáma Husajna přestal být regionálním rivalem Iránu, ale jeho protektorátem. Teherán má zásadní vliv na tamní ekonomiku, politiku a řadu dalších oblastí, do té míry, že to budí nesouhlas i u některých z tamních šíitských politiků. Iránský stisk byl dosud až příliš silný na to, aby se Irák z područí Teheránu vymanil. Irán ovládá Irák také prostřednictvím celého ekosystému šíitských proíránských milicí, které jsou mocnější než tamní armáda a disponují i balistickými střelami nebo protiletadlovými zbraněmi. Právě tyto jednotky byly terčem americké a saúdské odvety. Pro některé Iráčany je takový incident urážkou jejich národní hrdosti, ale současně někteří v události vidí důsledek toho, jak hluboko byl Irák vtažen do záležitostí jiné země. Iránský vliv Iráku se navíc zachvěl i z jiných důvodů. Poprvé, když byl svržen režim Bašára Asada v Sýrii a poté i po oslabení Hizballahu v Libanonu a Hamásu v Gaze. Nový irácký premiér Ali az-Zaidi byl zvolen i po americkém nátlaku a proti iránskému přání. Oba státy totiž nadále mají vliv na dennodenní iráckou politiku. Zaidi už stačil navštívit Spojené státy a setkat se se spokojeným Donaldem Trumpem. Zaidi se také jako vůbec první premiér snaží přimět paramilitární síly, aby se začlenili do iráckých ozbrojených složek. Zatím jen s omezenými úspěchy, ale přece jen většími, než by se ještě vloni dalo čekat. Premiér není nepřítelem Iránu nebo proamerickým politikem, ale snaží se ochránit irácké národní zájmy a vyhnout se negativním dopadům války na svou zemi. Irák by se z iránského vlivu vyprostil pravděpodobně, jen pokud by tamní režim padl, ale to se v nejbližší době pravděpodobně nestane. Uvnitř Iráku ale probíhají pro Západ obtížně rozluštitelné pohyby. Pozorovatelé místních poměrů například zaznamenali velké rozhořčení mezi některými Iráčany poté, co Irán zaútočil na některá irácká ropná zařízení, aby poškodil Spojené státy. Útočil přitom na vlastní irácké zájmy, protože tuto infrastrukturu platil Irák a slouží iráckému hospodářství. Irák je tedy zemí a společností na rozcestí a do značné míry je závislý na tom, co se odehrává jinde. Dochází i k paradoxním změnám. Například smrt iránského ajatolá Chameneího přesunula část těžiště šíitské autority do Iráku, zejména do rukou ajatoláha Sistáního, sídlícího v iráckém Nadžafu. Ten má na řadu otázek jiný názor, včetně odmítnutí koncepce vlády duchovních, jak se praktikuje v Iránu.
8: Komentářem Jana Fingerlanda končí nedělní vydání Názorů a argumentů. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
15: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě, také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
5: U žen ležící na Bulovce, která byla předtím v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Většina evakuovaných kvůli požárům v jihozápadní Francii se už může vrátit domů. Fotbalisté Pardubic nastoupí v lize proti Jablonci. Na kolonu pozor před Brnem z Vyškova od 201. kilometru. A počasí odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. A teploměry ukazují až 29 stupňů, na jihu Moravy víc.
16: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Žena, která je od včera v pražské nemocnici Bulovka, nemá ebolu ani jinou vysoce nebezpečnou tropickou nemoc. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Laboratorní vzorky přes noc vyhodnotil Kochův institut v Berlíně. Pacientka, která se tento týden vrátila z Ugandy, začala mít vysoké horečky. Žádné další příznaky nemá. I tak zůstává v péči lékařů, kteří zjišťují přesnou diagnózu.
17: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
5: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 000 evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovaly kvůli ohňům přes 200 000 lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
18: Starosta Xavier Dane v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé pětitisícové město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Váh na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Naprostá většina novorozenců, až 80%, je při propuštění z porodnice plně kojená. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Jak upozorňuje organizace UNICEF u příležitosti Světového týdne kojení, do půl roku života je plně kojených už jen 15 až 20% dětí.
19: Mezi ně patří i děti Sylvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
20: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
19: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
21: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
19: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
22: Sport. Pardubičtí fotbalisté se poprvé v nové sezóně šance ligy představí doma. Ve 20 hodin nastoupí proti Jablonci. Východočeši v prvním kole nebodovali, když prohráli derby v Hradci Králové 1-2. Pardubický záložník Tomáš Jelínek upozorňuje na silné stránky soupeře.
23: Já si myslím, že to bude kvalitní utkání s obou stran. Na soupeře už se připravujeme, víme, že je hodně silný ve standardních situacích, takže víme, že na to se budeme muset extra soustředit a jak jsem říkal, věřím v to, že to bude dobrý utkání.
22: Dnešní program Šance ligy začne v 15 hodin soubojem Olomouc s Mladou Boleslaví. V 17.30 pak začne utkání Bohemians Hradec Králové. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 před Brnem a kolony před Šmejkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam stále řeší nehodu, dvou osobních aut jsou v pravém pruhu a zdržení okolo 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát mezi Prahou a Brnem, počítejte s obousměrným zdržením před Šmejkalkou na 24. kilometru. S obou strany to zhruba na 10 minut. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte s kolonou na konci D3. Na 63. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až do Miličína. Další zdržení je dál potom u Votic, tam se sune fronta před Olbramovice. A na silnici 19 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u omezení u Vystrkova, v obou směrech je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se objevují přehánky nebo slabý déšť, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Teploměry ukazují 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy, tam je to víc, i 32 stupňů. A ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Červenec roku 1971. Otevírá se první souvislý úsek první československé dálnice. Byla to tehdy slavnostní událost. Pravda, ten první úsek D1 měřil pouhých 23 kilometrů. Jak pravil poněkud jedovatě dobový filmový žurnál, nový úsek dálnice jste projeli dřív, než jste stačili vykouřit jednu cigaretu. Dálnice měla smysl především pro víkendové cesty Pražanů do posázavských chat. Ale nějak se začít muselo, každý začátek je těžký a s dálnicemi to u nás nebylo jinak. Začátky dálniční sítě se u nás budovaly předlouhých 30, možná 40 let. Samozřejmě s přestávkami způsobenými hlavně politikou. A co všechno se přitom dělo, si poslechneme v dnešním Archivu Plus. K poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
15: Archiv Plus.
0: Jak je možná známo, první dálnice v Evropě se stavěly v Itálii a pochopitelně v Německu, i když mýtus o tom, že Hitler vymyslel dálnice, je nepřesný. První dálnici v Německu otevíral ještě před Hitlerovou érou 6. srpna 1932 tehdejší starosta Kolína nad Rýnem a později poválečný kancléř Spolkové republiky Německo Konrad Adenauer a jednalo se o prvních 20 kilometrů mezi Kolínem a Bonem. Samozřejmě nacistický režim pak dokázal dálnici propagandisticky využít. Pokud ovšem použijete pojem Hitlerova dálnice v českém prostředí, bude se nejspíš týkat nedostavěné dálnice Vroclav-Vídeň, k té se ale ještě dostaneme. V roce 2012 vznikl rozhlasový pořad z cyklu Česko země neznámá, věnovaný právě historii dálnic u nás. A z něho pochází i rozhovor s historikem dopravy Václavem Lídlem. Tak nejprve, proč vůbec vznikla na počátku 30. let minulého století potřeba dálnice stavět? Nebývale totiž vzrostl automobilový provoz.
1: Stala se situace, že motorová vozidla ohrožovala pomalu jedoucí vozidla nemotorová, naopak ta překážela motorovým. Takže vznikla taková filozofie oddělit tyto dopravy. To vedlo vlastně k nápadu silnice pro motorová vozidla, dálkové silnice, kam by nesměli ani jiný druh vozidel, a na zbývajících silnicích omezit rychlost tak, aby nedocházelo k této kolizi. Výsledkem těchto úvah byly první návrhy dálkových silnic. V Pražské sdružení inženýrů a architektů vypracovalo návrh dálkové silnice Plzeň-Košice. Ta byla poměrně v parametrech dnešní dálnice, i když v uších. A i takové ty technické parametry by neodpovídaly. Míjela Prahu, což je zajímavé, tak jako tu páteř chtěla dodržet. To bylo v roce 1935. Zároveň brněnský region vypracoval návrh taky dálkové silnice Cheb, Chust, což Chust právě bylo nejvýchodnější velké město na Podkarpatské Rusy. Tu vedl ve dvou trasách. Takže severní trasa šla Prahou, jižní šla Brnem, pak se spojili a po Slovensku a tak šla jedna. Protože veřejnost cítila ten nárůst toho motorismu a tu začínající zahlcování silnic, dnešního pohledu teda se to zdá legrační, ale jim to tak připadalo, tak ty návrhy uvítala. Vláda se k tomu postavila zatím chladně. Ale tím to neskončilo. Podnikatel J.A. Baťa, který se snažil pozvednout celkově republiku po všech stránkách, takže napsal knížku Budujme stát pro 40 milionů lidí, tam řeší železniční páteř, silniční a takže i tu silniční páteř, silnici, dálkovou silnici Cheb Velký Bočkov a zase míjí Prahu, jak je obvykle. S tím už se vláda začala zabývat, ale do konce první republiky bohužel ke stavbě nedošlo.
0: Dálnice, národní cesta, autostráda. Čtyřproudé silnici, na které by se auta bezpečně měla, se na počátku říkalo všelijak. Pojem dálnice se ovšem ujal poměrně brzy. K tomu, jak vznikl, se vrátíme ještě na konci pořadu. Do konce první republiky měli českoslovenští stavbaři spíš úkol v šibeniční lhůtě dostavět opevnění republiky, což se stejně nestihlo a jak to dopadlo politicky je snad dostatečně známo. Dá se říct, že po Mnichově byla stavba dálnice snad jediné ideologicky přijatelné soutěžení, ve kterém bylo zmrzačené druhé republice částečně povoleno se s úsilím Němců nebo Italů poměřovat. Přitom samozřejmě dálnice jako strategická dopravní tepna nebyla vůbec ideologicky neutrální záležitostí. Souvisela s kultem síly, schopnosti národa být na výši doby. Následující ukázka pochází z pořadu Večerní okénko z října 1938.
2: Předevčírem projednala ministerská rada stavební plán první autostrády našeho nového státu. Bude to naše první národní cesta. V dnešním okénku promluví k vám jeden z našich povolaných znalců národní motorizace a propagátor motorismu, redaktor František Elstner, reportér našeho rozhlasu. Jeho mínění má pro nás také cenu praktickou, protože osobně projel v automobilu téměř všemi státy civilizovaného světa, Evropou, Severní, Střední a Jižní Amerikou a Afrikou. Řekne nám, čím je autostráda pro život národa.
3: Motoristé, jestliže vás takto oslovujeme, oslovujeme celý...

0: Ale v době nahrávání tohoto příspěvku už měl s cestováním utrum. Za války ani po ní už se jeho cestovatelská kariéra zdaleka v původním rozsahu neobnovila, ale to jen na okraj. Františku Elsnerovi dáme slovo ještě jednou, především proto, že v jeho přednášce se poměrně jasně odráží atmosféra druhé republiky. Nejenom v podobě naprosté politické deziluze, ale i ve víře, že projekt autostrády, nebo chcete-li dálnice, zachrání naše hospodářství i národní hrdost.
1: Žili jsme dosud tak, že obchodník v Praze se loučil s rodinou, když se připravoval na cestu do Brna. Věděli jsme přitom, že obchodník v New Yorku se neloučí, když nastupuje 7denní automobilovou cestu do San Franciska. Na té daleké cestě je v moci neviditelných rukou silniční služby, ty jej dopravují z města do města, chrání a podporují. Národ, který vybuduje autostradu, věří ve svoji budoucnost. Úzké silnice zarostou travou, ale autostrada je pro děti a pro vnuky. Nedivíme se nikomu z členů svého národa, který dnes nemá dosti důvěry v budoucnost a řekne prostě nevěřím. Ale nevěřit, to znamená zemřít.
0: Bylo 2. května 1939, když slavnostním prvním výkopem zahájil stavbu dnešní dálnice D1 u Průhonic Václav Nosek. Prosím neplést s pozdějším komunistickým ministrem vnitra. Tento Václav Nosek stál v čele úřadu vzniklého na konci roku 1938 Generálního ředitelství silnic a dálnic. Ve svém projevu se vracel k myšlence českých zemí jako křižovatky Evropy a inspiraci nacházel až v dobách Marie Terezie. Ke konci proslovu pak uvažuje o výstavbě dálnic na vrcholného státního úředníka až poeticky.
2: Stavbu dálnice nejlépe zhodnotí generace, jež přijdou po nás, tak jako my dnes obdivujeme římské silnice, po niž kdysi hrdě kráčely slavné římské legiony na válečná tažení, nebo velkoryse stavěné silnice Marie Terezie, po nich ještě dnes pojíždějí velkými rychlostmi motorová vozidla, o nich se vojenským inženýrům Marie Terezie ani nezdálo. Až dvojitá bílá čára dálnice protkne zeleň luhů a lesů a moc vod našich krásných krajů, pak sluncem krásna zaleje se naše drahá vlast a výraz štěstí vtiskne se nám všem do tváře, neboť si budeme moci říci, toť naše dílo. A až se první gumy autovozidel dotknou bílé plochy betonové vozovky dálnice, pak všichni pochopí cenu tohoto díla, jež si chudý národ ze skromných prostředků postavil.
3: Stavilo se napřed docela svižně. Pak ale přišel taková věc, která byla naprosto do té doby neznámá. Katastrofální nedostatek pracovních sil. O tu práci na dálnici nebyl zájem moc, takže třeba na tom úseku bylo potřeba 600 pracovníků, sehnalo se 200. Nikde se nedosáhl víc než 200. I když bylo strojní vybavení poměrně velké na tu dobu, ta ruční práce tak měla svůj podíl a ještě před započetím války už zaostávala stavba za plánem právě kvůli tomu nedostatku pracovních sil. Němci nám tu dálnici sice povolili, ale dívali se nějakou na protektorátní jenom. Takže ji přeci jen nefandili tolik jako své dálnici, která šla přes naše území Vroclav, Vídeň. Tam bylo větší nasazení, lepší platy a tak. Tahle naše byla tak trošku jakoby popelkou, ale přesto ta stavba běžela výrazně kupředu. No ale ještě před napadením Sovětského svazu začaly být už trošku zásobování problémy. Bylo zavedeno řízené hospodářství a stavba dálnice mohla pokračovat, protože se to všechno jako tím řízeným hospodářstvím, když se to naplánovalo, tak to ještě fungovalo.
0: Historik Václav Lídl mluvil o plánované dálnici přes území Moravy ze severu na jih. To byl politický projekt nacistického Německa, který měl propojit nově připojené Rakousko s tehdy německou Vroclaví, německy Breslau. Němci ho plánovali dokonce ještě v poslední éře existence Československa. Češi a pozdější protektorát v tomto projektu nehráli velkou roli. Protektorátní občané měli mít možnost na tuto takzvanou exteritoriální dálnici najíždět pouze přes celnice, přičemž celá dálnice i její bezprostřední okolí mělo patřit německé říši. Se začátkem protektorátu tedy padly poslední překážky stavby a začalo se budovat velmi svižně, jenomže už během 2 let Němce dohnal nedostatek materiálu,

0: a dálnice přestala být prioritou.
1: V roce 1941, 1. srpem byl takový první mezník, kdy bylo takzvaný zákaz novostaveb, takže byly zastaveny všechny novostavby, civilní stavby byly omezeny, dálnice dostala výjimku a jako stavělo se, ale to už to tempo nebylo, to bylo takový už jenom dožívání a 30. dubna 1942 Němci nařídili zastavení stavby, dokonce telefonicky, protože to nějak spěchalo a zastavili teda i všechny svoje stavby, to jako nejen tu naši. A perlička je tam v tom, že bylo tam v tom nařízení, aby byl oficiální ukončení až 5. května, aby dělníci dostali zaplacen svátek práce.
0: S postupující vidinou porážky se tedy nacisté rozhodli na zbytné stavby typu dálnice rezignovat. A tak ačkoliv dodnes na mnoha místech, například v okolí Jevíčka, můžete narazit na mnohé technické pozůstatky dálničního tělesa, včetně už dobudovaných mostů, dálnice nikdy nebyla zprovozněna ani dostavěna. S výjimkou malé části na okraji Brna, která míří přibližně ze směru dnešní dálnice D1 k brněnské přehradě. A možná nejviditelnější památka po této stavbě je obrovský pylon přímo u přehrady, na kterém dnes cvičí své umění horolezci. Na konci války bylo u nás rozestavěno neuvěřitelných 188 kilometrů dálnic, včetně desítek mostů a dalších objektů. Možná se ptáte, proč v rámci budovatelského nadšení po roce 1945 nebylo okamžitě pokračováno ve stavbě započatých dálnic. Pravda je, že se stavělo dál, ale pouze do roku 1950, kdy byly dostavěny a zakonzervovány hlavní dálniční mosty. Důvody se nevysvětlují zrovna lehce, ale mají jistou logiku, tedy z hlediska Sovětského svazu. V rámci paranoidních představ studené války nebylo pro Sověty vůbec žádoucí, aby jejich poslední satelitní výspa byla protkaná sítí dálnic, po kterých by se teoreticky mohlo posouvat nepřátelské vojsko rychle na východ. A tak zatímco se u nás vesele budoval těžký průmysl, hutnictví, strojírenství, lámaly se stachanovské rekordy v dolech a na stavbách mládeže, rozestavěné dálnice ležely ledem víc než dalších 16 let. Pomalu ale přece jen postupně rostoucí počet majitelů luxusního zboží, teď mám na mysli vlastní auto, ale nakonec v 60. letech československou vládu přinutil přehodnotit dosavadní dopravní politiku a stavbu dálnic začít opět plánovat. Od vládního nařízení z roku 1963 ovšem byla ještě tříletá cesta ke konkrétním činům. 8. března 67 pak byla slavnostně znovu zahájena stavba u Mirošovic po dlouhých 17 letech. A za další víc než 4 roky 12. července 1971 pak bylo možné zprovoznit první část. Slovo v dobové reportáži dostal nejprve ředitel silnic a dálnic inženýr Josef Kopecký.
2: Nejsem pro patetické řeči, no nicméně dnes je to slavnostní okamžik. Jsme naplněni pocitem hrdosti nad tím, že se nám podařilo dokončit první dálniční kilometry v Československu. Tedy i když je to těch 13 kilometrů zpět do Mrošovic, přesto v nich vidíme záruku, že výstavba dálniční sítě v Československu je skutečností a že také bude podle plánu pokračovat směrem na Brno a současně, že budou podle plánu zajišťovány i dálniční výpady z Prahy a z Brna. Význam těchto prvních 23 kilometrů nutno spatřovat především v tom, že se nám podařilo získat konkrétní zkušenosti na úseku investora, projektových i stavebních dodavatelských organizací, kdy při nejlepší vůli nejsme schopni všechno z zahraničí letadla tudy vyčíst.
0: A v historickém záznamu z 12. července 1971 dejme ještě slovo Jiřímu Poupě, prvnímu zástupci hlavního velitele veřejné bezpečnosti.
3: Soudru Poupě, prosím vás, jak bude zajištěna bezpečnost provozu na dálnici?
4: Současně s provozem prvního úseku dálnice zahájilo činnost první oddělení veřejné bezpečnosti, to je dálniční oddělení. Jeho příslušníci mají za úkol, aby sledovali a dbali o bezpečnost na tomto úseku, který byl dnešního dne dán do provozu. Přejeme všem uživatelům tohoto úseku dobrou jízdu, přejeme jim, aby tohoto úseku využili v plné míře i ke své radosti, i pochopitelně ke všemu, co souvisí s naší ekonomikou. Máme však jednu prosbu, aby všichni se chovali na dálnici ukázněně, aby se seznámili s doplňkem vyhlášky číslo 80, která stanoví přesná pravidla, jak se řidiči na dálnicích mají chovat. Jsme toho názoru, aby řidiči nechali maximální rychlosti závodníkům a aby sami používali přiměřené rychlosti, to je takové rychlosti, aby nebyl narušen bezpečnostní provoz na dálnici.
0: Tak to byl rozumný apel, bohužel musíme dodat, že se na našich dálnicích mnozí neumí chovat dodnes, ani po těch 50 letech.
5: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Posloucháte Archiv Plus dnes na téma výstavby československých dálnic mezi lety 1940 a 1990. Počínaje rokem 1971 se výstavba D1 a postupně i dalších dopravních tepen rozjela poměrně energicky. Už 2. listopadu 1973 se zpravodaj Ilja Jenča přihlásil z dálniční křižovatky Kývalka při příležitosti otevření dalšího úseku D1.
6: Já jsem si udělal tento týden takový malý pokus. Projel jsem trať Velká Bíteš Brno po staré silnici, která dlouhá léta sloužila jako hlavní výpadovka z Brna na Prahu. Při dodržení všech předpisů a s ohledem na hustotu provozu mi trvala cesta téměř půl hodiny. Dálnice umožňuje překonat stejnou vzdálenost za 17 minut při stálé cestovní rychlosti 100 km v hodině. A teď to nejhlavnější. Úsek do Velké Bíteše měl být odevzdán do provozu vlastně v poslední den tohoto roku. Budovatele dálnice si dali závazek na počest výročí Velké říjnové socialistické revoluce, že svoji práci skončí 7. listopadu. Dnes je 2. listopadu a federální ministr dopravy inženýr Štefan Šutka už může přistoupit k modré stuze, aby dálnici celé 2 měsíce před stanoveným termínem otevřel.
7: A už je potom. Tak za službu motorismu. Budeš ty, to máš na starost.
8: Dobrý ministře, promiňte, u zrodu velkých věcí se obyčejně vyslovují nějaká přání. Jak je vás napadlo v tom momentě, kdy jste přestříhával pásku na novém otevřeném úseku dálnice?
7: Mňa napadla ta myšlenka, kterou jsem aj vyjadril nahlas, aby dálnica sloužila motorismu, aby sloužila našim ľuďom. A ještě také skromné želanie, tak jak už bylo aj oficiálně povedané, aby jsme postupně otvárali další úseky, aby jsme spojili ten úsek, který jsme si dali, Praha, Brno, Bratislava.
0: Teď si na chvilku odpočineme od otvírání nových úseků dálnic a ještě se vrátíme k památkám na dálniční úseky, které nikdy nebyly uvedeny do provozu. Je jich u nás pořád k vidění poměrně dost. Zarůstající náspy zaříznuté do krajiny, mosty vedoucí od nikud nikam nebo tyčící se nad vodní hladinou. Opuštěné a nedostavěné technické památky v krajině jsou turistickým magnetem zvláštního druhu. O jedné z nich, totiž dvou zatopených mostev ve vodní nádrži Želivka, mluví opět historik Václav Lídl.
1: Přehradní nádrž na Želivce byla před válkou projektována výše po proudu, takže ty dva mosty by překlenovaly malé potůčky, malé přítoky Želivky. Jeden je velký obloukový most u Borovska, který je zaplaven po špičku oblouku, když je plná hladina, je dokončen, ať se zdá, že není, protože tam už měl být násyp. To všechno by bylo na suchu. A ten právě byl dokončen z větší části až po válce. Tam se nejdéle pracovalo, a to až do podzimu roku 1950. Zpátky ku Praze menší most přes Sedmpanský potok a mezi nimi je to těleso někde zachované, někde pak už osorané.
0: Kompletně byla dálnice Praha-Brno-Bratislava dokončena 8. listopadu 1980, tedy po 13 letech od obnovení stavby v roce 1967. Nechceme srovnávat, ale musíme. Jistě, že komunistický režim nemusel řešit například tolik problémů s vykupováním pozemků nebo s protesty ekologů, ale přesto. Srovnejte si to s dnešním tempem výstavby naší dálniční sítě a asi vás trochu přepadnou chmury. Naposledy se dnes na vývoj okolo československých dálnic podíváme do 12. října 1989. Tehdy byl na návštěvě ve Spolkové republice Německo federální ministr dopravy a spojů František Podlena. Šlo o otázku do budoucna zásadní. Jak se postupně dálnice blížila k západním hranicím, vlastně se chtě nechtě muselo začít uvažovat, nakolik se chceme napojovat na západoevropskou dálniční síť v situaci, kdy zdaleka nehodláme umožnit každému tímto směrem cestovat.
9: Chtěl bych říct, že jsem informoval německou stranu o tom, že Československo je technicky i kapacitně připraveno celý postup výstavby této dálnice urychlit. Samozřejmě musíme řešit ve vlastní dopravě mnoho jiných otázek a z hlediska zátěžových proudů ve vnitrostátní československé dopravě není tento úsek prioritní. Proto jsme také zvažovali otázku případné finanční účasti Spolkové republiky na tomto projektu, protože výstavba dálnice mezi Plzní a státní hranicí by měla sloužit v této fázi především usnadnění transitní dopravy a průjezdům vozidel z Německé spolkové republiky, které jsou více obsaženy v tomto úseku než vlastní československé dopravní prostředky.
0: Byla to šalamounská úvaha typická pro českou perestrojku. Západní Němci by k nám mohli jezdit utrácet víc marek a aby se jim sem lépe jezdilo, mohli by nám přispět na dálnici mezi Plzní a Rozvadovem. Naštěstí za dva měsíce bylo všechno jinak a o tom, kam se Češi a Slováci mohou podívat, přestala rozhodovat strana a vláda, které se po 40 letech zase oddělily do stavu samostatných útvarů. A úplně na závěr tu pro vás mám postřeh historika Václava Lídla, jak vlastně vzniklo české slovo dálnice.
1: V době projektové přípravy v roce 1938 na podzim štábní kapitán Inž. Karel Chmel, jeden z vynikajících odborníků, tak si psal dálkové silnice, pak si zkracoval dál pomlčkanice a všem se zdálo, že to vystihuje dálnice, tak to navrhli jako oficiální slovo, bylo to schváleno. Tam trošku dali vznešenější důvod, jako ta dálnost, že to je dálné silnice, ale on to našel tak.
0: A to je pro dnešek z mé strany vše. Na Archivu Plus technicky spolupracoval Ladislav Čurda. Šťastnou cestu a také pevnou naději, že to jednou konečně všechno dostavíme, vám přeje Jan Sedmidubský.
5: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus.
10: Radiožurnál je půl druhé odpoledne. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou.
11: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí v Česku. Od zítřka už je nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrna zničila v noci na dnešek přes 600 ukrajinských dronů. Vedení Saratovské oblasti na jihu Ruska tvrdí, že tam ukrajinský úder ze vzduchu zabil dva lidi. Píše to agentura AFP. Ukrajinská protivzdušná obrana pak v noci na dnešek sestřelila 109 dronů, jak uvedlo ukrajinské letectvo. Za posledních 24 hodin zemřeli na Ukrajině podle místních médií 3 lidi a zhruba 50 se zranilo. Web státního zdravotního ústavu stále nefunguje. Včera večer ho napadli hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. A čerpací stanice MOL zavírají své automyčky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku s prohlášením Teď se počítá každá kapka vody. Reaguje tím na situaci v Maďarsku, které řeší velká sucha a rekordně málo vody. Ke stejnému kroku společnost vyzvala i své partnery. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť taky odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Pakš, která vodu z Dunaje používá k chlazení. Podle premiéra Petra Maďara by se mohl její provoz zastavit už během dneška.
5: Sport.
11: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč podepsal se Sigmou víceletou smlouvu. A ještě jedna fotbalová zpráva. Podle agentury Reuters se neuskuteční plánované navýšení podílu Daniela Křetínského v anglickém West Hamu. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty zůstává vlastníkem 27% akcií klubu poté, co Vanessa Goldová oznámila, že prodá svůj podíl jinému investorovi.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Ostrovačic a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Ostrovačice. Na 177. kilometru se srazila dvě osobní auta. Blokují levý pruh, na místě už je policie. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 200,5 kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na 197,5 kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný pravý pruh, zdržení je okolo 15 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na chodce Rady. Na 29. kilometru se zastavuje, kolona nesouvisle pokračuje až na Šmejkalku, zdržení je okolo 15 minut. Na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Českých Budějovic. Mezi 135. a 136. kilometrem se projíždí pouze pravým pruhem, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. A na tahu 194 mezi Vrbicí a Podbořanským Rohoscem dejte pozor za Valčí. Havarovala tam motorka, na místo právě jedou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Celé odpoledne bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se objeví taky přeháňky nebo slabý déšť, večer už pak ale bude oblačnosti ubývat. Teploměry dnes ukazují 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy, tam je tepleji i 32 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Co má společného Donald Trump, starý kmerský chrám a online kriminalita? Všichni mají svou stopu v posledním kole starého sporu mezi Kambodžou a Tajskem, které se přou, kudy přesně vede jejich společná hranice. Bilance bojů, které začaly loni v červenci a s přestávkami se vedly až skoro do konce roku 2025, jsou desítky mrtvých vojáků a civilistů, stovky zraněných na obou stranách a stovky tisíc vnitřně vysídlených. Krize ukončila kariéru tajské premiérky a nadlouho pošramotila vztahy mezi oběma zeměmi. Několik starých kmerských chrámů leží přímo na hranici. Teď místo turistů navštěvují jen vojáci a pyrotechnici. Za obzor tajsko-kambodžského konfliktu vás od mikrofonu zavede Jana Karasová.
5: Posloucháte pořad Za obzorem.
13: Hraniční spor, a není to nic nezvyklého, se táhne až do koloniálních dob, kdy na začátku 20. století Francouzi vytyčovali hranice mezi Siamským královstvím, dnešním Tajskem a francouzskou Indočínou, která zahrnovala i dnešní Kambodžu. Tehdy nakreslená linka na mapě se přilila do ozbrojeného konfliktu po kambodžské samostatnosti v roce 1953. Od té doby se spor rozhořel ještě několikrát. Naposled to bylo loni.
14: Border areas escalated rapidly.
15: Fighting has spread along practically all areas of the border. At least 13 people have died and around 100.
16: The battles also raged in a series of ancient Khmer temples along the borderline.
13: Půlroční ozbrojené střety začaly 24. července 2025. Samotnou rozbuškou bylo o den dříve zranění několika tajských vojáků, když jeden z nich při patrole šlápl na minu. Těch je v oblasti hodně už dob minulých. Další tam ale nejspíš ukrývají armády i dnes. Otevřené boje trvaly jen pár dní. Ještě na konci července je zastavilo první příměří zprostředkované Malajzií. Ani po něm ale prakticky neminul týden bez vzájemného napadání, příležitostných střetů a obviňování z porušování dohod. Armády instalovaly další a další ostanté dráty na území, které oba státy považují za své, a pokoušely se vystěhovat vesničany z jedné strany hranice na druhou. V tajském centru pro uprchlíky se tehdy se svou rodinou ukryla i 50 63-letá žena.
17: Starali jsme se doma o matku a v tom uslyšeli výstřely. Hlasité dunění, boom, boom, boom a pak nepřetržité zvuky explozí. Odjeli jsme tak rychle, že jsme si sebou nevzali nic. Byli jsme v šoku. Nikdo nechce, aby se to dělo. Je mi líto hlavně starších a postižených lidí, protože je pro ně velmi těžké se sem dostat. Někteří mají auta, ale pro lidi, kteří je nemají, je to opravdu obtížné.
13: V podstatě stejné to bylo i na druhé straně hranice v Kambodži. Někteří uprchli až do města Siem Reap, do kterého jinak míří hlavně zahraniční turisté, aby si prohlédli chrámový komplex Angkor Wat. Ozbrojené potyčky mezi místními vyvolaly také děsivé vzpomínky na pohnuté momenty z druhé poloviny minulého století. V Siem Reapu jsem si o tom povídala s místním zpracovatelem kešu ořechu Pirumem Polem.
18: Režim Pol Pota, kterému se na západě často říká režim rudých Khmerů nebo období vražedných polí, trval od roku 1975 do roku 1978. 3 roky, 8 měsíců a 20 dní. Během této doby zahynuli více než 3 miliony lidí. Když tento režim skončil, bylo to díky tomu, že do země vstoupila vietnamská armáda a bojovala proti jednotkám Pol Pota. Vietnamci nakonec zvítězili a Pol Potovy jednotky ustupovaly na západ k hranicím s Thajskem. Moje vesnice tehdy ležela poměrně blízko thajských hranic a armáda vražedných polí se tam stále pohybovala. Často přicházeli do vesnic, požadovali jídlo, peníze a další zásoby. Taky odváděli muže, aby bojovali v jejich jednotkách. Takže ani roky, které následovaly po pádu jejich režimu, nebyly jednoduché.
13: Boje mezi vietnamskou armádou a partizánskými jednotkami rudých kmérů, podporovanými Thajskem, ale i Spojenými státy u thajsko-kambodžských hranic pokračovaly po celá 80. léta.
18: Narodil jsem se v roce 1984 a dnes je mi 42 let. Ještě si pamatuju dobu, kdy do naší vesnice přicházely ozbrojené skupiny. Boje tehdy probíhaly i v okolí našeho domova. Než vojáci dorazili do vesnice, často nejprve padaly rakety. Některé zasáhly naše sousedy, přátele i další obyvatele vesnice. Můj otec v té době také zemřel. Bylo mi tehdy pouhých 8 měsíců. Dobře si vzpomínám na rok 1992. Jednotky OSN přijely, aby pomohly ukončit válku a nastolit mír. Přesto ještě několik let pokračovaly vnitřní boje. Teprve kolem roku 1998 se podařilo situaci úplně stabilizovat. Vláda zničila zbraně a snažila se sjednotit společnost. Vyzývali lidi, aby spolu žili v míru a přestali se navzájem obviňovat. Dříve měl skoro každý zbraň a lidé žili ve strachu. Dnes je společnost mnohem klidnější. Po roce 1998 Kambodža postupně zesílila, stabilizovala se a žila v míru. Teď ale znovu zažíváme napětí ve vztazích s Thajskem. My válku nechceme. Nechceme bojovat. Máme s tím zkušenost a víme, že ve válce nikdo skutečně nevyhraje. Prohrávají obě strany. Nejvíce byli zasaženi farmáři žijící v blízkosti hranice. Thajské letectvo je bombardovalo. Právě v době, kdy se farmáři měli starat o své plantáže před sklizní, museli své domovy opustit. Dopad na životy lidí je obrovský. Nemohou se vrátit ke svým domům, nemohou se starat o hospodářství. Některým uhynula zvířata. Jejich farmy jsou zničené, nemohou sklidit ani své kešu ořechy. Dříve mi lidé volali a říkali, chceš koupit kešu? Ale teď mnoho z nich zmizelo. Nevím, kde jsou. Někteří se vrátili do svých rodných vesnic, jiní zůstali v uprchlických táborech.
13: Vypráví kambodžský zpracovatel kešu Pirum Pol o dopadech loňského ozbrojeného konfliktu mezi Kambodžou a Thajskem. Červencové příměří lidem na hranicích klid nepřineslo. Potyčky pokračovaly dál a s nimi i vyjednávání o příměří. V srpnu Kambodža oznamuje, že navrhuje na Nobelovu cenu míru amerického prezidenta prezidenta Donalda Trumpa. V dopise do Norska vyzdvihuje Trumpovu inovativní diplomacii, která údajně pomohla situaci mezi oběma zeměmi uklidnit. But I'll do it. 26. října před zraky amerického prezidenta na summitu států ASEAN v Malajzii Tajsko a Kambodža podepisují mírovou dohodu. Ta sice hraniční spor, který byl příčinou boju, jen odsunula k dořešení na někdy v budoucnu, slibovala ale alespoň ukončení boju. Jenže nestalo se ani to. Další eskalace přišla už v listopadu a v prosinci se znovu rozhořily boje. Několikadenní otevřený konflikt skončil těsně před koncem roku už třetím příměřím, které zatím trvá. V konfliktu nicméně nejde jen o pár chrámů a několik kilometrů čtverečních pohraničních vesnic. Speciální kapitolou posledních půtek bylo zničení několika center online kriminality, která vyrostla ve speciálních zónách na kambodžské straně hranice. Využívali spolehlivé tajské připojení k internetu a slabou vymahatelnost práva v Kambodži. Několik takových center tajská armáda obsadila, zničila, zabavila v nich peníze a cennosti v hodnotě mnoha miliard a centra podle médií mají vazby na kambodžské, ale třeba i čínské podnikatele a politiky. Spor mezi Tajskem a Kambodžou tak zdaleka nekončí jen u tahanic o pár kilometrů čtverečních. Konflikt je úzce propojený taky s domácí politikou obou států, ekonomickými otázkami, přeshraniční kriminalitou, ale třeba i s rostoucím nacionalismem v obou zemích a historickou pamětí plnou křivd. A na tato témata se v následujících minutách podíváme podrobněji.
5: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
13: A my se teď na tajsko-kambodžský, kambodžsko-tajský konflikt podíváme do hloubky a do hloubky především historické, a to s indonézistou a odborníkem na jihovýchodní Asii z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky Tomášem Petru. Vítejte.
19: Dobrý den.
13: Která ta území konkrétně jsou ta území, která jsou právě jádrem toho sporu mezi Tajskem a Kambodžou?
19: Tak je to několik hinduistických chrámů postavených Kmery mezi 11. a 12. stoletím prakticky přímo na thajsko-kambodžské hranici, které byly špatně zakresleny do map z hlediska vlastně obou těch států a především Thajců, protože vlastně francouzští kartografové, kteří tehdy, protože Francie byla vlastně koloniálním pánem Kambodže, zakreslili ty chrámy spíše na kmerské nebo potažmo kambodžské straně.
13: Pojďme do toho 11. století, kdy zhruba ty první chrámy začaly vznikat a řekněme si něco i o té kmerské říši.
19: Největší rozkvět té kmerské civilizace byl právě za Angkorské říše, potažmo Velké kmerské říše, a to byla skutečně neskutečná záležitost, neskutečný impérium, který zahrnoval nejen území vlastní Kambodže, ale i dnešního jižního Vietnamu, velké části Laosu a obrovské části Thajska. A tady všude vlastně Kmerové něco budovali a zůstali tady také etničtí Kmerové, takže třeba etničtí Kmerové právě žijí na území jihovýchodního Thajska.
13: Co ale potom vedlo k tomu jejímu zániku?
19: No, byli to vlastně její sousedé, především Thajci, nebo tedy Siamci, jak se jim říkalo dříve, a jejich království Ayutthaya, které od 14. století útočilo vytrvale právě na to ústředí Angkoru a pak 1431 definitivně rozvrátili toto hlavní město a s ním i celou říši. Oni vlastně odvlekli tehdy 10 000 lidí do thajského zajetí, ať už to byli nádeníci, řemeslníci, ale právě také vlastně jakoby kulturně fungující lidé, tanečnice, hudebníci, písaři. Takže vlastně dneska Kambodžané tak nějak jako poukazují na to, že Thajci by měli více si vážit toho kmerského dědictví už jako integrovaného do té thajské kultury. A ono je to ale pak vzájemné, protože Thajci pak říkají, že od 18. století zase Kambodžané si vypůjčovali od Thajců, ale to je logické, protože ty národy žili vlastně v těsném sepětí.
13: Co se tam dělo v té první polovině 20. století? Jak se potom změnilo to území v období dekolonizace, která přichází po druhé světové válce?
19: Tak tam je velmi zajímavý období vojenského režimu, vlastně polofašistického režimu Phibuna Songkrama, který vlastně byl takový militaristický, jako šovinistický, opravdu velmi silně nacionalistický režim, který v době oslabení Francouzů, potažmo byli vlastně ta vláda ve Vichy, spojenci Japonců, ti Tajci sem vpadli a zase ta území, která předtím ztratili v těch letech 1904 až 7, tak se zase anektovali k tomu Tajsku zpátky. A když pak Francouzi padli a opustili tedy Kambodžu v 53. a prohráli úplně vlastně v Indočíně v 54., tak pak zase na některá ta inkriminovaná území vpadla thajská vojska.
13: Takže my máme vlastně území, které většinu staletí tvořilo nějaké jako nárazníkové pásmo. A nakonec vlastně máme po dekolonizaci dva samostatné státy. Ty první spory mezi už těmi současnými státy se vlastně objevují už na konci těch 50. let minulého století. Jenomže potom se v Kambodži mění politická situace a vypadá to, že ty spory jdou trochu stranou. Tak co se děje v těch jako 70. letech toho minulého století?
19: Tady už se dostáváme právě k nechválně proslulému režimu rudých Kmerů, vedených Polpotem. Vlastně zajetí královské rodiny, vysídlení celých měst, vlastně rok nula, jo, návrat do pravěku, kdy vlastně ta země jde úplně jako úplně na dřeň, že ti lidé vlastně, kdokoliv má brýle nebo pracoval prostě v úřadu s knihami, tak je vlastně zabit často i jako velmi brutálně, například jenom ranou motyky do týla, protože prostě na něj nebudou přece plýtvat střelivem, a byla to vlastně jedna z nejhorší genocida od konce druhé světové války. A oni vlastně tu zemi, která do roku 1970 byla takovým jihovýchodoazijským Švýcarskem, tak bohužel ta země se propadla úplně do neskutečných hrůz. Byl to v podstatě takový jako ultramaoistický až genocidální experiment. A ten ukončili paradoxně sousední Vietnamci, socialistický Vietnam, který sem vpadl s velkou armádou 100-tisícovou, a nastolil tady nový režim. A rudí Kmerové se stáhli do Thajska a vlastně proto také vlastně je tady rivalita a taková jako nevraživost mezi těmito dvěma státy, protože Kambodža má vlastně Thajsku za zlé, že i když to byl vlastně spíše pravicový proamerický režim, tak právě toleroval, dokonce poskytoval podporu těmto vlastně vrahounům a šílencům z řad rudých Kmerů. Takže tady vlastně jdeme do toho přelomu 70. 80. let, kvůli čemu se také nemají rádi.
13: Teď, když jsme se bavili o tom posledním propuknutí toho konfliktu, tak jeden z těch momentů byly taky vztahy mezi současným politickým vedením Kambodži a politickým vedením Thajska. Takže se tam nakonec oba dva ty režimy trošilenku zblížily. Co se teda stalo po tom roce 1990 a na začátku toho nového tisíciletí? Jak se vlastně oba dva ty režimy vyvinuly až do dnešní doby?
19: To je dobrá otázka. Ono se nedá říct, že by se nějak úplně zblížili systémově, ale spíš to byla záležitost, řekněme, osobní až rodina, kdy tehdejší populistický premiér Thaksin Shinawatra byl poměrně dobrým přítelem vlastně bývalého vládce Chuna Sena, a poté, co byl vlastně de facto sesazen armádou v roce 2006, tak odchází do exilu právě do Kambodže, kde se stává nejen osobním poradcem, ale také ekonomickým poradcem právě tehdejšího premiéra Kambodže, což bylo těmi konzervativními kruhy vnímáno jako velká zrada. A na to navázala de facto jeho dcera Petong Tan Shinawatra, která vlastně měla dobré vztahy právě s Hun Senem, a bohužel teda došlo k uniknutí nahrávky jejich 17-minutového telefonátu z léta loňského roku.
20: Between Thai Prime Minister Petong Tan Shinawat and Cambodian Senate President Hun Sen has gone viral on social media.
19: Kdy ona mluví o thajské armádě jako o druhé straně, nebo té opačné straně, a toho Hun Sena oslovuje strýčku. A to samozřejmě vyvolalo obrovskou protireakci zase v Thajsku, takže Petong Tan Shinawatra byla sesazena a vlastně toto přátelství skončilo.
13: Těch 30 let toho osobního přátelství mezi vedením Kambodže a vedením Thajska, ale úplně neznamená, že by se ty dvě země zblížily. Naopak spíš v nich narůstá nějaký nacionalismus, který možná potom taky ovlivňuje to, jakým způsobem ten spor v současnosti vypadal. Tak jenom krátce, jaké jsou to vlastně ty současné režimy v Thajsku a v Kambodži?
19: Perfektní otázka, perfektní komentář. Tady je to vlastně zajímavé to vidět posledních 15 let, protože třeba zhruba před těmi 15-20 lety Thajsko dosáhlo nějakého ekonomického vrcholu a patřilo k nejrozvinutějším ekonomikám celého regionu. A tím pádem vlastně bralo Kambodžu jako svého takového chudšího bratra, kam hodně investovalo a vlastně přenášelo ty technologie a zase vlastně Kambodža na oplátku levně vyvážela některé své produkty a třeba i málo zpracované, takže to z toho zase těžilo spíše Thajsko, které třeba rafinovalo a prodávalo s vyšší přidanou hodnotou. Ovšem vlastně Thajsko se nějakým způsobem ekonomicky přehřálo nebo zastavilo a vlastně s tím, jak teda upadla ta thajská ekonomika, tak vlastně sem pronikají jednak už také velice dlouho, což je asi určitě všeobecně známo, Číňané, kteří vlastně učinili z Kambodže do určité míry svoji takovou jako ekonomickou kolonii, tak tím dalším velkým investorem zase odvěký rival Thajska a tím je Vietnam. Takže tady vlastně Vietnam má takovou politiku Vietnam plus one a tím plus one je zase Kambodža, což vlastně Thajsko jako nese opět nelibě a jak jste říkala, vlastně s tím, jak vlastně sílí v těch obou zemích autoritářství. V Kambodži je to vlastně osobní diktatura té rodiny vlastně Chunů. Nejdříve Hun Sen, teď jeho syn Hun Manet. Takže tady vlastně to je takový už téměř jako uzavřený autoritářský režim, kde je opozice decimována, její představitelé zavírání, různě diskriminování a podobně. V Thajsku je ta míra pluralismu o něco vyšší, ale pořád vlastně je tady dědictví toho bývalého armádního režimu, který tady vládl do roku vlastně 2019 a pak tady vládl jeho bývalý představitel Chan Ocha, který sice už jako slékl uniformu, ale pořád to byl bývalý představitel armády. Takže s tím, jak ty režimy jsou ale více autoritářské, tak přirozeně hrají mnohem více na tu nacionalistickou notu. No a tím se vlastně proeskaluje vlastně to napětí, nebo zesiluje to napětí a jakmile tam nějaký trigger, nějaký spouštěč, který můžou být třeba konflikty nebo nějaká drobná přestřelka, tak se pak to může vlastně rozlít do nějakého půl roku trvajícího ozbrojeného konfliktu.
13: Co se tam odehrálo a proč to přicházelo ve vlnách? Byl tam velký tlak od současné americké administrativy Donalda Trumpa, respektive možná i jeho osobní tlak v té snaze ukončit co nejvíce konfliktů a kvalifikovat se s tím na Nobelovu cenu míru. Mm-hmm. Tak jaká dynamika se tam rozvíjela?
19: Jak říkáte, na jednu stranu ta snaha Donalda Trumpa být takto viděn a oceněn a současně na straně druhé ty nacionalistické sentimenty, kdy ani jedna strana nechtěla úplně jaksi ustoupit. Na druhou stranu vlastně žádná strana to nechtěla vyeskalovat do celonárodního konfliktu, kdyby to vlastně pokročilo nějak jako hlouběji do území jednoho nebo druhého státu. Čili pak tady jako byl tady samozřejmě i tlak Číny a vlastně Sdružení národů jihovýchodní Asie, tedy ASEANu, což je nejvýznamnější sdružení vlastně po Evropské unii tohoto typu, kdy ten ASEAN má určitě jako preventivní nějaké dopady ve smyslu prevence tedy konfliktů. Byla tady snaha skutečně dostat vlastně je jakoby k jednacímu stolu. Thajsko si bylo vědomo své militární převahy, protože prostě ta armáda je mnohem pokročilejší, co se týče technologie, je třikrát větší, má prostě Gripeny F-16, na tanky je to 6-1 ve prospěch Thajska, takže Kambodža zase pak hrála spíš na tu diplomatickou notu a podporu ze strany právě regionálních partnerů.
13: Nakonec se ale podařilo znovu ty dvě strany dotlačit k nějakému příměří. Ono to bylo na několikrát, ale teď to vypadá, že to příměří už prošlo delší dobou a vypadá to, že drží. Co vlastně motivuje ty obě strany teď ten konflikt dál neeskalovat? Je tam i třeba nějaká motivace toho, že jde o chrámy, které jsou turisticky zajímavé. Obě ty země část svého průmyslu staví právě na turismu a minimálně v případě Kambodži ta eskalace je stála tu pověst relativně bezpečné země. Co může to současné příměří udržet dál a kdyby naopak hrozila nějaká další eskalace, co by mohlo být tou další rozbuškou?
19: Tady by to musel být nějaká vnitropolitická krize na jedné nebo druhé straně, třeba nějaký armádní puč nebo zase nějaká hluboká politická krize, zvláště v tom Thajsku, které vlastně je jakoby méně stabilní. Tady se vyměnili 4 premiéři za poslední 3 roky, zatímco ta Kambodža je vlastně ovládána jednou stranou a jednou politickou dynastií. Jinak si myslím, že na obou stranách teď rozhodně platí a je evidentní zájem udržet to příměří, protože vlastně ty ekonomické ztráty jsou nedozírné, protože jak jste říkala, vlastně ten přeshraniční kontakt, přeshraniční obchod, ta drobná každodenní migrace za prací nebo se zeleninou na prodej, nebo i řekněme systémová nějaká dlouhodobější pracovní migrace, zvláště ze strany Kambodžanů do rozvinutějšího Thajska, kdy pak vlastně po tom rozhoření hlavního konfliktu loni v červenci se 100 tisíce Kambodžanů vrátili a ti pak chyběli na tom thajském pracovním trhu a někteří byli pohlceni vlastně novými průmyslovými parky v Kambodži, což teda pomohlo vlastně paradoxně spíše části kambodžské ekonomiky. Tak ale v tom přeshraničním nebo příhraničním regionu nebo regionech to má jako pořád neblahý důsledky, jsou tam nově žiletkové ploty, je to neprůchodné, spousta těch hraničních přechodů je uzavřena, takže ti lidé na tom vlastně tratí. Jediný asi takový z mála pozitivních přínosů této války bylo rozbití takzvaných scam centers, těch podvodných center na kambodžské straně, které záměrně zlikvidovala, ať už fyzicky, nebo prostě rozbitím vlastně té organizace, thajská armáda, a plus vlastně těch některých kasín na kambodžské straně, na což se váží další neblahý vlastně jako ekonomický fenomén, a to je prostituce, organizovaný vlastně zločin, pašování lidí, že obchod s bílým masem a tedy. Takže to jsou některé jakoby pozitivní důsledky, ale spíše samozřejmě jsou dlouhodobě negativní a ono to jakoby pokazilo nejen jakoby ten běžný obchod, ale samozřejmě i ten turistický průmysl celkově.
13: Něco, co by mohlo vypadat jenom jako spor o hranici nakreslenou před více než 100 lety na mapě, je mnohem komplexnější a mnohem barvitější spor, který ovlivňují vnitrostátní politiky obou zemí, ale taky globalizovaný obchod a globalizované cestování. A my jsme to teď všechno probrali s Tomášem Petrů, indonézistou, expertem na celou jihovýchodní Asii z Orient Mentálního ústavu Akademie věd České republiky. Moc díky, že jste byl hostem pořadu Za obzorem.
19: Děkuji za pozvání.
13: To je z dnešního pořadu Za obzorem vše. Hudba, která dílem provázela, je z vystoupení kambodžského nového cirkusu. Do Kambodže se můžete ještě vrátit v archivu pořadu, kde najdete například epizodu o vnitrokambodžské politice i vlivu Číny v zemi. A do Thajska třeba zamíříme ještě někdy příště. Od mikrofonu se loučí Jana Karasová.
5: Zajímá vás svět indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy čtyř indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
2: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
21: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin. A taky zprávy s Anou Horáčkovou.
22: Na silnicích v Česku včera zemřelo 5 lidí, byl to druhý nejtragičtější letošní den. Žena v restauraci v Moskvě odpalila po domácku vyrobenou výbušninu. Zemřeli 3 lidé, dalších 21 je zraněných. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou poslední 3 zápasy. Hradec Králové bude chtít navázat na postup v evropské lize. S Kolonou počítejte na D1 před Brnem z Vyškova mezi 201. a s tým 97. kilometrem. A počasí odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňkami a teploměry ukazují až 29 stupňů, na jihu Moravy víc.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
22: V Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem letošního roku byl 27. červenec, kdy na silnicích zemřelo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí dopravních nehod. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale i lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
3: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
22: Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé, víc než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být pak jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC byla v restauraci tou dobou soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Dnes večer po 7:30 začne několikaměsíční výluka vlaku mezi Krnovem a Jeseníkem. Je to kvůli rekonstrukci trati. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník-Mikulovice-Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
6: Sport. Druhé kolo fotbalové šance ligy dnes nabídne závěrečné 3 zápasy. V 15 hodin se na hřišti Olomouce představí Mladá Boleslav. Od 17:30 nastoupí v Dělíčku proti Bohemians Hradec Králové. Ten bude chtít navázat na povedený vstup do sezóny jen 3 dny po postupu do třetího předkola Evropské ligy přes norské Tromsø. Od 20 hodin pak Pardubice přivítají Jablonec, který ve čtvrtek postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Všechna utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál přinese pravidelné vstupy z jednotlivých stadionů.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 před Brnem a také před Špenkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný stále pravý pruh s držením okolo čtvrt hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 33. kilometru se dojíždí do kolony, ta nesouvisle pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Celé je to zhruba na půl hodiny. Na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce zpomalte za sjezdem na Náměšť na Hané. Na 255. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, částečně zasahuje i do pravého pruhu, na místě už je šipka silničářů, kolem se projíždí plynule. A na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem od Votic až za Olbramovice a také v okolí Benešova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Ideál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se k tomu objeví přehánky nebo slabý déšť, večer už by pak mělo oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy i 32, na horách se ta maxima zastavují většinou kolem 20 a k tomu fouká jen slabý během dne místy, především na Moravě, severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Srbský investigativní novinář Stevan Dojčinovič řekl v létě 2024 pro web investigace.cz zajímavou myšlenku. Spousta lidí si myslí, že když v Česku nevybuchují auta, nestřílí se během dne na ulici a ve Vltavě neplavou mrtvoly, že balkánský organizovaný zločin se nás netýká. Opak je pravdou. Neexistuje zločinecká skupina z Balkánu bez vazeb na Česko. A tak se s dnešním speciálem portrétu věnovaným mafiánům vydáme na periferii Evropy, protože, jak se říká, na periferii tam to žije. Darko Šarič a Sergej Michajlov dokazují, že vysoce organizovaný zločin nemusí souviset jen s tradiční italskou mafií, ale je prostě všude. Tak trochu jiné mafiánské příběhy přiblíží historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
0: Dobrý den.
24: A ve studiu s ním je i David Hertl.
23: Mafiáni.
24: Honzo, nedělejme z toho odbornou přednášku, nemusíme si hrát na pojmy, ale napadá mě, jestli má tedy smysl hovořit o tom organizovaném zločinu z východní Evropy jako o mafii. Má to něco společného s tou původní italskou mafií?
0: Má i nemá. Samozřejmě ta italská mafie má své hluboké historické kořeny a má nějaké základní charakteristiky, které některé ty organizované skupiny z toho Balkánu splňují, některé ne. Takže v případě třeba toho Balkánu nebo té východní Evropy, já ten pojem mafie beru spíš jako zjednodušující terminus technicus, pod kterým samozřejmě rozumíme ten propojený organizovaný zločin, ale jsou tam samozřejmě významné rozdíly mezi tou klasickou Cosa Nostrou nebo mezi tou klasickou sicilskou nebo neapolskou mafií.
24: Určitě o tom dneska bude ještě řeč. Ten první, koho jsme vám slíbili, to je Darko Šarič. Narodil se v říjnu 1970 v Plievli v Černé Hoře a myslím, že víc by o něm asi řekla ukázka z knížky Johna Lucase, ze které si teď malinko přečteme. Jenom ještě řeknu, že on splňuje takové ty představy, abych citoval Járu Cimrmana, že již ve školních škamnech se pozná, kdo roste pro šibenici, protože údajně už v 16 letech měl vykrást samoobsluhu, ale zase, když jsem si přečetl, že měl ocizit pár salámů, čokoládu, půl kila hub dokonce a prostě rado, tak mi to nepřijde jako ten největší možný zločin, ale budiš. Tak tedy Darko Šarič, jeho začátky.
1: Jako všichni mladí muži absolvoval Šarič vojenskou službu. Navázal celoživotní přátelství s jiným vojákem, Chorvatem Petarem Čosičem. Čosič se stal zvláštním agentem ministerstva vnitra Bosny a Hercegoviny a blízkým partnerem v Šaričově zločinecké organizaci. Po návratu z vojny pracoval Šarič v uhelných dolech jako jeho otec, ale také začal prodávat cigarety a střelivo, které získal díky vojenským kontaktům. Byl nejméně 6x odsouzen za stále závažnější trestné činy. Od ohrožení bezpečnosti při práci z nedbalosti přes zpronevěru až po nelegální držení zbraní a střeliva. V jednom případě byl odsouzen ke 4 letům vězení. Poprvé se ocitl za mřížemi a nepochybně mu to poskytlo další vzdělání a přístup k širší škále pochybných kontaktů. V roce 1993 okradl souseda o velkou částku v hotovosti a více než kilogram zlata. Uprchl do západní Evropy. Nejprve se objevil ve Španělsku, poté v Itálii, Holandsku a nakonec ve Slovinsku, kde zřejmě použil ukradené prostředky k položení základů úspěšné kriminální kariéry.
24: Honzo, čím to je, že v 90. letech se podařilo té balkánské mafii ovládnout, teď jsme to slyšeli, města v tolika zemích Evropy. Tam je nějaká historická zkušenost s těmi městy?
0: No, určité kořeny balkánského v uvozovkách zločinu můžeme dohledat už vlastně do druhé poloviny 80. let. Souvisí to vlastně s takovou typickou zločinností, jako je třeba pašování nedostatkového zboží, ale pak významným faktorem, který umožnil akceleraci a umožnil vlastně nástup těch mafií nebo těch organizovaných skupin, je vlastně rozpad Jugoslávie, vznik různých válečných konfliktů, rozpad státní struktury, změna režimu, která byla typická pro celou východní Evropu. Evropu, nejenom pro země bývalé Jugoslávie, raketový nárůst nezaměstnanosti, což umožnil mafii rekrutovat především mladé muže bez perspektivy, protože pro ně to často byla vlastně jediná možnost, jak získat peníze nebo nějakým způsobem se uživit. Jak pak ty války končily, tak z těch válečných konfliktů odcházeli zkušení veteráni, kteří měli znalost práce se zbraněmi, výbušninami a dokázali se vlastně pohybovat v tomhle prostředí, ale neměli práci, neměli uplatnění, tak to byl další vlastně důležitý rezervoár pro ty mafie. A pak vlastně dalo by se říct, že ten Balkán jim začínal být malý, protože to pašování cigaret a pašování běžného zboží a ta běžná zločinnost jim neumožňovala se dále rozvíjet a oni se pak skokově napojili na ten hlavní zdroj svých příjmů a hlavně to, na co se vlastně specializovali, a to bylo vlastně pašování drog z Jižní Ameriky. Takže se navázali a stali se důležitou součástí toho globálního logistického řetězce, který dovážel obrovské množství kokainu a dalších drog z Latinské Ameriky, ale i z jiných zemí právě do Evropy, a Balkán se stal vlastně takovým jako překladištěm, respektive takovým jako centrem, z něhož vlastně ty drogy putovaly dál na západní trhy. A ještě důležitý faktor se zmiňuje u balkánské mafie je, že oni měli velmi důležitou oporu v těch balkánských diasporách v západních zemích. Vlastně už od 60. let z Jugoslávie chodili mladí muži pracovat nejenom do východní, ale i západní Evropy a vznikala tam postupně diaspora, která skokově narostla v 90. letech po té uprchlické vlně, a o tyhle komunity se ty zločinecké balkánské gengy také opírali, využívali je, zneužívali je a vytvářeli si tam vlastně zázemí, přes něž vlastně pak mohli dál působit v západní Evropě a ty drogy dál distribuovat.
24: Té skupině Balkánců, kteří dováželi drogy z Jižní Ameriky do Evropy, to se říkalo Grupo America. Darko Šarič byl

0: že vlastně dovážel obrovská množství těch drog, kokainu, ale v té Evropě už je nedistribuoval. Tam se vlastně jako dohodl s těmi lokálními mafiemi a těm vlastně přeprodával ty velká množství. Takže on byl svým způsobem velkoobchodník. Nikoliv maloobchodník, ale velkoobchodník. A paradoxně pro třeba italskou mafii to bylo velmi výhodné, protože oni se prostě s ním dohodli a měli stálý přísun velmi kvalitního a velkého množství kokainu, které pak oni zase distribuovali, protože oni měli ty distribuční sítě, měli tu znalost místního prostředí a pro Šariče to vlastně jako v úzovkách končilo tím, že vlastně prodal ta obrovská množství, který s obrovským rizikem dokázal dovést do Evropy. Jeho to pak vlastně ta lokální distribuce už nemusela zajímat. A skutečně, pokud obchodujete v takovémto množství, tak jste už v podstatě na úrovni Pabla Escobara, nebo prostě téhleté první ligy, která inkasuje opravdu, ani bych neřekl miliony, ale prostě desítky, možná až 100 miliony eur, protože to je opravdu jako obrovský biznis.
1: Jenom dodám, že už v roce 97 belgická policie podezírala Šariče z praní špinavých peněz. V roce 2001 ho vyšetřovala srbská policie a v lednu 98 taky zakládá jednu ze svých firm v Praze. Ta bude nakonec v roce 2020 vymazána z obchodního rejstříku, ale řadu let tady tedy působil. V roce 2005 se tenhle Černohorec stává občanem Srbska, prý s bohatým využitím různých kontaktů na politiky a státní úředníky, a o tom je i ta naše druhá ukázka.
2: Proč byla Šaričova skupina s jejími zjevnými kriminálními podtóny tolerována, ne-li vítána v Bělehradě? Nejzřejmějším důvodem je, že Šarič nehrál roli v ošklivé historii politických vražd v Srbsku a neměl vazby na srbského zločince Arkana nebo Rudé Barety. Zatímco se vláda zdánlivě soustředila na zbavení země organizovaného zločinu, veřejnost si tuto scénu spojovala s paramilitárními skupinami. Šaričova organizace sice zaměstnávala řadu bývalých vojáků, ale nebyla poznamenána stejnou skvrnou. Šarič byl také nechutně bohatý. Navzdory novým tvářím ve vládě byla korupce stále přítomna a Šarič byl muž, s nímž mohli korupčníci snadno obchodovat. Konec konců nezanechával na ulicích hromady mrtvol a nezabýval se prodejem heroinu. Místo toho se Šarič připojil k nové jihoamerické Zlaté horečce a zbohatl na kokainu.
1: Ty jsi, Honzo, mluvil před chvílí o tom, že to byly stovky milionů eur. Policie nakonec odhadla Šaričovi příjmy na 1 miliardu eur ročně a celkově zhruba na 5 miliard eur. To se ale pohybujeme někdy na začátku 2000 let. Říká se, že v roce 2007-2008 Šaričův kartel doslova ovládal milánskou drogovou burzu a byl považován tedy za jednoho z nejmocnějších mužů, pokud jde o dovoz heroinu. A jeho zatčení je v březnu 2014, i když zatčení on se tak trochu prý dobrovolně vzdal srbské policii. Opravdu těch 10 let prostě se mu dařilo unikat té policii, být jako neviditelný?
0: Tak samozřejmě my se tady bavíme o někomu, kdo disponuje obrovským majetkem a tím pádem potenciálně i velkým vlivem. Na druhou stranu i ty orgány činné v trestním řízení nezahálely a snažili se vlastně, samozřejmě tenhle ten typ aktivity neunikl a i v rámci Europolu a v rámci prostě těch sdílených vyšetřovacích aktivit se snažili Šaričovi a dalším dostat na kobylku. Částečně se jim to dařilo, problém byl vlastně jednak v tom zatčení a jednak pak při těch soudních procesech nebo při tom vyšetřování v tom dokázat mu tu konkrétní činnost. Takže tam vždycky ta smyčka se začala kolem něj utahovat, ale on vždycky dokázal na chvíli uniknout a vždycky se to objevilo někde třeba v Jižní Americe nebo v Itálii nebo přímo v Srbsku a nakonec pravděpodobně vlastně jako došel k závěru, že výhodnější pro něj bude se dobrovolně vzdát, než vlastně riskovat i třeba možnost toho, že bude násilně odstraněn konkurenty nebo někým, kdo... Protože samozřejmě u těch drogových bosů každá nejistota nebo každá zvýšená pozornost policie samozřejmě vyvolává nejistotu v tomhle mimořádně riskantním biznisu, takže i ti partneři těchto lidí si často mohou poklást otázku, jestli když ta policie na něj se příliš zaměřuje nebo je příliš na očích nebo příliš se na něj soustředuje ta činnost policie nebo vyšetřovacích orgánů. A Šarič byl v tomhle jako výjimka, on moc jako veřejně nevystupoval nebo nesnažil se žít životem balkánského kriminálníka, tak i to vyvolává vlastně jako nebezpečí a v určitý moment se vlastně takovéhoto obchodního partnera může stát

0: riziko, kterého je třeba se zbavit. A to je možná jako z jedna variant toho, proč se Šarič v tom roce 2014 údajně tedy dobrovolně vzdal srbské policii.
1: Která ho prý objevila předtím v Jižní Americe a 270 dnů sledovala. Já jenom řeknu, že nejprve v roce 2015 byl odsouzen ke 20 letům vězení, následovalo odvolání, za 3 roky další rozsudek na 15 let, další odvolání, nová obžaloba a to poslední dějství toho procesu začalo v březnu 2025. Tak to byl příběh Darka Šariče.
2: Posloucháte cyklus portrétů Mafiáni. Příběhy mužů, kteří měli moc, peníze a zbraně a nebáli se je použít. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
1: A s historikem Janem Adamcem dnes míříme na východ Evropy, pokud se tedy dá říkat Rusku ještě Evropa, tak budeme v tuhle chvíli působit na území Ruska. Povídáme si o mafiánech. Sergej Michajlov, narozen v únoru 1958 v Moskvě, syn požárního technika a opět další ukázka z knížky, kterou napsal Miša Gleny a která velmi hezky popíše začátky tohoto pozdějšího významného bose.
3: Sergej Michajlov se narodil v únoru 1958 ve skromné dělnické rodině na předměstí Moskvy. Vyučil se číšníkem v hotelu Savětský v centru Moskvy. Tato práce přinášela určitý vliv, protože jako hotel pro cizince byl jedním z mála míst v Moskvě, kde bylo možné po 9. večer zakoupit alkohol. Uvědomte si, řekl bývalý Michajlovův kolega, že to byla země, kde sbírání prázdných plechovek od západního piva bylo šik. Skutečný přístup k alkoholu po zavírací době nejenže přinášel určitou prestiž, ale byl také způsobem, jak vydělat peníze. V roce 86 strávil Michajlov několik měsíců ve vazbě za pojistný podvod. Dostal podmíněný trest odnětí svobody, vrátil se do Solnceva a věnoval se další vášni, zápasu. Spojil se s bývalým vězněm Viktorem Averinem a společně začali ovládat ulice Solnceva. Mapa moskevského okresu ukazuje, jak většina nejvlivnějších gangů vznikla v poválečných dělnických čtvrtích, které leží těsně za městským dálničním okruhem. Solncevo tam vyrostlo jako bradavice.
1: Honzo, je to trochu neuvěřitelné. Opravdu to bylo tak, že z party kluků, kteří tedy řádili na sídlišti, je nakonec skupina minimálně 1500 lidí, která kontroluje vybírání výpalného, obchod s drogami a organizování prostituce v západní Evropě. Co tam vlastně urychlilo ten jeho nástup?
0: Když se na to podíváme z toho jako obecně komparativního pohledu, tak vlastně obrovská sídliště, kde nemáte moc příležitostí, co vlastně jako dělat, spojená prostě s velkou koncentrací lidí, to je vždycky vlastně recept takovému podhoubí, z něhož tohleto organizování přirozeně vyplývá. To není žádné specifikum Moskvy, najdeme to prostě v amerických sídlištích nebo na těch francouzských. Tam je důležité to, že to vlastně výrazně urychlil ten dramatický přerod nebo pád Sovětského svazu, vznik moderního Ruska, změna toho režimu ze socialistické ekonomiky na kapitalistickou. Tohle všechno byly ohromné jako akcelerační motivy, které umožnily ten skokový nárůst. Pravděpodobně, kdyby nedošlo k téhleté změně, nebo kdyby prostě jsme se bavili o nějakém jako fuzovkách volnotržním kapitalistickém sídlišti, tak by asi ta zločinecká dráha nějakým způsobem pokračovala dál, ale nenarostla by vlastně do takových jako obrovských rozměrů. Ten prostě pád Sovětského svazu, rozpad těch státních struktur nabídl obrovskou příležitost to právě i těm zločineckým gangům, jak nově zorganizovat, vydělat obrovské peníze. Takže někdo privatizoval ruský průmysl a někdo vlastně se soustředil na rozvinutí těch tradičních a i nových typů kriminality a zbohatl také obrovským nebo astronomickým způsobem.
1: Se jménem Sergeje Michajlova je spojen v květnu 1995 i ten zásah policie u nás v restauraci U Holubů v Praze. To bylo v době, kdy byl Michajlov, řekněme, na vrcholu té své kariéry.
0: To už se vlastně dostáváme do období takové jakoby konzolidace, kdy opravdu Michailov je považován za jednoho z hlavních bosů toho moskevského podsvětí a ta legenda mi opředená schůzka mafiánů v restauraci Holubů. Existuje několik verzí, proč vlastně byla svolána. Měla být vlastně jednáním o rozdělení vlivu. Další verze je tam, že vlastně tam mělo dojít k likvidaci jednoho z těch klíčových bosů. Oba dva se vlastně na té schůzce nezúčastnili, takže nakonec to padlo. Ale důležité také je, jakou roli vlastně v tom hraje Česká republika a Praha. Česká republika jako vlastně jedno z míst, kde ty ruskojazyčné mafie začínají operovat, usazují se. Spíše než by se otevřeně angažovali v nějaké formě zločinnosti, tak tady vlastně zakládají ty schránkové firmy, berou peníze, čistí majetek, nakupují hotely nebo nakupují nemovitosti a usazují se tady vlastně jako jestli zázemí a zároveň předpolí pro působení třeba do západní Evropy. No, takže v tomto smyslu lze s určitou dávkou licence říct, že zase Česká republika nebo Praha se stala zase tím vozovka v srdcem Evropy z hlediska toho mezinárodního nebo aspoň toho východoevropského zločinu.
1: V říjnu 96 se podařilo švýcarským policistům Michailova zadržet a byl 2 roky ve Švýcarsku vězněn. Pak byl soud a v prosinci 98 byl u soudu zproštěn obžaloby kromě jednoho bodu, protože bylo prokázáno, že nelegálně nakoupil nemovitost ve Švýcarsku. Byl vyhoštěn a nejen to, za 2 roky na Švýcarsku vysoudil za vazbu, z jeho pohledu neoprávněnou, téměř $1 milion. Honzo, čím to je, že ty, řekněme, demokratické instituce nedokáží tyhle lidi odsoudit?
0: No, je to v podstatě nedostatek důkazů, nebo respektive obecně postihování té organizované kriminality je nesmírně těžké. Už jsme to tady několikrát na to narazili v případě té americké, italské mafie. A pokud vlastně nedokážete získat ten přímý důkazní materiál, to znamená z odposlechů nebo přímo z nitra té organizace, když vlastně někdo začne mluvit, jako byli ti italští pentito, a odhalí tu strukturu té organizace, tak je velmi těžké postihnout ty organizátory, protože oni nejsou na těch ulicích, oni nevraždí, oni nekradou. Oni prostě to řídí a řídí to často způsobem, který je v podstatě nedetekovatelný z hlediska jejich elektronické komunikace v těch pozdějších dobách. No. A jsme v 90. letech, kdy samozřejmě ty možnosti zachytávání té komunikace nebo prostě vůbec detekce toho zločinu také byly svým způsobem omezené. Zase jsme u toho odvěkého problému, že zločin je vždycky o pár kroků před tou rukou zákona a ta se musí více či méně přizpůsobovat. No. Takže je to z tohohle pohledu nesmírně těžké a často vidíme, že ti bosové se dostávají před soud, často až dobrovolně, když se vlastně jako bojí, že budou zlikvidováni, že prostě semele ty železné zákony mafie a nebo prostě nějakou chybou svojí nebo nějakou zradou, ale to přímé dokazování je jako velmi těžké.
1: Ještě jedna česká stopa v létě roku 2000 napsala Mladá fronta Dnes, když se probírala kauza tehdy vytunelované komerční banky, možná si na to ještě vzpomenete, takže ty stopy po tom obrovském tunelu, který skončil 8-miliardovou ztrátou komerční banky, tak vedou právě přes různé šéfy největších ruských zločineckých organizací až k Sergeji Michailovovi a také Semjonu Mogilevičovi. On co na závěr, taková drobnost, Sergej Michailov v roce 2003 kandidát věd, v roce 2009 jmenován profesorem v Rusku. On v posledních letech prý mnohokrát vyhrál různé soudní spory na ochranu osobnosti, když se psalo nebo hovořilo o něm jako údajném tedy představiteli sloncevské mafie. Znamená to, že seká dobrotu nebo se snaží sekat dobrotu?
0: To se přiznám, že můžu těžko z tohohle pohledu říci. Obecně v takovém případě můžeme říci, že v téhleté fázi jejich životní kariéry může to být i fáze toho, že peníze jsou takzvaně vyprané a to podnikání už je v podstatě legální. No, že ten původní biznis, který vycházel z té nelegální činnosti, už třeba opustili nebo nějakým způsobem už se v něm neangažují, předali ho někomu jinému a angažují se už prostě v jiných aktivitách, které v podstatě už mohou být legální. Těch možností je opravdu jako celá řada.
1: A tak je to starší pán přeci jenom už. Tak to byl historik Jan Adamec, který nás provázel mafiemi italskými, americkými a dnes i těmi balkánskými a ruskými. Honzo, díky, že jsi přišel do studia. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Ladislav Čurda, dramaturgem portrétu je Stanislav Winter a David Hertl se už teď těší na setkání s vámi zase příště.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
4: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
5: Životy bratří Kennedyových jsou si v lecčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
4: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
5: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
4: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
2: Komentáře, analýzy a reportáže ze zahraničních médií v rozsahu a kvalitě, jakou na rozhlasových vlnách jen tak nenajdete. To je Svět ve 20 minutách. Témata, která většině českých médií unikají nebo se jich bojí. V sobotu po 13:00 odpoledne a v neděli po 19:00 večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Radiožurnál 14:30. Poslechněte si zprávy s Anou Horáčkovou.
7: V úterý bude mimořádná schůzka evropských ministrů vnitra kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta. Svolává ji Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii. Do španělské Ceuty na severu Afriky se ve čtvrtek dostalo na 60 000 migrantů ze sousedního Maroka. Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za incident. Vyzvali proto, aby událost, při které zemřelo podle nové bilance úřadu 72 lidí, vyšetřila o SN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali. Vysoké teploty můžou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. Na horko jsou citlivé taky čípky nebo masti. Málo sněhu, teplé jaro a také dlouhotrvající vedro zhorší podmínky pro horolezce v Alpách. S odkazem na švýcarský alpský klub o tom informovala agentura DPA. Horolezci se stále častěji setkávají s úseky s holým ledem, sněhové mosty přes ledovcové trhliny se hroutí a okrajové trhliny jsou čím dál větší. Horko taky rozmrazuje permafrost. Ten ve vysokých nadmořských horách funguje jako lepidlo, které drží pohromadě kameny a kusy skal. Pokud ale rozmrzne, hrozí skalní sesuvy. Podle odhadu Ústavu pro výzkum sněhu a lavin v Davosu klimatická změna rapidně mění alpské prostředí. V Alpách uprostřed Evropy podle něj rostou teploty dvakrát rychleji, než je globální průměr. A záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos přijali rekordní počet pacientů. Za první pololetí ošetřili přes 22 tisíc zvířat, což je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné s letošními vysokými teplotami a zároveň upozorňují, že stanice dlouhodobě trápí nedostatek peněz i personálu.
2: Sport.
7: Tenistka Sarah Bejlek dnes nastoupí v prvním kole kanadského turnaje Masters v Torontu. Od 6:30 večer našeho času se utká s Číňankou Wang Xiu. V dalších dnech do turnaje nastoupí taky Karolína Plíšková nebo úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková. Mužskou část turnaje hostí Montreal, kde se v hlavní soutěži představí trojice českých tenistů. Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
2: Zelená vlna
8: známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a také před Šmykalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 197,5 km. Tam je stále po nehodě blokovaný pravý pruh, zdržení asi 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 32. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Šmykalku na 24. kilometr, tam je to zhruba na 20 minut. D1 směrem do Brna opatrně za sjezdem na Jihlavu. Na 112. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na 114. kilometr. Tam se před malou chvílí podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu, kolona se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na D1 naposledy z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Před malou chvílí se na 183. kilometru srazily 4 osobní auta, blokují levý pruh a začíná se tvořit kolona. A na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte s překážkou za obchvatem Slaného. U Třebíze stojí nepojízdné vozidlo, projíždí se Kyvadlově, zdržíte se 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnešní odpoledne je a taky dál bude oblačné až polojasné, místy až zatažené, ojediněle se k tomu přidávají přehánky nebo slabý déšť, večer už by pak mělo oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy, tam čekejte i 32 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Mám doma paní učitelku. Tak se jmenuje čtyřdílný dokumentární seriál Karla Špalka, ve kterém na ploše jednoho roku mapuje osudy českých pedagogů, ale také jejich rodin, do kterých učitelské povolání více či méně zasahuje. Reprízu série vám nabídneme v příští půl hodině.
8: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Přeji hezký večer, milí posluchači. Na červnové natáčení jsem se moc těšil v domnění, že před prázdninami natočím uvolněné a rozverné povídání ze školního prostředí. Jak jsem mohl být tak naivní? Výsledkem bylo naprosté fiasko.
1: Dobrý den, prosím vás, můžu se něco zeptat?
2: Prosím vás, teď ne, až
3: nezlobte se po prázdninách.
4: Jo, díky.
5: Já se omlouvám, ale vůbec nemám čas, děkuji.
1: Dobrý den, paní učitelko, můžu se vás na něco zeptat?
6: Dobrý den, teď ne, je červen, až po prázdninách.
7: Ne, až v září.
1: Dobrý den, prosím vás, pěkně.
8: Dobrý den, nezlobte se, já musím běžet, on je červen a máme teďka spoustu práce. Naschledanou.
0: Ano, ano, je tu červen a to je doba, kdy je dobré říkat doma své paní učitelce samé příjemné věci a chystat jí pomyšlení ve formě vytřené podlahy, nachystané kávy se zákusky, případně obloženými chlebíčky se sklenkou kvalitního vína, od kterého nelze očekávat nic víc než brzké vypnutí jejich smyslů. Předpokládanou odměnou budiš naděje, že se dá během necelých 2 měsíců dohromady natolik, aby byla v září schopná usednout na divokou horskou dráhu, které se říká školní rok a ze které může vystoupit až posledního června, pokud z ní ovšem během roku nevypadne. Příjemný poslech závěrečné části doku seriálu s názvem Mám doma paní učitelku vám přeje autor pořadu Karel Špalek. Bylo mi jasné, že v červnu doma ani ve škole žádnou veselou příhodu z tohoto období nenatočím. Jediný, kdo mě mohl zachránit, byla dlouholetá paní učitelka Aneška, kterou jsem rafinovaně a s jasně nekalými natáčecími úmysly pozval na kávu. A vyplatilo se.
9: Bylo to takhle jednou ke konci června, kdy už všichni byli unavení, v třídní knize mimo jiné plno neomluvených hodin a tak dále, což se občas stává, že některý z chytrých žáčků a studentíků udělá to, že třídní kniha se prostě náhle ztratí a již se nenajde, pokud má ten dotyčný štěstí. No a tak bylo velké vyšetřování, ti podezřelí, kteří měli nejvíc neomluvených zameškaných hodin, tak kam se to strčil, prohledávali se všechny možné skříně, oblíbené skrýše na záchodě a podobně a nic se nenašlo. Klukům už málem hrozil nějaká snížná známka schování a já jsem takhle v pátek odpoledne šla domů a přišla jsem do zborovny, odevřu mrazáček, odkud jsem si chtěla vyndat nějaké uložené věci, abych teda mohla to odnést domů. Ta třídní kniha se našla v tom mrazáku, kam ji evidentně musel strčit někdo z mých kolegů, nebo nejspíš asi já. Naštěstí chlapci byli zachráněni, třídní kniha taky a ostuda byla taky docela dost dobrá.
0: Aneško, Aneško, nechci ti sahat do svědomí, ale když si mi před pár lety tuto příhodu vyprávěla, třídní knihu si našla v mrazáku doma, když si ukládala mraženou zeleninu. Za to se přece nemusíš stydět, vždyť byl

0: myšlenky najít nějakou červnovou učitelku ochotnou promluvit na mikrofon jsem se nevzdal a po důkladném průzkumu pedagogického terénu jsem se setkal s dlouholetou paní učitelkou Jarkou. Myslím, že se domnívala, že bude točit na kameru, protože přišla krásně umytá, načesaná a dlouhodobý stres na sobě nedávala znát. Jak tedy vnímá červen ona a jak žáci?
1: Červnové děti jsou nabité energií a už vůbec nechtějí nic dělat, ale je potřeba hodně úsilí je trošku ještě skrotit nebo přimět je k něčemu, aby ještě se snažili. No a červnová učitelka, ta už se taky strašně těší na prázdniny, protože už nechce tak brzy vstávat a běžet do školy a umramňovat tam ty děti a ještě něco chystat a připravovat. No, únava už udělá své v tom červnu. Syn, když mi oznámil, že se bude ženit a chtěli mít svatbu v červnu, tak jsem je prosila, prosím vás, nedělejte to v červnu, já mám v červnu vždycky už všeho plný zuby. Tak to pak o měsíc odložili kvůli mně. No.

0: červnu se dohání všechno, co se během školního roku nestihlo, a nabalují se další a další věci. Pohledem zvenčí by nezúčastněný řekl, že takové výlety jsou pohlazením po kantorově duši. Vždyť jsme na ně jezdili tak rádi. Když jsem chodil do 8. třídy, nastoupila na naši školu čerstvě vystudovaná překrásná češtinářka Jarmila Holíková, do které jsme se my kluci okamžitě zamilovali, včetně našeho třídního učitele. Když po našich intervencích přislíbila, že s námi pojede na výlet, naše radost neznala mezí. Ani po 50 letech nikdo z nás na tento výlet nezapomněl. A naše paní učitelka, která si zanedlouho změnila jméno na Urbanovská, si všechno pamatuje do nejmenších detailů.
1: No, byl to můj první a ten nejstrašnější výlet, který jsem zažila. Cílovým byly Sulovské skály. Tam jsme také měli přespat. Po výšlapu jsme byli unavení a těšili se na večeři. Večeře dopadla katastrofálně. Po večeři jsme odešli na takový travnatý plácek, kde jsme si hráli různé hry. Kluci se předváděli před holkama a dva největší syčáci ze třídy, Petr a s Mirkem, ten na něho spadl, něco ruplo a bylo po klíční kosti. Přijela sanitka, odvezla do bytče. A když jsem se 10 hodin vrátila z nemocnice, děvčata už chodila a říkala, mně není dobře, já jsem byla zvracet. A začaly mít i mírnou teplotu. Druhý den už jsme nešli do okolí, ale belhali jsme se všichni na nádraží. Odtud jsme odjeli do Žiliny a nastala ta nejtrastiplnější cesta do Bratislavy. Začali i kluci blinkat, a v bratislavském nádraží jsme oznámili tamnějšímu lékaři, který zdržel vlak na Břeclav, to byl mezinárodní vlak, a my jeli do Břeclavy. Skut už jsme volali do břeclavské nemocnice a ti na nás tam už čekali nejméně 2-3 sanitky. Třetinu žáků z těch 32 jsme nechali v nemocnici, pak něco málo ve Valticích, no a nakonec ve znojemské nemocnici. Z těch 32 se vrátilo domů asi 16. V pondělí paní doktorka naznala, že jsme dostali silnou salmoneu. Bylo to hrozné.
0: Já teď vstoupím do duše mladé paní učitelky. Jak jste to prožívala, jak jste to vnímala, jaký to byl stres?
1: Je to ohromná odpovědnost vůči těm dětem, ale hlavně také i vůči rodičům. Víte, jet s dětskama na výlet, tak to je jednou nohou jít do věznice. Tenkrát jsem si řekla, už nikdy nikam nepojedu. Ale nakonec 41 roku jsem stejně jezdila, hlavně pěšky po naší krásné zemi.
0: Z vyprávění manželky učitelky vím, jak obrovskou zodpovědnost na sebe při výletech bere. A také vím, v jakém stavu se vrací poté, co dávala u rybníka první pomoc třeťákovi, který dostal alergický záchvat. Záchranný vrtulník přiletěl prakticky hned, za to s manželkou nebyla několik dní řeč. Jakou dostane pedagog za takový výlet odměnu, jsem se dověděl až od středoškolské profesorky Dany.
2: Cesťáky v našem oboru, a myslím si, že to není jenom v našem oboru, jsou velmi nízké, takže já za 168 korun, které dostanu na den, si koupím maximálně meníčko obědové a jinak si všechno platím ze svého. A co se týče odměn za výlety a za nadstandard vlastně časový, tak je to 50 korun za noc, takže aby si každý mohl udělat představu o tom, jak asi je učitel po této stránce finančně ohodnocen.
0: Když už jsme u toho ohodnocování, docela by mě zajímalo, jak je to u suplování. Vím, že zaskakovat za nemocného kolegu je solidární, ale je to práce nad rámec vlastního úvazku učitele a obnáší spoustu odpracovaných hodin. Nejednou jsem si objednal řemeslníky, kteří si odpracované hodiny počítali velmi pečlivě, stejně jako třeba právníci nebo terapeuti. Myslím, že současné taxi znáte. Jak je to tedy u vysokoškolsky vzdělaných učitelů?
2: Protože většina suplovaných hodin se skutečně nesupluje, a to právě z finančních důvodů, aby škola ušetřila, ale je to takzvaný dohled, kdy vlastně nemáš v té dané hodině učit, máš jenom sledovat studenty, aby něco nespáchali, a nemáš za to ani korunu navíc. Jak znám učitele, tak většina z nich stejně hodinu naplní učivem nebo nějakou činností, která bude mít smysl pro studenty, ale dělají to z vlastní vůle a toho důvodu, aby studenti tam zbůh darma v hodině neseděli, ale finančně nula.
0: Někde jsem slyšel, že učitelé patří k nejkreativnějším lidem a většina z nich se po odchodu ze školství stala velmi úspěšnými podnikateli. Ti, co svoji kantorskou práci opravdu milují a ze školství odejít nechtějí, často ve svém volném čase sahají po bočních přivýdělcích, místo toho, aby jezdili na poznávací zájezdy nebo se jinak vzdělávali ve svém oboru. Tak můžeme po večerech potkat paní učitelku, která prodává kosmetiku, nebo učitele, který trénuje nejeden sportovní oddíl. Ale jsou i jiná finanční lákadla.
3: Zpívám, ať už při různých příležitostech, ať už jsou to svatby, pohřby, a tam jsem se také naučila na takovýchto obřadech řečnit, což je tak trošku i učitelská práce. Já teda nechodím do krematoria, ale jezdívám přes jednu agenturu na různé obřady, kde mě posílají, kde je nasmlouvaný řečník. Je to velice náročná práce a emotivní tady ta práce s lidmi.
0: Stále přemýšlím o tom, kde se u učitelů bere ta obrovská síla překonat všechna ta úskalí, která jim jejich práce přináší. Opravdu nevím, i když mám učitelku doma. Za to vím, že touha vykonávat toto povolání může vést až, no však uslyšíte sami. Moc děkuji dlouholeté paní učitelce Jarce, že mi dovolila tento záznam použít. Skoro bych si ho dovolil nazvat do hlubin učitelčiny duše.
4: Našla jsem si místo, byla jsem tam hrozně spokojená, mezitím jsem měla 3 děti, no a mezitím jsme začali stavět. No a můj muž chtěl, abych zůstala jako doma a věnovala se tomu domu, protože on založil firmu, tak abych mu i pomáhala s firmou. No tak jsem na to, hrozně jsem to obrečela, přistoupila a opustila jsem vlastně prvňáčky, kteří mi hrozně přirostli k srdci, a opustila jsem je před koncem školního roku. Měla jsem takový dojem, že jsem je hrozně zradila. Potom jsem nastoupila k manželovi do firmy, kde jsem dělala nějaké takové ty papírové činnosti, které mě strašně nebavily, ale kvůli němu jsem to dělala. No, pak jsem zjistila, že to dělat nemůžu, tak jsem úplně odešla z té firmy, byla jsem chviličku doma. No a mezi tím moje kamarádka začala učit na jedné škole. A strašně se jí tam líbilo a samozřejmě občas potřebovali nějaký ten záskok, tak ona mě zavolala, jestli bych mohla. No a já jsem samozřejmě nic doma neřekla, protože jsem nevěděla, s jakou reakcí by se to setkalo, tak jsem prostě odeslala děti do školy ráno, všechno jsem zařídila a šup, odskočila jsem si prostě do té školy zaučit. Tak jsem si tam takhle, asi rok to bylo, co jsem si takhle tajně zaučovala v té škole, no a líbilo se mi tam čím dál víc, no a potom teda shodou okolností potřebovali dlouhodobý zástup. No tak já jsem ten zástup vzala, no a řekla jsem doma, co kdybych jako šla zase si to zkusit do školy, no a tak to prošlo. Takže jsem do té školy se zase vrátila, no a už jsem tam zůstala přes 20 let.
0: Musím se usmívat při představě, jak paní učitelka odvádí vlastní děti do školy a potom spěchá ponurými uličkami tak, aby ji nikdo neviděl, naplnit svoji touhu zaučit si cizí děti. Ano, usmívám se a vím, že to tak opravdu bylo. No není to úžasné? Dny do prázdnin rychle ubývají a všichni mají před sebou jediný cíl – ještě těch pár dnů vydržet. Proto se konají všelijaké smírčí turnaje mezi žáky a učiteli, kteří je berou velmi vážně a snaží se v nich ukázat tu nejlepší tvář, kdy jsou i ti nejpřísnější jakoby mávnutím kouzelného proutku rozverní a hraví. Z vlastní zkušenosti vím, že učitelům ty 2 měsíce spousta lidí závidí. Jenže oni to nejsou 2 měsíce. Odpočítejte přípravný týden v srpnu a další dny na všelijaká vyšetření, která kantor odkládá právě na toto období. Spousta jich nastupuje do lázní, aby se tam pokusili obnovit své hlasivky, nervy nebo obojí. Pokud se to nepodaří, u hlasivek následuje operace, případně invalidní důchod, což platí u obou diagnóz. A ještě jedna věc. Učitel si může vzít dovolenou právě a pouze o prázdninách. A to se nám, manželům učitelek, moc nelíbí. Že, Milane a Viktore?
5: Je obrovská nevýhoda, že nemůžeme na dovolenou mimo školní rok. Že člověk by mohl jet někam v době, kdy nejsou turisti, ale prostě to nemůže. Toto je jako hrozně limitující.
6: Na rozdíl od člověka, který vykonává jinou profesi a může si v podstatě vzít kdykoliv dovolenou, může vyrazit na Jadran v červnu, kdy jsou ty podmínky nejvhodnější, tak tady je to bohužel dáno a musí se vyrazit až po 1. červenci. No a tohle okno hodné právě pro trávení dovolené končí někdy 15. srpnem, kdy už zase se to schyluje a kdy už začínají školní přípravy. Takže to bych řekl, že je takový největší zásah školy do chodu rodiny.
0: Kruh se uzavírá. Stojím před školou na stejném místě jako před 10 měsíci, kdy jsem si právě na tomto místě povídal se začínající učitelkou Silvií. Tenkrát byla plná vizí, představ a ideálů. Dnes jsme se tedy sešli znovu, aby mi řekla, jaký byl pro ní tento rok. Naplnila se její očekávání a hodlá učit i nadále?
7: Tím, že jsem opravdu úplně nová učitelka, tak měl spoustu výzev, které jsem musela zvládnout, spoustu překážek, které jsem musela překonat, ale naplnil moje očekávání. S dětma se mi pracuje opravdu hezky. Samozřejmě některé dny jsou horší, ale myslím, že se mi povedlo navodit tu atmosféru, kterou jsem chtěla ve třídě, že to zvládám dělat tak, jak jsem si přála. Pro mě to byl vlastně úspěšný rok. Mě bavilo to, co jsem dělala. Opravdu jsem v tom našla sama sebe, našla jsem v tom možnost se rozvíjet, ukázat, co umím, předat znalosti dětem, pobít s dětmi.
0: Ano, za ten rok natáčení jsem pochopil, že alfou a omegou učitelského povolání je krásný vztah k dětem. To platí od 1. dne školního roku do vysvědčení, které vždycky nemusí být úplně takové, jak bychom si představovali. Já ta svoje před vlastními dětmi pro jistotu schovávám dodnes. A když jsem nedávno našel žákovskou knížku z klavíru, no, to mi opravdu ani po těch letech nebylo moc dobře. A vidíte, hudba mě živí prakticky celý profesní život. Za to jsem si užil dětství jako málo kdo. Život přece není pouze o známkách a slovním hodnocení.
8: Tak, Štěpánka má samé jedničky, Šikulka, blahopřeju. Sárinka, také děkuju moc, Sáry, to je nádherná kytka. A ještě jedno srdce k tomu dostanu. No, ty máš moje srdce na pořád. Sárinka má samé jedničky, moc šikovná holčička, blahopřeju. A ještě
0: od své manželky učitelky vím, jak emotivní je rozdávání vysvědčení pro obě strany. Přestože jsem na to byl připravený, přišel okamžik, který dostal i mě. Postupně se otevíraly dveře učebny a přicházely celé třídy třeťáků, páťáků, sedmáků a deváťáků, aby se pochlubili svým vysvědčením a poděkovali paní učitelce, která je učila v 1. třídě. Deváťáci se loučili, všichni brečeli a já jsem k tomu neměl daleko. A najednou jsem věděl, že právě tato chvíle je hledanou odpovědí na otázku, proč někdo dělá tak náročnou, zodpovědnou a společností nedoceněnou práci. Na svoji učitelku jsem byl v tu chvíli nesmírně hrdý, tak jako další tisíce jiných manželů učitelek. Vysvědčení je rozdané a než se děti půjdou rozloučit s odcházejícími deváťáky, čeká mě, co by manžela paní učitelky, ještě poslední úkol tohoto školního roku. Odvést spoustu květin. Loučení si samozřejmě nenechám ujít. Paní učitelko, vy jste právě vyprovodila do života svou třídu. Jak se cítíte, jak to na vás působí?
9: Jako, je mám ráda, přeju jim, aby se jim dařilo.
0: Já myslím, že ostatní už říkají vaše slzy.
10: Ano, pro mnohé je poslední den školního roku současně tím posledním na základní škole. Deváťáci jdou špalíren, všichni jsou dojatí, holky a paní učitelky pláčou, zatímco kluci předvádí siláckou radost, aby zakryli strach z toho, co bude dál. Možná se bojí, že už skončila doba, kdy se mohli přitulit k paní učitelce. Nevím. Skutečnost je ale taková, že dobří kantoři své žáky neopouští ani po ukončení školy, bez rozdílu, jestli jde o základku nebo střední školu. Mohl bych vyprávět, kolik bývalých prvňáčků se přišlo pochlubit maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo svými potomky. Ale i tak, potkáváme je u vody, na výletě, na dovolené nebo na koncertě. Oni jsou totiž všude. A když se zadaří, dovedou docela slušně nabourat náš dovolenkový program. Manželka si i po 30 letech pamatuje jejich jména a ve většině případů také datum narození, což mě značně frustruje, protože já si s bídou pamatuji data narození vlastních dětí. Mezi bývalými žáky se najdou i tací, kteří našli vzor ve svém kantorovi a dali se na nesnadnou učitelskou dráhu také. Ti potom chodí za svojí paní učitelkou pro úsměv a odbornou radu. Proč tomu tak je? To ví velmi dobře bývalý učitel pan Zdeněk Svěrák.
11: Já považuji tohle řemeslo za zajímavé a zvláštní, protože jak je vyčerpávající, tak je krásné. Divadlo, které jsem nakonec za učitelství vyměnil, má něco podobného. Tam taky musíte hlediště zaujmout, stejně jako školní třídu. A myslím si, že jsou učitelé pro každého z nás, na které nezapomeneme. Moje první paní učitelka Hustolesová v první třídě, do té jsem byl tak zamilovaný, že když nám uzrály třešně, tak jsem jí doslova dovlekl pod strom a ty třešně jsem jí házel a byla to jedna z nejkrásnějších chvil mýho života. Nikdy na to nezapomenu. Nebo pan učitel Mejstřík, kterému se dal v obecné škole jméno Igor Hnízdo, ten měl kromě jiných, ne třeba úplně kladných vlastností, on si vymýšlel dost, jednu krásnou. On nehledal u těch slabých žáků, co nedovedou, ale co umějí. Měl jsem spolužáka, jmenoval se Lerch, a ten propadal ze všeho, ale uměl nádherně kreslit. A pan učitel vždycky jeho výkres vzal, ukázal a vychválil ho do nebe. A to je, myslím, jeden z úkolů tohohle řemesla. A posílit sebevědomí dětské duše. Čím skončit? No, milé děti a milí studenti, važte si svých učitelek a učitelů. Čím jsou lepší, tím budete lepší vy. To platilo vždycky. A platí to i v dnešní tolik jiné a tolik digitální době. Co vzkázat učitelkám? Mějte rádi své povolání. Je to povolání užitečné a když se vám hodina povede, teď jako herec si myslím, že je to stejný požitek, jako když se nám hercům povede představení. Zasloužilo by potlesk, ale děti málo kdy zatleskají.
10: Nevadí, zatleskám alespoň já a děkuji všem statečným učitelkám a učitelům, kteří byli ochotní promluvit na mikrofon. Na rozhlasové setkání s vámi se někdy příště těší autor pořadu Karel Špalek.
12: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
13: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
14: U Češky, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza ebolou ani žádnou další nebezpečnou tropickou nemocí. Španělská levice viní zmiknutí 10 000 migrantů do španělské severoafrické exklávy marocké pohraničníky. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají v Šancelize proti Olomouci. Pozor na nehodu na D1 z Prahy do Brna na 183. kilometru. A počasí odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. A teploměry ukazují až 29 stupňů, na jihu Moravy víc.
15: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
14: Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik 10 000 Maročanů do španělské Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo podle nové bilance úřadu 72 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times totiž tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali.
16: Policisté na okraji centra Seuty nakládají do aut a odvážejí skupinku zřejmě Maročanů, kteří tu klidně sedí na svodidlech u silnice a svačí. Jinak je ve městě klid a drtivá většina příchozích se vrátila do Maroka. O kus dál jsou 13-letí mladíci, jeden spal v centru pro nezletilé, další na pláži. Znají se z Maroka a sešli se tady v Seutě, když před několika dny přišli. Jeden z nich hranici obeplaval. Doufají, že získají doklady a budou smět do pevninského Španělska. Severoafrická Seuta je v šengenském prostoru dlouhodobě ve zvláštním režimu a při cestě do zbytku Španělska platí kontroly. Ze Seuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
14: Žena, která je od včera v pražské nemocnici Bulovka, nemá ebolu ani jinou vysoce nebezpečnou tropickou nemoc. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Tento týden se totiž vrátila z Ugandy a začaly u ní zdravotní problémy. Laboratorní vzorky dnes v noci vyhodnotil Kochův institut v Berlíně, říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová.
17: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
14: Dnes je den romského holokaustu, připomíná tragickou noc ze 2. na 3. srpna 1944, kdy nacisté zlikvidovali romský rodinný tábor v Osvětimi Březince a zavraždili tam přes 4200 lidí. V památníku holokaustu v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku uctí oběti dnes večer vzpomínkovým koncertem. Začne v 19 hodin. Zpěvačka a houslistka Iva Bitová na něm společně s cymbalistou Petrem Pavlincem zahrají zapomenuté písně Romů z Horňácka. Projekt s názvem Zingarika přibližuje právě Iva Bitová.
18: Ty písně jsou o hladu, o smrti, o lásce, takové ty základní věmy, které prožívá každý. Takže my se vracíme k tomu do materiálu, který samozřejmě uchopíme po svém, aranžujeme, upravujeme a oživujeme zapomenuté písně.
14: Sport. Fotbalisté Olomouce hrají ve 2. kole šance ligy proti Mladé Boleslavi. Zápas vidí Adam Kodet.
19: Nepovedlo. 3 minuty jsou odehrány s utkání 2. kola mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. Zatím je to 0-0, ale před malou chvílí obrovskou šanci spálil Dominik Janošek, kterého vychytal tváří v tvář brankář Jiří Floder, takže je to nadále 0-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
14: 2. kolo dnes ještě pokračuje zápasem Bohemians proti Hradci Králové, který má výkop v 17:30 a od 8 hodin večera začíná duel Pardubice Jablonec. A novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D1 u Kývalky a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 182. kilometr, tam vyšetřují nehodu 4 osobních aut v levém pruhu s držení okolo 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna směrem do Prahy, spozorněte před sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr. Tam nám navíc v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, hlásíte překážku.
21: Odstavené osobní auto částečně zasahuje do pravého pruhu a proto nápaďáky autobusy zpomalují.
20: Na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce zpomalte za sjezdem na náměšť na Hané. Na 255. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, částečně ale zasahuje do pravého pruhu na místě šipka silničářů a zpomaluje se. A na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se silným provozem za Benešovem a také od Čerčan k nájezdu na D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
14: Dál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se přidávají přehánky nebo slabý déšť, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka jen kolem 22, naopak na jihu Moravy tam čekejte i 32 stupňů Celsia a na horách se ta maxima zastavují většinou kolem 20. K tomu fouká jen slabý během dne místy, především na Moravě, mírný severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: 6 minut po 15. hodině v neděli 2. srpna vítejte u našeho odpoledního vysílání. Co jsme si pro vás připravili v úvodní půlhodině? Vysoké teploty můžou ovlivňovat účinnost léků, po případě je mohou i poničit. Není potřeba něco z vaší domácí lékárničky, tedy přemístit na lepší, bezpečnější místo? Povíme si o tom. Jak si v nouzi příhraniční oblasti vzájemně vyhoví v dodávkách pitné vody? Náchod například poskytne vodu do Polska, naopak do českých Velenic poteče zase z Rakouska. Více o tom od našich zpravodajů. A Spojené státy a Japonsko se společně snaží zachránit japonskou měnu jen před pádem. Naposledy takto spolu intervenovali před téměř 30 lety. I to probereme. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
15: Odpolední plus.
14: Možná i vaše myšlenky několik posledních dní směřují především k tomu, jak a kde se ochladit, nebo jak si doma vytvořit aspoň trochu snesitelné prostředí v těchto vedrech. Až navíc půjdete kolem lékárničky, nahlédněte dovnitř, jestli v ní nemáte léky, které by bylo potřeba během veder dát na jiné místo. Špatné skladování totiž může ovlivnit například účinnost léků. Budeme o tom teď mluvit s Anou Marií Huškovou, která přišla do studia. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
14: Na jaké léky se tedy v této situaci zaměřit v létě? Jsou nějaké náchylnější na vyšší teploty?
1: Takové ty běžné tablety, tvrdé, nějakou dobu horka vydrží, ale problém může být třeba u gelových kapslí. Můžou prasknout a obsah z nich vytéct. Pak to jsou mastičky, ve kterých se může oddělit voda a olej a nebudou konzistentní. No a ještě zmíním čípky, ty při vysokých teplotách taky trpí. A diabetici to určitě vědí, ale inzulín je samozřejmě potřeba mít v lednici. Pokud tam není, postupně se v teple rozkládá a snižuje se mu účinnost. Pokračuje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
2: A na co se musí dávat úplně nejvíc pozor, co je nejvíc jakoby citlivé na teplotu, to jsou očkovací látky. Ale to se pacienti běžně nekupují, maximálně výjimečně mají na recept nějakou očkovací látku, kterou třeba si jenom v lékárně vyzvednou a jdou k lékaři se nechat očkovat, ale to v drtivé většině pacienti nemají doma.
1: No a rozkladu ve vysokých teplotách prý můžou podléhat třeba i některá antiepileptika.
14: Jak tedy léky správně skladovat v těchto vedrech?
1: Běžně se uvádí pokojová teplota 15 až 25 stupňů a Martin Kopecký ještě doporučuje následující.
2: Je potřeba doma najít nějaké co nejchladnější místo nebo místnost a ideálně dát ty léky někam na zem, na dlažbu, tam, kde je prostě nejchladněji.
1: Pokud máte léky v originální krabičce, nemusí být ve tmě, ale jestli je máte třeba v dávkovači, je lepší je dát ještě do nějakého tmavého pytlíku. Co se týče skladování léků, které mají být v lednici, vyhněte se třeba dveřím, kde se při otevírání, byť na chvilku, mění teplota, anebo zadní části, která může namrzat. Pokud si léky objednáváte přes internet, vyhněte se doručení do výdejních boxů, protože ty jsou neklimatizované. Uvnitř jsou vysoké teploty, které léky můžou poškodit, zvlášť když si třeba zásilku dva dny nevyzvednete. Ostatně, pokud máte delší cestu z lékárny domů, anebo vyzvedáváte ty citlivější léky, třeba inzulin, jak už jsme zmiňovali, hodí se nějaká chladící taška. A určitě jakékoliv léky nenechávejte na přímém slunci nebo v rozpáleném autě.
14: A co když si teď někdo uvědomí, že právě něco z toho, co jsme teď zmiňovali, porušil, že prostě ta pravidla nedodržel?
1: V tom případě léky radši neberte a kupte si nové. Podle lékárníků i i lékařů se vám sice pravděpodobně nic nestane. Každopádně ten lék nemusí fungovat na 100%, jak by měl, říká například Ludmila Bezdíčková.
3: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí. Možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka.
1: Bezdíčková ještě dodává, že pokud bychom takhle použili třeba antibiotické kapky do očí nebo do nosu, které už jsou otevřené a byly v teple, může dojít k jejich kontaminaci a naopak šíření infekce, než že by nám pomohly.
4: Takže co správně dělat s těmi špatně skladovanými léky?
1: Odnést je do lékárny. Tam je totiž odborně zlikvidují. A na závěr ještě přidám jednu poznámku, na kterou upozorňuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokud berete určité léky, nemusí se snášet se sluníčkem. Platí to třeba pro některá antibiotika, antidepresiva, ale nepříjemné reakce, vyrážku, otok nebo zarudnutí může vyvolat i doplněk stravy, třeba třezalka.
4: Tolik tady příspěvek od Anny Marie Huškové z domácí redakce. Děkujeme za tahle ta připomenutí. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Výrazně světlá kůže, světlé vlasy, ale i vážné oční vady. Tak se projevuje genetická porucha zvaná albinismus. Lékaři upozorňují na to, že někteří pacienti se správné diagnózy dočkají až po několika letech. Podle pacientské organizace Albína v Česku žije 600 lidí s albinismem. Skutečný počet ale může být i kvůli neodhaleným případům ještě vyšší. Léto pak pro lidi s albinismem znamená větší riziko. Kvůli chybějícímu pigmentu se musí chránit před sluncem ještě důsledněji než ve zbytku roku. Kvůli problémům se zrakem zase někdy potřebují pomoc okolí.
7: Já jsem si všimla, že Nikolka jakoby nekouká na hračky, neregistruje, co jí ukazujeme.
22: Vzpomíná Ester z Prahy. U její dcery Nikoly se objevilo kmitání očí, které je pro albinismus typické. Rodiče se diagnózu dozvěděli, když bylo Nikolce 5 měsíců. Teď jí jsou 2 roky.
7: Nikolka teď vidí tak zhruba 30-40% toho, co zdravý člověk. Je to vlastně rozmazané vidění, šance na zlepšení není žádná.
22: Kvůli zhoršenému vidění Nikolka častěji narazí do věcí nebo zakopává. Rodiče ji proto musí pečlivě hlídat a pomoc bude potřebovat dál.
7: Postupem času, až se bude dostávat do školky, do školy, tak ty nároky budou daleko větší. Bude potřebovat nějakého asistenta, který s tím pomůže nějak zvětšovat obrázky, zvětšovat písmo, mít třeba víc času na ty úlohy.
22: Albinismus je vzácná genetická porucha, při které buď částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin. Vysvětlují

0: věcech.
1: Zatímco celkový albinismus, který postihuje oči, kůži i vlasy, lékaři poznají už v raném věku, u lidí, kterým chybí pigment pouze v očích, se na poruchu přijde většinou později, říká Odehnal.
0: Na to se přijde potom při nějakém vyšetření, kdy tam jsou takový drobný změny na té sítnici a někdo si to všimne a udělá genetické vyšetření.
1: I když oční vadu u lidí s albinismem nelze úplně vyléčit, existují speciální brýle nebo kontaktní čočky, které můžou problémy alespoň částečně zmírnit. S ochranou kůže zase může pomoci speciální oblečení, které pohlcuje UV záření. Pokračuje přednosta dermatovenerologické kliniky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze Spiridon Galpakiotis.
2: Poslední 2-3 roky už se objevily znovu na trhu i ty krémy s ochranným faktorem 100, které jsou i registrovány jako zdravotnické prostředky, proto doporučujeme na ty místa, které jsou trvále exponovány ultrafialovým zářením, aby používali jakoby ten nejvyšší faktor.
1: Náklady na speciální pomůcky jsou ale pro lidi trpící albinismem často vysoké. Jen za sluneční krémy dají tisíce korun ročně a zdravotní pojišťovny na krémy nepřispívají, upozorňuje spoluzakladatelka pacientské organizace Albína Soňa Daňková.
3: My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
1: Ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčí Nadi Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené ze zdravotního pojištění. Vysoké finanční náklady jsou ale jen jedna část problému. Kvůli odlišnému vzhledu se lidi s albinismem taky někdy setkávají s nepochopením společnosti, říká Daňková.
3: V naší kultuře je často zafixovaný to, že opálení znamená něco jako zdravýho, takže babičky často říkají, dej to dítě na chvilku ven, ať se trošku přeopálí.
1: A potíže se zrakem zase podle ní můžou za to, že mají někteří lidi s albinismem problém najít práci. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Ve čtvrt na čtyři se podíváme, jak hospodařit s vodou. Společnost Vodovody a kanalizace Náchod začne pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska. Konkrétně do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudva Zdruj. V té je totiž vody nedostatek. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí zhruba 11 000 kubíků ročně. Podrobnosti doplní reportér Václav Plecháček, se kterým jsme ve spojení. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. O možných dodávkách vody jedná česká a polská strana už několik let. Teď je všechno schválené, vodovodní přivaděč vede v Česku asi 40 metrů od hranic a není tak problém udělat krátké odbočení. Na té polské straně je hotová projektová dokumentace a čeká se na stavební povolení. Pokud jde o množství vody, pak Náchod získává vodu z polické křídové pánve, má povolení na téměř 10 milionů kubíků vody za rok, využívá jen asi polovinu. Do Polska má zatím dodávat jen zmíněných zhruba 11 000 kubíků ročně plus vodu na případné protipožární účely. Neměl by to být tak žádný problém. Legislativa je prakticky stejná. Podle ředitele VAKu Dušana Téra tak nebude potřeba vodu nějak upravovat. No a cena bude totožná, jako by náchodské vodárny a kanalizace dodávaly jiné české vodárně. V budoucnu je prý možné, že by z Česka teklo do Polska vody ještě víc.
4: Tolik reportér Václav Plecháček, děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: No a nezůstaneme jenom v tomto kraji. Pomoc od rakouských sousedů s dodávkami vody naopak mohli by brzy využívat v českých Velenicích na Jindřichohradecku a více nám o tom řekne jeho český redaktor Michal Bělský. I vám přeju hezké odpoledne.
6: Hezký den. České Velenice by mohly začít odebírat pitnou vodu z rakouského Gmindu už příští rok. Nový zdroj hledají kvůli problémům s pískovnou Halámky, odkud dnes voda do města přitéká. V pískovně se zároveň těží štěrkopísek a při těžbě se do vody uvolňují jemné nečistoty. Těžba se má navíc rozšířit a kapacita současné úpravny už by na jejich odstranění nestačila. Halámky jsou od města poměrně daleko, zatímco České Velenice a rakouský Gmind tvoří prakticky jedno dvojměstí, rozdělené jen státní hranicí. A právě toho chtějí vodohospodáři využít. Technická studie potvrdila, že u bývalé celnice stačí dostavit krátký úsek potrubí. Vodu z Gmindu už přitom Velenice několikrát využili při výpadku proudu přes nouzový propoj. Nově by z Rakouska mohlo proudit asi 600 kubíků denně. Voda vyhovuje kvalitou, množstvím i tlakem. Doplnit je potřeba jen její chlorování. No a pokud se obě města dohodnou na ceně, zkušební provoz může začít už příští rok.
4: Tolik informace od jeho českého redaktora Michala Bělského. Děkujeme, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
4: 15 hodin 18 minut zamíříme do německého Hamburku, kde včera jeho ulice zaplnilo na 300 000 lidí. Přišli na

0: Pochod za práva queer lidí, a to jen týden poté, co na podobnou akci zaútočil v Berlíně příznivec takzvaného Islámského státu a zabil přitom jednu ženu. Tentokrát byla atmosféra uvolněná a žádné incidenty se nestaly, konstatovala policie, která na hamburský průvod hrdosti dohlížela ve zvýšeném počtu.
1: Hamburg Pride je v plném proudu, městem procházejí tisíce lidí, ale kromě nich jsou tady taky vozy, kamiony, na kterých se tančí a duní z nich hudba. Prý je jich méně než loni. Zlé jazyky tvrdí, že korporace, které vozy vypravovaly, ztrácejí zájem o takzvaný queer washing a že dobře vycítili, že se změnila doba a že v politice nastal konzervativní obrat. Na kamionech jsou tak k vidění spíš loga církví nebo sdružení poskytujících paliativní péči. Jeden kamion vypravil třeba hamburský spolek queer sportovců.
2: Jsme prostě sportovní sdružení. Máme víc než 1000 členů a nabízíme přes 20 sportů.
1: Říká jeho zástupkyně a z prezenční listiny vyškrtává jména přítomných a rozdává jim zelené pásky na ruku. Jednu mít a tancovat nahoře na kamionu mohli klidně i nečlenové, když si koupili lístek v předprodeji.
3: Primär Sichtbarkeit. Einfach irgendwie letzten Endes geht es ja irgendwie Etablierung auch unserer Daseins- oder Lebensform.
2: Jde především o to být vidět a v konečném důsledku etablovat to, že jsme tady. Zjednodušeně řečeno vládne patriarchát a v něm se považuje za normální jen vztah mezi mužem a ženou. Spousta lidí ale přitom žije v jiných než v heteronormativních vztazích a proto je důležité ukazovat i další pestré stránky naší existence.
3: Es ist halt wichtig, auch irgendwie andere bunte Facetten des Daseins zu zeigen.
1: Vysvětluje hamburská DJ Kabek smysl akce, které se v Německu neřekne jinak než Christopher Street Day. To podle newyorské ulice, ve které policie na konci 60. let zaútočila na gay bar a tím vyvolala několikadenní protidemonstrace. Nenechat se zastrašit je podle Beck důležité i teď, po tom, co se stalo před týdnem v Berlíně. Jeden fanoušek takzvaného Islámského státu tam najel do účastníků queer průvodu a jednu ženu zabil a skoro 30 lidí zranil. Do hamburského průvodu o týden později se přihlásil rekordní počet organizací a pořadatelé očekávali až 250 000 lidí.
4: Diesem Jahr war es mir wichtig, persönlich teilzunehmen, die letzten 20-30 Jahre häufig.
5: Já tyhle pochody posledních 20 nebo 30 let sledoval spíš zpovzdálí a vždycky jsem jim fandil, ale letos pro mě poprvé bylo důležité, abych se zúčastnil osobně. V Evropě je na vzestupu krajní pravice i se svými homofobními postoji. Rád bych vyjádřil solidaritu poté, co se stalo v Berlíně.
1: Říká hamburský senior Axel. Doposud opodál stojících, zpovzdálí fandících se včera v Hamburku zapojilo hodně. Už je tak zle, že přišli i introverti. Stálo na transparentu jednoho z účastníků. Z Hamburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: 15 hodin 22 minut se přesuneme za moře. Americké ministerstvo financí se společně s japonskou vládou snaží zastavit pád japonské měny. Jen se totiž propadl na nejslabší úroveň k dolaru za posledních 40 let. Dohoda o společné intervenci Spojených států a Japonska je přitom velmi výjimečná. Co k tak bezprecedentnímu kroku Trumpovu administrativu vedlo a jaký dopad to může mít na českou ekonomiku, to teď probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Cíklerovou. Dobré odpoledne.
6: Hezký den.
0: Co přesně americké ministerstvo financí udělalo a proč se do zásahu zapojilo právě teď?
6: Americké ministerstvo financí Renato se dohodlo s Japonskem, že společně intervenují ve prospěch japonské měny jen, aby zabránili jejímu dalšímu propadu. Jen se dlouhodobě propadá, jeho hodnota od roku 2011 je zhruba na polovině té původní a Japonsko zasáhlo na trhu jako první ve čtvrtek, jen tehdy posílil asi o 3% a v pátek se k tomu přidalo ještě americké ministerstvo financí, to přes New Yorkskou centrální banku nakoupilo jeny v hodnotě asi několika jednotek miliard dolarů. To, co je na tom výjimečné, je, že japonská vláda takto intervenuje ve prospěch jenu poměrně často, ale nikdy za posledních 30 let se to nestalo společně s Spojenými státy. Američané se do toho nikdy za těch posledních 30 let takto aktivně nezapojili a když se před těmi 30 lety zapojili, tak to bylo kvůli zemětřesení a dopadu oslabení jenu v důsledku této přírodní katastrofy, ne ekonomické situace na trhu.
0: Proč Spojeným státům vlastně slabý jen vadí?
6: Japonsko totiž je vlastně největším držitelem amerických dluhopisů ze všech zemí a když by je kvůli tomu, aby obránilo jen, začalo prodávat, tak by to mohlo zvednout ty americké výnosy, což by prakticky znamenalo, v neodborném ekonomickém jazyce by to znamenalo, že by vlastně zdražil ten americký dluh. A americký dluh je teď rekordní a ve chvíli, kdy ještě zdraží, tak to bude mít velmi zásadní dopady na stav americké ekonomiky. Takže Američané a respektive ministerstvo financí vlastně chrání americkou ekonomiku, aby na tom nebyla hůř právě kvůli tomu. Ale minister financí Bessent je člověk, který rozumí pohybu jenu, on je shodou okolností ten, který na tom jeho pádu tehdy nebo zesílení v roce 2012 vydělal zhruba miliardu dolarů, tehdy ještě jako soukromý člověk.
0: Hraje v tom nějakou roli, případně jakou válka s Iránem?
6: Dneska se dá říct, že válka s Iránem už vlastně má dopad prakticky na všechno, co se týče globální ekonomiky a není tomu jinak ani z hlediska Japonska, protože Japonsko dováží energii a platí za ní dolary. Takže když je ta ropa dražší kvůli válce s Iránem, je dražší, tak to tlačí hodnotu jenu dolů. A to je vlastně ta situace, ve které je nyní. Ono se k tomu přidává i potom rozdíl v těch úrokových sazbách, které jsou v Japonsku nižší než v Americe, silný dolar do toho. Irán je prostě jedním z několika faktorů, není jediným důvodem, ale dohromady poslali jen na nejslabší úroveň k dolaru za posledních 40 let a to je hodně.
0: A jak silný je ten japonský zásah a už na to kurz nějak reagoval?
6: Kurs z nejslabších 164 jenů za dolar klesl na tu páteční hodnotu kolem 157. Teď samozřejmě máme neděli, víkend, takže až teprve se ukáže, až se trhy probudí, a to i ty asijské, kterými to začíná dnes po půlnoci našeho českého času. Trh teď sleduje, jak ty vlastně zásahy budou pokračovat i v pondělí, protože podle pravidel Mezinárodního měnového fondu se intervence v rámci 3 dnů počítají jako jeden zásah. Takže dalším takovým sledovaným cílem je hladina 155 jenů za dolar.
0: No a ty dopady na českou ekonomiku, jaké to může mít?
6: Tak dejme tomu přímé, úplně asi ne, ale dotýká se to samozřejmě japonských firem v Česku, to znamená Toyota v Kolíně, kdy ten silnější jen snižuje hodnotu zisku, které ty japonské firmy domů odvádějí. To druhé riziko je potom nepřímé, to znamená, kdyby se sázky na slabý jen prudce rozkývaly, jako v roce 2024 v srpnu, tak by ta zvýšená, se tomu říká volatilita, ta pružnost toho jenu, tak by se to mohlo samozřejmě přenést i na evropské trhy. No a automobilový průmysl, ještě dodejme, tvoří asi desetinu celé české ekonomiky, takže samozřejmě i menší výkyvy na takto důležitém sektoru mají velkou váhu.
0: Upozorňuje naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová, tak budeme držet jenu palce. Díky moc, naslyšenou.
6: Budeme, díky moc. Hezký den.
0: Na závěr 3 minuty před 16:30 se podíváme do Nových dvorů na Novojičínsku, kde se po 84 letech můžou perutě větrného mlýna opět roztočit. Muzeum v Bílovci opravilo poslední součástku, která k tomu byla zapotřebí. A teď už jen musí foukat správný vítr, anebo se musí najít několik párů hodně silných rukou.
7: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
8: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
7: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bílovického muzea Petr Haverland.
9: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
10: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo se vře.
9: Tady je vlastně hlavní soukolí vína, kde se sype samozřejmě zrní, nebo případně už namletá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát, jo, než jste získala požadovaný produkt.
10: Mlynář tady mohl mlít mouku na dvou místech.
9: Samotný mlýn jako takový je jediný svého druhu v České republice, protože má dvojité mlecí složení, to znamená, že má 4 kameny.
10: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
9: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná. Každá má svoje místo, svoje pojmenování a všechno souviselo se vším.
10: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdli. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových dvorů Natálie Janešková, Český rozhlas.
11: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
12: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
13: V Evropské unii platí ode dneška nová pravidla, která se týkají umělé inteligence. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Taky videa a obrázky upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti věrně vypadajícím, ale falešným zprávám, takzvaným deepfakes. Některým lázním v Česku chybí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky například číšníky nebo servírky a další lidi do gastroprovozu. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto i agenturní pracovníky nebo brigádníky. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je životu nebezpečný, a to kvůli hrozícímu pádu stromu. Uvedl to zástupce Národního parku. Teprve zítra tam začnou odklízecí práce. Ráten leží v části parku, která je vzdálenější od českých hranic. Poškozených je asi 25 hektarů lesa. A v Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy.
14: Sport.
13: Fotbalisté Olomouce přivítali ve druhém kole šance ligy Mladou Boleslav. Utkání sleduje Adam Kodet.
15: Rafiát, ale zpátky na kopačky hráčů Sigmy, teď ho má na začátku 32. minuty Lurving. Lurving posouvá na Berana, který zatím nevidí cestu, jak se dostat vpřed s balónem, tak volí zpětnou přihrávku na Lurvinka a pak i přihrávku do strany na dalšího svého spoluhráče. Barát.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolona na D1 před Šmykalkou a také u Kývalky. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně před sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 24. kilometr, celé je to na zhruba půl hodiny. V opačném směru tedy do Brna navíc na 24. kilometru teď stojí dodávka a osobní auto v pravém pruhu v omezení a začíná se tvořit kratší kolona. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, zpomalte před sjezdem na Rosice. Na 177. kilometru kilometru se zastavuje. Fronta se pomalu sune až na 184. kilometr. Tam řeší nehodu 4 osobních aut s zdržení asi 20 minut. A na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy čekejte zdržení za Olbramovicemi a také za Benešovem a popojíždí se také už od bočky na 4 k nájezdu na D1. A na silnici 19 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u omezení u Vystrkova. V obou směrech je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
16: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: I dál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo a ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Teploměry dnes ukazují 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy i 32 stupňů. To byly zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Ondřej Soukup,
19: Josef Pazderka, míříme na východ. V dnešním díle vám přineseme záznam veřejného natáčení na festivalu Slunovrat v Opavě v druhé půlce června. Naším tématem byl tentokrát osobní život Vladimira Putina.
18: V Rusku vládne už 26 let a poslední roky intenzivně zaměstnává značnou část Evropy kvůli válce na Ukrajině. Může k jeho chování dát klíč právě lepší poznání jeho soukromí?
19: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
13: V roce 2024 byl Vladimír Putin zvolen po šesté ruským prezidentem. V čele země ale fakticky stojí od roku 2000. V letech 2008 až 2012 byl ruským premiérem. Narodil se v roce 1952 v dnešním Sankt Petersburgu, kde také vystudoval právo a ekonomii. 16 let pracoval pro ruské tajné služby ve východním Německu. Politickou dráhu začal ve svém rodném městě. V roce 1996 se přestěhoval do Moskvy a začal pracovat pro administrativu tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. V roce 1999 byl jmenován jejím premiérem. Bylo mu 47 let.
19: Já bych to rád uvedl rokem 2000. Ondro, ty si to určitě pamatuješ. Nečekaná rezignace prezidenta Borise Jelcina na Silvestra 1999. A tam už se objevuje mladý, energický prezident, který je minimálně o 20 let mladší od Borise Jelcina, alkoholika, člověka potácejícího se na různých pódiích při zahraničních cestách a dělající Rusku v tehdejší době čím dál více ostudu.
20: A také člověka, který tou dobou byl asi po 4 operacích srdce, 6 infarktech a podobně.
19: To znamená, Vladimír Vladimirovič se stává v březnu 2000 prezidentem, jak už jsem řekl, je mu necelých 50 let a je to pro spoustu lidí v Rusku takový jako příslib, závan mladosti, člověka, na kterého můžete být hrdý, tenkrát se nese tím Ruskem takovéto heslo Rusko vstává z kolen po tom ponížení těch 90. let a složitém rozpadu Sovětského svazu. No a zároveň přitahuje pozornost jeho fyzická kondice, jistě si pamatujete, to je pár let poté, ty jeho fotky do půl těla a jak je to jako člověk, který se nebojí sundat tričko, já bych se Ondro teda bál sundat tričko, on ne, který vlastně jako i fyzickým vzhledem přitahuje pozornost, vzniká taky pár let poté známá písnička Takovo, jak Putin, Polnovo sil, to je taková obdivná píseň jeho faninek.
20: Tam mě vždycky v tom textu fascinovala text ten, který nebude pít a ten, který mě nebude být. Tak to mi vždycky přišlo jako no dobře, no, na to, že jsme v 21. století.

0: Tak a samozřejmě brzy poté si i ruská společnost začíná všímat, že něco je ta výstavní skříň navenek, ale že ten člověk má teda taky nějakou minulost. Je to člověk, který byl těsně předtím taky ředitelem tajné služby FSB a vědělo se, že má minulost v tajných službách. Moc se nevědělo o jeho soukromí, ale v tom roce 2000-2001, kdy se stává prezidentem, tak se taky představuje jeho soukromí částečně. Představuje se jeho manželka Ludmila Rozená Škrebněvová, která si ho vzala v roce 1983 těsně předtím, než tento mladý pár odjíždí do Německa. Tehdy už se jim narodila první dcera a posléze se v Německu narodila druhá. Už z té doby, lépe řečeno z trochu pozdější doby, ale vzpomínky na to Německo existuje hned několik historek, které mě docela zaujaly. Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi jako chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky. Ruský novinář Paša Kanigin, když připomíná některé ty historky manželky Ludmily, tak z toho už trochu mrazí. Ano, je to samozřejmě podbarveno tím, kdo se z něj vyvinul později, ale už tehdy, o trochu později, když Ludmila vzpomíná na to spolunažívání manželské v tehdejší NDR, někdy od toho roku 85, tak třeba popisuje historku, kdy ona s malým dítětem a s nákupem jde do asi 3., 4. patra paneláku, ve kterém bydleli v tom Německu, a najednou vychází jejich soused, který ji uvidí s tím dítětem a těžkým nákupem, tak se zhrozí, vezme jí to dítě, pomůže, dojde tam. Vladimír Putin není doma, přichází pozdě, hodně pracuje, což je konec konců její synonymum pro ten jejich vztah celou dobu. Hodně pracoval, moc doma nebyl. No a poté se snaží s tím Vladimirovičem, ten jeho soused, mluvit a říká: Vladimír Vladimiroviči, neblázni, máš ženu s malým dítětem, ta tahá těžký nákup, musíš jí pomoct. A to odpovědí je takový chladný pohled, jako co se děje, to si snad musí poradit. Takže už tehdy je tam jako cítit určitý odstup. Dokonce existuje teorie, že Ludmilu Škrebněvovou si Putin vzal především proto, aby měl ve východním Německu co nejlepší krytí.
1: No, především, aby se tam vůbec dostal, protože on byl na rezidentuře KGB v Drážďanech, a aby vás vyslali vůbec do toho zahraničí, tak jednoznačně přednost měli manželské páry. A samozřejmě na druhou stranu oni měli přísně zakázáno hovořit o své práci, tedy se svými ženami, takže si představte, že vy jste v nějaký úplně cizí zemi, nevím, jestli Ludmila vůbec uměla německy.
0: Ona byla vystudovaná germanistka nebo jako učitelka němčiny, takže němčinu uměla, ale byla samozřejmě...
1: Ale stejně doma. Prostě jste v nějakém zavřeném prostoru, nemáte příliš povoleno se stýkat s normálními lidmi a manžel s vámi nemůže hovořit o vlastní práci, takže to není úplně zdravý prostředí.
0: Narodila se tady dcera Marie 1985 a Jekaterina 1986. Ty dívenky jsou malé, Ludmila je s nima doma, vracejí se 1991 během rozpadu Sovětského svazu zpátky do rodného Petrohradu, Leningradu, ve kterém se seznámili. No a tehdy už dochází vlastně k postupnému rozpadu toho manželství. Pokud v něm něco fungovalo ještě v rámci NDR, tak se zdá, že už v 90. letech Vladimír Putin a Ludmila se odcizují, kdy skutečně sice vyrůstají ty dívky, tam je jenom jako zajímavé, že ty dcery právě kvůli divokým 90. letům a různým gangsterským přestřelkám v Petrohradě jsou poslané do tehdejšího Německa, tedy postupně sjednocovaného, žijí tam vlastně a studují v německých školách. Později se, když se rodina přesouvá do Moskvy, tak zase studují na německém gymnáziu, ale ti manželé se postupně odcizují a de facto na konci 90. let se to manželství už rozpadá, protože se na scéně objevuje mladá žena, původně uklízečka někde v těch úřadech petrohradských, kde Putin pracuje, která se s ním seznamuje a se kterou Putin začíná žít. Je to utajený vztah, nicméně nabírá intenzitě. Říká se, že někdy na přelomu tisíciletí, tedy v té době, kdy oficiálně Putin nastupuje do úřadu, už to manželství nefunguje a de facto 2004 končí. Světlana Krivonogih, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru. všechno je to v rovině naprostého utajení, nikdo o ní neví, nikdo neví o té dceři, která se postupně peripetiemi ocitne až v Paříži, žije, myslím, že v Paříži, tak to je vlastně jakoby první krok směrem od té rodiny, kterou sice Putin neustále vystavuje na venek.
1: A ono se to vlastně nevědělo veřejně až do doby, než ta dívka slavila 12. nebo 13. narozeniny a přišli na to ruští investigativní novináři vlastně jenom díky tomu, že v takové jako velmi luxusní rezidenční budově najednou objevili, že prostě jeden z těch největších bytů má nějaká Svetlana Krivonogich. Začali zjišťovat, co to je vůbec za ženskou. No a vlastně celé se to podařilo vlastně odhalit a ona sama, která tehdy vedla velmi aktivně Instagram, tak vlastně z toho to šlo vydedukovat. Kromě toho, že ta podoba je taková, že když jsem tu fotku viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to je Photoshop. Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
0: Svetlana Krivonogich je o 20 let mladší od Vladimira Putina. Je evidentní, že jako macho člověk, který právě v té době taky už začíná se svlékat z toho trička a začíná ta éra těch jeho hrdinských činů, tu vyzvedává jako potápěč, tu amforu někde ze dna moře a tu jezdí na koni a tu nevím, co ještě dělá, aby dal najevo svoji fyzickou sílu. Tak evidentně míří k mladším ženám. Ze Svetlany Krivonogich se téměř přes noc stává závratně bohatá žena, začíná se jí přezdívat ruská milionářka a bývalá uklízečka a ten projekt Média, který je investigativní se skupení ruských novinářů, tak brzy odhadne hodnotu obchodních aktiv a nemovitostí této dámy v Moskvě a v Petrohradu na 102 milionů amerických dolarů. Tak to jenom jako tam se vždycky ty milenky a nepřiznané děti pohybují v závratných částkách majetků, nemovitostí a dalších věcí. Co je zajímavé, tak ty oficiální ženy, tedy jeho původní manželka a dvě dcery, brzy poté, co se stává prezidentem, tak minimálně ty dcery si mění příjmení a úplně mizí z jakéhokoliv okolí nebo oficiálního zájmu médií a stává se z toho tabu. Říká se, že Rusko Vladimira Putina má několik tabu. To jsou peníze jeho nejbližších, to je Čečensko a to je osobní život jeho nejbližších.
1: Takhle nám to vlastně vysvětlovali, když jsme oba pracovali jako moskevští dopisovatelé v nultých letech, tak tohle nám vlastně ti zkušenější západní kolegové říkali, jako hele, jestli tady chceš zůstat, aby se ti nic nestalo, tak tyhle ty tři věci, jako to je tabu.
0: Oni si berou oficiálně příjmení z různých očest svých babiček, dědečků a dalších lidí. Tyto osoby úplně mizí. Je nepochybné, že přitom Putinova starší dcera Maria žije v zahraničí, dokonce až do roku 2014, pokud se nemýlím, je provdaná za holandského manžela a setrvává v Holandsku. A teprve vlastně ten rok 2013-14, to je taky období, kdy se oficiálně rozvádí se svojí první manželkou Ludmilou, tak vlastně ty dcery jsou někde v zahraničí, jezdí, mají tam majetky a tak. A pod tlakem těch událostí na Ukrajině, sestřelení holandského, nizozemského letadla a dalších věcí jsou nucené se vrátit zpátky. Opět obě závratně bohatnou, dostávají různá místa v ruských polostátních Putinem ovládaným společnostem, lépe řečeno ne Putinem, ale jeho nejbližšími biznismeny, kteří poskytují těmto dámám a jejich rodinám obrovské majetky a taky vlivné funkce. Jedna z nich získává vysokou funkci v rámci určitého mediálního holdingu, druhá postupně dostává na starosti projekt Inopraktika, který je jakýmsi vědecko-technologickým gigantem s obrovskými rozpočty. V této době se ale objevuje v životě Vladimira Putina třetí žena a když už tedy ta první nelegální žena byla o 20 let mladší, tak tahle je o 30 let mladší a jmenuje se Alina Kabájevová, což je jedna z nejznámějších ruských sportovních gymnastek, olympijská vítězka, několikanásobná nositelka řady titulů. A říká se, že poprvé se potkali v roce 2001, Putinovi bylo tehdy 49, jí bylo 18 let. Už tehdy asi zaznamenal, že existuje někdo takový a postupně se z toho vyvinul vztah, který dostal první oficiální ránu nebo byl konfrontován v roce 2008 a to je Ondro ten příběh časopisu nebo média nazvaného Moskovský korespondent.
1: Přesně tak, no, to byl pokus o vytvoření takového bulvárního časopisu a stály zatím docela slušné peníze, ale vyšlo jenom jedno jediné číslo. A tam právě udělali přesně tu chybu, že aby tedy to rozjeli opravdu s rozmachem, tak napsali o vztahu Vladimira Putina s Alenou Kabájevou, jakkoliv to nebyla žádná novinka. To jako tehdejší protosociální sítě o tom hovořili naprosto otevřeně. No nicméně vyšlo jedno číslo a ku podivu už další nebylo.
0: Majitel Alexandr Lebeděv okamžitě rozprášil tu redakci a úplně uzavřel celé to médium, takže tolik Alina Kabájevová, vlastně úplně stejná trajektorie obrovské majetky a tentokrát tedy i v zahraničí. Ona pobývá dost často také ve Švýcarsku v několika vilách, tam se dokonce narodí první jejich syn 2015 a posléze druhý syn, to už tedy pod tlakem těch okolností opět ukrajinských se stahují více do Moskvy, takže 2019 se narodí druhý syn, opět naprosto inkognito, oficiálně se Putin k ní nehlásí, nehlásí se k těm synům, ale z kontextu je jasné, že se tedy rozvedl se svojí původní manželkou, že má různé nemanželské vztahy a že Alina Kabájevová je velice, velice preferovaná žena. Ona má tu minulost té gymnastky, proto získává i tím vztahem a kombinací té gymnastiky a toho všeho nechvalnou přezdívku nejflexibilnější žena Ruska.
1: A to šlo až tak daleko, že ona byla schopná vyhodit šéftrenérku umělecké gymnastiky Irinu Rodninu jako absolutní legendu, taky olympijskou vítězku a ještě ke všemu manželku oligarchy Ališera Usmanova, jednoho ze zcela nejbohatších Rusů. Nicméně, když jako dámy tedy se v tom funkcionářském světě poměřily, tak bohužel miliardy nezvítězily. A jinak samozřejmě my víme o těch dětech, především zase díky práci ruských investigativních novinářů, kteří jednak zjistili z úniku informací o letech do zahraničí, že ona teda rodila ve Švýcarsku. A stejně tak potom zjistili na nějakém headhunterském fóru, že oni pro ty děti schání právě švýcarské a německé chůvy.
0: Což je obzvlášť pikantní, že se to děje už během té plošné ruské agrese vůči Ukrajině, kdy úplně rapidně vyrůstá ta protizápadní rétorika, kritika Západu jako naprosto zkaženého světa, se kterým Rusko absolutně nechce nic mít a přitom v potají Putinova rodina, tedy ta nepřiznaná, schání nejrůznější guvernantky a guvernanty, učitele němčiny, angličtiny a cizích jazyků pro tyto dva syny, konkrétně Ivana narozeného 2015 a Vladimira 2019 a platí za to naprosto horentní sumy. Tak to jenom jako existuje jeden příběh navenek a druhý vevnitř. Žen v životě Vladimira Putina je víc, figuruje tam taky moskevská 17-letá studentka, to je aféra asi na rok. Mně prostě přijde úplně bizarní, jak to postupně klesá. 20 let, 30 let, 17-letá studentka. Teď těsně před tím natáčením jsme si říkali, kam to může zajít a nechcem to ani domýšlet.
1: Že to vlastně nechceme vědět.
0: S tím se už se pojí vlastně další rys Vladimira Putina, který vystupuje neméně silně a to je paranoia, to je utajování, to je věc, která už se souvisí s jeho minulostí v KGB. Nevím, jestli jste někdy potkali lidi z tajných služeb, ale jejich základním rysem je vědomí nebo přístup ke světu takový, že nic není náhoda. nic, je to součást možná nějakého spiknutí, kdo ví, co se tady stane, my to všechno víme, my to všechno sledujeme. Tohle je mentální svět Vladimira Putina, který se tou funkcí a tím mačismem a tím pocitem výjimečnosti vlastně neustále posiluje a tím, jak se to Rusko posouvá, ten tehdejší svět, on ještě na začátku flirtuje s tím, že by vlastně Rusko mohlo být součástí nějaké tedy širší Evropy a tak dále, ale postupem se úplně vlastně od toho odstřihává, tak vzrůstá i ta paranoia, která postupem času sílí, vznikají velmi pravděpodobně dvojníci Vladimira Putina, moc o tom nevíme, ale z některých záběrů je nepochybné, že to tak asi bude. Rozhodně vznikají identické kanceláře v Kremlu a zároveň v rezidencích na Valdaji, Novoogariovu, v Soči a tak dále. To je takový ten záběr na tu pracovnu, ze které potom není jasné, odkud ten Putin se připojuje. A tohle všechno začíná sílit opravdu tím přibližováním se té plošné ruské agrese v únoru 2022. Zásadním momentem je covid, kterého se Putin už jako stárnoucí člověk mířící k nějaké 70. úplně panicky bojí. A říká se, že v té době, tedy v roce 2020, kolem něj minimálně ruský novinář Michal Ziger to tvrdí, vytváří úplně neprodyšelnou bublinu, do které proniká čím dál méně lidí a ten člověk je naprosto izolovaný. Takže tohle všechno vytváří skutečně naprosto paranoické prostředí, které se ještě posiluje nejnovějšími událostmi ve Venezuele, únos Nicolase Madura a zejména na začátku letošního roku odstranění iránského vůdce Chameneího, což je věc, která souvisí s tajnými službami a také vlastně jako se schopností Izraelců napíchnout bezpečnostní kamery v těch iránských bezpečnostních složkách, zjistit místa pobytu, tu klíčovou poradu, na kterou poté Izraelci na konci února zaútočí. A to je něco, co podle řady ruských investigativních novinářů vytvoří v Kremlu úplnou paranoju, protože vlastně ty několika stupňové zvýšené bezpečnostní opatření jsou najednou postaveny úplně na hlavu.
1: No a současně také Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu v únoru roku 2022. A dovedu si živě představit, že tam je prostě teďka, nebo byl prostě hodna toho imaginárního krtka, který tohleto mohl prozradit. A potom samozřejmě z toho logicky vyplývá, že pokud někdo zradil v uvozovkách takovýmto způsobem, tak proč by nemohl těm příslušným americkým, izraelským, jakýmkoliv jiným službám i informace o tom, kde se Putin nachází, jak by podobná operace mohla provést. Takže ti lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem a jejich je vlastně docela málo, ale i ten personál, tak prostě nesmí mít mobilní telefony, nebo pokud ano, tak jenom tlačítkové. Často jsou tam třeba jako na směny, no, že prostě měsíc žijí v té rezidenci, nesmí ani s tou manželkou se vidět nic prostě a pak mají třeba 3 týdny volno.
0: Takže ten svět, jeho vnitřní je opravdu bizarní, ale je to člověk, který je svírán paranojou, je mu dneska 73 let a tahle zvláštní paranoidní kombinace z člověka, který se vlastně vymyká čím dál více nějakým racionálním odhadům, je také něco, co myslím, že nás úplně nenechává spát, protože my lidé, kteří se snažíme nějakým způsobem odhadovat vývoj Ruska dále, jsme odkázáni na řadu druhotných zdrojů a zejména na svět člověka, ve kterém to ratio a nějaké pragmatické úvahy ztrácejí na síle víc a víc.
1: Při nejmenším tedy to ratio a pragmatika v tom smyslu, v jakém ji rozumíme my, obávám se, že v jeho hlavě to všechno dává úplně jasný logický smysl.
2: A Takové tedy bylo veřejné natáčení našeho podcastu na festivalu Slunovrat v Opavě. Tento a již odvysílané díly najdete v plné verzi jako vždy v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: A i nadále si vážíme všech vašich postřehů, připomínek, oprav a tipů na další díly.
2: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
3: i své blízké.
4: Nám v ekonomice slouží peníze.
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Rčení peníze až na prvním místě naštěstí neplatí vždy. V ekonomice ale ano. Tok peněz řídí domácí a světový biznis a peníze jsou jeho alfou i omegou. Lidem a firmám totiž umožňují měnit jednoduše různé zboží a služby a pevně stanovit jejich hodnotu pro trh i pro účetnictví. Tím každému šetří peníze a náklady. A jak dodává ekonom Michal Skořepa, mohou sloužit i jako investice.
6: A pokud je třeba velká inflace, tak je to špatná investice, protože peníze ztrácejí hodnotu v inflaci. Pokud je ale například deflace, tak naopak získávají hodnotu, čili úplně bych to nezatracoval jako způsob, jak investovat.
4: Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Později už sice nebyly ze zlata nebo stříbra, ale odpovídaly hodnotě zlata uložené v centrální bance. Dnes už to tak ale není a hodnota peněz je založena pouze na důvěře.
6: Ta krutá pravda je taková, že peníze, a to nejenom koruny, ale i dolary, eura, peníze v podstatě ve veškerém rozvinutém světě nejsou kryty ničím. Jsou vlastně kryty jenom povinností ty peníze přijímat, to je taková ta legislativní úroveň zákonná, ale to by asi nestačilo. Podstatné je, že prostě my všichni věříme, že ty peníze prostě budou fungovat tak, jak fungují dneska. To znamená, já od vás dneska si tu stovku vezmu, protože věřím tomu, že za pár dní budu moct zase někde použít a zase někdo jiný si ode mě vezme. A pokud by se tohle rozpadlo, například pokud by se rozneslo, že je velmi snadné falšovat ty peníze, tak v tu ránu všichni víme, že se prostě celá ta věc bortí. Ostatně Lenin prohlásil, že nejspolehlivější způsob, jak zničit kapitalistickou ekonomiku, je zkazit peníze. A mnohdy se to v historii používalo. Takže je to v podstatě hlavně postavené na té důvěře. Já bych to přirovnal k tomu, když Indiana Jones jde po tom mostě v té průrvě a musí věřit tomu, že tam ten most je, tak stejně tak my používáme peníze. A ty peníze fungují, oni mají tu sílu jenom proto, že my věříme prostě, že budou fungovat a že tu sílu budou mít.
4: A jak dodává Michal Skořepa, významně se změnila i forma peněz, kterou používáme. Čím dál víc totiž platíme bezhotovostně a bezhotovostních peněz je dnes v ekonomice 5x až 6x víc než mincí a bankovek. Ty ale z trhu jen tak nezmizí.
6: Protože hotovost je vždycky určitou pojistkou proti tomu, když přestane v celý finanční systém fungovat. Stejně tak jako máme doma svíčky, když prostě přestane jít proud, tak v podobném stylu podle mě se nikdy hotovosti úplně nezme.
4: Peníze emituje do oběhu centrální banka, která o jejich objemu rozhoduje tak, aby celé hospodářství bylo v rovnováze. Objem peněz v ekonomice ale mohou zvyšovat i běžné banky, které lidem a firmám poskytují úvěry. Ty totiž nabídku peněz v ekonomice zvyšují. Centrální banka ale může objem komerčních půjček tržně regulovat výší úrokových sazeb. Centrální banka bedlivě sleduje i takzvanou rychlost peněz, tedy to, jak rychle se peníze v ekonomice vracejí zpátky do oběhu, tedy za jak dlouho lidé a firmy vydělané peníze zase utratí. I to totiž rozhoduje o tom, kolik jich centrální banka musí do oběhu dát, aby jich tam bylo tak akorát.
7: Dobré odpoledne, je 16 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
8: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Týká se to tisíců Čechů. Nedaleko Aten se při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Záchranáři v Řecku spustili pátrací akci. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají ve druhém kole šance ligy v Olomouci. S kolonami počítejte na D1 mezi Prahou a Brnem před Šmejkalkou, a to v obou směrech. A počasí zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně s bouřkami, teploty až 39 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je sice můžou po skončení platnosti, před riziky ale varuje mluvčí rezortu Adam Rezler.
9: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
8: V Řecku se srazily dva vrtulníky, které pomáhaly hasit lesní požáry západně od Aten. Podle řeckých hasičů teď po posádkách pátrají záchranné týmy u letoviska Psata. Deník Katimeriny informuje o tom, že podle prvních zpráv se podařilo osazenstvo jednoho stroje zachránit. Po dalších lidech ale pátrají. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Hašení v regionu v posledních dnech komplikuje mimo jiné silný vítr. Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily 9 lidí, uvedli to zdravotníci v pásmu Gazy. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. V noci na pátek americký prezident Donald Trump oznámil, že se Rada míru, která dohlíží na jeho plnění, dohodla na odzbrojení Hamásu i dalších palestinských skupin v Gaze. Po odzbrojení by se podle Trumpa měl Izrael z oblasti stáhnout. Hamás s návrhem souhlasil, Izrael k němu má výhrady. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně udělali lékaři sken gotické sošky žarošické Madony pomocí počítačové tomografie. Zjistili, že je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva, obsahuje ale i jiné materiály a taky, že část je poškozená červotočem. Vyšetření na CT farníci nechali udělat, protože zhruba 700 let stará socha na podobném průzkumu nebyla, shrnuje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
10: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
8: České středohoří je podle přírodovědců rájem motýlu. Jak ukázal monitoring, v celé oblasti žije přes 2200 druhů tohoto hmyzu. Na jednom kopci třeba i tisícovka. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, jak upozorňuje Agentura ochrany přírody a krajiny. České středohoří je podle ní mimořádně bohatá oblast nejen díky reliéfu, ale i díky tomu, že jsou tam místa málo ovlivněná lidmi. Vysoká čísla pozorovaných motýlů nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale i noční můry nebo drobné motýly, které laik snadno zamění za mušky.
11: Sport. Ve druhém kole šance ligy vyzvali fotbalisté Olomouce Mladou Boleslav a utkání sleduje Adam Kodec.
12: Ve 47. minutě je to 1-1, protože v první půli skóroval jako první Solomon John na straně Mladé Boleslavy, na druhé straně odpověděl v 34. minutě David Tkáč, takže stav je srovnán mezi Sigmou Olomoucí a Mladou Boleslaví 1-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
11: Zhruba za hodinu a půl se ještě střetnou fotbalisté Bohemians s Hradcem Králové. Od 8 večer pak začne zápas mezi Pardubicemi a Jabloncem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 před Šmykalkou a také u Kývalky. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Sázavu. Na 36. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta nesouvisle pokračuje až na 24. kilometr, celé je to na asi půl hodiny. V opačném směru se zastavuje za sjezdem na Benešov na 22. kilometru. Kolona pokračuje na 24. kilometr. Tam už se podařilo odklidit dodávku z pravého pruhu. Kolona se tak bude pomalu rozjíždět. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Brna. Pozorněte u sjezdu na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až na 184. kilometr. Tam řeší nehodu 4 osobních aut, zdržení je asi 15 minut. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se zdržením. Od odbočky na 4 za Senohraby je to na asi 20 minut. A omezení brzdí provoz na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovém, a to u Vystrkova. V obou směrech je to na asi 15 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky a teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: 6 minut po 16. hodině. Vítejte u nedělního odpoledního plusu, o čem budeme mluvit v této půlhodince. Izraelské údery v noci na dnešek zasáhly několik domů a zabili v pásmu Gazy 8 lidí. Bakteriím z rodu Vibrio se někdy nesprávně říká masožravé, dovedou totiž zabít i člověka. Těmto bakteriím se daří v teplé vodě a po koupání v Baltu se jimi nakazili a zemřeli už dva lidé. A lázně v Česku stále trápí nedostatek zaměstnanců, nejhůř jsou na tom regiony u hranic, na jakých pozicích chybí personál nejvíce. To jsou témata, která probereme podrobněji. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
5: Odpolední plus.
8: Izrael pokračoval i o víkendu v úderech na pásmo Gazy. V noci na dnešek zabil 9 lidí, v sobotu přišlo o život 8 osob. Podle izraelské armády byly cílem velitelé vojenských jednotek Hamásu a další ozbrojenci. Palestinská strana ale tvrdí, že izraelští vojáci útočili na několika místech pásma Gazy a mezi mrtvými jsou i ženy a nejméně jedno dítě. Hamás i Izrael se obvinují z porušování příměří, které platí od loňského října. Tento týden zprostředkovatelé a Rada míru, která na plnění příměří dohlíží, připravili plán na postupné odzbrojení Hamásu i dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. Hamás s návrhem souhlasil, Izrael se dosud k návrhu oficiálně nevyjádřil. Více si o tom řekneme s analytikem Milanem Slezákem. Dobré odpoledne.
14: Dobré odpoledne.
8: Proč podle vás zatím Izrael na souhlas Hamásu o jeho odzbrojení tedy nijak oficiálně nereagoval? Je to jakýsi výraz nedůvěry nebo aspoň nějací izraelští představitelé reagovali?
14: 100% je to výraz nedůvěry, protože Izrael tvrdí, že Hamás musí odzbrojit bezpodmínečně a až teprve Hamás ozbrojí a hlavně se vzdá těch těžkých zbraní, ale výhledově i lehčích, tak teprve poté, že se Izrael začne stahovat z toho pásma Gazy, z toho té části pásma Gazy, kde teď hlídkují izraelští vojáci. Hamás naopak tvrdí, že odzbrojí, až Izrael odejde z pásma Gazy. Čili tady máme obdobu té slavné hádky, co bylo dříve, jestli vejce nebo slepice. Někdo prostě musí být první, anebo by se to muselo načasovat naraz, ale ono obojí bude proces, který jistě bude trvat několik dní.
8: Jak je důležité to ozbrojení Hamásu pro pokračování mírového procesu v pásmu Gazy?
14: To je velice podstatný krok, jemuž se Hamás obratně vyhýbal po několik měsíců. On totiž ví, že pokud se vzdá těch těžkých zbraní, to znamená raket, kterými předtím ohrožoval Izrael, že ztratí jednu z nejúčinnějších pák, které na Izrael má, a bude tedy se možná muset vzdát i těch lehkých zbraní, i když o tom já velmi pochybuji, ale krom toho bude muset zničit nebo někomu předat dozor nad nimi své tunely, které dlouho budoval pod pásmem Gazy a které sloužily nejenom tedy jako útočiště, ale také jako útočištné tunely a také výrobny zbraní, takže by se nemohl pořizovat nové rakety, které by potřeboval, pokud by chtěl Izrael dále ohrožovat. Takže Hamásu se na toho přirozeně nechtělo, spoléhal na leccos, na to, že Irán si povede daleko lépe ve válce proti Američanům, spoléhal na to, že na něj nebudou tlačit zpřízněné vlády, které mu dovolují, nebo lépe řečeno jeho představitelům, pobyt na svém území. A mnoha ohledek se přepočítal, protože ten tlak na Hamás natolik zrůstal, že nakonec se tady uvolil těch těžkých zbraní vzdát. Zda se jich opravdu vzdá, zda budou skladovány tak, aby se k ním znovu nedostal, zda je bude hlídat někdo opravdu spolehlivý, to je velká otázka. To jsou všechno věci, o kterých Izraelci hodně přemýšlejí, a to se zase vracíme k tomu, proč Izrael Hamásu nevěří.
8: No, Izrael nyní kontroluje 70% území pásma Gazy. Může izraelský premiér na nějakou takovouhle dohodu přistoupit? Ono jde o to načasování, protože je několik měsíců před volbami.
14: Přesně tak. Benjamin Netanyahu se rozhodně nebude chtít před svými voliči jevit jako slabý politik, který ustupuje na tlaku a který nedokáže ochránit izraelskou bezpečnost. To je mimochodem podezření, které se nad ním znáší od onoho října roku 2023. Benjamin Netanyahu se vždycky prezentoval jako státník, který Izraelcům bezpečnost zaručí, a pak přišel ten vpád do Izraele, který znamenal více než 1200 mrtvých, 2/3 z toho byli civilisté, a ukázalo se, že ta pracně budovaná pověst Benjamina Netanyahu jako ochránce izraelského lidu a jeho bezpečnosti neobstojí. Prostě tady Benjamin Netanyahu a jeho vláda žalostně selhali a také bohužel izraelská armáda. Takže určitě Benjamin Netanyahu nebude chtít udělat něco, co by se dalo vykládat jako projev jeho slabosti a jako jeho neschopnosti jako případného nového budoucího nebo staronového budoucího premiéra izraelského ochránit tu bezpečnost, kterou nedokázal ochránit říjnu roku 2023.
15: Tak teď si tedy platí od loňského října příměří, které je vzájemně porušováno, nebo aspoň Izrael a Hamas se z toho obvinují. Slyšeli jsme teď o víkendu, že opět pokračovaly izraelské údery. Jak moc to podkopává šanci vůbec na nějakou realizaci dohody?
14: No, já bych ty údery samozřejmě vůbec nepodceňoval, mají i civilní oběti, i když si musíme připomenout, že ministerstvo zdravotnictví v pásmu Gazy hlásí zásadně mrtvé bez toho, aniž by řeklo, že ten a ten byl tedy bojovník a tolik bylo civilistů. Víme jenom, že ti civilisté tvoří nezanedbatelnou část těch obětí, to je pravda. Ale myslím si, že to není něco, co by na Hamás zvlášť působilo. Pro Hamás totiž mrtví, vlastní mrtví, jsou často mučedníci, kteří jsou hodně uctíváni, a jenom Hamas jaksi vůči světu může prezentovat tyto civilní oběti jako něco smutného, jako něco nepatřičného, jako něco, za co by měl Izrael být odsouzen. Ale všimněme si třeba, že bývalý vůdce Hamasu, který byl zabit v Iránu, Ismail Hanija, když mu Izraelci zabili jeho syny, tak neprojevil žádný smutek, řekl prostě, že jsou to mučeníci a vlastně vychválil jejich smrt, vychválil jako oběť Aláhovi.
15: Ještě jedna otázka, kdybychom se posunuli o krok dál. Pokud by dohoda uspěla, jak moc jsou to spekulace, samozřejmě v téhle chvíli nemusíme zdůrazňovat, tak kdo by měl v Gaze převzít správu území po Hamásu? Už se v tomhletom kroku je, dejme tomu jasno, už jenom prosím.

0: Trumpa, kterou nechal ustavit Donald Trump.
1: Tolik analytik Milan Slezák, děkuji, naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den.
1: 16 hodin, 14 minut, neděle 2. srpna. Češi v posledních letech míří čím dál častěji k Baltu. Už dva lidé se ale u tohoto moře letos nakazili bakteriemi z rodu Vibrio a následně jim taky podlehli. Bakteriím nepřesně označovaným jako masožravé se v teplých měsících dobře daří. Více si o tom řekneme s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem. Vítej, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Už jsme to trochu naznačili, ale proč se těmhle bakteriím daří zrovna tak dobře v létě?
2: Jde o to, že vyšší teplota prostě těmto bakteriím druhu Vibrio hodně prospívá. Ony se vyskytují přirozeně v mírně slané vodě, a nejenom na Baltu, ale třeba taky v Černém moři. Taky bývají v různých těch takzvaných brakických vodách, což jsou místa, kde se mísí mořská se sladkou vodou, nebo jsou taky hlášeny třeba z Floridy. Ale při těch vyšších teplotách nad 18, ještě víc nad 20 stupňů, navíc ještě když se ta voda úplně nehýbe, což je právě situace toho Baltu, tak to je pro ně ideální, v tom se můžou ideálně rozmnožovat a takové teplo, to je letos na Baltu pohodlně skoro pořád. Obecně se dá říct, že čím víc bude to oteplování postupovat, tak tím víc taky těch bakterií rodu Vibrio na Baltu můžeme potkat, nebo budou častější.
1: Tomáši, jak se může člověk bakterií nakazit a jaké to má následky?
2: Ty způsoby jako onemocnění se uvádí rámcově dva. Jednak je to nějaká konzumace tepelně nespracovaných mořských plodů, jako například ústřic, což je ale něco, co na tom Baltu za stolik nehrozí. To se třeba uvádí v souvislosti spíš s tou zmíněnou Floridou. A tím druhým, asi tedy častějším způsobem je, že se ty bakterie rodu Vibrio dostanou do těla přes kůži, přes nějaké poranění, narušení. Stačí prý třeba i rozškrábnuté bodnutí od komára, a to potom vlastně vyvolá, to potom vyvolá, ta bakterie vyvolá v těle infekci. Ta se projevuje rudnutím, které se může rozšiřovat. Doporučuje se v takovém případě vyhledat lékaře a zahájit léčbu antibiotiky, než dřív, než by byl potřeba nějaký chirurgický zákrok, ale taky ta infekce může mít vážnější průběh, může vyvolat septický šok, otravu krve, s tím právě následkem smrti. Stále se jedná o docela vzácné onemocnění. Úřady zemské vlády v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, tedy spolkové zemi, která přiléhá k Baltskému moři, za posledních 5 let evidují 28 případů infekce se 4 zemřelými. Ale letos už přece jenom vidíme, že s těmi rostoucími teplotami sezona, kdy se ty bakterie vyskytují, začíná dřív. Institut Roberta Kocha uvádí za letošek už 17 případů a od minulého týdne taky 2 mrtvé, přičemž se dá konstatovat, že takovým přitěžujícím faktorem pro průběh té infekce je určitě vyšší věk a taky oslabená imunita.
1: Dá se proti té epidemii bakterií rodu Vibrio něco dělat?
2: Jsou takové pokusy, jeden třeba zkouší Leibnizův institut pro výzkum Baltského moře ve městě Warneminde, informuje o tom severoněmecký rozhlas. Tento Leibnizův institut vychází ze souvislosti mezi sinicemi a těmito bakteriemi rodu Vibrio, přičemž ten poznatek je takový, že když sinice, které se taky v Baltském moři objevují čím dál častěji, a to jenom v souvislosti s rostoucími teplotami, ale taky přehnojováním, když odkvetou a zůstane po nich taková hnící organická masa, tak právě ty bakterie Vibrio se touto masou živí a mohou se rozmnožovat. No a ten Leibnizův institut potom vysílá nad ty pobřežní vody drony s takzvanými hyperspektrálními kamerami, které ten povrch snímají a z toho vyvozují nějaká data, které se potom porovnávají se vzorky sebranými na místě. To všechno potom ti experti nechávají tedy zpracovat mimo jiné umělou inteligenci v naději, že vlastně jim to pomůže predikovat, kde ty bakterie typu Vibrio jsou, anebo kde by i výhledově mohly být, a že tím vznikne takový systém preventivního varování.
1: Tolik příspěvek od našeho německého zpravodaje Tomáše Havlína. Děkujeme za něj. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: 16 hodin a 19 minut jsme se přehoupli do druhé

0: Poloviny letních prázdnin je neděle 2. srpna a turistická místa v Česku zažívají špičku sezóny. Podle Asociace hotelů a restaurací je průměrná obsazenost ubytovacích zařízení za letošní rok nebo léto srovnatelná s loňskem. To ale neplatí pro kempy v oblasti Lipenska v jižních Čechách. Oproti minulému roku na některých místech chybí i třetina návštěvníků.
1: Místo vysoké vytíženosti v prázdninovém období teď provozovatelé kempů na pobřeží Lipenské přehrady hlásí slabou návštěvnost a viditelný propad. Třeba v autokempu Jenišov u Horní Plané teď na špičce turistické sezóny chybí třetina kempařů, říká provozovatel Pavel Hajný.
2: Zatím je to taková bída, myslím si, že to začne teď o víkendu, kdy začnou prázdniny v cizině, co se týče Německa. Ovšem rozhoduje počasí, jak říkám, no a zatím teďkom přejel, lidi nejsou, ale snad se to opraví a dožene.
1: Podle některých provozovatelů kempů nižší návštěvnost zapříčinily informace o kvalitě vody v Lipenské nádrži.
2: Bylo to hlavně kvůli tomu, co vyšlo v reportážích v televizi, spojen senice, psi a tady to, ale za mě je voda čistá teďkom aktuálně.
1: Odlišnou zkušenost v letošním období má ale třeba kemp Jestřábí. Pokračuje recepční Hana Bláhová.
3: Náš kemp vlastně je hlavně jako na závodech, takže jo, obsazenost mimo závody je menší, ale jinak přes závody máme víceméně plno. Tenhle víkend tady měli nějaké soustředění a tak, takže bylo úplně obsazeno, ale jinak jako mimo závody je to trochu slabší. Takže my to jako vyrovnáváme tím, no.
1: Slabší turistickou sezónu potvrzuje i nezávislá starostka obce Černá v Pošumaví Irena Pekárková.
4: Opravdu letos je to velmi, velmi slabý. Je tady hodně málo lidí, protože je to viditelný. Jak nechodí lidi do obchodu, tak i na pláži nejsou vidět, na parkovišti nejsou vidět.
1: Podle Jitky Labajové z Jihočeské centrály cestovního ruchu, ale i přes aktuální pokles ubytovaných lidí v kempech, zájem navštívit oblast Lipenska trvá.
5: Ale zároveň od řady podnikatelů a poskytovatelů služeb slýcháme, že návštěvnost je zatím spíše nižší než ve stejném období loňského roku. V posledních letech zároveň sledujeme změnu v chování návštěvníků. Lidé častěji plánují pobyty na poslední chvíli a více využívají kratší pobyty nebo jednodenní výlety.
1: Upřednostňování jednodenních návštěv nejenom v okolí Lipna potvrzuje také předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov Marek Šimon. I on za první pololetí sezóny v oblasti Krumlov sleduje mírný pokles zájmu.
6: Podle statistik, tak co se týče návštěvnosti zámku, tak tam jsou plus minus stejné čísla, jako byly loni. Je vidět, že co se týče ubytování, tak tam je mírný pokles. Co se týče jednodenních návštěvníků, tak tam je mírný nárůst. Takže ono je taky těžký. Spíš teda je vidět, že ty lidi volí individuální návštěvu a hlavně o víkendu.
1: Po slabším začátku návštěvnické sezóny teď provozovatelé kempů doufají ve zlepšení situace v druhé polovině prázdnin. Spoléhají také na zahraniční turisty. Z Lipenska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Lidi asi místo do kempů míří spíše k moři, konkrétně využívají leteckou dopravu a i na letišti v Ruzyni strávíme my následující minuty v odpoledním plusu, protože do vedení pražského letiště nastoupil od srpna podnikatel Radomír Lašák. Funkce předsedy představenstva se ujal o měsíc dřív, než bylo původně v plánu. Jako vhodného kandidáta Lašáka vybralo ministerstvo financí, ale nesouhlasí s tím opozice nebo odbory letiště. Ty jsou dokonce kvůli výběru stále ve stávkové pohotovosti. Současné obavy odborů o další směřování letiště zesílily kromě jmenování Lašáka taky úvahy premiéra Babiše o možném prodeji až 40% akcií podniku. Další podrobnosti má redaktor David Šalek, který je ve studiu. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
0: Čím ministerstvo financí odůvodnilo ty změny na vedoucí pozici?
7: Nového šéfa vybrat muselo, protože Jiřímu Posovi, který vedl letiště od roku 2021, už končilo funkční období. Ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení v květnu, výběr Radomíra Lašáka jako nejvhodnějšího kandidáta pak oznámilo začátkem července. Takhle se k tomu vyjádřila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
8: Radomír Lašák je podle informací, ke kterým dospěla výběrová komise, zkušený profesionál z oblasti letectví, finančnictví, řízení lidských zdrojů s nespochybnitelnými top manažerskými zkušenostmi. On rok bude mít smlouvu bez konkurenční doložky, to znamená kdykoliv může být ukončena.
7: Proti je ale například opoziční ODS, která rovnou vyzvala k nejmenování Lašáka do čela letiště. Předseda strany Martin Kupka zmínil, že Radomír Lašák je spojený s vedením českých aerolinií v době jejich úpadků. Samotné výběrové řízení potom Kupka označil za netransparentní.
9: Zorganizují netransparentní výběrové řízení, podle kterého se Radomír Lašák nedostal ani do užšího výběru. A pokud je to jinak, ať doloží Alena Schillerová a Andrej Babiš všechny podklady. Pokládám za naprosto nezbytné, aby řekli, jakým způsobem se Radomíru Lašákovi podařilo získat jejich přízeň.
7: Schillerová ale řekla, že ministerstvo nemá co tajit a že si Kupka může o podklady požádat například přes zákon číslo 106 o svobodném přístupu k informacím.
0: Tak to jsme slyšeli zástupce opozice, co vadí odborům letiště.
7: Jsou to ty zmiňované vazby Radomíra Lašáka na ČSA i to, že ministerstvo nevysvětlilo, podle čeho kandidáta vybralo. Odbory se navíc obávají privatizace letiště a jeho možného vstupu na burzu, o kterém tento měsíc mluvil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Za odbory pokračuje Vlasta Palová.
4: Protože my neznáme tu vizi, kterou má pan nový šéf o rozvoji letiště, bylo nám jen prezentováno, že je potřeba další větší rozvoj.
7: K plánům se nechtěl vyjádřit ani Radomír Lašák. My citujeme z SMS zprávy, kterou Českému rozhlasu poslal.
10: Na letiště nastupuji od začátku srpna a nejprve chci o svých plánech a představách mluvit se zaměstnanci a managementem firmy. Nebylo by slušné jim to vzkazovat přes média.
7: Jak jsme řekli, odbory jsou momentálně ve stávkové pohotovosti. Palová řekla, že nejdřív počkají na první kroky nového šéfa a až potom rozhodnou, jestli vstoupí zaměstnanci do stávky, případně jak bude taková stávka vůbec vypadat.
0: Dodává David Šalek z domácí redakce. Děkuji, hezký den.
7: Naslyšenou.
0: 16 hodin, téměř 26 minut. Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%, vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. V dalších měsících se ale situace výrazně mění. Podle organizace UNICEF zůstává v prvním půlroce života výlučně kojených jen 15 až 20% dětí. A právě na důležitost mateřského mléka teď upozorňuje Světový den týden kojení. Podle lékařů kojení výrazně prospívá nejen zdraví dítěte a matky, ale pomáhá taky posilovat jejich vztah.
11: Je to hrozně hezký a je super, že jak to dítě má zacpanou pusu, tak prostě nemůže mluvit a nemůže křičet, takže je to i takovej okamžik jako sklidnění, no, celkově.
12: Říká Silva z Prahy, která s kojením nikdy velké problémy neměla. Teď kojí svou druhou dceru.
11: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
12: V mateřském mléku dítě dostává všechny podstatné živiny a chrání ho taky před různými infekcemi. Vysvětluje přínosy kojení předseda neonatologické společnosti Jan Malý.
13: A mezi další nezanedbatelné benefity kojení patří samozřejmě dlouhodobá ochrana proti některým civilizačním chorobám, proti alergiím.
12: U kojených dětí se snižuje i riziko astmatu, ekzému nebo taky obezity. A to nejspíš díky hormonům v mateřském mléku, které ovlivňují metabolismus. Ne všem ženám ale kojit jde, i když chtějí. Příčiny podle laktační poradkyně Lucie Páté mnoho. Velkou roli hraje psychická pohoda matky.
14: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
12: Proto by se ženy kvůli kojení neměly podle ní stresovat.
14: Mateřské mléko je rozhodně skvělá věc a pro miminko má úžasné a řekla bych i nenahraditelné benefity, ale zase nesmíme to přehánět, nesmíme jít přes čáru, protože pokud právě budeme tlačit maminku, která bude v úzkostech, bude frustrovaná, to kojení nebude tou její jako mateřskou náplní, abych tak řekla, tak to zase fungovat nebude.
12: Pro předčasně narozené děti je ale mateřské mléko doslova životně důležité. Chrání totiž před závažným zánětem střev, na který umírá až polovina extrémně nedonošených dětí. Mléko pro ně často zajišťují mléčné banky. V Česku jsou 4, podle Jana Malého by jich ale bylo potřeba víc.
13: Poptávka je mnohem vyšší, než je možnost dodávky z těch mléčných bank. Mohli bychom ho nabídnout i třeba dětem donošeným zdravým v situaci, kdy potřebují z nějakého důvodu lékařsky indikovaný dokrm, anebo jejich maminka zatím ještě ve fázi, kdy nemá dostatečnou produkci mléka.
12: Od léta příštího roku se navíc pravidla pro mléčné banky a sběrny mateřského mléka zpřísní. Podle nové evropské legislativy se totiž bude muset s mateřským mlékem zacházet podobně jako s tkáněmi nebo krví. Česká neonatologická společnost tak kvůli vyšším nárokům na provoz varuje před zánikem regionálních pracovišť. Ministr zdravotní Adam Vojtěch za Hnutí ANO ale přislíbil podporu.
15: Určitě není zájem nikoho, aby tady banky s mateřským mlékem zanikaly. Naopak musíme najít prostě nástroje tak, abychom tu síť zachovali, ale splnili zároveň ty požadavky, které nám Evropa dala.
12: O možné podpoře teď ministerstvo zdravotnictví s mléčnými bankami a sběrnami mléka jedná. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
16: Radiokniha.
17: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
16: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
18: Přehled zpráv má Ondřej Látal.
19: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Nevyplývá to z policejních statistik. Dosud nejtragičtějším dnem letošního roku byl 27. červenec, kdy na silnicích zemřelo 6 lidí. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin. Informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruských státních médií výbuch v luxusní italské restauraci zabil 3 lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Čerpací stanice MOL zavírají své automyčky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku. Reaguje tím na situaci v Maďarsku, které řeší velká sucha a rekordně málo vody. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť taky odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Paks. Nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které se za druhé světové války ukradly nacisté. Expozice s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začne v pražském Klementinu v úterý a potrvá až do října. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají ve druhém kole šance ligy v Olomouci. Je u toho Adam Kodet.
20: V 75. minutě hraje Sigma Olomouc Mladou Boleslaví nerozhodně 1-1. Obě branky padly už v první půli, kdy skórovali v 10. minutě Solomon John a ve 34. minutě David Tkáč, který už na hřišti není a který teď z lavičky sledoval rohový kop Michala Berana, který ale gólem nekončí, takže v 75. minutě je to 1-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Kolona na D1 před Šmejkalkou a nehoda u Divišova. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Divišov. Na 40. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr, celé je to na zhruba 40 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 39. kilometru se srazila dvě osobní auta, jsou v levém pruhu, kolem se pohybuje posádka vozidel a tvoří se kratší kolona. Na silnici 13 mezi Chomutovem a Kadaní dejte pozor v Málkově. Srazila se tam dvě osobní auta a nákladní. Projíždí se kyvadlově, tvoří se kolony, větší zdržení čekejte směrem do Kadaně. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy se zastavuje u odbočky na čtyřkoli. Kolona se táhne až k nájezdu na D1, celé je to na zhruba půl hodiny. A na tahu 332 mezi Lysou nad Labem a Nymburkem dejte pozor před Krchleby. Osobní auto tam narazilo do stromu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: V noci bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty klesnou na 9 až 14 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 20. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo i bouřky, teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 a k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. To byly zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
2: drahé, nedostupné byty. To je mantra posledních let, kterou se snaží zatím neúspěšně řešit každá vláda. Ta současná si dala do své hospodářské strategie, že to za 4 roky změní. I díky tomu, že sám stát bude stavět nové byty pro potřebné profese či mladé rodiny. Výrazně má také zesílit příliv nových investic do dalších oblastí ekonomiky. Při plnění obou těchto slibů má hrát velkou roli státní investiční a rozvojová společnost. Její ředitel Zbyněk Pokorný bude naším hostem. Při poslechu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Zvýšíme dostupnost bydlení pro mladé, seniory, armádu, policii, hasiče, zdravotníky a učitele. To je jedno z hesel vládní hospodářské strategie přijaté letos v únoru. Do roku 2030 se tak má zahajovat výstavba 10 000 veřejných bytů ročně, hlavně pro vyjmenované profese.
3: Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska.
2: Řekl v minulém dílu pořadu zmocněnec pro plnění hospodářské strategie Ondřej Dočkal. Součástí plánu je také podle strategie udělat národní inventuru vhodných pozemků či nemovitostí ve vlastnictví státu a dalších veřejných institucí, které by se daly pro bydlení využít. Analýzu možností, co všechno by stát mohl využít na bydlení, dělala v minulých měsících státní investiční a rozvojová společnost. Co zjistila? To je první téma pro generálního ředitele této společnosti, známé pod zkratkou SIRS, Zbyňka Pokorného. Dobrý den.
22: Dobrý den.
2: Co tedy ukázala ta analýza pozemků v rukou státu, nebo pokud to byly i nemovitosti, co přesně jste vlastně zkoumali?
22: Tak my jsme v první fázi se zaměřili na ty nejnadějnější lokality, o kterých si myslíme, že brzy se může na nich zahájit bytová výstavba, které jsou ekonomicky efektivní a z hlediska času připravitelné v nějakém jako rozumném časovém horizontu. V té první verzi analýzy vlastně jsme se dívali na 200 potenciálních lokalit s rozlohou přibližně 300 hektarů.
2: A to jsou všechno pozemky, tedy, které má v rukou stát nebo nějaké jeho organizace?
22: Jsou to primárně státní pozemky v rukou státu, to znamená například státního pozemkového úřadu, úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových, ale případně i různých státních organizacích přímo řízených státem, například Správa železnic. A kromě toho vlastně i v té prvotní verzi analýzy jsme se dívali na některé pozemky v rukou obcí v krajských městech, že tam vidíme také velký potenciál na možnou spolupráci. Byť primárně se soustředíme skutečně na ty pozemky státu.
2: No a jak vypadá to rozložení pozemků? Protože dovedu si představit, že třeba kolem železnice je spousta pozemků, ale asi by tam nikdo bydlet nechtěl. Nebo je to třeba v lokalitách, kde není žádná poptávka po bytech pro potřebné profese nebo mladé lidi?
22: Určitě, říkáte to správně. Vlastně z té analýzy vyplynulo, že existuje řada pozemků, které jsou využitelné, ale rozhodně to nejsou všechny, na které jsme se dívali, ať už je to z hlediska toho komerčního využití, nebo přesně v blízkosti železnic, nikdo nechce bydlet, ale v širším okolí jistě ano. Dobrý příklad je z Anglie, takhle funguje státní developer, který vlastně de facto ten potenciál rozvoje území kolem železnic inicioval, zahájil. V širším území vlastně té železniční sítě lze velmi dobře stavět bytovou výstavbu, ne teda přímo samozřejmě na kolejích, ale jasně, v tom širším území úplně bez problému.
2: Čili těch 300 hektarů, o kterých jste mluvil, tak to už je výběr, kde je to vhodné, nebo to je
22: všechno? Ne, to bylo skutečně chtěl bych říct, že to je prvotní analýza, my určitě budeme dál dopracovávat, ale chtěli jsme už něčím začít a v něčem se pohnout dopředu, aby jsme fakt mohli v brzké době na nějakých konkrétních vybraných projektech začít pracovat, takže ty pozemky, které jsme zkoumali, se budou rozšiřovat, ale z této prvotní várky, těch 300 hektarů, 200 lokalit, v podstatě nějakých, jako řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně, a my už jsme začali komunikovat vlastně s těmi vlastníky nebo řekněme správci státního majetku o tom, jestli a za jakých podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom tyto pozemky dostat na trh bytové výstavby.
2: Uh-huh. A o jak velkou plochu se jedná, když říkáte 15 projektů?
22: Asi bych neříkal spíš v ploše, ale spíš počtu bytových jednotek, jsem řekl, takový nejvíc jako srozumitelný, takže ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů v té první skupině, kterou jsme identifikovali.
2: A dá se říct, jaká státní instituce tady má nejvíc těch vhodných lokalit?
22: Možná dobrý říct na začátek, že vlastně úplně nejvíc lokalit v rukou nemá stát, ale jsou to obce. pokud byste se na to měli možnost podívat, tak byste věděli, že vlastně obce jsou ty, které drží nejvíce lokalit pro bytovou výstavbu, je trošku v jejich rukách s tou jako neutěšenou situací v rámci bytové výstavby dělat, ale myslíme, že i stát jako by měl přiložit ruku k dílu a ty pozemky, které má, kterých je teda výrazně méně vhodných než mají obce, tak i ty pro ten potenciál využít a na ten trh bytů je dostat.
1: No a je možné, že byste se třeba dohodli, že obce vám dá k dispozici ten pozemek a vy byste tam vybudovali nějaký projekt?
22: Určitě je to možné, na tyto lokality se díváme, ale určitě primárně nám jde o to dostat a naplnit vlastně potenciál pozemků ve vlastnictví státu. To bude ten pilotní projekt, který my budeme se najdívat jako primárně, ale i tyhle lokality jsou, protože někdy pro ty obce je opravdu obtížně řešitelná celá ta konstrukce projektově uřídit vlastně tu bytovou výstavbu a nechtějí se do toho pustit.
1: A zpátky tedy ke státu, která z těch institucí má tedy nejvíc těch pozemků, nebo co jste zjistili?
22: Tak nejvíc pozemku má státní pozemkový úřad, ale to neznamená, že jsou vhodné pro bytovou výstavbu, protože oni spravují celou řadu území. Ale z pohledu jako toho potenciálu pro bytovou výstavbu si myslím, že to třeba překvapuje, může být právě ta správa železnic, která jako historicky vlastně spravuje nějaká území kolejová. Ty železniční stanice obvykle vznikaly v nějakém centru města a podobně, takže a to jsou ta místa, kde dneska ta bytová výstavba je nejvíce vlastně potřebná.
1: To je Praha, Brno, tak, předpokládám.
22: Tak. Proto mi primárně vlastně
1: takže
22: v té první fázi.
1: Takže v Praze kolem kolejí by mohly vzniknout.
22: Jo, přesně tak. Proto je vlastně mi primárně v té první fázi, co se týče zprávy železnic, jsme se koukali jenom na Prahu. Třeba, že fakt nemáme úplně kapacity na všechno. To neznamená, že přesně, jak jste zmínila Brno, další lokality, ten potenciál tam bude taky podle mě velký.
1: Takže když jste mluvil celkově třeba, že by mohlo vzniknout 15 000 bytů, tak na Prahu připadá kolik?
22: To jsou nižší stovky, až tisíce, řekněme.
1: Na začátku vlastně jsme říkali, že stát by měl primárně nabízet ty byty vybraným profesím. Jak by tedy měl typově prostě vypadat projekt, který vzejde tedy z vaší dílny?
22: Tak samozřejmě tam záleží na tom zadání, o jaké typové profese se jedná, my proto i primárně ty lokality, které tam máme, jsme se snažili hledat v nějaké dobré dopravní dostupnosti, kde tyto typové profese mají své pracovní uplatnění, to znamená blízkosti nemocnic, ideálně. I takové lokality jsou, zejména v Praze. A pak samozřejmě bude se jednat o nějakou třeba individuální výstavbu pro potřeby silových rezortů, takže zase to musí být někde, kde primárně ta poptávka po tom umístění a na tom, o tom se musíme bavit samozřejmě s těmi konkrétními subjekty, pro které se to má vystavit, protože jako naše úloha není jako určit, kdo bude ten konečný uživatel, to samozřejmě není naše úloha, my jsme státní developer, takže naše úloha je dostat území na trh vlastně bytové výstavby a aby tam v nějaké dohledné době ty o nějakém standardu a kapacitě vznikly. Ale ne komu se budou pronajímat.
1: A o tom bude rozhodovat kdo?
22: Tak předpokládám, je to politika samozřejmě současné vlády, tak myslím, že velmi dobře ví, kde jsou ty palčivé místa, kde ty profese jsou nejvíc, pro jich potřebu nejvíc potřeba vybudovat bytovou výstavbu.
1: Já si myslím, že by ještě stálo za to vysvětlit, jak by to mělo vypadat, jestli státní investiční a rozvojová společnost bude zároveň ten stavebník, jestli vy si na to někoho najmete, nebo jestli jenom vy typujete nebo připravíte pozemek a pak to předáte třeba nějakým soukromým developerům, nebo jak by to vlastně mělo vypadat.
22: Ta naše minimální role, kterou my jako současné době vlastně děláme, naplňuje land development, to znamená vyhledání vhodných pozemků a jejich dovedení na trh. A samozřejmě může se jednat to navazující řešení, může se jednat různou kombinaci možností, buď se bude jednat o nějakou konkrétní výstavbu na konkrétní poptávku, jsem zmínil třeba ten silový rezort nebo potřebnou profesi pro konkrétního správce nemovitostí ve státních rukou, pro kterého to budeme zajišťovat napřímo od A do Z, projektově až po výstavbu, kdy samozřejmě vysoutěžíme i toho stavebníka, vysoutěžíme projektanta, tak v tom není žádný problém. Ale troufám si říct, že drtivá většina projektů, by se jich mělo dělat jako mnohem více najednou a využít více území, tak se neobejdeme bez spolupráce se soukromým sektorem, a naopak jako vítáme, že tam ta role soukromých developerů pro akceleraci výstavby větší množství bytů je nezbytná.
1: Peníze až na prvním místě, takže vy máte nějaké prostředky ze státního rozpočtu, za které byste to mohli stavět?
22: Tak momentálně dáme na to žádné prostředky. To, co vlastně my aktuálně děláme, děláme v rámci in-house, prostě interních nákladů lidí, které na to máme. A teď ani nejsou jako potřeba, jo. To bych rád zmínil v této fázi, těch analýz vůbec nejsou žádné finanční prostředky potřeba, ale do budoucna určitě ano. Proto i ty modely, které my vymýšlíme, se snažíme dělat v různých jako verzích, řekněme od méně nákladově náročných, po více nákladově náročné, logicky, když zapojíte soukromý sektor, tak víc těch nákladů přesouváte na ně a můžete udělat větší množství projektů za méně peněz. Na druhou stranu vybudování nějakého jednoho objektu, například rukou státu pro jeho zaměstnance, tak to se dá postavit od A do Z v rámci zakázky a pak to samozřejmě bude stát nějaké jako peníze, nižší miliardy korun na takový bytový projekt.
1: Kdyby nějaký první projekt třeba mohl se začít stavět?
22: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi viděli, že nějaký takový projekt začíná zabudovat.
1: Čili 15 000 bytů určitě nebude do roku 2029.
22: To určitě ne. A opravdu byla prvotní analýza. My ještě z tohoto množství lokalit budeme dále zužovat. Je to jako dost těžká úloha, můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále, takže řada těch lokalit může různě odpadnout, naopak některé nemohou se k tomu ještě přidat, takže v finále těch lokalit nebude samozřejmě také velké množství a určitě ne najednou. Ani to není v našich kapacit.
1: Jak významné by mělo být, že se v tom bude angažovat stát z pohledu, kolik to bude stát? Máte nějaký propočet, o kolik tedy by stát díky tomu, že třeba do toho vloží ty svoje pozemky, byl schopen postavit metr čtvereční v Praze levněji, jak by mohl vypadat ten nájem potom?
22: Ta nákladová struktura developerského projektu je hodně ovlivněná cenou pozemku, zejména v těch městech, jako je Praha logicky, kdy opravdu ta složka ceny pozemku může být kolem 20-30-40% hodnoty toho celého projektu. A opak, když pojedete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli mě to dostat na nějaký poděl třeba 10%. No a jakož to jsou pozemky státu, tak to je vlastně skutečně hodnota, kterou vy ušetříte a pak se nabízí různé verze spolupráce se soukromým sektorem, kde fakt můžete tuto hodnotu území vyměnit za nějaké byty v rámci té výstavby. A nebo pokud by to byla individuální výstavba do rukou nějaké státní instituce, která bude spravovat, tak vy fakt můžete efektivně ty byty nabízet za nižší cenu. Ale to není naše role. Já bych teda zmínil, že my jako nebudeme určovat nějakou jako bytovou politiku a že se té profesi má nabídnout byt levněji, náš cíl skutečně dostat prostě na trh.
1: Jasně, ale třeba v Praze, kde stojí metr čtvereční nového bytu 200 tisíc, tak vy díky tomu, že budete mít ten pozemek, tak jste schopni to postavit o 30-40% levněji.
22: Ano, ale říkám, neznamená to, že pak se ty byty budou prodávat nebo pronajímat o 30-40% méně. To jakoby nevíme, já tuto politiku neurčuji, ale ty náklady jsou logicky o tuto položku nižší, protože není potřeba ty pozemky nějakým způsobem vykupovat.
1: Ještě jednu věc, když jsme se bavili o těch soukromých developerech a spolupráci, často zaznívá kritika, že je to vlastně nefér vůči soukromým developerům, že stát si pořídil svoji vlastní společnost, stěžuje si na to třeba Hospodářská komora. Vyjasnili jste si tady ty svoje pozice a jak to vnímáte vy z vašeho pohledu, jestli skutečně třeba nevyužíváte nefér nějaké výhody na tom trhu proti třeba tomu, jaké možnosti má privátní subjekt?
22: Tak jen potřeba si říct, že řada těch pozemků prostě patří státu a stát má prostě zájem udržet si nějakou kontrolu nad tím, co se nad těmi pozemky odehraje, co se tam stane, jestli to stane v tom rozsahu, který potřebuje v nějakém čase, kdy potřebuje. A pokud ty pozemky všechny byste prodal nějakým soukromníkům, tak tuhle tu jistotu ztrácíte. Takže já pořád si myslím, že vedle sebe tyhle věci můžou v pohodě existovat, protože naším cílem fakt nic jiného, než ty pozemky dostat na trh bytové výstavby. A jak už jsem zmínil, třeba většina těch projektů jako budou realizované a financovány soukromým sektorem nebo i spolupráci se soukromým sektorem, ale s nějakou mírou regulace ze strany státu, kterou máme zajistit my. Takže naopak my vytváříme ten potenciál. S těmi pozemky by se jinak nic nestalo. Vůbec by nevznikla žádná příležitost pro soukromý sektor.
1: Naším hostem je Zbyněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Ono ale nejde jenom o pozemky pro byty. Vaším primárním účelem, když jste vznikli, asi tak bylo budovat vlastně nové průmyslové zóny, podnikatelské parky, do kterých by mohli přijít noví velcí investoři. Momentálně rozvíjíte 3 průmyslové zóny. Asi bych začala u té největší, a to je v Dolní Lutyni v Moravskoslezském kraji na Karvinsku, která má mít 270 hektarů. Obce se postavily proti vzniku té zóny. Kritizovala to právě také třeba Hospodářská komora, že vlastně tady konkurujete soukromým podnikům, které by mohly takové zóny vytvářet. Tak v jaké jste fázi třeba konkrétně tady v té Dolní Lutyni?
22: Tam bych zmínil, že to byla jedna obce, která proti tomu projektu vystupovala. Logicky to je ta obce, která je jako vlastně nejblíž tomu území, kdy to občané... Ano, je to přímý dopad na jejich život a je logické, že nějakým způsobem se tomu brání, ale čím jdete dál do další obcí, už vlastně nejbližší obec od Bohumín, tak už řekněme, tahle obava jako výrazně klesá. V rámci celého Moravského kraje jsme se dělali průzkum, tak naopak ten projekt jako je drtivou většinu lidí vítán. Ale já bych rád zmínil u tohoto projektu, respektujeme samozřejmě to, že je to území, které slouží pro nějakou zemědělskou činnost, je tam nějaký krajinný ráz, který mi rozhodně nehodláme měnit do té doby, dokud se nebude skutečně nějaký významný strategický investor, o kterého by měla zájem jak vláda České republiky, tak například i kraj, a kde by ty, řekněme, pozitivní efekty získání takového investora převážily vlastně to negativno, takže prostě někomu samozřejmě změníte nějakým způsobem on doposavat žil a že musí prostě nějakým způsobem strpět ve svém sousedství takovýto areál.
1: Vy jste původně tu zónu v Dolní Lutyně připravovali pro stavbu gigafactory na autobaterie, kterou tam chtěla stavět společnost Samsung, i když se to tajilo, ale bylo to veřejné tajemství.
5: Když takové flagrantní věci, jakože jste v únoru 2025 se dozvěděli od Samsungu, že žádná gigafactory Dolní Lutyni nebude.
1: Samsung nakonec to odložil na neurčito. Když přišla nová vláda, bylo kolem toho trochu povzdvižení, protože premiér Andrej Babiš řekl, že minulá vláda lhala, že má vlastně investora pro tu zónu.
5: Opoziční politici normálně brutálně lžou.
1: Tak v jakém je to teď stádiu? Pro koho to připravujete nebo pokračují tam ty práce?
22: Tak jak už jsem zmínil, my nebudeme měnit krajinný ráz té lokality do té doby, dokud nebude skutečně nějaké rozhodnutí vlády v souladu s regionem nad konkrétní investicí, která by do České republiky měla šanci do této lokality přijít. A s tím, že ještě platí, že pokud by byla jakákoliv jiná lokalita vhodná pro takového investora v širším území Moravskoslezského kraje, tak bude preferována lokalita logicky třeba brownfieldová a podobně. V této fázi platí, řekněme, fáze nějaká udržovací, bych to tak nazval, kdy my máme za úkol majetkoprávně tu lokalitu zcelit.
1: A to ještě není hotové.
22: To ještě není hotové, to ještě běží. Mm-hmm. A další úkol, který máme, je posoudit vlastně soulad s tím širším územím v rámci potřebných studií a povolení, které s tím souvisí. A tím ty práce budou ukončeny, takže se bude jednat čistě o, jako řekněme, projektovou papírovou přípravu bez jakýchkoliv zásahů fyzických do území a jakýchkoliv zemních prací a podobně.
1: No a příběh Gigafactory a Samsung je podle vás ukončený nebo pořád je tam nějaká šance, že si to Samsung rozmyslí?
22: To nedokážu vůbec momentálně říci, ale jako my jako nesázíme na jeden projekt, ta lokalita nevzniká kvůli jednomu projektu, ta lokalita vzniká jako rezervní potenciální lokalita pro využití státu pro jakéhokoliv strategického investora.
1: No a jednáte třeba s někým jiným nebo projevuje zájem někdo jiný?
22: Na nepravidelné bázi probíhá komunikace s různými společnostmi, které tyto globální hráče zastupují a dotazují se na stav této lokality, zda je dostupná, jaký má standard a podobně. Takže já jsem přesvědčený o tom, že jakákoliv z těchto strategických lokalit, které děláme, už to ukázal vlastně ten projekt strategické lokality v Chebu, tak jakákoliv tato lokalita má obrovský potenciál do budoucna, dřív nebo později se objeví investice, která tuto lokalitu bude mít možnost být umístěna a bude o ní zájem.
1: A že by se rýsovalo něco vážnějšího, tedy někdo jiný, kdo by chtěl stavit třeba gigafactory nebo něco podobného?
22: To jsou také předběžné poptávky, už to není žádný vážný zájem, to bych si netroufal.
1: A dá se říct třeba, z jakých oborů přicházejí ty poptávky? To
22: automaty? Tak je to nepřekvapivě elektromobilita, tam si myslím, že těch poptávek nejvíc. Ale skutečně to nejsou jako menší množství, jako nepředstavujeme si, že to jsou jako desítky projektů ročně, to je nesmysl. My jsme si jasně vymezili vzhledem k tomu, kde Česká republika je, jaká je tady úroveň mest a pracovní síly, takže chceme fakt jenom ty nejlepší projekty a těch samozřejmě nejsou desítky ročně.
1: Vy jste zmínil průmyslovou zónu v Chebu, to je další váš projekt, na kterém se pracovali spolu s městem Cheb. Tam oznámil letos, že tam bude investovat německý výrobce nákladních vozů Daimler Truck.
6: Německá společnost Daimler Truck plánuje v Chebu výrobu až 25 000 nákladních automobilů ročně.
8: Postupně má v areálu najít uplatnění více než 1000 zaměstnanců. Se jejich náborem chce firma začít už letos.
23: S prvními nábory především administrativních zaměstnanců začneme ještě v letošním roce.
24: Investice by měla dosáhnout až 8 miliard korun. Závod má být hotový do roku 2030.
1: Je to opravdu reálné, že v České republice se něco odehraje takhle rychle?
22: pracujeme na tom, aby to bylo reálné, nebylo to surreálné. Děláme všechno pro to, aby se tak stalo, a zatím ten projekt běží s mírným zpožděním, ale běží v těch rámcech, v těch termínech, které tam jsou, že věříme, že to dopadne dobře a že to bude úspěch pro Českou republiku.
1: A kromě Daimleru do té zóny míří ještě nějaké další firmy?
22: Aktuálně ne, protože v současné době skutečně, když jste třeba myslela jako subdodavatele společnosti Daimler, tak z jakého první fázi skutečně je zájem na tom umístit tam ten hlavní závod. A tomu se věne veškeré úsilí, jak ze strany naší, tak společnosti Daimler, a ty další debaty o dalších potenciálních zájemcích subdodavatelů, ty budou až jako následovat dalších fází, kdy se vypořádáme tady s tím hlavním projektem.
1: Abych krátce zmínila, ještě máte tady třetí projekt průmyslového parku, ten je v Lazech u Orlové, také v Moravskoslezském kraji. To je na území bývalého dolu. Tam máte třeba nějaké investory? Jak to vypadá?
22: Je to tak, a u těchto území je potřeba obzvlášť dávat velký důraz na ten land development, co my děláme. To znamená dostatečně prověřit to území z hlediska různých rizik, nejenom teda právních, to je všude jakoby podobné, ale tady z hlediska těch technických a realizačních. Kdy my si děláme celou řadu jako posudků na geologii, hydrogeologii. Dělali jsme si nějaké dodatečné vrtné práce vlastně v území, aby jsme si ověřili, skutečně to území je vhodné pro strategické projekty. A drtivá většina té zájmové lokality, nebo ta část jádrová, kterou jsme zamýšleli pro strategické investory, tak se potvrdilo, že je úplně plnohodnotně využitelná. Samozřejmě jsou tam další části v území, které už tu stabilitu nemají takovou, která by byla vhodná, ale to jsme vlastně viděli dopředu. No, to jsou vlastně území, kde se ta vytěžená zeměna umisťovala vlastně na povrch a volně ložená nebo s nějakým zpracováním byla vyvezena ven, a tím pádem z logiky věci to území si sedá jako desítky let i mnohem déle, než získá nějakou tu finální únosnost.
1: Takže nehrozí tam vlastně, že to nebude funkční potom?
22: Ne, jak říkám, tohle jsou okrajové plochy, které jsou úplně mimo to zájmové území, o kterých jsme to věděli, kde se nám to jenom potvrdilo. A my jsme si jenom chtěli být jistí, skutečně ty oliviny mají nějaký dopady na to centrální území, a nemají, takže se může v tom projektu úplně směle pokračovat dopředu.
1: Já už jsem tady zmínila premiéra Andreje Babiše, který na začátku roku, tedy poté, co sestavil novou vládu, tak právě obviňoval minulý kabinet, že lhal o některých zahraničních investicích, o Samsungu, že přijde a tak dále. On také hodně kritizoval, že k nám nepřišla třeba čínská BYD stavit gigafactory a že šla na Slovensko.
5: A kde postavili tu gigafactory? No, postavili na Slovensku.
1: A vůbec, že prostě k nám přestali chodit zahraniční investoři.
5: Za vaše období jsem nepřišel jeden globální investor, ani jeden.
1: Jak vy tedy vidíte tu situaci? Je zájem o Českou republiku? Faktem je, že nějací globální hráči v posledních letech, že k nám nepřišli, tak...
22: Ale vidíte, máme tady Daimler.
1: Máme tady Daimler, jasně.
22: Proč to asi bude?
1: No proč?
22: No tak jako jednoznačně, jako se vůbec neváhám tady, že to je díky naší aktivitě. Protože to vím je tu zpětnou vazbu od společnosti Daimler. Kdybychom se do toho projektu nezapojili od začátku a nepomohli vlastně z městu, tak ten projekt jako neexistoval. To prostě vím na 100% nebo 1000%.
1: Takže jim tady chyběla nějaká spolupráce se státem?
22: Je to tak, nějaká spolupráce, nějaký globální pohled, strategická příprava území velkého rozsahu předem, nebo minimálně teda paralelně s tou investicí, která přichází, to tady jako skutečně nebylo. A...
1: Takže jim nevadí třeba vysoké daně, nebo že nemáme euro?
22: Těch důvodů je více, určitě přijde vyšší cena práce, to je jasné, další náklady energie a tak dále, nic z toho nehraje úplně ve prospěch těchto investic. Ale už jsem to tady zmínil, prostě Česká republika nemá zájem úplně o každou investici, jo. Tady prostě jsme malá země, jsme na nějaké úrovni rozvoje a máme skutečně zájem jenom o projekty s velkou přidanou hodnotou, které my chceme, to znamená nějaké komplexní produkty, napojení na výzkum, vývoj. A to je i známo, poměrně ono se to jako dost rozšíří po tom globálním trhu a vlastně ty hráči nebo firmy, které zastupují, vidí, že prostě v Česku neuspějí úplně ze vším a logicky ty low-costové projekty se nám nějakým způsobem vyhýbají a jsou země, kde jsou pořád vítány, to je jako úplně v pořádku, ale do Česka prostě nejdou. Takže to je kombinace více věcí, že jako opravdu skutečně nejzájem úplně o všechno. Tím pádem těch projektů je míň, ale i samozřejmě z pohledu těch nákladů. Ale i nějaké jako proaktivity, že těm velkým projektům fakt musíme jako naproti. Jo. To je pravda, že je potřeba se hodně nabízet, hodně selektovat a snažit se prostě zaujmout ty globální hráče, které fakt chceme, protože oni si můžou vybírat, my si můžou diktovat, kam budou. Že na tom je potřeba pracovat taky.
1: Jsem zmínila, že jste vznikli před 2 lety za vlády Petra Fialy. Řekl byste, že tato vláda tedy si vzala ten projekt vaší společnosti za své?
22: No tak zatím nás nezrušili, tak ne, tak to je jako nadsázka, jo. Ale takhle, současná vláda postupuje k našemu projektu naprosto pragmaticky, věcně, to znamená, současná vláda nás podporuje, nebo se jim ten koncept státního developera zdá být smysluplný, je to, že vlastně nám dala ten úkol prověřit plochy pro bytovou výstavbu. To je prostě nová věc, kterou jsme začali dělat na tom od letošního roku a to vůbec nebyl původní koncept vzniku státní developerské společnosti za minulé vlády.
1: Děkuji za rozhovor.
22: Taky děkuji. Naschledanou.
0: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Naším hostem byl Zdeněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.
16: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
18: Je 17 hodin. Zprávy má Ondřej Látal.
19: Web státního zdravotního ústavu od včerejška nefunguje, napadli ho hackři. Americký prezident Trump zrušil plánovaný úder na Irán, přiměl ho k tomu telefonát se saudským korunním princem. Fotbalisté Mladé Boleslavy remizovali s Olomoucí. Kolonu čekejte na D1 z Brna do Prahy před Šmejkalkou. A zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně s bouřkami. Teploty až 39 stupňů.
16: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
19: Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
4: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
19: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na iránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Irán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jenom pár hodin potom, co Trumpovi v sobotu telefonoval saudský korunní princ Mohammed bin Salman. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
7: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku pětiměsíční války. Měla to být odpověď na iránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Irán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Irán mezi tím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
19: Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze 3 včelstev na střeše vozovny ve Bokovicích 110 kg medu. Je to skoro o 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru nazbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
9: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Vokovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Po skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
16: Sport.
10: Fotbalisté Mladé Boleslavy remizovali ve druhém kole šance ligy s Olomoucí 2-2 a už zhruba za půl hodiny vyzvou fotbalisté Bohemians Hradec Králové. Ten před týdnem zvládl utkání prvního ligového kola proti Pardubicím a ve čtvrtek vyřadil v odvetě předkola Evropské ligy norské Tromze. Pokračuje záložník Samuel Dancák.
11: Prepínání mezi soutěžami je pro mě něco nové. Nestíhá se toho toľko natrénovať, keď sú zápasy v rýchlom slede. Myslím si, že sme to chytili správnym koncom. Veríme, že vo forme, ktorej sa nachádzame, ho zvládneme.
10: V 8 hodin večer pak začne utkání Pardubice Jablonec.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a také u Divišova. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až na 24. kilometr, celé je to na zhruba půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát směrem z Prahy do Brna, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 39. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou, výraznější zdržení nenaberete. Na tahu 13. mezi Chomutovem a Karaní řeší nehodu v Málkově. Srazila se tam dvě osobní auta a nákladní. Projíždí se Kyvadlově, zdržení čekejte z obou stran. A na tahu 3 z Benešova směrem do Prahy se zastavíte u odbočky na 4 koly. Kolona pokračuje až na D1, zdržení je tam asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: V noci čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 20, na horách většinou kolem 17 stupňů. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo i bouřky, teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27. A k tomu bude foukat jen slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: A to 5,5 minuty po 17. hodině. Nedělní odpolední Plus je tu s další porcí aktuálních informací, rozhovoru a reportáží. Jaká bude tedy náplň do půl? V Dunaji ubývá voda. Jaký dopad to má na Maďarsko? Hrozí zemi vážná energetická krize? V Salzburku mají výstavu, která se doslova ztrácí před očima. Z Mozartova rodného města si turisté podle policie odvážejí domů zlaté sošky slavného skladatele. Jak se může stát, že za celé 3 týdny zmizí skoro polovina celé výstavy? A lidé na jihozápadě Francie se po rozsáhlých požárech vrací domů. Na místě je cítit úleva, ale taky strach, co bude dál. I o tom budeme mluvit. Pěkné odpoledne přeje Renata Kropáčková.
13: Odpolední plus.
14: Maďarsko omezuje spotřebu elektřiny, vypíná dekorativní osvětlení státních institucí a zaměstnancům státní správy nařizuje až do středy práci z domova. Zastavuje také noční provoz nákladní železniční dopravy a omezuje provoz metra a tramvají v Budapešti. Důvodem jsou provozní problémy jaderné elektrárny Paks, která bude poprvé za 44 let provozu odstavena. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Provoz elektrárny ohrožuje velmi nízká hladina vody v Dunaji, která slouží na chlazení jaderných reaktorů. V plném provozu pokrývá pak až polovinu výroby elektřiny v celém Maďarsku. A o situaci kolem jaderné elektrárny teď budeme mluvit s bývalým slovenským ministrem hospodářství a expertem na energetiku Karlem Hermanem. Dobrý den.
15: Dobrý den do Prahy a do České republiky.
14: Jak moc je to velký problém pro Maďarsko úbytek vody v Dunaji? Hrozí zemi skutečně vážná energetická krize, jak o tom ještě v pátek mluvil maďarský premiér?
15: No určitě, keď vám zastavuje výrobu elektráren, která, jako jste aj povedali, vyrába polovičku elektrického prúdu v krajine, tak pre hocikterú krajinu a energetickú sústavu je to vážny problém a dostáva sa do krizovej situácie a do nutnej nejakej regulácie spotreby elektrické energie.
14: No a je to isté, že tedy elektrárna ten provoz musí zastaviť, pretože Péter Maďar uvedl, že Maďarsko teď čeká nejkritičtějších 5 dní, tak co se během nich má odehrát? Nebo může?
15: Aj vy ste spomínali stanovisko pána premiéra maďarského z večera, včerajšieho večera, kde oznámil, že teda elektrárne Paks bude úplne zastavená v priebehu dneška, teda od pondelka dá sa očakávať, že nebude prifázovaná k sieti a jej výroba teda bude, dodávky elektriny budú nulové. A je to spojené teda s tou nízkou hladinou Dunaja. Tu možno treba vysvetliť poslucháčom, že české a slovenské jadrové bloky, aj keď sú podobné alebo rovnakého dizajnu, teda VVR, pôvodného sovietského, ale naše bloky v Česku a na Slovensku majú iný systém chladenia ako ten maďarský Paks, alebo aj rumunská jadrová elektráreň, ktorá takisto ide dole s prevádzkou dôsledku stavu hladiny na Dunaji, pretože maďarské bloky, ktoré sú takisto teda sovietské, ale majú chladenie tak priebehové, keď to tak poviem, rovno z rieky Dunaj. Kým naše elektrárne jadrové majú osobitný chladiací cyklus a chladiace veže, ktoré sú teda jeho súčasťou a preto tento problém našťastie aktuálne nemajú ani v Česku, ani na Slovensku.
14: No, z jakých zdrojů může Maďarsko tu chybějící energii nahradit? Pomoc nabídlo právě třeba Slovensko. Mají sousední státy kapacity na to, aby dostali nebo dodali tolik energie, kolik teď Maďarsko potřebuje?
15: Tu třeba zdůraznit, že Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko máme už dlhé roky jeden trh s elektrickou energiou, takzvaný market coupling. Každou minutu sa obchoduje elektrická energie v rámci týchto našich štyroch sústav. A je to technicky aj obchodne, teda cenovo úplne prepojené. A dlhé roky je Maďarsko, ale aj Rumunsko a pod nimi celý Balkán energeticky deficitní. Dovážajú elektrickú energiu teda dlhé roky, kým Česko má prebytok, a Slovensko od minulého roku tiež má istý prebytok elektrickej energie a vlastne tá elektrická energia prúdi od Česka, respektíve ešte aj od Nemecka a z severa, od vyššieho severu krajín, smerom na juh do deficitnej oblasti, teda južnej Európy, od Maďarska až na Balkán. Takže to nie je nová situácia, že energetická sústava Maďarska, ale aj Rumunska je závislá od dodávok z našich krajín, ale v súčasnosti vzhľadom na to, že im ešte aj vypadávajú ich kľúčové zdroje, teda jadrové elektrárne v Paksi v Maďarsku a čierna voda v Rumunsku, tak tá situácia sa ešte dramaticky zhoršuje a ten prílev elektrické energie od nás alebo zo severu smerom na juh bude ešte teraz intenzívnejší.
14: Jaké dopady tahle ta situace má na maďarskou ekonomiku?
15: Má dopady také, že v rámci regulácie bude musieť byť odstavovaná spotreba alebo regulovaná spotreba najväčších teda odberateľov elektriky v priemysle, v doprave a samozrejme to zníži výkon hospodárstva, samozrejme to zvyšuje ceny elektriny, ale opäť nielen Maďarsku. Ten dopad je aj na naše krajiny, lebo od nás sa ľudovo povedaná teraz tá elektrina hromadne na ten juh ešte viacej intenzívnejšie teda vycucáva, alebo ako by som to povedal, smerom na ten juh.
14: Odchází, ano.
15: No, odchází, ano.
14: Když mluvíme o jaderné elektrárně Paks, tak ona se rozšiřuje v režii ruské státní společnosti Rosatom. Stihne se ten původní plán, podle kterého mají být dva nové bloky uvedeny do provozu v roce 2030?
15: No, nerád robím prognózy a nie som ani veštec, ale tu si dovolím povedať na 100%, že určite nie. Ako taký výkop nejaký tej elektrárne stavebný bol urobený len teraz v únoru, tesne teda pred voľbami parlamentnými v Maďarsku a to nakoniec Orbánovi aj tak nepomohlo k víťazstvu. Jednoducho tá elektráreň, tá výstavba výrazne je vo výraznom oneskorení, spoždení, ale ešte pikoška alebo pikantéria, že tie dva nové bloky, ktoré budú mať po 1000 MW, v súčasnosti má 2000 MW dokopy ten Paks súčasný a ešte k nemu pribudne teda takisto 2000 MW by malo pribudnúť, tak obidve tie dva nové ruské bloky sú takisto konštruované na to prietokové chladenie priamo z Dunaja. A po súčasnej situácii je jasné, že to je nereálny projekt a tým pádom je vôbec otázne, či sa bude realizovať. Mm-hmm. Si dovolím takto smelo predpovedať alebo vzniesť veľký otáznik.
14: Čili jaká je budúcnosť vlastne tedy téhleté jaderné elektrárny práve s ohledem na klimatickou zmenu, ktorá prináší více nebo tých období sucha a vysokých teplot?
15: No, toto je, myslím si, šok pre celú jadrovú energetiku, výrazný v našom regióne určite, i keď už také stavy boli v minulých rokoch, len boli skôr vo Francúzsku, povedzme, a tu sme si to veľmi nevšimali, ale teraz je to, myslím si, šok pre všetkých. A samozrejme, to, čo som povedal, ako spoliehať sa na prietokové chladenie, pakš nový už, alebo nemá reálny základ, a tá súčasná elektráreň, tá už zmenu nemôže, tá investícia bola enormná, takže by zostane v tom režime s tými rizikami do budúcnosti, ktoré vidíme toto leto. A to bude veľká otázka, teda čo ďalej, lebo ten deficit na juhu, teda Maďarsko, hovorím ešte raz Rumunsko, s ktorými sme spolu v Market Kamplinku, Česko a Slovensko, ale aj celý ten Balkán je navyše ešte výrazne zastúpená vodná elektrárne, vodná energia. A tá je teraz, tá vodná, takisto v dôsledku toho,

0: 24 hodin denne.
1: Upozorňuje někdejší slovenský ministr hospodářství, expert na energetiku Karel Hirman. Děkuju moc, že jste si našel čas na nedělní odpolední plus. Naslyšenou.
0: Děkujem za zavolanie a všetko dobré.
1: 17 hodin 15 minut, my se přesuneme jenom o kousek dál. Čím déle je tahle výstava otevřená, tím méně je na ní exponátů. A není to umělecký záměr. V rakouském Salzburku chtěli připomenout letošní 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta instalací stovek zlatých sošek slavného skladatele. Za necelé 3 týdny jich ale z veřejně přístupné výstavy zmizela přibližně polovina. Případem se zabývá policie a autor škodu odhaduje na více než 250 000 korun. Podrobnosti má zpravodajka Bára Vránová. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Co je to vůbec za sošky a jsou opravdu tak cenné, že ji lidé takhle hromadně začali krást?
2: Můžeme si je představit vlastně jako zahradní trpaslíky, tedy malá soška, vysoká asi 50 cm, jen místo tedy té klasické špičaté čepice, vousů a lopatky má typicky nakadeřenou Mozartovu paruku a zdobený kabát. Ty sošky jsou vyrobené z plastu se zlatou povrchovou úpravou. Celkem jich autor rozmístil po několika místech v Salzburku 320, tu největší část, ale právě do zahrad v zámku, u zámku Mirabel, odkud tedy také většina těchto figur zmizela. Po skončení výstavy se měly prodávat za 90 eur, tedy asi 2000 korun za kus. Nejde tedy o nějak mimořádně cenná umělecká díla. Policie se proto domnívá, že si většina lidí odnesla jednu nebo dvě figurky, spíš jako netradiční suvenýr z Mozartova rodného města.
1: To tam nebylo žádné upozornění, že se tedy třeba ty sošky nemají odnášet z místa, nebo si ani toho dřív nikdo nevšiml, že postupně mizí polovina za skoro 3 týdny, to není žádné malé číslo.
2: Upozornění možná byly, současně Rakousko sázelo na jakousi lidskou slušnost, selský rozum, ale všiml si, samozřejmě, že si těch krádeží všimli. Ono totiž nešlo o jednu velkou krádež. Ty sošky mizely postupně už od otevření výstavy v polovině července. Někdy ráno chyběla jedna, jindy dvě, někdy dokonce tři, nejčastěji tedy po víkendech. Zahrady Mirabel se sice na noc zavírají, ale nejsou hlídané. Autor Otmar Herl proto původně počítal s tím, že některé z těchto figur skutečně zmizí, očekával ale prý maximálně 10% ztráty. No a když jich začalo ubývat mnohem víc, podal trestní oznámení a policie teď žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Nadace Mozarteum proto návštěvníky vyzývá, aby ty zbývající sošky nechali na místě. Její vedení se dokonce doslova vyjádřilo, cituji, byli bychom rádi, kdyby ještě nějaké Mozarty v zahradách našli i návštěvníci, kteří přijedou v srpnu.
1: Tak to teda si držme palce, jestli toho někdo uposlechne. Jsou v plánu ještě nějaká opatření?
2: Autor už minimálně jedno opatření přijal, ty zbývající Mozarty nechal v zahradách postavit blíž k sobě, aby bylo snažší si všimnout, když některý zmizí. Každá soška je navíc označená tak, aby bylo možné poznat, že pochází právě z této výstavy. Po jejím skončení se měly ty otvory po šroubech zakrýt a figurky chtěl autor také podepsat. Takže pokud se někde objeví soška, která ty otvory po šroubech stále má a chybí na ní podpis, jde podle autora o ukradený kus. Organizátoři ale výstavu předčasně ukončit nechtějí. Oni doufají, že ten apel vyjde a že návštěvníci zbývající Mozarty nechají na místě.
1: Stalo se vlastně něco podobného už někdy dřív?
2: Ano, dokonce stejnému autorovi, Otmaru Herlovi. Ten je známý velkými instalacemi stovek stejných figur po celé Evropě a říká, že s tím, že se některé ztratí, počítá téměř vždy, že by vlastně bylo naivní si myslet, že zůstanou všechny. Jen nečekal, že se budou krást v takovém rozsahu. V Berlíně například vystavoval 10 000 medvědů nebo v Norimberku zase 7 000 dürerových zajíců. Tentokrát ale očekával, že tedy zmizí opravdu menší část těch sušek, spíš v řádech desítek. V roce 2023 ale mu ještě před zahájením Wagnerova festivalu v Bayreuthu ukradli všechny vystavené figurky Richarda Wagnera, takže je částečně asi zvyklý.
1: A možná se ty sošky objeví zase někde jinde, na nějakém jiném místě, třeba v Praze, protože Praže Mozartovi rozumějí, jak známo, že. Tak díky za podrobnosti ze Salzburku od naší zpravodajky Báry Vránové. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: 17 hodin 19 minut. Do oblasti Gironde na jihozápadě Francie spustošené požáry se vrací obyvatelé. Zatímco lidé, kteří se museli evakuovat, jsou zpět, turisté ale chybí. Na poloostrově Cap Ferré, vyhlášeném prázdninovém letopisku, je náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Pěkné odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Marceli, jak to teď vypadá na poloostrově Cap Ferré? Už se tam lidé vrátí?

0: zjistili?
1: Přímo sem na Kap Ferré zatím ne. Asi 10 tisíc lidí z tohoto poloostrova se na povolení k návratu musí ještě počkat, protože riziko je tu stále vysoké. Dalších ale zhruba asi 210 tisíc lidí, kteří byli v oblasti Gironde evakuováni, se už ale mohli vrátit nebo můžou vrátit domů. Já byl dneska natáčet třeba ve městečku Ares, kam už se lidé postupně vrací. Byl jsem se podívat v jedné restauraci u Arkašonského zálivu, která měla dnes první den otevřeno a během půl hodiny bylo úplně plno. Oni to ale byli jenom místní, protože nikdo jiný sem, tedy kromě nás novinářů, se sem dostat nemůže. Vjezdy do této oblasti hlídají policisté, dálnice jsou uzavřené, mě kontrolovali minimálně pětkrát. A to, že tu nejsou turisté, je pro místní ekonomiku doslova pohroma. To mě řekla třeba i právě majitelka té restaurace, protože tento region je závislý na turismu a teď by měl být vrchol turistické sezóny a místo toho je tu prázdno. Byl jsem se podívat třeba na jedné takové vyhlášené surfařské pláži, která byla úplně prázdná, takže ty turisty tu postrádají. Jiná je situace ve městě Bordeaux, kde vlastně možná člověk ani nepozná, že tu byly nějaké rozsáhlé požáry. Sice je občas ve vzduchu cítit stále takový ten kouř, ta spálená země, ale v Bordeaux by člověk opravdu možná ani nepoznal, že tu byly takto velké požáry.
0: No, oblast Bordeaux, o které mluvíš a kde právě se nacházíš, je proslavená svým vínem. Jaké budou mít požáry na produkci vína vliv?
1: Vinaři už teď sčítají škody, které půjdou nepochybně do stovek milionů eur, ale ono to není tak úplně kvůli těm požárům. Není to o tom, že by tu ty plameny sežehly nějaké velké plochy vinné révy. Problém je zejména v tom dlouhotrvajícím suchu a už čtvrté vlně veder, které právě můžou za ty požáry a která Francii zasáhla před několika dny. Mnoho vinařství tady v Bordeaux zkrátka nemá tolik vody na to, aby mohli zavlažovat celé vinohrady a podle předpovědí meteorologů nemá v následujících týdnech ani pršet. A vinařům tak možná nezbyde nic jiného, než že budou muset hrozny zkrátka nechat uschnout. A když se k tomu ještě připočte klesající spotřeba vína, já jsem třeba mluvil s jednou paní, která ve městečku Ares provozuje vinárnu, tak ta mě říkala, že mladí, zejména mladí lidé už tolik víno nepijí, že musí třeba v té vinárně nabízet i pivo nebo jiné alkoholické nápoje. Tak když sečteme tyto faktory, tak to bude mít pro vinaře tady v Bordeaux obrovské ekonomické škody.
0: A jaká je situace na jihu Francie, kde požár zasáhl i oblast Provencálska?
1: I na jihu Francie se podobně jako tady ta situace uklidnila. Poté, co v pátek opět splál požár v regionu Var v Provencálsku, tak dostali hasiči plameny pod kontrolu a asi 2 500 evakuovaných lidí se mohlo vrátit domů. Ten požár na jihu Francie byl ale o dost menší než tady, za to byl ale v hůře přístupném hornatém terénu, protože zatímco tady v Gironde to byla spíš taková rozlehlá krajina, když jsem třeba právě projížděl autem kolem ohořelých stromů, tak to byly opravdu kilometry a kilometry ohořelých borovicových lesů. Tím, že ty požáry na jihu jsou v hornatém terénu, tak se tam přesunuli i čeští hasiči, kteří tam mají 2 vrtulníky a můžou tak vodu schazovat ze vzduchu a uleví tak pozemním jednotkám. Vzhledem k tomu, že se tady ta situace, jak už jsem říkal, uklidnila, tak by měli čeští hasiči z Francie odletět 4. srpna.
0: To je v úterý, dnes je neděle 2. a do Francie zdravím našeho nového zpravodaje, tamního stálého Marcele Faltise. Díky moc za tehle příspěvek, měj se hezky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
0: 17 hodin 24 minut. Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto agenturní pracovníky nebo brigádníky.
3: Dobré ráno, Mikuláši, dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
4: Ano.
0: Bude to rychle, Mikuláše?
4: Ano, bude to tak rychle, jak to zvládnu.
0: Umíš to už?
4: Ano.
0: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
3: Jsme za ně moc rádi, hlavně za Mikuláše. Mikuláš je tady už 3. rok. Je to osvědčený brigádník a vždycky na ní spolíháme.
0: Bez nich by to bylo asi těžké, bez
5: Všech brigádníků.
3: Bez všech brigádníků by to bylo těžké a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
5: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
4: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit ubrusy, když jsou špinavé.
5: Vidím, že tady budeš měnit ubrus, protože tady je obtisk, takže budeš dávat čistý.
4: Jo. To znamená, sundám ubrus, kontroluji ten, co je pod tím, protože máme ubrus a na tom ještě napravím, to je ten žlutý. A když je špinavý, vyměním jeden žlutý.
5: Hlavně seš tady přes léto tady, tak aby si vypomohl.
4: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, protože studuju v Chebu, to je vlastně kousek od Františkových lázní, takže o víkendech chodím vypomáhat.
5: František Nedbalý, provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Jaká je zaplněnost v současné době třeba tady hotelu Pavlik?
6: Teď máme 104% a 104%, protože samozřejmě máme nějaké přistýlky, které nemáme v systému. A v současné době jsme teda zaplněni až po střechu.
5: Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
6: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem. Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky nebo i v Evropě.
5: Když mluvíte právě o těch pozicích, je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo?
6: Já myslím, že to je úplně jako napříč. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
5: Kdyby nebyli brigádníci, tak to budete mít těžší.
6: No určitě, určitě by to bylo výrazně těžší, protože nám vyplňují ty personální mezery na různých úsecích.
5: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
7: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, i ty pomocné síly pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
5: A nedostatek je také zdravotníků.
7: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
5: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízeních, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Už jsme v této půlhodince mluvili o suchu, a to v souvislosti s Dunajem, ale jak rychle v krajině ubývá voda, můžou na vlastní oči pozorovat i lidé u Vranovské přehrady. Její hladina kvůli nedostatku srážek a horku klesá rychleji než v předchozích letech. S nedostatkem vody v Dyji by v této oblasti do budoucna mohlo pomoci kanál z Dunaje. Ten je ale zatím ve fázi studie.
8: Paní Ilona Vranovskou přehradu navštívila naposledy před několika lety. To, jak nízko je hladina letos, ji překvapilo.
9: Nečekala jsem až takhle málo vody, no. My jsme koukali i loni třeba na nějaký fotky, tak už bylo vidět, že ty vody je míň, ale letos je to zase ještě horší, no. Tady, co se týče té pláže, tak to bylo všechno vlastně pod vodou.
8: Ukazuje paní Ilona směrem ke břehu. Blíž se jdeme podívat s provozovatelem Vranovské pláže Pavlem Svobodou.
10: Tyto vody, tak jak je letos méně, tak bývá spíše koncem srpna nebo až září, když už je potom létě.
8: Voda tady stále ubývá, což dokazují i čáry na břehu pláže, které vytvořily nánosy lehčího písku v místech, kde byla hladina včera.
10: Je to vidět jakoby i tady ty nánosy, že to je zhruba ten metr a půl, to plus minus udělá za den, jakoby na délku, jo.
8: Svoboda tak musí bedlivě sledovat zakotvené lodě s občerstvením u pláže. Mohly by totiž skončit na souši.
10: No je s tím akorát více práce, musíme to častěji posouvat, jo. Když voda ubývá, tak musíme jít za tou vodou, takže má to vliv na to, že máme větší písečnou pláž.
8: Nedostatek vody v Dyji je dlouhodobý problém. Letos v kombinaci s horkem a sinicemi dál potoku uhynuly tuny ryb. Jednou z možností, jak situaci zlepšit, je i odběr vody z Dunaje 70 km dlouhým kanálem. Studie už potvrdila proveditelnost projektu. Na řadě jsou teď jednání s rakouskou stranou. Projektem se zabývá i pracovní skupina Dolních Rakous a Jihomoravského kraje. Pokračuje náměstek hejtmana lidovec Jan Zámečník.
11: Pokud by to mělo dávat z hydrologického hlediska největší smysl, tak by ta voda se měla čerpat na naší straně před nátokem Dyje do Vranovské přehrady.
8: Přítoky do přehrady jsou teď podle Povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
12: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody víc. více, než do ní přiteklo.
8: Vranovská přehrada podle Kučerové pomáhá udržovat dostatek vody v Národním parku Podyjí, který pod hrází začíná. Jestli nakonec kanál Dunajdyje bude do přehrady vodu opravdu jednou přivádět, se ale zatím s jistotou říct nedá. Šimon Franc, Český rozhlas.
13: Hodin 30 minut. Ve studiu u mikrofonu Ondřej Látal.
14: Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily 13 lidí. Uvedli to zdravotníci v pásmu Gazy. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období loni. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na personální i finanční kapacity. Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je pořád život nebezpečný, uvedl to zástupce Národního parku. A v Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden zprovoznili sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun. Sport. Fotbalisté Bohemians hrají ve druhém kole šance ligy proti Hradci Králové. Je u toho Pavel Tilšar.
15: Zápas se před malým momentem začal, polovina první minuty Bohemians Hradec Králové 0-0. V sestavě domácích nechybí Václav Pilař, který v létě přestoupil z Hradce Králové právě do Bohemians. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D1 u Kroměříže a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Ostravy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Kroměříže západ. Na 258. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 255. kilometr, tam nahlásíte nehodu a blokovaný pravý pruh.
18: Auto vyletělo ze silnice do toho pešunku, vrátilo se zpátky ke krajnici, je tam nějaké zranění.
17: Na D1 z Brna směrem do Prahy zpozorněte u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje, kolona nesouvisle pokračuje až na 24. kilometr, zdržení je okolo půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy do Brna, opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 39. kilometru odtahují osobní auto po nehodě z levého pruhu. Na tahu 13. mezi Chomutovem a Karení řeší nehodu v Málkově, tvoří se kolony z obou stran, s větším zpožděním počítejte směrem do Kadaně. A na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy se zastavuje u odbočky na čtyřkoli. Kolona pokračuje až na D1, zdržení asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
14: Noc bude jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty klesnou na 19 až 14, na jihu Moravy kolem 20 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky anebo i bouřky. Teploty zítra vysoko, 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27, k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Tolik zpráv.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Ano, drží českou politiku pevně v rukou. Střed zájmu Andreje Babiše ovšem nezmizel. Evropská komise se znovu ptá, komu premiér skutečně slouží. A opozice tápe. Mezitím se posouvají hranice přijatelného. Výroky, které ještě nedávno zněly krajně, dnes pronikají do hlavního proudu. Začíná sobotní osobnost plus. Mým hostem je politolog Lukáš Jelínek. Vítejte, dobrý den.
20: Krásný den vám i posluchačům.
19: A hezký den, respektive hezkou sobotu, specifický den z plusu přeje Barbora Tachecí.
16: Osobnost plus.
19: Yeah. Jak podle vašeho názoru koalice SPD a motoristů poznamenává samotné ANO? Mění se nějak vlivem téhle koalice?
1: Mění se. Hnutí ANO právě proto, že samo není nějak příliš ideově vyhraněné a je schopné v různých volebních obdobích se chovat různě nebo orientovat se na různé politické partnery, tak v tuto chvíli zažívá něco, co v minulosti nezažilo, doposud vládlo se stranami, které byly součástí toho hlavního proudu, se sociálními demokraty, s lidovci. V okamžiku, kdy se musí opírat o politické radikály, ať už ty hodně extrémní, jako jsou SPD, nebo stranu, jako jsou motoristé, tak to pochopitelně hnutí ANO musí ovlivnit jednak, co se týká výkonu té moci, ale především té ideologie, protože právě protože je ideologicky nevyhraněné, tak velmi snadno přebírá nápady a podněty od svých koaličních partnerů.
19: Co největšího nebo pro vás nejvíc překvapivého ANO od svých koaličních partnerů přebralo?
1: Já jsem úplně nečekal, že Andrej Babiš bude chtít vykročit na tenký led v těch takových těch zdánlivě sice měkkých politických tématech, ale zároveň politických tématech, na kterých často ten politický nebo ústavní systém stojí. Jako je veřejná kontrola, jako je fungování veřejných institucí, jako je fungování občanské společnosti, včetně různých neziskovek. Je to vidět na vztahu k expertům, k odborným názorům, kterými najednou má často tendenci Andrej Babiš pohrdat a podobně. Já jsem si vždycky myslel, že se bude snažit ty koaliční partnery trochu vyvažovat, protože hnutí ANO má jiné voliče než SPD nebo motoristé. Jsou to lidé, kteří nejsou radikální, tak často jsou to lidé velmi umírnění, kteří pouze jdou za svými vlastními osobními životními cíly a neslušnost, nepoctivost, zloba v politice není asi něco, čemu by fandil. Ovšem v okamžiku, kdy Andrej Babiš v tuto chvíli nemá s kým jiným spolupracovat a je to celkem logické a čím více se bude orientovat na radikály, tak tím víc to bude platit, že nemá s kým jiným spolupracovat, tak potom je celkem pochopitelné, že on sám čerpá benefity tady z tohoto vládnutí, no a voliči hnutí ANO si buď to budou muset zvyknout, a nebo se budou muset proměnit, což si myslím, že na tom také v současnosti Babiš pracuje. To znamená na tom, aby ty voliče, kteří v současnosti podporují motoristy nebo SPD, podporovali jeho.
19: Čili ta jeho oblíbená metoda, jakou nebyl sám, kdo měl tuhle metodu, ale vysát maximum voličů, klidně i z koaličních stran, ta funguje pořád.
1: Já nevím, jestli to bude fungovat do nekonečna, ale zatím to funguje, takže on si ještě z těch předchozích volebních obdobích třeba ponechal ten důraz na sociální témata, aby uspokojil voliče, kteří v minulosti podporovali politickou levici, no a zároveň v současnosti už myslí na to, jakým způsobem fungovat v případě, že se třeba příště motoristé nebo SPD do poslanecké sněmovny nedostanou, a protože hnutí ANO může v tuto chvíli skutečně ztrácet ty umírněné voliče z řad učitelů nebo lékařů, kteří je podporovali, a už jsou na to i sociologická data, že ta podpora ze strany vysokoškoláků pro hnutí ANO v těch posledních volbách byla mnohem vyšší než kdykoliv předtím, tak to potom může také znamenat to, že když tito voliči se začnou trousit a budou odcházet, tak budou muset být nahrazeni nějakými jinými, třeba těmi, kteří dneska volí SPD nebo motoristy.
19: Vraťme se do současnosti, do dnešního dne. Máte pocit, že ANO se stáčí vlivem těch dvou zmíněných partnerů víc doprava nebo k takovému národoveckému vidění světa?
1: Oni sami hovoří o národním konzervativismu a to si myslím, že je celkem přesné, i když to není úplně vyčerpávající, protože to není jenom podpora konzervativních nebo vlasteneckých myšlenek, to je ještě něco, na čem by se nejspíš dokázalo politické spektrum shodnout, ale ono s tím samozřejmě hodně souvisí to, že takto vyprofilovaná koalice potom má tendenci uzurpovat z té moci mnohem více, než kolik jí náleží. No a zároveň, že ta, řekněme, vyhraněnost ideová, že ta vstupuje i do takových otázek, jako je vztah k menšinám, vztah k cizincům, vztah k zahraniční bezpečnostní politice, zkrátka k věcem, které ten politický takzvaný mainstream nikdy nepodceňoval, ale v tuto chvíli se ukazuje, že vlastně i na tom, že některá témata v té politice vytěsníte, zamlčíte nebo překryjete nějakými jinými, takže i na tom se dají získávat voličské hlasy.
19: Tak a řekněte mě, která v jakých oborech nebo směrech tahle koalice touží a praktikuje více moci, než kolik by jí příslušelo?
1: Já asi nedokážu ani vyjmenovat všechno, co do toho spadá, a hodně mě mrzí, že spousta těch témat jakoby propadla roštem toho zájmu veřejnosti nebo třeba i politické opozice, protože začalo to samozřejmě tím nástupem a tou snahou si podřídit ty rezorty, ve kterých budou ti ministři působit. Nejenom ta obvyklá systemizace, ale i velmi rozsáhlé personální čistky, změna služebního zákona, na nominačního zákona. To si myslím, že byl už první velký zločin na českém státě.
19: Pardon, ale tohle ze zákona vláda i jednotlivé šéfové rezortu mohou.
1: Ano, samozřejmě, vláda vždycky působí v rámci legislativního rámce tak, jak je nastaven. Všechno probíhá naprosto legitimně, všechno je opřeno o parlamentní většinu. Mimochodem, když jsem zmínil třeba ta témata související s fungováním státní správy, tak třeba tam bych čekal, že i prezident republiky se ozve mnohem hlasitěji, protože od tohoto všechno začíná. Pak jsme tady měli samozřejmě zpochybňování názoru expertů, ať už těch, kteří se státem spolupracují, nebo ne. To jsou často ty řeči o deratizaci parazitů, kteří se vyskytují na ministerstvech, jak to popsal pan Filip Turek. Samozřejmě je to snižování autority neziskových organizací, je to snižování autority soudů, protože už se začínají zpochybňovat i některé soudní rozsudky, samozřejmě řekne se, my to respektujeme, ale, a často potom už následují mnohem dramatičtější slova, než která zaznívala v minulosti od naší politické reprezentace. No a zmínil jsem třeba i to, jakým způsobem je nakládáno z názory expertů, zmíním témata, jako je očkování, jako je inkluze ve školství, nebo v současnosti ta naprosto hloupá debata o rušení 9. ročníku základních škol, tak to podle mě všechno ukazuje, že v tuto chvíli se zaprvé nikdo moc neohlíží na názory státní správy, na názory expertů, ať už uvnitř nebo zvenčí, a že se dělají prostě takové kroky, které politiky zrovna napadnou nebo jim připadají jako momentálně voličsky atraktivní.
19: Když si představíte, že tento typ vládnutí, to znamená ubírání důvěryhodnosti nezávislým institucím, odmítání názorů odborníků a tak dále, že to teď teda ještě pojede do konce, minimálně do konce tohoto volebního období, tak co to vlastně s tou zemí udělá? Kam ta země pod těmito idejemi, kam míří?
1: No do veliké mlhy, protože já nedokážu odhadnout, jak a kde to vyústí. Protože ta cesta, po které vláda nebo koalice šlape, je samozřejmě cestou Viktora Orbána nebo Roberta Fica. Ale jestli dojdou až tak daleko, jestli ta společnost to dovolí, jestli to bude akceptovat, tak to my samozřejmě nevíme, protože v každé té zemi jsou trochu jiné nálady a trochu jiné historické, kulturní a další souvislosti. Ale vzhledem k tomu, že podobným vývojem neprocházejí jenom některé postkomunistické státy střední nebo východní Evropy, ale že je to trend stále silnější v Evropě i v Americe, kde se samozřejmě Donaldem Trumpem kdekdo inspiruje, tak si nemyslím, že by tady toto období jen tak snadno skončilo. Skončí podle mě, když narazí na nějaké mantinely, ať už to budou mantinely ekonomické, bezpečnostní nebo třeba environmentální.
19: A nebo když současná vláda přestane vládnout prostě.
1: Ano, což ale sama se moci samozřejmě dobrovolně nevzdá, a v tuto chvíli, že by tady byl někdo, kdo by jí tu moc trhal z rukou a měl tu šanci nebo tu pravděpodobnost, že bude úspěšnější, tak nikoho takového nevidíme.
19: Lukáš Jelínek, politolog, je dnešním sobotním hostem Osobnosti plus. Andrej Babiš tvrdí, že svůj střed zájmu vyřešil. Popravdě řečeno, Evropská komise si to zjevně nemyslí. Takže se ptám, v jakém je to celé vlastně stádiu v tuhle chvíli.
1: Hmm. Já jsem si na počátku, když Andrej Babiš oznámil, že tentokrát vyřeší svůj střet zájmu tím, že vloží holding Agrofert do slepého svěřenského fondu, tak jsem si říkal, tak tady toto by mohlo být konečně řešení, které uspokojí jak Evropskou unii a bude i v souladu s naším právním řádem, tak zároveň to bude asi něco, by to mohlo být něco, co bude akceptovatelné i v rámci té české politické debaty, jako to maximum možného nebo maximum toho, co je ochotný Andrej Babiš udělat. Jenže si myslím, že my vlastně nevíme, jak tu situaci vyřešil ve skutečnosti. My neznáme stanovy, my neznáme tu vnitřní strukturu toho svěřenského fondu a mě hodně překvapuje, že Andrej Babiš se tak zdráhá tady toto zveřejnit, nebo alespoň několik věd, které by se týkaly těch kontrolních mechanismů, které budou zaručovat, že skutečně nedojde k tomu, aby mohl ovlivňovat nějakým způsobem fungování toho holdingu, který založil. No a ta komunikace s Evropskou unií mně přijde docela komická nebo tragikomická, protože Evropská unie se zeptá, vyřešili jste střet zájmů, Česká republika odpoví ano.
19: Ano.
1: Zeptají se jak, tak řeknou slepým svěřenským fondem. Zeptají se, máte nějaké kontrolní mechanismy, pojistky, můžete to nějak zaručit a najednou česká státní správa mlčí, nebo alespoň nám žádné takové informace jako české veřejnosti nezděluje a co sdělí do Bruselu je velký otazník. Takže nakonec to samozřejmě může dopadnout i tak, že Evropská komise nebude spokojená s tím Babišovým řešením.
19: No ale co se bude dít dál, protože jakoby strana ano, nebo hnutí ano, včetně Babiše říká, nás ujišťuje, že to nikdy nebude mít dopad do státního rozpočtu. A to je příliš optimistický výhled, nebo myslíte si, že tady by mohlo hrozit to odebrání části dotací?
1: No to je taková chytristika, protože ten státní rozpočet s tím počítá i nepočítá. Andrej Babiš vám řekne, že se jedná stejně o peníze z Evropské unie na projekty, které stejně musí Česká republika realizovat, protože to potřebuje, protože potřebujeme stavět dálnice, silnice, nemocnice, školy a že my si to samozřejmě zaplatíme. No ano, ale v okamžiku, kdyby k nám plynuly evropské peníze tak jako doposud, tak dobrá polovina bude zaplacená z těch evropských prostředků. To znamená, polovinu ušetříme. Ten státní rozpočet asi přímo na střet zájmu Andreje Babiše nedoplatí, ale Andrej Babiš je tím, který by nám mohl ušetřit velmi velké prostředky, kdyby se choval transparentně a on to prostě nedělá.
19: Čím si vysvětlujete, že tenhle faktor toho dosud nevyřešeného střetu zájmů Andreje Babiše, který je zároveň vrcholným politikem, premiérem a zároveň je stále ještě majitelem velkého konglomerátu firem. Tak se ptám jenom, jak si vysvětlujete, že mu to vlastně neublíží, že těm lidem, českým voličům, jak by to vlastně bylo jedno?
1: Já myslím, že tady toto je otázka, kterou už jsme tady řešili několikrát a myslím si, že ji nevyřešíme, protože ta podstata podle mě spočívá v tom, že pokud platí, že u nás se o politiku zajímá zhruba třetina voličů, zatímco ke sněmovním volbám chodí zhruba dvě třetiny voličů, tak to znamená, že přinejmenším jedna třetina voličů je naprosto nezorientovaná a orientuje se jenom na základě volební kampaně, emocí nebo nějakých předvolebních slibů. Ten marketing samozřejmě hnutí ano umí dělat zdaleka nejlépe. Takže tady toto je první cesta, jak si získat voliče, aniž by ti se příliš šťourali v nějakých střetech zájmů nebo nějakých ústavních nebo legislativních souvislostech, do kterých nevidí oni a do kterých bohužel často ani nevidí čeští politici při tom, jak se snižuje podle mě trochu jakoby úroveň jejich kompetence. A to je první věc. A ta druhá věc je, že Andrej Babiš samozřejmě umí velmi šikovně komunikovat to, co pro ty svoje voliče dělá. On si to umí dokonce i šikovně načasovat, protože když třeba dneska máme pocit, že toho zase tolik od voleb nevykonal a že neplní svoje sliby třeba ohledně důchodové reformy, tak on moc dobře ví, proč to dělá. On moc dobře ví, co si chce nachystat na finále volební kampaně, aby se tím mohl pochlubit. A to jsou často takové kroky, u kterých potom ti voliči řeknou to otřepané, no sice možná, že to jeho podnikání a ta politika k sobě dohromady nejdou, možná, že to má i nějaké dopady, ale on se hlavně o nás stará. A vždycky to dají do kontrastu s nějakou předchozí politickou reprezentací, která tady z tohoto souboje vychází poražena.
19: Jasně. Víte, ale mě by zajímalo v okamžiku, když vlastně o tom faktickém stavu toho střetu zájmů nic nevíme z těch důvodů, které jste zmínil, tak co vlastně můžou běžní voliči potom premiérovi vyžadovat, jaký standard, když nikdo nic neví?
1: No, jako já si myslím, že v tuto chvíli voliči myslí především na svoji vlastní košili, než na kabát státu nebo státního rozpočtu nebo etiky v politice. A v okamžiku, kdy prostě Andrej Babiš dokáže vzbudit důvěru už jenom prostě tím, že působí autenticky, že působí lidově, že zkrátka dokáže navázat se svými příznivci mnohem užší pouto než ostatní politici, tak v tom okamžiku prostě i ta očekávání od toho politika jsou jiná, než jaká bychom prostě měli v jiných dobách od jiných politiků. Mně jenom na tom vadí, že kromě toho, že tady máme nedořešený střet zájmu jednoho politika, takže vlastně na tento styl výkonu moci nebo tento styl vládnutí doplácí celý stát, jednak úrovní legislativy, jednak vztahem k institucí a hlavně oslabováním té veřejné kontroly, což podle mě nekončí, protože určitě ten systém brzd a ústavních protivah leží těm současným koaličním politikům v žaludku velmi hluboko.
19: Ale vy říkáte střet zájmu jednoho politika. To není jeden politik. To je nejvýše postavený v exekutivní roli politik v této zemi. Čili jeho vliv je nedožírně větší než jakéhokoliv jiného politika. Je to tak?
1: No a hlavně on tím legitimizuje to, že se velmi podobným způsobem chovají potom další a další. Za střet zájmu sice bagatelní byla teď pokutována ministryně Mrázová, protože nenapsala rodinnou půjčku do svého majetkového přiznání, ale my podobných případů vidíme spoustu. Vidíme, co se děje okolo bývalé poradkyně pro evropské fondy na ministerstvu práce a sociálních věcí. Vidíme, jak motoristé umisťují do rezortu životního prostředí už přímo své sponzory, kteří mají také své přímo jasné zájmy jako v daném rezortu, v dané oblasti, a mohli bychom takhle pokračovat. Takže samozřejmě ten hlavní problém je, že si potom lidé začínají pomalu na něco podobného zvykat, a co v minulosti bylo výstřelkem nebo excesem a politici odcházeli z funkcí pro mnohem mírnější provinění, tak v tuto chvíli začínáme brát jako jakousi běžnou součást toho politického provozu, a to v kombinaci s tím, jaký je malý zájem o politiku v té české společnosti, mně přijde jako velmi nebezpečný koktejl.
19: Vy jste mě krásně dovedl k tématu, které jsem chtěla otevřít tak jako tak, a to je mainstream. Co všechno je vlastně dneska součástí té hlavní velké vlny české společnosti, české politiky, co dřív součástí nebylo?
1: No, my jsme si navykli v minulosti, že mainstreamem je to, co je osekáno o ty nejradikálnější výběžky nebo výstřelky, ale dneska naopak mám pocit, že se pozornost upíná často na ten radikální detail a podle toho se potom ty politické strany chovají nebo vyhraňují. Takže můžeme už mluvit o tom, že mainstreamem není to, co je součástí nějaké dlouhodobé politické historie, ale že mainstreamem je to, co zrovna vládne a co má právě tu silnou veřejnou podporu, což si myslím, že přinejmenším o hnutí ANO už platí. Pokud jsme hovořili v minulosti o hnutí ANO jako o hnutí protestním nebo o hnutí, které se nedá napasovat do nějakých politických škatulek, tak dneska už ty politické škatulky jsou v očích mnohých a bohužel především v očích voličů pase. Takže v tuto chvíli se skutečně hledí především na výkon a v okamžiku, kdy je hnutí ANO silné, manažersky orientované, podává nějaký výkon a má důvěru společnosti, tak tím pádem se podle mě stává součástí politického mainstreamu, ať se nám to líbí nebo nelíbí. I když o tom, že by byly součástí mainstreamu ty radikální strany SPD nebo motoristé, bych si ještě pořád troufl pochybovat, protože pravděpodobnost, že se podívají do Strakovy akademie ještě někdy příště, je podle mě spíš menší než větší.
19: No, v každém případě minimálně do konce toho volebního období tam budou. Takže do konce volebního období mohou být tyhle extrémní strany zařazeny do toho mainstreamu. Ne?
1: Ano, můžeme to tak udělat. Já sice občas kladu důraz i na taková ta normativní kritéria, jakože ten politický mainstream by přece měl ctít instituce, politickou kulturu nebo nějaké férové vztahy.
19: Si, to byste si přál, ale realita je jiná.
1: Ano, to já vlastně už jenom vycházím z toho, co bejvávalo, a to už jenom vzpomínám na ty staré dobré časy. Ta realita je opravdu jiná. V tuto chvíli jde jenom o to, jestli se podaří těm antisystémovým silám, které se podařilo nějakým způsobem inkorporovat do vlády, jestli se jim podaří oslabit ten systém brzd a protivah nebo nějakým způsobem narušit náš ústavní systém. Já tedy pevně doufám, že ne, protože je naštěstí zásluhou otců zakladatelů na začátku 90. let vystaven velmi pevně. A to, že se volí jiným způsobem a v jiných termínech do poslanecké sněmovny a do senátu, že jsou jinak nastaveny kompetence, že tady máme prezidenta, že tady máme ústavní soud, že tady máme i nejvyšší kontrolní úřad, který má jakou poměrně silnou reputaci nebo velmi silnou autoritu ve společnosti, tak to jsou prostě věci, které nám podle mě pomůžou překonat i to období těch výstřelků. Ovšem, kdyby se přeneslo i do toho dalšího volebního období, tak už bych začal mít samozřejmě obavy i o tyto instituce, už jenom proto, že samozřejmě ta politická vlna už by se nemusela přelít jenom poslaneckou sněmovnou, ale i senátem nebo Pražským hradem.
19: Ale nedělá to, pane Jelínku, na vás ten dojem, že zatímco někde uvnitř, sám jste to přiznal, prostě berete stále SPD a motoristy jako extrémní stranu, že prostě neuvěřitelně rychle premiér české vlády, pan Babiš, vlastně přejal spoustu jejich témat, ale i slovník. Vidíte to tam?
1: Ano, je to tam to, co by se dalo prostě já mluvím o tolerování těch radikálních politických názorů ze strany Andreje Babiše, což tedy samozřejmě znamená de facto jejich legitimizaci, to, co bychom si v minulosti ani nepředstavili, ale protože on si uvědomuje, a mluvili jsme o tom na začátku, že spousta těch sloganů nebo spousta těch přístupů na určitou voličskou kategorii zabírá, a když on si uvědomuje, že se bude muset proměnit i elektorát ano, že prostě někteří umírnění voliči tady po této zkušenosti odejdou a on musí nabrat nějaké další, tak proto začíná používat i ten slovník Tomia Okamury nebo Petra Macinky. Ono to taky souvisí i s tím, že prostě Andrej Babišovi jsou skutečně politické teorie, ideje, ústavní systémy, koaliční spolupráce, ale úplně jedno, on je vysazený na to, aby podal nějaký výkon jako premiér, aby se nějakým způsobem zapsal do české historie, nejenom jako biznismen, ale i jako politik, aby se na něj vzpomínalo a v jaké koaliční sestavě nebo s jakou retorikou na rtech, to možná zajímá nás, ale ne jeho.
19: Není vlastně pro všechny strany vládní koalice charakteristické to samé, co u Andreje Babiše, co jste teď řekl, že prostě pojmy jako ideje a tak dále jsou vzdálené a co je doma, to se počítá jinak.
1: No, je to takový prostě pragmatismus až nadřeň, který já si myslím, že je to určitá dobová epizoda, možná kdybychom tady měli s sebou nějakého historika, sociologa, by nám popsal, že k něčemu podobnému v dějinách dochází prostě opakovaně v nějakých vlnách nebo v nějaké spirále, ale v současnosti si myslím, že jak česká domácí politika, tak ale i ta mezinárodní politika, i to, co se odehrává ve světě, kde sledujeme úpadek mezinárodního práva a jakéhokoliv respektu, tak prostě ta pravidla džungle nebo to právo silnějšího se začíná projevovat jak v tom domácím, tak i tom světovém měřítku.
19: No. Ale otázka je, jestli když se to děje v okolním světě, jestli se tomu Česko mohlo vyhnout.
1: Podle mě asi ne úplně, ale mohlo se tomu snažit předcházet. Samozřejmě ten základ je v tom, že kdyby tady byla možná mnohem vzdělanější nebo politicky asertivnější společnost, kdyby prostě lidé měli větší důvěru v politiku, v politické strany, v to, čeho se dá prostřednictvím politiky dosáhnout, kdyby ta důvěra byla alespoň taková, jakou vidíme i v jiných zemích, které mají také problémy, ale přeci jenom v jiném rozpoložení nebo jiného rázu, když se podíváme na Německo, Británii, Francii, skandinávské země nebo Benelux, tak vidíme často, že tam se alespoň ty politické strany v minulosti snažily udržovat jakousi lojalitu svých voličů. Podle mě to, co jsme nazvali před chvílí bývalým politickým mainstreamem, tak to je něco, co prostě výrazně selhalo v komunikaci s lidmi a teďka sklízí ty trpké plody.
19: Lukáš Jelínek, politolog, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas a přeju vám hezký konec víkendu.
1: Já moc děkuji za pozvání a krásné léto.
19: A Barbora Tachecí se loučí s vámi všemi, ať se vám daří.
16: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Český rozhlas Plus, zprávy.
14: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní. Krizový štáb rozhoduje o omezení spotřeby elektřiny pro velké podniky. Ve Francii se po rozsáhlých požárech vracejí domů 100 000 lidí. Fotbalisté Olomouce remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Na nehodu pozor na D1 z Brna do Prahy na 16,5 kilometru. A zítra bude převážně slunečno, výjimečně s bouřkami, teploty až 39 stupňů. Je neděle, 2. srpna, vysíláme hlavní zprávy. Zdraví vás u nich Ondřej Látala.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje je používaná k jejímu chlazení. Podle premiéra Petera Maďara na měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pak vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory. Vládní krizový štáb dnes taky rozhoduje, jestli už od zítřka zavede povinné omezení spotřeby pro velké podniky.
2: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
21: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
2: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Radiožurnál.
14: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2 500 evakuovaných lidí se může vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
22: Z více než 220 tisíc evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Žiron, který spustošil přes 42 tisíc hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léš. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferret, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferret Marcel Valtis, Radiožurnál.
14: Záchranné stanice v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity, personální i finanční.
23: A tohle je malý
3: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
4: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
3: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
4: Jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc než v loňském roce.
3: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
14: Na českých silnicích včera zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v Újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí.
6: Mezi ně patří i děti Silvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
23: Ta první byla do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
6: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
24: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
6: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
14: A to už bylo další téma. Při propouštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, a to až 80%. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. A připomíná to Světový týden kojení.
16: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
14: Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes připomíná Den romského holokaustu.
25: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 000 lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal Den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
14: V Litomyšli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadů více než 22 000 diváků. Litomyšl Fest se ve městě odehrál podruhé. V předchozích 11 letech působil v jeho českých Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo už podruhé našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
26: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
27: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů v 7 promítacích sálech.
28: Program je super. Viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
27: Hodnotí festival jedna z divaček, Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
29: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně. To prostě lítala energie vzduchem.
27: Říká hudebník Milan Zajs z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
30: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
27: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
31: Olomouc remizovala ve druhém kole fotbalové šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. Středočeši sice dvakrát vedli, domácí Sigma ale pokaždé dokázala srovnat. Teď se hraje v pražském Dělíčku, kde fotbalisté Bohemians vyzvali Hradec Králové a je u toho Pavel Tilšar.
0: Začíná 38. minuta utkání Bohemians Hradec Králové 0-0. Aktivnější jsou domácí Pražané, kteří už dvakrát zaměstnali golmana Zadražila, ale střelecké pokusy Almášiho i Mirvalda Zadražil zlikvidoval. Přímý přenos dál pokračuje ve vysílání digitálního radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
31: Od 8 hodin večer pak ještě Pardubice nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Jablonci. A tenistka Darja Vidmanová se dnes poprvé v kariéře představí ve finále turnaje WTA. Už zhruba za hodinu a půl nastoupí v Memphisu proti 16-leté Ruscel Jutovové.
5: Nehoda na D1 u Kroměříže a také před Prahou. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Kroměříže západ. Na 258. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 255. kilometr, tam se po nehodě osobního auta projíždí pouze levým pruhem, zdržení asi čtvrt hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se přijíždí do kolony, ta pokračuje až na 24. kilometr, celé je to na asi půl hodiny. A D1 naposledy z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Benešov. Na 16,5 kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, tvoří se kolona už od 20. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: V noci čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, ochladí se na 19 až 14 stupňů Celsia. A zítra má být jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky anebo i bouřky, teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Je neděle 2. srpna 18 hodin 10 minut. Na závěr dnešního odpoledního plusu probereme následující. Spojené státy a Izrael odkládají chystané údery na energetickou infrastrukturu v Iránu. Oznámil to prezident Trump s tím, že podmínkou je brzké dosažení dohody a otevření Hormuzského průlivu. Je tedy nějaká další dohoda na obzoru? V zemích Evropské unie se ode dneška začínají uplatňovat některá zásadní ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Jak k tomu přistupují české firmy, které musí povinně informovat o obsahu vytvořeném AI. A ve španělské Seutě v severní Africe panuje dnes druhým dnem klid, poté co hranici z Maroka ve čtvrtek živelně překročilo zřejmě až 60 tisíc lidí. Jakou zodpovědnost za to nesou marocké úřady? Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
16: Odpolední plus.
7: Plánované bombardování iránské energetické infrastruktury se prozatím ruší. Tak zní zpráva, kterou dnes zveřejnil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Je to tak další změna v pětiměsíčním konfliktu, který měl skončit už v červnu. Podle tehdejšího memoranda mezi Washingtonem a Teheránem mělo platit příměří na vyjednání dlouhodobého urovnání konfliktu. Spojené státy a Irán se ale poslední měsíc opět ostřelují. Na aktuální dění se podíváme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karosovou. Dobré odpoledne, Jano.
8: Dobrý den.
7: Není to poprvé, co prezident Trump vyhrožoval Teheránu rozsáhlými údery, ze kterých ale nakonec sešlo. Co za změnou rétoriky nejspíš stojí nyní?
8: Tak Donald Trump to v tom příspěvku zdůvodnil tím, že o to prý požádal Tehrán a další země regionu s tím, že údajně byly dohnuty nějaké blíže neupřesněné parametry dohody. Nicméně iránská oficiální média s odkazem na své zdroje označují to Trumpovo tvrzení o žádosti Tehránu za lež. Americká média ten posun ale spojují taky s telefonátem mezi Trumpem a saudsko-arabským korunním princem a de facto vládcem země Muhammadem bin Salmanem. Ten se měl snažit zabránit rozšíření konfliktu a podpořit vyjednávání. A třeba ve vyjádřeních iránských představitelů, o kterých píšou některá iránská média, k těm výhruškám amerického prezidenta zaznívá i varianta, že z Trumpovy strany je to jakási psychologická hra nebo psychologická válka.
7: Jak další Trumpovy nenaplněné výhrušky mohla ovlivnit vnitroamerická politika?
8: tak někteří komentátoři opět upozorňují, že stále není jasné, čeho vlastně chce americká administrativa v Iránu dosáhnout. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě ve svých vyjádřeních v těm červencovým úderům téměř vždy opakovalo, že ty útoky se snaží snížit schopnost Iránu ohrožovat obchodní lodi a námořníky v Hormském průlivu a jeho okolí a taky snížit iránské kapacity útočit na americké vojáky na základnách v regionu, ale to nejsou žádné strategické cíle té války. Uvnitř americké administrativy jsou taky různé postoje. Na jedné straně třeba americký ministr obrany Pete Hegseth by asi rád spíš přitvrdil, zatímco viceprezident J.D. Vance naopak je spíš na té straně vyjednávání. A k tomu všemu se ještě blíží listopadové volby do kongresu a zásadní otázkou v nich zřejmě opět bude i to, kolik stojí v Americe nafta a benzín, a americká CNN připomíná snižující se strategické zásoby paliv v Americe. A dá se předpokládat, že další údery by opět přinesly zdražení ropy na světových trzích. No a některá média se vrací taky ke zprávám o údajně nízkých zásobách raket do protivzdušných systémů, které chrání americké vojáky v regionu.
1: Tehrán tvrdí, že zůstává v pohotovosti, zároveň varuje, že kdyby Spojené státy a Izrael opravdu udeřili, tak bude následovat odveta. Čím tedy Irán hrozí?
8: Tak iránská média zmiňují, že jakékoliv americké útoky na iránskou energetickou infrastrukturu by Tehrán přiměly k útokům na ropná pole v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech a taky na zařízení na těžbu plynu v Kataru a Izraeli. A jenom připomenu, že ty opakované Trumpovy výhrušky zmiňovaly útoky na energetickou infrastrukturu včetně iránských elektráren, a když v dubnu Trump hrozil podobným scénářem, tak na to tehdy reagoval vysoký představitel OSN pro lidská práva Volker Türk upozorněním, že podle mezinárodního práva je úmyslný útok na civilisty, ale taky na civilní infrastrukturu válečným zločinem.
1: Podle Trumpa obrysité údajné dohody obsahují taky okamžité a úplné otevření Hormuzu.

0: Hlasová. Děkuji, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Dnešním dnem začala platit některá unijní ustanovení aktu o umělé inteligenci. Firmy musí ode dneška povinně informovat o obsahu vytvořeném umělou inteligencí, včetně obrázků, audií a videí. Musí také sdělit uživateli, že komunikuje s chatbotem. Cílem je rozlišit deepfake obsah od toho autentického. Český telekomunikační úřad už upozornil, že je potřeba používat jasné a jednoznačné způsoby označení. A podrobnosti teď probereme s advokátem Danielem Pospíšilem, který se na problematiku užívání umělé inteligence specializuje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Je stanoveno, jak to označení má vypadat?
2: Jedná se o takzvané technické označování obsahu. Možná si posluchači představí, že to bude nějaká nálepka na nějakém obrázku, ale není tomu tak. To označování, o kterém hovoříme, je vyloženě technického rázu. To znamená, že ani neseznatelné na pouhým pohledem. Může se jednat o nějaký pixel, změnu pixelů nebo nějaký změnu metadat v tom textu a podobně. Nejedná se tedy o takové to, které vidíme na internetu, tu častou nálepku AI generated. Avšak je tam taková drobná výjimka, a to je označování deepfakeů, kde to musí být patrno na první pohled a tam už ta nálepka přichází do úvahy.
0: Takže u deepfake to konzument pozná, že je to vytvořeno umělou inteligencí.
2: Přesně tak. Měl by to poznat, pokud se to bude dodržovat samozřejmě.
0: No, to je právě otázka, na koho tahle ta nová pravidla dopadnou nejvíc, jestli se týkají hlavně velkých technologických firm nebo běžných firm, které prostě už dnes docela často používají ChatGPT nebo jiné AI nástroje.
2: Já bych ještě možná uvedl jednu takovou věc na pravou míru, a to je, že AI Act, nebo ten článek 50, o kterém hovoříme, nedopadá na soukromé užití. To znamená, posluchači se nemusí bát si teďka generovat něco v chatu GPT, oni to vlastně ani nepostřehnou. Ale ta vaše otázka, jestli to dopadne více na ty technologické společnosti v tom větším rozsahu, tak samozřejmě ano, protože oni jsou takzvanými poskytovateli té služby a ty pravidla musí dodržovat. Co se týče toho, proč je musí dodržovat, tak ta odpověď je vcelku jednoznačná, protože ty pokuty jsou 15 milionů euro nebo 3% jejich celosvětového ročního obratu. Takže ta motivace je tam poměrně silná.
0: Jak se dotknou mediálních domů nebo práce vůbec v redakci, kde se také už některé části textů vytváří pomocí AI?
2: To je výborná otázka, zejména i pro vás. Jedná se takzvané o informování o využití AI u informování veřejnosti o záležitostech veřejného zájmu. Abych to přeložil do češtiny, pokud budete informovat o výsledku vole, pokud budete informovat o nějaké změně ve zdravotnictví a dalších věcech, které se týkají bezprostředně veřejného zájmu, je potřeba ty informace, které jsou generovány pomocí umělé inteligence, náležitě podrobit lidskému dohledu. To znamená, buď lidskému dohledu v tom měřítku, jestli to někdo přečte, anebo nějaké redakční korektuře jako takové. A potom, když tam ta odpovědná osoba, tedy ten šéf redaktor, schválí ten proces, že to může jít dále, tak se takový obsah označovat nemusí. Ve chvíli ale, kdybychom si jako nějaký mediální dům nebo vy vygenerovali nějaký text pomocí umělé inteligence a nyní nám pomocí něj informovali o výsledku voleb nebo o nějaké legislativní změně, tak samozřejmě musíte ty posluchače upozornit na to, že tento text připravil umělá inteligence. Ale nemusíte se bát toho, že byste každé použití umělé inteligence museli komunikovat, protože od toho tam jsou ti redaktoři, aby tam byl ten lidský dohled a v takovém případě tam ta povinnost odpadá.
0: Takže nemusíme psát AI a jméno daného redaktora, ale stačí to jméno, když tam je.
2: Přesně tak.
0: No, vy jste ale říkali, jestli se tedy budou dodržovat, tak jak se dají ta pravidla kontrolovat a vymáhat? Jaké na to má Evropská unie nástroje?
2: Tak samozřejmě, zejména jsou to ty pokuty. To je asi, myslím, že velmi jako velký motivační faktor. Já si dokážu představit, proč to ty jednotliví poskytovatele budou dodržovat, tak to bude z několika důvodů. Musíme rozlišovat poskytovatele a zavádějící subjekt. Já nechci tím posluchači úplně zdržovat, ale ty pravidla platí buď pro ty poskytovatele, znamená ty vývojáře těch systémů a další, nebo pro ty, kteří umělou inteligenci používají. A zejména samozřejmě pro ty, kteří používají, tak tam ta motivace bude menší, protože nebude na ně vyveden takový tlak, ale zejména to může být velké reputační riziko. I v akademickém prostředí, ve kterém se pohybuji, ve chvíli, kdyby někdo vygeneroval něco a neoznačil to, tak to reputační riziko může být velmi silné. Stejně tak to může být riziko, že už uvádím někoho v omyl a ta nálepka se se mnou táhne. To znamená, tam bude ta motivace zásadní, ale samozřejmě, jak jsem zmiňoval, tak Evropská unie na to jde formou těch pokut jako toho velkého strašáka.
0: No a jaký je vlastně cíl tohodle opatření?

0: Ní bude pro konzumenty vlastně snažší rozpoznat podvodná videa, který je chtějí nějakými manipulovat jejich názorem, takže by měli snadněji rozlišit, co je pravda, co lež?
1: Naprosto přesně. Když se podíváme na to, jak dnes internet funguje a možná, když si otevřete Instagram, tak vidíte, že už nejsme schopni ani rozpoznat, co vytvořila umělá inteligence a co je realita. A právě to bych chtěl, aby posluchači vnímali jako pozitivní, že to vlastně není nějaké nařízení bez smyslu, ale třeba to označování deepfakeů, že deepfakem se rozumí nějaký manipulativní obsah, který odpovídá realitě nebo vypadá jako realita, tím pádem není seznatelný, tak může mít velké následky i třeba z principu volebních, že se nějakému politikovi vloží do úst něco, co neřekl. Takže já tu regulaci vítám z tohoto pohledu, protože tím jejím smyslem je vlastně transparentnost tam, kde by člověk mohl získat nějaký mylný dojem o realitě. To je vlastně smyslem celé té regulace, ale jak jsem zmiňoval již na začátku, tak jako taková se toho konečného spotřebitele, který teďka běžně používá umělou inteligenci, nedotkne. Takže nemusíte se určitě ničeho bát.
0: Vysvětluje advokát Daniel Pospíšil. Děkujeme moc. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji. Naslyšenou.
0: Migrační krize ve španělské Soutě na pobřeží severní Afriky má nejméně 72 obětí, oznámila to španělská vláda. Podle ní se téměř všichni lidé z přibližně 60 tisíc příchozích vrátili do Maroka. Ve španělské africké exklávě ale zůstává armáda v pohotovosti. My máme v Soutě našeho zvláštního zpravodaje Dominika Tesára, který nám řekne další podrobnosti. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dominiku, jak to ve městě vypadá? Opravdu tam už migranti téměř nejsou?
2: Nějací tu jsou, v ulicích je to pořád znát, ono sem přišlo opravdu extrémní množství lidí za velmi krátký čas. Někteří místní si myslí, že to vláda nemohla ani správně spočítat a ve skutečnosti jich bylo třeba až 80 tisíc, což by znamenalo, že by se populace Seuty, řekněme, za dva dny zdvojnásobila. Policie v pátek místním doporučila nevycházet, všechny obchody byly zavřené, popisovala mi to jedna z místních, Maria.
3: V ulicích bylo spousty lidí, chodili tam a zpět. Viděla jsem, jak chtěli vzít mému sousedovi tašku, chtěli z ní nějaké jídlo. Ale bylo to, jak to říct, chtěli vzít, ale současně jako by se za to omlouvali. Byli prostě zoufalí. Nakonec mu nic neukradli.
2: Byly úplně přeplněné ulice, parky, pláže, to už teď není, takže drtivá většina opravdu asi odešla, ale pořád jich tu zůstalo dost. Člověk migranty vidí často mimo centrum města, někteří jsou bosí, jsou vyčerpaní, na projíždějící auta třeba gestikulují a prosí o vodu nebo o jídlo. Občas vojáci nebo policisté nějakou skupinku zadrží a odvážejí je nejspíš tedy k hranici. Občas je nechávají být nebo s nimi jen mluví, vysvětlují jim, jak to je, dávají jim vodu a viděl jsem třeba i vojáky, kteří umí arabsky. U zcela přeplněného centra pro migranty je příchozích lidí plná pláž, ti chtějí dovnitř, kde by se jim dostalo pomoci, ale je tam zkrátka beznadějně plno. A tam je očividně mnohem víc migrantů, tedy ze subsaharské Afriky, kteří na rozdíl od Maročanů nemají asi návratem do Maroka vůbec co získat a častěji chtějí žádat o azyl v Evropské unii.
0: A jsou mezi těmi příchozími opravdu většinou muži, jak se může zdát ze záběrů?
2: Většinou jsou mužského pohlaví, ale nevím, jestli úplně vlastně muži je ten pravý výraz, protože jsou to buď mladíci, nebo opravdu děti. V některých skupinkách jsem viděl i možná tak osmileté kluky a jsou tu i tedy samozřejmě i ženy, a nebo i třeba celé rodiny s malými dětmi, to jsem taky viděl.
0: Jak to vypadá na té vlastně španělsko-marocké hranici? Je tam už klid?
2: Klid tam úplně není, protože je tam strašně moc vojáků, velkých vojenských jeepů, obrněných transportérů. Ty jsou tady po celém městě, ale u té hranice jsou hodně koncentrovaní. Nikdo ale aspoň u toho přechodu u pobřeží hranici nekontrolovaně nepřechází a na moři včera tedy postavili tu plovoucí bariéru.
0: Je funkční, pokud vím, tak má být asi jen 30 až 70 cm vysoká, hluboká je metr pod hladinu.
2: No to je pravda, ale ono zřejmě spíš jde o to, aby tam byla nějaká bariéra vlastně z legálních důvodů. Španělská vláda jako jednu z těch příčin té situace zmiňuje, že se dezinterpretovalo rozhodnutí španělského nejvyššího soudu. Ten řekl, že je nelegální vracet zpět za hranici ve zrychleném řízení migranty, kteří připlavali a nepřekonali právě u toho žádnou překážku. Takže ta půlkilometrová bariéra bude překážka pro vlastně legální účely. Teď tam tudy tedy rozhodně nikdo neplave.
0: Co si o té situaci, Dominiku, myslí místní obyvatelé Souty?
2: Jsou nejčastěji naštvaní, ale ne na ty imigranty, ani snad spíš na vládu, aspoň s těmi, se kterými jsem mluvil. Spíš jsou naštvaní na to, že jsou stejně jako ti příchozí oběti nějaké vyšší politické hry. Nikdo, s kým jsem mluvil, vůbec nepochybuje, že to byla plánovaná akce Maroka, protože Maroko si Soutu dlouhodobě nárukuje jako své území, nebo se mluví a píší to i média, jako třeba deník El País, o nedávné návštěvě premiéra Pedra Sancheze v Alžírsku, které je pro Maroko rivalem a mají spory ohledně západní Sahary, kterou si zase Maroko nárokuje. A nebo se mluví o tom třeba, že Maroko a Španělsko budou ještě s Portugalskem za 4 roky pořádat příští mistrovství světa ve fotbale a obě země se aktuálně přou o to, kdo bude hostit ten finálový zápas.
0: Tak vidím, že těch motivů je hodně, tolik náš zvláštní zpravodaj Dominik Tesar. Zdravíme do španělské Souty. Měj se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Zvířat přibývá, lidé častěji volají kvůli radám třeba při rekonstrukci domů, kde hnízdí ptáci. Na vině jsou ale taky vysoké teploty. Ochranáři přitom narážejí na kapacity, které pomalu nestačí.
4: Teďka dostali kaši. 1, 2, 3, 4, 5, rechku, 3 vrabčáci a ty už jsou trošku větší. A tohle je malý rýs, tak ten dostane takovou želatinovou.
5: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit.
4: Ještě?
6: Jak byl jeden ten horký víkend, tak tam byl vlastně nárůst nejvíce těch druhů, právě rolisů.
5: Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
6: To někdy hnízdí v takových větracích otvorech, co jsou na různých bytovkách a domech. A vzhledem k tomu, že tam ty teploty prostě dosahovaly, já nevím kolik, 60 stupňů třeba možná i víc, tak ty mláďata to vlastně nebyly schopni vydržet a vyskakovaly z hnízd, aby se neutrkly.
7: O jaká zvířata se tady staráte ještě?
6: Máme 2 malé sourozence tchoříků. To je takový pro nás unikátní pacient, jako míváme málo kdy. Ale jinak jsme měli letos enormní nárůst srnčat pokousaný psem.
7: Je to i pro vás rekordní nárůst těch zvířat letos?
6: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
5: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic. Po republice jich funguje 34.
6: Pro letošní rok jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc zvířat než v loňském roce.
5: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody.
6: Pokud narůstají počty zvířat, tak samozřejmě přímou úměrou platí, že potřebujeme větší personální zabezpečení, ale nejsou to jenom lidé, my proto zvířata i jezdíme, takže my potřebujeme i hodný vozový park.
5: Ochránci ale zároveň upozorňují na dlouhodobé podfinancování.
6: Někde se stává, že ty stanice musí vzít i úvěr na začátku roku, aby to vůbec byli schopni nějak zafinancovat.
5: Proto by podle Brindové ochráncům pomohla například i úprava financování tak, aby už dopředu, před nejvytíženějšími měsíci, věděli, jestli a kolik peněz dostanou. A to by se do budoucna mohlo změnit.
8: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny teď připravuje pravidla programu péče o krajinu pro období 2027 až 2032. A v nich zvažujeme pro účely podpory právě záchranných stanic zavedení možnosti platby předem.
5: Říká Kateřina Pacíková, zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála 2 zařízení. Postupně se ale do problému zajistit péči o zvířata dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: To byl poslední příspěvek dnešního nedělního odpoledního plusu. Po zprávách nás vystřídají názory a argumenty. Za celý tým, který dnešní vysílání připravoval, za pozornost děkuji a od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková.
9: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Na pražských Vinohradech zasahovali policisté. V bytě v ulici Čáslavská se zabarikádoval psychicky nemocný muž a odmítal ho opustit. Zásahové jednotce asistovali taky hasiči. Muž nakonec po naléhání policejního vyjednavače dveře otevřel. Policisté ho následně předali do péče záchranářů. Nikomu se nic nestalo. Některým lázním v Česku chybějí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky třeba číšníky nebo servíky a další lidi do gastroprovozů. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisti budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i 2 zastávky městské hromadné dopravy. Fotbalisté Hradce Králové hrají ve 2. kole šance ligy v pražském Dolíčku proti Bohemians. Je u toho i Pavel Tilšar.
11: Za chvíli začne 2. poločas, potom prvním je to 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové. Pražané měli 2 šance, Almáši ani Mirvald, ale golmana Zadražila nepřekonali. Přímý přenos 2. poločasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Dolíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
12: Nehoda na D1 u Kroměříže a také u Stránčic. Na D1 z Ostravy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kroměříži západ. Na 258. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 255. kilometr, tam odklízejí následky nehody v pravém pruhu, zdržení asi 10 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna směrem do Prahy, zpozorněte u sjezdu na Sázavu. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony, pomaluji se pak jede dál až na 16.5. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky z levého pruhu do odstavného, zdržení asi okolo 15 minut. Na D35 z Vysokého Mýta směrem do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Opatovice nad Labem. Na 130. kilometru se zastavíte, fronta se táhne až na 127.5. kilometr, tam vyšetřují nehodu. A silnice 245 mezi Lázněmi Toušení a Mochovem je neprůjezdná. Na obchvatu Čelákovic zasahují u požáru osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes v noci čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout i přehánky. Teploty 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy kolem 20, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky anebo i bouřky. Teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39, na horách většinou kolem 27. A k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. To byly zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Jak provádět změny v demokratické společnosti? Proč dává smysl postavit jez v Děčíně? Souostroví Rusko, pozvánka k jedné zajímavé knize a Bílá voda u Javorníka nutí k zamyšlení nad pomíjivostí života. To jsou některá z témat nedělních názorů a komentářů. Provede vás jimi Patricie Polanská.
9: Názory a argumenty.
13: Pravidla je dobré čas od času změnit, jinak hrozí, že systém ustrne. Jak to ovšem provést v demokratické společnosti, aniž by to skončilo rozvratem? Nad tím se ve svém pravidelném komentáři zamýšlí publicista Jan Vávra.
14: Dopis 20 českých ekonomů, který má přesvědčit poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, rozvířil debatu o změnách pravidel, a to nejenom těch rozpočtových. Připomeňme, že premiér Babiš reagoval na prezidentovo veto hysterickým útokem na prezidenta, který prý ohrožuje české zdravotnictví, obrany schopnost naší země, výstavbu škol i bezpečnost našich spoluobčanů. Vládní snahu rozvolnit rozpočtová pravidla celkem přesně vystihl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl v rozhovoru pro Seznam zprávy. Podle něho nejde o nějakou drobnou změnu pravidel. Minulý ministr financí Stanjura prý také při tvorbě rozpočtu zkoušel zamaskovaný faul nebo hru offside. Ale tato vláda říká, že máme čáry z hřiště úplně umazat. Důvody takového vymazání čar jsou ryze politické. Andrej Babiš chce zamaskovat masivní zadlužování země, které potřebuje k plnění populistických předvolebních slibů. Bohužel nejde o jedinou snahu změnit pravidla tak, aby se Babišovi snáze vládlo. Nedávno vyšlo najevo, že vedoucí úřadu vlády, tedy nikým nevolená úřednice, připravila dost zásadní změnu jednacího řádu vlády. Přijetím tohoto návrhu by se výrazně zmenšil počet míst, která mohou připomínkovat vládní materiály, rozšířila by se možnost přijímat usnesení bez rozpravy a také by se výrazně zredukoval zápis jednání a o pořízení nebo nepořízení zvukového záznamu by rozhodoval předseda vlády. Vůbec bychom se třeba nedozvěděli, jak který ministr hlasoval. Cílem novely je posílit pravomoci premiéra. Dalším příkladem změny pravidel je omezení pravomoci prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Zde se vládní koalice ani nesnaží důvody změny nějak zamaskovat a všem je jasné, že jde o pomstu prezidentovi. V parlamentní demokracii, jako v každém společenství, je samozřejmě čas od času nutné změnit pravidla. Bez toho by systém ustrnul. Politici tomu říkají reformy. Ale podstatné je, z jakého důvodu a jakým způsobem k reformám dochází. Rozhodně by se neměla měnit pravidla proto, aby se jednomu člověkovi snadněji vládlo nad celou společností, což je bohužel případ současných změn. Změnám pravidel musí předcházet celospolečenská diskuze a přijatá změna musí reflektovat všechny podstatné a zásadní připomínky. Bez celospolečenského konsenzu většinou příští vláda zase změní pravidla podle svých preferencí a společnost, která pravidla neustále mění, nemůže efektivně fungovat. V současné době je snad jediným příkladem aspoň částečného hledání konsenzu přijetí novely jednacího řádu sněmovny. Jde ovšem o řešení problému, který nazrával již dlouho a byl do očí bijící. V každé demokracii existuje permanentní konflikt mezi legalitou a legitimitou. Společnost se mění a tak mohou být některé požadavky legitimní, ačkoliv nejsou v dané chvíli legální. Politické elity by měly být schopny tyto rozpory minimalizovat a legalizovat legitimní požadavky na změny. K tomu je ale potřeba dialog. Bohužel současná vláda postupuje zcela opačně a legalizuje chování, které jak odborníci, tak minimálně polovina společnosti pokládá za nepřijatelné, tedy nelegitimní. Dialog se společností vláda odmítá a dává najevo, že části české populace vyloženě opovrhuje a domnívá se, že její vítězství ve volbách dává mandát neohlížet se na její názory.
13: Tolik komentář Jana Vávry. Rok 2029 je dalším z řady termínů pro zahájení stavby jezu na Labi v Děčíně. Plány na plavební stupeň v tomhle místě vznikly už někdy v 90. letech. Od té doby panují dohady, jestli se stavba ekonomicky vyplatí a jak velké budou negativní dopady na přírodu. Luboš Palata, evropský editor deníku, se domnívá, že jez v Děčíně smysl dává. Více v jeho komentáři.
15: Na jednu stranu to vypadá jako další pokračování snu ex-prezidenta Miloše Zemana o lodním kanálu Labe Odra Dunaj. Jez u Děčína, který se má po desítkách let odkladu konečně začít za 3 roky stavět a dotáhnout tak české regulované Labe až k německé hranici, však svůj smysl má. A to přes mnohá ale. Před 4 lety jsem v těchto dnech začínal svoji cestu kolem Labe z Čech až k jeho ústí v Severní moři, z níž vznikl o rok později román Elbe. A proto mohu potvrdit, že dnešní Labe v Ústí nad Labem a v Děčíně je nejmělčí částí Labe na celém jeho toku. Zároveň je to takové nesmyslné slepé střevo českého Labe, které je už od Špindlerova mlýna regulovanou řekou plnou jezů z Dymadel a přehrad, po většinu toku téměř rovnou, jako podle pravítka, téměř zbavenou všech možných historických ramen a koryt. Bojovat v této situaci za pár kilometrů přírodního Labe kolem Děčína nedává logiku, byť připouštím, že jsou tam krásná místa, včetně jediného lososího říčního úseku v celém Česku. Ale jak ujišťují plánovači z Dymadla v Děčíně, tak na to projekt myslel a já to tady nemíním rozporovat. Děčínský stupeň má smysl i proto, že je už 2 roky v platnosti česko-německá dohoda o splavnosti Labe, kde se Německo zavazuje prohloubit písky zanesené koryto Labe na přijatelnou plavební hloubku a my postavit Zdymadlo v Děčíně. Zároveň ale jako člověk, který to Labe objel, mohu konstatovat, že lodě dnes výjimkou několika výletních úseků po německém Labi až téměř k Hamburku moc nejezdí. To ale zároveň neznamená, že by se v Německu zboží po vodě nepřepravovalo. Ostatně německý výkon kolem 40 miliard tunokilometrů, tvořící třetinu vnitrozemské lodní přepravy v celé Evropské unii, mluví za vše. Stejně jako využívaný kanál Dunaj-Rýn, který umožňuje převést lodní náklad od Severního moře až do Černého moře středem kontinentu. Lodní doprava se totiž v Německu odehrává z velké části po lodních kanálech. Česká lodní doprava by se tak na Labi mohla třeba napojit už za Magdeburkem na středoněmecký kanál přes 300 kilometrů dlouhou spojnici, dobudovanou teprve po sjednocení Německa a propojující Balt, Berlín, Labe a Rýn. Samozřejmě v letošním suchém létě, kdy není nyní splavný ani neregulovaný Dunaj, se najde mnoho argumentů proti, ale jen co zaprší, najde se podle mě zrovna tolik argumentů pro. Myslím, že ty ve chvíli, až bude Zdymadlo v Děčíně postaveno, nakonec převáží. A že budeme nakonec mnoha důvodů rádi, že tu lodní spojnici k moři a do Německa, fungující po drtivou většinu roku, my Češi máme. A že si s tím příroda, včetně proti proudu táhnoucích labských lososů, nakonec poradí.
0: Tolik Luboš Palata. Je mnoho způsobů, jak se snažit pochopit Rusko, to Rusko, které rozpoutalo válku proti Ukrajině. Publicista Karel Hvížděla ve svém příspěvku upozorňuje na zajímavou knihu Rusisty a semiotika Tomáše Glance. Podle ní jedna z nápověd leží v kultuře.
16: Kniha Soustroví Rusko ve válce proti Ukrajině s podtitulem Kultura a kontexty 2022 až 2025, jak píše Tomáš Glanc, vznikla za války a pojednává o válce. Jím těžištěm ale není rozbor primárně vojenský nebo politický. Zaměřuje se na kulturní kontext v jeho různých podobách a projevech. A právě díky tomu, že se vyhnul všem aktualitám a spekulacím o vývoji konfliktu, dokázal o ruské agresi na Ukrajině říct víc, než tak činí svědci, vojáci a politologové. Na pomoc při tomto záměru si vzal autor filozofa Niklase Luhmanna a jeho princip kontingence, který představuje prostor mezi poli nutnosti a nemožnosti. Kontingentní je podle něho takový stav, který není ani nevyhnutelný, ani vyloučený. Glanc píše, válka není s kulturními jevy v žádném předem definovaném stavu. Představuje tragickou a v jistém smyslu neřešitelnou výzvu, po které následuje množství nejrůznějších vzájemně se doplňujících a mezi sebou polemizujících reakcí. Tento autorův přístup předpokládá princip jedinečných řešení, která jsou z jistého hlediska patřičná, pochopitelná, opodstatněná nebo za jistých okolností dávají smysl. A hlavně, píše autor, vyžaduje osobní zodpovědnost za vyslovené soudy a vykonané volby, aniž by je tím prohlašovala za určitě správné nebo jedině platné. Zásadní otázka, kterou si klade, zní, jak se na válce podílejí jevy pocházející z kulturního pole, nebo ještě jinak, jak se vede kultuře za války. Odpověď zní, v Rusku těžko, protože i na začátku 21. století, kdy sice existovaly různé kulturní aktivity, za nimiž stál soukromý kapitál, byly ale jako vždy v Rusku buď kontrolovány z centra moci, nebo přímo byly v rukou mocenského aparátu. Změna ale bohužel ne k lepšímu nastala v roce 2008 až 2012, kdy do tohoto procesu se začlenily postavy z nejvyšších pater státně podnikatelské elity, umožňující rapidní rozvoj dotovaný gigantickými finančními částkami. A ty umělce, které se po vypuknutí přímé agrese v roce 2022 do manipulativních nástrah podnikatelů nepovedlo začlenit a měli schopnost mobilizovat občanskou společnost, buď eliminovali, tedy zavřeli, nebo vypudili za hranice, ale přesto jejich kreativitu nedokázali zastavit. A právě o těchto umělcích je Glancova knížka, která zkoumá jejich jazyk, ukazuje na logiku represí, zkoumá symbol války, kterým je písmeno Z, které v kyrilice vůbec neexistuje, dívá se na válku jako na divadlo, či připomíná živelně šířené heslo Chuj vojně, válce chuj, za jeho šíření i v podobě abstraktní šifry 3 a 5 teček s pomlčkou jsou lidé stíháni. Kniha má bezmála 500 stran, proto jsem se soustředil pouze na Glancovu metodu, která nám napovídá, jak můžeme i my dnes přistupovat ke kulturní válce, chceme-li se o ní i o sobě dovědět, jací jsme a za co jsme ochotni nést zodpovědnost. Je-li údělem člověka hledání smyslu života při vědomí, že důležitější je cesta než cíl, Tomáš Glanc to tímto záměrem potvrdil. Osud pak vstupuje na tuto cestu a klade mu různé překážky, jenže když je dotyčný bere jen jako výzvu, tak ho posílí. Štěstí, kterým je v tomto případě tato kniha, je Glancovou odměnou za vytrvalost, za to, že neuhnul z cesty.
13: Publicista Karel Hvížděla.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Je mnoho míst, kde člověk cítí jisté usebrání na duši. Z mnoha důvodů ho něco nutí k zamyšlení nebo prostě tam jen cítí dnes tak nedostatkový klid. K jednomu takovému napsala pár slov komentátorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
17: Jen málo obcí u nás se během posledních 100 let změnilo tak zásadním způsobem jako bílá voda u Javorníka. V časech socialismu to byl doslova konec světa. Bílá voda, původním názvem Weißwasser, byla ještě za první republiky Německou. Dodnes je to patrné z architektury starších domů, nebo aspoň těch, které nebyly zničeny. Tehdy po druhé světové válce, která i v tomto kraji znamenala výměnu obyvatelstva, zde byly přerušeny silnice a cesty. Rozdělil je hraniční plot, za kterým už bylo Polsko. V 50. letech minulého století se stala Bílá voda místem, kde byly z rozhodnutí úřadů z celé republiky svezeny a internovány řeholní sestry. Komunistický režim se je tak snažil odsunout i geograficky na okraj společnosti a izolovat je. Život na tomto konci světa byl velmi tvrdý, plný odříkání. Naštěstí to ale nikdy nebylo tak, že by se komunisty zamýšlenou izolaci podařilo dotáhnout do všech důsledků. Sestry musely pracovat na polích státních statků, jako dělnice v továrnách, některé směly pečovat o těžce nemocné. Při všech těchto situacích přicházeli do kontaktu s okolním světem a zpravidla na něj zapůsobili víc, než mohlo být komunistům milé. Hlavně tím, jak sestry snášely svůj úděl a vzájemně si pomáhaly, nehledě na vlastní řádovou příslušnost, ukazovaly svou sílu i vnitřní svobodu, jakkoliv se to mohlo zdát paradoxní. Už to samo o sobě přitahovalo mnoho lidí zvenčí, kteří v časech reálného socialismu právě něco takového hledali. Kdo si pamatuje bílou vodu u Javorníka koncem 80. a začátkem 90. let minulého století, ví, že navzdory všem těžkostem šlo o místo plné života. V roce 1990 žilo v Bílé vodě ještě asi 500 řeholních sester. Když jsem byli v 50. letech násilně sestěhovány, snášeli to mnohdy s těžkým srdcem. Podobný pocit mnohé z nich zachvátil v 90. letech, kdy se po pádu komunistického režimu mohli vrátit na svá staronová působiště. Tehdy se mnohým z nich z Bílé vody vlastně ani nechtělo. Díky výrazně lepšímu dopravnímu spojení se dnes stala i kdysi odlehlá Bílá voda dostupnější. Jenom z Prahy to trvá autem 3 hodiny, pokud se využije spojení přes Polsko. A je třeba přiznat, že k popularizaci tohoto místa přispěl i stejnojmenný obsáhlý román Kateřiny Tučkové. Mnozí tak zavítají i do kostela navštívení Panny Marie, kde je na oltářním obraze znázorněna Matka Boží neobvyklým způsobem a sice v klobouku. Obzvlášť silným místem je zdejší hřbitov, na kterém je pochováno několik stovek řeholnic. Strohé pomníčky podávají svědectví o jejich životech. Už jenom to samo o sobě vybízí k zamyšlení nad pomíjivostí života a lidského konání zde na zemi. V místech, jako je Bílá voda u Javorníka, si to člověk uvědomuje možná daleko silněji než kdekoliv jinde.
13: Kamila Pešeková. V následujících příspěvcích se vrátíme i ke komentářům z tohoto týdne. Publicista Petr Holub komentoval výsledky regulace cen benzínu a nafty. Od 20. července se ceny vrátily do rukou trhu.
18: Každé vládní opatření lze kritizovat bez ohledu na to, jaký vládní kabinet o něm rozhodl. To se samozřejmě týká i cenových regulací, které snižovaly cenu benzínu a nafty až do 20. července. Nutno předem upozornit, že na místě nejsou stížnosti, o kolik peněz vláda Andreje Babiše svým údajně populistickým opatřením připravila státní pokladnu. Vláda opravdu na 3 měsíce snížila spotřební daň za motorovou naftu téměř o 2 koruny za litr a tím příjmy státu klesly o 3,5 miliardy korun. Přesto se říct, že stát o tyto peníze nepřišel. S rostoucí cenou dodávek benzínu a nafty zároveň rostou výnosy daně z přidané hodnoty. Pokud se tedy Babišův kabinet zřekl části výnosu spotřební daně, o miliardy nepřišel, jen tím vykompenzoval vyšší výnos daně z přidané hodnoty. Samozřejmě označit regulaci cen pohonných hmot za populismus je možné, ovšem současná vláda není v tomto ohledu přeborníkem. Snížila spotřební daň za naftu o 2 koruny za litr, proti tomu předchozí kabinet Petra Fialy řezal hlouběji. Od června do září roku 2022 snížil sazbu spotřební daně o 1,50 Kč za litr pro naftu i benzín, navíc nafta zůstala levnější až do července příštího roku. Z odhadu ministerstva financí vyplývá, že tehdy výpadek spotřební daně dosáhl 10 až 11 miliard korun. Zajistě tvrdit, že energetická krize roku 2022 zasáhla Evropu citelněji než letošní krize v Perském zálivu, ovšem pokud jde o pohonné hmoty, celkový vývoj je podobný. Takže by se dalo uzavřít, že se vláda Andreje Babiše rozhodla správně, když se rozhodla ceny regulovat a ještě ji můžeme pochválit za provedení. Platí to určitě v politickém ohledu. Veřejnost bývá na cenový vývoj u některých komodit citlivá. Snadno propadá panice a tradičně očekává pomoc od všemocného státu. Poslední opravdu velkou paniku jsme zažili již v zmíněném roce 2022, když se zdálo, že ceny energií pro domácnosti vyrostou do nebe. Fialová vláda tehdy několik měsíců váhala se stanovením cenových stropů a přišla tím o důvěru značné části frustrovaného obyvatelstva. Hrozbu, že se panika vrátí přes trh s benzínem a naftou, současná vláda s přehledem odvrátila. Samozřejmě nešlo o bůhvíjakou finanční pomoc pro domácnosti. Stačil signál, že úřady mají situaci pod kontrolou a zasáhnou v pravý čas, když bude potřeba. Nakonec se to zvládlo s poměrně nízkými náklady. Politicky se Babišové lidé zachovali rozumně, v ekonomickém ohledu ovšem chválit není důvod. Vládní intervence může mít nejvíc krátkodobý efekt a dočasně omezit dopady velkého cenového šoku. Na druhé straně regulace musí někdy skončit a to znamená, že potom nastane menší šok. To je vidět i v těchto dnech. Spotřební daň z nafty se vrátila na původní úroveň, která je o 2 koruny vyšší než v čase regulací. Obchodníci ovšem využili situace a přirazili si plných 7 korun. Celkem nepřesvědčivě vysvětlují, že k tomu přispělo náhle vyostření situace v Perském zálivu. Po zkušenostech s minulými cenovými krizemi lze očekávat, že se na současné úrovni přes 40 korun za litr udrží cena nafty i benzínu až do konce roku. Jinými slovy, jarní cenovou regulaci zaplatíme vyššími cenami na podzim. Na rozdíl od jara to půjde i bez paniky.
13: Publicista Petr Holub. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland se ve složitém propletenci událostí na Blízkém východě tentokrát zaměřil na středeční americko-saudský útok proti Iráku. Proč si pozornost zaslouží i vedlejší bojiště?
19: Americko-saudský útok v sobě obsahuje celou řadu důležitých vrstev současné situace. Někdejší mocnost Irák je dnes hřištěm pro spory jiných států, nejen Američanů a Saudů, ale také Iránců, protože mezi 20 obětmi bylo pravděpodobně 6 iránských poradců. Šlo také o reakci na skutečnost, že z iráckého území krátce předtím někdo vypustil drony směrem k saudskému území. Ne proto, že by Irák byl ve válečném stavu se Saudy, ale proto, že někdo v Iráku bojuje z jeho území za zájmy Iránu. Americko-saudský útok byl namířen právě proti těmto jednotkám. Děje se tak proto, že v americko-iránské válce neplatí žádné jasné dělící linie nebo hranice, geografické ani jiné. Irán dlouhodobě používá strategii nasazování svých spojenců v zahraničí pro odvrácení své odpovědnosti za své kroky. Nyní se tedy pozornost upíná na Irák, který je vedlejším bojištěm americko-iránské války proto, že po roce 2003 a svržení Saddáma Husajna přestal být regionálním rivalem Iránu, ale jeho protektorátem. Teherán má zásadní vliv na tamní ekonomiku, politiku a řadu dalších oblastí, do té míry, že to budí nesouhlas i u některých z tamních šíitských politiků. Iránský stisk byl dosud až příliš silný na to, aby se Irák z područí Teheránu vymanil. Irán ovládá Irák také prostřednictvím celého ekosystému šíitských proíránských milicí, které jsou mocnější než tamní armáda a disponují i balistickými střelami nebo protiletadlovými zbraněmi. Právě tyto jednotky byly terčem americké a saudské odvety. Pro některé Iráčany je takový incident urážkou jejich národní hrdosti, ale současně někteří v události vidí důsledek toho, jak hluboko byl Irák vtažen do záležitostí jiné země. Iránský vliv Iráku se navíc zachvěl i z jiných důvodů. Poprvé, když byl svržen režim Bašára Asada v Sýrii a poté i po oslabení Hizballahu v Libanonu a Hamásu v Gaze. Nový irácký premiér Ali az-Zaidi byl zvolen i po americkém nátlaku a proti iránskému přání. Oba státy totiž nadále mají vliv na dennodenní iráckou politiku. Zaidi už stačil navštívit Spojené státy a setkat se se spokojeným Donaldem Trumpem. Zaidi se také jako vůbec první premiér snaží přimět paramilitární síly, aby se začlenili do iráckých ozbrojených složek. Zatím jen s omezenými úspěchy, ale přece jen většími, než by se ještě v loni dalo čekat. Premiér není nepřítelem Iránu nebo proamerickým politikem, ale snaží se ochránit irácké národní zájmy a vyhnout se negativním dopadům války na svou zemi. Irák by se z iránského vlivu vyprostil pravděpodobně, jen pokud by tamní režim padl, ale to se v nejbližší době pravděpodobně nestane. Uvnitř Iráku ale probíhají pro Západ obtížně rozluštitelné pohyby. Pozorovatelé místních poměrů například zaznamenali velké rozhořčení mezi některými Iráčany poté, co Irán zaútočil na některá irácká ropná zařízení, aby poškodil Spojené státy. Útočil přitom na vlastní irácké zájmy, protože tuto infrastrukturu platil Irák a slouží iráckému hospodářství. Irák je tedy zemí a společností na rozcestí a do značné míry je závislý na tom, co se odehrává jinde. Dochází i k paradoxním změnám. Například smrt iránského ajatolá Chameneího přesunula část těžiště šíitské autority do Iráku, zejména do rukou ajatoláha Sistáního, sídlícího v iráckém Nadžafu. Ten má na řadu otázek jiný názor, včetně odmítnutí koncepce vlády duchovních, jak se praktikuje v Iránu.
13: Komentářem Jana Fingerlanda končí nedělní vydání Názorů a argumentů. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
9: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Maďarsko podle jeho premiéra čekají těžké dny kvůli odstavení jaderné elektrárny Paks. Hradec Králové hraje v Praze proti Bohemians. Kolona se táhne na D1 z Brna do Prahy mezi 27. a 16. kilometrem. A zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně i bouřky. Teploty až 39 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo. Potvrdil to mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
20: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je z péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
10: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
21: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
10: Maďarská vláda bude rozhodovat o odstavení jaderné elektrárny Paks kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z této řeky totiž slouží k jejímu chlazení. Podle předsedy vlády Petra Maďara čeká jeho zemi těžký příští týden. Na základě vládního opatření už začaly průmyslové podniky a velké firmy omezovat spotřebu elektřiny. Maďar tak vyzval obyvatele k tomu, aby od zítřka během večerních špiček šetřili elektřinu.
22: Je před námi 5 zásadních dnů. Elektrárna Paks nebude vyrábět elektřinu a zároveň očekáváme nejteplejší dny s teplotami okolo 40 stupňů. Celá elektrická síť, naše veřejné služby i my sami budeme vystaveni obrovské zátěži.
10: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminátované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí. Od zítřka už jejich držitelé nebudou moc používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
23: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
24: Kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A to i přesto, že Středočeši dvakrát vedli. Teď se hraje zápas Bohemians Hradec Králové a podrobnosti z něj dodá reportér Pavel Tilšar.
25: V 73. minutě hrají Bohemians s Hradcem Králové stále 0-0. I přesto, že hradečtí fotbalisté trefili tyč po změně stran po chybě golmana Frivalda. Byl to hráč, který z ostrého úhlu nedokázal zakončit do poloodkryté branky. Šance měli taky Van Biren a Umar, tedy dva střídající hradečtí fotbalisté, ale góly nedali. Tak tedy 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové teď střídá Václav Pilař, bývalý hradecký fotbalista, aktuálně křídelník Bohemians. Z Dolíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál.
24: Už zhruba za hodinu začne poslední duel druhého kola, v něm Pardubice vyzvou Jablonec.
12: Kolona na D1 u Kroměříže a také u Mirošovic. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna dejte pozor u sjezdu na Kroměříže západ. Na 258. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 255. kilometr, tam se po nehodě projíždí pouze levým pruhem, celé je to na asi čtvrt hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 16. kilometr, zdržení je okolo půl hodiny. Na tahu 3 z Benešova směrem do Prahy počítejte s kolonou od odbočky na Čtyřkoly. K nájezdu na D1 zdržení je tam asi 15 minut. A v Praze počítejte s kolonou v Novopatské směrem do Letňan, a to od sjezdu z okruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra nás čeká jasný až polojasný den, odpoledne se místy objeví přehánky anebo bouřky a teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy naměří i 39, na horách většinou kolem 27 a k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Ukrajinský startup přenáší raketovou válku hluboko na území Ruska.
3: Saúdská Arábie zjistila pravdu o diplomacii Donalda Trumpa.
2: Největší španělský požár může před klíčovým volebním rokem zavařit konzervativcům.
3: Kubánci pořádají večírky, kterými chtějí vybojovat politickou změnu.
2: Proč populismus nakonec sežere sám sebe?
3: Taková jsou témata následujícího pořadu.
2: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
3: Od mikrofonu vás vítají
2: Lenka Buriánková
3: a Martin Benda.
1: Svět ve 20 minutách.
2: Největší ukrajinská zbrojovka vyrábí zhruba stovku střel s plochou dráhou letu Flamengo měsíčně. Toto tempo stačí k tomu, aby armáda mohla dlouhodobě útočit v týlu nepřítele. Zasáhnout tak může i cíle, které jsou hluboko na ruském území. Podle šéfky zbrojovky Iriny Terechové chrlí firma Firepoint taky stovky bezpilotních letounů denně, píše britský deník Guardian.
3: Vývoj tohoto startupu od jeho založení v roce 2022 jasně ukazuje, jak rychle dospívá ukrajinský zbrojní průmysl. Armáda díky němu konečně získala zbraně dlouhého doletu, tedy právě ty, které jí Západ na začátku konfliktu odpíral.
2: Nevím o žádném úderu hluboko v týlu nepřítele za posledních pár měsíců, ve kterém by nefigurovaly naše produkty, říká Terechová. Raketových a dronových útoků s municí od Firepointu je teď v průměru 5 až 15 denně.
3: Střely Flamengo dokážou nést 1150 kg výbušnin. To hravě stačí na proražení betonových zdí. Právě tyto zbraně Ukrajinci v červnu nasadili při útoku na továrnu na vojenské součástky v ruských Čeboksarech. Jejich letová dráha prý patřila k těm vůbec nejdelším v historii podobných misí. Šéfka zbrojovky Terechová upřesnila, že kvůli složitému manévrování rakety urazili zhruba 1800 kilometrů.
2: Jedna střela Flamengo přitom vyjde na necelých 600 tisíc dolarů. To je výrazně méně než americký Tomahawk, který stojí zhruba 3,5 milionu dolarů, skoro sedmkrát tolik.
3: Podle Terechové má teď zbrojovka Firepoint v provozu 83 továren na Ukrajině a jednu další v Dánsku. Zaměstnává v nich už zhruba 6 tisíc lidí. To je výrazný nárůst oproti 3,5 tisícům na konci loňského roku. Novináři Guardianu loni v prosinci navštívili jeden z těchto výrobních závodů. Desítky mužů tam z překližky plastu a uhlíkových vláken montovali dohromady celé drony.
2: Zbrojovka Firepoint navíc vyvíjí i vůbec první ukrajinské balistické rakety. Její šéfka doufá, že se je podaří poprvé odpálit ještě do konce letošního roku. Varianta rakety krátkého doletu FP-7 se mezitím stane základem samostatného projektu Freya. Jde o mezinárodní iniciativu, která má vytvořit alternativu k americkému systému protivzdušné obrany Patriot. Do projektu se zapojí Ukrajina a s ní dalších 9 evropských zemí. Zbrojovka pro něj vyrobí odpalovací zařízení i záchytné střely. Cílová cena by se přitom měla pohybovat kolem $1 milionu za kus.
3: Systémy Patriot prostě zbožňujeme, říká Terechová, dodává ale, že celosvětová výroba ani zdaleka nestačí pokrýt současnou poptávku. Zastavit ruské balistické rakety mířící na Kyjev a další města totiž dokážou jedině Patrioty. Ukrajinské zásoby jsou už ale úplně na dně.
2: Celosvětově se za rok vyrobí jen asi 600 až 700 raket PAK-3. To je přesně tolik, kolik jich na Blízkém východě vylétalo za pouhé 2 týdny, podotýká Terechová. Doufá, že se novou ukrajinskou technologii podaří poprvé otestovat nejpozději do července příštího roku.
3: Zbrojní startup je podle jeho šéfky Terechové jasnou ukázkou toho, k čemu ruská invaze Ukrajinu nekompromisně donutila. Země, která kdysi bývala srdcem sovětského průmyslu, teď musí rychle modernizovat a znovu se postavit na nohy.
2: V poválečné ekonomice bude Ukrajina muset vyvážet věci s vysokou přidanou hodnotou. Už zkrátka nechceme být jen světovou obilnicí, říká Terechová s odkazem na slavnou ukrajinskou zemědělskou tradici. Kvůli obrovským válečným nárokům se ale zbraně od Firepointu zatím do zahraničí logicky nevyvážejí, uzavírá deník Guardian.
3: Nespolehlivý, chaotický a skorumpovaný povaha Donalda Trumpa formuje i jeho zahraniční politiku. Nejnovější obětí je Saúdská Arábie. Detailů kolem nejnovější jaderné dohody mezi Washingtonem a Riádem si všímá americký deník The Atlantic.
2: Americký ministr energetiky Chris Wright a jeho saudsko-arabský protějšek podepsali 22. července dohodu o civilním jaderném partnerství. Kontrakt umožní americkým firmám stavět a provozovat komerční jaderné elektrárny na saudsko-arabské půdě.
3: Saudové o podobnou dohodu usilovali už bezmála 20 let. Američané jí sice byli nakloněni, ale vždy si kladli 2 jasné podmínky. Každá dohoda musela obsahovat záruky, že Saúdská Arábie nezneužije obohacování uranu k výrobě jaderných zbraní a Riad musel přistoupit na normalizaci vztahů s Izraelem.
2: Když se Trump v roce 2024 vrátil do Bílého domu, Saudové doufali, že přišla jejich chvíle. Saúdská Arábie totiž do Trumpa a jeho rodiny masivně investovala. Uzavřela s jeho firmami licenční smlouvy, které mohou mít hodnotu $1 miliard. Nalila také obrovské sumy do investičního fondu, který založil Trumpův zeť Jared Kushner.
3: Detaily nové dohody jsou sice zatím kuse. Washington Post ale upozornil, že pakt otevírá cestu k obohacování uranu a tím pádem i k tomu, aby Saudové časem získali vlastní jadernou zbraň. Z dohody navíc podle všeho vypadla i zásadní podmínka, tedy že by Saúdská Arábie musela nejprve oficiálně uznat Izrael.
2: Saudové v podstatě dostali všechno, co chtěli a moc je to nestálo. Už teď se ale z paktu začalo couvat. Trump na své sociální síti Truth Social prohlásil, že dohoda vlastně žádné obohacování uranu nezahrnuje a že je plně podmíněná tím, aby se Saúdská Arábie připojila k takzvaným abrahamovským dohodám, tedy aby normalizovala vztahy s Izraelem.
3: Zdá se, že nikdo netuší, co bude dál. Trump totiž svůj dodatečný požadavek se saudsko-arabským vedením vůbec nekonzultoval. Vytasil se s ním chvíli po slavnostním podpisu smlouvy. Co to teď znamená pro její osud v kongresu, je také ve hvězdách. Saudové z toho musí být pořádně zmatení.
2: Tento obrat přichází pro Saúdskou Arábii ve velmi špatnou chvíli. Zemi už tak poškodila Trumpova válka s Íránem. Šéf Bílého domu naopak Teheránu umožnil utáhnout smyčku kolem Hormuzského průlivu. Ten je nejdůležitější námořní cestou, která spojuje Saúdskou Arábii se světovými trhy s ropou.
3: Saúdská Arábie potřebuje ochranu. Její tradiční ochránce se ale ukázal jako slabý a nespolehlivý. Království tak možná vidí vlastní jaderné zbraně jako jedinou šanci na přežití na Blízkém východě. Američtí zastánci jaderné dohody se Saudy už dlouho varují, že pokud Washington s Riádem se nespojí, mohli by se Saudové v otázce jaderných technologií a užších vojenských vazeb obrátit na Rusko nebo Čínu.
2: Tradiční demokratičtí spojenci Ameriky se cítí podvedení a zmatení tím, jak je Trumpova diplomacie ve stylu něco za něco nevyzpytatelná. Jenže i ti, kteří jsou ochotní platit, mohou tvrdě narazit a zažít zradu. Saudové zahrnuli Trumpa a jeho rodinu penězi a dary. Pokud ale ani oni nemohou věřit jeho diplomacii, kdo na světě si pak může být vůbec něčím jistý, uzavírá magazín The Atlantic.
1: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
4: Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Největší lesní požár ve španělské historii se může proměnit v zásadní politický problém, zejména pro tamní středopravicovou lidovou stranu, kterou už příští rok čekají klíčové volby. Na konci července muselo opustit své domovy přes 100 000 lidí. Masivní plameny se prohnaly regiony Madrid, Ávila, Toledo a Castellón. Možných politických důsledků současných španělských požárů si všímá evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
2: Do řešení této celostátní krize se vložila centrální vláda. Odpovědnost za klíčové složky v první linii ale leží na regionech. Týká se to například záchranářů nebo správy lesů. Středopravicová lidová strana momentálně ovládá 11 ze 17 španělských regionů a právě teď čelí tvrdé politické kritice. Podle mnohých situaci strategicky nezvládla.
3: Na celostátní úrovni ale lidová strana dál bezpečně vede předvolební průzkumy. Má tak velmi slušně nakročeno k tomu, aby v roce 2027 převzala moc v zemi. Zjevně těží z rozsáhlých korupčních skandálů, do kterých se zapletla vládnoucí socialistická strana současného premiéra Pedra Sancheze.
2: Požáry však mohou naplno odhalit dosavadní slabiny. Konzervativci sklízejí kritiku za to, že zanedbali investice do hasičů a dalších záchranných složek. Riskují také, že

0: Španělská šéfka madridského regionu obvinila své politické oponenty, že jen přiživují křivdy, aby lidi rozdělili. Dodala, že lesní požáry obzvlášť těžce postihly právě oblast býčích zápasů. Nesmíme zapomínat, že přišli o dobytek a půdu jako první, podotkla.
1: Jordi Vendrell, ředitel nadace Pau Costa Foundation, která se zaměřuje na správu a hašení lesních požárů, vysvětlil, že právě regionální úřady nesou zákonnou odpovědnost za prevenci katastrof a krizové řízení. Tato odpovědnost je teď pod mnohem větším drobnohledem kvůli vládním dohodám, které lidová strana uzavřela s krajně pravicovou stranou Vox v regionech, jako je Valencie, Aragonie a Andalúzie.
0: Konzervativní regionální lídři totiž museli výměnou za moc odmítnout Evropskou zelenou dohodu a převzít rétoriku, která zpochybňuje vliv lidské činnosti na změnu klimatu. Kvůli těmto postojům se lidová strana dostává čím dál víc do křížku s veřejným míněním. Podle opakovaných průzkumů Eurobarometru totiž Španělé dlouhodobě patří k lidem, které klima trápí nejvíc a kteří nejhlasitěji volají po vládních opatřeních.
1: Tato propast se mění v obří politický problém pokaždé, když Španělsko zasáhne nějaká klimatická katastrofa. Ať už šlo o ničivé záplavy, které v roce 2024 zabily ve Valencii přes 230 lidí, nebo o letošní devastující lesní požáry.
0: Mluvčí strany v parlamentu Ester Muñozová navíc zlehčovala nutnost řešit hlavní příčiny ničivých změn klimatu. Na stanici S Radio prohlásila, že klimatické proměny provázejí celou historii lidstva i samotné země.
1: Obrovský rozsah ničivého živlu a extrémní předpověď počasí ale donutili politické rivaly, aby alespoň po dobu nouzového stavu hodili vzájemné spory za hlavu. Spojili tak své síly, aby zachránili lidské životy a majetek.
0: Podle politologa Pabla Simona z Madridské univerzity Karlose III. Spolupráce vedla k jakési politické patové situaci. Jakékoliv snahy vytloukat z katastrofy politické body by se totiž mohly politikům rychle vymstít.
1: Z dlouhodobého hlediska nepředpokládám, že by se to stalo klíčovým tématem v celostátních volbách. Socialisté se to sice určitě pokusí vytáhnout a spojit lidovou stranu s Voxem, ale Španělé mají v těchto věcech až podezřele krát. Paměť, uzavírá slovy politologa Simona server Politico.
0: V Havaně opět vypadl proud a město se ponořilo do naprosté tmy. Výjimkou byl jen jeden rohový dům obrostlý popínavými rostlinami. Před vchodem stála zaparkovaná kola, vzadu fungoval bar a na verandě kolem domu vyhrávala osmičlenná kapela. Večírek pořádal 29-letý David González. Protáhl se zaplněným tanečním parketem a zamířil rovnou do sklepa. Šel zkontrolovat pomyslné tlukoucí srdce celého mejdanu, baterii s kapacitou 10 000 kWh, kterou dovezl ze Španělska. Reportáž z večírku, který se v kubánském hlavním městě pořádal i přes energetickou krizi, přináší americký deník New York Times.
1: Baterie a Gonzálesova osobní kuráž proměnili jeho rodný dům v jedno z nejoblíbenějších míst v celé Havaně, a to uprostřed nejhorší energetické krize, jakou Kuba pamatuje. Zároveň tu ale vzniká i podhoubí pro nově se rodící politické hnutí.
0: Ropná blokáda Trumpovy administrativy během posledního půl roku uvrhla ostrov do naprosté temnoty. Havanské noci tak teď prozařují hlavně Gonzálesovy večírky. Od pátku do neděle se u něj doma scházejí mladí umělci, aktivisté a intelektuálové z celého města. Všechno je navíc součástí širší kulturní iniciativy, které González říká El Proyecto, tedy v překladu projekt.
1: Lidé na Kubě jsou pod neustálým dohledem. Kritika vlády se tam tvrdě trestá a režim okamžitě potlačuje jakákoliv politická hnutí. V takovém prostředí se formou odporu stávají samotné večírky.
0: Neexistuje lepší způsob, jak jít proti této vládě, než být prostě šťastný, vysvětluje organizátor a dodává. Chtějí vás mít frustrované, naštvané. Pravda je ale taková, že čím míň nenávisti a vzteku v sobě dusíte, tím líp se jim dokážete postavit. Tak to bojujeme. Hlavně v dobré náladě a s pozitivní energií, popisuje González.
1: Americká nátlaková kampaně dostává kubánskou vládu na okraj propasti. Většina země má zapnutý proud jen pár hodin denně. Jindy vyhlášený noční život v Havaně kvůli tomu úplně vyhasl. Minulý měsíc musela zavřít dokonce i nejuznávanější kulturní instituce ve městě, Fábrica de Arte Cubano, v překladu Kubánská továrna na umění. Šlo o hudební a umělecký klub, který fungoval v prostorách

0: bývalé továrny. Místo něj teď nastoupila iniciativa El Projekto.
1: Celé to začalo loni v srpnu nevinným promítáním filmů. Od té doby se přidaly koncerty, výstavy, přednášky nebo taneční večírky. Čím dál častěji se pořádají i politické debaty nebo protesty proti kubánské vládě. V záplavě neustálých výpadků proudu tak v dnešní Havaně nenajdete prakticky žádné jiné místo, které by se tomuto projektu aspoň trochu blížilo.
0: V čele celého hnutí stojí David González. Je to neuvěřitelně společenský a uvolněný muž. Na párty se proplétá davem, který tvoří převážně mladí z generace Z a sype ze sebe pozitivní energii. Zdraví se štamgasty, vítá nováčky a na verandu si s lidmi chodí zapinkat ping-pong. Jak noc postupuje, řeč se často stočí k politice.
1: Jedna Kuba nám právě umírá před očima a zároveň se rodí úplně nová, myslí si González. V jistém smyslu se na tuto roli dlouhodobě připravoval. V roce 2022 odjel z Kuby do Londýna, aby tam získal magisterský titul v oboru politické komunikace. Sám tvrdí, že už dlouho detailně studuje nenásilná politická hnutí a analyzuje, díky čemu bývají úspěšná.
0: Iniciativa El Projekto letos nabrala na síle a González ji chce posunout do mnohem aktivnější politické fáze. 11. července, to bylo přesně 5 let od posledních masových protestů proti kubánské vládě, González u této příležitosti uspořádal událost, jejímž hlavním tématem bylo právě to, jak na Kubě dosáhnout skutečné změny.
1: Opuštění vlasti by podle Gonzálese znamenalo, že se podvolil režimu. I když spousta mladých Kubánců už z ostrova odešla, každý večírek u něj doma prý ukazuje, že jich tam stále hodně zůstává a že jsou připraveni na změnu. Zatím sice nevíme, jak přesně k té změně přispějeme, ale něco uvnitř nám říká, abychom neodcházeli. Lidé chtějí být u toho, co teprve přijde, uzavírá slovy Davida Gonzálese New York Times.
0: Pamatujete si na scénu z filmu Život Briana, kde se lidová fronta Judeje k smrti urazí, když si ji někdo splete s judejskou lidovou frontou? Původně to byla satira mířená na levici. V 70. letech se totiž socialisté neustále štěpili na nejrůznější názorové proudy. Popsaná scéna je vtipná i dnes, jen už úplně neodpovídá současné politické realitě. Pokud chcete v roce 2026 vidět politické štěpení v praxi, stačí se podívat na pravici, píše komentátor britského deníku Financial Times Janan Ganesh.
1: Polská ultrakonzervativní strana Právo a spravedlnost se nemůže shodnout na dalším směřování. Část členů chce přitvrdit, zatímco druhá se snaží oslovit úplně jiný typ voličů. Výsledkem je čím dál otevřenější a oficiálnější rozkol. Mateusz Morawiecki vede uvnitř strany frakci s názvem Rozvoj Plus a představuje relativně umírněný hlas. Tato nálepka nahání západu evropským liberálům, kteří si ho pamatují ještě z funkce premiéra, spíše hrůzu.
0: Kam směřuje politická scéna v Polsku, tam už dávno došla Británie. Strana Reform UK pod vedením Nigela Farage totiž aktuálně přichází o voliče. Přetahuje jí je uskupení s podobným názvem, ale mnohem extrémnějším programem Restore Britain. Tuto novou stranu navíc vede Farageův bývalý kolega a nebere si servítky. O lídrovi konkurenční strany veřejně prohlásil, že je to zbabělec a zmije.
1: Američtí republikáni jsou uvnitř své strany o dost disciplinovanější. Společné uctívání Donalda Trumpa totiž drží pohromadě i lidi, kteří by se jinak neustále hádali. I tak se mezi nimi rýsuje bojiště. Viceprezident J.D. Vance odmítá zahraniční války, zatímco ministr zahraničí Marco Rubio je výrazný jestřáb.
0: V amerických primárkách pro rok 2028 ale zahraniční politika vůbec nemusí být tématem. Mnohem zásadnější otázka zní, jestli se mají republikáni otevřeně přihlásit k vyhraněně křesťanskému směřování nebo dát raději přednost opatrnosti, aby nevyděsili čím dál sekulárnější voliče.
1: Populismus nakonec sežere sám sebe. Musí k tomu dojít, protože tento proud obdivuje agresivitu a žije z neustálých konfliktů. Liberalismus nevnímá jen jako něco špatného, ale zejména jako něco nudného. Proto se dřív nebo později nutně obrátí i proti vlastním řadám.
0: Pravice se teď sama štěpí a tento problém se nejspíš už brzy zhorší, myslí si autor. Všímá si totiž, že jediná věc, která tato uskupení drží pohromadě, je osobní charisma jejich vůdců. To je něco, co dokáže vyžehlit i jinak naprosto neslučitelné myšlenky a zájmy.
1: Bez společné oddanosti Trumpovi by americké hnutí MAGA bylo jen obřím fiaskem plným vnitřních rozporů. A nebýt Faráže, britský populismus by se rozpadl na kousky mnohem dřív a v mnohem větším měřítku. Šance, že se angloamerický populismus po odchodu těchto mužů ze scény úplně rozdrolí, se podle Ganéše podceňuje. Liberálové se sice kultu osobnosti kolem Trumpa rádi posmívají, ale faktem je, že chrání republikány před vnitřními hádkami o směřování strany. Doslova je zachraňuje před tím, aby o podobných věcech museli sami přemýšlet.
0: Proti populistům neexistuje účinnější strategie, než počkat, až se sami rozštěpí. Zní to asi dost demotivačně, protože během čekání se dá napáchat spousta škod. Nezapomínejme ale, že populismus prorazil v době, kdy byla nízká inflace a kriminalita klesala.
1: To, co dnes dělá z liberálů silné soupeře, je právě vlastnost, kterou na nich populisté tolik nesnášejí. Tedy jejich ochota ke kompromisu a jakási názorová rozbředlost. I když dojde k nějakému rozkolu, jako byl například ten proti bývalému britskému premiérovi Keiru Starmerovi, podaří se ho udržet pod pokličkou jednoho uskupení. Za to Rupert Lowe, lídr radikální britské strany Restore, už vystřídal minimálně 4 různé partaje. To je zkrátka věčné dilema všech radikálů. Nemůžete většinu času obdivovat agresivitu a pak ji mezi svými přáteli jen tak vypnout. Uzavírá pro Financial Times komentátor Janan Ganesh.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přejí
1: Lenka Buriánková
0: a Martin Benda.
2: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
3: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
4: Co je to hoax?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Hoax je označení pro vědomě lživou zprávu, která se tváří jako pravda. Toto anglické slovo sice pochází už z 18. století, ale masově se rozšířilo až s příchodem elektronické komunikace. Jako hoaxy uživatelé nejdříve označovali maily varující před smyšlenými počítačovými viry a vyzývající adresáta, aby zprávu přeposlal, a to co možná největšímu počtu svých známých. Sami o sobě nebyly takové zprávy nebezpečné, ale zahlcovaly e-mailové schránky a někdy mohly obsahovat riskantní návody, jak se neexistujícího viru zbavit. Hoaxy se ale věnují i tématům mimo oblast počítačové bezpečnosti. K oblíbeným námětům patří konspirační teorie nebo nepravdivé bulvárně pojaté zprávy o nejrůznějších zločinech a domnělých hrozbách. S růstem popularity sociálních sítí se hoaxy začaly objevovat převážně tam. Zvědavý uživatel, který na takový hoax klikne, se nic dalšího nedozví, otevře ale stránku s reklamou a pomůže tak tvůrci hoaxu k příjmu.
2: Český rozhlas Plus, zprávy.
5: Při srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli 2 lidi. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádku druhého vrtulníku tvořili Řek a Brit, ti jsou v pořádku. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Dosud nejtragičtějším dnem letošního roku byl 27. červenec, kdy na silnicích zemřelo 6 lidí. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin, informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruské státní televize výbuch v luxusní italské restauraci zabil 3 lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradli nacisté. Expozice s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začne v pražském Klementinu v úterý a potrvá až do října. Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
6: Kolona na D1 u Šechrom a také u Kroměříže. Na D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se silným provozem za sjezdem na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje, pomalej se jede nesouvisle až na 16. kilometr, celé je to na zhruba 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Ostravy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Kroměříž západ. Na 257. a půltém kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 255. kilometr. Tam po nehodě osobního auta je průjezdný pouze levý pruh, zdržení okolo čtvrt hodiny. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy dejte pozor na průtahu Benešovem. Před odbočkou na Konopiště řeší nehodu a tvoří se kolona. Další zdržení čekejte dál před D1 a to od sjezdu na čtyřkoly. Na silnici 19 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u omezení u Vystrkova. V obou směrech je to zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty 19 až 14 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 20. A zítra má být jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přehánky anebo bouřky. Teploty zítra 31 až 36. Na jihu Moravy až 39 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Co má společného Donald Trump, starý kmerský chrám a online kriminalita? Všichni mají svou stopu v posledním kole starého sporu mezi Kambodžou a Tajskem, které se přou, kudy přesně vede jejich společná hranice. Bilance bojů, které začaly loni v červenci a s přestávkami se vedly až skoro do konce roku 2025, jsou desítky mrtvých vojáků a civilistů, stovky zraněných na obou stranách a stovky tisíc vnitřně vysídlených. Krize ukončila kariéru tajské premiérky a nadlouho pošramotila vztahy mezi oběma zeměmi. Několik starých kmerských chrámů ležících přímo na hranici. Teď místo turistů navštěvují jen vojáci a pyrotechnici. Za obzor tajsko-kambodžského konfliktu vás od mikrofonu zavede Jana Karasová.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
7: Hraniční spor, a není to nic nezvyklého, se táhne až do koloniálních dob, kdy na začátku 20. století Francouzi vytyčovali hranice mezi Siamským královstvím, dnešním Tajskem a francouzskou Indočínou, která zahrnovala i dnešní Kambodžu. Tehdy nakreslená linka na mapě se přilila do ozbrojeného konfliktu po kambodžské samostatnosti v roce 1953. Od té doby se spor rozhořel ještě několikrát. Naposled to bylo loni.
8: Border areas escalated rapidly.
9: Fighting has spread along practically all areas of the border. At least 13 people have died in around 100.
10: The battles also raged in a series of ancient Khmer temples along the borderline.
7: Půlroční ozbrojené střety začaly 24. července 2025. Samotnou rozbuškou bylo o den dříve zranění několika tajských vojáků, když jeden z nich při patrole šlápl na minu. Těch je v oblasti hodně už dob minulých. Další tam ale nejspíš ukrývají armády i dnes. Otevřené boje trvaly jen pár dní. Ještě na konci července je zastavilo první příměří zprostředkované Malajzií. Ani po něm ale prakticky neminul týden bez vzájemného napadání, příležitostných střetů a obviňování z porušování dohod. Armády instalovaly další a další ostnaté dráty na území, které oba státy považují za své, a pokoušely se vystěhovat vesničany z jedné strany hranice na druhou. V tajském centru pro uprchlíky se tehdy se svou rodinou ukryla i 53-letá žena.
11: Starali jsme se doma o matku a v tom uslyšeli výstřely. Hlasité dunění, boum, boum, boum, a pak nepřetržité zvuky explozí. Odjeli jsme tak rychle, že jsme si sebou nevzali nic. Byli jsme v šoku. Nikdo nechce, aby se to dělo. Je mi líto hlavně starších a postižených lidí, protože je pro ně velmi těžké se sem dostat. Někteří mají auta, ale pro lidi, kteří je nemají, je to opravdu obtížné.
7: V podstatě stejné to bylo i na druhé straně hranice v Kambodži. Někteří uprchli až do města Siem Reap, do kterého jinak míří hlavně zahraniční turisté, aby si prohlédli chrámový komplex Angkor Wat. Ozbrojené potyčky mezi místními vyvolaly také děsivé vzpomínky na pohnuté momenty z druhé poloviny minulého století. V Siem Reapu jsem si o tom povídala s místním zpracovatelem kešu ořechu Pirumem Polem.
12: Režim Pol Pota, kterému se na západě často říká režim rudých Khmerů nebo období vražedných polí, trval od roku 1975 do roku 1978. 3 roky, 8 měsíců a 20 dní. Během této doby zahynuli více než 3 miliony lidí. Když tento režim skončil, bylo to díky tomu, že do země vstoupila vietnamská armáda a bojovala proti jednotkám Pol Pota. Vietnamci nakonec zvítězili a Pol Potovy jednotky ustupovaly na západ k hranicím s Thajskem. Moje vesnice tehdy ležela poměrně blízko thajských hranic a armáda vražedných polí se tam stále pohybovala. Často přicházeli do vesnic, požadovali jídlo, peníze a další zásoby. Taky odváděli muže, aby bojovali v jejich jednotkách. Takže ani roky, které následovaly po pádu jejich režimu, nebyly jednoduché.
7: Boje mezi vietnamskou armádou a partizánskými jednotkami rudých Khmerů, podporovanými Thajskem, ale i Spojenými státy u tajsko-kambodžských hranic, pokračovaly po celá 80. léta.
12: Narodil jsem se v roce 1984 a dnes je mi 42 let. Ještě si pamatuju dobu, kdy do naší vesnice přicházely ozbrojené skupiny. Boje tehdy probíhaly i v okolí našeho domova. Než vojáci dorazili do vesnice, často nejprve padaly rakety. Některé zasáhly naše sousedy, přátele i další obyvatele vesnice. Můj otec v té době také zemřel. Bylo mi tehdy pouhých 8 měsíců. Dobře si vzpomínám na rok 1992. Jednotky OSN přijely, aby pomohly ukončit válku a nastolit mír. Přesto ještě několik let pokračovaly vnitřní boje. Teprve kolem roku 1998 se podařilo situaci úplně stabilizovat. Vláda zničila zbraně a snažila se sjednotit společnost. Vyzývali lidi, aby spolužili v míru a přestali se navzájem obviňovat. Dříve měl skoro každý zbraň a lidé žili ve strachu. Dnes je společnost mnohem klidnější. Po roce 1998 Kambodža postupně zesílila, stabilizovala se a žila v míru. Teď ale znovu zažíváme napětí ve vztazích s Thajskem. My válku nechceme. Nechceme bojovat. Máme s tím zkušenost a víme, že ve válce nikdo skutečně nevyhraje. Prohrávají obě strany. Nejvíce byli zasaženi farmáři žijící v blízkosti hranice. Thajské letectvo je bombardovalo. Právě v době, kdy se farmáři měli starat o své plantáže před sklizní, museli své domovy opustit. Dopad na životy lidí je obrovský. Nemohou se vrátit ke svým domům, nemohou se starat o hospodářství. Některým uhynula zvířata. Jejich farmy jsou zničené, nemohou sklidit ani své kešu ořechy. Dříve mi lidé volali a říkali, chceš koupit kešu? ale teď mnoho z nich zmizelo. Nevím, kde jsou. Někteří se vrátili do svých rodných vesnic, jiní zůstali v uprchlických táborech.
7: Vypráví kambodžský zpracovatel Kešu Pirum Pol o dopadech loňského ozbrojeného konfliktu mezi Kambodžou a Tajskem. Červencové příměří lidem na hranicích klid nepřineslo. Potyčky pokračovaly dál a s nimi i vyjednávání o příměří. V srpnu Kambodža oznamuje, že navrhuje na Nobelovu cenu míru amerického prezidenta Donalda Trumpa. V dopise do Norska vyzdvihuje Trumpovu inovativní diplomacii, která údajně pomohla situaci mezi oběma zeměmi uklidnit. Do 26. října před zraky amerického prezidenta na summitu států ASEAN v Malajzii Tajsko a Kambodža podepisují mírovou dohodu. Ta sice hraniční spor, který byl příčinou boju, jen odsunula k dořešení na někdy v budoucnu, slibovala ale alespoň ukončení boju. Jenže nestalo se ani to. Další eskalace přišla už v listopadu a v prosinci se znovu rozhořily boje. Několikadenní otevřený konflikt skončil těsně před koncem roku už třetím příměřím, které zatím trvá. Konfliktu nicméně nejde jen o pár chrámů a několik kilometrů čtverečních pohraničních vesnic. Speciální kapitolou posledních půtek bylo zničení několika center online kriminality, která vyrostla ve speciálních zónách na kambodžské straně hranice. Využívali spolehlivé tajské připojení k internetu a slabou vymahatelnost práva v Kambodži. Několik takových center tajská armáda obsadila, zničila, zabavila v nich peníze a cennosti v hodnotě mnoha miliard a centra podle médií mají vazby na kambodžské, ale třeba i čínské podnikatele a politiky. Spor mezi Tajskem a Kambodžou tak zdaleka nekončí jen u tahanic o pár kilometrů čtverečních. Konflikt je úzce propojený taky s domácí politikou obou států, ekonomickými otázkami, přeshraniční kriminalitou, ale třeba i s rostoucím nacionalismem v obou zemích a historickou pamětí plnou křivd. A na tato témata se v následujících minutách podíváme podrobněji.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
7: A my se teď na tajsko-kambodžský, kambodžsko-tajský konflikt podíváme do hloubky a do hloubky především historické, a to s indonézistou a odborníkem na jihovýchodní Asii z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky Tomášem Petru. Vítejte.
13: Dobrý den.
7: Která ta území konkrétně jsou ta území, která jsou právě jádrem toho sporu mezi Tajskem a Kambodžou?
13: Tak je to několik hinduistických chrámů postavených Kmery mezi 11. a 12. stoletím, prakticky přímo na thajsko-kambodžské hranici, které byly špatně zakresleny do map z hlediska vlastně obou těch států a především Thajců, protože vlastně francouzští kartografové, kteří tehdy, protože Francie byla vlastně koloniálním pánem Kambodže, zakreslili ty chrámy spíše na kmerské nebo potažmo kambodžské straně.
7: Pojďme do toho 11. století, kdy zhruba ty první chrámy začaly vznikat a řekněme si něco i o té kmerské říši.
13: Největší rozkvět té kmerské civilizace byl právě za Angkorské říše, potažmo Velké kmerské říše, a to byla skutečně neskutečná záležitost, neskutečný impérium, který zahrnoval nejen území vlastní Kambodže, ale i dnešního jižního Vietnamu, velké části Laosu a obrovské části Thajska. A tady všude vlastně Kmerové něco budovali a zůstali tady také etničtí Kmerové, takže třeba etničtí Kmerové právě žijí na území jihovýchodního Thajska.
7: Co ale potom vedlo k tomu jejímu zániku?
13: No, byli to vlastně její sousedé, především Thajci, nebo tedy Siamci, jak se jim říkalo dříve, a jejich království Ayutthaya, které od 14. století útočilo vytrvale právě na to ústředí Angkoru a pak 1431 definitivně rozvrátili toto hlavní město a s ním i celou říši. Oni vlastně odvlekli tehdy 10 000 lidí do thajského zajetí, ať už to byli nádeníci, řemeslníci, ale právě také vlastně jakoby kulturní turně fungující lidé, tanečnice, hudebníci, písaři. Takže vlastně dneska Kambodžané tak nějak jako poukazují na to, že Thajci by měli více si vážit toho kmerského dědictví už jako integrovaného do té thajské kultury. A ono je to ale pak vzájemné, protože Thajci pak říkají, že od 18. století zase Kambodžané se vypůjčovali od Thajců, ale to je logické, protože ty národy žily vlastně v těsném sepětí.
7: Co se tam dělo v té první polovině 20. století? Jak se potom změnilo to území v období dekolonizace, která přichází po druhé světové válce?
13: Tak tam je velmi zajímavý období vojenského režimu, vlastně polofašistického režimu Phibuna Songkrama, který vlastně byl takový militaristický, jako šovinistický, opravdu velmi silně nacionalistický režim, který v době oslabení Francouzů, potažmo byli vlastně ta vláda ve Vichy, spojenci Japonců, ti Thajci sem vpadli a zase ta území, která předtím ztratili v těch letech 1904 až 7, tak se zase anektovali k tomu Thajsku zpátky. A když pak Francouzi padli a opustili tedy Kambodžu v 53. a prohráli úplně vlastně v Indočíně v 54., tak pak zase na některá ta inkriminovaná území vpadla thajská vojska.
7: Takže my máme vlastně území, které většinu staletí tvořilo nějaké jako nárazníkové pásmo. A nakonec vlastně máme po dekolonizaci dva samostatné státy. Ty první spory mezi už těmi současnými státy se vlastně objevují už na konci těch 50. let minulého století. Jenomže potom se v Kambodži mění politická situace a vypadá to, že ty spory jdou trochu stranou. Tak co se děje v těch jako 70. letech toho minulého století?
13: Tady už se dostáváme právě k nechválně proslulému režimu rudých kmerů, vedených Polpotem. Vlastně zajetí královské rodiny, vysídlení celých měst, vlastně rok nula, jo, návrat do pravěku, kdy vlastně ta země jde úplně jako úplně na dřeň, že ti lidé vlastně, kdokoliv má brýle nebo pracoval prostě v úřadu s knihami, tak je vlastně zabit často i jako velmi brutálně, například jenom ranou motyky do týla, protože prostě na něj nebudou přece plýtvat střelivem. A byla to vlastně jedna z nejhorší genocida od konce druhé světové války. A oni vlastně tu zemi, která do roku 1970 byla takovým jihovýchodoazijským Švýcarskem, tak bohužel ta země se propadla úplně do neskutečných hrůz. Byl to v podstatě takový jako ultramaoistický až genocidální experiment. A ten ukončili paradoxně sousední Vietnamci, socialistický Vietnam, který sem vpadl s velkou armádou 100-tisícovou a nastolil tady nový režim. A rudí kmerové se stáhli do Thajska a vlastně proto také vlastně je tady rivalita a taková jako nevraživost mezi těmito dvěma státy, protože Kambodža má vlastně Thajsku za zlé, že i když to byl vlastně spíše pravicový proamerický režim, tak právě toleroval, dokonce poskytoval podporu těmto vlastně vrahounům a šílencům z řad rudých kmerů. Takže tady vlastně jdeme do toho přelomu 70. a 80. let, kvůli čemu se také nemají rádi.
7: Teď, když jsme se bavili o tom posledním propuknutí toho konfliktu, tak jeden z těch momentů byly taky vztahy mezi současným politickým vedením Kambodži a politickým vedením Thajska. Takže se tam nakonec oba dva ty režimy trošilenku zblížily. Co se teda stalo po tom roce 1990 a na začátku toho nového tisíciletí? Jak se vlastně oba dva ty režimy vyvinuly až do dnešní doby?
13: To je dobrá otázka. Ono se nedá říct, že by se nějak úplně zblížili systémově, ale spíš to byla záležitost, řekněme, osobní až rodina, kdy tehdejší populistický premiér Thaksin Shinawatra byl poměrně dobrým přítelem vlastně bývalého vládce Chuna Sena. A poté, co byl vlastně de facto sesazen armádou v roce 2006, tak odchází do exilu právě do Kambodže, kde se stává nejen osobním poradcem, ale také ekonomickým poradcem právě tehdejšího premiéra Kambodže, což bylo těmi konzervativními kruhy vnímáno jako velká zrada. A na to navázala de facto jeho dcera Petongtan Shinawatra, která vlastně měla dobré vztahy právě s Hun Senem a bohužel teda došlo k uniknutí nahrávky jejich 17-minutového telefonátu z léta loňského roku.
14: Between Thai Prime Minister Petongtan Shinawat and Cambodian Senate President Hun Sen has gone viral on social media.
13: kdy ona mluví o thajské armádě jako o druhé straně, nebo té opačné straně, a toho Hunsena oslovuje strýčku. A to samozřejmě vyvolalo obrovskou protireakci zase v Thajsku, takže Petong Tan Shinawatra byla sesazena a vlastně toto přátelství skončilo.
7: Těch 30 let toho osobního přátelství mezi vedením Kambodže a vedením Thajska, ale úplně neznamená, že by se ty dvě země zblížily. Naopak spíš v nich narůstá nějaký nacionalismus, který možná potom taky ovlivňuje to, jakým způsobem ten spor v současnosti vypadal. Tak jenom krátce, jaké jsou to vlastně ty současné režimy v Thajsku a v Kambodži?
13: Perfektní otázka, perfektní komentář. Tady je to vlastně zajímavé to vidět posledních 15 let, protože třeba zhruba před těmi 15-20 lety Thajsko dosáhlo nějakého ekonomického vrcholu a patřilo k nejrozvinutějším ekonomikám celého regionu. A tím pádem vlastně bralo Kambodžu jako svého takového chudšího bratra, kam hodně investovalo a vlastně přenášelo ty technologie a zase vlastně Kambodža na oplátku levně vyvážela některé své produkty a třeba i málo zpracované, takže to z toho zase těžilo spíše Thajsko, které třeba rafinovalo a prodávalo s vyšší přidanou hodnotou. Ovšem vlastně Thajsko se nějakým způsobem ekonomicky přehřálo nebo zastavilo a vlastně s tím, jak teda upadla ta thajská ekonomika, tak vlastně sem pronikají jednak už také velice dlouho, což je asi určitě všeobecně známo, Číňané, kteří vlastně učinili z Kambodže do určité míry svoji takovou jako ekonomickou kolonii, tak tím dalším velkým investorem zase odvěký rival Thajska a tím je Vietnam. Takže tady vlastně Vietnam má takovou politiku Vietnam plus one a tím plus one je zase Kambodža, což vlastně Thajsko jako nese opět nelibě a jak jste říkala, vlastně s tím, jak vlastně sílí v těch obou zemích autoritářství. V Kambodži je to vlastně osobní diktatura té rodiny vlastně Chunů. Nejdříve Hun Sen, teď jeho syn Hun Manet. Takže tady vlastně to je takový už téměř jako uzavřený autoritářský režim, kde je opozice decimována, její představitelé zavírání, různě diskriminování a podobně. V Thajsku je ta míra pluralismu o něco vyšší, ale pořád vlastně je tady dědictví toho bývalého armádního režimu, který tady vládl do roku vlastně 2019 a pak tady vládl jeho bývalý představitel Chan Ocha, který sice už jako slékl uniformu, ale pořád to byl bývalý představitel armády. Takže s tím, jak ty režimy jsou stále více autoritářské, tak přirozeně hrají mnohem více na tu nacionalistickou notu. No a tím se vlastně proeskaluje vlastně to napětí, nebo zesiluje to napětí a jakmile tam nějaký trigger, nějaký spouštěč, který můžou být třeba konflikty nebo nějaká drobná přestřelka, tak se pak to může vlastně rozlít do nějakého půl roku trvajícího ozbrojeného konfliktu.
7: Co se tam odehrálo a proč to přicházelo ve vlnách? Byl tam velký tlak od současné americké administrativy Donalda Trumpa, respektive možná i jeho osobní tlak v té snaze ukončit co nejvíce konfliktů a kvalifikovat se s tím na Nobelovu cenu míru. Tak jaká dynamika se tam rozvíjela?
13: Jak říkáte, na jednu stranu ta snaha Donalda Trumpa být takto viděn a oceněn a současně na straně druhé ty nacionalistické sentimenty, kdy ani jedna strana nechtěla úplně jaksi ustoupit. Na druhou stranu vlastně žádná strana to nechtěla vyeskalovat do celonárodního konfliktu, kdyby to vlastně pokročilo nějak jako hlouběji do území jednoho nebo druhého státu. Čili pak tady jako byl tady samozřejmě i tlak Číny a vlastně Sdružení národů jihovýchodní Asie, tedy ASEANu, což je nejvýznamnější sdružení vlastně po Evropské unii tohoto typu, kdy ten ASEAN má určitě jako preventivní nějaké dopady ve smyslu prevence tedy konfliktů. Byla tady snaha skutečně dostat vlastně je jakoby k jednacímu stolu. A Thajsko si bylo vědomo své militární převahy, protože prostě ta armáda je mnohem pokročilejší, co se týče technologií, je třikrát větší, má prostě Gripeny F-16, na tanky je to 6-1 ve prospěch Thajska, takže Kambodža zase pak hrála spíš na tu diplomatickou notu a podporu ze strany právě regionálních partnerů.
7: Nakonec se ale podařilo znovu ty dvě strany dotlačit k nějakému příměří. Ono to bylo na několikrát, ale teď to vypadá, že to příměří už prošlo delší dobou a vypadá to, že drží. Co vlastně motivuje ty obě strany teď ten konflikt dál neeskalovat? Je tam i třeba nějaká motivace toho, že jde o chrámy, které jsou turisticky zajímavé. Obě ty země část svého průmyslu staví právě na turismu a minimálně v případě Kambodži. Ta eskalace je stála tu pověst relativně bezpečné země. Co může to současné příměří udržet dál? A kdyby naopak hrozila nějaká další eskalace, co by mohlo být tou další rozbuškou?
13: Tady by to musel být nějaká vnitropolitická krize na jedné nebo druhé straně, třeba nějaký armádní puč nebo zase nějaká hluboká politická krize, zvláště v tom Thajsku, které vlastně je jakoby méně stabilní. Tady se vyměnili 4 premiéři za poslední 3 roky, zatímco ta Kambodža je vlastně ovládána jednou stranou a jednou politickou dynastií. Jinak si myslím, že na obou stranách teď rozhodně platí a je evidentní zájem udržet to příměří, protože vlastně ty ekonomické ztráty jsou nedozírné, protože jak jste říkala, vlastně ten přeshraniční kontakt, přeshraniční obchod, ta drobná každodenní migrace za prací nebo se zeleninou na prodej, nebo i řekněme systémová nějaká dlouhodobější pracovní migrace, zvláště ze strany Kambodžanů do rozvinutějšího Thajska, kdy pak vlastně po tom rozhoření hlavního konfliktu loni v červenci se 100 tisíce Kambodžanů vrátili a ti pak chyběli na tom thajském pracovním trhu a někteří byli pohlceni vlastně novými průmyslovými parky v Kambodži, což teda pomohlo vlastně paradoxně spíše části kambodžské ekonomiky. Tak ale v tom přeshraničním nebo příhraničním regionu nebo regionech to má jako pořád neblahý důsledky, jsou tam nově žiletkové ploty, je to neprůchodné, spousta těch hraničních přechodů je uzavřena, takže ti lidé na tom vlastně tratí. Jediný asi takový z mála pozitivních přínosů této války bylo rozbití takzvaných scam centers, těch podvodných center na kambodžské straně, které záměrně zlikvidovala, ať už fyzicky, nebo prostě rozbitím vlastně té organizace thajská armáda, a plus vlastně těch některých kasín na kambodžské straně, na což se váží další neblahý vlastně jako ekonomický fenomén, a to je prostituce, organizovaný vlastně zločin, pašování lidí, že obchod s bílým masem a tedy. Takže to jsou některé jakoby pozitivní důsledky, ale spíše samozřejmě jsou dlouhodobě negativní a ono to jakoby pokazilo nejen jakoby ten běžný obchod, ale samozřejmě i ten turistický průmysl celkově.
7: Něco, co by mohlo vypadat jenom jako spor o hranici nakreslenou před více než 100 lety na mapě, je mnohem komplexnější a mnohem barvitější spor, který ovlivňují vnitrostátní politiky obou zemí, ale taky globalizovaný obchod a globalizované cestování. A my jsme to teď všechno probrali s Tomášem Petrů, indonézistou, expertem na celou jihovýchodní Asii z Orientu Mentálního ústavu Akademie věd České republiky. Moc díky, že jste byl hostem pořadu Za obzorem.
13: Děkuji za pozvání.
7: To je z dnešního pořadu Za obzorem vše. Hudba, která dílem provázela, je z vystoupení kambodžského nového cirkusu. Do Kambodže se můžete ještě vrátit v archivu pořadu, kde najdete například epizodu o vnitrokambodžské politice i vlivu Číny v zemi. A do Thajska třeba zamíříme ještě někdy příště. Od mikrofonu se loučí Jana Karasová.
4: Odkud pochází výraz trolling?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. 20. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hackři. Ve Francii se po rozsáhlých požárech vrací domů 100 000 lidí. Fotbalisté Bohemians remizovali s Hradcem Králové a zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečněji bouřky. Teploty až 39 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
2: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
1: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2 500 evakuovaných lidí se může vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Pabr. Příznivá je podle hasičů taky situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
3: Z více než 220 000 evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Žiron, který spustošil přes 42 000 hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léš. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferret, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferret Marcel Valtis, Radiožurnál.
1: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně udělali lékaři sken gotické sošky žarošické Madony pomocí počítačové tomografie. Zjistili, že je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva. Obsahuje ale taky jiné materiály a část je poškozená červotočem. Vyšetření na CT farníci nechali udělat, protože zhruba 700 let stará socha na podobném průzkumu nebyla. Shrnuje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
4: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
5: V posledním zápase druhého kola fotbalové šance ligy hrají Pardubice doma proti Jablonci a je u toho Otagut Wirt.
6: Čtvrtá minuta zápasu a zatím jsme neviděli ani šanci, ani gól. Pardubice hrají s Jabloncem v tom závěrečném zápasu druhého kola šance ligy bez branek 0-0 a platí to i teď, když se Pardubičtí dostali směrem k 16, ale o míč přišli. Z Pardubic Otagut Wirt, Radiožurnál.
5: Olomouc doma remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu.
7: Omezení po nehodě na D35 u Vysokého Mýta a velké komplikace v Ostravě v Rudné ulici. Dálnice D35 z Litomyšle do Vysokého Mýta a Hradce Králové byla chvíli neprůjezdná. Na kilometru 166 u sjezdu na Mýto a Choceň zasahují hasiči u nehody osobního auta. Zhruba kilometrová kolona se vepředu rychle rozjíždí, možná už celá rozjela. U sjezdu opatrně, stále tam jsou záchranáři a policie. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Tasov na Vysočině možné nebezpečí. Mezi kilometry 152 až 150 jede pomalu nákladní auto s defektem.
8: Jel pomaloučku a měl určitě prasklou přední levou gumu.
7: V Ostravě velké komplikace v Rudné ulici, novém omezení mezi Porubou a odbočkou na jih. V opravovaném úseku, kde se jede jen jedním pruhem, nehoda se zraněním kolony jsou v obou směrech, delší je ve směru do centra, úseku se pokud možno vyhněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty 19 až 14 stupňů, na Jihomoravě kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. A zítra čekáme jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo i bouřky. A teploty zítra 31 až 36, na Jihomoravě i 39 stupňů, na horách většinou kolem 27. A k tomu bude foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
9: Martin Jirouz, zvaný Magora, napsal báseň oslavující muže jménem Luther. Pod přezdívkou se skrývá Jan Litomyský, kterého komunisté na začátku 80. let uvěznili na 3 roky na Borech a navrch dostal 2 roky takzvaného ochranného dohledu. Nesměl se bez policejního povolení vzdálit ze své vysočinské obce. Nyní citujeme kousek z básně jménem Jan Litomyský, Ruchadlo boží. Báseň ze sbírky Magorova Mystická růže.
10: Agronom Luther se rozhlížel. Viděl hroudy, vlhké, mastné, říkal si, toto je moje země. Podívej se, jak je moje země pěkná. Podívej se, pane Bože, jak je moje země pěkná. Což pak bych ji opustil kvůli 3 rokům a dalším 2. Pane Bože, ty, který jsi seslal nad mojí hlavu pluky andělů, pane Bože, ty si myslíš, že bych svoji zem opustil nebýt těch andělů. A zmlkl Bůh, andělé se stáhli, na nebi na chvíli bylo ticho. Byl slyšet jenom zvuk ruchadla obracejícího zem. Luther se modlil.
11: Pane Bože, dej mi vytrvat. Co jsou to 3 roky? Co jsou to další 2? Ne jak já chci, ale jak ty chceš.
10: Celá vesnice, ve které bydlel Litomyský, ho zná. A celý kraj okolo ho zná taky. Svahy kopců na Vysočině stemněly úžasem.
9: Dnešní příběhy 20. století, kterými vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa, budou vyprávět životní osud Jana Litomyského, alias Lutera, stále žijícího na Vysočině v obci Vyskytná, která se nachází mezi Jihlavou a Pelhřimovem.
12: Já se jmenuji Jan Litomyský, narodil jsem se 19. srpna 1943 v Praze. Tatínek byl už rodák z Prahy, když jeho předkové pocházeli od Kolína, od Poděbrad. Maminka pocházela z Vyskytné u Pelhřimova, kde teda já teď žiju.
9: Jan Litomyský jistě mnohým není neznámý. V létě roku 1990 byl zvolen poslancem za Občanské fórum, spolu zakládal Křesťanskou demokratickou stranu, která se brzo sloučila s ODS. V letech 2006 až 2010 působil jako zmocněnec pro lidská práva. Jan Litomyský oslavil 80. Jeho přátelé o něm mluví takto.
13: Velmi přátelský člověk, otevřený prostě k jakýkoliv debatě, bez předsudků.
14: Takový ten beranovitej typ, si myslím, jak se říká o těch evangelicích berani, že prostě stál si za svým, nepůsobil některé, aspoň to mám tak v paměti, že by se dostával do jakýchsi hlubokých krizí, prostě byl tam a nehnuli s ním.
15: Nesmírně v historii, ve filozofii, ve veškerých i náboženských vědách nesmírně vzdělaný člověk, takže když došlo na takovou diskuzi na to téma, on byl velmi přesný a opravoval lidi i ve výrazek, i v terminologii, protože on má fenomenální paměť teda. To byla jedna věc. Na druhé straně člověk věděl o jeho statečných činech.
16: Přijímal vlastně každého a byl, bych řekl, všude vítán. On byl takový přemýšlivý, pomalý, rozvážný, četl docela, bych řekl, náročnou literaturu, o které přemýšlel. Když něco říkal, tak to většinou měl dobře promyšlené.
9: To byli Jan Medek, Martin Palouš, Terezie Jakšová a můj táta Daniel Kroupa. Jan Litomyský toho skutečně příliš nenamluví. Hovoří pomalu a rozvláčně. Ve Výskytné žije se svojí manželkou Barbarou, za komunismu také velmi statečnou dámou. Pracovala jako laborantka v lékárně. Po sametové revoluci vedla charitu v Pelhřimově. Krátce před pádem režimu se jim narodili Lucie a Vojtěch. Dnes už dospělí lidé, kteří navazují na své rodiče. Lucie je aktivní v politice, Vojtěch hospodaří na Vysočině. Tatínek pana Litomyského, Vladimír, jako strojní inženýr pracoval v ČKD, střídavě v Praze a ve Slaném. Maminka Božena se starala o syna Jana. Po válce se jim narodil ještě Vladimír. Když začali v únoru 1945 padat na Prahu bomby, rodiče se rozhodli odeslat malého Jana za babičkou a dědou na venkovské sídlo na Vysočinu. Tady zažil ani ne tříletý Jan konec války a osvobození Rudou armádou. Ku podivu si toho pamatuje docela dost. Například namazaný krajíc chleba.
12: Já jako nějaký matný vzpomínky mám, protože on se o tom taky pořád vyprávěl, takže se to oživovalo. Já vím, že tam přijeli ti Rusové, to byla Malinovskýho armáda, tak jednak všechny ženský se před nima schovávali a kradli hodinky a kde, na co přišli, to prostě tak bylo, ale oni sebou přivedli spoustu zajatců německých. Tam za námi na Loukách pro ně udělali takový provizorní tábor, teda tábor, oni jenom je tam shromáždili a hlídali, pak je někam odvedli, nevím už co s nimi stalo. A ti zajatci měli strašný hlad a vzpomínám si, jak tam vždycky stála taková šedivá řada a u nás u pumpy teda si pumpovali vodu a odnášeli. A když babička nesla krmení prasatům, tak oni se na to vrhli a snědli to všechno. Potom maminka vždycky by namazala krajíc chleba, poslala mě ven a já jsem se jednou ukousnul a ten chleba jsem jim dal a takhle se to opakovalo několikrát, ale pak tam stál takový Rusák se samopalem a zavolal na mámu a říkal, jestli ještě sem toho kluka pošleš, tak ho zastřelím, takže to takovýhle.
9: Po válce se rodina vrátila zpátky do pražské vilové čtvrti. Pravidelně navštěvovali evangelický kostel a udržovali si víru. Děti chodili nejen do školy, ale i na náboženství, do evangelického sboru v pražských Nuslích. Jan zažíval dětství v 50. letech, tedy v době bolševického řádění. Znárodňování, zavírání klášterů, internace řeholníků, tisíce lidí mizely v kriminálech a uranových lágrech. Jeho dědečci, stoupenci Masaryka a zastánci demokracie komunismus vehementně odmítali. Mladší generace, tedy jeho rodiče, hledali cestu, jak prokličkovat.
12: My jsme bydleli ve vilové čtvrti a ty vily všechny patřily buď úředníkům živnobanky, anebo legionářům. Že ty rodiny byly většinou přirozeně antikomunistické. V té třídě byla taková docela svobodná atmosféra, na rozdíl od třeba to, co se dělo na venkově, tam se lidi daleko víc báli, než my v Praze. A až potom teda, když se rozhodovalo, že půjdeme na střední školu, no tak rodiče začali vyvěšovat vlajky na 1. máje a tak nějak se starat o to, aby jsme měli dobrý posudky. A
9: 15-letý Honza Litomyský chodil do školy na 11-letku a do pioníra, ale také na náboženství a do kostela. Chápal svým dětským způsobem, že víra v Pána Boha je jaksi v rozporu s bolševickým materiálním pohledem na svět.
12: Do pioníru nás přihlásili, tam jsme chodili, ale a ze začátku jsme to žrali a pak nás to přestalo bavit. Řekl bych, že víc na mě působil ten kostel. Teda tam.
9: V kostele a na náboženství se četlo z písma. Líbily se mu biblické příběhy a jeden obzvlášť. Je to příběh o siláku Samsonovi, kterému rodiče přestanou stříhat vlasy, aby dali najevo, že hoch patří Bohu. Ze Samsona vyrostl statný muž. Když jednoho dne kráčel po vinici, zařval na něho lev. Samson lva popadl a holýma rukama zabil. A tak poznal, že ho Bůh obdařil neobyčejnou silou. Samson se zamiloval do krásné filištínské dívky Dalily. Filištíni, nepřátelé Izraelců, jí naslibovali veliké bohatství a různé výhody, když zjistí, odkud bere Samson sílu. Dalila z něj vymámila, že síla se skrývá v jeho vlasech, a pak ho zradila. Při spánku Samsona jeho nepřátelé ostříhali, oslepili a uvrhli do želez. Chtěli se ze sláblému silákovi vysmívat. Řetězy ho připoutali mezi dva pilíře, které podpíraly chrámovou střechu. Slabý a zmrzačený Samson sloupy pohmatu našel a prosil Boha, aby mu vrátil sílu. A pak se to stalo. Samson

0: sympatický, že to byl takovej průšvihář, který nikam nezapadnul. Nakonec přesto hospodin byl s ním.
1: Dospívajícího Jana Litomyského zajímala historie a literatura. A to i přesto, že ho na škole učila dějepisu a občance kovaná soudružka. Té se čtělý student často oponoval, opravoval ji v nepřesnostech.
0: Já jsem vlastně původně uvažoval, že budu studovat archivářství, ale s tou učitelkou jsem se neschodl, takže ona mi dávala dvojky z dějepisu, což bylo jasný, že by mě s takovou známkou nepřijali a s posudkem. Kromě toho, v té době jsem byl na brigádě ve Vyskytný, taky v létě jsem jezdil na žních chvíli s těma sedlákama. Jeden ten sedlák mi říkal, nechoď na archivářství, to je takový, běž radši na zemědělství, to budeš v přírodě. Jako v té době už jsem si uvědomoval, že v těch humanitních oborech bych musel neustále lhát a nebo se nějak přizpůsobovat.
1: Jan Litomyský trávil každé léto na Vysočině. Od malička znal kluky z vesnice. Hrávali si spolu na schovávačky, na partizány, na četníky a zloděje a samozřejmě fotbal. Zamiloval si to tu. Přírodu, přátelé, sousedy. Miloval dědečka, který se i ve vysokém věku staral o hospodářství. Mýval povoz koňmi, se kterými vyjížděl na stále menší pole a na hůře dostupné neúrodné pozemky, které mu přidělili soudruzi z JZD, aby nesplnil povinné dodávky. Soused strýček Vytiska, sedlák, označený soudruhy za místního kulaka, mýval občas i nezvanou návštěvu, která si odrzle přišla zkontrolovat, co děti dostávají k obědu.
0: Chodili tetu kontrolovat i co vaří, která měla splněné dodávky, aby na úkor dodávek třeba nevařila dětem vejce. No a oni samozřejmě neměli lístky potravinové, ani nesměli chodit do školní jídelny jako kulaci. Strýc, když chtěl si schovat obilí k setí, tak ho nosil v noci v pytlech k nám na půdu, aby, protože peníze na osivo neměl a kdyby si to obilí nechal doma, tak by mu ho zabavili a musel by ho odevzdat státu jako dodávku. Tak stejně tak si vzpomínám, jak třeba kolem nás vozili na nákladních autech mnichy a jeptišky z klášterů. Ty řeholní sestry, já nevím, odkud kam je vezli, ale prostě to byl pohled, jak je prostě vozili na otevřený korbě na nákladáku někam a chlapi se samopalem je hlídali.
1: Ve Vyskytné se také v 50. letech zatýkalo. Státní bezpečnost si přišla pro dvě dívky, o maličko starší než byl Jan. Zavřeli je na několik měsíců za to, že se v kině smáli při filmu o Stalinovi. Další obyvatel vesnice putoval za mříže za to, že podepsal petici za svobodné volby. I tatínkovi Vladimírovi Litomyskému hrozil soud za sabotáž. V kanceláři ČKD dostal přidělenou agilní brigádnici. Dal jí nejdříve překreslit nějaké výkresy, když se pak dožadovala další práce, kterou pro ní neměl, tak jí řekl, ať si sedne na lavici a čte si. Soudružka to komu si oznámila a už si pro Litomyského přišli, že sabotuje socialistickou výstavbu.
0: Říkali, že měl štěstí, že zavřeli Slánskýho, že snad ten žalobce byl nějak zapletený s tím Slánským, a takže nakonec žádné žalobě nedošlo.
2: Poslední době jdu do sebe.
3: Do sebe!
1: Jan Litomyský složil zkoušky na Vysokou školu zemědělskou. Ke studiu nastoupil roku 1960.
4: Vyvrcholila velká lidová slávnost, kterou připravili Berlínčani na počest návštěvy Nikitu Sergejeviča Chruščova.
1: Gottwald a Stalin už byli po smrti. Plešatý Chruščov na 20. sjezdu komunistů odsoudil

0: Stalina a jeho zločiny a postupně se to i v Československu začalo uvolňovat. V květnu 1960 se otevřely brány uranových lágrů a věznic a vyšly z nich tisíce politických vězňů na velkou amnestii. Jenomže na zemědělské škole studovali budoucí dělničtí kádři, co měli postupně převzít jednotná zemědělská družstva. Nikdo si moc nechtěl pokazit kariéru.
1: Ty lidi z venkova, ty, co se dostali teda na tu školu, a já potom jsem se zjistil, že většinou to byly zase děti rolníků, některý táta dokonce byl kulak, nebo to byly sice menší zemědělci, ale ty spolužáci, jsem měl pocit, že jednak mají strach a odmítali se bavit o politice nebo o nějakých společenských záležitostech. No mě na tom vadilo nejvíc to pokrytectví, že se prostě něco jiného říkalo, něco jiného myslelo a furt se muselo něco předstírat a furt musel člověk dávat pozor, aby nenarazil někde.
0: Na zemědělku se v 60. letech přece jen vracel, snad by se dalo říci, zdravý rozum. Skončila doba ideologického propagování nesmyslů šarlatánského sovětského biologa Trofima Lysenka. V hodinách biologie se probírala i donedávna zapovězená genetika. Jan Litomyský se zajímal o přírodu, četl literaturu, poslouchal vážnou hudbu. Jeho spolužák Tonda Hurich mu nabídl, jestli by se nechtěl přidat do jednoho spolku, do takzvané hudební mládeže, kterou vedl skvělý člověk, muzikolog Ivan Medek, pronásledovaný disident, který měl za sebou už několik měsíců ve vězení v 50. letech. Medek přednášel v druhé půlce 60. let v Pražském divadle hudby a pořádal bytové semináře u sebe doma v legendárním bytě na Smíchovském Janáčkově nábřeží číslo 49.
2: Já se od Litomyského pamatuju, kdy k nám chodil v rámci nějakých takových diskuzních sezení státu na politický témata.
0: Jan Medek, tenkrát student teologie, syn Ivana Medka.
2: To byla taková malá skupina 5-6 lidí.
3: Měl už dlouhé vlasy?
2: Měl dlouhé vlasy. Luther.
3: Vy jste mu taky říkal Luther?
2: Já jsem mu neříkal Luther, to vzniklo v undergroundu. Ta přezdívka. Kdo to vymyslel, nevím, ale doneslo se mi to jakoby z undergroundu.
0: Jan Medek se s Janem Litomyským blízce přátelil a několik měsíců u něj ve Výskytné bydlel. I toto přátelství přivedlo Jana Litomyského k rozhodnutí postavit se komunistickému režimu veřejně. O tom za chvíli.
1: Když se třeba o něčem diskutovalo, tak jsem měl tendenci říkat svoje názory a vyslovovat pochybnosti nad tím, co se oficiálně prezentovalo.
0: Jan Litomyský dostudoval vysokou školu zemědělskou. Odsloužil si vojnu Žatci v kasárnách kapitána Jasioka jako písař na rotě. Povaha komunistického režimu se tady za kasárenským plotem projevovala snad ještě zřetelněji. Kapitán Jasiok sloužil jako velitel jedné tankové jednotky na Dukle za druhé světové války. Vyznamenal se jako statečný bojovník už v bitvách o Kyjev a Bílou Cerkev. Na východní frontě se Jasiok přidal ke komunistické straně a pak padl během pokusu o překročení československých hranic u vesnice Zindranova. Jeho tank dostal dva zásahy. Komunisté z tohoto hrdiny vytvořili jakýsi kult. Politruci nutili mladé muže k obřadnímu chování před jeho sochou vyřizou z polystyrenu.
1: Z pěnové vaty vyrobili nějakou jeho bystu a kolem toho se dělali všelijaký opičky, tak osobně určitě si zaslouží úctu, ale tohle to, co se dělalo, to byla fraška, že?
0: Absolventi vysokých škol nastupovali původně do zaměstnání na takzvané umístěnky. Režim prostě stanovil, kde jsou soudruzi třeba, nehledě na jejich osobní plány. Jan Litomyský dostal umístěnku na místo agronoma do JZD Lažiště u Prachatic. Po dohodě s předsedou JZD ve Výskytné se mu podařilo umístěnku vyměnit a nastoupil do práce v obci, kterou znal od dětství a kde zdědil po prarodičích dům. JZD ve Vyskytné v té době vedli nestraníci, potomci místních drobných zemědělců. Jan Litomyský si je oblíbil, stejně jako oni jeho. Práce agronoma ho bavila. Byla to doba, kdy se zemědělská družstva ocitla ve velkých obtížích. V 50. letech je přivedli soudruzi ke krachům. Tím, jak zaváděli absurdní ideologické nevědecké postupy diktované ze Sovětského svazu. Například přišlo nařízení k setí krmné kukuřice, tak jak to dělají na západě, třeba v Rakousku. Jenomže nebylo k tomu dodané zrno vhodné odrůdy. V Rakousku se totiž používala kukuřice, které to svědčilo v podhorských oblastech. Do Československa navíc přišlo osivo, často ve velmi špatném stavu. Zemědělci neměli také dostatek umělých hnojiv a dalších prostředků na ochranu rostlin, jako na západě. Sovětská nařízení se u nás v 50. letech zaváděla bezohledně, formálně, a výsledkem toho byla nízká úroda. Jan Litomyský přišel do JZD v době, kdy se nový předseda pokoušel s omezenými penězi hospodařit. Nešlo prý takřka nic sehnat. Vše důležité bylo na příděl. Odměňování pracující v JZD mělo své normy, takzvané pracovní jednotky. Jedna jednotka znamenala podle odpracovaných let 12 až 18 korun a za den práce si člověk v JZD vydělal 1,5 jednotky. Jezeďácká šlechta, traktoristé, mívali až 2 jednotky, tedy 25 korun za den dřiny. Měsíční mzdu dostávali pracovníci vyplacenou ale jen do 50% a zbytek obdrželi až na konci roku podle toho, zda to ekonomicky takzvaně vyšlo nebo nevyšlo. Chleba stál asi 3 koruny, máslo 40 korun, pivo koruna 40, láhev rumu za 80 korun. Plat se dělníkům JZD pohyboval mezi 500 až 1000 za měsíc. Aby lidé na venkově přežili, museli hospodařit na záhumenkách, na přidělených pozemcích o velikosti asi půl hektaru.
1: No a na těch záhumenkách si pěstovali brambory a zrní, teda pšenici. No a, takže oni během roku žili z té záhumenky. A...
3: Bylo to málo nebo dost? Nebo jak si žil vlastně?
1: No ono se s tím dalo skromně vyjít a... Ale v té době vlastně už začínali si i přestavovat nějak ty domy, takže to, nebylo to moc, ale nechalo se s tím skromně vyžít.
0: Říká Jan Litomyský, signatář Charty 77, bývalý politický vězeň a někdejší agronom jednoho JZD na Vysočině. Nyní jeho vzpomínky na chvíli přerušíme. Po zprávách uslyšíte, čím vyprovokoval Státní bezpečnost. Jak vypadaly večírky pro filozofy, písničkáře a básníky v jeho chalupě. Nyní mají slovo kolegové se zprávami. Po nich pokračujeme.
4: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. 20:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily 15 lidí, uvedli to zdravotníci v pásmu Gazy. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy, navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období loni. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na personální i finanční kapacity. Po silné páteční bouřce zůstává uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Uvedl to zástupce národního parku. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je podle něj pořád životu nebezpečný. Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí od dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostily. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Fotbalisté Jablonce hrají v posledním zápase druhého kola šance ligy v Pardubicích. Utkání sleduje Ota Gutwirth.
6: 32. minuta utkání a Pardubice prohrávají s Jabloncem poměrem 0-1. Ten jediný gól, který jsme viděli, padl v 19. minutě a byl to vlastní gól od pardubického Marka Ichy, od kterého se balon odrazil za gólmana Šeráka. Takže Pardubičtí ve 32. minutě prohrávají s Jabloncem poměrem 0-1. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
7: Překážka na D5 u Plzně a nehoda na dálnici D35 u sjezdu na Vysoké Mýto. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně do Prahy je hlášená překážka na vozovce. Kilometry 72 až 71 měl by to být předmět D5 u Plzně směr Praha. Na dálnici D35 z Litomyšle do Vysokého Mýta a Hradce Králové narazilo osobní auto do značení. Kilometr 166 u sjezdu na Mýto a Choceně. Nehoda je v omezení na konci dálnice, obě se dá plynule přestavili tam značení. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž už následky nehody provoz nezdržují, kilometr 255 vše je na krajnici označené. A v Ostravě v Rudné ulici novém omezení mezi Porubou a odbočkou na jih se srazilo auto s motorkou. Nehoda je za dálnici D1 v úseku s průjezdným jedním pruhem v obou směrech na místě hasiči. Kolony se rozjeli. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27. A k tomu má foukat jenom slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, v bouřkách bude přechodně zesilovat. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
0: A dnes vyprávíme osud chartisty a bývalého politického vězně Jana Litomyského. V 60. letech vystudoval Vysokou školu zemědělskou, po vojně dostal umístěnku do JZD na místo agronoma. Vyjednal si, že mohl nastoupit do družstva ve Vyskytné na Vysočině, kde měl chalupu po prarodičích. Od mikrofonu vás příběhem provází Mikuláš Kroupa. Agronom Jan Litomyský měl v JZD na starost takzvané osevní postupy, objednával nové odrůdy a dařilo se mu postupně zvyšovat produkci. Získal si uznání ostatních tím, že se ochotně zapojoval i do fyzicky náročné práce.
1: Já jsem teda nebyl moc šikovný, takže jsem nejezdil s traktorem třeba na poli, maximálně tak něco popovezl, ale třeba když se nakládali brambory nebo obilí, tak jsme s předsedou šli a nakládali jsme pytle prostě na valník. To bylo skoro jako na malém hospodářství. Člověk musel dělat všecko. A ty lidi byli strašně fajn tam. To družstvo bylo poměrně přehledné. To byla ta jedna vesnice, takže ti družstevníci brali ten podnik jako za svůj, měli zájem. Samozřejmě každý měl na prvním místě to svoje, to bylo různý. Všichni věděli nebo měli takový postoj, že když se bude dobře dařit družstvu, takže se bude dařit i

0: Jeho souputníka Nemedek na letní dovolené u něj bydlel a občas svého přítele doprovodil až do jezéde, aby nakouknul, jak to tam vlastně vypadá.
1: Tak mám tam samozřejmě nějaké své postavení a co všechno dělá agronom, o tom jsme se zase tak moc nebavili. V kravíně jsme byli spolu, se podělal na krávy.
2: A všimli jste si, jak se tam chovají k němu ostatní?
1: Dobře, dobře se k němu chovali. Jako k kamarádovi, kolegovi kamarádovi. On byl taky nekonfliktní. On byl velice takový klidný a vyrovnaný. Aspoň na venek. Dokázal se ovládat. A svoje názory hájil brilantně. On byl jako sečtělej.
0: Chalupa ve Vyskytné původně sloužila jako dostavníková a četnická stanice. Národní výbor se v 50. letech rozhodl, že rodina obývá nadměrnou plochu a stačí jen jedna jediná místnost. A z části stavení si udělali školní jídelnu, lékařskou ordinaci, kancelář Národního výboru a jeden čas se tam i oddávalo. V době, kdy dům přebíral Jan Litomyský někdy v roce 1965, byla chalupa v dosti žalostném stavu. Podlahy schnilé, bylo třeba udělat nově všechny omítky, elektriku a ústřední topení, vodovod a kanalizaci. Do té doby se na záchod chodilo ven, na dvůr, do dřevěné kadibutky. Pro vodu se muselo k pumpě na zahradu. Jan se rozhodl pro rekonstrukci. Od státu využil takzvanou stabilizační půjčku a chalupu nádherně zrenovoval.
3: Abychom si dobře rozuměli, co to je mimo jiné demokratizace našeho života. Ta minulá doba vytvořila takový stav, že naše strana komunistická takřka všecko řídila dál.
0: V době pražského jara se Jan Litomyský rozhodl jít do politiky. Tak jako Ivan Medek vstoupil do Československé strany lidové. Ve Vyskytné se stal předsedou místní organizace, byl zvolen do okresního a poté i do krajského výboru. K lidovcům se tenkrát vraceli i staří bývalí funkcionáři, kteří přežili pronásledování v 50. letech. Často měli za sebou uranové lágry. Své příběhy mu vyprávěli. Jan, tak jako ostatní lidé, žil nadějí na svobodu a na zlepšení občanského života.
4: Nenechte se vyprovokovat. Nechoďte na otevřené srážky v ulicích.
0: 21. srpna 1968 do naší země vtrhla sovětská vojska.
5: A věříme, že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat.
0: Jan zrovna pobýval v Německu na stáži na univerzitě ve Frankfurtu. Mohl zůstat na západě. Ovšem opustit rodiče pro něj nepřipadalo v úvahu. Vrátil se domů, do Vyskytné, a brzo se dostal do potyčky s ruskými okupanty. Zapálil před nimi jejich propagandistický tisk.
6: Dokonce tenkrát dcera obecního tajemníka, teda komunistického, a spolu se mnou šla na náves a tam jsme těch noviny zapálili. Oni si toho nějak všimli, když se ještě se vrátili, hrozili nám, ale nic nám neudělali nakonec. A dokonce, myslím, v těch prvních měsících, já nevím, jak dlouho to vytrvalo, ale to vypadalo, že s těmi komunistickými funkcionáři opravdu se dalo spolupracovat, ale ona část z nich byla potom vyhozená a část prostě začala kolaborovat, takže z toho nic nebylo.
0: Jan Litomyský odešel od lidovců. Odmítl se podílet na zdání politické svobody.
6: Tenkrát jsme měli přijmout nějakou rezoluci, že souhlasíme s dočasným pobytem sovětských vojsk. No, já jsem hlasoval proti, říkal jsem, že takovýhle prohlášení podporovat nebudu. A oni si mě potom pozvali na pohovor a říkali mi, že si chci takhle vystupovat, tak abych si rozmyslel, jestli chci být členem strany nebo ne. Tak já jsem říkal, že už jsem si to rozmyslel, že členem strany nebudu. Tak tím jsme to vyřešili vlastně rychle. No.
7: Žádné opozičné síly, žádné antikomunistické síly československej spoločnosti nemajú najmenšiu nádej na úspech. Nie z nejakých zahranično-politických dôvodov. Vlastné, naše vlastné domáce sily sú dostatočné, absolútne, aby sme hocaké rozvratné antikomunistické skupinky, tendencie tu politicky vedeli zlikvidovať.
0: Hned z kraje 70. let začaly v podnicích takzvané prověrky. Pracovníci na vyšších místech, různí funkcionáři byli nuceni před soudruhy z národních a okresních výborů deklarovat loajalitu okupační sovětské moci a nazvat srpnový přepad roku 1968 bratrskou pomocí. Agronom Litomyský by nic takového neudělal, což asi většina jezeďáků a místních soudrů věděla.
2: Jak jste prolezla těma prověrkama?
6: Ne, neprolezla. Já jsem nikdy nebyl prověřený, ale to představenstvo VZD, ještě dokud jsme byli jedna vesnice, tak řeklo, že žádná prověrka nezajímá, že jsou s mojí prací spokojený a s tím mě nechali ve funkci.
0: Janu Litomyskému už táhlo na 30 let a stále neměl žádnou dívku, žádnou známost. A tak to šlo skoro do jeho 45 let. Jeho víra v Boha, jak říká, se prohlubovala. Začal zvažovat celibát a dokonce i řeholní život.
6: V té době jsem se nějak zintenzivnil můj náboženský život. V Praze jsem začal chodit k paní Marii Sněžné a do Záběhlic na bohoslužby pátera Boušeho. Taky jsem se seznámil s Jendou Metkem a jeho spolužáky zase z katolického semináře. Jednu dobu jsem i docela, pak jsem četl třeba různé úvahy od Rožera Šice. Takže v té době jsem i uvažoval případně o celibátu nebo o něčem takovém, ale myslím, že celkově to bylo takové nevyhraněné.
2: Jako dobrovolný celibát nebo cesta faráře?
6: Bylo to takový snění, no, kdy třeba bylo nějaký typ řeholního společenství, tak bych i uvažoval o tom, jestli se k tomu mám připojit nebo nemám, ale nebylo to nic reálného vlastně, bylo to jenom v rovině úvah. V té situaci já jsem ani nebyl zralý na to zakládat rodinu třeba.
0: Jan Litomyský si připouštěl, že se nejspíše blíží jeho střet s totalitním režimem a nechtěl nikoho z blízké rodiny ohrozit. I to prý hrálo roli v jeho zdrženlivosti vůči ženám. Jan Litomyský jezdíval často do Prahy za přáteli, do Záběhlické farnosti za Františkánem Bonaventurou Boušem, na bytové semináře nejen k Metkům, ale i Svobodům a Brázdům. Navštěvoval evangelické faráře Sváťu Karáska v Novém Městě pod Smrkem, Miloše Reichrta v České Lípě. A i za ním do Výskytné začal jezdit přátelé. Už zmíněný Jan Medek na Výskytnou vzpomíná strašně rád. Tenkrát na začátku normalizace mu skončila jeho životní fáze. Předčasně ukončil studium katolického semináře. Rozloučil se s kněžskou budoucností. Šel na vojnu a předtím žil několik měsíců ve Výskytné. Prý tam společně četli, diskutovali, dumali o budoucnosti křesťanských církví a přitom notně popíjeli. Jan Medek se k tomu dostal, když jsem se ho vyptával, jaký vlastně Jan Litomyský je a co s ním zažil.
1: Já se příhodu moc nepamatuju. Já si pamatuju spíš to, co jsem provedl já. Jsem například utrhl umyvadlo ve Výskytném. My jsme trošku moc pili a já jsem pojal představu, že to umyvadlo, že je to bolševik a že ho zlikviduju. Tak jsem ho vytrhl ze zdi. Tehdy jsem byl docela silný. Jo. A rozfákal jsem ho, takže on za tohle to vzal například naprosto s klidem, jako kdyby se nic nestalo. Já to byla snad jediná koupelna, která tam byla. Jo.
2: Pak se to ale opravovalo, ne?
1: No to už ani nevím, to si nepamatuju. To, prostě Honza na to nějak nespěchal. Takže takovýhle, my jsme nejspíš takovýhle vylomeniny dělali. Nebo jsme střílili špunty, otvírali jsme šampaňský, ten jeho domek, dům je vlastně na návsi. my jsme stíhali, kdo dál jako dostřelí ten špunt při otvírání té flašky.
2: A kdo vyhrál?
1: To si nepamatuju. To si pamatuju jenom ty nepeši.
0: Po několika letech došlo na Vysočině ve Výskytné k velkému slučování zemědělských družstev. Vznikl obrovský moloch o rozloze několika tisíc hektarů. A v tomto novém velkém družstvu, překvapivě, jak si místní soudruzi přáli, pro Jana Litomyského místo nezbylo. Díky známým našel roku 1975 práci v JZD v asi 15 kilometrů vzdálené Dolní Cerekvi. Místní předseda JZD a další funkcionáři ovšem věděli, koho přijímají do zaměstnání. Zarostlého antikomunistu, pobožného křesťana, ale také vynikajícího agronoma.
6: No tak jak byl jsem jako exot, ještě navíc jsem si nechal narůst vlasy a chodil jsem pořád v monterkách. To bylo trochu zvláštní, ale oni mě třeba na ty odborné porady mě vždycky brali mezi sebe, v tom se nějak ode mě nedistancovali. Ten předseda v Dolní Cerekvi, tak to byl člověk, který pocházel z kulacké rodiny, oni mu nedovolili studovat, ale na vojně se nějak zalíbil tomu politrukovi, takže oni ho tenkrát získali do strany a umožnili mu kariéru. Takže to byl teda předseda družstva, pak tam byli agronom a zootechnik, to byli staří sedláci místní, kteří ani nebyli členy strany, tam ten předseda byl samozřejmě, a tyhle dva nebyli a vždycky po straně mi dávali najevo sympatie.

0: všetky kampane, ktoré sú v rozpore so životom a s vedomím našich ľudí, môžu skončiť iba krachom. A žalostné figurky, ktoré sa k tomu prepožičia, skončili a skončia znovu na smetišti dejin.
1: O prohlášení Charty 77 se Jan Litomyský dozvěděl z nechvalně proslulého článku v Rudém právu ze dne 12. ledna 1977. Článek byl nadepsán stroskotanci a samozvanci.
2: V období, kdy náš lid pod vedením strany s velkou odpovědností a obětavostí naplňuje svou každodenní prací linie a závěry 15. sjezdu, pár uražených ješitných stroskotanců a samozvanců, ale ve skutečnosti agentů imperialismu typu Mlynáře, Krígla, Havla, Hájka, Patočky, Vaculíka, bez špetky cti a svědomí spřádá plány, které nemají a nemohou mít jiné poslání než přípravu nové kontrarevoluce.
1: V té době se Jan Litomyský znal s Danou Němcovou a tak se vypravil do slavného pražského bytu Němcových Věčné ulici, kde se setkal se Sváťou Karáskem.
3: Karásek mi navrhl, jestli bych nechtěl chartu podepsat, tak já jsem si to přečetl, řekl jsem, že co je tam napsáno, s tím souhlasím a podepsal jsem ji. A pak to bylo zveřejněno za několik týdnů nebo měsíců, já už nevím. Pak teda ten předseda si mě pozval na pohovor, vyčetl mi to a to bylo všecko.
1: Jméno Jana Litomyského zaznělo v seznamu signatářů ve vysílání Hlasu Ameriky. Na Vysočině bylo jen pár chartistů, většinou z velkých měst, třeba básník Vít Bohumil Homolka ze Žďáru nad Sázavou. Ale z vysočinské vesnice, dokonce agronom z JZD, to byla skutečná rarita. A soudruzi z STB měli na Jihlavsku poplach, zvlášť když se začali sjíždět antikomunističtí živlové přímo do veliké chalupy ve Vyskytné. Litomyský se choval neobyčejně přátelsky, laskavě, byl pohostinný a doslova nechával otevřené dveře každému, kdo hledal svobodu. Lidé tu hodovali, diskutovali, zpívali a aspoň na chvíli unikali šedivé, sešněrované realitě normalizačního Československa. Vyskytná se stala jedním z center setkávání disidentů, undergroundáků, písničkářů, křesťanských intelektuálů, filozofů, teologů a literátů.
4: Jezdili tam nějací němečtí katolíci, myslím, že to byli oratoriáni z Lipska, spolu s nimi různí teologové, někdy i docela významní. Konkrétně si vzpomínám na Wolfganga Trillinga, který jezdil s automobilem značky Wartburg. No a moje malé děti, zejména Janek a Mikuláš.
5: Jako já?
4: Ano, kteří jezdili s námi v malinkém Fiatku, se na to Wartburga dívali jako na západní luxusní limuzínu, tak Wolfgang Trilling je pak vozil po kraji, aby jim udělal potěšení. Kromě toho tam bývali k vidění lidé jako Anna Šabatová s dětma, kteří tam trávili léto, protože Petr Uhl byl momentálně ve vězení.

0: který měl malý mikrobus a vždycky zapískal a seběhli se k němu děti, naskákali do toho mikrobusu a jeli do lesa na houby. Musím říct, že jsem měl velký strach, že se už nevrátí, ale přinesli vždycky kož hub, ze kterého holky udělali takový prádelní hrnec plný guláše. A kdo měl hlad, tak si prostě nandal a jedl. Byli tam filozofové, nejenom Martin Palouš, ale i další, s kterými jsme tam seděli v jednom koutě ve velké místnosti a debatovali. Byli tam lidi z undergroundu, které jsem ani moc neznal. Vím, že tam jezdila taky Věra Jirousová, první manželka Ivana Jirouse, no a mnozí další. Bylo tam prostě živo a veselo.
1: Tak to byl můj táta, Daniel Krupa.
2: Přesně jak můj otec popisuje, tam, jak si to bylo, na jedné straně Charlie Soukup, na druhé straně filozofové diskutují o věcech, řekněme, abstraktnější a obecnější povahy. No, bylo to takové skutečně místo setkávání a Honza Litomyský tomu dal svůj prostor i srdce, což nebylo pro něho jednoduché, protože on pak musel žít s těmi tedy STBáky, kteří nás tam jaksi obléhali a on byl první na ráně.
1: Martin Palouš. Ještě vzpomínka na vyskytnou od Terezy Medkové-Jakšové. Tenkrát už byl její tatínek Ivan Medek, donucený STBáky k emigraci. Odešel do Vídně a pracoval pro Hlas Ameriky.
3: No tak Pepa Janíček sedí v koutě pod obrazem Davida Němce a brnká na kytaru, že jo. Magor tam chodí na hatej. Klasika. Mezitím přijede Ben, jak on se jmenoval křesním, Beneš, jsem mu říkal, možná, že ho taky máte, chartista, mladý kluk se svou přítelkyní přivezl nutrie. Pekli jsme tam nutrie na česneku, protože to bylo strašně levný, nebo to někde prostě sehnali od známých, takže tím jsme se najedli. Mezitím se tam opravdu pilo, hodovalo a mezitím tam probíhaly i takové jako hezký myšlenky, hezký vztahy. Já jsem tam jezdila hrozně ráda. To bylo společenství lidí, kde jsme si mohli říct, co jsme chtěli. Měli jsme společné osudy, ty rodiny.
4: Jo, jednak tam jezdila ta parta Martina Šimsi z Brna, jednak Zječka, Plastici a tihle lidé. A takhle ze začátku my jsme tam vlastně chtěli dělat filozofické semináře s Martinem Paloušem, ale to velmi brzy zkrachovalo, protože STBáci to de facto znemožnili. Oni tam neustále posílali hlídky, ty lidi zadržovali, nebo někdy dělali i domovní prohlídky u nás doma, prostě na nějakou soustavnou činnost to nebylo, spíš to bylo takový místo setkávání a vzdor.
1: STBáci instalovali před dům kamery a hlídkovali tu SNBáci. Jan Litomyský se ale nenechal zastrašit. Naopak stal se aktivním členem VONCu, výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. STB na něj zkusila několik podrazů. Chtěli ho dostat do vězení za nedovolené ozbrojování. Ve sklepě objevili několik gramů výbušniny Tritol z 20. let, ovšem nefunkční, bez rozbušky. Obvinili ho z šíření pornografie. STBáci mu při domovní prohlídce podstrčili do příborníku nějaké fotografie s nahatými dívkami. Takže tohoto evangelíka chtěli i společensky znemožnit. Nakonec u soudu dostal 3 roky a navrch 2 roky ochranného dohledu. Za co tedy byl odsouzen? A jak ztrátu svobody zvládal. O tom budou příští příběhy 20. století. Děkuji, že sledujete aktivity Paměti národa a podporujete nás v Klubu přátel. Kdo se ještě nepřipojil, prosím, přijměte mé laskavé pozvání. Klub Přátel paměti národa jsou lidé, kteří posílají postbelum neziskové organizaci drobnou částku každý měsíc. Někdo 200 korun, jiný 1000 korun, každý podle svých možností. A my vás na oplátku zveme na výlety, do divadla, na procházky s historickým výkladem, občas do kina, ale také do Institutů paměti národa, do Pardubic, do Brna a Olomouce. Děkuji vám všem, že nás posloucháte. Příště v příběhu Jana Litomyského pokračujeme.
5: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
6: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
7: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
8: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
9: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
7: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranát Thakurovi do Indie.
10: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
8: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
11: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
9: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
7: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Thakurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
8: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: U ženy v nemocnici na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Na severu Pákistánu zemřelo 14 lidí po útoku sebevražedného atentátníka. Pardubice hrají v posledním zápase fotbalové šance ligy proti Jablonci. A zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně bouřky. Teploty až 39 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Chatová.
14: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
13: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Česku za první půlrok evidují rekordní nárůst zvířat. Celkem jich přijali přes 2,5 25 000, což je zhruba o 20% víc než loni za stejnou dobu. A to kvůli i letošním vysokým teplotám, které přehřívají hnízda. Často ale narážejí na kapacity jak kvůli dostatku lidí, tak dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně a letos se zpožděním musí počítat i se státními penězi z Ministerstva životního prostředí. Proč? To vysvětluje Kateřina Pacíková z tiskového oddělení.
15: Kvůli nezbytným škrtům totiž nebylo letos možné čerpat finance na podporu záchranných stanic přímo ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Péče o krajinu, a bylo proto nutné udělat změny v nastavení programu. Náhradní řešení jsme našli skrze Státní fond životního prostředí a díky tomu stanice nepřijdou o 25 milionů korun na svůj provoz.
13: Podle ochranářů by ale na zajištění chodu záchranných stanic byl potřeba asi 4násobek. Sebevražedný atentátník na severu Pákistánu zabil nejméně 14 lidí, včetně 5 policistů. Agentura AP informovala, že se odpálil u policejní stanice. Před útokem se na místě shromáždil dav lidí, kteří křičeli protivojenské slogany a volali po míru. Policie podle agentury AFP uvedla, že 20 lidí je zraněných, někteří vážně. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. V Litomyšli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadu více než 22 tisíc diváků. Litomyšl Fest se ve městě odehrál už po druhé. V předchozích 11 letech působil v jihočeských Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo už po druhé našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
16: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
17: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů v 7 promítacích sálech.
18: Program je super, viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
17: Hodnotí festival jedna z divaček, Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
19: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
17: Říká hudebník Milan Zeiss z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
20: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
17: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
21: Olmoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2 a utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Teď hrají Pardubice proti Jablonci a je u toho Otagu Twirt.
22: Začal právě teď druhý poločas za pro Pardubice nepříznivého stavu. Pardubičtí prohrávají 0-2. Marek Icha si dal vlastní gól a v druhé nastavené minutě první půle využil chyby v defenzivě Pardubic Jan Chramosta. Takže na začátku druhého poločasu Jablonec vede tady v Pardubicích ve druhém kole šance ligy 2-0. Z Pardubic Otagu Twirt, Radiožurnál.
23: Nebezpečí na silnici 26 na Plzeňsku a následky nehody na D35 u Vysokého Mýta. Na silnici 26 z Plzně do Domažlic se pohybuje chodec. Pozorně projíždějte mezi Chotěšovem a Stodem. Na dálnici D35 z Litomyšle do Hradce Králové před 8 hodinou narazilo osobní auto do značení. Nehoda je na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto v omezení na konci dálnice. Změnili tam značení a následky nehody objedete plynule. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž šetří nebo odklízí následky nehody. Kilometr 255 je tam zavřená jen krajnice. V Ostravě v Rudné ulici mezi Porubou a odbočkou na jih omezují průjezd následky střetu auta s motorkou. Je to za dálnici D1 v opravovaném úseku s průjezdným jedním pruhem. Zavřená je část připojovacího pruhu z dálnice a kolona se v místě netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra nás čeká jasný až polojasný den, odpoledne se místy objeví přehánky anebo bouřky a teploty zítra 31 až 36, na jihu Moravy i 39 stupňů.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Vítejte v Leonardo Plus, v pořadu, ve kterém zpovídáme významné vědce, odborníky z různých oborů. Astma a ekzémy patří k nemocem, které bereme jako běžnou záležitost, ale co nové o nich ví věda? Jaká léčba alergií je dostupná v Izraeli? Proč je pro porozumění imunitním nemocem důležitý brzlík? Jak si poradit třeba s takovou alergií na mléko? Tak to jsem udělala takový úvodní ke kapitolám, které proberu se svým hostem, imunologem, který je profesně i osobně rozkročen mezi Českou republikou a Izraelem. Je tu Jakub Abramson. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
12: Leonardo Plus.
0: Pane profesore, vy máte vlastně i osobní zkušenost s léčbou alergie, která je dostupná v Izraeli. Vyléčila vaši dceru z poměrně jako vážné alergie. Jak to zafungovalo?
2: No, máte pravdu, je to takový paradox, že i dcera imunologa může mít alergie. Měla na životě ohrožující alergii, a to alergii na pistácie a oříšky kešu. Poprvé se to u ní projevilo, když byla asi 3 leta a z ničeho nic jí otekl red. Jelikož jsem imunolog, tak jsem podezříval, že zřejmě bude na něco alergická, a vedle ní byly oříšky. Tak akorát jsme museli zjistit, jaký typ oříšků to je. Poté, když ještě jednou asi po půl roce si lízla pistáciový zmrzliny, tak otekla daleko víc a už skoro nemohla dýchat. Takže jsme jí udělali důkladné vyšetření a zjistili jsme, že to je právě alergie na pistácie, ne ohříšky kešu. V Izraeli existuje už několik center, které jsou pod významnými nemocnicemi, kde existuje takzvaná indukce orální tolerance. A vlastně během jednoho roku se podaří u dětí alergii úplně vyléčit. A toto vyléčení není paradoxně hrazené pojišťovnou. Musíte si to zaplatit, ale myslím, každý rodič a má neustále strach, jestli mu nezemře, protože něco špatného sní. Na tu léčbu se čeká velmi dlouho, ale nám se podařilo vlastně dceru do programu dostat během jednoho roku. Já tak o tom žertuju, že to je možná jediná forma homeopatie, která funguje, protože principem téhle léčby je, že se vezme alergen, což v jejím případě byly oříšky kešu, který se rozdrtí a teď se naředí vlastně na homeopatickou koncentraci a testuje se, kdy začne reagovat. Až se dostaneme na koncentraci, kde ona začne reagovat, tak vlastně pak se dá o jedno ředění nižší koncentrace, s tím se pošle domů a vlastně je z odpovědností rodičů každý den navážit tohleto miniaturní množství toho oříšku a každý den jí to dát. A to trvá měsíc. Po měsíci se zase jde do nemocnice, opakuje se test, většinou se skočí o několik koncentrací dál a znova. A během jednoho roku vlastně z mikrogramů jsme se dostali na několik gramů oříšků a vlastně dneska můžete ty oříšky jíst úplně volně. Pistáci jí chutná, kešu oříšky míň.
0: My samozřejmě zmiňujeme tenhle konkrétní úspěch léčby, abychom přiblížili ten princip fungování alergií a toho, proč jim mnohdy nemůžeme přijít na kloub. Proč je to tak těžké vyléčit něco, kdy tělo nerozpozná vlastní od cizího?
2: No, ono v těch případě těch alergií, tak ono reaguje na cizí látku, která je ale neškodná. Jo? Většina těch látek, na které jsou lidé alergičtí, tak to jsou látky, které jsou jakoby neškodné. A z nějakého důvodu je ten náš imunitní systém si je začne pléct a začne na ně reagovat. Těch důvodů může být několik, ale samozřejmě u potravinových alergií to souvisí se střevem, jo? S propustností střeva, se zánětem ve střevě, s mikrobiomem ve střevě a tím, že vlastně ta látka vyvolá poškození toho střevního epitelu a vlastně se spustí jakási imunitní reakce a pak to naše tělo si mylně domnívá, že potravina je vlastně nějak nebezpečná a začne na ní reagovat. A vlastně paralelně v tom střevě probíhá ten mechanismus té tolerance, to znamená, že vlastně většina z nás na žádné potraviny nereaguje. To znamená, že to naše tělo se nějakým způsobem naučilo správně rozpoznávat potraviny za neškodné. A tahle ta terapie, kterou naše dcera podstoupila, vlastně využívá tenhle mechanismus, že v malinkatých, a jež bych řekl, homeopatických množství tu látku dodáváte a postupně ji zvyšujete a to tělo si na ní navyká, až vlastně ta imunitní odpověď se přeprogramuje a místo zánětu vlastně to tělo na tu látku přestane reagovat.
0: Je to svým způsobem forma učení těla?
2: Ano, pořád učíme náš imunitní systém, pokud je to vlastně ho naučit rozpoznávat viry a bakterie a různý kvasinky, anebo vlastně ho naučit i nereagovat, jak jsem říkal, na ty neškodné látky. S tou vlastně nejdůležitější je jídlo, které jíme. Existuje syndrom u dětí, kde vlastně jeden z těch hlavních mechanismů imunity je narušen. Je to velmi vzácný syndrom, kde děti se narodí bez takzvaných regulatorních T-lymfocytů. Tyto děti od vlastně úplného začátku trpí neuvěřitelnými alergiemi jako na skoro všechny druhy jídla. Oni nemohou jíst skoro nic. My učíme vlastně i ten imunitní systém nereagovat na látky, které jsou tělu cizí, ale neškodné.
0: Je nějaká cesta, jak léčit tohleto výjimečné onemocnění? Daří se to, nebo teprve k tomu třeba věda, lékařská věda, i vy ve vaší laboratoři hledáte cestu?
2: Moje laborka specificky na alergiích nepracuje, i když máme jeden takový projekt, který je s tím spojený, a to spíš projev ekzému, ale ta nejúčinnější cesta je přeučit ten imunitní systém, který se to naučil špatně, tak ho to přeučit. A to, co podstoupila moje dcera, tak je jeden z těch velmi úspěšných způsobů. Bohužel, myslím si, že v Čechách žádný takovýhle centrum neexistuje.
0: U děti třeba na atopický ekzém zabrali takové babské recepty, jako jsou otruby. To by imunolog přijal jako možnost?
2: Já myslím u toho ekzému, že často je to považovaný za kožní onemocnění, ale ono je to vlastně imunitní onemocnění, který má kožní projev. Je tedy pravda, že je to taková kombinace, protože tam hrajou faktory, jak spojené prostě s nějakou epiteliální bariérou v kůži. Například, jo, existuje gen jménem filagrin, který je zodpovědný za integritu té kožní bariéry a například ve Švédsku nebo ve skandinávských zemích až 20% populace trpí ekzémy. A je to právě proto, že velká část té skandinávské populace má mutaci v tomhletom genu filagrinu a vlastně jejich kožní bariéra není tak pevná jako u ostatních etnik. A tak to je třeba jako jeden z důvodů, který je spojený právě jako s nějakou integritou té kůže, ale je to imunitní onemocnění, imunitní odpověď na nějaké látky, které vlastně tělu jsou nevlastní, ale nejsou nebezpečné, tak my na ně reagujeme. Vlastně řekl bych i možná u 90% ekzémů ta příčina je opět nějaká alergie na jídlo. Jo, akorát o ní nevíme a nedokážeme to vlastně změřit, protože je to trošku jiný druh té reakce, než to, co měla moje dcera. Tam se to dá změřit protilátkami, ekzémy, tak ty nejsou způsobovány protilátkami.
12: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem je imunolog Jakub Abramson. Zaujalo mě, co jste mi řekl k alergii na mléko. Tady pokud vzniká třeba tím, že dítě nekonzumuje mateřské mléko, ale umělou stravu Sunar, takže by paradoxně ten alergen, že by mu měli být vystaveni lidé i nadále?
2: Je to můj osobní názor, myslím si, že existují studie, o kterých se dokážu opřít a obhájit si ho, ale vlastně to, že novorozencům začínáme místo mateřského mléka dávat Sunar, tak je to vlastně jedna z hlavních příčin, proč existuje tolik alergií poslední dobou na mléko, vlastně alergie na mléko v Izraeli je ta nejčastější forma alergie na potraviny. A je to tím, že to mléko v tom Sunaru má úplně jinou konzistenci než nějaké kravské mléko, které by nebylo homogenizované, mělo velké procento tuku a tak dále, kde vlastně ten tuk obalí ty proteiny, které jsou imunogenní jako kaseiny a vlastně jaksi je neutralizuje imunogenně.
0: Jenom připomnu, že kasein to je vlastně jedna z bílkovin mléce.
2: Ano, to je jedna z hlavních bílkovin v mléce a v momentě, kdy se dítě narodí, tak ne vždycky matka ho může hned první den kojit. A takže v nemocnicích a v Izraeli se to stává velmi často, aniž by se ptali maminky, tak mu vrazí láhev se Sunarem a třeba ta maminka pak si řekne, ale já mu ten Sunar dál dávat nebudu, protože já ho chci dál kojit. A poslední vlastně výzkum ukazuje, že to jednorázové vystavení tomu Sunaru je vlastně daleko nebezpečnější, než potom pokračující vystavování každodenní kravskému mléku v tom Sunaru. A vlastně to má svoji logiku. Existují na to studie, vlastně pokud dítě dostane Sunar jenom jednou nebo dvakrát, ta šance, že se u něho vyvine alergie na mléko, je několikanásobně vyšší, než kdybyste pak každý den mu ten Sunar dávala. A vlastně to dává smysl, protože pokud je to jednorázové, tak ten náš imunitní systém to bere vlastně jako druh nějakési infekce. Jo? Bylo to jednorázový, přišla jakoby nějaký cizorodý produkt do našeho těla a vlastně to tělo si to pamatuje, ten imunitní systém si to pamatuje jako nebezpečí. Ale pokud to přichází v malých množstvích, permanentně,

0: Reality. To nás navádí na další zajímavé téma z oboru mého hosta Jakuba Abramsona.
1: Já jsem měl to štěstí, že asi před 2 měsíci jsme měli hosta, kterého jsem pozval, je to můj kolega Joshua Milner, asi jeden z nejvýznamnějších alergologů na světě, a měl přednášku právě o alergiích a o jeho výzkumu. A co mě zaujalo, je moje oblíbená látka, aminokyselina L-glutamin, kdy vlastně jeho výzkum, ještě nepublikovaný, ukazuje, že L-glutamin, suplementace L-glutaminem, vlastně může mít velmi pozitivní vliv u lidí s alergiemi.
0: Myslím, že posluchači se setkali s tím názvem, ale v tom kontextu, že tedy víme, že třeba glukóza je zdrojem energie pro tělo, ale tělo má i alternativu, a to je tenhle L-glutamin. Ano. Proto se to prodává i někdy jako dodatek výživy. Že?
1: Ano, naše tělo má univerzální zdroj energie, to je glukóza, to všichni známe, ale má i alternativní zdroje energie. Například některé orgány preferují jiné zdroje energie, jako třeba ketony, jo, náš mozek miluje ketony, anebo jsou druhy buněk, především buňky, které se velmi rychle množí, a tam už ta glukóza nestačí a musí mít ještě další nebo alternativní zdroj energie k té glukóze. A jedním z těch alternativních zdrojů energie je právě aminokyselina L-glutamin.
0: Abychom uvedli příklad buněk, které to potřebují, opět jsme u našeho střeva.
1: Tak které buňky to potřebují? Tak které buňky se rychle množí v našem těle? Tak jsou to třeba střevní epiteliální buňky, enterocyty. Protože naším střevem tam posíláme, že jo, stravu každý den, takže ty buňky se velmi rychle opotřebují, takže se musí zase rychle obnovit. Tak L-glutamin je preferenčním zdrojem energie těchto buněk a je velmi důležitý pro jeho obnovu, a pokud máme L-glutaminu málo, tak ta obnova toho střeva je nedostatečná, takže zase syndrom propustnosti střeva, který souvisí právě i s vývojem těch potravinových alergií, o kterých jsme se bavili, ale ten L-glutamin je i vynikajícím zdrojem nebo nezbytným zdrojem energie pro jiné buňky, a to jsou buňky imunitního systému, protože buňka imunitního systému se musí naklonovat, ona se musí pomnožit, pokud zná toho nepřítele nebo ten alergen, tak ona se začne rychle množit a diferenciovat, a k tomu potřebuje L-glutamin.
0: Takže ona si tam vytvoří mnohem víc čidel, které ho jako zmerčí, lidově řečeno.
1: Ano, a ten L-glutamin pak sbírá a využívá ho jako zdroj energie a i zdroj vlastně dusíku. A právě, co ten můj kolega Josh Milner objevil, je, že nedostatek L-glutaminu může vlastně ty T-lymfocyty pozměnit a vlastně udělat z nich víc buňky, které právě jakoby radši reagovaly na ty cizorodé, než škodné látky. Doplnění toho L-glutaminu může vlastně zmírnit ty alergie, ale jak říkám, je to nepublikovaný výzkum, já jsem viděl pouze průběžné výsledky, ale byly fascinující.
0: Ty obranné buňky, ty T-lymfocyty, mají najednou ten L-glutamin jako takovou velkou podporu, pomoc. Vy jste dokonce použil takový příměr, že jako zalepí střevo? Pochopila jsem to správně.
1: Ano, ten L-glutamin, on obnoví vlastně ten střevní epitel, protože pomůže pomnožení vlastně jako obnově toho střevního epitele, a ten se dokáže zacelit.
0: Ty obranné buňky mají takové místo, kde zrají, že jo? Kde se narodí, a teď tam dozrávají k tomu, aby byli dobrými obránci našeho těla. A to se děje brzlíku, který je, myslím, předmětem vašeho výzkumu. Slýcháme všechno možné o výživě, slýcháme všechno možné o zdraví, ale ten brzlík jakoby byl trochu stranou. Přitom on je tak strašně zásadní pro to, abychom se dokázali bránit infekcím.
1: Naprosto zásadní, ale možná ten důvod je proto, že vlastně jeho význam s věkem klesá. On je vlastně nejvýznamnější během embryonálního vývoje. Po narození už jsou věci, které by i nazvali, že je nepotřebný. Já si myslím, že to vůbec není pravda, ale jeho funkce se pak trošku mění. Je to vlastně jediná tkáň v našem těle, která dokáže vyrobit takzvané T-lymfocyty. A T-lymfocyty, to je stěžejní součást našeho imunitního systému. Vlastně bez T-lymfocytů nedokážeme přežít. Děti, které se narodí bez T-lymfocytů, přežijí pouze několik měsíců na tomto světě, pokud nejsou vyléčeny transplantací kostní dřeně, a nebo pokud jako v minulosti nejsou uzavřeny do plastikové bubliny. V 70. 80. letech to byl jediný způsob, jak vlastně tyto děti mohly přežít.
0: Vy jste mluvil o tom, že s postupujícím věkem význam toho brzlíku klesá, ale bohužel, pokud se dožijeme toho pokročilejšího věku, tak trpíme často nádorovými onemocněními, a chemoterapie, ozařování a ta náchylnost infekcím ničí ten brzlík. Tak já nevím, jestli ještě v tuhle tu chvíli má nějakou roli, nebo je to podstatné?
1: Má roli, obzvlášť třeba po tom ozáření, kdy vlastně vybijete ty lymfocyty v těle, tak potřebujete

0: obnovit tu funkci brzlíku a je několik skupin ve světě, které se zabývají přesně tímhletím, aby po chemoterapii našli způsob, jak obnovit tu funkci toho brzlíku co nejrychleji. Jo? A jsou na to různé triky, kdy vlastně určité látky, které vlastně podpoří brzlík a vy si vlastně dál daleko rychleji vytvoříte té lymfocyty zpátky, které jste vybili při té chemoterapii nebo radioterapii.
1: Když se lhává ten brzlík, tak co se děje s těmi obranými buňkami, té buňkami v našem těle? Co se změní?
0: Jsou děti, které se narodí se srdeční vadou a třeba ve třech dnech jejich života podstoupí operaci srdce a při této operaci je brzlík zcela odstraněn. V věku 3 dnů nemají brzlík. A ty děti vlastně dokáží přežít úplně skoro normálně, jsou jako trošku víc náchylní k infekcím, a jejich imunitní systém není úplně jako 100%, ale dejme tomu 80-70%. Ale tady už máte vlastně krásný příklad, že ten brzlík i po narození už má jako daleko menší význam než před tím narozením. Ten brzlík vytvoří té lymfocyty, a pokud my se během života setkáváme s různými infekcemi, tak té lymfocyty si toho nepřítele, pokud je to virus nebo bakterie, tak si ho zapamatují a pomnoží se, tak oni se naklonují. A my si vlastně vytváříme paměťové buňky a co v našem těle přežívá, jsou ty paměťové buňky. Ty dokáží přežít skoro celý život. Až ve stáří i ty paměťové buňky, jako naše paměť samotná, tak už jako ochabují. Proto jsou starší lidé víc náchylnější k infekcím, protože nejenom, že jejich brzlík už nefunguje tak, jak má, jejich kostní dřeň neprodukuje tolik imunitních buněk jako dříve, ale vlastně i ty paměťové buňky oslabují.
1: To je hezký příměr, vlastně, že člověk uvědomí, že naše imunita si pamatuje.
0: Ano, máme imunitní paměť. A je to vlastně daleko rychlejší mechanismus, jak bojovat, dejme tomu s virem, pokud se s ním setkáme po druhé nebo po třetí nebo po čtvrté. A vlastně je to i vlastně princip vakcín, jo, imunizace.
1: Co jsme sledovali mimo jiné během covidu.
0: Ano.
1: Ta paměť funguje, když už jsme jednou covid měli.
0: Ano, přesně tak. A těch pamětí je několik. Jo? Ty paměťové buňky můžou zůstat ve vašich plicích a jsou tam přímo na hranici, hlídají, kdyby náhodou se zase ten virus objevil, tak oni jsou připravené hned zareagovat. Jo? A nemusíte čekat několik vlastně dnů nebo týdnů, než byste vytvořila dostatečný počet těch vojáků, který by se s tím virem poradili. To je ten hlavní rozdíl. Ta paměť pak vlastně mění tu imunitní reakci. Imunitní odpověď na daleko rychlejší a efektivnější.
1: Bylo v nějakém doprovodném textu k vaší jedné práci, že se dřív myslelo, že brzlík je imunologicky klidný orgán, ale už to tak neplatí.
0: Je to orgán, který je vlastně jakousi evoluční nehodou, jo? Jako prostě omylem evoluce, protože v minulosti, když se ten brzlík odstranil třeba ve vyšším věku, tak vlastně se skoro nic nestalo. Ale tato hypotéza už dávno neplatí. A dokonce tuhle hypotézu vyslovil nositel Nobelovy ceny Pierre Medavar.
1: Weizmannův institut je výzkumná instituce, ale zároveň, jak jste mi popsal, má i svoji vzdělávací větev a uděluje Weizmannův institut magisterské a doktorské tituly. To funguje, myslím, také sám jste pedagogem.
0: Jsem sám pedagogem, i když paradoxně, pokud jste vedoucí skupiny na Weizmannově institutu, tak na rozdíl od jiných univerzit nemáte povinnost učit. Učení předmětů je čistě dobrovolná záležitost. Pro mě ale učení je jedním z největších poslání vědy, vlastně vychovávat novou generaci, beru za nezdílnou součást vědce. Takže já učím několik předmětů imunologie na Weizmannově institutu a i když bych nemusel, ale rád to dělám.
1: Na čem zakládáte svůj styl učení? Co je pro vás důležité?
0: Já učím rád velmi nekonvenční metodou. Místo toho, abych papouškoval nějakou učebnici, tak své kurzy si dělám trošku jinak a dělám je trošku naruby. Můj nejoblíbenější kurz, který učím, jsou imunitní nemoci a vlastně ten kurz učím tak, že je to takový styl doktora House. Jo, že před studenty předstoupím a prezentuju klinický případ třeba nějakého dítěte, které má nějakou imunitní poruchu, ale vlastně těm studentům neřeknu, o co se jedná. Přesně jako doktor House a vlastně společně se dobereme té diagnoze a teprve potom vysvětlím všechny ty mechanismy, proč se to stalo, co bylo ovlivněno, proč to nefunguje, jaký je způsob léčby a tak dále. Pro mě tenhle způsob učení je daleko zajímavější. Myslím si, nejenom pro mě, ale i pro ty studenty.
1: Jak velká část Velká část nemocí má nějaký imunologický podklad.
0: Začínáme si uvědomovat, že daleko větší procento nemocí, jak jsem říkal, třeba ekzém, který by se dal považovat za kožní onemocnění, má imunologický podklad. Nebo třeba ateroskleróza, která by se dala považovat za cévní onemocnění, tak má taky imunologický podklad, protože těch placích, v těch artériích probíhá zánět. A zánět je zase nějaká aktivace imunitního systému. A vlastně ta ateroskleróza by nenastala, pokud by tam nebyl tyhle ten sterilní zánět způsobený vlastně krystaly cholesterolu.
1: Co čeká v té výzkumné oblasti vás, jako na čem teď v nejbližších týdnech, měsících budete nejvíc bádat?
0: Máme několik velmi pokročilých projektů, které už jsme poslali k publikaci a teď pracujeme na jejich jakoby opravě nebo doplnění. Ten Weizmannův institut, tam každý vědec si musí ty peníze sehnat sám z grantu, takže na čem dělám teďkon je psaní velkého grantu ERC, který by mě, pokud by ho dostal, mohl pomoct financovat moji vědu na dalších 5 let.
1: Řada dalších vašich kolegů z celé Evropy bude soutěžit, aby ty peníze dostala taky.
0: Přesně tak, tak vlastně každý grant je jako soutěž, ale řekl bych, že ERC to je opravdu ta špička té první ligy, vlastně nejvýznamnější grant, který evropský vědec může dostat. A nejprestižnější a vlastně pokud ho někdo získá, tak je to na úrovni nějaké ceny, jakoby, jo? Prestižní jako ocenění té věce. Ukazuje to na kvalitu prostě té vědy, toho daného vědce.
1: V jakém oblasti, v jakém oboru vlastně žádáte o ten ERC grant, co to bude za výzkum?
0: Tak jak jsme už zmínili brzlík, tak píšu tenhle grant na brzlík a právě i o tom, o čem jsme se bavili, že vlastně to dogma, že ta funkce toho brzlíku vlastně s věkem zaniká, tak já bych vlastně chtěl se tuhle otázku zeptat, jestli je to opravdu tak, protože naše průběžné výsledky ukazují, že může vlastně docházet i k nějakému reprogramování toho brzlíku a může nabít úplně nové funkce, o kterých jsme nevěděli. A jak říkám, máme nějaké průběžné data, která vlastně tuhle hypotézu, kterou chci otestovat, podporují.
1: Tak to je vlastně skvělé na vědě, že ona jakoby sama sebe pořád zpochybňuje nebo opravuje.
0: Opravuje, doplňuje, přesně tak. To je krása vědy.
1: Říká můj dnešní host Leonarda Plus, imunolog Jakub Abramson, který působí na Weizmannově institutu v Izraeli a také na Pražském ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Jak vzniká v Izraeli špičková věda? Co to obnáší dělat pedagogickou práci v téhle instituci? Co pomáhá studentům, aby uspěli? Jak se tvoří excelence? Tak o tom budeme mluvit v další části Leonarda Plus, kterou si můžete poslechnout na našem webu plus.rozhlas.cz anebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Martina Mašková.
2: 21.30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Web Státního zdravotního ústavu napadli hackři. Od včerejšího večera nefunguje. Ústav o tom informoval na síti X. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani data o provozu instituce neunikla. Potvrdila to jeho mluvčí Štěpánka Čechová. Hackerský útok teď vyšetřuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Maďarská vláda bude rozhodovat o odstavení jaderné elektrárny Pakš kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z této řeky totiž slouží k jejímu ochlazení. Podle předsedy vlády Petra Maďara čeká jeho zemi těžký příští týden. Na základě vládního opatření už začaly průmyslové podniky a velké firmy omezovat spotřebu elektřiny. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010, hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim. Fotbalisté Pardubic hrají na domácím trávníku proti Jablonci. Závěrečné utkání druhého kola šance ligy sleduje reportér Ota Gutwirt.
4: 73. minuta zápasu a od stavu prvního poločasu se tady nic nezměnilo. Pardubice stále dohánějí ztrátu, prohrávají totiž s Jabloncem v závěrečném zápasu druhého kola šance ligy poměrem 0-2. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
5: Nebezpečí na dálnici D1 u Brna a za zvěř u dálnice D5 u Rozvadova. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna i teď pozorně za sjezdem na Slavkov mezi kilometry 208 až 207 u Rohlenky hlásil náš zpravodaj dva chodce neoznačené na krajnici. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž zřejmě už odklízí následky podvečerní nehody. Kilometr 255 v místě před chvílí zavřeli kromě krajnice i pravý pruh. Auta vybočují vlevo, kolona se netvoří. Na dálnici D35 z Litomyšle do Hradce Králové narazilo osobní auto do značení. Nehoda je na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto v omezení. Na konci dálnice je za značením, kolem projedete plynule. A na D5 se z Německa do Plzně za hranicemi pozor, řidiči hlásí zvěř u vozu. Kilometr 145. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc bude jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. A zítřek bude jasný až polojasný, odpoledne se místy objeví přehánky anebo bouřky, teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách nejčastěji kolem 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
7: Tomáš Čermák má za sebou již v 18 obrovské množství vědeckých úspěchů, a to napříč obory. Naposledy přišel s inovativním nápadem na čištění vody, za který získal globální ocenění Earth Prize. To je něco jako ekologická Nobelovka pro středoškoláky. S Tomášem, který dnes přijal mé pozvání, probereme i jeho další úspěchy, ale také třeba autismus nebo proč začal háčkovat. Vítej.
8: Ahoj, díky za pozvání.
2: Žárovky.
7: Jak jsem již prozradila, naproti mě tu dnes sedí globální vítěz soutěže Earth Prize. Co je to za soutěž?
8: Tak je to soutěž, která se pořádá každý rok po celém světě. Zapojuje se už asi přes 150 zemí, 15 000 studentů. A ta soutěž probíhá napříč kontinenty. Vybere se z toho 7 kontinentálních vítězů a jeden globální.
7: Vy jste se stali globálními vítězi a uspěli jste s projektem na čištění vody, který inovativně kombinuje technologii studeného plazmatu a fotokatalýzy. To zní neuvěřitelně složitě. Vysvětli nám prosím ten hlavní princip.
8: Je to přesně tak. Ten hlavní princip je, že obě ty technologie, jak studená plazma, tak fotokatalýza předtím existovaly. My s Aničkou jsme každý vylepšovali vlastně tu svoji a spojili jsme je dohromady. A ty metody jsou obě velmi odlišné, ale mají jedno společné. A to je, jak studená plazma, tak fotokatalýza vlastně nějakým způsobem vytrhávají elektrony z atomu, když to tak řeknu zjednodušeně. Studená plazma to dělá pomocí vysokého napětí, kdy se teda ve vzduchu generují ty ionty a nabité částice, a fotokatalýza to vlastně dělá pomocí světla a toho fotokatalyzátoru.
7: Pořád si to neumím úplně dost dobře představit. Chápu, že bude na jedné straně špinavá voda.
8: Ano.
7: Pak jste něco vymysleli a na druhé straně
8: bude
7: ta
8: čistější
7: čistá voda.
8: Je to přesně tak. V mém případě je to tak, že je špinavá voda, kolem toho je ten reaktor, ve kterém tedy na konci těch elektrod vlastně svítí ta plazma, která tak jako flusá na tu vodu, ty ionty a ozon a UV záření a vlastně rozkládá ty léky, řekněme, třeba v té vodě.
7: Zmínil jsi léky, co dalšího ta vaše metoda umí vyčistit?
8: Já jsem ve své práci testoval přes 110 látek ve vodě a samotného mě překvapilo, co všechno tam plave. A bavíme se od kofeinu až po metabolity THC, přes antidepresiva, léky na bolesti hlavy, až po drogy.
7: Ty už jsi zmínil, že jsi na tom projektu pracoval s Aničkou, tak já jenom doplním, že jste byli jako první česko-slovenský tým. Jak jste se k sobě dostali?
8: To je vlastně taková jako hodně vtipná příhoda, protože já jsem na tom projektu samozřejmě nepracoval sám a tím to jako patří i velké díky kolegům z Ústavu fyziky plazmatu nebo z Masarykovy univerzity. A můj vedoucí práce byl zároveň Einstein konzultant. A on nás propojil, hele, vy jste tady takový dva středoškolský studenti, nechcete si popovídat? A my jsme se vlastně spojili a zjistili jsme, že na tom každý pracujeme trošku z jiného úhlu, ale vlastně s úplně stejným cílem. A řekli jsme si, že bychom hrozně chtěli vidět, jak ty metody fungují dohromady.
7: Přesně tady tím spojením, to je ta hlavní inovace?
8: Je to tak, to spojení plazmatu s fotokatalýzou na to čištění vody, to je to, na co jsme se zaměřili a to je ta esence vlastně pury, když to tak řeknu.
7: Vy máte tedy prototyp, vyhráli jste s ním globální soutěž. Jaké jsou další plány?
8: Samozřejmě nám to dalo obrovskou příležitost, ať už co se týče viditelnosti toho projektu, tak už těch financí, to znamená, ten projekt samozřejmě bude pokračovat a teďka s Aničkou máme spousta schůzek a seancí na téma, jakým směrem se budeme ubírat, jakým způsobem budeme alokovat ten rozpočet, ale já si v tom zároveň hledám i tak trošku roli sám pro sebe, protože já, pokud všechno dopadne dobře, musím zaťukat, tak odcházím do zahraničí. To znamená, že součástí toho projektu nebudu moc být úplně fyzicky, ale hledám si v tom nějakou roli, abych v tom Aničku nenechal samotnou.
7: Tvoje zahraniční plány ještě probereme, ale já bych se chtěla ještě vrátit k tomu možnému využití, protože technologií na čištění vody je obrovské množství. Tak mě by zajímalo, jestli ta vaše má šanci na úspěch, jestli může zvládnout dostatečně velké objemy, jestli bude dostatečně levná, jestli by mohla najít opravdu to praktické využití.
8: Tak samozřejmě to, co všechno říkáš, jsou jako reálné problémy a já v to doufám, ale samozřejmě teďka jsme na začátku a hodně z těch technologií je na začátku, kdy fotokatalýza má ten problém, že je relativně levná, to teda není problém, to je výhoda, ale na druhou stranu není tak efektivní. Studená plazma je třeba velmi efektivní, ale na druhou stranu elektřina je velmi drahá. Právě proto my jsme i ty metody spojovali, protože oni tam vzájem si velmi pomáhají, ale ta cesta vlastně tomu průmyslovému využití je jako strašně dlouhá ještě.
7: Tak já vám budu moc držet palce.
8: Děkujeme.
6: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: Povídám si s 18-letým Tomášem Čermákem, který má na svém kontě obrovské množství úspěchů a to z mnoha různých oborů. Tomáši, prozraď nám, jak si vybíráš ten projekt, na který se vrhneš?
8: Já vlastně nevím, jestli já si vybírám projekt. Já mám pocit, že tak nějak jako projekt si vybírá mě, protože všechny moje dosavadní výzkumy nějak tak začaly, že jsem si říkal, já se vlastně jako nechci nudit a potřebuju něco, čím bych se jako zabavil a začal jsem vždycky tak nějak odpočívat něčím, třeba já nevím, stavbou plazmového reaktoru nebo stavbou gamma spektrometru a vždycky se to tak nějak jako přerodilo nějaký větší projekt. Je to vždycky o tom, že mě nějaký jako problém vlastně začne pálit a říkám si, že bych pro něj hrozně chtěl něco udělat. Ať už je to ta špinavá voda, nebo je to neexistující vědecká komunita středoškoláků, ale vlastně vždycky mě něco tak jako tíží a nemůžu to nechat bejt, no.
7: A můžeš nám dát nějaký příklad, třeba jeden projekt, který tě bavil úplně nejvíc?
8: Tak já musím zmínit svůj první výzkum, což je úplná jako srdcovka. To byla výzkumná expedice, kdy já jsem vlastně navrhoval levný gamma spektrometr, to je přístroj, který když vlastně ve filmech vidíte, jak se detekuje jako radiace, jo, a teďka to tam pípá, tak to je jeden typ detekce radiace, ale pak existuje takzvaný gamma spektrometr, který dokáže nám říct, co tam v tom vzorku jako svítí, tak je to uran, je to thorium, nebo co to vlastně je. A ty přístroje jsou normálně velmi drahé, ale já jsem navrhoval takovou jeho levnou verzi a právě pak jsem se zabýval i tím, jestli by tahle ta levná verze šla využít k nějaké jako radiační ochraně. A podařilo se mi tehdy s třemi skvělými kolegy uspořádat expedici do Žďárských vrchů a mám to strašně krásné vzpomínky, vznikly z toho i úžasné výsledky. Musím říct, že cesta po Žďárských vrších s uranem v batohu. Myslím si, že to zůstalo v mém srdci a teda asi v kostní dřeni z těch dávek radiace, ale to je jako můj nejoblíbenější projekt.
7: A mám si to představit tak, že si to začínalo opravdu stavět třeba doma v pokojíčku?
8: Jo, já vždycky říkám, že to je takový garážový projekt, až na to, že nemáme garáž, takže doma v pokoji. A byl to takový jako mezinárodní gamma spektrometr, kde trubice přiletěla z Francie, audiosystém přiletěl z Austrálie a opravdu jsem to tak jako poskládal a to byl fakt krásný projekt.
7: Co na to říkají rodiče? Ví, čím se bavíš po odpolednech?
8: Tak já si myslím, že vlastně s příchodem tady plazmatu a tomu, že jsem začal i pracovat tady v Praze, se jim výrazně ulevilo, protože doby té nejvášnivější chemie jsou dávno už pryč, To znamená, myslím si, že radiace je vlastně už jako něco, co je víceméně uklidňuje.
7: Tomáši, krom vědeckých projektů máš na svém kontě i projekt Výpisky. Co je za ním?
8: To byla vlastně taková jako iniciativa, vznikla z toho, že jak jsem studoval vlastně na gymnáziu individuálně, tak jsem měl spousta materiálů, výpisků a říkal jsem si, že je škoda, že jako mi ležej v šuplíku v vozovkách. A tak jsem začal budovat tuhletu platformu výpisky.com, která nějakým způsobem ty materiály sdružuje a je to taky ten odraz toho, že já si myslím, že třeba nejpopulárnější je tam fyzika a chemie a já si myslím, že to jsou naprosto krásné předměty a snažím se to tam i tak nějak jako přepracovávat. Dneska jsem koukal teďka, mám z toho fakt jako strašnou radost, že 3000 uživatelů a strašně mě ten projekt dělá radost, to, že to vlastně pomáhá nakonec hlavně denním studentům. Já jsem si myslel, že to bude tak nějak jako pro lidi, kteří studují třeba taky sami, ale nakonec to hlavně pomáhá školám a denním studentům.
7: Povídám si s Tomášem Čermákem, který krom vědeckých projektů je také spoluzakladatelem spolku STEM Hub, který spojuje středoškoláky a středoškolačky se zájmem o vědu. Kolik mladých středoškoláků má zájem o vědu a co by vám třeba pomohlo?
8: Je hodně. A nejčastěji potřebuju ukázat tu cestu a vlastně vidět, že ta věda je strašně krásná. Že to není jenom ta suchá teorie z učebnice, ale že ta věda je krásná, dá se s ní začít už na střední. A já si to pamatuju, že jako takhle středoškolák aktivní se člověk jako nejvíc vlastně setkává s tím předsudkem. Že to vlastně jako nejde a že na to nemáte schopnosti. A to je asi něco, co by nám nejvíc pomohlo bojovat s tímhletím a to pak pomáhá i podpoře těch institucí. K tomu, aby vás někdo podpořil, tak musí věřit, že to zvládnete. Mladí lidi jsou vlastně strašně podceňovaní. A ty středoškoláci obzvlášť.
7: Čím to je, že vás podceňují? To jsou ty nejčastější reakce, se kterými se setkáváte od dospělých?
8: Tak ono to dává svým způsobem smysl, ať už se bavíme o vědě nebo nějakým jako aktivismu, jiných aktivitách. Středoškolák není takovým jako běžným partnerem třeba ve výzkumu, že jo. Je to takový student, který ještě bude pokračovat na univerzitu a má před sebou spousta let studia, ale máme tady vlastně spousta aktivních lidí, kteří se chtějí už jako zapojit a často mají ty schopnosti, které jsou univerzální třeba, jo, anebo se doučej, mají tu touhu, mají ten drive, chtějí dopředu. A často se člověk setká s odmítnutím. Jako nejčastější odpověď, kterou vlastně dostanete, je ne, nebo nic. Ale pak jsou opravdu odvážní lidé, jako třeba můj pan docent, který do toho se mnou šel, a různí odborníci, kteří šli k těm mým projektům, tak který mají tu odvahu do toho jít, ale nejčastější odpověď, se kterou se setkáte, je ne, nebo nic.
7: O tobě se ve všech titulcích mluví jako o talentovaném středoškolákovi. Jak často slýcháš ne?
8: Dřív to bylo určitě častěji, ale já si myslím, že vlastně to, co dělám, ani tak jako není o talentu, je to spíš o tom, jako nějakým způsobem jít dopředu a že mě to strašně baví. A jsem takový jako řešič problémů, mě prostě baví řešit ty problémy, ať už jsou to na nějaký společenský úrovni nebo na ty vědecký, ale s tím ne se stále člověk jako setkává. Je to vždycky 10x ne na ten jeden velký úspěch.
7: Máš představu, kolik vás ve spolku je?
8: Momentálně už je nás přes 350.
7: Hádám, že jste napříč celou Českou republikou.
8: Napříč celou republikou, protože právě jedním z mých cílů, jakožto rodilého Hradečáka, bylo i pomoc tomu, aby věda byla dostupná vlastně studentům napříč regiony. Když si to tak vezmeš, tak všechno se děje v Praze. A tohle je někdy velký problém a proto i já jsem ve STEM Hubu hodně tlačil na to, abychom pořádali hodně i akcí online a i pro ty studenty z regionu.
7: Co to přesně znamená, že se spojujete? Potkáváte se na nějakých online kolech? Jak se spojujete?
8: My vlastně dneska máme spousta různých aktivit, kdy je to komunita, to znamená, že se snažíme ty lidi propojovat, snažíme se je propojovat jak napříč, tak hlavně třeba se staršíma studentama, který už prošli nějakým výzkumem, už mají za sebou nějakou práci a zároveň pro ně pořádáme workshopy, přednášky, teďka jsme měli ale i takový jako neformální akce, teďka jsme měli takový odpočinkový pub quiz. Takže jak formální, tak neformální akce online i offline.
7: Hodně se mluví o tom, že třeba věda tolik neláká ženy, tak kolik máte holek ve STEM Hubu?
8: Já bych řekl, že dokonce snad i polovinu. Já jsem právě na tohle hrozně pyšnej, že jdou i holky do vědy a teďka jsme propagovali jedno stipendium, ale máš pravdu, to je velký problém. Ono obecně lidí do vědy jde málo a holek ještě míň a to je něco, na co se tak jako snažíme zaměřit, že tohle prostě je cesta.
7: Daří se vám lákat i ty nové lidi a ukazovat jim, že věda může být cool? Nebo je to spíš tak, že už máte nadšence, který se k vám přidá a využívá síly komunity? Nebo máte i ten motivační prvek?
8: Naopak se soustředíme na ty nový. Protože vlastně ty starý v fuzovkách, když to tak řeknu, tak ty známe. My se víceméně potkáváme na stejných akcích, ale já vždycky říkám, že to síto by mělo být na té středoškolské úrovni, co nejširší, aby co nejvíc těch lidí si to mohlo zkusit, ošahat a zjistit třeba, že to je nebo není pro ně. Vlastně vidět to, jak to vypadá. A právě my se soustředíme na ty, který třeba to jenom zajímá, který jim to přijde třeba zajímavý, věda, technika, inženýrství, matematika, že to třeba láká, chtějí to jenom vidět. Jak to vypadá?
7: A dokážeš nějak shrnout, co nejlépe funguje? Jak se ukazuje krása vědy?
8: Vidět to, ošahat si to a vlastně zkusit si to. A vlastně i tak jako povzbudit tu svoji dětskou zvědavost, jo? Toho, že ta věda je hodně o tom právě jako nezabítý v sobě. Ptát se furt na to proč. Proč tohle a proč ten výkon stoupá s přítomností vody, ale jsou to furt malý proč, který jsou součástí toho každého výzkumu a to je na tom to krásný. Takže vidět to.
6: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
7: Dnes je mým hostem čerstvý maturant, který od září míří za studiem medicínského inženýrství na prestižní Imperial College v London. Proč právě tam?
8: Protože pro ten můj cíl, což je nějakým způsobem propojovat vědu a konkrétně já se zaměřuju na fyziku, ale mám rád právě i to mezioborový, to je trošku cítit z toho výzkumu, že on je takový jako trošku biologie, trošku chemie, vlastně propojit ty obory trošičku a zároveň se podívat i do té soukromé sféry, do biznesu, do managementu, a vlastně do podnikání a proto je prostě Imperial naprostá špička.
7: Jaký je ten projekt, kterému by se chtěl věnovat? Máš už nějaký konkrétní cíl, proč jedeš právě do Londýna?
8: Já si teďka nechávám fakt jako otevřenou hlavu, protože teďka se snažím tak nějak jako uzavírat ty svoje projekty, předávat je dál, protože chci, aby pokračovaly výpisky STEM Hub, ale chci i nacítit tu univerzitu a teďka právě si hledám i tady v Česku nějaké hnízdo, nějaký projekt, ke kterému bych se vlastně vracel.
7: A když bys měl ještě jednou vysvětlit, proč právě je důležitý ten Imperial, že takovouhle školu v Česku nemáme, tak co jsou ty hlavní rozdíly?
8: Ten hlavní rozdíl je, protože ono od určitý úrovně, ta výuka na těch prvních top 25 univerzitách na světě už je stejná. V určitý moment lépe se to už nenaučíte. Rozdíl je v tom, jaký příležitosti ta univerzita nabízí svým studentům, a v čem je vlastně jako rozvíjí, v čem je podporuje, aby šli dál a v tom, že si vymyslíte tohle a oni vás v tom podpoří. Imperial je známý tím, že jsou prostě obrovská líheň startupů, takže vy přijdete a oni mají obrovskou úspěšnost v tomhle, že oni to jako podpoří a prostě budou vás v tom jako podporovat.
6: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
7: Doplň prosím, věda je?
8: Odpověď na všechny proč našeho vesmíru.
7: Jaká je tvá první vzpomínka, která nějak souvisí s vědou?
8: Ty jo, to budou asi takový ty super encyklopedie, takový ty jako, jak co funguje, to mě strašně bavilo.
7: Kdybys nemohl být vědcem, tak?
8: Budu soudním lékařem, 100%.
7: Zajímavý. V restauraci si objednáš spíše perlivou nebo neperlivou vodu?
8: Vždycky perlivou vodu. Ze mě si kamarádi dělají srandu, že já si perlivou vodu objednám vždycky, pro mě to je prostě úplně sváteční nápoj, takže bez ohledu na příležitost já perlivou vodu.
7: Tak z tohohle mám velkou radost, protože to jsem vůbec o tobě netušila. Pro plánování používáš tušku a papír nebo elektronické alternativy?
8: Asi takový mix tabulek a papíru a přepisování z papíru do tabulek.
6: Žárovky.
7: Naproti mě tu dnes sedí Tomáš Čermák, který uspěl s inovativním projektem na čištění vody. Je to usměvavý a komunikativní mladík, který organizuje a řídí týmy a svým příběhem boří všechny stereotypní představy o autismu. Jak se to stalo?
8: Tak protože ten největší mýtus o autismu je, že to je nějaká statická věc, že to je vlastně na pořád, ale autisti se umí obrovsky posunout. Proto vlastně chodím a snažím se nějakým způsobem o tom šířit povědomí, protože to je myslet si, že autista vypadá nějak v 6 letech, nějak ve 12, nějak v 18 a že to stále bude stejný, je stejný jako myslet si, že někdo neumí kreslit, tak nebude umět kreslit ani za rok, ani za dva. Autisti prostě méně chápou emoce, ale to se dá naučit, dá se to natrénovat a dokážu se obrovsky posunout a je to vlastně až jako někdy neuvěřitelný.
7: Dokážeš nějak stručně shrnout, jak ti to dneska možná pomáhá ve tvém životě?
8: Jo, to máš vlastně možná dobrý bod, že já si myslím, že dneska už převažují snad i ty výhody a to je, že třeba mě to pomáhá, jak zmiňovala to řízení týmu, že díky tomu, jak to pro mě třeba nebylo na začátku tak přirozený, tak se snažím vždycky jako podívat se na to očima toho člověka a vždycky z různých perspektiv. Z perspektiv jako toho týmu jako celku, mě jako člověka, který se to snaží někam jako dohnat a pak z pohledu toho člověka. Jo? A nebo vlastně i dívat se na ty problémy třeba v té vědě, prostě z trošku jiných úhlů a trošku za jiný rohy.
7: Jak jsi dokázal naučit vnímat emoce? Máš nějaké tipy?
8: Pozorováním. Tím, co jak pozoruju, tak jako svět kolem sebe, já vždycky říkám, že mě fascinuje úplně neuvěřitelně, tak vlastně tímhle tím pozorováním, co vlastně ty lidi potřebují, když se cítí takhle a jak vlastně já jim můžu třeba pomoct.
7: Taky jsi byl oceněn za tu popularizaci o autismu, tak dokážeš shrnout nějaké hlavní tipy, co dělat nebo možná nedělat, protože o autismu panuje opravdu mnoho mýtů, hlavně v tom vědeckém světě se pořád říká, že ten vědec to je ale autista. Tak jestli nám můžeš trošku poradit, jak k tomu přistupovat?
8: Tak k tipům bych první řekl, že já se strašně bojím těchto panských rad, protože máme tady odborníky a vlastně spousta lidí, kteří dokážou pomoct, takže to bych se asi úplně netroufnul. Ale co se týče, jak jsi říkala, právě nějakých těch jako největších mýtů, tak jeden z těch největších mýtů je, že prostě autista je asociální, jo? Že to jako nikdy nebude pracovat s lidma, to vůbec není pravda. Nebo že vlastně se nehodí na jakoukoliv jinou práci, než být zalezlý někde v kanceláři, to taky jako není pravda. Právě to jiný zapojení toho mozku může být vlastně strašně takový jako dynamický, takový strašně zajímavý a často to vede i k takový jako nečekaný kreativitě a dynamice v různých týmech a v různých organizacích.
7: Ty jsi zmínil, že autismus je proces. Mohl bys trošku shrnout ten tvůj příběh?
8: Tak já vlastně, když jsem začal, tak já jsem si zažil takový poměrně krizový období v 11 letech. Jsem na tom ani jako zdravotně nebyl dobře a těch 11 bys mě vůbec jako nepoznala. Já jsem byl velmi asociální, introvertní. Vůbec jsem nechápal jako emoce, ani nějak jako moc ten svět kolem sebe. A on tak nějak nechápal mě. Ale dneska mě strašně vlastně baví řízení lidí, práce s lidma, práce v těch týmech a třeba i popularizovat tu vědu a mluvit o tom. Takže v tom je ten proces. A to není ze dne na den, to není, že jsem se jeden den probudil a bylo to takhle. To prostě je spousta právě toho pozorování nebo nějaké učení se práce sám se sebou. Jo, vlastně vyrovnání se s tím. Tak dlouhý proces.
7: A hádám, že to je nikdy nekončící proces.
8: Nikdy nekončící proces, protože jsou stále věci, které nějakým způsobem třeba vím, že musím víc dávat pozor. Třeba jsem byl v londýnském metru, tak to bylo takové poměrně zátěžové, ale jinak cítím, že se to posouvá, že dneska prostě jsem schopen mluvit před obrovským množstvím lidí a vůbec vlastně to hrozně baví. A to je něco, co před třeba 3 lety bych vůbec nezvládnul.
7: A je to na tobě vidět. Do studia Českého rozhlasu Dvojka jsem si dnes pozvala Tomáše Čermáka. Tomáši, já o tobě vím, že máš velmi netradiční zálibu a to je háčkování a vyšívání. Jak jsi se k tomu dostal?
8: Tak já jsem se vlastně k tomu dostal, jak jsem mluvil o tom, že ty moje projekty vznikly z nějaké jako neposednosti, tak v určitý moment jsem začal být už jako poměrně vyčerpaný z nich. Takže jsem si říkal, je potřeba něco, z čeho ten projekt neudělám. Takže jsem vlastně začal první drhat, pak jsem pokračoval s háčkováním a skončil jsem i u toho paličkování a vyšívání. A ono to je takový čistidlo hlavy. Takže jsem se k tomu dostal vlastně skrz tu svoji jako neposednost a furt potřebu něco řešit a dělat.
7: Ale já vím, že tam jsi uháčkoval bakterii E. coli, takže přeci jenom tam nějaký vědecký propojení je.
8: Lehký protnutí tam bylo a já doufám, že nebude příliš jako intenzivní. Ale je pravda, že to je vlastně model E. coli 1:250 000 a to je fakt jako velký lákadlo. Na tom já často vysvětluju ten výzkum, protože vlastně přilákáš i ty lidi, kteří nejsou si v tom tak jistý a řeknou, je, co to tady máte? A já je čapnu a začnu jim vysvětlovat prostě studený plazma.
7: Máš na to čas i teď se všemi těmi dalšími projekty. Co aktuálně háčkuješ?
8: Já právě teďka s maturitou jsem to trošku omezil, ale vlastně jsem se teďka hlavně paličkoval. A upaličkoval jsem si límec na jednu košili, takže to bude na jeden taký speciální gala večer.
7: Tak to se moc těším, až uvidím. Mě by ještě ale zajímalo, co tě zaujalo na háčkovacím stroji.
8: To, že neexistuje, jo, to máš pravdu. Teď jsi mě připomněla, že můj prvotní impuls k tomu začít háčkovat bylo, že jsem četl jednu takovou technickou studii, myslím, že to byla, proč je nemožný nebo proč je vůbec ekonomicky nemožný háčkovací stroj. Já jsem říkal, no tak když na to není přístroj, tak to se to musíme naučit, že jo. To je jasný.
7: A není s tvým přístupem velká naděje, že ten paličkovací stroj do pár let budeme mít, že to vymyslíš?
8: Až se začnu nudit, tak určitě. Proto se snažím se nenudit.
7: Říká můj dnešní host Tomáš Čermák. Moc děkuji za to, že jsi za námi přijel.
8: Děkuji za pozvání, děkuji za krásný rozhovor.
7: Mé jméno je Pavla Hubálková a já se budu těšit zase u dalšího dílu Žárovek.
6: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne.
9: Co je to populismus?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Populismus je komunikační a politická strategie, která proti sobě staví lid a elity, které podle populistů nereprezentují zájmy obyčejných lidí. Není to ideologie jako komplexní světonázor, ale různé hodnoty z klasických ideologií využívá podle toho, jaký konflikt mezi lidem a elitami odráží. Najdeme ho tedy jak v pravicovém, tak levicovém hávu. Pravicově populistická hnutí slibují zachování nebo návrat starých pořádků a využívají hodnoty konzervativního myšlení, jakou je například rodina a suverénní stát. Levicově populistická hnutí nabízí kompletní proměnu společenského řádu a mluví o hodnotách socialistických, jako je solidarita pracujících a lidová suverenita. Cílovou skupinou populistů jsou lidé, kteří mají pocit, že ztrácí jistoty v současném světě. A těchto lidí dnes není málo. Informační a technologická revoluce spolu s ekonomickou globalizací totiž způsobují, že se svět velmi rychle mění a lidé se obrací k hodnotám, kterým rozumí. Populisté dnes posilují jak v Evropě, tak třeba i ve Spojených státech.
2: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Maďarsko podle jeho premiéra čekají těžké dny kvůli odstavení jaderné elektrárny Paks. Je světový týden kojení, lékaři poukazují na zdravotní benefity mateřského mléka. Tenistka Vidmanová nestačila ve finále turnaje WTA na Rusku Ljutovovou. A zítra bude převážně slunečno, výjimečně bouřky, teploty až 39 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Maďarská vláda bude rozhodovat o odstavení jaderné elektrárny Paks kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z této řeky totiž slouží k jejímu chlazení. Podle předsedy vlády Petra Maďara čeká jeho zemi těžký příští týden. Na základě vládního opatření už začaly průmyslové podniky a velké firmy omezovat spotřebu elektřiny. Maďar taky vyzval obyvatele k tomu, aby od zítřka během večerních špiček šetřili elektřinu.
10: Je před námi 5 zásadních dnů. Elektrárna pakž nebude vyrábět elektřinu a zároveň očekáváme nejteplejší dny s teplotami okolo 40 stupňů. Celá elektrická síť, naše veřejné služby i my sami budeme vystaveni obrovské zátěži.
3: Je světový týden kojení. Podle lékařů má mateřské mléko pro dítě mnoho benefitů. Snižuje třeba riziko alergií, astmatu anebo obezity. Dál přínosy kojení vysvětluje předseda České neonatologické společnosti Jan Malý.
11: Kojení se přizpůsobuje potřebám dítěte v závislosti na jeho věku. Dodává dítěti spoustu obranných látek, které tomu novorozenci chybí. Jsou to různé imunoaktivní látky v mléku, které ho chrání proti infekcím.
3: Až 80% českých novorozenců je při propouštění z porodnice plně kojených, ukazují to data Ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy u kojení zůstanou. Podle agentury UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Rátén je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku.
12: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rátn leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a 3 lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně udělali lékaři sken gotické sošky žarošické Madony pomocí počítačové tomografie. Zjistili, že téměř celá je vyrobená z jednoho kusu dřeva, obsahuje ale taky jiné materiály a část je poškozená červotočem. Vyšetření na CT farníci nechali udělat, protože zhruba 700 let stará socha na podobném průzkumu nebyla. Shrnuje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
13: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
3: Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s ruskou Ljutovovou 1-2 na sety. V americkém Memphisu přesto dosáhla na nejlepší výsledek kariéry. Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šanceligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapala si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
14: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět i ty tři body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo a mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
3: V dalších utkáních pak Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a Bohemians remizovali s Hradcem Králové 0-0.
5: Nebezpečí na D4 na Příbramsku a chodec na silnici 26 u Plzně. Na dálnici D4 z Příbramy do Prahy za sjezdem na Voznici je hlášená sražená zvěř. Kilometr 22,5. Na silnici 26 z Plzně do Domažlic stále pohybuje chodec. A teď v úseku mezi Studem a Holíšovem. Na D35 se z Litomyšle do Hradce Králové večer narazil osobní auto do značení. Následky nehody čekejte na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto. Vše je zaznačením v omezení na konci dálnice. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova narazilo auto do svodidel. Nehoda je mezi Ostrovem a Stráží poblíž odbočky k Hornímu Hradu. Na místě policie místo teď průjezdné, naopak neprůjezdná by měla být každou chvíli D3 u Českých Budějovic. Tunel mezi kilometry 135 až 136 obousměrně ruší tam omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy
15: Na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 31 až 36, na jihu Moravy i 39 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
15: Posloucháte Český rozhlas Plus. Pomníky mají podle svých tvůrců a stavitelů přetrvat staletí. Jenže často bývají příkladem toho, jak se pohled společnosti na některé klíčové události a osobnosti mění. Některé bouráme, jiné přesouváme do muzeí. A v některých případech se po víc než století můžou vrátit na své původní místo. Řeč je o pomníku maršála Radeckého, který se má znovu objevit na Malostranském náměstí.
16: Je to nádherný sochařský dílo, to nezapomínejme.
15: Říká Jan Párta, předseda spolku Radecký, který se o to lvým dílem zasadil. Jenže odpůrci návratu právě tohoto vojevůdce namítají, že přece nejde jen o uměleckou hodnotu sochy.
17: Tam, kde má texta, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických. To je dnes z budov poslanecké sněmovny. A my máme před tou poslaneckou sněmovnou někoho, kdo tu sněmovnu nechtěl.
15: Celý spor má samozřejmě širší rozměr. Kdy vlastně pomník přestává být kamenem nebo bronzem a stává se symbolem? I o tom budu mluvit s historikem umění, profesorem Vítem Vlnasem.
18: Velcí autoři si všimli v minulosti, že pomník nás začne zajímat teprve ve chvíli, kdy zmizí.
15: Při poslechu pořadu Zaostřeno vás vítá a od mikrofonu vás zdraví Pohanka.
19: Zaostřeno.
16: Ty jsou odtamtud, aby to fotili jako na něj pohled zepředu. No?
15: Architekt Jan Bárta, předseda spolku Radeckými na Malostranském náměstí, ukazuje místo, kde Radeckého pomník stával od poloviny 19. století až do vzniku Československa v roce 1918. Jestli, nebo teď už spíš, až se sem vrátí, nebude stát přesně tam jako kdysi. Přesune se na horní část náměstí před palác Smířických, dneska jeden z objektů poslanecké sněmovny. A Jan Bárta připomíná ještě jednu zajímavost. Spory okolo pomníku se vedly už v době jeho vzniku a existence. Nešlo přitom tenkrát o to, jestli má stát a kde, ale třeba o to, jestli na dominantní, lépe viditelné straně podstavce bude český nebo německý nápis.
16: 1907 ze zadu byl tenhle ten německý nápis.
15: A za pár minut už sedíme s Janem Bártou a jeho mladším kolegou Michaelem Heresem, který je místopředsedou spolku Radecký, ve stínu podloubí malostranské besedy nad kávou a limonádou, abychom to probrali celé od začátku. Kdy jste třeba o Radeckém se poprvé doslechl, jestli si to pamatujete, kdy jste o něm poprvé třeba četl a kdy jste přišel na tu myšlenku, že by bylo důležité, aby se tady ten pomník obnovil?
16: No, já se zabývám celý život v podstatě historií. Takže, že existoval maršál Radecký, jsem se dověděl pravděpodobně, když jsem poprvé četl třeba o bitvě národu u Lipska nebo podobně. Dověděl jsem se tenkrát, že vlastně sloužil už pod generálem Laudonem, když bojovali proti Turkům. Takže jsem se o to začal velice, velice intenzivně zajímat, ale ten pomník není pomník bez osobnosti. Jo? Čili první byl zájem o maršála Radeckého jakožto historickou osobnost, pocházející teda z Čech, a která byla vysokým vojenským a velmi úspěšným velitelem. Pak jsem si to vlastně srovnal, že Radecký je součást českých dějin, že to se nedá vymazat, takovéto osobnosti, leč ke škodě teda tohoto státu a národa. No a pak samozřejmě jsem viděl v lapidáriu to uložené bronzové sousoší od bratří Maxů. A pak jsem našel, že už v roce 1922, už 3 roky potom, co byl ten pomník odstraněn, byla první iniciativa od pražských intelektuálů, abych tak řekl, uvažovat o tom, že by ten pomník se měl vrátit. A po revoluci v roce 1992 byla uspořádána v Vojenském historickém ústavu mezinárodní konference, velice rozsáhlá, dvoudenní. A výsledkem této konference v tom roce 1992 bylo doporučení navrátit Radeckého pomník sem na Malostranské náměstí.
15: Pro Jana Bártu byla v každém případě tahle konference přelomovým momentem. Přiměla ho, když parafrázuji Karla Havlíčka Borovského, aby mu vlastenčení z úst do rukou Ráčiti přešlo a začal konat.
16: Úplně od nuly, jako vlastně jsem začal zjišťovat, co by to vlastně chtělo a tak dále. Začali jsme o tom psát, začali jsme o tom veřejně mluvit, začali jsme získávat další a další příznivce z kruhu historiků a uměnovědců a z různých, třeba od malostranských spolků zdejších, kteří to také podporují. Začala nějaká debata taky veřejná v novinách a podobně. Samozřejmě se objevili odpůrci, přirozeně. No a v tomto duchu jsme pokračovali, potom jsme jako spolek zajistili zpracování té projektové dokumentace, napřed studie a potom dokumentace, tu, kterou tady vidíte, kterou jsem vám přines ukázat. A s ní jsme začali obcházet instituce. No, byla to trnitá cesta a když teda bych to už dokončil a zkrátil, tak se přidal tady kolega Heres, který to vzal za správný konec, abych tak řekl, protože je plnej mladistvého elánu na rozdíl ode mě. A jemu se podařilo získat mezi zastupiteli hlavního města Prahy podporovatele, kteří tu myšlenku uchopili za svou a kteří vlastně iniciovali nedávné před měsícem zasedání zastupitelstva, které to nakonec schválilo.
15: Víte, pánové, já tomu rozumím, ale co byste řekli někomu, komu se ta myšlenka nelíbí, protože Radecký prostě pro ně stělesňuje Rakousko-Uhersko, od kterého jsme se v tom roce 1918 prostě definitivně odstřihli a konec konců už víc než 100 let tady prostě ten pomník není, tak proč ho sem znovu dávat? Nám se to nelíbí. Co byste takovým lidem řekli?
16: Já bych jim asi řekl, že pohled na české dějiny se vyvíjí, jako se všechno vyvíjí, že po revoluční tom 18. roce strhávání orlic z fasád a tak dále a bourání mariánských sloupů a tak dále, co se tady dělo, je v tom roce 18 pochopitelná, ale přeci jenom od té doby teda uběhlo 107 let a historické chápání našich dějin národních se přeci jenom posunulo od jakýchsi revolučních jednostranných hodnocení a mýtů, k ním patří, to bychom mohli začít u Bílý hory, ale to bych nerad teda. To se prostě změnilo a prostě patří ten Radecký k našim dějinám a byl to významný člověk, byl to významný vojevůdce, byl to proslulej vojevůdce. A zapomněli jsme, jak tu sedíme, pánové, ještě na jednu zásadní věc. Je to nádherný sochařský dílo, to nezapomínejme, že ta socha byla považována ve své době a ještě vlastně do dneška. Považována za jednu z nejkrásnějších plastik toho stylu, toho romantického sochařství. Snad na světě vůbec, nebo rozhodně v Evropě. Takže i to je jeden z momentů, proč bychom chtěli ho vytáhnout z toho lapidária, kam nikdo nechodí.
15: A jestli můžu ještě trošku k té procesní stránce, ta podpora byla značná, jak jste zmínili, 41 proti 4, jestli si dobře to vybavuji. Proč to tak dlouho trvalo, když se zeptám takhle? Proč jste o to usilovali celou řadu let a nešlo to prosadit dřív?
16: Usilovali jsme 15 let. Protože, jak jsem říkal, ten názor se prostě vyvíjí. 15 let už stačí na to, zejména když celá řada historiků znášela ty připomínky, že to bylo krapítko jinak, než jsme to podle Zdeňka Nejedlýho a Aloise Jiráska jako poznávali, když jsme byli malí. Já jsem starý člověk, takže si to pamatuju dobře. No a tak pomalu se měnil i náhled politiků na to. My jsme konfrontovali s těmi historiky, my jsme jim to vysvětlovali, hovořili jsme s nima a pomaloučku přeci jenom se připustilo v závěru, že Radecký byl součást českých dějin, že ta socha je krásná a že vlastně, no já nevím, co bych tomu dál dodal.
19: Možná to, že jsme zejména vyvrátili ten argument, že je to nějaký cizí prvek nám sem naordinovaný, ale že to je skutečně věc, která vzešla z Prahy. Že to byla poptávka Krosoumné jednoty, tedy předchůdce Národní galerie, a že to dělali přední pražští sochaři bratři Maxové, špička v oboru, evropská špička v oboru, a ta spodobňovaná osobnost prostě má velkou relevanci pro Prahu a české země. A nenechali jsme si vnutit, nebo respektive dokázali jsme v tomhle ohledu přesvědčit magistrát k tomu, že to skutečně není žádný cizí prvek. A těch 41 hlasů, který zvedl roku pro to, tak to rozhodně není z nějakého resentimentu pro společný rakousko-uherský stát, ale skutečně převládá ten kulturní náhled na to, že Praha je skutečně jako historicky velice bohatá a že se hlásí ke svému historickému dědictví, a Hradecký je součástí tohoto historického dědictví. Takže kdybychom se měli jenom úzce profilovat na to, co zde přinesla doba po roce 1918 a všechno předtím, by mělo být jako

0: Dobrý a dokonce osvícený nápad. Za prvé, ten pomník je opravdu výtvarně zdařilý. Za druhé, ten pomník k tomu místu patří, byl pro ně vytvořen. Za třetí, na rozdíl například od některých problematických rekonstrukcí nebo napodobenin, jako byl případ Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, který z ideového hlediska je v pořádku, ale kde prostě jako nemáme ten originál, takže to, co tam máme, je přibližná napodobenina, která opravdu jako má do toho barokního Bendlova mistrovského díla zřejmě dosti daleko, jak můžeme soudit, tak tady ten pomník máme, že jo? Tady se nám zachoval a je úplně jedno, jestli se tam vrátí originál nebo odlitek.
1: Profesora Vlnase uslyšíte za chvíli v hlavním rozhovoru. Chtěl jsem ale promluvit také s někým, komu se ten záměr vrátit pomník Radeckého na Malostranské náměstí nelíbí. Luboš Rokos je sice povoláním zdravotník, ale studoval také historii, které se věnuje ve volném čase a publikuje o ní. Dali jsme si sraz v kavárně na Vinohradech.
2: Já nejsem úplně zastáncem toho, že by se Rakousko-Uhersko muselo nutně rozpadnout. Myslím si, že ten vývoj té monarchie šel zase k nějaké demokratizaci, nějaké federalizaci, protože byl to konglomerát více národů, ale zase ta monarchie, pokud měla přežít, nebo pokud by měla nějaké morální právo ještě fungovat dál, tak by musela být z mého pohledu demokratizována a federalizována. Radecký stál na té straně centralizace jako jak politické, tak té etnické. To znamená, že Vídeň uvádá z centra vlastně všechno, všechny ty národy pod sebou. Takže pokud Rakousko ano, tak federalizované, demokratické. A pokud ne, tak to je to Rakousko, za které válčí ten Radecký, to znamená to militaristické, nedemokratické.
1: Víte, mě vlastně tady na tomhle tom zajímá ta debata o pomnících všeho druhu na veřejných prostranstvích. Tak si tak kladu otázku, co to z vašeho pohledu vypovídá, když tam bude Radecký stát na Malostranském náměstí tady v Praze o postoji české společnosti i k té historii, kterou evidentně máte rád.
2: Mě v tom asi vidět nějaká smířivost. Když byla anketa o největšího Čecha, tak tam zvítězil ne Žižka, ne Valštejn, to byla štětem 100 a něco, ani ten Radecký, ale vítězil to Králi IV., protože něco vybudoval. Takže ten pohled Čechů na tom byl asi takový smířivější, že se smíří na to Radeckého klidně, dvě víc. Jenom bych to, jako, i tak bych to zase prostě nechtěl minimálně na tom místě. Že to Malostranské náměstí, tam, kde má texta, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických. To je dnes budova poslanecké sněmovny, nebo jedna z budov poslanecké sněmovny. A my máme před tou poslaneckou sněmovnou někoho, kdo tu sněmovnu nechtěl. Kdyby chtěl dál, že vládu ještě víš z toho regionu Nábrši. Takže jestli Radecko to mě týká nudát, a buď to na nějaký zámek, nebo do Kraské invalidovny, což je místo, co bylo stavěné pro vojáky, tam by se skvěle hodil, si myslím.
1: Shrnuje své výhrady Luboš Rokos. Profesor Vít Vlnas oponuje.
0: Je to návrat něčeho, co tam patří. Jestliže bude tímto způsobem apostrofován maršál Radecký, který, ať už se na to díváme jakoliv, je jedním ze dvou největších vojevůdců české krve, které historie poznala. Samozřejmě kolega Čornej a další husitologové vám řeknou, že největším českým vojevůdcem byl Žižka. Já se samozřejmě domnívám, že to byl Radecký, ale v každém případě je to jedna z těch osobností, jakých nemáme v naší minulosti mnoho a kterou je možno si připomenout, aniž bychom se stotožňovali s celým jeho odkazem nebo s celým jeho historickým příběhem, který pochopitelně, tak jak to u velkých osobností historie bývá, měl svá světla a měl i své stíny. Nicméně připomenout si vojevůdce, který vypracoval štábní plán bitvy u Lipska, to znamená, že vlastně on dokázal ve štábní práci být minimálně tak dobrý, nebo lepší než Napoleon Bonaparte, to není zase tak špatná věc.
1: Když dneska slyšíme, jak se vede spor o obnovení nějakého pomníku, je to podle vás, že se ti lidé dohadují spíš o historii nebo o tom, jak si představují, že by společnost měla vypadat dnes a jak by se měla

0: a k té historii stavět vlastně.
1: Já si myslím, že to je obojí. Všichni se zaklínají historií, ale samozřejmě o historii tady vůbec nejde jako takovou, tedy o to, co se stalo, a dokonce nejde ani o to, co si o historii nebo o své současnosti mysleli lidé v minulosti, ale jedná se právě především o naši představu, jak by naše historie měla vypadat, nebo jak vypadala, jde o průměty našich současných ideálů a představ do minulosti, a jde o takovou až trošku naivní představu, že těmi pomníky můžeme nějakým způsobem to veřejné prostředí zkultivovat nebo spíše ovlivňovat, nechci říct si přímo manipulovat ve prospěch určité ideje, která je buď dominantní, nebo ti, kteří ty pomníky budují, mají představu, že by dominantní být v budoucnosti měla. A je tady rozhodující právě ta představa o tom, že historii je možno manipulovat, je možno ji ovlivňovat, je možno si z ní vybírat osoby a události, které nás nějakým způsobem oslovují nebo jsou nám sympatické. A naopak tím zpětným pohybem, to znamená odstraňováním těch pomníků, vytěsňovat a organizovaně, institucionálně zapomínat na to, co se nám do té historie nehodí. To jsou ty pomníky a zapomníky, že? Jak to kdysi krásně vyjádřili v názvu své dodnes nepřekonané knihy kolegové Hojda a Pokorný.
0: V posledních letech jsme viděli třeba na dálku, aspoň v Americe a v Británii, že se pomníky spíš odstraňovaly. Ano, bylo to i v Česku, ten slavný, bych řekl, případ, nebo hodně medializovaný případ pomníku Koněva. Teď se konkrétně v Praze připravuje obnova pomníku Radeckému, který před víc než 100 lety zmizel. Je to podle vás výjimečný případ nebo něco, co naznačuje změnu širšího myšlení společnosti?
1: Tady je zapotřebí říci, že ti, kteří pomníky odstraňují, stejně jako ti, kteří je budují, jsou možná příliš optimističtí v představě toho, že ten pomník má nějakou moc nebo sílu. Ve skutečnosti už Robert Musil v takové té své výsměšné stati o pomnících říkal, že pomníky ve chvíli, kdy se stanou součástí toho městského prostředí. To znamená, že je přestaneme vnímat a tím spíše přestaneme vnímat ty lidi, kteří na těch pomnících jsou, a v podstatě za své je vezmou pouze holuby, tak že v této chvíli ta veřejnost vůči těm pomníkům otupí. Ti, kteří ty pomníky odstraňují, mají naopak představu, že ty pomníky stojí v cestě tomu jejich způsobu vyprávění dějin a že jejich odstranění můžou způsobit nějaké pozitivní změny ve společnosti. To znamená, ten, kdo pomník zřizuje a ten, kdo pomník odstraňuje, mají jedno společné. Víru v moc tohoto pomníku. Většina veřejnosti s nimi ovšem tuto víru nezdílí.
0: Jestli se to dá říct, kde je podle vás hranice mezi připomínáním historie a jejím oslavováním, jestli mi rozumíte, a může společnost postavit nebo obnovit pomník nějakému člověku, aniž by svým způsobem schvalovala fakticky všechno, co ten člověk v životě udělal nebo co symbolizoval?
1: No, naprosto určitě ano. Tak oslava, když se vybudoval pomník Karlu IV., tak se bezesporu neoslavoval židovský pogrom například, který byl z autority Karla IV. Inscenován do Limberku, že to je známá věc, nebo pomník Jana Žižky asi pravděpodobně symbolizoval jiné kvality než ty, které zdůrazňovali a zdůrazňují odpůrci husitství. Takže každý pomník je samozřejmě identifikačním momentem určité části společnosti, nikdy ne celé společnosti. Vzpomeňme si na spory kolem Mariánského sloupu, což samozřejmě není klasický pomník, ale je v tom novodobém diskursu historickém už také tak vnímán. A pokud se vrátili například do českých lázeňských měst pomníky habsburských císařů, pokud se konec konců bez větší společenské debaty navrátila jezdecká socha císaře Františka I. do pomníku, který byl tomuto císaři věnován v 19. století na dnešním Smetanově nábřeží, tak návrat maršala Radeckého na místo, na kterém stál, byť samozřejmě ne na to úplně původní místo, tak v sobě má hlubokou logiku a svědčí o tom, že přece jenom dospíváme do stavu, kdy se dokážeme na své dějiny podívat normálně a bez mindráků. A samozřejmě i o tom, že dnes habsburská minulost asi vadí méně, než vadila a jitřila v roce 1918.
0: Nakonec, když byste se na ty spory o pomníky nebo prostě ty debaty o pomnících podíval s odstupem historika, a teď se ptám na ty v Československu, teda nejdřív po roce 89, později v České republice, co nám podle vás říkají hlavně o nás samotných, o tom, jak se mění česká společnost, jaký je její vztah k vlastní minulosti a k tomu, jak se jaksi esteticky snažíme tu minulost nějakým způsobem připomínat nebo ji snad i interpretovat.
1: Pomníky samozřejmě nevypovídají nebo vypovídají jenom velice málo o době, ke které se vztahují. Pomníky Jana Žižky říkají velmi málo o Žižkovi a o Husitech. Pomník Josefa Jungmana nevypráví příběh počátku českého národního obrození, ale vypráví o době, která již byla schopna, a to i materiálně, budovat pomníky těm, které pokládala za legitimní předchůdce svých vlastních snah. Vždycky je to projekce určité skupiny lidí, jejich představ do minulosti a vždycky je třeba si uvědomit, že ti, kteří ti pomníky potřebují budovat, tak jsou přesvědčeni, že je stavějí na věčné časy. Mnohokrát byla analyzována a ohlášena krize pomníkové kultury. Už jsem hovořil o tom, že obrovské krizi historismu a pomníkové kultury se hovořilo v době, kterou my dnes chápeme jako zlatý věk zřizování pomníků, v době, kdy ještě nestály monumentální pomníky Husa, Žižky, Palackého, jenom v Praze. Takže ty lidé pomníky potřebují do jisté míry. Potřebují se k něm vztahovat jako k místům paměti. Nechci teď vplouvat do různých teoretických exkurzů, ale je třeba říci, že vždy se tady někteří lidé s těmi pomníky identifikují. Pro některé představují nástroj reprezentace nebo legitimizace. Opět jiní s nimi mohou svádět rituální půdky, případně budovat vzdoropomníky, jo, což je také taková zábava. Nejenom česká, prosím vás, tady je zapotřebí říci, že vše to, co považujeme někdy za české specifikum, se týká i pomníků minimálně v evropském měřítku. Takže každý z těchto pomníků je budován pro věčnost, ale přitom osudy těch pomníků si vlastně nezadají z osudy živých bytostí, protože jsou to projekce našich vlastních dramat a představ. A tak je zapotřebí říci, že už mnozí velcí autoři si vlastně všimli v minulosti, že pomník nás začne zajímat teprve ve chvíli, kdy zmizí. A možná je naopak nahrazen pomníkem jiným.
0: Uzavírá dnešní pořad Zaostřeno historik umění profesor Vít Vlnas. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
2: Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Mám doma paní učitelku. tak se jmenuje čtyřdílný dokumentární seriál Karla Špalka, ve kterém na ploše jednoho roku mapuje osudy českých pedagogů, ale také jejich rodin, do kterých učitelské povolání více či méně zasahuje. Reprízu série vám nabídneme v příští půl hodině.
2: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Přeji hezký večer, milí posluchači. Na červnové natáčení jsem se moc těšil v domnění, že před prázdninami natočím uvolněné a rozverné povídání ze školního prostředí. Jak jsem mohl být tak naivní? Výsledkem bylo naprosté fiasko.
1: Dobrý den, prosím vás, můžu se něco zeptat?
2: Prosím vás, teď ne, až
3: nezlobte se po prázdninách.
4: Jo, díky.
5: Já se omlouvám, ale vůbec nemám čas, děkuji.
1: Dobrý den, paní učitelko, můžu se vás na něco zeptat?
6: Dobrý den, teď ne, je červen, až po prázdninách.
5: Ne, až v září.
1: Dobrý den, prosím vás, pěkně.
7: Dobrý den, nezlobte se, já musím běžet, on je červen a máme teďka spoustu práce. Naschledanou.
0: Ano, je tu červen a to je doba, kdy je dobré říkat doma své paní učitelce samé příjemné věci a chystat jí pomýšlení ve formě vytřené podlahy, nachystané kávy se zákusky, případně obloženými chlebíčky se sklenkou kvalitního vína, od kterého nelze očekávat nic víc než brzké vypnutí jejich smyslů. Předpokládanou odměnou budíž naděje, že se dá během necelých 2 měsíců dohromady natolik, aby byla v září schopná usednout na divokou horskou dráhu, které se říká školní rok a ze které může vystoupit až posledního června, pokud z ní ovšem během roku nevypadne. Příjemný poslech závěrečné části dokuseriálu s názvem Mám doma paní učitelku vám přeje autor pořadu Karel Špalek. Bylo mi jasné, že v červnu doma ani ve škole žádnou veselou příhodu z tohoto období nenatočím. Jediný, kdo mě mohl zachránit, byla dlouholetá paní učitelka Aneška, kterou jsem rafinovaně a s jasně nekalými natáčecími úmysly pozval na kávu. A vyplatilo se.
8: Bylo to takhle jednou ke konci června, kdy už všichni byli unavení, v třídní knize mimo jiné plno neomluvených hodin a tak dále, což se občas stává, že některý z chytrých žáčků a studentíků udělá to, že třídní kniha se prostě náhle ztratí a již se nenajde, pokud má ten dotyčný štěstí. No a tak bylo velké vyšetřování, ti podezřelí, kteří měli nejvíc neomluvených zameškaných hodin, tak kam se to strčil, prohledávali se všechny možné skříně, oblíbené skrýše na záchodě a podobně a nic se nenašlo. Klukům už málem hrozil nějaká snížná známka schování a já jsem takhle v pátek odpoledne šla domů a přišla jsem do zborovny, odevřu mrazáček, odkud jsem si chtěla vyndat nějaké uložené věci, abych teda mohla to odnést domů. A ta třídní kniha se našla v tom mrazáku, kam ji evidentně musel strčit někdo z mých kolegů, nebo nejspíš asi já. Naštěstí chlapci byli zachráněni, třídní kniha taky a ostuda byla taky docela dost dobrá.
0: Aneško, nechci ti sahat do svědomí, ale když si mi před pár lety tuto příhodu vyprávěla, třídní knihu si našla v mrazáku doma, když si ukládala mraženou zeleninu. Za to se přece nemusíš stydět, vždy byl čer.

0: Myšlenky najít nějakou červnovou učitelku ochotnou promluvit na mikrofon jsem se nevzdal a po důkladném průzkumu pedagogického terénu jsem se setkal s dlouholetou paní učitelkou Jarkou. Myslím, že se domnívala, že bude točit na kameru, protože přišla krásně umytá, načesaná a dlouhodobý stres na sobě nedávala znát. Jak tedy vnímá červen ona a jak žáci?
1: Červnové děti jsou nabité energií a už vůbec nechtějí nic dělat, ale je potřeba hodně úsilí je trošku ještě zkrotit nebo přimět je k něčemu, aby ještě se snažili. No a červnová učitelka, ta už se taky strašně těší na prázdniny, protože už nechce tak brzy vstávat a běžet do školy a umramňovat tam ty děti a ještě něco chystat a připravovat. No, únava už udělá své v tom červnu. Syn, když mi oznámil, že se bude ženit a chtěli mít svatbu v červnu, tak jsem je prosila, prosím vás, nedělejte to v červnu, já mám v červnu vždycky už všeho plný zuby. Tak to pak o měsíc odložili kvůli mně, no.

0: červnu se dohání všechno, co se během školního roku nestihlo, a nabalují se další a další věci. Pohledem zvenčí by nezúčastněný řekl, že takové výlety jsou pohlazením po kantorově duši. Vždyť jsme na ně jezdili tak rádi. Když jsem chodil do 8. třídy, nastoupila na naši školu čerstvě vystudovaná překrásná češtinářka Jarmila Holíková, do které jsme se my kluci okamžitě zamilovali. Včetně našeho třídního učitele. Když po našich intervencích přislíbila, že s námi pojede na výlet, naše radost neznala mezí. Ani po 50 letech nikdo z nás na tento výlet nezapomněl. A naše paní učitelka, která si zanedlouho změnila jméno na Urbanovská, si všechno pamatuje do nejmenších detailů.
1: No, byl to můj první a ten nejstrašnější výlet, který jsem zažila. Cílovým byly Sulovské skály. Tam jsme také měli přespat. Po výšlapu jsme byli unavení a těšili se na večeři. Večeře dopadla katastrofálně. Po večeři jsme odešli na takový travnatý plácek, kde jsme si hráli různé hry. Kluci se předváděli před holkama a dva největší syčáci ze třídy, Petr a s Mírkem, ten na něho spadl, něco ruplo a bylo po klíční kosti. Přijela sanitka, odvezla do bytče. A když jsem se 10 hodin vrátila z nemocnice, děvčata už chodila a říkala, mně není dobře, já jsem byla zvracet. A začali mít i mírnou teplotu. Druhý den už jsme nešli do okolí, ale belhali jsme se všichni na nádraží. Odtud jsme odjeli do Žiliny a nastala ta nejtrastiplnější cesta do Bratislavy. Začali i kluci blinkat, a v bratislavském nádraží jsme oznámili tamnějšímu lékaři, který zdržel vlak na Břeclav, to byl mezinárodní vlak, a my jeli do Břeclavy. Skud už jsme volali do břeclavské nemocnice a ti na nás tam už čekali nejméně 2-3 sanitky. Třetinu žáků z těch 32 jsme nechali v nemocnici, pak něco málo ve Valticích, no a nakonec ve Znojemské nemocnici. Z těch 32 se vrátilo domů asi 16. V pondělí paní doktorka naznala, že jsme dostali silnou salmonelu. Bylo to hrozné.
0: Já teď vstoupím do duše mladé paní učitelky. Jak jste to prožívala, jak jste to vnímala, jaký to byl stres?
1: Je to ohromná odpovědnost vůči těm dětem, ale hlavně také i vůči rodičům. Víte, jet s dětskama na výlet, tak to je jednou nohou jít do věznice. Tenkrát jsem si řekla, už nikdy nikam nepojedu. Ale nakonec 41 roku jsem stejně jezdila, hlavně pěšky po naší krásné zemi.
0: Z vyprávění manželky učitelky vím, jak obrovskou zodpovědnost na sebe při výletech bere. A také vím, v jakém stavu se vrací poté, co dávala u rybníka první pomoc třeťákovi, který dostal alergický záchvat. Záchranný vrtulník přiletěl prakticky hned, za to s manželkou nebyla několik dní řeč. Jakou dostane pedagog za takový výlet odměnu, jsem se dověděl až od středoškolské profesorky Dany.
2: Cesťáky v našem oboru, a myslím si, že to není jenom v našem oboru, jsou velmi nízké, takže já za 168 korun, které dostanu na den, si koupím maximálně meničko obědové a jinak si všechno platím ze svého. A co se týče odměn za výlety a za nadstandard vlastně časový, tak je to 50 korun za noc, takže aby si každý mohl udělat představu o tom, jak asi je učitel po této stránce finančně ohodnocen.
0: Když už jsme u toho ohodnocování, docela by mě zajímalo, jak je to u suplování. Vím, že zaskakovat za nemocného kolegu je solidární, ale je to práce nad rámec vlastního úvazku učitele a obnáší spoustu odpracovaných hodin. Nejednou jsem si objednal řemeslníky, kteří si odpracované hodiny počítali velmi pečlivě, stejně jako třeba právníci nebo terapeuti. Myslím, že současné taxi znáte. Jak je to tedy u vysokoškolsky vzdělaných učitelů?
2: Protože většina suplovaných hodin se skutečně nesupluje, a to právě z finančních důvodů, aby škola ušetřila, ale je to takzvaný dohled, kdy vlastně nemáš v té dané hodině učit, máš jenom sledovat studenty, aby něco nespáchali, a nemáš za to ani korunu navíc. Jak znám učitele, tak většina z nich stejně hodinu naplní učivem nebo nějakou činností, která bude mít smysl pro studenty, ale dělají to z vlastní vůle a toho důvodu, aby studenti tam zbůh darma v hodině neseděli, ale finančně nula.
0: Někde jsem slyšel, že učitelé patří k nejkreativnějším lidem a většina z nich se po odchodu ze školství stala velmi úspěšnými podnikateli. Ti, co svoji kantorskou práci opravdu milují a ze školství odejít nechtějí, často ve svém volném čase sahají po bočních přivýdělcích, místo toho, aby jezdili na poznávací zájezdy nebo se jinak vzdělávali ve svém oboru. Tak můžeme po večerech potkat paní učitelku, která prodává kosmetiku, nebo učitele, který trénuje nejeden sportovní oddíl. Ale jsou i jiná finanční lákadla.
3: Zpívám, ať už při různých příležitostech, ať už jsou to svatby, pohřby, a tam jsem se také naučila na takovýchto obřadech řečnit, což je tak trošku i učitelská práce. Já teda nechodím do krematoria, ale jezdívám přes jednu agenturu na různé obřady, kde mě posílají, kde je nasmlouvaný řečník. Je to velice náročná práce a emotivní tady ta práce s lidmi.
0: Stále přemýšlím o tom, kde se u učitelů bere ta obrovská síla překonat všechna ta úskalí, která jim jejich práce přináší. Opravdu nevím, i když mám učitelku doma. Za to vím, že touha vykonávat toto povolání může vést až, no však uslyšíte sami. Moc děkuji dlouholeté paní učitelce Jarce, že mi dovolila tento záznam použít. Skoro bych si ho dovolil nazvat do hlubin učitelčiny duše.
4: Našla jsem si místo, byla jsem tam hrozně spokojená, mezi tím jsem měla 3 děti, no a mezi tím jsme začali stavět. No a můj muž chtěl, abych zůstala jako doma a věnovala se tomu domu, protože on založil firmu, tak abych mu i pomáhala s firmou. No tak jsem na to, hrozně jsem to obrečela, přistoupila a opustila jsem vlastně prvňáčky, kteří mi hrozně přirostli k srdci, a opustila jsem je před koncem školního roku. Měla jsem takový dojem, že jsem je hrozně zradila. Potom jsem nastoupila k manželovi do firmy, kde jsem dělala nějaké takové ty papírové činnosti, které mě strašně nebavily, ale kvůli němu jsem to dělala. No, pak jsem zjistila, že to dělat nemůžu, tak jsem úplně odešla z té firmy, byla jsem chviličku doma. No a mezi tím moje kamarádka začala učit na jedné škole. A strašně se jí tam líbilo a samozřejmě občas potřebovali nějaký ten záskok, tak ona mě zavolala, jestli bych mohla. No a já jsem samozřejmě nic doma neřekla, protože jsem nevěděla, s jakou reakcí by se to setkalo, tak jsem prostě odeslala děti do školy ráno, všechno jsem zařídila a šup, odskočila jsem si prostě do té školy zaučit. Tak jsem si tam takhle, asi rok to bylo, co jsem si takhle tajně zaučovala v té škole, no a líbilo se mi tam čím dál víc, no a potom teda shodou okolností potřebovali dlouhodobý zástup. No tak já jsem ten zástup vzala, no a řekla jsem doma, co kdybych jako šla zase si to zkusit do školy, no a tak to prošlo. Takže jsem do té školy se zase vrátila, no a už jsem tam zůstala přes 20 let.
0: Musím se usmívat při představě, jak paní učitelka odvádí vlastní děti do školy a potom spěchá ponurými uličkami tak, aby ji nikdo neviděl, naplnit svoji touhu zaučit si cizí děti. Ano, usmívám se a vím, že to tak opravdu bylo. No není to úžasné? Dny do prázdnin rychle ubývají a všichni mají před sebou jediný cíl – ještě těch pár dnů vydržet. Proto se konají všelijaké smírčí turnaje mezi žáky a učiteli, kteří je berou velmi vážně a snaží se v nich ukázat tu nejlepší tvář, kdy jsou i ti nejpřísnější jakoby mávnutím kouzelného proutku rozverní a hraví. Z vlastní zkušenosti vím, že učitelům ty 2 měsíce spousta lidí závidí. Jenže oni to nejsou 2 měsíce. Odpočítejte přípravný týden v srpnu a další dny na všelijaká vyšetření, která kantor odkládá právě na toto období. Spousta jich nastupuje do lázní, aby se tam pokusili obnovit své hlasivky, nervy nebo obojí. Pokud se to nepodaří, u hlasivek následuje operace, případně invalidní důchod, což platí u obou diagnóz. A ještě jedna věc. Učitel si může vzít dovolenou právě a pouze o prázdninách. A to se nám, manželům učitelek, moc nelíbí. Že, Milane a Viktore?
5: Je obrovská nevýhoda, že nemůžeme na dovolenou mimo školní rok. Že člověk by mohl jet někam v době, kdy nejsou turisti, ale prostě to nemůže. Toto je jako hrozně limitující.
6: Na rozdíl od člověka, který vykonává jinou profesi a může si v podstatě vzít kdykoliv dovolenou, může vyrazit na Jadran v červnu, kdy jsou ty podmínky nejvhodnější, tak tady je to bohužel dáno a musí se vyrazit až po 1. červenci. No a tohle okno hodné právě pro trávení dovolené končí někdy 15. srpnem, kdy už zase se to schyluje a kdy už začínají školní přípravy. Takže to bych řekl, že je takový největší zásah školy do chodu rodiny.
0: Kruh se uzavírá. Stojím před školou na stejném místě jako před 10 měsíci, kdy jsem si právě na tomto místě povídal se začínající učitelkou Silvií. Tenkrát byla plná vizí, představ a ideálů. Dnes jsme se tedy sešli znovu, aby mi řekla, jaký byl pro ní tento rok. Naplnila se její očekávání a hodlá učit i nadále?
7: Tím, že jsem opravdu úplně nová učitelka, tak měl spoustu výzev, které jsem musela zvládnout, spoustu překážek, které jsem musela překonat, ale naplnil moje očekávání. S dětma se mi pracuje opravdu hezky. Samozřejmě některé dny jsou horší, ale myslím, že se mi povedlo navodit tu atmosféru, kterou jsem chtěla ve třídě, že to zvládám dělat tak, jak jsem si přála. Pro mě to byl vlastně úspěšný rok. Mě bavilo to, co jsem dělala. Opravdu jsem v tom našla sama sebe, našla jsem v tom možnost se rozvíjet, ukázat, co umím, předat znalosti dětem, pobít s dětmi.
0: Ano, za ten rok natáčení jsem pochopil, že alfou a omegou učitelského povolání je krásný vztah k dětem. To platí od prvního dne školního roku do vysvědčení, které vždycky nemusí být úplně takové, jak bychom si představovali. Já ta svoje před vlastními dětmi pro jistotu schovávám dodnes. A když jsem nedávno našel žákovskou knížku z klavíru, no, to mi opravdu ani po těch letech nebylo moc dobře. A vidíte, hudba mě živí prakticky celý profesní život. Za to jsem si užil dětství jako málo kdo. Život přece není pouze o známkách a slovním hodnocení.
8: Tak Štěpánka má samé jedničky, Šikulka, blahopřeju. Sárinka, také děkuju moc, Sáry, to je nádherná kytka. A ještě jedno srdce k tomu dostanu, no ty máš moje srdce na pořád. Sárinka má samé jedničky, močikovná holčička, blahopřeju. A ještě
0: od své manželky další, učitelky vím, jak emotivní je rozdávání vysvědčení pro obě strany. Přestože jsem na to byl připravený, přišel okamžik, který dostal i mě. Postupně se otevíraly dveře učebny a přicházely celé třídy třeťáků, páťáků, sedmáků a deváťáků, aby se pochlubili svým vysvědčením a poděkovali paní učitelce, která je učila v 1. třídě. Deváťáci se loučili, všichni brečeli a já jsem k tomu neměl daleko. A najednou jsem věděl, že právě tato chvíle je hledanou odpovědí na otázku, proč někdo dělá tak náročnou, zodpovědnou a společností nedoceněnou práci. Na svoji učitelku jsem byl v tu chvíli nesmírně hrdý, tak jako další tisíce jiných manželů učitelek. Vysvědčení je rozdané a než se děti půjdou rozloučit s odcházejícími deváťáky, čeká mě, co by manžela paní učitelky, ještě poslední úkol tohoto školního roku. Odvést spoustu květin. Loučení si samozřejmě nenechám ujít.
9: Paní učitelko, vy jste právě vyprovodila do života svoji třídu. Jak se cítíte, jak to na vás působí?
10: Je mám ráda a přeju jim, aby se jim dařilo.
9: Já myslím, že ostatní už říkají vaše slzy.
0: Ano, pro mnohé je poslední den školního roku současně tím posledním na základní škole. Deváťáci jdou špalíren, všichni jsou dojatí, holky a paní učitelky pláčou, zatímco kluci předvádí siláckou radost, aby zakryli strach z toho, co bude dál. Možná se bojí, že už skončila doba, kdy se mohli přitulit paní učitelce. Nevím. Skutečnost je ale taková, že dobří kantoři své žáky neopouští ani po ukončení školy, bez rozdílu, jestli jde o základku nebo střední školu. Mohl bych vyprávět, kolik bývalých prvňáčků se přišlo pochlubit maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo svými potomky. Ale i tak, potkáváme je u vody, na výletě, na dovolené nebo na koncertě. Oni jsou totiž všude. A když se zadaří, dovedou docela slušně nabourat náš dovolenkový program. Manželka si i po 30 letech pamatuje jejich jména a ve většině případů také datum narození, což mě značně frustruje, protože já si s bídou pamatuji data narození vlastních dětí. Mezi bývalými žáky se najdou i tací, kteří našli vzor ve svém kantorovi a dali se na nesnadnou učitelskou dráhu také. Ti potom chodí za svojí paní učitelkou pro úsměv a odbornou radu. Proč tomu tak je? To ví velmi dobře bývalý učitel pan Zdeněk Svěrák.
11: Já považuji tohle řemeslo za zajímavé a zvláštní, protože jak je vyčerpávající, tak je krásné. Divadlo, které jsem nakonec za učitelství vyměnil, má něco podobného. Tam taky musíte hlediště zaujmout, stejně jako školní třídu. A myslím si, že jsou učitelé pro každého z nás, na které nezapomeneme. Moje první paní učitelka Hustolesová v první třídě, do té jsem byl tak zamilovaný, že když nám uzrály třešně, tak jsem jí doslova dovlekl pod strom a ty třešně jsem jí házel a byla to jedna z nejkrásnějších chvil mýho života. Nikdy na tom zapomenu. Nebo pan učitel Mejstřík, kterému se dal v obecné škole jméno Igor Hnízdo, ten měl kromě jiných, ne třeba úplně kladných vlastností, on si vymýšlel dost, jednu krásnou. On nehledal u těch slabých žáků, co nedovedou, ale co umějí. Měl jsem spolužáka, jmenoval se Lerch, a ten propadal ze všeho, ale uměl nádherně kreslit. A pan učitel vždycky jeho výkres vzal, ukázal a vychválil ho do nebe. A to je, myslím, jeden z úkolů tohohle řemesla. A posílit sebevědomí dětské duše. Čím skončit? No, milé děti a milí studenti, važte si svých učitelek a učitelů. Čím jsou lepší, tím budete lepší vy. To platilo vždycky. A platí to i v dnešní tolik jiné a tolik digitální době. Co vzkázat učitelkám? Mějte rádi své povolání. Je to povolání užitečné a když se vám hodina povede, teď jako herec si myslím, že je to stejný požitek, jako když se nám hercům povede představení. Zasloužilo by potlesk, ale děti málo kdy zatleskají.
0: Nevadí, zatleskám alespoň já a děkuji všem statečným učitelkám a učitelům, kteří byli ochotní promluvit na mikrofon. Na rozhlasové setkání s vámi se někdy příště těší autor pořadu Karel Špalek.
12: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
13: Sportovní reportáž začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
14: Já jsem si tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
13: Josef Laufer se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
14: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
15: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně.
13: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
15: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi ním mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl kamarádovi.
13: Josefa Laufra si posluchači okamžitě oblíbili a s jeho sportovním reportováním začala zároveň vznikat symbióza mezi sportovními fanoušky a rozhlasem. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
16: Protože se přišlo na to, že rozhlas má tu moc přitáhnout ke sportu lidi, kteří se o sport dosud nezajímali, a zároveň ty sportovní reportáže, že mají moc přitáhnout k rozhlasu lidi, kteří se dosud nezajímali o rádio.
13: Jak přesně se stal Josefu Laufrovi rozhlas osudným a nakolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila?
17: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Za migrační krizi v Soutě můžou podle marocké vlády pašeráci a dezinformace na sociálních sítích. K nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Fotbalisté Jablonce vyhráli i ve druhém kole a mají plný počet bodů, stejně jako Slavia a Teplice. A zítra bude převážně slunečno a taky horko, výjimečně s bouřkami. Teploty až 39 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde vůbec o první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Marocké ministerstvo vnitra tvrdí, že španělská čísla jsou pravdivá. Do Ceuty se podle něj dostalo asi o 10 tisíc migrantů méně. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, jak říká mluvčí resortu Adam Rezler.
2: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
1: Na Pražských Vinohradech dnes zasahovali policisté. V bytě v ulici Čáslavská se zabarikádoval psychicky nemocný muž a odmítal ho opustit. Zásahové jednotce asistovali i hasiči. Muž nakonec po naléhání policejního vyjednavače dveře otevřel. Policisté ho následně předali do péče záchranářů, kteří ho převezli do nemocnice na vyšetření. Nikomu se nic nestalo. Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionu korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
3: Prostor nebude sloužit pouze souboru městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
1: Díla populárního provokativního britského umělce Banksyho představuje nová kniha, jejíž česká verze se v těchto dnech objevila v knihkupectvích. Publikaci s názvem Banksy, nekonvenční průvodce, vydalo nakladatelství Grada. Nabízí fotografie pouličních maleb, které kombinují humor umělce se záhadnou identitou s vážným poselstvím. Jeho street artové umění se objevuje ve městech od Londýna až po Gazu nebo Ukrajinu. Fotbalová šance liga má po druhém kole tři týmy, které nestratily ani bod. Ke Slavii a Teplicím se přidal Jablonec po výhře 2-0 v Pardubicích. Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. A tenistka Darja Vidibanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety.
4: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než dvou hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let. František Kuna, Radiožurnál.
5: Nehoda na dálnici D4 u Dobříše, další na silnici 13 na Karlovarsku. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za prvním sjezdem na Dobříš na kilometru 30,5 na výjezdu s omezení se zúženými pruhy. Kolona se v místě teď netvoří. Na dálnici D35 z Litomyšle do Hradce Králové se už několik hodin objíždí následky večerní nehody. Na na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto. Za značením v omezení na konci dálnice stojí osobní auto a jsou tam taky hasiči. Místem projedete plynule. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova před více než hodinou narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří poblíž odbočky k Hornímu Hradu. Přetří policie a místo je teď s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Jak provádět změny v demokratické společnosti? Proč dává smysl postavit jez v Děčíně? Jsou ostroví Rusko, pozvánka k jedné zajímavé knize a Bílá voda u Javorníka nutí k zamyšlení nad pomíjivostí života. To jsou některá z témat nedělních názorů a komentářů. Provede vás jimi Patricie Polanská.
0: Názory a argumenty.
6: Pravidla je dobré čas od času změnit, jinak hrozí, že systém ustrne. Jak to ovšem provést v demokratické společnosti, aniž by to skončilo rozvratem? Nad tím se ve svém pravidelném komentáři zamýšlí publicista Jan Vávra.
7: Dopis 20 českých ekonomů, který má přesvědčit poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, rozvířil debatu o změnách pravidel, a to nejenom těch rozpočtových. Připomeňme, že premiér Babiš reagoval na prezidentovo veto hysterickým útokem na prezidenta, který prý ohrožuje české zdravotnictví, obrany schopnost naší země, výstavbu škol i bezpečnost našich spoluobčanů. Vládní snahu rozvolnit rozpočtová pravidla celkem přesně vystihl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl v rozhovoru pro Seznam zprávy. Podle něho nejde o nějakou drobnou změnu pravidel. Minulý ministr financí Stanjura prý také při tvorbě rozpočtu zkoušel zamaskovaný faul nebo hru offside, ale tato vláda říká, že máme čáry z hřiště úplně umazat. Důvody takového vymazání čar jsou ryze politické. Andrej Babiš chce zamaskovat masivní zadlužování země, které potřebuje plnění populistických předvolebních slibů. Bohužel nejde o jedinou snahu změnit pravidla tak, aby se Babišovi snáze vládlo. Nedávno vyšlo najevo, že vedoucí úřadu vlády, tedy nikým nevolená úřednice, připravila dost zásadní změnu jednacího řádu vlády. Přijetím tohoto návrhu by se výrazně zmenšil počet míst, která mohou připomínkovat vládní materiály, rozšířila by se možnost přijímat usnesení bez rozpravy a také by se výrazně zredukoval zápis jednání a o pořízení nebo nepořízení zvukového záznamu by rozhodoval předseda vlády. Vůbec bychom se třeba nedozvěděli, jak který ministr hlasoval. Cílem novely je posílit pravomoci premiéra. Dalším příkladem změny pravidel je omezení pravomoci prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Zde se vládní koalice ani nesnaží důvody změny nějak zamaskovat a všem je jasné, že jde o pomstu prezidentovi. V parlamentní demokracii, jako v každém společenství, je samozřejmě čas od času nutné změnit pravidla. Bez toho by systém ustrnul. Politici tomu říkají reformy. Ale podstatné je, z jakého důvodu a jakým způsobem k reformám dochází. Rozhodně by se neměla měnit pravidla proto, aby se jednomu člověkovi snadněji vládlo nad celou společností, což je bohužel případ současných změn. Změnám pravidel musí předcházet celospolečenská diskuze a přijatá změna musí reflektovat všechny podstatné a zásadní připomínky. Bez celospolečenského konsenzu většinou příští vláda zase změní pravidla podle svých preferencí a společnost, která pravidla neustále mění, nemůže efektivně fungovat. V současné době je snad jediným příkladem aspoň částečného hledání konsenzu přijetí novely jednacího řádu sněmovny. Jde ovšem o řešení problému, který nazrával již dlouho a byl do očí bijící. V každé demokracii existuje permanentní konflikt mezi legalitou a legitimitou. Společnost se mění a tak mohou být některé požadavky legitimní, ačkoliv nejsou v dané chvíli legální. Politické elity by měly být schopny tyto rozpory minimalizovat a legalizovat legitimní požadavky na změny. K tomu je ale potřeba dialog. Bohužel současná vláda postupuje zcela opačně a legalizuje chování, které jak odborníci, tak minimálně polovina společnosti pokládá za nepřijatelné, tedy nelegitimní. Dialog se společností vláda odmítá a dává najevo, že části české populace vyloženě opovrhuje a domnívá se, že její vítězství ve volbách dává mandát neohlížet se na její názory.
6: Tolik komentář Jana Vávry. Rok 2029 je dalším z řady termínů pro zahájení stavby jezu na Labi v Děčíně. Plány na plavební stupeň v tomhle místě vznikly už někdy v 90. letech. Od té doby panují dohady, jestli se stavba ekonomicky vyplatí a jak velké budou negativní dopady na přírodu. Luboš Palata, evropský editor deníku, se domnívá, že jez v Děčíně smysl dává. Více v jeho komentáři.
8: Na jednu stranu to vypadá jako další pokračování snu ex-prezidenta Miloše Zemana o lodním kanálu Labe Odra Dunaj. Jez u Děčína, který se má po desítkách let odkladu konečně začít za 3 roky stavět a dotáhnout tak české regulované Labe až k německé hranici, však svůj smysl má. A to přes mnohá ale. Před 4 lety jsem v těchto dnech začínal svoji cestu kolem Labe z Čech až k jeho ústí v Severním moři, z níž vznikl o rok později román Elbe. A proto mohu potvrdit, že dnešní Labe v Ústí nad Labem a v Děčíně je nejmělčí částí Labe na celém jeho toku. Zároveň je to takové nesmyslné slepé střevo českého Labe, které je už od Špindlerova mlýna regulovanou řekou plnou jezů z Dymadel a přehrad, po většinu toku téměř rovnou, jako podle pravítka, téměř zbavenou všech možných historických ramen a koryt. Bojovat v této situaci za pár kilometrů přírodního Labe kolem Děčína nedává logiku, byť připouštím, že jsou tam krásná místa, včetně jediného lososího říčního úseku v celém Česku. Ale jak ujišťují plánovači z Dymadla v Děčíně, tak na to projekt myslel a já to tady nemíním rozporovat. Děčínský stupeň má smysl i proto, že je už 2 roky v platnosti česko-německá dohoda o splavnosti Labe, kde se Německo zavazuje prohloubit písky zanesené koryto Labe na přijatelnou plavební hloubku a my postavit zdymadlo v Děčíně. Zároveň ale jako člověk, který to Labe objel, mohu konstatovat, že lodě dnes s výjimkou několika výletních úseků po německém Labi až téměř k Hamburku moc nejezdí. To ale zároveň neznamená, že by se v Německu zboží po vodě nepřepravovalo. Ostatně německý výkon kolem 40 miliard tunokilometrů, tvořící třetinu vnitrozemské lodní přepravy v celé Evropské unii, mluví za vše. Stejně jako využívaný kanál Dunaj-Rýn, který umožňuje převést lodní náklad od Severního moře až do Černého moře středem kontinentu. Lodní doprava se totiž v Německu odehrává z velké části po lodních kanálech. Česká lodní doprava by se tak na Labi mohla třeba napojit už za Magdeburkem na středoněmecký kanál přes 300 kilometrů dlouhou spojnici, dobudovanou teprve po sjednocení Německa a propojující Balt, Berlín, Labe a Rýn. Samozřejmě v letošním suchém létě, kdy není nyní splavný ani neregulovaný Dunaj, se najde mnoho argumentů proti, ale jen co zaprší, najde se podle mě zrovna tolik argumentů pro. Myslím, že ty ve chvíli, až bude zdymadlo v Děčíně postaveno, nakonec převáží. a že budeme nakonec mnoha důvodů rádi, že tu lodní spojnici k moři a do Německa, fungující po drtivou většinu roku, my Češi máme a že si s tím příroda, včetně proti proudu táhnoucích labských lososů, nakonec poradí.
6: Tolik Luboš Palata. Je mnoho způsobů, jak se snažit pochopit Rusko, to Rusko, které rozpoutalo válku proti Ukrajině. Publicista Karel Hvížděla ve svém příspěvku upozorňuje na zajímavou knihu Rusisty a semiotika Tomáše Glance. Podle ní jedna z nápověd leží v kultuře.
9: Kniha Soustroví Rusko ve válce proti Ukrajině s podtitulem Kultura a kontexty 2022 až 2025, jak píše Tomáš Glanc, vznikla za války a pojednává o válce. Jím těžištěm ale není rozbor primárně vojenský nebo politický. Zaměřuje se na kulturní kontext v jeho různých podobách a projevech. A právě díky tomu, že se vyhnul všem aktualitám a spekulacím o vývoji konfliktu, dokázal o ruské agresi na Ukrajině říct víc, než tak činí svědci, vojáci a politologové. Na pomoc při tomto záměru si vzal autor filozofa Niklase Luhmanna a jeho princip kontingence, který představuje prostor mezi poli nutnosti a nemožnosti. Kontingentní je podle něho takový stav, který není ani nevyhnutelný, ani vyloučený. Glanc píše, válka není s kulturními jevy v žádném předem definovaném stavu. Představuje tragickou a v jistém smyslu neřešitelnou výzvu, po které následuje množství nejrůznějších vzájemně se doplňujících a mezi sebou polemizujících reakcí. Tento autorův přístup předpokládá princip jedinečných řešení, která jsou z jistého hlediska patřičná, pochopitelná, opodstatněná nebo za jistých okolností dávají smysl. A hlavně, píše autor, vyžaduje osobní zodpovědnost za vyslovené soudy a vykonané volby, aniž by je tím prohlašovala za určitě správné nebo jedině platné. Zásadní otázka, kterou si klade, zní, jak se na válce podílejí jevy pocházející z kulturního pole, nebo ještě jinak, jak se vede kultuře za války. Odpověď zní, v Rusku těžko, protože i na začátku 21. století, kdy sice existovaly různé kulturní aktivity, za nimiž stál soukromý kapitál, byly ale jako vždy v Rusku buď kontrolovány z centra moci, nebo přímo byly v rukou mocenského aparátu. Změna ale bohužel ne k lepšímu nastala v roce 2008 až 2012, kdy do tohoto procesu se začlenily postavy z

0: Zkoumá jejich jazyk, ukazuje na logiku represí, zkoumá symbol války, kterým je písmeno Z, které v kyrilice vůbec neexistuje, dívá se na válku jako na divadlo, či připomíná živelně šířené heslo chuj vojně, válce chuj, za jeho šíření i v podobě abstraktní šifry 3 a 5 teček s pomlčkou jsou lidé stíháni. Kniha má bezmála 500 stran, proto jsem se soustředil pouze na Glancovu metodu, která nám napovídá, jak můžeme i my dnes přistupovat ke kulturní válce, chceme-li se o ní i o sobě dovědět, jací jsme a za co jsme ochotni nést zodpovědnost. Je-li údělem člověka hledání smyslu života při vědomí, že důležitější je cesta než cíl, Tomáš Glanc to tímto záměrem potvrdil. Osud pak vstupuje na tuto cestu a klade mu různé překážky, jenže když je dotyčný bere jen jako výzvu, tak ho posílí. Štěstí, kterým je v tomto případě tato kniha, je Glancovou odměnou za vytrvalost, za to, že neuhnul z cesty.
1: Publicista Karel Hvížděla.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je mnoho míst, kde člověk cítí jisté usebrání na duši. Z mnoha důvodů ho něco nutí k zamyšlení nebo prostě tam jen cítí dnes tak nedostatkový klid. K jednomu takovému napsala pár slov komentátorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
3: Jen málo obcí u nás se během posledních 100 let změnilo tak zásadním způsobem, jako bílá voda u Javorníka. V časech socialismu to byl doslova konec světa. Bílá voda, původním názvem Weißwasser, byla ještě za první republiky Německou. Dodnes je to patrné z architektury starších domů, nebo aspoň těch, které nebyly zničeny. Tehdy po druhé světové válce, která i v tomto kraji znamenala výměnu obyvatelstva, zde byly přerušeny silnice a cesty. Rozdělil je hraniční plot, za kterým už bylo Polsko. V 50. letech minulého století se stala Bílá voda místem, kde byly z rozhodnutí úřadů z celé republiky svezeny a internovány řeholní sestry. Komunistický režim se je tak snažil odsunout i geograficky na okraj společnosti a izolovat je. Život na tomto konci světa byl velmi tvrdý, plný odříkání. Naštěstí to ale nikdy nebylo tak, že by se komunisty zamýšlenou izolaci podařilo dotáhnout do všech důsledků. Sestry musely pracovat na polích státních statků, jako dělnice v továrnách, některé směly pečovat o těžce nemocné. Při všech těchto situacích přicházeli do kontaktu s okolním světem a zpravidla na něj zapůsobili víc, než mohlo být komunistům milé. Hlavně tím, jak sestry snášely svůj úděl a vzájemně si pomáhali, nehledě na vlastní řádovou příslušnost, ukazovali svou sílu i vnitřní svobodu, jakkoliv se to mohlo zdát paradoxní. Už to samo o sobě přitahovalo mnoho lidí zvenčí, kteří v časech reálného socialismu právě něco takového hledali. Kdo si pamatuje bílou vodu u Javorníka koncem 80. a začátkem 90. let minulého století, ví, že navzdory všem těžkostem šlo o místo plné života. V roce 1990 žilo v Bílé vodě ještě asi 500 řeholních sester. Když jsem byli v 50. letech násilně sestěhovány, snášeli to mnohdy s těžkým srdcem. Podobný pocit mnohé z nich zachvátil v 90. letech, kdy se po pádu komunistického režimu mohli vrátit na svá staronová působiště. Tehdy se mnohým z nich z Bílé vody vlastně ani nechtělo. Díky výrazně lepšímu dopravnímu spojení se dnes stala i kdysi odlehlá Bílá voda dostupnější. Jenom z Prahy to trvá autem 3 hodiny, pokud se využije spojení přes Polsko. A je třeba přiznat, že k popularizaci tohoto místa přispěl i stejnojmenný obsáhlý román Kateřiny Tučkové. Mnozí tak zavítají i do kostela navštívení Panny Marie, kde je na oltářním obraze znázorněna Matka Boží neobvyklým způsobem a sice v klobouku. Obzvlášť silným místem je zdejší hřbitov, na kterém je pochováno několik stovek řeholnic. Strohé pomníčky podávají svědectví o jejich životech. Už jenom to samo o sobě

0: Vybízí k zamyšlení nad pomíjivostí života a lidského konání zde na zemi. V místech, jako je Bílá voda u Javorníka, si to člověk uvědomuje možná daleko silněji než kdekoliv jinde.
1: Kamila Pešeková. V následujících příspěvcích se vrátíme i ke komentářům z tohoto týdne. Publicista Petr Holub komentoval výsledky regulace cen benzínu a nafty. Od 20. července se ceny vrátily do rukou trhu.
2: Každé vládní opatření lze kritizovat bez ohledu na to, jaký vládní kabinet o něm rozhodl. To se samozřejmě týká i cenových regulací, které snižovaly cenu benzínu a nafty až do 20. července. Nutno předem upozornit, že na místě nejsou stížnosti, o kolik peněz vláda Andreje Babiše svým údajně populistickým opatřením připravila státní pokladnu. Vláda opravdu na 3 měsíce snížila spotřební daň za motorovou naftu téměř o 2 koruny za litr a tím příjmy státu klesly o 3,5 miliardy korun. Přesto lze říct, že stát o tyto peníze nepřišel. S rostoucí cenou dodávek benzínu a nafty zároveň rostou výnosy daně z přidané hodnoty. Pokud se tedy Babišův kabinet zřekl části výnosu spotřební daně, o miliardy nepřišel, jen tím vykompenzoval vyšší výnos daně z přidané hodnoty. Samozřejmě označit regulaci cen pohonných hmot za populismus je možné, ovšem současná vláda není v tomto ohledu přeborníkem. Snížila spotřební daň za naftu o 2 koruny za litr, proti tomu předchozí kabinet Petra Fialy řezal hlouběji. Od června do září roku 2022 snížil sazbu spotřební daně o 1,50 Kč za litr pro naftu i benzín, navíc nafta zůstala levnější až do července příštího roku. Z odhadu ministerstva financí vyplývá, že tehdy výpadek spotřební daně dosáhl 10 až 11 miliard korun. Zajistě tvrdit, že energetická krize roku 2022 zasáhla Evropu citelněji než letošní krize v Perském zálivu, ovšem pokud jde o pohonné hmoty, celkový vývoj je podobný. Takřka by se dalo uzavřít, že se vláda Andreje Babiše rozhodla správně, když se rozhodla ceny regulovat a ještě ji můžeme pochválit za provedení. Platí to určitě v politickém ohledu. Veřejnost bývá na cenový vývoj u některých komodit citlivá. Snadno propadá panice a tradičně očekává pomoc od všemocného státu. Poslední opravdu velkou paniku jsme zažili již v zmíněném roce 2022, když se zdálo, že ceny energií pro domácnosti vyrostou do nebe. Fialova vláda tehdy několik měsíců váhala se stanovením cenových stropů a přišla tím o důvěru značné části frustrovaného obyvatelstva. Hrozbu, že se panika vrátí přes trh s benzínem a naftou, současná vláda s přehledem odvrátila. Samozřejmě nešlo o bůh ví jakou finanční pomoc pro domácnosti. Stačil signál, že úřady mají situaci pod kontrolou a zasáhnou v pravý čas, když bude potřeba. Nakonec se to zvládlo s poměrně nízkými náklady. Politicky se Babišové lidé zachovali rozumně, v ekonomickém ohledu ovšem chválit není důvod. Vládní intervence může mít nejvíc krátkodobý efekt a dočasně omezit dopady velkého cenového šoku. Na druhé straně regulace musí někdy skončit a to znamená, že potom nastane menší šok. To je vidět i v těchto dnech. Spotřební daň z nafty se vrátila na původní úroveň, která je o 2 koruny vyšší než v čase regulací. Obchodníci ovšem využili situace a přirazili si plných 7 korun. Celkem nepřesvědčivě vysvětlují, že k tomu přispělo náhle vyostření situace v Perském zálivu. Po zkušenostech s minulými cenovými krizemi lze očekávat, že se na současné úrovni přes 40 korun za litr udrží cena nafty i benzínu až do konce roku. Jinými slovy, jarní cenovou regulaci zaplatíme vyššími cenami na podzim. Na rozdíl od jara to půjde i bez paniky.
1: Publicista Petr Holub. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland se ve složitém propletenci událostí na Blízkém východě tentokrát zaměřil na středeční americko-saudský útok proti Iráku. Proč si pozornost zaslouží i vedlejší bojiště?
3: Americko-saudský útok v sobě obsahuje celou řadu důležitých vrstev současné situace. Někdejší mocnost Irák je dnes hřištěm pro spory jiných států, nejen Američanů a Saudů, ale také Iránců, protože mezi 20 obětmi bylo pravděpodobně 6 iránských poradců. Šlo také o reakci na skutečnost, že z iráckého území krátce předtím někdo vypustil drony směrem k saudskému území. Ne proto, že by Irák byl ve válečném stavu se Saudy, ale protože někdo v Iráku bojuje z jeho území za zájmy Iránu. Americko-saudský útok byl namířen právě proti těmto jednotkám. Děje se tak proto, že v americko-íránské válce neplatí žádné jasné dělící linie nebo hranice, geografické ani jiné. Írán dlouhodobě používá strategii nasazování svých spojenců v zahraničí pro odvrácení své odpovědnosti za své kroky. Nyní se tedy pozornost upíná na Irák, který je vedlejším bojištěm americko-íránské války proto, že po roce 2003 a svržení Saddáma Husajna přestal být regionálním rivalem Iránu, ale jeho protektorátem. Teherán má zásadní vliv na tamní ekonomiku, politiku a řadu dalších oblastí, do té míry, že to budí nesouhlas i u některých z tamních šíitských politiků. Íránský stisk byl dosud až příliš silný na to, aby se Irák z područí Teheránu vymanil. Írán ovládá Irák také prostřednictvím celého ekosystému šíitských proíránských milicí, které jsou mocnější než tamní armáda a disponují i balistickými střelami nebo protiletadlovými zbraněmi. Právě tyto jednotky byly terčem americké a saúdské odvety. Pro některé Iráčany je takový incident urážkou jejich národní hrdosti, ale současně někteří v události vidí důsledek toho, jak hluboko byl Irák vtažen do záležitostí jiné země. Iránský vliv Iráku se navíc zachvěl i z jiných důvodů. Poprvé, když byl svržen režim Bašára Asada v Sýrii a poté i po oslabení Hizballahu v Libanonu a Hamásu v Gaze. Nový irácký premiér Ali az-Zaidi byl zvolen i po americkém nátlaku a proti iránskému přání. Oba státy totiž nadále mají vliv na dennodenní iráckou politiku. Zaidi už stačil navštívit Spojené státy a setkat se se spokojeným Donaldem Trumpem. Zaidi se také jako vůbec první premiér snaží přimět paramilitární síly, aby se začlenili do iráckých ozbrojených složek. Zatím jen s omezenými úspěchy, ale přece jen většími, než by se ještě v loni dalo čekat. Premiér není nepřítelem Iránu nebo proamerickým politikem, ale snaží se ochránit irácké národní zájmy a vyhnout se negativním dopadům války na svou zemi. Irák by se z iránského vlivu vyprostil pravděpodobně, jen pokud by tamní režim padl, ale to se v nejbližší době pravděpodobně nestane. Uvnitř Iráku ale probíhají pro Západ obtížně rozluštitelné pohyby. Pozorovatelé místních poměrů například zaznamenali velké rozhořčení mezi některými Iráčany poté, co Irán zaútočil na některá irácká ropná zařízení, aby poškodil Spojené státy. Útočil přitom na vlastní irácké zájmy, protože tuto infrastrukturu platil Irák a slouží iráckému hospodářství. Irák je tedy zemí a společností na rozcestí a do značné míry je závislý na tom, co se odehrává jinde. Dochází i k paradoxním změnám. Například smrt iránského ajatolláha Chameneího přesunula část těžiště šíitské autority do Iráku, zejména do rukou ajatolláha Sistáního, sídlícího v iráckém Nadžafu. Ten má na řadu otázek jiný názor, včetně odmítnutí koncepce vlády duchovních, jak se praktikuje v Iránu.
1: Komentářem Jana Fingerlanda končí nedělní vydání Názorů a argumentů. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Alexandra Vojtašeková, Fjaka. Chorvatská sezóna. Díl druhý. Nejdůležitější ze všech splitských příběhů začíná kupodivu v Praze. Verzi o počátcích klubu Hajduk, která přešla do legend, vytvořil v kultovním seriálu Splitská historie z přelomu 70. a 80. let Miljenko Smoje. Čtyři studenti ze Splitu, místo aby vysedávali ve starobylých zdech Karlovy univerzity, tráví svůj čas v pražských hospodách. Popíjejí pivo a snaží se získat přízeň číšnic hrou na kytaru a srdcerivnými dalmatskými melodiemi. To vše se jim daří až do chvíle, kdy pozornost hostů pivnice přeberou místní fotbalisté z navzájem soupeřících týmů Sparta a Slavia. V tu ráno se v našich dlouholetých kandidátech inženýrství rodí furianství, chorvatsky zvané dišpet, a pro jejich rodné město tak charakteristické. Zvednou se od půl litru řezaného piva, jdou si koupit balun a navzájem si přísahají, že zakrátko budou čutat smyčudou líp než Pražané. Zakoupený míč je samozřejmě potřeba zapít a celý příběh končí politickým skandálem. Jeden z dalmatinců rozbije balonem na protest proti útlaku Slovanů portrét císaře Františka Josefa. Za trest si posedí 2 týdny v base, což má na chlapcovo vzdělání spásný účinek, protože teprve ve vězení se konečně pustí do knih a hned po propuštění, 10 let poté, co do Prahy přijel na studia, konečně získává vysněný diplom, s nímž se může vrátit domů k Jadranu a zahájit tam sportovní revoluci. V tom příběhu je všechno, co je nezbytné k vytvoření mýtu. Jihoslovanská vzdorovitost, krásné ženy, spousta alkoholu a špetka politiky. Je třeba přiznat, že skutečný příběh těch událostí se liší jen v detailech. Hajduk byl opravdu založen 4 nadšenci, které inspirovala atmosféra předválečné Prahy, její životní styl spjatý s pivnicemi a kavárnami, jakož i neskrotná energie rodící se středoevropské kopané.

Fotbal je pro jižní Slovany, a nejen pro ně, smrtelně vážná věc. Dovede jak svrhnout, tak i konzolidovat státy nebo režimy. V meziválečném období v éře Království Jugoslávie kopaná odrážela tenze uvnitř mladého státu. Na nejvyšší úrovni se spolu utkávaly manšafty ze Srbska a Chorvatska, zatímco mužstva z Černé Hory, Makedonie, Kosova nebo ze Slovinska byla v soutěžích marginální. Poté, co král Alexandr I. zavedl v roce 1929 diktaturu, působily dělnické fotbalové týmy zpravidla jako maskování pro tehdy ilegální aktivity komunistů. Pár let na to už řada sportovců vyrážela z trávníku rovnou k partizánům. V pozdějších desetiletích se socialistická kopaná mnohokrát stala nástrojem diplomacie. Byla důkazem svrchovanosti jugoslávské verze socialismu ve srovnání s tou sovětskou. Pomáhala směřovat západ s východem. Obrovský počet výjezdních zápasů na obou stranách železné opony. A také budovat hnutí nezúčastněných zemí. V multietnických klubech podporovaných státem se pracovalo na tom, aby byly do života uvedeny myšlenky bratrství a jednoty. Třeba, že v praxi to bylo poněkud komplikované a politický profil jednotlivých týmů byl zpravidla jednoznačný. Záhřebské Dinamo bylo pokládáno za klub nacionalisticky chorvatský, Bělehradská Crvena zvezda za srbský, zatímco Hajduk Split a Partizan Beograd byly orientovány zřetelně jugoslávsky. Po Titově smrti týž fotbal, který pomáhal Jugoslávii vytvořit, přispěl k jejímu pádu. Právě na stadionech začal nacionalismus ukazovat své upíří zuby. Brutální, nacionalisticky motivované potyčky byly na denním pořádku dlouho předtím, než se strach a nevraživost vůči sousedům probudili i v jiných oblastech života. Nespočetné zástupy fanoušků přijali nacionalismus jako nové náboženství a pak se vydali na frontu, aby se z nich stala potrava pro děla v úplně jiné lize. V oficiálních verzích zní samozřejmě vše mnohem uhlazeněji. Když v roce 1990 během nikdy nedohraného zápasu záhřebského Dinama Zagreb s Bělehradskou zvezdou vypukly na stadionu nepokoje a chorvatský fotbalista Zvonimir Boban kopnul policistu, někteří označovali jeho prohřešek jako kopanec za nezávislost. Srbským huligéns na druhé straně tehdy velel Željko Ražnatovič, zvaný Arkan, kriminálník a pozdější velitel paramilitárních jednotek proslulých svou krutostí a obviněných z válečných zločinů v Bosně.

Hajduk Split ovšem není pouze jeden z řady fotbalových klubů s dnes už poněkud pohaslou slávou, jehož dějiny ukazují těsné sepětí sportu a politiky. Sportovní ignoranty, k nímž se řadím i já, nejvíce fascinuje láska a bezmála fanatická oddanost fanoušků Hajduku. A fotbalisté ze Splitu nejsou uctíváni jen u moře. Celkově jim fandí víceméně 3/4 dalmatského obyvatelstva a 1/4 všech Chorvatů, aniž by je odrazovala skutečnost, že jejich tým většinou utrpí zdrcující porážku a chorvatský mistrovský titul naposledy vybojoval v roce 2005. Proslýchá se, že čím hůře se Hajduku daří na hřišti, tím víc je milován. Torcida, nejstarší fanouškovská skupina Evropy, ve své hymně pěje: miluji tě, Hajduku, od nepaměti, když vítězíš, i když ti to nejde. Zápal členů této fanouškovské skupiny dobře vystihuje ve Splitu rozšířené rčení: jiným klubům se fandí, pro Hajduk se žije. Nechť vás tedy nezmatou zříceniny Diokleciánova paláce. Nejdůležitější budova ve Splitu je Poljud, stadion klubu Hajduk. Občas dokonce označovaný jako kráska, přestože zub času už viditelně nahlodal jeho elegantní a druhdy supermoderní tvář. Městem mě provází sportovní novinář Juraj Vrdoljak, vášnivý fanda Hajduku a rodilý obyvatel Splitu. Fandit Hajduku je ve Splitu jediná smysluplná volba, říká mi. Fanouškovská kultura se v určitém okamžiku stala jedinou existující subkulturou ve městě. Třeba, že je to zároveň fenomén silně mainstreamový. Skoro každý zdejší klučina si projde dřív nebo později fází, kde je blázen do fotbalu. Pro pochopení mimořádné popularity klubu, označovaného jako dítě vzdoru a lidu, je nutné ponořit se do jeho více než stoletých dějin. Nebylo nic divného, že se začátkem 20. století žáci ze Splitu vydávali na studia do Čech. Všechny dnešní chorvatské regiony totiž tehdy ovládali Habsburkové. Střední Chorvatsko a Slavonie byly od 12. století propojeny personální unií s Uherskem. Díky napoleonským válkám pak Rakousko získalo rovněž Istrii a Dalmácii. Když si naši pražští studenti přivezli do Splitu balun a pravidla nové hry, vyvstal problém, jak se bude jejich klub jmenovat. Vyřešil to nakonec jejich někdejší gymnaziální profesor, když k němu domů vtrhli s prosbou o radu jako Hajduci, legendární zbojníci, kteří znepříjemňovali život osmanským Turkům. Rakousko-uherští úředníci, kteří sídlili v Zadaru, sice trochu ohrnovali nos, když měli zaregistrovat nový fotbalový klub, avšak stačilo jim vysvětlit, že Kopaná je vynikající trénink pro budoucí vojáky. Díky ní zvládnou déle běhat v plné polní. Znakem klubu se stala šachovnice a v jeho jméně figuroval už od samého začátku přívlastek chorvatský. V dohasínající monarchii byl Hajduk reprezentantem puntarské orientace. Hlásil se tedy ke stoupencům připojení Dalmácie k územím pokládaným za historicky chorvatská. V tomto ohledu měl velký symbolický význam první odehraný zápas. Hajduk tenkrát porazil Calcio Spalato, klub splitských Italů, rozdílem 9-0.

Po první světové válce a rozpadu Rakouska-Uherska se Chorvatsko stalo součástí společného státu jižních Slovanů, nesoucího jméno Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Národnostně mimořádně pestrý stát se potýkal s mnoha sociálními a ekonomickými potížemi. Byť byli Chorvati do značné míry iniciátory jihoslovanského sjednocení, ve společném království se brzy začali cítit utiskováni a marginalizováni ze strany Srbů. Vrchol konfliktu nastal v roce 1928, kdy poslanec srbské národní radikální strany postřelil během zasedání parlamentu jednoho z nejvýznamnějších chorvatských politiků té doby, předáka chorvatské selské strany Stjepana Radiče, což v Chorvatsku vyvolalo vlnu protestů. Krátce poté král Alexandr I. ze srbské dynastie Karadžorđevićů, který již dříve vykazoval autoritářské sklony, změnil jméno státu na Království Jugoslávie, rozpustil parlament a zavedl diktaturu, která se udržela až do jeho smrti zastřelením v roce 1934. V politicky napjatém meziválečném období se mimo to zrodili odvěcí protivníci Hajduku, Záhřeb a Bělehrad. Intenzita jejich vzájemného soupeření a míra nevraživosti se od této chvíle přesouvají z východu na západ v závislosti na aktuálních dějinných a politických peripetiích. Slovinci v té době pohlíželi na pobíhání za nafouklým prasečím měchýřem s lehkým pohrdáním a zdůrazňovali mravní ušlechtilost gymnastických cviků a nefalšovaně slovanské sportovní organizace Sokol.

Ačkoliv bylo působení komunistické strany zakázáno ústavou z roku 1921, v podzemí se získávala stále víc stoupenců. Až na Hajduk fotbalové kluby často posloužily jako komunistická univerzita a krycí organizace, díky nímž byli přepravováni dobrovolníci do španělské občanské války. Ani Hajduk nebyl imunní vůči dobové atmosféře a řada jeho hráčů i funkcionářů byla ve straně. V případě tohoto klubu však měla skutečná politika teprve začít. Po krátké dubnové válce roku 1941 si státy OSI mezi sebe rozdělily vnitřními nepokoji oslabenou Jugoslávii. Na území dnešního Chorvatska a Bosny byl ustaven loutkový nezávislý stát Chorvatsko, podřízený Hitlerovi a italským fašistům. Vládli mu ustašovci, členové nacionalistické, fašistické a ultrakonzervativní organizace Chorvatské revoluční hnutí. Před válkou si nevydobili širokou společenskou podporu, byli pokládáni za teroristické hnutí, avšak nyní se jim díky Mussoliniho podpoře povedlo sestavit v Záhřebu vládu, zavést na území parastátu, jejíž kontrolovali fašistický teror, a zahájit vraždění obyvatelstva srbského původu, židů, Romů i svých politických odpůrců. Split byl okupován Italy. Tehdy padlo první historické ne Hajduku. Klub dostal nabídku, kterou nebylo rozumné odmítnout. Měl se přejmenovat na AC Spalato, přestoupit do série A a svou přítomností v italské extralize podávat svědectví o osvobození města. Výměnou za to byl fotbalistům přislíben nový stadion, adekvátní finanční ohodnocení a podpora při organizaci zahraničních zápasů. Hajduk však spolupráci s fašistickou mocí odmítl a rozhodl, že se rozpustí. Italové ve městě stejně založili svůj klub, ale už bez odbojných hráčů Hajduku, byť někteří z nich byli nátlakem přinuceni ke spolupráci. Po kapitulaci Itálie se město stalo součástí nezávislého státu Chorvatsko. Tentokrát už byli fašisti tuzemštější. A také oni měli zálusk na populární splitský klub. Přestože mnoho někdejších soupeřů začalo hrát ligu NDH, vedení Hajduku i tentokrát odmítlo podílet se na něčem takovém. Právě tento válečný vzdor vytvořil zcela novou imidž někdejší pevnosti buržoazie. Krátce poté se tým proslavil jako nejdůležitější partizánská sestava, což je podle Richarda Millse jednou z největších ironií osudu jugoslávského sportu.

Po pádu Itálie obsadili Titovy jednotky strategicky položený ostrov Vis, kde si vytvořili svou hlavní základnu. Právě na tomto ostrově se z fotbalových hvězd, jimž se podařilo přežít válku a připojit se k partizánům, začala líhnout nová sestava Hajduku a vedení komunistické strany brzy zjistilo, že to pobíhání a kopání by se jednou mohlo hodit. Začaly se organizovat útěky a přesuny fotbalistů uvězněných na území chorvatského parastátu kolaborujícího s nacisty na ostrov Vis. Zakrátko už se hrály první zápasy. Na jaře roku 1944 Chorvati několikrát porazili tým sestavený z britských vojáků, kteří na ostrově působili. S pomocí ilegálních periodik a letáků se do Splitu a dalších částí Chorvatska šířila propagandisticky podstatná zpráva. Sport se obrozuje, milovaný tým mění šachovnici za rudou hvězdu. Od této chvíle se boj o svobodné Chorvatsko stává zároveň bojem za novou Jugoslávii, v níž budou napraveny chyby té předchozí. Národy si budou rovny, lid už nebude trpět útlakem a všichni společně vykročí k lepší socialistické budoucnosti. První válečné turné Hajduku proběhlo v Itálii. Dalmatinci hráli především proti britským mužstvům a stále vítězili. Vyvrcholením výjezdu byl zápas odehraný v září 44. roku na impozantním stadionu v Bari, vybudovaném fašisty. Utkání sledovalo přibližně 40 tisíc vojáků. Hajduk tentokrát narazil na důstojného soupeře a nakonec prohrál 7-2. Důležitější než góly však byla tentokrát vlajka s pěticípou hvězdou povlávající na stadionu a tóny písně Hej Slované, jež se nad ním vznášela a byla hymnou doposud neexistujícího státu. A poté Hajduk řekl své třetí ne. Tentokrát o trochu diplomatičtěji, avšak neméně rezolutně jako v předchozích dvou případech. Josip Broz byl okouzlen propagandistickým účinkem, jehož klub dosáhl za druhé světové války. Po jejím skončení a vzniku druhé, teď pro změnu socialistické Jugoslávie, zatoužil tento vůdce potom, aby se klub přesunul do Bělehradu a pokračoval ve svém působení jako armádní reprezentace. Dalmatinci však vůdci vysvětlili, že vzdálit se z pobřeží by zničilo jejich reputaci a své spoluobčany by tím připravili o životní radost. Přislíbili, že budou šířit bratrství a jednotu ve svém regionu a pak se vrátili, aby dál čutali na starém placu. Tito si musel nechat zajít chuť a v Bělehradu byl nakonec založen klub FK Partizan. Jehož předsedou se na přelomu 50. a 60. let stal sám Franjo Tudžman. Dišpet je zkrátka dišpet. S tím se nedá nic dělat.

0: O pouhých 5 let později došlo v životě Splitu a Hajduku k další revoluci. Fanoušci se inspirovali tím, čeho byli svědky na mistrovství světa v Brazílii na stadionu Maracaná, a rozhodli se založit si vlastní organizaci. Jejíž jméno si vypůjčili od jihoamerických ultras. Příležitost se naskytla skvělá. Zrovna se totiž blížil zápas s bělehradským klubem Crvena zvezda, během něhož se mělo rozhodnout o vítězi jugoslávské ligy. Slavnostní atmosféra se však Splitu vymkla z rukou a komunistická strana, vyděšená tím nacionalistickým spektáklem, plným řevu a dýmu, během něhož se četl nekrolog zvezdy, další činnost Torcidy zakázala. Tato organizace tak byla po jediném zápase formálně zrušena na dalších 30 let. Pod tímto jménem se oživila až v 80. letech, kdy se situace v celé Jugoslávii i na stadionech diametrálně proměnila. Když se Torcida vrátila v 80. letech do hry, na stadionech už byl hlavním hostem nacionalismus. Pozdější otec chorvatské nezávislosti a první prezident země Franjo Tudžman si podobně jako jiní předáci jugoslávských republik odnesl z Visu patřičné ponaučení. A bylo mu tudíž jasné, že jazyk kopané bývá efektivnější než diplomatické úsilí a sport utváří národní identitu stejnou měrou jako válka. Hajduk, někdejší hvězda jugoslávské revoluce, se nyní připojil ke koordinované akci boření společného státu. Fotbal byl vždycky baletem pro masy. Většina fanoušků se verbuje z pracující třídy, vysvětluje mi sportovní novinář Vrdoljak. V 80. letech pocítili v Jugoslávii dopady hospodářské krize jako první dělníci. Stadion byl pro ně jedním z mála míst, kde mohli vykřičet svůj hněv a jejich hlas byl slyšet. V 80. letech se o fanoušky začali zajímat populisti. Partikulární politické zájmy byly prezentovány jako národní. S pomocí nacionalistické rétoriky se cíleně rozdělovala společnost a k jejímu šíření se nejlépe hodily výbušné zástupy fanoušků, jež posléze roznášely novou ideologii do ulic. Na stadionech se v té době střetávaly nacionalismy srbský a chorvatský. A když začalo být jasné, že bez krveprolití se to neobejde, mnoho fanoušků se vydalo na frontu. Hajduk se navzdory své minulosti k této populistické vlně připojil. Toto národní vzepětí však netrvalo dlouho a pouhých pár let na to se v Dalmatincích opět probudil dišpet. Obyvatelé Splitu s oblibou své město označují jako nejsportovnější na světě. Toto úsloví konec konců funguje i v kontextu celé země. Chorvati jsou totiž oprávněně pokládáni za mimořádně sportovní národ. První chorvatský prezident Franjo Tudžman se šíleně bál regionalismu. Neměl v oblibě dokonce ani slovo Dalmácie, vypráví mi novinář Vrdoljak, když stojíme na návrší Marian. Za zády má vyhlídku na celý Split, nad nímž právě zapadá slunce. Snil o jednolitém Chorvatsku. Rozhodl se, že pro tyto účely využije Dinamo a změnil jméno na Croatia. Měl to být pan chorvatský klub, který reprezentuje celý národ. Hajduk se ocitl ve stínu. Odsouzený k droptům padajícím ze stolu bafuňářů, což se fanouškům samozřejmě nelíbilo. Proto je v Chorvatsku spousta fanoušků vůči reprezentačnímu týmu skeptická, i když dosahuje hmatatelných úspěchů. Reprezentaci si spojují s machinacemi, korupcí a podvody. V posledních letech měl Hajduk dost vlastních problémů. V roce 2011 se ocitl na pokraji bankrotu. Zdálo se, že přesně na sté výročí svého vzniku bude muset vyhlásit úpadek a sestoupí z nejvyšší ligy. Zachránili jej fanoušci. Většinovým podílníkem je stále město, přestože fanoušci ze sdružení Náš Hajduk drží 30% akcií, vysvětluje Vrdoljak. Klíčová byla půjčka, která umožnila další fungování klubu. Žádný politik nechtěl podepsat bankrot Hajduku, ale zároveň město nebylo ochotné za půjčku ručit. Proč se mají všichni občané skládat na fotbalový klub a platit za chyby jeho vedení? Fanoušci však zahájili protesty a vyvinuli nátlak na město, které se nakonec za půjčku zaručilo a pak dokonce splatilo její část, takže klub byl zachráněn. To ale neznamená, že atmosféra spjatá s Hajdukem je dnes výhradně pozitivní. Na zápasech dochází k různým incidentům. Fanoušci provolávají hesla velebící chorvatské fašisty a nebo vyzývající k násilí proti Srbům. Na zdech se krom různých vyznání lásky ke klubu nezřídka objeví rohaté U, symbol ustašovců. Nacionalismus na stadionech je odrazem toho, co se děje kolem nás. Je to zrcadlo všeobecné politické atmosféry, objasňuje mi Vrdoljak. V parlamentu se otevřeně mluví v pochvalném duchu o fašistickém dědictví. Premiér se s oficiální delegací vydává na proustašovskou manifestaci a pak se jako největší skandál předkládá nějaký smrkáč, co na zápase držel transparent. Nehájím fanoušky, tohle by se stávat nemělo, ale vnímám tu určité pokrytectví. Pro ty mladé kluky je to často vyjádření vzpoury vůči establishmentu. Provokace. Pokus ozvat se. Z překladu Martina Veselky připravila Jaroslava Jiskrová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Jakuba Doubravy četla Apolena Veldová. Zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Jaké máme daně?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Daně jsou povinné a nenávratné platby, které stát vybírá z našeho majetku nebo našich příjmů. Prostředky, které se na daních vyberou, vláda používá k hrazení nevýdělečných služeb, které pro obyvatele zajišťuje, a to zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, kultury a školství. Nastavit daňový systém, tedy správnou kombinaci daní dobře tak, aby ekonomika s daněmi efektivně fungovala, není ale vůbec jednoduchá záležitost a proto má každý stát daňovou skladbu jinou. Obecně platí, že daně dělíme na přímé a nepřímé. Plátcem přímé daně je konkrétní osoba, na kterou se daň vztahuje. Sama ji platí a sama ji také státu odvádí. Mezi přímé daně patří daně z příjmu a pak majetkové daně, tedy třeba daně z nemovitostí, silniční daně nebo daně převodové. Nepřímé daně státu odvádí někdo jiný, než kdo je zaplatí, obvykle obchodník. Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty a spotřební daně.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní. Země bude zřejmě muset odstavit i jadernou elektrárnu. U ženy hospitalizované po návratu z Ugandy na Bulovce se nebezpečná nákaza neprokázala. Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s Ruskou Ljutovovou a dnes bude převážně slunečno a horko. Objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů. Je pondělí 3. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje používaná k jejímu chlazení podle premiéra Pétera Maďara na měřící stanici klesla na -133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna Paks vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory.
4: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
5: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
4: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2 500 evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
6: Z více než 220 tisíc evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Gironde, který spustošil přes 42 tisíc hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léš. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferré, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferré Marcel Valtis, Radiožurnál.
3: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od sobotního odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval Kochův institut v Berlíně, dodává Chatová.
7: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
3: Záchranné stanice v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich mají zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity, personální i finanční.
8: A tohle je malý rolí.
9: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
10: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
9: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
10: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
9: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála 2 zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Připomněl to Světový týden kojení.
11: Mezi ně patří i děti Sylvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
12: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
11: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
13: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
11: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: V Litomyšli v neděli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadů více než 22 tisíc diváků. Litomyšl Fest se ve městě konal podruhé. V předchozích 11 letech působil v jeho českých Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
14: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
15: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů v 7 promítacích sálech.
16: Program je super, viděli jsme toho spoustu z koncertů, všechno jsme stihli.
15: Hodnotí festival jedna z divaček Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
17: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
15: říká hudebník Milan Zeiss z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
18: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
15: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
3: V hlavním městě dnes začne lidskoprávní festival Prague Pride. Už 15. rokem se snaží o změnu postavení LGBT plus lidí. Až do neděle organizátoři připravili na 200 akcí, přednášky, filmové projekce nebo divadelní vystoupení. Tématem letošního ročníku je heslo Časy se mění, vysvětluje za organizátory Nikola Páleníčková.
19: Reaguje na to, jak rychle se dnes proměňuje politická mapa, legislativa, jazyk i společenská pravidla, a to platí i uvnitř queer komunity. Ten klíčový vzkaz za nás je, že změna není dobrá ani špatná, prostě se děje. Queer lidé mají se změnou bohatou historickou zkušenost. Po generace se učí přizpůsobovat, vzdorovat a vytvářet nové způsoby soužití.
3: V sobotu projde Prahou tradiční duhový průvod. Česká tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s ruskou Ljutovovou 1-2 na sety. V americkém Memphisu to pro ní byl i tak nejlepší výsledek kariéry. A fotbalisté Jablonce jsou v šancelize dál 100%. Ve druhém kole vyhráli v Pardubicích 2-0. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Bohemians Praha vybojovali první bod. S Hradcem Králové remizovali 0-0. V základní sestavě Pražanů nastoupil i záložník Roman Květ, který se do Bohemians vrátil po 3,5 letech. Má za sebou i angažmá v Turecku a Belgii a tak je znovu rád za českou šatnu.
20: Jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
21: Omezení na dálnici D1 u Brna a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy stojí dodávka. U nájezdu ze Svitav na kilometru 203 vpravo na krajnici. Už je tam šipka a podél vozidla kužely. V Ostravě Porubě v Opavské ulici se střetlo auto s chodcem. Nehoda je na křižovatce u vozovny. Blokuje pravý pruh směr Globus Opava. Záchranáři odjeli, na místě je policie. Kolem se projet dá. Na D3 u Českých Budějovic je jenom z půlky průjezdný tunel Pohůrka. Kilometry 135 až 136 nově se jezdí obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zasilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Ondřej Soukup,
23: Josef Pazderka, míříme na východ. V dnešním díle vám přineseme záznam veřejného natáčení na festivalu Slunovrat v Opavě v druhé půlce června. Naším tématem byl tentokrát osobní život Vladimira Putina.
24: V Rusku vládne už 26 let a poslední roky intenzivně zaměstnává značnou část Evropy kvůli válce na Ukrajině. Může k jeho chování dát klíč právě lepší poznání jeho soukromí?
23: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
25: V roce 2024 byl Vladimír Putin zvolen po 6. ruským prezidentem. V čele země ale fakticky stojí od roku 2000. V letech 2008 až 2012 byl ruským premiérem. Narodil se v roce 1952 v dnešním Sankt Petersburgu, kde také vystudoval právo a ekonomii. 16 let pracoval pro ruské tajné služby ve východním Německu. Politickou dráhu začal ve svém rodném městě. V roce 1996 se přestěhoval do Moskvy a začal pracovat pro administrativu tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. V roce 1999 byl jmenován jejím premiérem. Bylo mu 47 let.
26: V
0: Já bych to rád uvedl rokem 2000. Ondro, ty si to určitě pamatuješ. Nečekaná rezignace prezidenta Borise Jelcina na Silvestra 1999. A tam už se objevuje mladý, energický prezident, který je minimálně o 20 let mladší od Borise Jelcina, alkoholika, člověka potácejícího se na různých pódiích při zahraničních cestách a dělající Rusku v tehdejší době čím dál více ostudu.
2: A také člověka, který tou dobou byl asi po 4 operacích srdce, 6 infarktech a podobně.
0: To znamená, Vladimír Vladimirovič se stává v březnu 2000 prezidentem, jak už jsem řekl, je mu necelých 50 let a je to pro spoustu lidí v Rusku takový jako příslib, závan mladosti, člověka, na kterého můžete být hrdý, tenkrát se nese tím Ruskem takovéto heslo Rusko vstává z kolen po tom ponížení těch 90. let a složitém rozpadu Sovětského svazu. No a zároveň přitahuje pozornost jeho fyzická kondice, jistě si pamatujete, to je pár let poté, ty jeho fotky do půl těla a jak je to jako člověk, který se nebojí sundat tričko, já bych se Ondro teda bál sundat tričko, on ne, který vlastně jako i fyzickým vzhledem přitahuje pozornost, vzniká taky pár let poté známá písnička Takovo, jak Putin, Polnovo sil, to je taková obdivná píseň jeho faniny.
2: Tam mě vždycky v tom textu fascinovala text ten, který nebude pít a ten, který mě nebude být. Tak to mi vždycky přišlo jako no dobře, no, na to, že jsme v 21. století.

0: Tak a samozřejmě brzy poté si i ruská společnost začíná všímat, že něco je ta výstavní skříň navenek, ale že ten člověk má teda taky nějakou minulost. Je to člověk, který byl těsně předtím taky ředitelem tajné služby FSB a vědělo se, že má minulost v tajných službách. Moc se nevědělo o jeho soukromí, ale v tom roce 2000-2001, kdy se stává prezidentem, tak se taky představuje jeho soukromí částečně. Představuje se jeho manželka Ludmila, rozená Škrebněvová, která si ho vzala v roce 1983, těsně předtím, než tento mladý pár odjíždí do Německa. Tehdy už se jim narodila první dcera a posléze se v Německu narodila druhá. Už z té doby, lépe řečeno z trochu pozdější doby, ale vzpomínky na to Německo existuje hned několik historek, které mě docela zaujaly. Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi jako chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky. Ruský novinář Paša Kanigin, když připomíná některé ty historky manželky Ludmily, tak z toho už trochu mrazí. Ano, je to samozřejmě podbarveno tím, kdo se z něj vyvinul později, ale už tehdy, o trochu později, když Ludmila vzpomíná na to spolunažívání manželské v tehdejší NDR, někdy od toho roku 85, tak třeba popisuje historku, kdy ona s malým dítětem a s nákupem jde do asi 3., 4. patra paneláku, ve kterém bydleli v tom Německu, a najednou vychází jejich soused, který ji uvidí s tím dítětem a těžkým nákupem, tak se zhrozí, vezme jí to dítě, pomůže, dojde tam. Vladimír Putin není doma, přichází pozdě, hodně pracuje, což je konec konců její synonymum pro ten její vztah celou dobu. Hodně pracoval, moc doma nebyl. No a poté se snaží s tím Vladimirovičem, ten jeho soused, mluvit a říká: Vladimír Vladimiroviči, neblázni, máš ženu s malým dítětem, ta tahá těžký nákup, musíš jí pomoct. A tou odpovědí je takový chladný pohled, jako co se děje, to si snad musí poradit. Takže už tehdy je tam jako cítit určitý odstup. Dokonce existuje teorie, že Ludmilu Škrebněvovou si Putin vzal především proto, aby měl ve východním Německu co nejlepší krytí.
1: No, především, aby se tam vůbec dostal, protože on byl na rezidentuře KGB v Drážďanech, a aby vás vyslali vůbec do toho zahraničí, tak jednoznačně přednost měli manželské páry. A samozřejmě na druhou stranu oni měli přísně zakázáno hovořit o své práci, tedy se svými ženami, takže si představte, že vy jste v nějaký úplně cizí zemi. Nevím, jestli Ludmila vůbec uměla německy.
0: Ona byla vystudovaná germanistka nebo jako učitelka němčiny, takže němčinu uměla, ale byla samozřejmě.
1: Ale stejně prostě jste v nějakém zavřeném prostoru, nemáte příliš povoleno se stýkat s normálními lidmi a manžel s vámi nemůže hovořit o vlastní práci, takže to není úplně zdravý prostředí.
0: Narodila se tady dcera Marie 1985 a Jekaterina 1986. Ty dívenky jsou malé, Ludmila je s nima doma, vracejí se 1991 během rozpadu Sovětského svazu zpátky do rodného Petrohradu, Leningradu, ve kterém se seznámili. No a tehdy už dochází vlastně k postupnému rozpadu toho manželství. Pokud v něm něco fungovalo ještě v rámci NDR, tak se zdá, že už v 90. letech Vladimír Putin a Ludmila se odcizují, kdy skutečně sice vyrůstají ty dívky, tam je jenom jako zajímavé, že ty dcery právě kvůli divokým 90. letům a různým gangsterským přestřelkám v Petrohradě jsou poslané do tehdejšího Německa, tedy postupně sjednocovaného, žijí tam vlastně a studují v německých školách. Později se, když se rodina přesouvá do Moskvy, tak zase studují na německém gymnáziu, ale ti manželé se postupně odcizují a de facto na konci 90. let se to manželství už rozpadá, protože se na scéně objevuje mladá žena, původně uklízečka někde v těch úřadech petrohradských, kde Putin pracuje, která se s ním seznamuje a se kterou Putin začíná žít. Je to utajený vztah, nicméně nabírá intenzitě. Říká se, že někdy na přelomu tisíciletí, tedy v té době, kdy oficiálně Putin nastupuje do úřadu, už to manželství nefunguje a de facto 2004 končí. Světlana Krivonogih, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru. Všechno je to v rovině naprostého utajení, nikdo

0: Jeden z těch největších bytů má nějaká světla na krivonogých. Začali zjišťovat, co to je vůbec za ženskou. No a vlastně celé se to podařilo vlastně odhalit. A ona sama, která tehdy vedla velmi aktivně Instagram, tak vlastně z toho to šlo vydedukovat. Kromě toho, že ta podoba je taková, že když jsem tu fotku viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to je Photoshop. Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
1: Světlana Krivonogic je o 20 let mladší od Vladimíra Putina. Je evidentní, že jako macho člověk, který právě v té době taky už začíná se svlékat z toho trička a začíná ta éra těch jeho hrdinských činů, tu vyzvedává jako potápěč, tu amforu někde ze dna moře a tu jezdí na koni a tu nevím, co ještě dělá, aby dal najevo svoji fyzickou sílu, tak evidentně míří k mladším ženám. Ze Světlany Krivonohých se téměř přes noc stává závratně bohatá žena, začne se jí přezdívat ruská milionářka a bývalá uklízečka a ten projekt Média, který je investigativní se skupení ruských novinářů, tak brzy odhadne hodnotu obchodních aktiv a nemovitostí této dámy v Moskvě a v Petrohradu na 102 milionů amerických dolarů. Tak to jenom jako tam se vždycky ty milenky a nepřiznané děti pohybují v závratných částkách majetků, nemovitostí a dalších věcí. Co je zajímavé, tak ty oficiální ženy, tedy jeho původní manželka a dvě dcery, brzy poté, co se stává prezidentem, tak minimálně ty dcery si mění příjmení a úplně mizí z jakéhokoliv okolí nebo oficiálního zájmu médií a stává se z toho tabu. Říká se, že Rusko Vladimira Putina má několik tabu. To jsou peníze jeho nejbližších, to je Čečensko a to je osobní život jeho nejbližších.
0: Takhle nám to vlastně vysvětlovali, když jsme oba pracovali jako moskevští dopisovatelé v 0. letech, tak tohle nám vlastně ti zkušenější západní kolegové říkali, jako hele, jestli tady chceš zůstat, aby se ti nic nestalo, tak tyhle ty tři věci, jako to je tabu.
1: Oni si berou oficiálně příjmení z různých očest svých babiček, dědečků a dalších lidí. Tyto osoby úplně mizí. Je nepochybné, že přitom Putinova starší dcera Maria žije v zahraničí, dokonce až do roku 2014, pokud se nemýlím, je provdaná za holandského manžela a setrvává v Holandsku. A teprve vlastně ten rok 2013-14, to je taky období, kdy se oficiálně rozvádí se svojí první manželkou Ludmilou, tak vlastně ty dcery jsou někde v zahraničí, jezdí, mají tam majetky a tak. A pod tlakem těch událostí na Ukrajině, sestřelení holandského nizozemského letadla a dalších věcí, jsou nucené se vrátit zpátky. Opět obě závratně bohatnou, dostávají různá místa v ruských polostátních Putinem ovládaným společnostem, lépe řečeno ne Putinem, ale jeho nejbližšími biznismeny, kteří poskytují těmto dámám a jejich rodinám obrovské majetky a taky vlivné funkce. Jedna z nich získává vysokou funkci v rámci určitého mediálního holdingu, druhá postupně dostává na starosti projekt Inopraktika, který je jakýmsi vědecko-technologickým gigantem s obrovskými rozpočty. V této době se ale objevuje v životě Vladimíra Putina třetí žena a když už tedy ta první nelegální žena byla o 20 let mladší, tak tahle je o 30 let mladší a jmenuje se Alina Kabájevová, což je jedna z nejznámějších ruských sportovních gymnastek, olympijská vítězka, několikanásobná nositelka řady titulů. A říká se, že poprvé se potkali v roce 2001, Putinovi bylo tehdy 49, jí bylo 18 let. Už tehdy asi zaznamenal, že existuje někdo takový a postupně se z toho vyvinul vztah, který dostal první oficiální ránu nebo byl konfrontován v roce 2008 a to je Ondro ten příběh časopisu nebo média nazvaného Moskovský korespondent.
0: Přesně tak, no, to byl pokus o vytvoření takového bulvárního časopisu a stály zatím docela slušné peníze, ale vyšlo jenom jedno jediné číslo. A tam právě udělali přesně tu chybu, že aby tedy to rozjeli opravdu s rozmachem, tak napsali o vztahu Vladimira Putina s Alenou Kabájevou, jak

0: to nebyla žádná novinka. To jako tehdejší protosociální sítě o tom hovořili naprosto otevřeně. No nicméně vyšlo jedno číslo a ku podivu už další nebylo.
1: Majitel Alexandr Lebeděv okamžitě rozprášil tu redakci a úplně uzavřel celé to médium. Takže tolik Alina Kabajevová, vlastně úplně stejná trajektorie, obrovské majetky a tentokrát tedy i v zahraničí. Ona pobývá dost často také ve Švýcarsku v několika vilách, tam se dokonce narodí první jejich syn 2015 a posléze druhý syn, to už tedy pod tlakem těch okolností opět ukrajinských se stahují více do Moskvy, takže 2019 se narodí druhý syn, opět naprosto inkognito, oficiálně se Putin k ní nehlásí, nehlásí se k těm synům, ale z kontextu je jasné, že se tedy rozvedl se svojí původní manželkou, že má různé nemanželské vztahy a že Alina Kabajevová je velice, velice preferovaná žena. Ona má tu minulost té gymnastky, proto získává i tím vztahem a kombinací té gymnastiky a toho všeho nechvalnou přezdívku nejflexibilnější žena Ruska.
0: A to šlo až tak daleko, že ona byla schopná vyhodit šéftrenérku umělecké gymnastiky Irinu Rodninu jako absolutní legendu, taky olympijskou vítězku a ještě ke všemu manželku oligarchy Ališera Usmanova, jednoho ze zcela nejbohatších Rusů. Nicméně když jako dámy tedy se v tom funkcionářském světě poměřily, tak bohužel miliardy nezvítězily. A jinak samozřejmě my víme o těch dětech, především zase díky práci ruských investigativních novinářů, kteří jednak zjistili z úniku informací o letech do zahraničí, že ona teda rodila ve Švýcarsku. A stejně tak potom zjistili na nějakém headhunterském fóru, že oni pro ty děti schání právě švýcarské a německé chůvy.
1: Což je obzvlášť pikantní, že se to děje už během té plošné ruské agrese vůči Ukrajině, kdy úplně rapidně vyrůstá ta protizápadní rétorika, kritika Západu jako naprosto zkaženého světa, se kterým Rusko absolutně nechce nic mít a přitom v potají Putinova rodina, tedy ta nepřiznaná, schání nejrůznější guvernantky a guvernanty, učitele němčiny, angličtiny a cizích jazyků pro tyto dva syny, konkrétně Ivana narozeného 2015 a Vladimira 2019 a platí za to naprosto horentní sumy. Tak to jenom jako existuje jeden příběh navenek a druhý vevnitř. Žen v životě Vladimira Putina je víc, figuruje tam taky moskevská 17-letá studentka, to je aféra asi na rok. Mně prostě přijde úplně bizarní, jak to postupně klesá. 20 let, 30 let, 17-letá studentka. Teď těsně před tím natáčením jsme si říkali, kam to může zajít a nechcem to ani domýšlet.
0: Že to vlastně nechceme vědět.
1: S tím se už se pojí vlastně další rys Vladimira Putina, který vystupuje neméně silně a to je paranoia, to je utajování, to je věc, která už se souvisí s jeho minulostí v KGB. Nevím, jestli jste někdy potkali lidi z tajných služeb, ale jejich základním rysem je vědomí nebo přístup ke světu takový, že nic není náhoda. Nic, je to součást možná nějakého spiknutí, kdo ví, co se tady stane. My to všechno víme, my to všechno sledujeme. Tohle je mentální svět Vladimira Putina, který se tou funkcí a tím mačismem a tím pocitem výjimečnosti vlastně neustále posiluje. A tím, jak se to Rusko posouvá, ten tehdejší svět, on ještě na začátku flirtuje s tím, že by vlastně Rusko mohlo být součástí nějaké tedy širší Evropy a tak dále, ale postupem se úplně vlastně od toho odstřihává, tak vzrůstá i ta paranoia, která postupem času sílí, vznikají velmi pravděpodobně dvojníci Vladimira Putina, moc o tom nevíme, ale z některých záběrů je nepochybné, že to tak asi bude. Rozhodně vznikají identické kanceláře v Kremlu a zároveň v rezidencích na Valdaji, Novoogariovu, v Soči a tak dále. To je takový ten záběr na tu pracovnu, ze které potom není jasné, odkud ten Putin se připojuje. A tohle všechno začíná sílit opravdu tím přibližováním se té plošné ruské agrese v únoru 2022. Zásadním momentem je COVID, kterého se Putin už jako stárnoucí člověk mířící k nějaké 70. úplně panicky bojí. A říká se, že v té době, tedy v roce 2020, kolem něj minimálně ruský novinář Michal Ziger to tvrdí, vytváří úplně neprodyšelnou bublinu, do které proniká čím dál méně lidí a ten člověk je naprosto izolovaný. Takže tohle všechno vytváří skutečně naprosto paranoické prostředí, které se ještě posiluje nejnovějšími událostmi ve Venezuele, únos Nicolase Madura a zejména na začátku letošního roku odstranění iránského vůdce Chameneího, což je věc, která souvisí s tajnými službami a také vlastně jako se schopností Izraelců napíchnout bezpečnostní kamery v těch iránských bezpečnostních složkách, zjistit místa pobytu, tu klíčovou poradu, na kterou poté Izraelci na konci února zaútočí. A to je něco, co podle řady ruských investigativních novinářů vytvoří v Kremlu úplnou paranoju, protože vlastně ty několika stupňové zvýšené bezpečnostní opatření jsou najednou postaveny úplně na hlavu.
0: No a současně také Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu v únoru roku 2022. A dovedu si živě představit, že tam je prostě teďka, nebo byl prostě hodna toho imaginárního krtka, který tohleto mohl prozradit. A potom samozřejmě z toho logicky vyplývá, že pokud někdo zradil v uvozovkách takovýmto způsobem, tak proč by nemohl těm příslušným americkým, izraelským, jakýmkoliv jiným službám i informace o tom, kde se Putin nachází, jak by podobná operace mohla provést. Takže ti lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem, a jejich je vlastně docela málo, ale i ten personál, tak prostě nesmí mít mobilní telefony, nebo pokud ano, tak jenom tlačítkové. Často jsou tam třeba jako na směny, no, že prostě měsíc žijí v té rezidenci, nesmí ani s tou manželkou se vidět nic prostě a pak mají třeba 3 týdny volno.
1: Takže ten svět, jeho vnitřní je opravdu bizarní, ale je to člověk, který je svírán paranojou, je mu dneska 73 let. A tahle zvláštní paranoidní kombinace z člověka, který se vlastně vymyká čím dál více nějakým racionálním odhadům, je také něco, co myslím, že nás úplně nenechává spát, protože my lidé, kteří se snažíme nějakým způsobem odhadovat vývoj Ruska dále, jsme odkázáni na řadu druhotných zdrojů a zejména na svět člověka, ve kterém to ratio a nějaké pragmatické úvahy ztrácejí na síle víc a víc.
0: Přinejmenším tedy to ratio a pragmatika v tom smyslu, v jakém ji rozumíme my. Obávám se, že v jeho hlavě to všechno dává úplně jasný logický smysl.
1: Takové tedy bylo veřejné natáčení našeho podcastu na festivalu Slunovrat v Opavě. Tento a již odvysílané díly najdete v plné verzi jako vždy v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: A i nadále si vážíme všech vašich postřehů, připomínek, oprav a tipů na další díly.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
2: i své blízké.

0: přírodu a také tedy ohrožení druhu v ní můžou vědci hodnotit i s pomocí něčeho, jako je čárový kód?
1: Proces s tím vlastně jednoduše. Pro každou skupinu už máme identifikovaný gen, který je hodně variabilní, a pak stačí vlastně namnožit ten příslušný úsek a osekvenovat ho a rázem známe identitu druhu.
0: Pašeráci mají utrum.
2: Můžeme s ní identifikovat například nové druhy, které jsou třeba špatně rozpoznatelné, a nebo se tato metoda hodně používá v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Ale zároveň bych nespoléhala jenom na tahle technická řešení, protože v dnešní době čelíme krizi toho, že nám chybí odborníci, taxonomové, botanici, entomologové. Vlastně nám chybí ta zkušenost z toho terénu, takže musíme dávat pozor, aby nám nevyhnuly nějaké druhy, ale například i ti taxonomové. Laboratoř. S rozrůstáním lidských obydlí roste tlak na přírodní prostředí.
3: Právě v těch tropoch naozaj ten tlak je velký.
1: Je tam strašně moc těch druhů pohromadě a i relativně malé zásahy můžou vést k naprostému rozvratu.
3: A je teda otázné, do jaké míry dokáže evoluce držet krok.
0: Vítám dnešní laboratoři Barboru Chmelovou, která je expertka na biodiverzitu a zemědělství v tropech.
2: Dobrý den.
0: Jana Šobotníka, entomologa.
1: Dobrý den.
0: A také Andreje Skoka, který je studentem tropické agrobiologie, rozumí agrolesnictví. Dobrý den i vám.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ekologové z univerzity ve Würzburgu prozkoumali u 2000 druhů tropického hmyzu to, jak toleruje vysoké teploty. Ve větších nadmořských výškách byl hmyz odolnější. Za to v nížinách, kde najdeme největší rozmanitost druhů na světě, byl méně flexibilní. Tohle souvisí s menší odolností proteinů v tělech. Tak to jsme jednak u klimatické změny, když se nepodaří zbrzdit ten stávající klimatický trend, píšou v té práci v časopise Nature odborníci, tak to může ohrozit až polovinu hmyzu v Amazonii. No jo, ale otestovat DNA u skoro 2000 druhů hmyzu, to vypadá jako husarský kousek. Nebo už ne?
1: Už ne. Dneska s rozvojem sekvenačních metod už vlastně věci, které ještě před 10 lety byly úplně nemožné, jsou dneska banální. Stačí si vzpomenout na to, jaké úsilí stálo osekvenovat lidský genom. Podíleli se na tom desítky laboratoří. Pravděpodobně tisíce lidí, bylo to uzavřeno v roce 2000 a vlastně dneska už je sekvenování kompletních genomů v zásadě rutinní záležitost, takže pokrok nelze zastavit a projevuje se to i v tom, že samozřejmě zdrojová data v těch článcích obsahují větší a větší balíky dat.
0: Což se hodí v době, já vím, že trošku teď nadsadím, ale přece jenom už trochu Armagedonu, protože my jsme slyšeli, že tady tam to ohrožení hmyzu je velké. Ten průzkum probíhal mezi roky 2022 až 2023 v Jižní Americe, v Africe, v savanách, nížinných i v subalpinském pásmu, v těch loukách. Jak tam hospodaří člověk? Tam se Barbory Chmelové.
2: Vliv vysokých teplot na hmyz se hodně liší regionálně, ale liší se i v závislosti na jednotlivých druzích. Některé druhy jsou tolerantnější k vyšším teplotám, ale právě ty tropické druhy žijou na hraně svých fyziologických možností, takže pro ně je i malý vlastně teplotní rozdíl a směrem k těm extrémům poměrně dost problematický. Oni se můžou vlastně bránit nějakým třeba změnou chování, tím, že se někam posunou dále nebo migrují, ale ty jejich možnosti jsou poměrně dost omezené. To, že jsou omezené, neznamená, že jsou nemožné. Právě i v tropech můžeme najít lokality v nějakých jako vyšších nadmořských výškách, které můžeme nazvat ekologickými ostrovy. Já jsem například pracovala v Etiopii, etiopské vysočině, v oblasti, kde rostou poslední mlžné horské pralesy. Můžeme si představit například horu Kilimandžáro nebo v Jižní Americe nějaké sopky nebo stolové hory. A tam žijí druhy, které jsou často endemické, extrémně specializované a vlastně mají hodně úzkou toleranci, co se týká změn těch teplot. Ty se dostávají do takové vlastně často ekologické a teplotní a klimatické pasti. Říká se tomu efekt takzvaného extinction elevator, nebo takového jako výtahu k vyhynutí, kdy vlastně ty druhy zvyklé na ty horské oblasti a poměrně jako stabilní podmínky se už jakoby nemají kam dále posunout a dochází třeba k jejich vyhnutí. Jsou také pod tlakem toho, že z těch nižších poloh se právě ty druhy jiné posouvají do těch horských oblastí a to vytváří dodatečný ekologický tlak.
0: Už to není pad asteroidu ani sopečná činnost, ale jsme to my, kdo k tomuhle tomu přispívá. Co by zdůraznil Andrej Skok tady v téhle práci?
3: No, akoby v této práci bylo právě vidět to, že právě ty nížinné druhy byly akoby viac ohrozené, protože oni už akoby žili na tom limite, hej, protože v těch nížinách, ako teda vieme hlavně v nějakých tropických dažďových pralesoch, ty podmínky jsou právě viac menej stabilné, ale udržované na nějakých jako poměrně vysokých teplotách, čo je jako trošku alarmujúca správa, protože keď sa na tú štúdiu pozrieme, tak alebo keď si uvedomíme, že tie nížinné oblasti v tropoch zaberajú naozaj obrovské oblasti, či už ide o Amazóniu alebo konžské pralesy. Na druhej strane oni teda ale poukazuje na to, že veľmi dôležitá je tá štruktúra toho prostredia. Takže pokiaľ tam máme nejaké tie stromy a tak ďalej, tak pravdepodobne ten hmyz si dokáže nájsť nejak ako nejaké miesto, kde tá teplota není až tak vysoká. Oni teda priamo určili tú teplotu 42 stupňov, pri ktorej dochádza k rozpade proteínov a teda celkového metabolizmu toho hmyzu, čo asi v tých pralesoch sa dá zabezpečiť, že ten hmyz nájde nejaké to prostredie, ale naopak by som sa dostal naspäť k tomu poľnohospodárstvu len na sekundu, lebo to je práve to prostredie alebo nejaké aridné oblasti, kde tá štruktúra môže chýbať, kde zrazu ten hmyz sa nemá kde ukryť a pokiaľ bude tá teplota stále stúpať, tak vlastne môžeme čeliť pomerne nebezpečnej situácii, že k tomu výhynu bude naozaj dochádzať.
0: Ja som si práve říkala, jestli v té Etiopii, kde byla Barbora Chmelová, jo, a kam vy se chystáte, jestli se tam také frézuje v těch lesích, když se používá takový ten hrubý raster, tak dost často se jako ničí ta biodiverzita. Tak já nevím, jestli tohle je příklad i tam. Zažila jste to tam?
2: Skutečně ta fragmentace a ten rozpad struktury té krajiny a těch ekosystémů je velký problém. Do určité míry ten ekosystém dokáže ještě fungovat, ale jakmile dosáhneme nějakého bodu, kdy se třeba ty ekosystémové služby a funkce, kdy přestanou fungovat, tak to ohrožuje tu společnost.
0: Jako příklad uvedu opylování, že tak dost podstatné, abychom měli úrodu.
3: Tak je velmi důležité si uvědomit, že ta ochrana diverzity nemůže probíhat len v rámci těch přirozených systémů, ale právě na té polnohospodářské půdě, v těch urbanizovaných oblastiach a tak ďalej, kde právě je velmi důležité do té fragmentované krajiny dávat naspäť krajinné prvky a to, čo som chcel teda predtým povedať, je, že jeden z tých smerov je práve vysádzanie stromov, ktoré dokážu diverzifikovať priestorovú štruktúru tej krajiny a napríklad tomu hmyzu práve dodávať nejaké optimálne podmienky na ochranu pred nejakými vysokými teplotami, ale aj zdroj potravy, koridory a tak ďalej.
0: Co sa dá dělat, když už není kam utéct? V horách už niekto je, tak co s tým?
1: Vyhnout. Vy jste tady říkala, že stojíme na prahu apokalypsy, já bych možná to trochu korigoval, my žijeme v apokalypse. Není to vidět, zatím na většině území země koule ty ekosystémové služby ještě nekolabují, ale samozřejmě máme i příklady. V Číně vznikla celá nová zaměstnání, sběrači pilů a opilovači, protože v místech, kde prostě opilovači jsou na stovky kilometrů daleko už vyhubený, tak prostě nezbývá nic jiného, než ty sady opilovat prostě štětečkem z uměle nazbíraného pilu. To je naše realita a samozřejmě zavírání očí a plácání se po ramenou, jak jsme skvělí, jak se nám skvěle daří, tak to ničemu nepomůže.
0: To jsme skončili takovou pesimistickou tečkou. Nevím, jestli k tomuhle tónu směřuje i Barbora Chmelová.
2: Já jste praxe, například z té Etiopie, Afriky nebo i Asie, kde jsem pracovala, tak ty dopady klimatické změny se jako první třeba můžou projevit někde v horách, kde začnou tát ledovce, které zásobují řeky vodou a přináší živiny a vláhu do těch nížin, kde jsou ty pestré ekosystémy a kde se rozvíjí zemědělství. A může to potom kaskádovitě ovlivnit celou tu oblast od hor až po tu nížinu. A takovýchhle paralel je tam celá řada, takže si myslím, že to vnímání těch ekosystémů a biodiverzity a lidského působení v souvislostech je skutečně klíčové.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: V dnešní debatě účinkují odbornice na tropické zemědělství a biodiverzitu Barbora Chmelová, student oboru tropické agrobiologie Andrej Skok a Jan Šobotník, entomolog rovněž se zkušeností stropu. Ničení tropického lesa mění roli mrchožroutu v něm. Vědci to zjistili při studiu 60 mršin v jižním Ekvádoru a Peru. Tam jsou jedny z nejohroženějších ekosystémů na světě. Natáčeli tam ptáky, savce i plazy s pomocí fotopastí. V lese, který byl v lepším stavu, zaznamenali až 11 druhů takových obratlovců, kteří se živí mršinami, včetně kondora královského, a tam, kde se lesu dařilo hůř, skoro polovinu mrtvé kořisti skonzumovala malá psovitá šelma, pes pouštní. To zní skoro romanticky, jenže my jsme zase u té degradace lesa, my jsme u toho, kdy je riziko, jestli budou ti, kteří živočichové, plnit svoji ekologickou roli. Jak se na tuhle studii dívá Barbora Chmelová?
2: Mě vlastně jako zaujalo, že na první pohled ten psík nahradil tu diverzitu těch ostatních mrchožroutů, vlastně fungoval dobře, ne-li lépe, že ty mršiny jakoby mizely rychleji. My když se bavíme o mrchožroutech, tak si představíme mrchožrouty jako ti, kteří co nejrychleji odstraní ty mršiny a hezky to tam uklidí, ale ty tropické ekosystémy, tak jsou oblasti, které jsou vlastně chudé na živiny, nebo je tam vlastně velký boj o živiny. A někdy vlastně jako nechceme dosáhnout toho, aby se ty mršiny odstranily co nejrychleji. A právě v tom hraje roli ta široká diverzita těch jednotlivých druhů, které se na odstraňování té organické hmoty podílejí. Tam je řada vlastně rolí, kterou ty mrchožrouti hrají v oblasti té distribuce těch živin v těch tropických ekosystémech. Ať už se jedná o nějaké bezobratlé, kteří vlastně rozloží tu organickou hmotu na malé částečky a velice rychle ji poskytnou k dispozici rostlinám, které potom můžou rychle růst. Ale co mě jako hodně zaujalo, že některý hmyz funguje i tak, že ty mršiny v podstatě nějakým způsobem konzervuje a vlastně zabrání houbám a mikrobům, aby je rozkládaly. A tím pádem ty živiny jsou přístupnější ostatním druhům a vlastně ta distribuce těch živin je potom taková rovnoměrnější.
0: Ano, královské dělení. Ale když jsme u těch bezobratlých, tak bychom mohli dát slovo Janu Šebotníkovi, aby řekl, jak vlastně ta degradace tropického lesa ovlivňuje tyhle rozkladače.
1: Samozřejmě ty závěry článku jsou úplně jednoznačný, a to sice, že čím zachovalejší je ten biotop, tím větší je tam diverzita těch dekompozitorů, což je samozřejmě správně, protože každý z nich má trochu jinou funkci, trochu jiné preference. Na každý z těch druhů je vázaná řada dalších druhů, takže zase jsme tady u nějaké pyramidy, u nějakých kaskádových efektů, které je vlastně hrozně těžko dohlédnout až do konce.
0: My vlastně nevidíme, jak ta kaskáda postupuje, kde se to zboří.
1: Co víme je, že i relativně malé zásahy můžou vést k naprostému rozvratu. Nebo i kdyby ne rozvratu, tak aspoň ochuzení. Třeba moje zkušenosti s termity, teda z úplně jiné oblasti, ale ukazují na to, že i v lese, tropickém lese, kde proběhla jenom selektivní těžba, to znamená jeden, dva nejkvalitnější stromy z hektarů zmizely a zbytek toho lesa zůstal neporušený, tak ty nejcitlivější druhy termitů odsud zmizí. Ty nejcitlivější hlínožravé druhy termitů odsud zmizí nevratně. To znamená, i bez toho rozvratu vlastně my ztrácíme část té biodiverzity a nikdo nedokáže dohlédnout ty konce. Tadle neplatí samozřejmě jenom pro ty mrchožrouty, to platí trochu univerzálně. Každý z těch druhů má nějakou svoji ekologickou funkci. A právě ta krása a ta síla těch tropických biotopů spočívá v tom, že tam strašně moc těch druhů pohromadě a dokáží spolu koexistovat. Ale i relativně drobnými změnami my dokážeme vlastně změnit způsob, jak celý ten systém funguje. A ty následky vůbec nejsme schopni dohlídnout.
0: Ty mršiny mizí rychleji v degradovaném lese, stačí jeden až dva dny, ale příroda ještě plní tu svou ekologickou roli, tak jsem si říkala, zase hledám na všem takovou tu stopu naděje. Tak jestli zrovna tohle není důvod k mírnému optimismu.
3: Tak samozřejmě nějakou odolnost tam určitě vidíme a ono to tak bývá, že ten ekosystém, jednotlivé druhy a tak ďalej se dokážu do nějaké míry držať. Problém je, že ty teploty stoupají velmi rychle, do jaké míry dokáže evolúcia držať krok. A to stále ešte teda nevieme, takže je tu veľa otáznikov. Samozrejme v tejto štúdii zistili to, že ten proces ako taký rozkladu tej mršiny, alebo teda požierania tej mršiny bol nahradený nejakými druhmi, ktoré nie sú veľmi špecifické a dokážu sa chádzať aj takto v takýchto degradovaných lesoch, ale jednoducho tá komplexita toho celého procesu tam zaniká tou zanikajúcou diverzitou. A mňa tam teda ešte napadlo, že bolo zaujímavé, keby v tej štúdii pokračovali, keďže oni sa tam pozerali len na tie cicavce a na vtáky, na plazy. Keby to tak ako nejak ďalej skúmali, vytvára to príležitosť pre nejaký ďalší výskum, že ako to potom pokračuje na úrovni mikrobov, nejakých húb a nejakých baktérií a tak ďalej, že či aj tam tá diverzita by bola iná v tých degradovaných oblastiach, či by to tiež v prípade, že by bola iná, bolo takto pekne zabezpečené ten proces nejakými inými oportunistickými druhmi.
4: Poslucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Student tropické agrobiologie Andrej Skok, odbornice na biodiverzitu a zemědělství Barbora Chmelová a entomolog Jan Šobotník jsou dnes hosty naší debaty. Tahle studie, byť se zdá vzdálená, tak může mít praktické využití. Jaké?
2: Existuje takový hodně jako známý příklad z Indie, kde vlastně zmizely supy. Supy v Indii hrály velice důležitou roli v odstraňování mršin krav, které jsou v Indii posvátným zvířetem. A mělo to opravdu dalekosáhlé následky pro kvalitu vody, pro lidské zdraví. A to z toho důvodu, že kvůli využívání nějakých běžných léčiv, které se využívaly na léčbu dobytka, začaly umírat ve velkém místní populace supů, někde až o 98%. Vedlo to k tomu, že se začaly hromadit mršiny krav v té krajině, která je tam velice hustě osídlena, což mělo vliv na kvalitu vody, šířily se tam patogeny, lidé byli nemocní, ale také se tam začaly množit divocí psy, krysy a šířit vzteklina. A probíhaly tam studie, které prokázaly, že v průběhu 5 let zemřelo až 500 tisíc lidí na důsledky toho, že zmizeli ti mrchožrouti. Takže jak jsme tady mluvili o tom, že ty následky, nějaké jako drobné změny můžou být dalekosáhlé, tak já myslím, že tohle je příklad, který to ilustruje poměrně dobře.
0: I my jsme součástí přírody, potřebujeme se navzájem, jsme provázáni i se supy nebo kondory. Na přírodu i lidská sídla v tropech mají velký vliv termiti. Mezinárodní tým badatelů s účastí našeho dnešního hosta Jana Šobotníka zjistil, že jejich schopnost uživit se v různém prostředí, od kmenu stromů až po půdní podloží, souvisí také s genetikou. Evoluční změny u nějakého druhu obvykle bývají důsledkem vlivu vnějšího prostředí, ale tahle studie dokládá, že to může být i naopak. Hosty našeho pořadu jsou dnes odbornice na tropické zemědělství a biodiverzitu Barbora Chmelová, student Andrej Skok a Jan Šobotník, rovněž entomolog se zkušeností stropu. Termiti jsou opravdu o dost starší než my, že žijí na planetě od rané křídy nejméně přes 130 miliony let, už tu běhali. Můžete říct, jak ovlivňují ty tropické ekosystémy? Čím nejvíc?
1: To je věc, kterou si relativně málo lidí uvědomuje. Jaký je vlastně rozdíl mezi lesem u nás a lesem v tropech? Ten hlavní rozdíl je v tom, že v lese u nás je třeba 90% organické hmoty odumřelé. Je v půdě, padlé kmeny, humus v hlíně a tak dále. Ale v těch tropech je to naopak. Tam je 90% hmoty vázáno v těch živých tělech. Právě proto, že ten rozklad, dekompozice odumřelé rostlinné hmoty tam probíhá extrémně rychle. A samozřejmě je to jenom díky termitům. V tropech je ta kompetice o zdroje samozřejmě mnohem tvrdší. A je to částečně kvůli tomu, že ty živiny jsou okamžitě využívány, ale částečně je to taky kvůli tomu, že tam opravdu hodně prší. Takže to, co se nevyužije okamžitě, odteče někam pryč. Mezi termity máme dvě základní ekologické strategie, buď to žerou dřevo nebo podobné materiály, jak na začátku té dekompozice, anebo naopak žerou hlínu, humus, to znamená už ty finální stádia dekompozice.
0: A nebo houby.
1: Případně i houby, makrotermity ne, ano, to je pravda. Ale vlastně obě dvě ty skupiny se navzájem doplňují a dokáží zajistit kompletní rozklad té odumřelé hmoty, který vlastně v našich poměrech trvá nesrovnatelně déle. Právě proto, že nikdo jiný to neumí tak dobře, tak efektivně jako ty termiti. Takže kdyby jsme to trochu přehnali, tak vlastně vyhubením termitů by se zastavil život, aspoň v těch tropech, protože rostliny jsou závislé na odpadním materiálu termitů. To už jsou ty jednoduché látky, které vstupují zpátky do koloběhu jakožto živiny pro rostliny. A v okamžiku, kdy se ta organická hmota přestane rozkládat, tak se samozřejmě začnou nedostávat ty živiny. V tomhle tkví ta hlavní funkce termitů a v rámci té naší práce my už jsme třeba jeden z dílčích problémů byl opravdu podívat se na ty trávicí enzymy, jak se to mezi těmi ekologickými skupinami termitů liší a není nijak zvlášť překvapivé, že jaksi dřevožravé druhy termitů mají jinou biochemickou mašinerii na trávení než ty hlínožravé.
0: To znamená, vy jste zjišťovali, co mají za žaludeční šťávy?
1: My jsme sekvenovali kompletní genomy a rekonstruovali je na chromozomovou úroveň a pak jsme vlastně srovnávali ty rozdíly. To znamená, jeden z těch dílčích témat byl i ten, jaké trávicí enzymy jsou exprimovány z genomu těch termitů.
0: Velké přizpůsobivosti termitů novým prostředím, protože se dokážou uživit téměř všude, hrají takzvané skákající geny, které dokážou měnit polohu v té genetické informaci. Barbara McClintocková, která myslím na to přišla, měla za to Nobelovu cenu, tak by měla radost, že vidíme praktické využití té její práce. Jak je to s tou přizpůsobivostí termitů?
1: Termiti jsou velmi přizpůsobiví. I v rámci té genomové studie my jsme ukázali na to, že vlastně několikrát došlo k totální změně potravy u těch termitů, ale bavíme se tady o nějakých evolučních geologických časech. Není to změna v rámci generace nebo několika generací. Ty změny probíhají tisíce, stovky tisíc, miliony let.
0: Čím to zaujalo našeho další debaty, naše další hosty?
2: Myslím, že to je krásný příklad toho, proč potřebujeme biodiverzitu. My o ní hodně často uvažujeme z hlediska druhů, ekosystému, ale potřebujeme právě i tu genetickou diverzitu. Ta nám právě poskytuje tu možnost různých řešení, možností se přizpůsobit.
0: Aby nebyl termit jako termit.
5: Mě teda úplně nejfascinující z tohto článku přišlo zjištění, že nejbližším příbuzným termita je prosím pěkně šváb.
1: Je to tak. O téhle věci se spekulovalo už od konce 19. století. V 30. letech už jsme měli jako docela pěkné důkazy o tom, že termiti jsou doopravdy šváby. No ale pak převládnul ten v tom diskurzu názor, že vlastně termiti jsou úplně něco jiného než šváby, že to vůbec nemá nic společného. A takhle to vydrželo až do roku 2000, když vyšla první víc podrobná genetická filogeneze, která samozřejmě jednoznačně ukázala, že nejbližším příbuzným termitů je ten dřevožravý šváb Cryptocercus, o čemž se opravdu spekulovalo od roku 1878, jestli si pamatuju správně.
0: Často míváme v laboratoři takovou kapitolku udržitelnosti, tak já bych to zarámovala myšlenkou těch autorů nebo těch komentářů k tomu článku, že schopnost strávit celulózu, hemicelulózu nebo lignin se může hodit při produkci biopaliv. Já nevím, jak se na to dívá Barbora Chmelová.
2: Role termitu z hlediska klimatu mi přišla hodně zajímavá. Tam přesně, jak už jste popsala, tak se vlastně zkoumá možnost nějakého efektivnějšího rozkladu biomasy, například pro výrobu bioetanolu nebo bionafty. Ale myslím, že je to pořád jakoby v rovině nějakých teorií nebo nějakých jako drobných pokusů. Ale když se podíváme na tu otázku klimatu, tak vlastně díky tomu, že v trávicím traktu těch termitů žijí různé bakterie, prvoci a houby, kteří rozkládají tyhle organické látky, tak vlastně termiti hrají významnou roli z hlediska globálního oteplování, kdy vlastně produkují metan ve svém trávicím traktu a vlastně tím, že urychlují rozklad biomasy v těch tropech, tak přispívají i k produkci skleníkových plynů, takže tahle role může být vnímána negativně. Ale na druhou stranu jsou také významnými krajinnými architekty. Některé studie ukazují, že například pralesy na Borneu, kde je vysoká diverzita těch termitů, tak jsou odolnější vůči klimatické změně, pomáhají zadržovat vodu, podílí se na lepší struktuře té půdy, vytváří takové jako mikroklima, které může být nějakým refugiem pro další druhy a vlastně můžou pomáhat adaptaci těch druhů na klimatickou změnu nebo celých těch ekosystémů, takže ty role jsou různé.
0: Myslím, Jan Šobotník je k té možnosti využití pro biopaliva skeptický.
1: Myslím si, že je asi reálná možnost opravdu z těch symbiotických organismů vytáhnout geny a použít ty jednotlivé geny v těch bioplynových stanicích jaksi v rámci nosičů z řad jiných bakterií. Ale to, co je unikátní na termitech, to jejich trávení je prostorově omezené. Ty systémy fungují v rámci objemů, které se pohybují ve zlomkách milimetrů krychlových. A tyhle podmínky nikdy nebudeme schopní reprodukovat v tom velkém měřítku. Když vezmete termití střevo, termití bioreaktor, tak je to věc, která má opravdu zlomek milimetrů na délku. A to se nedá jen tak přenést do nádoby, která má metry krychlové. Takže ta přímá cesta si myslím, že je úplně vyloučená. Ale rozhodně bych nevylučoval možnost lépe zmapovat ty geny v rámci symbiontů termitů, zmapovat geny v rámci nějakých stávajících zařízení na likvidaci, dekompozici biomasy a nahrazování některých variant genů lepšími. Ale jsem skeptický tomu používání těch symbiontů jako takových.
0: I skepse k vědě patří. Já jsem vděčná, že pozvání do dnešní debaty přijali Barbora Chmelová, odbornice na biodiverzitu a zemědělství v tropech. Děkuju.
2: Děkuji za pozvání.
0: Jan Šobotník, entomolog. Děkuji.
1: Taky děkuju.
0: A Andrej Skok, student tropické agrobiologie. Díky, že jste přišel.
5: Děkujem za pozvání.
0: Martina Mašková se těší na slyšenou zase za týden.
4: Laboratoř. Laboratoř.

0: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
1: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: ČES ode dneška začíná vyplácet dividendu z loňského zisku. Stát dostane asi 16 miliard korun. Za necelé 3 týdny ukradli lidé z výstavy v Salzburku polovinu Mozartových sošek. Hokejisty Litvínova bude v příští sezóně trénovat Robert Reichl. A dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Skupina ČES ode dneška začíná vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 koruny. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliardy korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na více než 250 000 korun.
3: Rakouská policie předpokládá, že sošky nekradla organizovaná skupina, ale desítky různých návštěvníků. Většina z nich si podle vyšetřovatelů odnesla jednu nebo dvě figurky. Autor Otmar Herl přitom očekával, že se ztratí jen několik exponátů, ne téměř polovina. Instalace vznikla u příležitosti letošního 270. výročí narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Po jejím skončení se měly všechny sošky prodávat za 90 eur. Každá je proto speciálně označena. Pokud chybí autorův podpis a figurka má stále otvory po šroubech, jde podle vyšetřovatelů o ukradený kus. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři minulý týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy i veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Z Turnova Johana Tománková, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhé utkání v sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. V dalších zápasech druhého kola šance ligy remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0. A hokejisty Litvínova bude trénovat Robert Reichl. Olympijský vítěz z Nagana tak navazuje na závěr minulé sezóny, kdy šéfoval realizačnímu týmu.
5: Litvínov povedou v nové sezóně muži, kteří za klub hráli. Reichl se do role hlavního kouče vrací po 15 letech, mezitím byl i jako asistent nebo u mládeže. Dalším mužem na střídačce bude Jakub Petružálek, který byl jako hráč u jediného klubového titulu v roce 2015. Přidá se k němu Slovák Ivan Švarný, ten hrál na severu Čech přes 3 sezony. U brankářů zůstává Zdeněk Orst. Litvínov se v minulé sezóně udržel v extralize. V baráži porazil Jihlavu 4-1 na zápasy. Nová extraligová sezóna začne Litvínovu 16. září domácím zápasem proti Brnu. František Kuna, Radiožurnál.
6: Omezení na dálnici D1 u Brna a nehoda na silnici 20 na Domažlicku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov blokuje pruh odstavená dodávka. Kilometr 211, v omezení blokuje jeden ze dvou pruhů. Kolona se tam teď netvoří. Průjezd omezují střety se zvěří. Na silnici 20 z Plzně do Domažlic za Staňkovem a na silnici 52 z Brna do Mikulova za Pohořelicemi, vodní nádrží Nové Mlýny. Na obou místech čekejte omezený průjezd, kolony se tam netvoří. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je zavřený tubus v tunelu Pohůrka, kilometry 135 až 136. Nově se jezdí obousměrně jen tím na Benešov a Prahu. S omezením souvisí i uzavírka sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Uzavírka se dá obět otočením na vedlejším exitu 141. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: OSN žádá Nikaragu o informace o zadrženém emeritním biskupovi, už měsíc jeho osud neznámý. Čeští filmaři a novináři mají u Dalajlámy dlouhá léta tak trochu protekci, říká režisér William Poltikovič. V kinech se objevil jeho snímek Dalajláma Oceán moudrosti, řekneme vám o něm víc. A 80 let v září oslaví fotograf Jindřich Štrajt, těšit se můžete na rozhovor s ním. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
1: Vertikála.
7: Kde je emeritní biskup Juan Abelardo Mata Guevara a v jakém je stavu? Na nikaragujské úřady naléhá už i vysoký komisař OSN pro lidská práva Velker Türk. 80-letého duchovního zadržel režim 29. června. Od té doby o něm rodina ani veřejnost nemají žádné nezávisle ověřené zprávy. Téma pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Kdo je Juan Abelardo Mata Guevara a co přesně se s ním stalo od 29. června? Můžete shrnout tu časovou osu?
8: Určitě, takže 28. června sloužil mši, celebroval mši s tím, že se na ní vyjádřil velmi lehce kriticky vůči nikaragujskému režimu. O den později byl vlastně krátce zadržen, ten samý den byl propuštěn a znovu byl zadržen 30. června s tím, že poté nikaragujská diktatura informovala veřejnost 4. července, že byl znovu propuštěn a zdá se, že se nic takového ve skutečnosti nestalo, protože s ním od té doby nikdo nebyl schopen mluvit, nikdo ho neviděl.
7: Co přesně biskup Mata při té mši řekl, že to vyvolalo tak tvrdou reakci režimu a je typické, že takové vyjádření vede k zatčení?
8: Nebylo to nějak extrémní, ale požádal věřící, aby se modlili za pronásledovanou církev a za vypůzené kněze a řeholníky, kteří byli tedy donuceni odejít do exilu, a také velmi jmenovitě promluvil krátce o některých konkrétních případech těch kněží, kteří tedy skončili v exilu. Takže je to ovšem bohužel velmi typické, přičemž ještě se alespoň v nezávislých exilových médiích z Nikaraguji mluví o tom, že biskup udělal další v úvozovkách chybu v tom, že promluvil s americkým španělským deníkem Telemundo o několik dní předtím ve živém vysílání na TikToku, takže to k tomu mohlo přispět a obecně byl vlastně dlouhá léta kritický vůči tomu režimu, takže přestože to byl emeritní biskup, tak zůstával trnem v patě režimu Daniela Ortegy a jeho manželky Rosárie Murillové.
7: Nikaragujské ministerstvo vnitra tvrdí, že se biskup vrátil domů, že je v pořádku, a nezávislé zdroje to nemohou ale potvrdit už měsíc. Jak si tenhle rozpor vysvětlujete?
8: Je to situace, kterou jsme asi ještě nezažili, kdy ten člověk skutečně zmizel. Úřady tvrdí, že ho vrátili zpátky, respektive on měl být zadržován vlastně ve svém sídle, což zřejmě taky není pravda. A od té doby se s ním nikdo nebyl schopen spojit a nutno připomenout, že biskupovi je 80 let a měl kardiostimulátor a byl v takovém špatném zdravotním stavu, že vlastně musel pravidelně chodit k lékaři na kontroly. Takže ten fakt, že se najednou nikde neobjevil a není vůbec jasné, jestli třeba při tom zadržení mu byla poskytnuta patřičná lékařská péče, tak vyvolává obavy, jestli není po smrti.
7: Jak zapadá případ biskupa Maty do širšího tažení proti katolické církvi v Nikaragui od roku 2018?
8: Je to bohužel jen jeden z mnoha dalších případů člověka, který se odvážil nějakým způsobem proti režimu promluvit a okamžitě za to byl potrestán. Od roku 2018 bylo celkem vyhnáno ze země přes 300 příslušníků náboženských řádů, takže řeholníků a řeholnic, i samozřejmě laiků, biskupů, dohromady na 150 kněží a vlastně to zcela zdecimovalo některé diecéze, v mnoha z nich chybí třeba 70-80% kléru, takže víceméně v nich zůstávají jenom lidé, kteří buď to zcela mlčeli, nebo kteří jsou velmi staří a nemocní. A ta katolická církev byla z té země, nebo byla v té zemi vlastně zcela rozdrcena částečně, protože tvořila, řekněme, nějakou jednu z mála mocenských protivách proti tomu režimu, který si žádnou mocenskou protivahu nepřeje, a protože byla po velkých protestech z roku 2018 kritická, odvážila se vlastně zprostředkovávat jednání s opozicí. A částečně tam může být i náboženská motivace, protože faktická vládkyně Nikaraguje Rosario Murillová, která je manželkou tedy Daniela Ortegy, prezidenta a diktátora, tak je velmi ezoterická, občas se o tom mluví jako ezodiktatuře a snaží se prosazovat některé svoje vlastní myšlenky. Mimo jiné po celém hlavním městě rozmístila takové energetické stromy a věští z karet a má další aktivity v tomto směru, takže tam může být i snaha vlastně úplně katolictví vykořenit z té země.
7: Co reálně znamená, že se do té věci vložil vysoký komisař OSN pro lidská práva? Má takový apel na režim, který dlouhodobě ignoruje mezinárodní kritiku, nějakou váhu?
8: Ne, obávám se, že to nemá vůbec žádnou váhu. Vlastně jediné, co má nějakou váhu, je snaha Spojených států o jeho propuštění, která byla od začátku, a tam byl vlastně přímý tlak z amerického ministerstva zahraničí, ale od té doby, co byl biskup jakoby propuštěn, tak i tyhle snahy umlkly a nemyslím si, že jakákoliv mezinárodní organizace v tomhle smyslu může něco udělat. Tam je jediné, že ta diktatura se trochu bojí po tom, co se stalo ve Venezuele a co se děje v tuhle chvíli s blokádou na Kubě, takže tam může být nějaký tlak ze strany Spojených států, ale nemyslím si, že kdokoliv jiný má nějakou možnost je ovlivnit.
7: Dá se čekat, že mezinárodní tlak povede k nějaké změně, nebo je Nikaragua prostě už mimo dosah takového tlaku?
8: No, mezinárodní tlak určitě ne, a pokud to je americký tlak, tak je otázka, k jaké změně by vlastně vedl. Jestli by jenom nevedl k pokračování diktatury s nějakým zpřátelenějším režimem, který bude otevřenější Spojeným státům, přesně tak, jako se to stalo ve Venezuele.
7: Na osud nezvěstného 80-letého duchovního v Nikaragué jsme se teď podívali ve Vertikále s Františkem Kalendou a budeme situaci rozhodně dál sledovat. Děkuji a přeju hezký den.
8: Díky, hezký den, na naslyšenou.
7: Na konci července si ve Francii připomínali 10 let od vraždy otce Jacquesa Amela. Tento útok připomeneme s naší spolupracovnicí v Paříži Marií Sýkorovou. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Co přesně se stalo?
9: Byl zavražděný 26. července 2016, tedy přesně před 10 lety. A to přitom, když sloužil mši pro pár věřících. Dva muži jménem Adel Kermiš a Abdelmalik Petitjean, kteří se hlásili k Islámskému státu, oba 19-letí, tak napadli smrtelně otce Amela a ten následkům podlehl. Stalo se tak v kostele ve farnosti obce Saint-Étienne-de-Rouvray, což je jihozápadní předměstí města Rouenu v Normandii. A jak jsem zmínila, otec Samuel byl zavražděn 48 bodnými a řeznými ranami, a to před zraky pár věřících při mši. Byl to jeden z prvních podobných teroristických činů, útoku, který otřásl komunitou věřících, ale v podstatě celým obyvatelstvem Francie, nejen tedy těch katolických věřících. Bohužel to vyvolalo negativní konotace u mnohých, zvlášť ve výpadcích proti muslimům.
7: Je to už 10 let, jak uctili ve Francii památku v této obci na předměstí Rouenu.
9: 10 let od tohoto teroristického činu přijeli uctít památku do obce Saint-Étienne-de-Rouvray, a to hned několik významných představitelů, politiky i představitelé kultu a náboženství. V doprovodu sestry zavražděného Roselyne Hamel přijel bývalý tehdejší prezident Francie François Hollande, tehdejší ministr vnitra Bernard Cazeneuve a nebo arcibiskup města Rouenu Monsignor Lebrun. Bylo to i za přítomnosti prezidenta francouzské biskupské konference kardinála Jeana Marka Avelina. Mše, která byla sloužena za otce Hamela, tak té se účastnil i premiér Francie Sébastien Lecornu. Obec Saint-Étienne-de-Rouvray se vyznala a uctila památku nejen díky svým občanům a občankám, kteří mnohdy přidali osobní vzpomínku právě na otce Hamela, ale i pojmenováním malého náměstí právě po něm. Městečko uspořádalo i informační kampaň a dokonce vyšel o životě otce Hamela komiks.
7: Francie má velmi tragickou bilanci v útocích proti náboženským představitelům. Navíc nebyl právě tento už tak trochu zapomenutý. Co na to veřejnost?
9: Je to pravda, ta bilance je vlastně velmi smutná. Nelze přitom říct, že by docházelo jen k výpadkům, útokům proti katolickým, křesťanským věřícím nebo představitelkám a představitelům kultu. Jen tak pro srovnání ze statistik Francie třeba v roce 2021 bylo ve Francii zaznamenáno více než 1600 antináboženských útoků, z toho přes 800 proti křesťanské víře, něco přes 500 těch protižidovských a téměř 300 proti muslimským věřícím. Ta bilance se za 4 až 5 let zhoršila. V roce 2025 to bylo více než 2400 protináboženských útoků, přičemž narostlo hodně těch antimuslimských a ubylo těch antisemitských ve Francii, i když je to číslo nadále velmi vysoké a nejvyšší za dobu, co se statistiky zaznamenávají. Protikřesťanské útoky se objevují, řekli bychom, stále, a to ve stejné míře. Když se ale vrátím ještě k uctění památky otce Hamela, k jednomu smíření v tomto případě přece jen v podstatě došlo, a to právě napříč vyznáními. Sestra otce Hamela, tedy křesťanská katolička, se sešla s matkou jednoho z teroristů, aby se obě ženy vzájemně podpořily ve chvílích, řekněme, prázdnoty a smutku.
7: Říká naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Díky a naslyšenou.
9: Děkuji a naslyšenou.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Slovo Dalajláma je složenina. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Poltikovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold. Mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
10: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 v únoru, kdy přijal jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsme vždycky měli tak trošku protekci. A on tady, když pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně. A vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností a samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky z člověka obojíme velkým zážitkem. Takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké tři veřejné přednášky, co mi poskytla kanceláře o svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív vstřícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už

A výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalai Lama říká, důležité, abychom dali i do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni dennodenně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj a trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak se vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, na náboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalajlámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 uším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním z nádoby, ale před sochou Jerinpocheho, který vlastně je takovým velkým šířitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu. No.
0: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací a nebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?
1: Bylo to v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud se opřou do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem, no. Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více, i v raných filmech běžně.
2: Předpovídá režisér William Pultykovič. Jeho celovečerní dokument Dalajláma Oceán moudrosti je aktuálně k vidění v českých kinech. Jeho objektiv míří už víc než půl století hlavně na obyčejné lidi, na jejich každodennost, vztahy a také na místa, kde se lidský život dotýká duchovního rozměru. S jedním z nejvýznamnějších českých fotografů Jindřichem Štrajtem mluvila Naděžda Hávová.
3: Pane profesore, vaše fotky bývají označované za sociální dokument. Když se ale člověk dívá pozorněji, tak v nich často nachází právě silný duchovní rozměr. Nachází v nich ticho, soucit, naději a taky odpuštění. Je něco, co při fotografování vědomně hledáte, anebo se to objeví až zpětně?
4: Záleží na situaci, ve které jsem. Některé ty situace jsou tak silné, že se vám všechno toto, o čem jste mluvila, se vám tam zračí. Některé situace jsou zase tak ploché, že jenom najdete takovou setinku malinkou, kterou víceméně zaznamenáte jenom. Je to všechno otázka mezi nebem
3: a zemí. Opakovaně jste fotografoval poutě, venkovské bohoslužby, řeholní komunity i každodenní život lidí, pro které je víra přirozenou součástí života. Čím vás tenhle svět přitahuje?
4: Právě tou situací, která nastává, protože ti

0: To lidé jsou většinou trošku jiní než ten běžný divák nebo běžný člověk, protože jsou možná duchovně trošičku dál a mají možná taky větší vztah jeden k druhému a ta komunikace s nimi je nádherná. Prostě se vám otevřou a dávají se vám a to, co hledáte, vlastně dostáváte od nich.
1: Ve vašich snímcích, a měla jsem možnost vidět několik vašich výstav, nenacházím žádnou senzaci a už vůbec ne odsudky. I lidé na okraji společnosti ve vašich fotkách vypadají velmi důstojně. Je právě úcta k člověku to, co spojuje vaši sociální fotografii s duchovními tématy?
0: Bez toho to nejde, prostě je to všechno propojeno a já to jenom hledám a čekám na to, když to přijde, a snažím se to prostě zachytit. Samozřejmě, že předpokládá to, že jste podobně naladěna na to, že to dokážete přijmout a že to dokážete objevit. A toto je strašně důležité. To jsou asi ty zkušenosti života, které člověk za těch x let jako prožije a které jsou mu potom blízké, když se objeví tyto situace.
1: V září oslavíte 80. narozeniny. Za objektivem jste strávil víc než 60 let. Potkal jste tisíce lidí, od těch na okraji společnosti až po řeholníky, kněze, poutníky. V čem vás tahle setkání třeba nejvíc proměňovala, pane profesore?
0: Od každého člověka se můžete něco dozvědět nebo poučit se od něho nebo získat něco, co se vám do toho vašeho života hodí a co hledáte sami. Takže je důležité prostě být otevřený. To je všechno, to nic jiného, to není jenom mít ten fotoaparát, protože ten vás motivuje k tomu, abyste byla pozorná. Pozorná, abyste dokázala zachytit tu setinu sekundy, kdy se to objeví a vy to poznáte a snažíte se, aby vám to neuteklo.
1: A změnila váš pohled na člověka, na svět nebo na události kolem nás třeba víra a naděje?
0: Já myslím, že to je to, co by měl každý člověk prožít, anebo si to najít. A to záleží potom na okolnostech nebo na okolí, který vy žijete. S jakými lidmi se setkáváte a co si od nich můžete vzít a poučit se, a to znamená být stále otevřený a dokázat přijímat jak ta pozitiva, tak i ta negativa, která jako přicházejí, protože z každé té situace se můžete něčeho dotknout a něčím poučit se pro svůj další život. Další situace, které se vám v tom životě potom objeví. To je prostě nádherné, když jste jako mezi těmi lidmi, mezi přáteli, ale i nepřáteli, prostě být otevřený a vnímat a čekat, co přijde. A život je nádherný, no.
2: Říká fotograf Jindřich Štrajt v rozhovoru s Naděždou Hávovou. A z téhle půl hodiny už je to všechno. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.
3: Jak to bylo doopravdy?
4: Když se 3. září 1981 ozvaly výbuchy na dole Pluto na Mostecku, znamenalo to smrt 65 horníků.
5: Říká policejní historik Radek Galaš. Otázka je, za mrtvé, na dole Pluto. Neměl být nikdo potrestán?
3: Jak to bylo doopravdy? Ivany Denčevové. Dnes po 8. večer na Plusu. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde o vůbec první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2,5 tisíce evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války. Plameny v oblasti sežehly 1800 hektarů půdy. Žena hospitalizovaná v nemocnici Bulovka není nakažená nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Pacientku na Bulovce přijali v sobotu odpoledne kvůli zdravotním potížím po návratu z Ugandy. Laboratorní výsledky z Kochova institutu v Berlíně následně vyloučily nákazu ebolou i jinými nebezpečnými nemocemi. Podle Chatové je žena i dál v péči lékařů v Praze. A autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj vede i mezi Prahou a Pacovem. Skokan na lyžích Roman Koudelka byl i ve druhém závodě letní Grand Prix v nejlepší desítce. Ve Visle byl sedmý, předtím pátý, což bylo jeho nejlepší umístění v tomto seriálu od roku 2018. Jiný Čech v Polsku neskákal. Oba závody vyhrál Japonec Naoki Nakamura. V seriálu nestartuje kompletní světová špička.
7: Odstavené auto na D1 u Brna a nové omezení v Ostravě. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov podle policie stojí dodávka. 211. kilometr v omezení blokuje jeden ze dvou pruhů. Kolona se v místě netvoří. Na silnici 26 z Plzně do Domažlic se objíždí noční střed auta se zvěří. Pozorněji za Staňkovem. V Ostravě v Rudné ulici zřejmě bude během dne komplikovat brzdit provoz nové omezení. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce Rudné. Obousměrně jedním pruhem omezení kvůli opravám vozovky potrvá 20 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Ještě v 17. století bylo na zvířata pohlíženo jako na stroje bez emocí. Myslet, cítit nebo trpět. Takové privilegium měl kdysi jen člověk. Dnes už víme, že zvířecí realita je mnohem pestřejší. Zahrnuje nejen emoce, ale třeba i sociální vazby a schopnost plánovat. Co už dnes o zvířatech víme? Jaký dopad mají tyto naše poznatky na jejich život? V čem se zvířata podobají člověku? A nemají nakonec i duši? Téma dnešní debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
3: Vertikála.
8: A o zvířatech a pravděpodobně také o lidech dnes debatujeme s Radanou Dungelovou, ředitelkou brněnské zoo. Ve své vizi zoologické zahrady zdůrazňuje welfare, pohodu zvířat po fyzické i psychické stránce a vytváření podmínek pro jejich přirozené chování. Dobrý den, vítejte v debatě.
9: Děkuji za pozvání, dobrý den.
8: A spolu s ní je mým hostem také Matyáš Bernardy, kurátor savců brněnské zoo. Jinými slovy ten, který plánuje a řídí chov savců a také vedoucí útvaru welfare. I vám pěkný den.
10: Děkuji za pozvání, dobrý den.
8: Už jsem nastínila, že v 17. století se na zvíře hledělo spíše jako na stroj bez emocí. Jaký posun v poznání života zvířat, toho, kým jsou, vedl k tomu, že se v souvislosti s nimi začalo vůbec o jejich fyzické a psychické pohodě mluvit? Jinak řečeno, co už dnes o zvířatech víme oproti dřívejšku z oblasti prožívání, chování, komunikace a tak dále?
10: Já bych za sebe řekla, možná sáhnu trošku do svých vzpomínek. Já když jsem v 80. letech absolvovala instruktorský kurz na výcvik psů, tak jsme pracovali s velmi primitivními nástroji a vědomostmi, co se týče etologie, neboli biologie chování. A ten nám v první řadě tehdy říkal, že zvířata mají pouze instinkty, ani tohle slovo už dneska nepoužíváme, že mají pouze první signální soustavu, že nejsou schopná abstraktního myšlení a vlastně s tím vším jsme pracovali a přitom znalost a praxe soužití s těmi zvířaty už tehdy nám dávala jasně najevo, že tomu tak určitě nebude. Za tu dobu, a ono už v té době se to myšlení změnilo, si myslím, že ta věda pokročila ještě mílovými kroky, ale pokud někdo čeká, že si řekneme tak a teď už to víme, tak tam určitě nejsme. Myslím si, že jsme možná někde na začátku té skutečně otevřené debaty a já si neumím představit, jestli ji vůbec někdy dokončíme, když vlastně těm zvířatům do hlavy nevidíme, my nedokážeme vidět svět pohledem jejich vědomí, řekněme.
8: Matyáš Bernardy.
11: Já možná navážu na to, co Radana říkala o tom, jakým způsobem bylo vnímáno chování psů skrz instinkty. Je to právě něco, co má etologie v svém vlastním zárodku a co sebou nese už od opravdu dávných dob, v podstatě právě od toho 17. století, kdy už Descartes se snažil co nejvíc prosazovat myšlenku, že duše je něco, co má pouze člověk a odděluje ho to od zvířat. V podstatě tím umožnil myšlenkový pochod, který potom umožnil lidem chovat se ke zvířatům v podstatě jakkoliv. Později na to navazovala průmyslová revoluce a zavádění velkochovů. A paradoxně vlastně tohle to byl moment, kdy se věci začaly trochu lámat, kdy se začali lidi a odborníci o něco víc všímat toho, že zvířata jsou chována v absolutně neadekvátních podmínkách a začalo se o něco víc uvažovat o tom, jestli mohou trpět, jestli vůbec trpění je něco, co zvíře může prožívat. A od té doby se neustále rozvíjí věda, která se snaží prokázat, že zvířata umí nejenom trpět, ale dokonce prožívat i pozitivní prožitky, prožívat radost a další věci, které by jim dřív nikdo nebyl ochoten přiřknout.
8: Když bychom teď přiblížili právě tady ty oblasti, které jsem i nastínila, prožívání, chování, sociální vazby, komunikace, když se vy třeba i konkrétně podíváte právě na ta zvířata, která máte v péči, kdybyste měli přiblížit, jak konkrétně už vidíme dnes, že zvířata prožívají emoce, mají sociální vazby a nějakým způsobem tedy komunikují nejen možná mezi sebou, ale rozumí třeba i nám.
10: No v tom je možná docela překvapivé to, že vlastně emoce paradoxně prožíváme všichni stejně, protože ten základní set emocí máme společný. Strach, vztek, frustraci prožíváme všichni a ten projev, to znamená to, co vidíme, jak se vlastně zobrazuje na tom zvířeti, to, co jsme schopni pozorovat, je podle mě dáno hodně tím fenotypem, to znamená to, jak to zvíře vypadá, to, jestli má výraznou mimiku, což je mimochodem zrovna u psů, pes je jeden z druhů, který má kromě primátů mimiku považovanou za jednu z nejvýraznějších, ale jinak jsou to často opravdu ty nevědomé reakce, například útěk. To známe všichni, bojím se, utíkám. Někdy jsou tam evolučně vložené nové výhodnější adaptace toho chování, takže existují zvířata, která neutíkají, naopak zamrznou, takzvaně dělají mrtvého brouka. Mimochodem týká se to i lidí.
8: Reakce na násilný útok, právě útěk, boj, anebo zamrznutí.
10: Takže překvapivě opravdu emocionální odezvy jsou nám velmi společné.
8: Ta komunikace vzájemná nebo sociální vazby, vytváření sociálních vazeb, možná Matyáš Bernardy?
11: Je to samozřejmě otázka druh od druhu, ale čím dál tím víc si ukazujeme, jak komplexní můžou být sociální vazby mezi zvířaty i u zvířat, který jsme považovali za poměrně samotářský, jako je například tygr. A se ukazuje, že je spíš z našeho pohledu nedostatečně prozkoumaný i tím, že se pohybuje v pralese, který se špatně monitorujou. A přitom dneska už máme data, které naznačují, že i tohle na pohled zcela samotářský zvíře je schopný kongregovat se na některých místech, pokud k tomu má vhodné podmínky a na tady těch místech neuvěřitelně interagovat, zároveň si zanechávají zprávy v podobě pachů, trápanců, čehokoliv a pomocí toho rozhodně jsou schopni komunikovat. A tady ta komunikace se týká celého spektra zvířecí říše. Myslím si, že bychom našli neuvěřitelné příklady od bezobratlých až po primáty, který by nám vyrazili dech. Jen tak pro zajímavost, nejsložitější systém komunikace, jaký lidi zatím objevili a prozkoumali, je u psounů prerijních, což je mimochodem druh, který u nás zoologický můžou návštěvníci potkat. A mají skutečně neskutečně komplexní způsob komunikace, kde už jsme si dokázali v podstatě přítomnost nějaký gramatiky a jsou schopní předávat si informace. Když se přibližuje nějaký nebezpečí, dokážou si říct, jak je daleko, jaký má tvar, jakou má barvu a v podstatě si i naznačit nějakou reakci, kterou by měli ostatní zaujmout. A je to druh, u kterého to rozhodně nikdo nečekal. Mnohem komplexnější verbální komunikace, než jako jsme prozkoumali například u šimpanzů, našich nejbližších příbuzných, nebo třeba i u delfínů, který jsou tím poměrně známý složitou komunikací.
10: Právě ty kognitivní schopnosti zvířat. Jak se rozvinulo to poznání tady v té oblasti? Mám na mysli třeba schopnost učení se nápodobou, případně jsem se dočetla, že třeba veverky si umí schovat potravu na různá místa pro budoucnost. Že to ví, že to je do budoucna. Šimpanzi, že si umí schovat nástroje, aby je mohli později použít. Sloni, že znají příčinu následek, že umí využít páku. To mně přijde vyloženě jako velmi vysoce kognitivní schopnost, že chápou, že tohle jim ulehčí tu práci. Tak ty kognitivní schopnosti.
12: No teď se to řekla úplně přesně, protože vlastně ta neschopnost abstrakce se jaksi přisuzovala zvířatům do poměrně nedávné doby. Potřeba si říct, že co to je abstrakce? Abstrakce je zkrátka schopnost rozeznávat příčinnost, kauzalitu. V momentě, kdy sledujete ta zvířata, tak pochopitelně to detailní studium zblízka v jejich přirozeném prostředí vám opravdu přinese řadu důkazů. Myslím si, že naprostou revolucí v tom bylo pozorování v 60. letech minulého století Jane Goodall, která vlastně přinesla opravdu zdokumentované pozorování, to znamená důkaz, ten do té doby vlastně chyběl, o tom, jak používají šimpanzi nástroje. Dalším takovým výzkumem, pokud se pamatuju dobře, byl v oblasti Brazílie, prostě Jižní Ameriky, kde pozorováním malp se zjistilo, že nejenom, že ty malpy používají kameny, kterými rozbíjejí ořechy, ale dokonce to ty matky učí mláďata a učí je vybírat vhodný typ kamene, jeho vhodný tvar, velikost a učí je i způsob toho použití. A když se podíváme už potom do té staré historie lidstva, tak tohle byl jeden z předobrazů vzniku lidské kultury a to je za mě to, co potom zásadním způsobem odlišilo člověka jako homo sapiens od zvířat, protože jinde jsme takový rozmach toho, čemu dnes říkáme kultura a nemám tím na mysli divadlo a malířství, ale způsob prostě toho života, tu komplexnost těch kulturních projevů, tak to pak odlišilo člověka od zvířat a myslím si, že tam se hrála také obrovskou roli nesmírná inteligence, která opravdu tyhle schopnosti vystřelila prostě způsobem, který žádný jiný druh už potom nedokázal následovat.
11: Myslím, že například u těch veverek jste narazila na zásadní problematiku toho, jak o těch věcech uvažujeme a co jsme ochotní přijmout. Veverky si schovávají potravu na zimu. Dá se to a určitě se to v minulosti tak vysvětlovalo, že je to čistě jenom adaptační prostředek chování, který mají v sobě zakódovaný, mají ho, dejme tomu, naučený, ale neznamená to, nedokazuje to, že by dokázali vyloženě myslet do budoucna. Veverky dost často zapomenou, kde si něco schovali, spoustu zásob si dělají a potom je nikdy neobjeví. Je to problematický právě v tom, že nikdy nevidíte, co se odehrává zvířeti v hlavě, jestli opravdu přemýšlí nad tím, co dělá, anebo jestli je to chování, které je v něm zakódovaný právě jako nějaká forma instinktu. Z mýho pohledu jsou zvířata rozhodně mnohem komplexnější, než jim bylo v minulosti přisuzováno, ale věda vlastně pořád do dneška není úplně připravená přijímat některou terminologii, například o emocích u zvířat se ve vědecké komunitě stále úplně hovořit nedá. Hovoří se o emočních stavech, to je něco, co jsme si v podstatě prokázali a postupně si to prokazujeme u celý široký škály druhů, ale emoce jako taková je příliš specifická na to, aby se dala vyzkoumat. Je to něco, o čem my si jako lidi můžeme říct verbálně a to považovat za důkaz přítomnosti emoce, ale zvíře nám to nikdy verbálně neřekne.
8: Pojem welfare, pohoda zvířat po fyzické i psychické stránce. Dočetla jsem se, že se v souvislosti se zvířaty objevil už v 60. letech minulého století. U nás se objevil tedy až po roce 89 v souvislosti s různými mezinárodními standardy chovu a ochrany ohrožených druhů zvířat. Výrazněji se přímo v dokumentech některých českých zoologických zahrad jako součást jejich vize uvádí zhruba od roku 2010. Dá se tedy říci, že je to u nás stále ještě novinka v oblasti zoologických zahrad, nebo se s tím pracuje už delší léta, jenom to pojmenování možná přišlo později? Matyáš Bernardy.
11: Myslím, že novinka je relativní pojem, záleží na tom, jaký časový období jsme ochotni nazvat novinkou. Rozhodně oproti jiným odvětvím je to pořád v podstatě v plenkách a tady ten pojem, respektive vědecký pojetí téhle problematiky. Samozřejmě zoologické zahrady se dlouhodobě, troufl bych si říct, že od svých vzniků snažili o vytvoření podmínek, ve kterých jim zvířata budou schopný přežít, budou ochotný se rozmnožovat, budou relativně v pohodě. Akorát to, co znamená, že je zvíře v pohodě, pořád úplně přesně nevíme, pořád to prozkoumáváme a u mnoha druhů, co se v zoologických zahradách chovají, tomu pořád rozumíme opravdu velmi málo. A to je právě to, proč by se dalo mluvit o tom, že je to pro zoologické zahrady pořád relativně nový pojem. Welfare jako takovej se, už jsem to načínal, nejdřív zaměřoval na zvířata v zemědělství, převážně ve velkochovech, a u druhů, jako jsou, jako je skot, jako jsou prasata, jako je drůbež, máme poměrně dobře prozkoumaný projevy afektivních stavů, docela dobře rozumíme tomu, jak se ty zvířata mají a jaký můžeme udělat změny, aby se měly o něco líp. Například u nás na univerzitě byla jedna profesorka, která se věnovala vývoji technologie s umělou inteligencí, kde instalovali kamery do prasečáků. Ty kamery snímaly mimikry v obličeji prasat, protože ukazují svoje emoce i ve svém výrazu obličeje. A pomocí toho dokázali určovat například, který jedinci mají obecně, řekněme, lepší náladu, kteří jsou v pozitivnějším afektivním stavu, kteří jsou v negativnějším. A něco takového je pro zoologickou zahradu zatím absolutně nepředstavitelný. U spousty druhů nemáme pořád určený jasný parametry, podle kterých bychom mohli přesně určit, jestli zvíře neprožívá nějaký stres. Samozřejmě, pokud se to dostane přes nějakou úroveň, potom ten stres bývá u většiny druhů vidět poměrně na první pohled. Ale rádi bychom se ponořili hlouběji a rozuměli víc tomu, co zvířata prožívají, abychom se o ně mohli starat, co nejlíp to jde.
8: Každopádně je to ale ten směr do budoucna, pokud tomu dobře rozumím. Takhle je potřeba jít nejen u těch chovů, ale i v zoologické zahradě.
12: Určitě, já si myslím, že celé to odvětví, které se zabývá dobrou pohodou zvířat, nebo ono se obtížně ten termín překládá do češtiny, tak souvisí s tím, jak historicky byla zvířata vnímána stejně jako většina přírody a přírodních zdrojů jako naprosto utilitárně. A toto se začalo měnit. A dneska reagujeme na to společenství, na to širší komunitu zoologických zahrad, jejíž jsme součástí v rámci těch mezinárodních asociací. A na závazek jít cestou, řekněme, zlepšování a naplňování welfare ve smyslu tom, abychom jim poskytli podmínky, ve kterých ta zvířata prospívají. Ale nejenom, že prospívají z toho pohledu té utility, to znamená jsou vidět, vypadají dobře, dokonce rodí mláďata, tak co byste ještě chtěli, ale že skutečně máme možnost promítnout do toho chovu v lidské péči data, která máme k dispozici z pozorování jejich života v přírodě. Ne u všech druhů je to jednoduché, je to taky nákladné, ale myslím si, že se to děje hodně. A my potom jsme schopní do těch zahrad, my samozřejmě tu přírodu nenahradíme, ale můžeme do toho promítnout takové podmínky v takové podobě, aby ta zvířata mohla opravdu rozvinout celou škálu toho svého přirozeného chování. Pak můžete právě přizpůsobit tomu ty výběhy v té lidské péči a nabídnout tam i tu možnost se schovat, i tu možnost toho reprodukčního chování, možnost odchovu mláďat, ale taky možnost odmítnout pečovat o to mládě, protože spousta mláďat v přírodě prostě je opuštěno, zahyne, stanou se potravou jiných zvířat. Prostě chceme, aby ta zvířata si ty vzorce toho vrozeného chování udržela, protože to je to, co je úkolem těch chovů v zoologických zahradách, je udržet opravdu ten druh v té podobě, v které zatím ještě v přírodě je, nevíme, jak tam dlouho bude. Ale v té zahradě vlastně udržujete genofond zvířat, která budou taková. Nebudeme tam vlastně časem chovat zvířata, která už si těm svým dědečkům z divočiny nebudou vůbec podobná.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus, debatu Vertikály. Hosté jsou ředitelka brněnské zoo Radana Dungelová a kurátor savců brněnské zoo Matyáš Bernardy. Mluvíme o zvířatech, kam se posunulo naše poznání o jejich životě.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Dokument Citový život zvířat z roku 2019 z cyklu České televize Nedej se ukazuje rozdíl v tom, jak chovná zvířata, skot, drůbež prospívají v uvozovkách v klecovém chovu a jak v tom, kde mají právě ty přirozené podmínky. Například se v tom dokumentu ukazuje, jak oddělení telete od matky, od krávy, to tele stresuje na dlouhou dobu. To je něco, co můžeme takhle uchopit a říct si to o miminku a matce, o lidech. Máte nějaké přímé zkušenosti nebo konkrétní zkušenosti, kdy vás nějaký projev zvířete, se kterým jste se setkali, překvapil, protože právě působil lidsky?
12: Já mám vlastně asi docela nedávnou zkušenost, protože já jsem se vrátila z Konga, kde jsem navštívila dvě místa. Na jednom jsem pozorovala gorily nížiné a bylo to opravdu až neuvěřitelné, jaké afektivní, citově, jakým způsobem podmíněné chování k sobě ta zvířata projevují. Jak opravdu, já se zdráhám ten lidský slovník používat, nemám to sama moc ráda, ale jak láskyplně se třeba k sobě chovají. Jaké ty projevy, které jsou naprosto čitelné, tam není pochyb, k sobě mají. A druhá ta návštěva byla v Národním parku, kde se na jednom slanisku, kam chodí slaný jíl, žrát sloni. Tam se pohybovalo v těch asi 24 hodinách, které jsem na té pozorovatelně strávila, zhruba ke stovce slonů. Přicházeli, odcházeli, byli tam silní osamělí samci, byly tam skupiny odrostlejších samců, kteří mezi sebou různě zápolili. Byly tam matky s úplně malými mláďaty, které když přicházeli, tak se k ním přidávali mladší samice, které ale zjevně jako nebyly matkami, které doprovázely to nejmenší sluně, tak aby prošlo celým tím mumrajem bezpečně. I když tam docházelo k nějakým půtkám, tak řada toho chování se potom dala jako opravdu, jako by se dala přepisovat do vzorců, které začaly být po několika hodinách hodně čitelné a pro mě to byl neskutečně silný, abych řekla, životní zážitek. Jedna ta interakce přecházela v druhou, pro mě to bylo mimořádně silné. Silné, poučné a už nikdy si nebudu myslet, že jsem někdy něčemu rozuměla, co se projevu zvířat týče.
8: Už to tady také zaznělo, duše a vědomí. Jsou to velmi složité pojmy, jenom zdůrazním, že je velmi zjednodušené, tak jak to pojmenuju, pokud chápeme vědomí tedy jako schopnost prožívat, vnímat, reflektovat sebe, uvědomovat si sama sebe, tak v tomto smyslu mají zvířata vědomí. Ještě doplním takové to asi možná známe, že se v minulosti prokazovalo to poznání sebe sama u zvířat tím zrcadlovým testem, který u některých druhů vycházel, že opravdu to zvíře ví, že se dívá na sebe. Uh-huh. Tak znovu zpět k té otázce základní. V tomto smyslu, v tom zjednodušeném, mají zvířata vědomí?
12: No, je to velice obtížné, protože je potřeba říct, že to uvědomění si obsahu toho, co znamená vědomí, je opravdu často velmi subjektivní věc. Ale pokud to zkusíme jenom pojmout tak, jako jestli si zvíře uvědomuje existenci sama sebe, tak zjevně z některých jako empirických dokladů to tak je. Stejně tak jako roční dítě nepozná, že vidí v zrcadle samo sebe, tak tříleté už by to poznat mělo. Prostě do určitého momentu je ten vývoj skutečně velmi podobný a to dokonce, což bylo jako překvapením i pro mě, právě třeba i u bezobratlých živočichů. Prozradím na Matyáše, že psal svoji diplomovou práci na téma, jestli se nepletu, citového nebo emocionálního života cvrčků, tak jakkoliv to zní vlastně jakoby úsměvně, tak v rámci té debaty, kterou vedeme, to už vůbec úsměvné není. Kolikrát prostě zašlápnete něco někde, tušíte, co jste způsobila za bolest.
1: Jo, je partnera.
12: Je to, ano, i vlastně proces truchlení, třeba který se dřív vůbec zvířatům nepřiznávala, dnes už víme, že u mnoha druhů je prostě běžnou součástí jejich života. Já myslím, že to vědomí, to si budeme muset počkat na nějaké další generace, protože já bych se do té diskuze určitě ani nepustila. Já si myslím, že je to fakt tak subjektivní, ale kdo kdy měl možnost pozorovat opravdu jako intimně zblízka život zvířete, tak si určitě nemůže být minimálně jistý.
1: Právě to prožívání, to ještě zesložitím tím pojmem duše. Je to filozofický, metafyzický, náboženský pojem a když ho velmi, velmi, velmi zúžím, že se jedná o nějaký vnitřní život nebo o nějakou hodnotu člověka nad rámec jeho fyzických funkcí a prožitků, tak má zvíře v tomto smyslu duši. I u lidí se o tom diskutovalo, dříve se říkalo, že ženské pohlaví má duši až daleko později v tom svém vývoji, než tedy u toho mužského plodu. Tak když je to tak jako blízké a je to život, zašlápnout cvrčka, kdo ví, kdo se to od této chvíle opováží, tak jenom v tomto smyslu.
11: Já možná ještě jenom v rychlosti doplním k tomu sebevnímání, jak jste vlastně obě zmiňovali, u spousty druhů prostřednictví například těch zrcadlových testů máme prokázáno, že zvířata sebe sami vnímají. U spousty druhů se to neprokázalo, respektive ty testy to neprokázaly, ale čím dál tím častěji se ukazuje, že to bylo tím, že test nebyl nastaven tak, aby byl příznivý pro zvíře, řekněme. To znamená zrcadlový test u zvířete, které například má oči na stranách hlavy a nevidí dobře před sebe, je problematický. A čím víc se vědci snaží přemýšlet jako zvířata nebo přemýšlet, jak by zvířata mohly vnímat věci, tím častěji se dozvídáme, že například sebe právě poznávají i druhy, u kterých to předchozí testy neprokázaly. Co se duše týče, je to zase o tom, jak ji vnímáme a je to složitá otázka. Já si myslím, že nějakou formu duše bychom klidně mohli přiznat všem zvířatům a například pracovali jsme kdysi s ráčky poustevníčky, u kterých jsme si zkoušeli prokázat osobnost, což se vlastně dělá relativně jednoduše. Seberete určitý počet jedinců, vystavíte je totožní situaci a pozorujete, jestli se v té dané situaci různý jedinci zachovají jinak. Pokud ano, některý z nich byli, řekněme, průbojnější, některý z nich byli naopak bázlivější a už tady na té úrovni si postupně dokazujete, že uvnitř těch zvířat se něco děje, co ovlivňuje jejich chování. Tohle všechno, to všechno, co se děje uvnitř zvířete, co se nedá přímo prokázat, ale dá se pozorovat prostřednictvím jejich chování, se podle mě dá rozhodně nazvat duší.
12: No za mě je to ještě trochu komplikovanější. Já možná budu spíš používat ten termín vědomí, jakkoliv si uvědomuji, že to je vlastně něco, co je pojeno vlastně s nějakým vnímáním něčeho, co je duchovního charakteru. Přestože je to vlastně ovlivňované, nebo jsou to vlastně přímo nějaké neuropsychologické procesy, které to vědomí jaksi definují. A navíc je to prostředek interakce člověka s jeho okolím, je to prostředek jeho sebereflexe, je tam řada složitých věcí, kterými přijde, že to duši, jako, že to moc zmáčkneme, navíc to má pro mě opravdu tu konotaci hodně religiozní. Pokud se od této konotace oprostím a budu těmhle všem věcem, které jsem teď vyjmenovala, říkat duše, tak ano, ale pak jako vím, že i zvíře je schopno se poučit ze své chyby, že zvíře je schopno cítit dokonce i jakýsi líbý pocit z povedené práce, že i zvíře je schopné se na něco těšit, tak ten rozdíl bude opravdu v tom malinkém procentu, které nám ale poskytlo ten obrovský náskok a já si myslím, že nás taky zavazuje.
8: Taková byla dnešní debata Vertikály o zvířatech a o tom, co už dnes o nich víme. Debatovali hosté z brněnské zoo, ředitelka Radana Dungelová a kurátor savců Matyáš Bernardy. Oběma moc děkuji za debatu, za setkání, za téma.
12: Já děkuji, nashledanou.
11: Díky za pozvání, nashle.
8: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Vyprávění o lidech, kteří se z historie poučili. A nebo také nepoučili.
13: Kdo se směje naposled, směje se nejlépe.
3: Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků i dobových dokumentů, to je pořad Téma Plus. V sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence a označování obsahu. Brazilská strana pracujících oficiálně nominovala do prezidentských voleb stávající hlavu státu Lulu da Silvu. Fotbalisté Jablonce vyhráli v Šancelize i druhý zápas v Pardubicích 2:0. A dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Videa nebo fotografie vygenerované umělou inteligencí, které uveřejní firmy nebo instituce, musí být od 2. srpna označené. Pravidla vycházejí ze článku 50 evropského nařízení AI Act. Uživatelé by měli také poznat, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem a ne se živým člověkem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
14: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
6: Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech a při těch nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho 4. mandát v čele největší latinskoamerické země. Při nástupu do úřadu v lednu příštího roku by mu bylo 81 let. Nejsilnějším soupeřem současného prezidenta ve volbách bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale zatím podle průzkumů zůstává da Silva. Vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudva Zdruj. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí 30 kubíků vody denně, což je podle předsedy představenstva VAKu Náchod Dušana Téra téměř zanedbatelné množství.
15: Spolický křídový pánve na našich zdrojích máme povolení asi 9 800 000 kubíků za rok a v současné době využíváme to na polovině vody dost a v tomto množství je nějaký 1,5 milionu kubíků, který dodáváme do Hradce Králové.
6: Fotbalisté Hradce Králové v Šancelize na výhru nad Pardubicemi nenavázali. Ve druhém kole soutěže remizovali v Praze s Bohemians 0-0. K zisku bodu přispěl východočechům i brankář Adam Zadražel, který ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku udržel druhou nulu a byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a aktuálně křídelník Bohemians.
16: Vašek je můj kamarád, takže to bylo takový zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád, jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do něčeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že bude hrát dobrý zápas a jemu jako přeju jenom to nejlepší.
6: V dalších zápasech druhého kola remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. Fotbalisté Jablonce opět vyhráli, v Pardubicích zvítězili 2-0. V lize je tak Jablonec bez ztráty bodu, stejně jako Slavia a Teplice.
7: Neprůjezdný hlavní tah v Pardubicích a omezení na trase Karlovy Vary Praha. V Pardubicích je na průjezdu městem úplná uzavírka, dočasná. Neprůjezdná je silnice 37 na trase Hradec Králové Chrudim na úrovni Pardubické železniční stanice. Policie z místa hlásila pohyb chodce. Na trase Karlovy Vary Praha po dálnici D6 a 6C u Bošova na kilometru 83 najel nadměrný náklad 260 tun 5 metrů na šířku. Na trase pojedou k exitu 38 Řevničov, kde odbočí na Slaný. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je zavřený tubus v tunelu Pohůrka. Je to mezi kilometry 135 až 136. Nově se jezdí obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Aktuálně plynule a s omezením souvisí i uzavírka na exitu nebo na sjezdu z exitu 136 směr